0: pacienty na ta lůžkové oddělení předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
1: Tři čeští tenisté se probojovali do třetího kola US Open. Jakub Menšík si ve čtyřech setech poradil s Rakušanem Rodonovem. Marie Bousková ve dvou sadách vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou. 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siňáková na závěrečném grandslamu sezóny končí. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
2: A hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
1: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.
3: Překážka na D1 za Kývalkou i na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Rosice na kilometru 182 nepojízdné vozidlo. Blokuje tam odstavný pruh, na místě už je policie. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora podobná překážka u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 stojí kamion, je označený šipkou a kužely. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Moc, rozhodovanie a osobnosť človeka. Práve na ich priesečníku sa pohybuje psychológ Daniel Tuma. Pracuje s vrcholovými manažérmi, venuje sa diagnostike ľudí na kľúčových pozíciách aj psychologickým výcvikom manažérov. Témam, ktorým sa odborne venuje, je psychológia osobnosti a jej patológie a korporátna psychopatia. Je zároveň letecký psychológ a pôsobí tiež ako vysokoškolský pedagóg na katedre psychológie Univerzity Karlovej. Čo s osobnosťou človeka urobí moc? A kam sa posunul výskum korporátnej psychopatie? Čo znamená tzv. Temná empatia? Aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
5: Daniel, vítajte v hovoroch.
6: Ďakujem vám za pozvání. Dobrý den.
5: Vy sa vo svojej práci a výskume venujete psychopatickým črtám u ľudí v manažmente. Ako ste sa vôbec ako psychológ dostal k takejto téme?
6: K této problematice jsem se dostal vlastně díky své profesní historii, kdy jsem prošel přes uměleckou profesi, potom jsem chvilku pracoval ve zdravotnictví, pak jsem se pohyboval v médiích, pohyboval jsem se v mnoha prostředích, včetně toho akademického, a velmi mě zaujalo, jakým způsobem se moc rozvíjí, jak je rozdělována, jak jsou lidé postulováni na určité pozice, kdy je to na základě jejich dovedností, znalostí, nebo kdy je to na základě nějakých kontaktů, nebo nějaké historie pracovní, nebo na základě nějakých temnějších stránek. A pro někoho možná tato témata jsou zajímavá i z hlediska nějakého politického smýšlení. Zkrátka dobře, téma moci a téma odpovědnosti mě zajímalo už od střední školy. Takže si myslím, že přes profesi psychoterapeuta jsem se posléze dostal i k přemýšlení o tom, jak vlastně se moc distribuuje, jak lidé do těchto funkcí na základě čeho jsou promovaní a co třeba nesprávná volba může způsobit lidem, kteří pak pod těmito lidmi pracují nebo kteří jsou příjemci nějakých rozhodnutí.
5: Moc, to je slovo, ktoré ste tu zmienil minimálne dvakrát. Čo s osobnosťou urobí moc, keď sa dostane na nejakú pozíciu, o ktorej sa už hovorí, že to je vyššia pozícia?
6: No tak to je práve na základe morálneho profilu človeka, ktorý väčšinou nejde dosť dobře diagnostikovať, a zároveň také na jeho dispozíciách a predispozíciách osobnostných, zároveň na jeho charakteru, na té struktuře té osobnosti a zejména, jak my v psychologii osobnosti říkáme, na dynamice osobnosti. To znamená, jak tyto věci interagují, co si ten člověk nese ve svém příběhu, například jaká traumata nebo jaké komplexy, jakým způsobem byl vychováván, jaké cíle, role a vzory mu byly předkládány. A toto všechno dohromady, když se smíchá, tak buď ten člověk umí s tou mocí potom dobře nakládat, ať už jde o vedoucího na poště, anebo když půjde o vrcholového manažera. To, co nám ukazuje praxe a i výzkumy, tak čím je ta moc vyšší v rámci společenského uplatnění, tak tím samozřejmě se nám tam ukazují specifické rysy osobnosti a některé potřeby těch lidí k tomu, aby mohli rozhodovat a aby za ta rozhodnutí buď brali odpovědnost, což je ta pozitivní varianta, anebo ta rozhodnutí dělali bez toho, aniž by za ně brali jakoukoliv odpovědnost v rámci nějakého širšího dopadu.
5: Podľa toho, čo hovoríte, čo ste tu vymenovali, že človeka samozrejme určujú mnohé a mnohé situácie, ktoré zažil v detstve, v mladosti, pri výchove a tak ďalej. Tak ako to vyzerá? Má moc na každého deformujúci účinok? Aspoň minimálne?
6: Rozumím, kam směřujete. Tohle je velmi těžká otázka, protože já se domnívám, že pro každého z nás ve chvíli, kdy se dostane do pozice moci, tak nás ta životní situace prověří. Prověří nás po stránce morální, po stránce připravenosti tu moc převzít a jak s ní nakládat. A to je daleko širší společenský i filozofický problém. Nicméně dalo by se říct, že moc je opojná, moc je sladká, moc vám dává určitou míru svobody, moc vás i chrání dokonce, imunizuje vás nějakým způsobem, ať už je to imunita politická, nebo se jedná o imunitu zkrátka dobře toho, že mnoha lidem můžete tou svou mocí prospět a tak jste de facto pro většinu společnosti nedotknutelná, nedotknutelní jsme. Tedy spíš záleží na vývoji toho člověka, záleží na tom, v jakém vývojovém období ta moc přijde a proto, jak si na některé pozice, ať už se budeme bavit o hlavě státu, nebo se budeme bavit o nějaké jiné profesní pozici. Měme třeba nějaký, je tam jasně dán limit věkový, takže tam už jaksi věříme v nějakou zralost a věříme v to, že ten člověk už nějakým způsobem sám sebe má prověřeného. Nicméně u mnoha lidí, když v určitém věku s určitými cíly a třeba i s určitým pocitem neúplně dostatečného uplatnění v životě nebo docenění se k té moci dostanou, tak se jim ta hlava trošičku zatočí. A já jsem v životě nepotkal člověka, aspoň s těmi, se kterými já jsem kdy mluvil a mohl jsem s nimi nějak reflektovat jejich profesní a životní cestu, tak jsem nepotkal nikoho, kdo by o tom dneska kriticky nepřemýšlel, že možná udělal některé chyby, možná udělal rozhodnutí, která by dneska maličko změnil. Zkrátka dobře, ono vás to velmi, velmi prověří a myslím si, že nás ale ani ten výchovně vzdělávací systém nepřipravuje na práci s mocí, pokud bychom se do takových pozic dostali.
5: No ale za akých podmienok sa tieto negatívne osobnostné črty človeka môžu prejaviť naplno na akejkoľvek pozícii? Asi tam musí byť určitá atmosféra, aby ten psychopatizmus, ktorému sa vy venujete, mohol tam začať pracovať.
6: Ano, proto o psychopatii se mluví jednak na té individuální rovině, jako o psychopatických rysech a nejde o diagnózu klinickou, psychiatrickou, jde o osobnostní ladění, o osobnostní profil de facto. A samozřejmě záleží také na tom, čemu například Clive Body a další autoři, se kterými já jsem se letos setkal v Anglii, tak třeba o tom právě mluví ve smyslu systémové psychopatie. To znamená, že ten systém to dovolí. Ať už jde o nastavení firmy, řekněme v rámci nějaké kompetice, soupeření nebo nějakého odměňování, které naopak podporuje nějakou agresi a boj o moc a o zisky. Tam samozřejmě je to velice těžké morálně urejdovat tu situaci, ale samozřejmě i teda nějaké morální vákuum, hodnotové vákuum, absolutní absence vlastně řízení nějakými morálními hodnotami.
5: Hovoríte absolutní,
6: principy.
5: To je silné slovo.
6: Mm-hmm. No, domnívám se, že čím je to absolutnější, tím hrozí větší průšvih a tím vznikají psychopatické rysy a stávají se normálními. Zároveň samozřejmě při špatné třeba firemní kultuře, to je dneska velmi mocné slovo, až bych řekl buzzword, čili velmi zneužívané a často používané, tak ono nastavit firemní kulturu není vůbec žádná legrace, to by mi mnoho lidí na personálních pozicích jistě potvrdilo a mnoho ředitelů, protože ve firemní kultuře se nejenom bavíme o způsobech, jak tedy řešíme konflikty, jakým způsobem spolu komunikujeme, ale také, jaké jsou následky a zároveň jsou-li přítomny vzory a je-li přítomna spíš absence vzoru a to platí i celospolečensky, tak samozřejmě moc je zneužívána. A v tu chvíli už jsme jaksi u společenských témat, jako je zneužití moci, spravedlnost, pravda a tak dále. Ono to má opravdu široký přesah, téměř až politický.
5: Čo konkrétně na této téme zaujíma vás? Čemu se venujete?
6: Tak to, co já můžu ovlivnit. Jedním z mých cílů, pakliže se na tom s klientem shodneme, většinou jsou to majitelé firem, tak je vybrat člověka, který by byl vhodný po té osobnostní stránce jednak výkonově, ale zároveň, který může působit jako vzor, který jasně a transparentně a autenticky dodržuje určitá pravidla, který je vnitřně nějak autentický, je integrovaný a zároveň člověk, který má absenci velmi nebezpečných psychopatických rysů. Psychopatické rysy jsou v populaci normálně rozděleny a každý z nás je někdy trošku narcistický, někdy trochu strategický, čemu se říká makiavelismus. Někdo z nás občas pronese nějakou poznámku, která by mohla možná spadnout do oblasti nějakého sadismu, taková ta pasivní verbální agrese, výsměšky a tak dále. Každý z nás tyhle rysy v sobě má, ale záleží vždycky na té intenzitě a na tom nebezpečí, jak ten daný člověk s tím zachází a co všechno v té osobnosti z těch temných rysů je nebo není přítomno. Takže to je věc, která mě zajímá. Rád se pouštím do rozboru těch osobností. Od malička mě bavily detektivky. Vůbec ta oblast forenzní a ta oblast odhadování motivu člověka a toho, jaké budou jeho další kroky. Já vždycky říkám, že v příštím životě chci být spisovatel a chci psát detektivky.
5: Poďme k tomu, čo ste už spomenuli. Vy ste tento rok absolvovali trojmesačnú študijnú stáž na univerzite v Cambridge v rámci výskumu na Karlovej univerzite. V tejto súvislosti ste spomenuli Clivea Bodyho, ktorý korporátnu psychopatiu skúma viac ako 20 rokov. Vy ste tam s ním spolupracovali na univerzite. Na akej úrovni je dnes skúmanie tohto fenoménu vo Veľkej Británii?
6: Já musím říct, že výzkum, co se týká psychologie a psychopatologie osobnosti, je v UK na obrovské úrovni. Nenavštívil jsem jenom Anglia Ruskin University a Clivea Bodyho, který mě byl mentorem a který opravdu má mnoho odborných článků na oblast korporátní psychopatie a u něj je nejzajímavější, že není psychologem. On byl bývalým marketingovým specialistou a pak začal zkoumat tento fenomén, protože ho to zajímalo z hlediska jeho zkušeností v marketingu a právě se setkání s různými manažery. A co se týká ještě UK, čili Velké Británie, tak měl jsem možnost navštívit Anglia, kromě Anglia Ruskin University, ještě Nottingham Trent University, což je de facto největší katedra psychologie UK, má několik tisíc studentů a její vedoucí paní docentka Nadia Hejmová a Alexander Sumič, se kterým ona spoluvede tu katedru, tak to jsou lidé, kteří zkoumají psychopatii a zároveň vedle temných rysů osobnosti došli k tomu nejnovějšímu konstruktu, který je pro mě nesmírně zajímavý a který, přiznám se, tak nějak intuitivně jsem ho cítil, mnoho let, že něco takového v našich osobnostech existuje, a to je oblast temné empatie. Takže měl jsem možnost vidět výzkumná centra a výzkumné laboratoře, kde už dneska se díváme i na osobnost z hlediska toho, jak může být ovlivněna nějakými biomarkery. Viděl jsem výzkumy s magnetickou rezonancí, s VR, virtuální realitou, kde oni to opravdu kombinují dohromady, aby zjistili, jak všechny tyto věci mezi sebou interagují, že de facto osobnost není jenom výsledkem prostě nějakých psychologických procesů, ale možná i těch biohormonálních a tak dále. To bylo nesmírně zajímavé.
5: Hovorí host v hovoroch, psycholog Daniel Tuma.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Daniel, keby ste mohli porovnať z toho, čo ste pozorovali a s debatami s kolegami, ktorí sa tejto téme venujú, ten záujem o to poznávanie, čo môže ohrozovať firemnú kultúru, teda do toho spadá aj systémová psychopatia u nás v Českej republike a vo Veľkej Británii.
6: Tak z toho, co jsem měl možnost vidět a o čem jsem měl možnost mluvit s kolegy, tak většinou to byli lidé z akademické obce, kteří velmi třeba oceňovali, že mě s mými kolegy se daří ty věci tady u nás převádět do praxe. A musím říct úplně upřímně, že na západě není úplně běžné, že manažeři chodí do nějakých dalších psychologických tréninků, výcviků, kde by se více naučili poznat sebe. Myslím si, že je to u nás daleko běžnější. Ostatně musím říct, že velice často mě třeba nevěří, že máme u nás manažery, kteří o to mají zájem a kteří se opravdu takhle dostatečně vzdělávají. Ono teď hodně na západ od našich hranic jsou spíš takzvané fast trackové tréninky. Dneska se hodně věcí dělá online. Jsou spíš krátkodobější přednášky. Ono to dlouhodobé velké vzdělávání už na to není opravdu moc času. Takže my jsme patrně někde uprostřed v rámci toho, co do toho investujeme, a u nás vzdělávání ve firmách byť v současné době opět samozřejmě se škrtá jako první, ty budžety se snižují, tak ale musím říct, že pořád je to na velmi kvalitní úrovni a rozhodně si myslím, že sneseme srovnání se Západem a v některých věcech jsme opravdu na tom lépe. Co se týká třeba investice do vzdělávání v rámci práce, a co se týká výzkumu, tak samozřejmě v té Británii jsou maličko jiné možnosti a dřív jsem myslel, že jsou to spíš jenom taková jako kritická slova ze stran kolegů, kteří tam třeba opravdu byli daleko déle a dělali daleko větší výzkumy než ten, o který se teď já pokouším, ale opravdu musím říct, že ta věda je velmi podporována, jdou na ní velké peníze a je úžasné sledovat, jak třeba opravdu vypadá katedra psychologie, jaké tam mají laboratoře a tak dále. Takže to si myslím, že tímto způsobem je to pro nás velká inspirace. Ale zároveň musím říct, že třeba právě díky Filozofické fakultě a díky Anglo-Czech Education Fund, já jsem se tam mohl podívat a bez toho by to také nešlo, kdybych prostě nestudoval tam, kde studuju a nedělal si doktorát.
5: Pojďme se pozrieť do Nottinghamu, kde jste byli za Nadiou Hejmovou a tu ste spomenuli už skôr fenomén temnej empatie. Čo to znamená?
6: Je to nová terminologie v odborné literatuře, nebo řekněme v těch odborných článcích, se vyskytuje zhruba posledních 8 až 10 let a v té oblasti temných rysů osobnosti, tak už panuje tedy shoda odborníků po světě, kteří se tomu věnují, že existuje něco jako temná tetráda, dříve to byla triáda, teď už je to tetráda, která se skládá ze subklinické psychopatie, čili že to není ta klinická psychopatie nebezpečná kriminálně, že to není až téměř nějaká psychiatrická diagnóza s jinou komorbiditou psychiatrickou, nicméně, že je to prostě rys osobnosti, který má nějaké symptomy a nějak se přesně projevuje v chování, i v tom prožívání a samozřejmě i v tom myšlení. Potom je to klasický narcismus, potom je to takzvaný machiavelismus podle Nicola Machiavelliho, čili silná strategičnost, a ta čtvrtá nová proměna je tam takový každodenní sadismus, čili schopnost toho urážení anebo snižování nebo ponižování nějaké osobnosti člověka. A na tomto panuje shoda i vědecká. A Naděja Hejmová a Alex Sumič přišli s tím a s dalšími kolegy, že jsou lidé, kteří dokážou být strategičtí, dokážou být narcističtí, dokážou být velmi nebezpeční, ale zároveň dokážou být i empatičtí. A do té doby jsme věřili, že většina psychopatů nemá žádnou empatii, že zkrátka dobře vás nebudou litovat, že nebudou s vámi sdílet emoce. A empatii my rozdělujeme na afektivní a kognitivní. Afektivní to je to klasické sdílení, kdy s druhým člověkem spolu prožíváte emoce, kdy vás něco dojme, kdy se rozlobíte stejně jako on. Zkrátka dobře, že s vámi to přímo tělesně hýbe to, co on prožívá. A kognitivní empatie, to je ta schopnost, o které jsem mluvil, proč mě třeba vždycky baví detektivky, že to je schopnost přijít na to, jak druhý přemýšlí. Čili ocitáte se v jeho mysli a jste schopen ho nějak následovat nebo možná i predikovat jeho způsoby myšlení. No a když se toto spojí, tak de facto s těmi temnými rysy ve spojení vzniká extrémně nebezpečný osobnostní profil, který může a nemusí být morálně zneužit. Takže si to můžete představit tak, že ta temná empatie, toho temného empata, tak jak Naděja Hejmová a Alex Sumič ho definují, je člověk, který není tolik agresivní, který je extravertovaný, který je schopen dobře komunikovat, který dokáže i manipulovat, který je silně narcistický, nicméně zároveň je schopen velice dobře přečíst, co prožíváte, co vás napadá, co jsou ty oblasti, kterými je možné vás buď motivovat, nebo naopak zranit, nebo naopak nějakým způsobem psychicky, nechci říkat přímo poznamenat, ale vás ovládat de facto. A zároveň to může proti vám ten člověk použít, nebo nemusí. A to je úplně jiná varianta, než klasická představa nějakého psychopatického profilu, nějakého vraha v amerických filmech, anebo někoho, koho si představujeme jako naprosto chladnokrevného. Protože ta klasická psychopatie je o tom, že ten člověk nemá svědomí, de facto s ním citově nic nedělá to, že vám něco provádí a vlastně není schopen vidět život z vaší perspektivy. Není schopen vnímat perspektivu ostatních lidí. Naděja Hejmová s Alexem Sumičem k tomu přidali právě, že existují lidé, kteří mohou mít ty temné rysy a ještě navíc jsou schopni této brilantní empatie.
7: Keď sa tu rozprávame o temnej empatii, keď psychológovia pomenujú niečo takéto, dajú zároveň svojim kolegom do rúk niečo, dotazník, nejakú testovú batériu, ktorá dokáže dosť dobre pomenovať a tým pádom odhaliť tieto charakteristiky temného empata?
6: Mm-hmm. Musím vás empaticky pochváliť, máte brilantní dotazy. Ano, to by mělo jít ruku v ruce. Když už přijdete na nějaký nový konstrukt, obhájíte ho vědecky a on se etabluje a další vědci ho buď potvrzují nebo vyvrací na základě svých dalších výzkumů, čím se upevňuje ta stálost toho některého konstruktu vědeckého, tak samozřejmě bychom měli ruku v ruce s tím postupně začít vytvářet nástroje. V tuto chvíli jsou ty nástroje v plenkách, takže spíš je to o tom, jak to my, kteří jsme v té praxi, tak jak my s tím pracujeme a to třeba právě i způsobilo, že mám možnost ty lidé přivést sem na konferenci. Budeme se o tom tady společně bavit, protože lidi z toho zahraničí, kteří na tom pracují, velmi zajímá, jak tyhle věci jde převádět do té praxe, protože velice často není moc propojený ten psychologický, teoretický, akademický výzkumný svět s tou praktickou psychologií. A tohle já bych byl rád, kdyby se třeba změnilo, že to, co já dělám se svým týmem, tak abychom nejenom vycházeli opravdu z těch nejnovějších vědeckých dat, ale abychom s těmi lidmi, kteří na tohle přichází, byli schopni vyvíjet aspoň postupy a nástroje, jak na to přicházet.
7: V oktobri organizujete v Prahe medzinárodnú konferenciu o psychopatii, hadi a predátoři. Daniel, na aké témy sa v nej zameriate?
6: Mým cílem je, aby lidé porozuměli tomu, že psychopatie se může objevovat ve vztazích, zároveň se objevuje v tom pracovním prostředí, zároveň jaký je rozdíl v té oblasti třeba kriminální, proto tam mám pozvaných spoustu báječných kolegů, kteří budou o tom hovořit z hlediska psychologie osobnosti, z hlediska například toho, jakým způsobem to diagnostikujeme na pozicích, kde je to dáno vyhláškami, že se musíme přesvědčit o té osobnostní a psychologické způsobilosti, takže tam budou kolegové z ČEZu, budou tam kolegové, kteří pracovali u policie, zároveň tam bude kolegyně soudní znalkyně, zároveň jsem si dovolil pozvat kolegy právě z té Anglie, z té mé stáže. No a protože se pohybuju v té letecké psychologii a snažíme se co nejvíce, jak si zlepšovat ty psychologické tréninky pilotů, tak mám tam pozvány dva pány kapitány. No a můj další vážený host je Bára Basiková, která bude v sekci psychopatie ve vztazích, kde budou s další naší kolegyní Klárou Duškovou hovořit v diskuzním panelu, jak se projevuje psychopatické rysy v našich vztazích, co kdo zažil. A takže na závěr té konference bude malinko sdílení a bude i otevřená nějaká zpověď žen, které se nebojí o některých tématech hovořit.
7: Vy jste už vyslali tu myšlenku a informaci, že konferencia se bude konat do světa. Aké máte zatím ohlasy právě z těch velkých korporátů a od těch majitelů firiem? Zaujímá jich tato téma? Hlásí se? Chcou se něco nové dozvědět?
6: Tak to je pro mě docela překvapující, že mi několik kolegů a kolegyň, kteří třeba nabízeli tuhle konferenci do firem, tak velice často se stalo, že byla třeba zpětná vazba, že se některé to vedení bojí, že když tam ty zaměstnance pozve, nebo když tam oni sami přijdou, že se v tom poznají, nebo že oni, že zaměstnanci by mohli poznat, že jsou pod nějakým psychopatickým vedením. No, tak já opravdu se snažím, aby jsme jasně komunikovali, že tam budeme uvádět jaksi do toho pravého světla, co ten výraz znamená, jaký je rozdíl mezi psychopatem filmovým a psychopatickými rysy, jaké jsou nejnovější vědecké poznatky. Trošku to znormalizovat, představit ty koncepty, které jsou v dnešním světě nové, a to je třeba, že existují pro sociální psychopatie lidé, kteří vědí, že mají takovéhle prostě schopnosti a rysy a dovednosti, které třeba využívají opravdu v tom biznesu, ale snaží se je mít pod kontrolou a snaží se spíš využívat právě třeba pro získání peněz, které jdou na něco dobrého. Čili opravdu myslím si, že je důležité se toho nebát, a já si nesmírně vážím všech těch lidí, kteří na tu konferenci chtějí přijít, a doufám, že to není určitě poslední ročník.
7: Hostem v hovoroch byl psycholog Daniel Tuma. Daniel, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor a prajem, aby se vám konferencia Hadi a predátoři vydarila.
6: Já mnohokrát děkuji za pozvání.
7: Od mikrofonu hovorů se loučí Tatiana Čabáková.
4: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělá skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vyrostla o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě a veřejné správě. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Jejich cílem je zabránit vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Návrh akademického senátu musí ještě potvrdit prezident. Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová vstoupili vítězně do čtyřhry na tenisovém US Open. Domácí dvojici Brandmajerové Broudusová porazili 6-2, 6-4. Uspěli také Marie Bousková se Španělkou Soribesovou. Ty zdolali další americký pár McNailová-Kesslerová 2-1 na sety.
3: Omezení na D11 za Břístvím a překážka na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy spozorněte za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení. Uzavřený je odstavný pruh i tam opatrně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí u sjezdu na Jindřichův Hradec na kilometru 100,5 porouchaný kamion. Je označený šipkou a kužely. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Pracují tam údržbáři. Hotovo mají mít do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Nad Ruskem se stává nebezpečným. Český prezident a premiér uzavřeli smír. Donald Trump nabízí alternativní realitu. Předvolební spolupráce je řešením pro opozici v Česku. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
0: Evropská unie vyjádřila solidaritu Německu v souvislosti s dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ke kterému došlo před měsícem. Unie se v této souvislosti pravděpodobně pokusí dohodnout na dalším sankčním balíčku proti Rusku. Ve studiu je teď se mnou komentátor a analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak je pro členské státy těžké se na těchto sankcích domluvit?
2: No, dosti těžké. Viděli jsme to naposledy na začátku léta, kdy poslední balíček sankcí dosti zkomplikoval řecký nesouhlas s částí sankcí. Tehdy šlo o námořní dopravu zkapalněného plynu a myslím si, že i ve vzpomínce na to, jak obtížné dohadování to bylo, které rozhodně muselo potěšit Kreml, se Evropská komise už na konci léta rozhodla, že další balíček sankcí bude jiný. Má být největší co do počtu lidí zařazených na sankční seznam, ale nemají tam být už vůbec žádné hospodářské sektorové sankce. Uvidíme, jestli pod tíhou těch událostí z Lipska na to teď Evropská komise nezmění názor. Řada zemí, včetně Německa, vyzývá k rozšíření sankcí, ale stále tady platí, že je velice obtížné hledat ještě takový druh sankcí, který by splnil to, co má, tedy že by byl tvrdý směrem k Rusku, ale zároveň, aby byl i politicky prosaditelný.
0: A dá se říct, jak jsou ty dosavadní sankce účinné? Nakolik vlastně splnily zatím očekávání?
2: No, Rusko zatím nepřiměli k tomu, aby ukončilo bojové operace, takže by se mohlo zdát, že nesplnili zadání, ale fakt je ten, že Rusku nesmírně stěžují jakýkoliv postup, jak hospodářsky přinášejí velké škody ruské ekonomice, zejména do budoucna, komplikují přístup k penězům, komplikují penězovod vlastně do Kremlu, kterým Rusko financuje válečné operace na Ukrajině, takže bez velkého přehánění se dá tvrdit, že i evropské sankce velice pomáhají Ukrajině tím, že omezují možnosti Ruska ty peníze pak využívat na bojové operace. Nicméně, když se bavíme o reakci na dění v Lipsku, tak si myslím, že to bylo natolik závažné, že by možná nemělo zůstat pouze u sankcí a padají už nové návrhy, staronové, jako je možná využití zmrazených aktiv ruské centrální banky, anebo, o tom se zatím příliš nemluví, ale třeba také zbrojní pomoc. Ukrajinci dlouho žádají například o německé rakety Taurus, tak to by například byla taková adekvátní odpověď vzhledem k závažnosti incidentu, který se v Lipsku stal.
0: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: A o problémech, které s drony souvisí, se na nejvyšší úrovni mluví také v Řecku. Tamní vláda zjistila, že její země není dostatečně chráněna nejen proti dronům, ale i raketám. Dohoda s Izraelem o dodávce obranných systémů ve výši 3 miliard eur by to měla vyřešit. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Řecko-izraelská smlouva je co do ceny i strategického dosahu mimořádná. Týká se dodávek systému, který má bránit řecký vzdušný prostor před střelami, letouny a drony v několika vrstvách. V řeckém provedení se bude jmenovat vlastenecky Achillův štít. Atény kromě toho uzavřely ještě jiné smlouvy s izraelskými firmami na dodávky dalších vysoce rozvinutých technologií, velicích center, protitankových střel, dronů nebo umělé inteligence. Řecko patří se svými 3,5% HDP výdajů na zbrojení k nejvzornějším členům NATO. Nenakupuje jen v Izraeli, ale také desítky stíhaček páté generace F-35 od Spojených států nebo fregaty od Itálie a Francie. Jde o součást tzv. Agendy 2030. Ta má zcela přebudovat tamní armádu na nové výzvy, tedy proměny válčení, větší roli dronů, balistických raket, boji na více frontách nebo i na velkou dálku. Řečtí politici i experti vidí totéž, co ostatní, ale vzhledem ke svému pocitu ohrožení reagují rychleji a důsledněji. cítí hrozbu iránské odvety proti americkým vojenským zařízením na řeckém území. Dlouhodobá, skoro historická, je obava z Turecka. S tím má Řecko mimo jiné nedořešené otázky.

0: otázky námořní hranic, případně budoucnosti Kypru, jehož severní část Ankara stále kontroluje. V případě ochrany před hrozbou ze vzduchu si Řekové vybrali spolupráci s Izraelci, podobně jako Finové nebo Němci. Izrael má propracovaný systém, který prošel testem ostrého nasazení. Navíc je vnímaný jako levnější a efektivnější než ten, který nabízejí Američané, kteří mají také problém s dodávkami munice. Řecko také s Izraelem sdílí obavy z Turecka. Prezident Erdogan po svém nástupu k moci před více než 20 lety změnil politiku spojenectví s Izraelem na nepřátelství. Mluví o tureckém osvobození Jeruzaléma, stupňuje rétoriku proti Izraeli, na svém území hostí představitele hnutí Hamas. Podobnou rétoriku používá i vůči Řecku a i ono nyní mluví o tom, že chce mír, ale z pozice síly. Jinou linií izraelsko-tureckého sporu je budoucnost Sýrie. Turecko vytvořilo na severu Sýrie svou zónu vlivu a snaží se udělat svůj protektorát z celé Sýrie ve spolupráci s prezidentem Ahmadem Šarou. Naopak Izraelci Šarovi nevěří a naopak vytvořili nárazníkovou zónu na jihu Sýrie, která má prý bránit izraelské území a drůzy, co by izraelské spojence. Nechtějí, aby se z Golan stala jakási pomyslná izraelsko-turecká hranice. Ze stejného důvodu Jeruzalém odmítal, aby se součástí mezinárodních sil v Gaze staly turecké jednotky. Bylo to také Turecko, které se zasazovalo o zmírnění amerického vojenského tlaku na Irán a údajně zabránilo nasazení kurdských jednotek proti iránskému režimu. Řecko-kypersko-izraelská kooperace má řadu dalších aspektů, například zájem na zabezpečení těžby podmořského plynu, zejména blízko kyperských břehů, s čímž Turecko nesouhlasí. Nedávno také tyto tři státy uzavřely dohodu o propojení svých energetických soustav. A i když Řecko je uvnitř Evropské unie považováno za spíše protiizraelsky orientovaný stát, ve skutečnosti už dávno Izraelcům umožnilo cvičit jejich piloty na svém protileteckém systému ruského původu S-300, podobném, jaký používá Irán. Řecko tím vstupuje do komplikované hry, v níž se překrývají nebo naopak kříží zájmy také dalších zemí, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta, a představují klíč k řešení konfliktů v Libii, Somálsku, Súdánu nebo Jemenu. Je tu ještě jedna stránka věci, a to je komerční úspěch izraelských vojenských technologií. Kupují je v zákulisí i ty státy, které jinak veřejně Izrael kritizují. V posledku se ukazuje, že upřednostňují bezpečnost svých zemí před vším ostatním, včetně vlastní rétoriky.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. A dronům se budeme věnovat i nadále. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval letecké společnosti a pojišťovny, že ruský vzdušný prostor se stává nebezpečným právě kvůli ukrajinským dronům a označil ho za de facto uzavřený. Zdůraznil také, že Kyjev neplánuje útočit na civilní letectví. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Pan Zelenský přišel se svým prohlášením 1. září ve svém obvyklém večerním videovzkazu Ukrajincům i celému světu. K tomu dlužno dodat, že tak učinil v okamžiku, kdy Ukrajina a zejména Kyjev byly vystaveny už několikadenním vytrvalým útokům naopak ruských dronů, které během této fáze války poprvé nepřicházejí jen v noci, ale i za plného denního světla. Prezident doslova prohlásil: chtěli bychom každou leteckou společnost, která využívá ruský vzdušný prostor, každého pojišťovatele a vůbec všechny, kdož ještě využívají klíčová ruská letiště, upozornit, že ruský vzdušný prostor už v žádném případě není bezpečný. Ukrajina přitom nehrozí civilnímu letectvu jako takovému, jen důrazně upozorňuje, že na ruském nebi budou trvale přítomny naše drony. S tím bude muset každý počítat. Válka, kterou rozpoutalo Rusko, teď zkrátka ruské nebe uzavřela. Tolik Volodymyr Zelenský. O tom, že právě drony jsou doslova největším objevem rusko-ukrajinské války, svědčí i fakt, že se z bojišť na východě Evropy pomalu stěhují na celý kontinent. Původně to byly jen ojedinělé bezpilotní stroje, které zabloudily tu do Rumunska, tu do Polska, tu zase do Pobaltí. Nejnovější případ, kdy na mezinárodní letiště v Lipsku zaútočili nejméně 3 dnes už prokazatelně ruské drony, znamená, že v hybridní ruské válce doslova proti celé Evropě bude Rusko tuto nejmodernější bojovou techniku používat stále častěji. A nenechme se mýlit tím, že útok selhal, protože za ním stáli neprofesionální, jednorázově najatí vykonavatelé. Příště to může dopadnout mnohem hůř. O lipském konfliktu se tento týden jednalo hned na několika významných politických fórech. Nejnověji se k případu vyjádřili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Oba šéfové vrcholných evropských institucí upozornili, že Rusko si počíná stále nezodpovědněji a slíbili, že se postarají o nastolení nové normality na celém kontinentu. Lipsko znamená novou eskalaci na území Evropské unie. Musíme se plně aktivizovat, což znamená zejména rychlejší a efektivnější reakci na nezodpovědné jednání Moskvy, řekla paní von der Leyenová. Mark Rutte k tomu dodal, že celá Severoatlantická aliance, včetně USA, je s Německem plně solidární. Teď už tedy jde jen o to, jak najít skutečně rázná opatření, která by nepřinášela jen proklamace či uzavírání některých ruských diplomatických misí.
1: Míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S tím, jak se blíží listopadové volby do americké sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu, roste u prezidenta Donalda Trumpa nervozita. Je to vidět z toho, že přibývá jeho pokusů, jak celý volební proces zpochybnit. Šéf Bílého domu zkrátka popírá realitu, domnívá se politolog a publicista Jiří Pehe.
3: Americký prezident Donald Trump se před nadcházejícími volbami do kongresu stále více uchyluje k popírání pro něj nepříznivých trendů či rovnou přepisování reality. V nedávném televizním rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise odebrala licence některým celostátním televizním stanicím, protože průzkumy veřejného mínění, které zveřejňují, jsou prý smyšlené. Trump neuvedl žádné důkazy, že by některý z mnoha průzkumů, které opakovaně ukazují, že jeho podpora klesla na rekordní minimum, byl sfalšovaný. Ve stejném rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise zakročila proti moderátorce celostátní televizní stanice ABC Kristin Welkerové, protože prý lhala, když uvedla, že ne všichni republikánští kandidáti, které Trump podpořil, v primárkách uspěli. Co na tom, že se dá snadno dokázat, že Welkerová má pravdu? Realita amerického prezidenta zdá se zajímá stále méně. Snaží se tvořit a veřejnosti vnucovat alternativní realitu, která často nemá nic společného s fakty. Na propad popularity reagoval na své sociální síti Truth Social ku příkladu zveřejněním žebříčku amerických prezidentů, v němž sám sebe umístil na první místo s popiskem největší prezident. Prezidenti Lincoln, Washington či Roosevelt se umístili až za ním, co by velcí prezidenti. Jiní v jeho žebříčku chyběli úplně. Někteří pozorovatelé politického dění ve Spojených státech, kteří mají blízko k republikánské straně, varují, že Trump nebere vážně problémy, jako je zhoršující se ekonomická situace či vysoké ceny pohonných hmot, které souvisejí s válkou s Iránem. Odbývá je tím, že jsou jen malou daní za to, že Irán nebude mít jaderné zbraně. Kdyby bylo na obzoru rychlé ukončení války s Iránem završené zastavením jeho jaderného programu, mnozí Američané by dočasné zhoršení ekonomické situace možná akceptovali, jenže ani ve válce s Iránem nemůže Trump vykázat téměř žádné úspěchy. I v tomto případě se uchyluje k čemusi, co by se dalo popsat jako vytváření falešné reality. Buď tvrdí, že válku už Spojené státy dávno vyhrály, anebo že válka sice možná ještě pokračuje, ale je zcela bezvýznamná a Spojené státy mají vše pod kontrolou. Na kapitulaci Iránu si prý mohou počkat, ekonomická situace ve Spojených státech se pak rychle zlepší. Na některé konflikty reaguje tak, že přejmenovává celá území. Hormuzský průliv přejmenoval na americký průliv. V Kanadě se nedávno pomstil za její podpor proti dalším jím uvaleným clům tak, že přejmenoval Ontářské jezero na americké jezero. Co na tom, že toto přepisování zeměpisu neukončí ani konflikt s Iránem, ani neschody s Kanadou? Američtí analytici si všímají, že mnohem více času než nabízením řešení vážných problémů, které se během jeho vlády nakupily, Trump stále častěji tráví nad projekty, které ho mají tak či onak zapsat do historie. Na tiskových konferencích dokáže dlouhé minuty mluvit o budování tanečního sálu v Bílém domě či plánech na vybudování vítězného oblouku v centru Washingtonu. Nemálo času strávil v létě pořádáním akcí, jako jsou soutěže v americkém zápase přímo v areálu Bílého domu nebo závody vozu kategorie Indy přímo v ulicích hlavního města. Alternativní realitu Trump nabízí i v pohledu na volby. Dál bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby v roce 2020 byly sfalšovány, nebo že nadále dochází k podvodům při využití korespondenčního hlasování. Toho pak využívá k pokusům ovlivnit průběh nadcházejících voleb. Podle jeho kritiků zde možná leží odpověď na otázku, proč Trump není znepokojen možnou volební porážkou tak, jak by se dalo ve světle průzkumu čekat. Nahrál mu i nejvyšší soud, když neodmítl jeho dekret problematizující korespondenční hlasování. I kdyby se už nepodařilo jeho výnos implementovat, volby mohou být v řadě států přinejmenším zpochybněny. Boj o regulérnost voleb tak bude dominovat americké politice v příštích 2 měsících a boj o jejich interpretaci může pokračovat ještě dlouho po nich. Zdá se, že Trump a jeho spojenci připravili důmyslnou strategii, jak případné porážky republikánských kandidátů v řadě obvodů neuznat.
1: Vysvětluje politolog a publicista Jiří Pehe. V Česku naplno propukla bitva o rozpočet pro budoucí rok a o výši jeho schodku. Kromě opozice vadí výše deficitu i dvěma menším koaličním partnerům premiéra Andreje Babiše. Stejně tak i prezidentu Petru Pavlovi, s nímž Babiš teprve před nějakou dobou uzavřel smír, dodává redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
4: Svět a český rozpočet neposkytují příliš důvodů ke klidnému spánku. Každá dobrá zpráva je proto vítaným životabudičem. Jedna přišla minulý týden ze Strakovy akademie. Tam se po jednání Bezpečnostní rady státu sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Uzavřeli smír. Budou se scházet a projednávat důležitá témata. Předseda vlády umí číst nálady obyvatelstva. Spor o účast na summitu NATO v Ankaře mu ublížil. I jeho voliči instinktivně cítili, že hlava státu tam měla být. Už jen proto, že Pavel vzhledem ke své profesní minulosti armádě a aliančním záležitostem rozumí. Pokud by to jako argument nestačilo, je to neprůstřelný fakt, že na tato setkání jezdili jeho předchůdci Havel, Klaus i Zeman. Summit vyzněl jednoznačně pro Petra Pavla a velmi pravděpodobně to na podzim potvrdí svým verdiktem také ústavní soud. Šéf hnutí ANO dává předem najevo, že je to pro něj odehraná záležitost, k níž se nehodlá vracet a pitvat ji. Prezidenta teď potřebuje jako přechodného spojence. Jeho ministryně financí Alena Schillerová totiž představila rozpočet se schodkem, který je potom covidovém nejvyšší v polistopadové éře. Na vládu se snesla neúprosná kritika z řad opozice a odborné veřejnosti. I ekonomicky nevzdělaní lidé tuší, že obří dluh není nic, čemu by měli tleskat. Byť vláda opakuje, že jde o investiční a prorůstový zákon, každému je jasné, že bez ohledu na užitečnost půjčky se musí splácet. Navíc bobtnají o úroky, které neúprostně z rozpočtu rok co rok ukrajují přes 100 miliard korun. To poslední, co dnes Andrej Babiš potřebuje, je další prezidentovo veto, stejně jako kritiku šéfa motoristů Petra Macinky, podle něhož je schodek příliš vysoký a chce o něm ještě jednat. Přestože jde o symbolickou vzpouru, premiér potřeboval svému ministrovi ukázat, kdo je pánem na vládním hřišti. Smírčím gestem vůči prezidentovi Macinkovi naznačil, že v boji s hradem by mohl zůstat sám, jako pověstný kůl v plotě. Mezinárodní situace připomíná sud prachu. Stále drzejší Rusko napíná trpělivost evropských členů NATO k prasknutí. Posledním příkladem je dronový útok na letiště v Lipsku. Když před 5 lety Andrej Babiš oznamoval, že za výbuchem ve Vrběticích stáli agenti ruské GRU, nebyl osamocený. Neprůstřelné podklady mu dodala Bezpečnostní informační služba. Stála za ním vláda i prezident Zeman. Díky této jednotě se podařilo v Praze rozprášit ruské špionážní hnízdo pod diplomatickým krytím. Nelze odhadnout, co přinesou příští dny. Prezident a premiér nemusí být osobní přátelé, ale veřejnost by měla vědět, že při případném ohrožení budou mluvit jedním hlasem a zastávat stejná stanoviska. Ať měli ke vstřícnému kroku jakékoliv důvody, ve výsledku je ve prospěch obyvatel České republiky. Zkrátka, dobrá zpráva.
1: To byla komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Brzy to bude rok od hlasování, které v Česku rozhodlo o složení poslanecké sněmovny. V souvislosti s tím se také nabízí otázka, v jaké kondici je současná opozice a zda by měla reálné šance nahradit současnou vládu premiéra Andreje Babiše. Jaké jsou možnosti opozice, nad tím se zamýšlí publicista Jiří Leština.
5: Opozice je bezzubá, bezradná, rozklížená, bez programu i bez jasného vůdce. Tak vyznívá kritika snášející se na opozici nejen z provládních kruhů, ale také od části odborné veřejnosti či voličů nevládních strán. A samozřejmě nelze přehlížet, že leckteré výtky třeba co se týče absence programových alternativ jsou na místě. Na druhou stranu se tahle lavina kritiky v řadě aspektů jeví jako unáhlená, v leccčems přemrštěná či přímo nesmyslná. Říše snů je ku příkladu představa, že ani ne rok po volbách se ze skrumáže 5 opozičních stran vynoří charismatický lídr, konvenující takřka 1,5 milionu voličů, kteří loni hlasovali pro koalici Spolu, Starosty a Piráty. Vždyť jasný lídr nedominoval ani v řadách opozice, která v roce 2021 odstavila od moci první Babišovu vládu. Zhruba od března 2021 byla nejsilnější nevládní silou koalice Pirátů a Starostů a na roli vůdce opozice aspiroval Ivan Bartoš. V létě ale předběhla Bartošovo a Rakušanovo uskupení Fialova koalice Spolu, která v zápětí těsně zvítězila nad Babišovým hnutím jednoho muže. Což nám napovídá, že ani současná opozice nemůže sázet na to, že ji k příštímu vítězství dovede nějaký uhrančivý charismatik. Jediný způsob, jak znovu porazit premiéra Babiše, nadále spočívá ve sformování předvolebních koalic na platformě obrany demokratických principů. Jak nedávno trefně poznamenal v týdeníku Respekt politolog Lubomír Kopeček, na koaliční alternativu nepotřebujete charismatického lídra, potřebujete lídry, kteří jsou schopní se domluvit a jsou připraveni to vysvětlit dovnitř strán. Kritici současné opozice také trvají na tom, že její představitelé se utápějí v projektu Antibabiš, jenž se již dávno vyčerpal. Což je ovšem matoucí politická floskule, kterou nepřetržitě slýcháváme zhruba od roku 2017, kdy Andrej Babiš poprvé dosedl do premiérského křesla. Nikdo soudný nebude popírat, že klíčem k úspěchu opozice je vytyčení realistických programových vizí ve všech oblastech vládní politiky. Nyní se ale ocitáme v situaci, kdy program Antibabiš je aktuálnějším a neodbytnějším tématem víc než kdy dříve. Již za 3/4 roku působení Babišovy koalice se totiž ukázalo, že v čele státu se ocitla nejzlovolnější mocenská garnitura od roku 1989. Diskreditace a podkopávání ústavních institucí, včetně konstitučního tribunálu, ochromování státní správy a její odstřihávání od spolupráce s občanským sektorem, uzavření jednání vlády, ale i příprava zákonů šitých na míru biznisovým zájmům premiéra, To všechno svědčí o tom, že Andrej Babiš už bez skrupulí směřuje k autokratickému uchopení moci ve státě. Za této situace se pak jeví projekt Antibabiš oprávněným a nenahraditelným východiskem opozičního programu. A to nejen jako boj proti jednomu politikovi propadajícímu svodům autoritářství, ale i jako zbraň proti jím ovládané mašinérii, která se dala do pohybu, aby systematicky nahlodávala podstatu naší demokracie a občanských svobod.
1: A slova Jiřího Leštiny nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Jak se žije národnostním menšinám v České republice? Co je trápí a co je baví? Jak se dostali do Česka a jestli se jim stýská porodné zemi? Jak vnímají svůj původ potomci z druhé generace? Na to všechno odpovídá magazín o národnostních menšinách Mezi námi. Seznamte se nejenom s výjimečnými osobnostmi, ale i s jejich kulturními tradicemi a činností jejich spolku. V sobotu po 15. hodině na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Německá automobilka Volkswagen chce propustit 100 000 zaměstnanců. Plzeňští hokejisté v Lize mistrů na úvod porazili švédského vicemistra Regle. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun. Řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé prosazují, Macinka zatím neupřesnil. Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí plánuje po celém světě zrušit zhruba 50 000 pracovních míst.
8: Automobilka už dřív oznámila, že chce zrušit stejný počet pozic. Celkem by tak mělo zaniknout přibližně 100 000 pracovních míst. To je zhruba 15% celosvětového počtu zaměstnanců. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Podle agentury AFP je to největší restrukturalizace v globálním automobilovém průmyslu. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Minulý rok v prosinci ukončil po 24 letech provoz závod v Drážďanech. Bylo to tehdy poprvé v 88-leté historii, kdy automobilka uzavřela některou ze svých továren v Německu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
7: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Přestože jsou zásoby zatím o něco nižší než v předchozích letech, mělo by být podle rezortu plynu na zimu dostatek. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
9: Ondřej Soukup,
10: Josef Pazderka, míříme na východ.
11: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
12: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
11: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
10: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako přihodilo.
11: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
7: Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. Vítěznou branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
9: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teď byli ze mistru, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To vlastně nejlepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem, že jsme zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu, byli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
7: Dařilo se i Pardubicím, ty porazili polský tým Tychy 6-0. Naopak hokejisté Liberce na úvod Ligy mistrů neuspěli. Na ledě finského celku Tapara Tampere Bílí Tygři prohráli 3-6.
13: Nehoda na D1 před Rusínovem a překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D1 máme hlášenou nehodu za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 220,5 osobní auto srazilo zvěř. Projíždějte opatrně, počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte překážku za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 je po nehodě uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na kilometru 20 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří. A v Praze zatím stále neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně oblačnost bude ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Byla by to zase jedna hezká otázka do nějakého kvízu. Kdo byl nejhledanějším teroristou na světě před Bin Ládinem? Správná odpověď: Sánchez, zvaný Carlos, zvaný Šakal. Jeho rodné jméno Ilič Ramírez Sánchez naznačuje, že je před námi zajímavý příběh muže, který míchal levicové kořeny, odpor proti takzvané imperialistické buržoazii a podporu Palestiny. A hlavně ho zajímaly peníze. Když byl v prosinci 97 v Paříži souzen, jako zaměstnání uvedl profesionální revolucionář. Co to znamenalo v praxi, to už ve speciálu portrétů věnovaných terorismu řekne historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
16: Dobrý den.
15: Kterého do studia pozval a dobrý poslech přeje David Hartl.
14: Terorismus.
17: Zasedání konference ministrů ropného průmyslu členských států organizace zemí vyvážejících ropu bylo dnes v poledne ve Vídni přerušeno ozbrojeným vpádem 5 teroristů, mezi kterými je i jedna žena. Teroristé zahájili v budově palbu z automatických zbraní a zajali 30 rukojmí. Dosavadní zprávy neuvádějí totožnost a záměry teroristů. Při útoku byl zabit jeden příslušník rakouské policie a nepotvrzené zprávy mluví o vyšším počtu obětí. Po incidentu bylo svoláno zasedání rakouské vlády a na vídeňském letišti Švechat byl zastaven provoz.
15: Bylo to doslova pár dní před Vánocemi, 21. prosince 1975, a to, co jste slyšeli, to byla ukázka z rozhlasových novin, které tehdy vysílal Československý rozhlas. Honzo, tenhle případ, tedy přepadení zasedání zemí vyvážejících ropu, to byla asi nejspektakulárnější akce muže, o kterém dneska bude řeč. Ale abychom si to dali nějak stručně do souvislostí, ta 70. léta, to jsou podle mě opravdu léta terorismu. To jsou únosy letadel, braní těch prominentních rukojmí, různé atentáty, bombové útoky. Rychle mě napadají jenom různé skupiny jako Černé září, RAF, skupina Baader-Meinhofova, Brigáde Rosse, IRA, ETA. Bylo to období, kdy jsme si museli
16: nebo možná tedy naši tatínkové, dědečkové, kdy jsme si museli zvykat na to, že terorismus je nějakou součástí toho života?
18: No, na západě určitě bylo to období dost výrazného mezinárodního napětí, kdy v některých těch centrech napětí, jako byl Střední východ, někteří aktéři prostě zvolili nebo se rozhodli jít tou cestou teroru, což vlastně je jakási asymetrická válka, v níž ten aktér slabší, který nemá k dispozici nějakou pravidelnou armádu, se snaží ani ne tak porazit toho protivníka, ale nějakými spektakulárními teroristickými útoky obrátit na sebe pozornost světové veřejnosti, získat v úvozovkách její sympatie, zasáhnout toho protivníka na citlivém místě, vyvolat chaos, nejistotu u té nepřátelské populace. A netýká se to tady jenom palestinského hnutí, ale týkalo se to i radikálních levicových organizací, které vlastně pochopily, že tohle je jeden z možných způsobů, jak resuscitovat takový ten mýtus o té revoluci. Jak do stabilních, relativně spokojených západních společností, v níž i ta dělnická třída zažívá relativní vzestup a blahobyt, jak do nich implantovat ty radikální ideály, ideály revoluce, protože revoluce se rodí spíše z nějakých krizových momentů, jako bylo třeba po první světové válce. Tady ten moment chyběl, takže jedním ze způsobů, jak tuhle revoluční náladu vyvolat, jsou ty teroristické útoky, vyvolávat chaos, vyvolávat pocit neklidu. A je to taktika, kterou používali tehdy v 70. letech a která se opakuje pak v určitých periodách, dejme tomu od roku 2001 až do dnes.
16: A jak s tím vším souvisí příběh Sáncheze, zvaného tedy Šakal nebo Carlos, tak to si povíme v následujících minutách. Narodil se 12. října 1949 v Caracasu ve Venezuele. Jeho rodné jméno tedy je Ilich Ramírez Sánchez. Honzo, jak se mu dostal do jména ten Ilich? To je přece zajímavý příběh už sám o sobě.
18: Jeho otec byl úspěšný právník a zároveň byl vyznavačem marxismu-leninismu, což v latinskoamerickém kontextu 40. 50. let nebylo nic neobvyklého. Nemusí nás to nějak jako zvlášť překvapovat, tahle fúze mezi tím, že máte úspěšnou kariéru a vyděláváte i dost peněz a zároveň vlastně ale jste přesvědčeným levičákem. Ono je něco jiného být přesvědčeným levičákem v nějaké společnosti, která není levicová, a něco jiného je být levičákem v té společnosti třeba socialistické nebo sovětské. No a on obdivoval Lenina, obdivoval celou tu sovětskou historii od roku 1917, no a své tři syny pojmenoval jmény Ilič, Lenin a Vladimír. Takže jestli se někdy říká, že sudičky vlastně určují osud dětí už od narození, tak tady možná vlastně jejich otec osud minimálně jednoho ze svých synů určil tím jménem.
16: Říká se o něm, že jako malý kluk byl tlouštík a že si z něj děti dělali legraci, což prý ho dohánělo k slzám a jednou prý dokonce zuřivě vykřikl, že celý svět o mě jednou uslyší. V roce 1968 je mu 29 a je přijat na tu slavnou Univerzitu družby národů Patrice Lumumby v Moskvě. Tam uběhla nějaká cesta. Jak se mu podařilo dostat do Sovětského svazu?
18: On vyrůstal pod vlivem jednak katolické matky, která syny nechala tajně pokřtít, a marxistického otce, a velmi záhy zvolil tu levicovou marxistickou cestu. Na druhou stranu ale ta rodina nefungovala úplně ideálně, hodně se stěhovala a on získal poměrně jako dobré vzdělání nejprve přímo ve Venezuele v Caracasu, kde načichl těmi revolučními myšlenkami a získal k ním větší afinitu, přestože vlastně přes ty nejrůznější pozdější legendy nějak se neúčastnil nějakého revolučního hnutí nebo nějakých stávek, což bylo typické pro tehdejší studenty na těch latinskoamerických univerzitách. Pak navíc načichl ještě svobodmyslnému Londýnu v 60. letech, který na něj taky samozřejmě zanechal nějaký vliv. Tam bylo důležité to, že nikdy neměl nouzi o peníze, protože jeho otec ho neustále finančně podporoval, ale zároveň ho směroval vlastně k tomu levicovému směru. Takže tam byl vlastně neustále tenhle ten, nechci říkat rozpor, ono se to vlastně jako doplňovalo, ale bylo to v něčem paradoxní. No a na tu Univerzitu Patrice Lumumby byl přijat, protože tam se nešlo jen tak přihlásit. Tam byl přijat vlastně díky sponzoringu svého otce, ale zároveň přímluvy nebo nějakému si dobrozdání latinskoamerických nebo venezuelské komunistické strany, která mu dala dobrozdání, že je tedy levicových názorů, že by tedy mohl být potenciálním dobrým revolucionářem. A s tímto on tam začal studovat. My to známe i vlastně z dějin těch zahraničních studentů, kteří studovali tady u nás, v Univerzitu 17. listopadu. On se vyznačoval tím, že vlastně měl velké množství peněz, a tím pádem vlastně byl značně nezávislý, ale byl nezávislý i na těch učitelích, i vlastně na té sovětské indoktrinaci, a podle těch svědectví ho více zajímaly vlastně luxusní večírky, pít žití a vlastně takový nevázaný život, který si navíc mohl v té Moskvě díky těm zahraničním devizám dovolit. Ale že by byl nějakým vynikajícím studentem nebo nějakým prostě uvědomělým komunistou, který by využil tu možnost, aby se tam opravdu jako proměnil v nějakého radikálního prosovětského revolucionáře, na to nic neukazovalo.
16: Nakonec ho ze školy vyhodili a říkalo se, že to byla jenom taková jako zástěrka, že v té době ho chtěla naverbovat KGB, že tedy ten vyhazov měl být důvodem k tomu, aby KGB ho mohla získat, ale prý to není pravda.
18: Oni ho prostě vyloučili za nekázeň, pro údajně protisovětské provokace.
16: Také si pořídil dítě se studentkou.
18: Ano, s Kubánkou, Soňou, Marinou Oriolou. Ale u Karosu je problém v tom, že jakmile začal fungovat jako terorista a jak ty jeho činy nabývaly na intenzitě a na, dalo by se říct, globální v úvozovkách popularitě, tak se CIA nebo jako západní tajné služby snažili ho spojit vlastně se Sovětským svazem. To znamená, ten jeho životopis začali přepisovat a začali vlastně vypouštět do světa informace o tom, že už byl revolucionářem v těch 60. letech, že byl pevně zaháčkován s Kubou a já nevím s kým. A hlavně, že ho tedy v těch 60. letech naverbovala KGB a že tedy ty teroristické útoky jsou vlastně řízené z Moskvy a KGB, což ale nebyla pravda. A později, když se objevily archivní materiály KGB, tak KGB si ho celkem logicky tehdy vyhodnotila jako nespolehlivého, arrogantního, líného a kvůli té špatné disciplíně a studijním výsledkům ho KGB vlastně zamítla k naverbování nebo k nějaké dlouhodobé spolupráci. A to byl důvod, proč třeba jako neprošel žádnými výcvikovými kurzy na území Sovětského svazu nebo na území východního bloku, protože v této fázi KGB měla především zájem o ty ideové, ty přesvědčené spolupracovníky, jo, kteří vlastně pak může třeba jako tiše implantovat do těch společností západních nebo těch nesovětských a pak je využívat, pak z nich dělat agenty. Z tohohle pohledu Carlos v ale té době vůbec na to nevypadal.
16: A jak se teroristou stal, o tom si povíme za chvíli.
14: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: S historikem Janem Adamcem si povídáme o Carlosovi, zvaném Šakal, o člověku, který měl v 70. a 80. letech na svědomí opravdu hodně teroristických činů. Honzo, my jsme ho opustili ve chvíli, kdy je tedy vyhozen z té moskevské univerzity a on zamíří do Bejrútu. Proč právě tam? Víme o tom něco?
18: Tady se vlastně láme ta jeho kariéra a možná bychom se jako mohli vrátit k tomu osobnostnímu profilu. Proč vlastně to dělá? Protože když si složíme ten jeho motiv, tak vlastně hodně svědků říkalo, že Carlosovy motivace nepramení ani tak z revolucionářství nebo z přesvědčení, že chce vyvolat světovou revoluci, ale z touhy po slávě a po uznání, že si tím vlastně jako kompenzuje ty posměšky, že byl tím tlouštík, že vlastně všichni tak jako říkali, no to je průměrný líný člověk. Takže z jeho pohledu si říkal, v čem vlastně bych mohl vyniknout, když vlastně nic moc neumím. Když to jako přeženu, kdyby v roce 68-70 v sobě objevil geniální pěvecký talent, tak by se stal zpěvákem a ukojil by tu svoji touhu po uznání, po penězích, po tom luxusním životu. Ale tady zřejmě převážela ta racionální složka, si řekl, no tak co bych mohl tak jako dělat. A v té éře rodícího se terorismu a vlastně toho propustného světa zamířil právě do toho libanonského Bejrútu, bez pochyby už vlastně měl nějaké kontakty nebo musel nějakým způsobem vědět, kam jde a co tam bude dělat. A tam se dostal do kontaktu s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny a s náborářem Basámem Abu Sharifem, který mu údajně vybral právě i to jméno Carlos, což byla vlastně španělská zkomolenina krycího arabského jména Khalil. A tam právě, nikoli v Sovětském svazu, ale tam absolvoval ten vojenský výcvik v Jordánsku a v Libanonu a tam se dostal i pod křídlo šéfa těch palestinských operací nebo těch teroristických operací Wadi Hadáda, kterého pak označoval za svého mistra, za někoho, kdo ho učil. A tam vlastně jako projevil velmi dobré schopnosti, co se týče té střelby, co se týče vlastně teroristického, protože to není jenom, že někoho zabijete, ale musíte se umět ukrývat, musíte umět prostě komunikovat. Připomínám, že Carlos byl velmi dobře jazykově vybaven. On jak vlastně pocházel z jakéhosi kosmopolitního prostředí, velmi dobře a rychle se učil jazyky, takže v tomhle měl velkou výhodu. A najednou se ukázalo, a i ti palestinští výcvikoví instruktoři shledali, že je poměrně schopným a už připraveným, aby zahájil nějaké akce, které pak přicházejí na začátku 70. let.
16: Tou první, tak tou je neúspěšný pokus o vraždu podnikatele Edwarda Seafa, což byl šéf Mark Spencer a také čestný viceprezident britské sionistické federace. Tam to ale ku podivu nevyšlo. Pak následuje série mnoha a mnoha útoků, jak si říkal, z těch 70. let. My si připomeneme jenom jeden, možná abychom ukázali, že ne vždy to zkrátka bylo s terorismem úplně jednoduché. Rok 1975 a raketový útok na letadlo společnosti El Al na letišti Orly v Paříži.
19: V lednu 1975 se Carlos zabýval úkolem zničit letadlo izraelské společnosti El Al na pařížském letišti Orly. Cíl pravděpodobně vybral prezident Kadáfí jako jeden z pokusů pomstít ztrátu libyjského letadla, které Izraelci sestřelili do Sinajské pouště. 13. ledna 1975 vjeli dva muži v Peugeotu na odbavovací plochu letiště. Vytáhli raketomet zabalený do oranžového plátna a vystřelili na Boeing společnosti El Al, který pojížděl po dráze. Chystal se vzlétnout do New Yorku se 136 cestujícími. Izraelský pilot provedl úhybný manévr, raketa narazila do trupu jugoslávského letadla, které čekalo na cestující do Záhřebu, a prorazila jej. Nevybuchla. Lehká zranění utrpěli policista a letuška. Teroristé vystřelili znovu a zasáhli administrativní budovu, kde způsobili značné škody. Pak ujeli směrem na Paříž.
16: Takhle složité to občas bylo. Honzo, my už jsme tady na začátku mluvili o té jeho největší akci z prosince 1975, přepadení sídla OPEC, tedy sídla zemí vyvážejících ropu ve Vídni, kde se svou skupinou zajali 42 rukojmích, včetně ministrů ropného průmyslu několika zemí. Ona ta akce ale nakonec dopadla tak trochu jinak. Pravda, unesli je, ale co se tam stalo?
18: Tady se vlastně začíná ta Carlosova teroristická kariéra trochu lámat v tom smyslu, že má nějaké zadání, má dokonce nějaké ideologicko-politické zadání. Tím zadáním bylo mimo jiné popravit, spektakulárně vlastně jako zabít, zavraždit dva ministry z dnešního pohledu paradoxně saudsko-arabského i iránského, že Irán i Saudská Arábie byly tehdy klíčovými spojenci Spojených států a Západu. Ale místo toho vlastně přistoupil na to vyjednávání a nakonec všechny rukojmí propustil za několika milionů nové výkupné. Čím si vysloužil vlastně hněv toho svého v uvozovkách mistra Evary Hadáda a byl vlastně jako vyloučen z té politicko-ideologické struktury. A tady vlastně Carlos začíná tu kariéru takového volného renegáta, který si vlastně z toho terorismu dělá biznis.
16: Terorista na volné noze.
18: Který se nechává najímat, samozřejmě s tím správným ideologickým znamenkem, asi by se nenechal najmout CIA nebo Západem, i když co my víme. A začíná vlastně využívat té své proslulosti, peněz a toho, že vlastně si ho může najmout v uvozovkách kdokoliv z té pro něj vlastně jako správné ideologické strany, ať už tím je někdo z východního bloku nebo někdo z té protiizraelské arabské fronty.
16: Ty jsi zmínil východní blok, hned se k tomu dostaneme, jenom ještě řeknu, že právě v téhle době díky románu Frederika Forsytha, který se tehdy našel v Šakalově, no a už to říkám, v Šakalově londýnskému úkrytu, tak právě díky tomu získal od tisku přezdívku Šakal, protože do té doby byl tedy známý pod tou přezdívkou Carlos. Ty chceš něco říct?
18: Já jenom připomínám, že to byla jen schoda náhod, že ta knížka z největší pravděpodobnosti vůbec Carlosovi nepatřila, takže on ji jako nečetl nebo až poté, ale patřila jeho známému. Takže to prvotní, jako, že by si četl Šakala a podle toho pak byl pojmenován Šakalem. Spíš to bylo později, že se vlastně v tom Šakalovi zhlídl a začal vlastně ve své marnivosti se do něj stylizovat.
16: A teď tedy ten východ. On cestoval od 80. let, možná už od 70. do mnoha míst východní Evropy. Mezi lety 78 až 86 často navštěvoval i Prahu, většinou na jeho jemenský pas, kterou ta jeho skupina považovala za ideální místo pro takové schůzky a jakousi logistiku, jakési zázemí. Státní bezpečnost o něm samozřejmě věděla a sledovala ho v rámci nějaké své akce. My si za chvíli řekneme, jakým způsobem byl z Československa vypuzen. A teď tedy logicky otázka, když říkáme vypuzen, on se tady Státní bezpečnosti nehodil?
18: On vlastně v zemích východního bloku, jako bylo třeba Maďarsko nebo Československo, on si z nich udělal takovou jako základnu, takže on tam občas pobýval. Víme, že třeba rumunská strana si jej najala na teroristický útok proti rumunské sekci Rádia Svobodná Evropa, ale moc rádi ho na svém území neviděli. Důkazem je i toho, že vlastně mu samotní Sověti v podstatě odepřeli vstup do Sovětského svazu, přestože se o to několikrát dožadoval, a pro ty východoevropské tajné služby byl takovým velmi nepříjemným hostem, protože se zvyšovala šance buď nějakého teroristického útoku, nebo toho, že to Západ odhalí a veřejně vlastně potvrdí tu legendu, že Sovětský svaz a východní blok podporuje Šakala a stojí za těmi jeho teroristickými útoky. V tomhle případě vlastně STB ho velmi pečlivě sledovala. Československé úřady ho moc rádi na svém území neviděli a snažili se ty jeho návštěvy a délky jeho pobytů co nejvíce snížit a eliminovat.
16: Což se nakonec tedy v roce 1986 jaksi zvrhlo v to, že skutečně Státní bezpečnost Šakala z Prahy vypudila. Jak se to stalo, o tom velmi pěkná ukázka z knížky Daniely Richterové.
19: Státní bezpečnost vyslala do hotelového pokoje teroristů své muže. Vydávali se za protokoláře ministerstva zahraničních věcí. Teroristům vysvětlili, že jsou v ohrožení a bylo by nejlepší opustit Československo. Carlos propadl zuřivosti. Poučoval o svých ideologických zásadách, chlubil se mocnými spojenci a obvinoval svůj nejbližší okruh ze zrady. Neúprosní důstojníci STB informovali teroristy, že do Československa byli vysláni agenti francouzských speciálních služeb, aby je zlikvidovali. To změnilo náladu a teroristé souhlasili s odjezdem. Nešlo o střelbu naslepo, ale o pečlivě připravený scénář, který hrál na Carlosovy obavy. Trik zabral. Důstojníci STB pak eskortovali Carlose a jeho spolupracovníky na ruzyňské letiště, kde nastoupili do letadla do Moskvy. V Praze věděli, že jim nezbývá, než Carlose vyhnat. Západ bedlivě sledoval přístup sovětského bloku k teroristům. V polovině roku 1984 si náměstek ministra zahraničí Spojených států Mark Palmer předvolal velvyslance klíčových států sovětského bloku a sdělil jim, že Washington si je vědom, že osoby jako Carlos Šakal jsou těmito zeměmi chráněny.

0: slyšeli jsme, že nasedl do letadla do Moskvy. Ty jsi ale říkal, že Moskva se už v 80. letech velmi důsledně bránila tomu, aby tam přiletěl. Jak to dopadlo?
1: On se do Moskvy dostal, ale jenom do transitní zóny a pak našel útočiště v Sýrii u prosovětského spojence Hafiza Asada. Tam vlastně byl až do začátku 90. let, kdy Sýrie vlastně přestala i pod tlakem západu Carlose krýt a poskytovat mu azyl a on pak musel složitě hledat cestu ven a nakonec se usadil v sudánském Chartúmu, odkud byl ale v roce 1994 za poměrně jako dramatických okolností, ještě snad během operace pod vlivem anestetik, vlastně předán sudánskými úřady Francii, protože Francie měla na Carlose mimořádně spadeno za velké ponížení, které jí způsobil v roce 1975, kdy při jedné kontrole zastřelil dva agenty francouzské kontrarozvědky a jednoho těžce zranil a od té doby vlastně to bylo pro Francii takzvaně osobní. To nebyl jen tak nějaký terorista.
0: Čili oni po něm šli a věděli, že v tom Sudánu
1: je. Oni to věděli. Oni vlastně jako ten jeho pohyb celkem jako monitorovali. Tam byla jen otázka, jak se k němu dostat a on v tom Chartúmu nějak prodělával nějakou operaci a ještě vlastně pod vlivem anestetiky ty sudánské úřady prostě toho využili a odvezli ho dále a na letišti ho předali francouzským agentům.
0: Od toho roku 94 byl ve Francii vězněn, až v roce 97 se dostal k soudu a postupně byl odsouzen v průběhu několika let ke třem doživotním trestům za vraždy a bombové útoky z 80. let. On sám se označil u soudu za profesionálního revolucionáře v leninské tradici. Podle všeho má na svědomí asi 83 lidských životů. Mimochodem, litoval toho někdy?
1: Nelitoval. Byla to součást teroristicko-revoluční toho obrazu, že to vlastně byly oběti nezbytné. On vlastně ten terorismus neustále kryl tím revolucionářstvím. Jenom ještě k tomu číslu. Přímo on zodpovědný byl za 24 mrtvých. Těch 83 je připisováno lidem, kteří působili spolu s ním při nějaké teroristické... Ale přímo víme, že těch 24 lidí on zabil, nebo byl přímo na místě, kdy došlo ke smrti a zraněno bylo 257 osob. Tam ještě je potřeba dodat tahle zranění a tyhle lidi, kteří byli postiženi těmi teroristickými útoky.
0: Mimochodem, na několika fotografiích on se objevuje v takovém baretu, malinko to jakoby zavání podobou s Che Guevarou. Víme něco o vztahu nebo případné inspiraci tímhle člověkem?
1: No, Carlos se do něj stylizoval a zrovna při útoku ve Vídni v prosinci 1975 si speciálně vlastně nechal narůst tu bratku. Ve vídeňském butiku si pořídil ten černý baret, který nosil nakloněný na stranu a tím vlastně chtěl jako na jednu stranu se v fuzovkách přeživit na tom Che Guevarově mediálním obrazu a zároveň vlastně mu vzdát takhle poctu, že on je tím pokračovatelem a pokračuje v tom revolučním odkazu Che Guevary.
0: Chybělo mu zkrátka už jen to tričko. Tak to byl dnes Jan Adamec a vyprávění o teroristovi Carlosovi zvaném Šakal. Honzo, díky, že jsi přišel do studia, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Valérie Racmanová a Jiří Flosman. K našemu pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také na dalších podcastových aplikacích. No a David Hartl se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž, tedy za 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Uvedl to šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory. V Táboře začal festival malých nakladatelů Tabuk. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Juraje Horváta je cílem festivalu upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, vházováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu.
4: Na D1 kolona za Všechromy a nehoda za Vyškovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Velké Popovice se rozjíždí kolona. V omezení za Mirošovicemi na 23. kilometru uvízlo nákladní auto. Už se mu ale podařilo odjet ze zúžení, takže je to opět průjezdné. Brzdí se teď na 19. kilometru, hlavně pravý pruh je plný. Na D1 z Kroměříže do Brna dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 220,5 osobní auto srazilo zvěř. Je to s opatrností průjezdné. Na D3 z Českých Budějovice do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion, je označený šipkou a kužely. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu směrem z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.

0: Našimi hosty na dálku jsou profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, ekonom Jan Švejnar. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane Švejnare, je důvod zvyšovat schodek státního rozpočtu?
1: To záleží, jak se na to díváte. Samozřejmě některý schodek může být velmi dobrý pro ekonomiku a jiný zase nemusí být. Čili v tom smyslu je důležité si říct, k čemu ten schodek je a jaký bude mít dopad na ekonomický růst. Já myslím, ten kontext, který je důležitý, je, že jsme prošli od roku 2022 těžkou situací ve smyslu, že jsme měli ekonomickou recesi na konci roku 2022, začátek roku 2023, pak stagnaci. A loni se ekonomika poprvé teda odrazila ode dna tím, že lidé začali zvyšovat spotřebu. A je otázka, jestli bude dál růst nebo ne. A samozřejmě hospodářská politika státu bude mít hodně co dočinění s tím, jestli nastartujeme rychlý ekonomický růst, který potřebujeme, po tom, co ostatní země jako Polsko rostly velmi rychle a my ne. A nebo jestli půjdeme dál do buď nízkého růstu nebo stagnace, tak jak jsme na tom byli za posledních několik let. Takže tam je potřeba si říct, jestli fiskální politika,
0: ano,
1: tak jak je formulovaná v návrhu, bude mít ten prorůstový potenciál, anebo jestli nebude.
0: Pane Musile, stejná otázka na úvod pro vás. Je z vašeho pohledu důvod ke zvyšování schodku?
2: No, z mého pohledu a i z pohledu Národní rozpočtové rady tomu absolutně žádný důvod není. Naše ekonomika neprochází žádnými těžkými časy, neprochází recesí, natož krizí. Nečelíme vysoké nezaměstnanosti, čili za nás z tohoto pohledu vůbec nedává smysl do té ekonomiky dávat tak silný fiskální impuls.
0: Pane Švejnare, je důvod uprostřed ekonomického růstu, aby se zvyšoval schodek?
1: Zase si vezměte, co jsem už řekl. Ten ekonomický růst nastává po několika letém období, kdy ekonomika byla špatně vedena ve smyslu, že šla do recese, sousední země žádné nešly do recese, měla nulový růst, stagnaci dlouhou dobu a to, že momentálně má rok, rok a půl, ke dvěma letům, mírný růst, to neznamená, že ten růst by pokračoval pak, když vláda nepovede rozumnou hospodářskou politiku.
0: Čili promiňte, že vás přerušuju, podle vás tedy ten růst je potřeba podpořit, aby vydržel a aby zesílil?
1: Přesně tak. Teď jsme jedna z nejpomalej rostoucích zemí a co je role vlády navíc k bezpečnosti? Je, aby stimulovala a zvyšovala životní úroveň občanů. A doposud se to za poslední několik let nedělo. A to, že vlastně občané sami tím, že zvýšili spotřebu, zakončili tu dobu stagnace a je otázka, jestli dále budou zvyšovat spotřebu, jestliže neporoste ekonomika, tak to je velice vážné.
0: A podobně právě argumentuje ministerstvo financí, konkrétně i paní ministryně Schillerová, obracím se na vás, pane Musile, že ten navrhovaný rozpočet zajistí jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii. Vy si nemyslíte, že by mohl mít takový efekt?
2: Tak my ten jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii máme už nyní. Když se podíváme na nějaký průměr EU, tak my rosteme výrazně rychlejším tempem, byť chápu, že to není žádná jako velká sláva. Dovedu si představit, že bychom třeba mohli růst o 3 více, nebo řekněme o 3 až 4 %.
0: No a promiňte, že vás přerušu, no. Nemůžou tomu pomoct právě chytré investice?
2: No, ale pak je právě otázka toho, jestli k tomu má pomoci rozpočet, který z roku na rok prostě zvýší schodek veřejných financí téměř o 1% bod, respektive o více nebo o 1,5% bodu během pouhých 2 let. Zejména když víc se podíváme na ty parametry, tak ty takzvané investice na celkových výdajích zaujímají nějakých 11%, což není v podstatě nijak výrazně jiné, než bylo v minulých letech. A jako není tam důvod prostě, aby se zvyšoval ten schodek. Čili jestli vláda v takové situaci může něco pro ekonomiku udělat, tak ať

0: dělá spíše nějaká kvalitativní opatření typu deregulace té ekonomiky, ale není důvod, aby se přikládala pod fiskální kotel, protože náš kontext ekonomiky je takový, kterému my ekonomové říkáme, že jsme na úrovni potenciálního produktu, čili znovu nečelíme žádné recesi, nečelíme žádným nevyužitým kapacitám. Čili ten ještě poslední jenom věta, pardon.
1: Prosím stručně, ať může pan Čelinar zareagovat.
0: Tenhle silný fiskální impuls se přelije buď ke zvýšení dovozu, anebo ke zvýšení tlaku na růst cenové hladiny.
1: Pane profesore Švejnare, vy když se zatím podíváte na ten návrh státního rozpočtu na příští rok, jak se ho zatím schválila vláda a jak ho bude posílat do poslanecké sněmovny, tak z vašeho pohledu je dostatečně proinvestiční, z vašeho pohledu ten poměrně vysoký schodek je ospravedlnitelný těmi plánovanými investicemi?
2: Já bych byl ještě pro větší míru investic, ale efektivních investic, to znamená velmi produktivních investic. A tak, jak říkám už další dobu, toto je výzva pro tuto vládu, jestli se toho dokáže zhostit a vybrat projekty, které budou mít vysokou návratnost.
1: No promiňte, buďme konkrétní.
2: Se to nepodařilo.
1: Nezlobte se, no. Že vás přerušu, abychom byli konkrétní. Vy takové projekty v tom návrhu zatím vidíte?
2: Jsou tam, to je samozřejmě to, co půjde na dopravu, to je důležité, věda, výzkum, kvalitní vzdělávání, to znamená špičkové, co se zdůrazňuju ve všem, je potřeba jít do excelence, to znamená projekty s vysokou návratností, velice kvalitní školství, velice kvalitní vědecké projekty. Jsme země, která nemá nerostné bohatství, čili musíme lidským kapitálem a chytrou hospodářskou politikou prorazit, jinak neprorazíme. No, abych se jí zdůraznil to, co taky už, jako říkám, nějakou dobu svět se změnil v tom, že dřív býti průměrnými se vyplácelo. Dnes už ne. Dnes už vítěz bere skoro všechno. A když my stagnujeme nebo jdeme pomalu kupředu a jiné země běží, no tak zaostáváme. Čili v tom smyslu říkám, je to výzva v tom, že ano, investice například do dopravní, špičkové dopravní infrastruktury ano. Je výborná. Tady máme komparativní výhodu. Jsme země, která je kompaktní oproti Itálii třeba nebo Chorvatsku. Čili kdyby byla síť rychlovlaků a velice dobré dálniční soustavy, tak máme obrovskou výhodu z hlediska potenciálního růstu, investičních příležitostí a tak dále.
1: Pane Musile, tak profesor Švejnar teď vyjmenoval ty kapitoly, ve kterých skutečně dochází v tom návrhu oproti loňsku k růstu a na prvním místě zmínil dopravu. Nejsou to ty investice, které nakopnou ekonomiku?
0: Ale tak jako, když se budeme bavit o železnici, máme jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, možná i budeme na předních místech v celosvětovém měřítku. Co se týče dálnic nebo spíše silniční sítě, tak je to podobné. Dálniční síť tady nemáme dobudovanou, to je ale řekněme úděl posledních minimálně 30 let nebo celého toho porevolučního období. A myslím si, že teďka, když, protože to, co vyjmenoval pan Švejnár, to by jako znamenalo investice nikoli v řádu stovek miliard, ale to už se bavíme o milionech korun.
1: Tak a pan profesor připouštěl, že on sám by si představoval investice ještě vyšší.
0: Fajn, ale pak se ptám, kde vezmeme ty reálné zdroje, kde vezmeme pracovní sílu, kde vezmeme dodatečné nějaké kapitálové vybavení, to znamená stroje, přístroje, zařízení, které budou tu špičkovou infrastrukturu stavět. Znovu opakuji, my jsme ekonomika, která je na úrovni svého potenciálu, my potřebujeme zvýšit kapacitní schopnosti té ekonomiky. My nepotřebujeme jenom do té ekonomiky nalívat víc peněz a přetahovat lidské i kapitálové zdroje ze soukromého sektoru do veřejného sektoru, protože to se mimo jiné projeví tím, že když se budeme teda teďka všichni soustředit na výstavbu dálnic, železnic a silnic, no tak o to méně budeme mít výstavbu třeba bytů nebo prostě něčeho jiného. Takhle jednoduché to je.
1: Rozumím. Pane Švejnare, tak není to tak, že jako Česká republika už jsme na úrovni svého potenciálu, což, jak naznačuje pan Musil, může znamenat, že ani když nalijeme do ekonomiky víc peněz, tak se to nemusí projevit?
2: Tak jednoduché to není. A dám vám i historický příklad a pak půjdeme k současnosti. Já jsem koncem 90. let zdůrazňoval, že česká ekonomika má potenciál růst 4, 5, 6%. Všichni tvrdili, nebo všichni mnozí tvrdili, že to tak nejde, že jsme na úrovni potenciálu a tak dále. No a po roce 2000 najednou ekonomika rostla 4, 5, 6%. Takže tam se hodně lidí mýlilo a mýlí se i teď v tom, že nejde o to, že prostě musíme jednoho člověka převést ze stejně produktivního místa na jiné stejně produktivní místo. Jde o to, aby se lidé přeřadili z nízkoproduktivních míst do vysoce produktivních míst. A v tom je ten chytrý tah, který jestli této vládě podaří, tak jak se to daří a dařilo vládám v zemích, které rychle rostly nebo rostou, tak to je vlastně ten princip tady. Takže to není, že nemůžeme zvýšit potenciál. Jeho máme, obrovský, akorát není dobře
1: využít. Určitě máte prostor zareagovat, teď si nejsem jistý, jestli pan Švejnar dokončil tu myšlenku. A asi dokončil.
2: Jo, takže já bych řekl, že tohle zase je to ta výzva vlády. Tak vidíme, že například na ministerstvu místního rozvoje se budou podstatně snižovat počty lidí, kteří pak mohou přijít jinam. Je to pravděpodobně správné, protože končí určité projekty Evropské unie. Ti lidé tam nejsou potřební, měli by nulovou produktivitu, mohou mít velice pozitivní produktivitu někde jinde. Takže podívejte, my jsme země, která má velice vysokoproduktivní podniky, ty nejenom ty nadnárodní vlastnictví, ale i místní. A máme také projekty a podniky, které jsou málo produktivní.
1: Chápu,
2: které
1: nechme na to prosím zareagovat pana Musila, aby měl taky prostor. Jednoduchá otázka pro vás. Nepodceňujete český potenciál rozvíjet se a růst?
0: Ne, pozor, to si nerozumíme. Já netvrdím, že naše ekonomika nemá schopnost zvyšovat svůj potenciální produkt. Pan Švejnar moc dobře ví, že potenciální produkt je něco, čemu technicky řečeno říkáme nějaká produkční funkce. To není nějaká konstanta, která se nemění. Ta se samozřejmě mění, ale má jinou dynamiku v situaci, kdy ta ekonomika je malo rozvinutá, čili typicky Československo na počátku 90. let. A v situaci ta ekonomika už je poměrně rozvinutá. Já to už opakuju někde asi po páté. Naše země, čím hlediska HDP na osobu, přepočtu podle parity kupní síly mezi 20% nejvyspělejších zemí světa. Čili my nejsme ta chudá země. Čili už jenom z definice, naše schopnost zvyšovat ty produkční kapacity je nižší než země, která je méně rozvinutá.
1: To, co já je nižší, než byla v 90. letech, rozumím. Ano, prosím, no, dokončete stručně.
0: Jenom říkám, že my v současné době ten skutečný výstup té české ekonomiky na úrovni těch jejich současných produktivních možností. A to, že tam najednou nalijeme jakoby další investice navíc, takzvané investice, tak to neznamená, že se nám z roku na rok nějak dramaticky, nebo třeba během dvou let, že by se nám nějak dramaticky ten potenciální produkt zvýšil.
1: Rozumím.
0: Já jenom říkám, že ten efekt, kterého tím dosáhneme, že veřejný sektor bude vytvářet konkurenci soukromému sektoru a bude vysávat kapacity z těch soukromých firm do veřejného sektoru.
1: Pane Švejnare, tak srovnával jste srovnatelné, když jste tady připomínal vaše predikce z 90. let a potom jste mluvil o současnosti. Skutečně rozvoj potenciálu v Česku je takový, jaký byl tehdy, vzhledem k tomu, že už jsme podstatně rozvinutější ekonomika?
2: Ne stejný, ale zaprvé bylo to konec 90. let, když jsem to říkal, a ten rozvoj pak nastal v prvním desetiletí tohoto století, čili to už nebyly začátek 90. let, to už byla ekonomika, která byla v jiném stavu. Samozřejmě teď je také v jiném stavu, ale musíme si uvědomit, že ten potenciál je ohromný a že nám to ukazují například sousední Poláci, kteří rostou a rostou velmi rychle. Takže je to možné a dohánějí nás. Dnes už mzdy například v Polsku začínají v průměru vyrovnávat našim. Pro mladé lidi jsou ve městech dokonce vyšší než u nás. A nesmíme si taky zapomenout, že mluvíme o tom, jak dostihujeme jiné země. Naše mzdy a platy jsou ještě pod polovinou německých a rakouských, kde jsme před a po druhé světové válce byli na paritě. Čili rozhodně nejsme tam, jako kde bychom měli být v situaci, kde je volný obchod, volný pohyb služeb, volný kapitálový pohyb, jsme integrováni v Evropské unii, jsme daleko za potenciálem, kde bychom mohli být.
1: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Musile, když tady teď Jan Švejnar zmiňoval ten polský příklad, není na tom Polsko ve srovnání s Českou republikou o něco lépe, protože má silnější dlouhodobě růst, který je podporovaný těmi investicemi ze strany státu, ale to tedy znamená i vyšší zadlužení?
0: No právě proto, to je ta druhá strana té mince. Polsko má mnohem větší schodky, má teďka v veřejné finance v mnohem větší nepořádku, než máme my. Pardon, také za to platí vyšší úrokové sazby z vládních dluhopisů a ten růst, který tam nastal, který třeba ještě si můžou paměti spojovat s uspořádáním mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, tak ten se už jako postupně vyčerpává. Jo? To není prostě. A znova opakuji, to, co jsem říkal na začátku, pokud naše vláda chce něco udělat pro rozvoj té ekonomiky, nechť dělá kvalitativní opatření.
1: Čili reformy.
0: A ne, že to bude mít napostavené na tom, že bude posílat do ekonomiky silný fiskální impuls v situaci, kdy ta ekonomika žádným hospodářským problémům prostě nečelí.
1: Pane Švejnare, tak skutečně polský příklad pro Česko hodný následování. Neměla by se česká vláda zaměřit spíš na reformní kroky, než na další a další investiční pobídky na navyšování dluhu?
2: Reformní kroky samozřejmě, to říkám už dlouhou dobu. My potřebujeme udělat daňovou reformu a všimněte si, že to úzké zaměření na deficit rozpočtu ignoruje tu příjmovou stránku. Máme problém na základě příjmu. My jsme zrušili superhrubou mzdu, ta sama o sobě teďka, že nová studie nedávná z IDEA u CRGI ukazuje, že kdyby se tato situace změnila zpět, tak to dá nějakých 120 miliard do rozpočtu. Jo? U benzínu a nafty se drží konstantně daň v korunách, čili se nezvyšuje s inflací. Zase, jak Luděk Niedermayer poukázal, kdyby toto se změnilo, tak může to být další 60 miliard do rozpočtu. Čili rázem vlastně ten schodek vypadá úplně jinak. Když se lidé zaměřují jenom na rozpočet ve smyslu, jaký je velký schodek nebo přebytek, tak se musí dívat jak na výdajovou stránku, tak na příjmovou stránku. A tady už dlouho mnozí ekonomové říkáme, že by si měla udělat podstatná daňová reforma. Zatěžujeme například pracovní sílu příliš vysokými odvody, to jsou daně, že jo, a tak dále. Čili
1: rozumím.
2: Tady je opravdu potřeba se podívat šířej na to a ta ekonomika opravdu má velký potenciál. To, když jsem vám dával ten příklad, tak to samozřejmě bylo jako v jiném historickém období, ale je to tady. Proč ta polská ekonomika roste tak rychle už dlouhou dobu? Je to jedna z nejrychleji rostoucí ekonomika v Evropě od začátku 90. let, a i když si vezmete kratší období, tak je to tak taky. Čili máme souseda, který nám opravdu vytírá zrak a ukazuje, jak to jde, a jejich zadlužení je větší, není, že to není v pořádku, jsou pod 60% HDP, čili jsou pod maastrichtským kritériem, kdy ostatní země, jako je Německo, Francie, Itálie, nemluví o Spojených státech,
1: jsou pod ním.
2: Mají mnohem větší zadlužení. Ano, takže
1: rozumím, pane Musile.
2: Polská ekonomika si bude dobře.
1: Pane Musile, já tak nějak tuším na základě předchozích stanovisek Národní rozpočtové rady, ve které sedíte, že co se týče té výzvy profesora Švejnara víc se dívat na příjmy a pomýšlet na případnou daňovou reformu, tak tady vy nejste v rozporu.
0: Přesně tak, to je jako jedna z tezí, kterou my opakujeme, že to, že došlo ke zrušení té takzvané superhrubé mzdy, tak to je v podstatě taková koule, kterou jsme si v roce 2021 uvázali na nohu a v podobě poměrně hlubokého strukturálního schodku. A kdybych se nám podařilo vrátit tu míru zdanění před ten 21, tak minimálně polovinu toho problému, teda teď, když se budu bavit ještě třeba o roku 25, čili toho problému, který jsme měli v roce 25, tak bychom minimálně polovinu toho vyřešili, možná i víc, ale vzhledem k tomu rozpočtu, který se chystá na příští rok, tak tam jenom pouhé vrácení zdanění před rok 21 by nám nepomohlo.
1: Zatím tedy ministryně financí připouští nutí určitou úpravu spotřební daně. To uvádím jenom pro kontext, jinak nějaké zvyšování daň z příjmu fyzických osob vylučuje, respektive říká, že ona sama by ho nenavrhovala, ale nechal bych vás, pane Musile, ještě v návaznosti na to, co říkal profesor Švejnar, zareagovat na otázku, zda to není tak, že pokud se přesto přeze všechno, co namítáte vládě, podaří nastartovat silnější ekonomický růst, tak si potom třeba budeme moct dovolit s nás splácet všechny ty dluhy.
0: To je taková ta teze, že z toho dluhu vyrosteme, jestli se nepletu, ale to je...
1: A nefunguje?
0: Takový, jako nefunguje. Já teda bych si dovolil tady ocitovat takovou krátkou studii právě think tanku IDEA. V té studii se autoři zaměřovali na to, jak se naší ekonomice dařilo vyrůst dluhu od roku 2000 a oni vlastně došli k závěru, že v té době by se dalo držet dluhovou kvótu z úrovně roku 99 na konstantní úrovni za předpokladu, že by naše schodky dosahovaly maximálně 0,5% bodu hrubého domácího produktu ročně. A my se tady bavíme o schodku na příští rok ve výši 3,5% HDP ročně. Takže jako, a to je jenom jeden z těch závěrů. Závěr je, že vyrůstat dluhu se daří jen tehdy, když ta ekonomika roste silně a má zároveň nízké úrokové sazby.
1: Pane profesore Švejnare,
0: to není období, které nás čeká, pardon.
1: Pane profesore, já vám teď nechci klást do úst slova, která jste neřekl, ale pokud vám správně rozumím, tak vy v zásadě jste zastáncem té teze, že lze vyrůst z dluhu, tak jak byste reagoval na tyto protiargumenty?
2: No tak máme příklady mnoha zemí, které jsou bohaté, které se financovaly dluhem a rostly rychle a staly se bohatými.
1: Ať je
2: jako
1: to
2: západní
1: například?
2: Evropa, jako například Anglie, Spojené státy, Německo během 50. let zvyšovalo svůj dluh velice rychle, ale rostlo také velice rychle, 10%, takže se vlastně jejich zadluženost příliš nezvyšovala a ta ekonomika rostla jako z vody. Čili ano, tak v tom smyslu jako opravdu to jsou většina zemí, které jsou nyní bohaté, vyrostly tím, že si půjčili, že si vzali kredit, neboli dluh, a investovali ho velice šikovně, velice efektivně. A to je, já myslím, ten příklad, který je pro nás též velice, velice důležitý. Polsko, jak říkám, roste jako z vody, je zadlužené pod 60% a jejich životní standard se zvýšil. Jejich mzdy a platy byly polovina našich platů před několika dekádami a teď se nám prakticky vyrovnali.
1: A promiňte, stojí to i za to, že rostou výrazně výdaje na obsluhu státního dluhu?
2: Ty výdaje na obsluhu státního dluhu samozřejmě rostou, ale na druhou stranu, jestliže ta země roste rychle, tak si to může dovolit. A tady jenom bych ještě dodal jednu věc, která se v té diskuzi nyní u nás často neprojevuje, a sice, že obsluha dluhu roste strašně rychle prakticky ve všech zemích, ať je to Německo, Francie, Anglie, Amerika, Japonsko a tak dále, protože se zvyšuje úroková sazba, která je vyžadovaná na trzích. Takže Němci například šli z nuly nebo záporného sazby úrokové na přes 3%, Francie z nuly na 4%, mluvím o desetiletých vládních dluhopisech, Anglie dokonce na 5%. Čili nejsme jediní. Je důležité, aby jsme si uvědomili, že toto je fenomén, který není jenom náš, ale je celosvětový.
1: Pane Musile, stručná odpověď z vaší strany na závěr, protože se blížíme do finále. Nepřesvědčil vás profesor Švejnar, že z dluhu lze i vyrůst?
0: Jak bohužel musím reagovat na ty případy, které tady byly citovány, Německo. Není pravda, že by Německo po druhé světové válce vyrostlo z dluhu nějakým masivním zadlužováním. Když se podíváme na data Mezinárodního měnového fondu, tak Německo mělo až do poloviny 70. let svůj veřejný dluh v poměru HDP kolem 20%. Pak tam začala silná akcelerace někdy pravděpodobně po prvním ropném šoku a v době, kdy tam nastupovaly sociálně demokratické vlády, které právě začaly razit tady tu keynesiánskou politiku masivních fiskálních impulzů. Velká Británie, podobný případ, po druhé světové válce bezprostředně dluh přes 250%. A pak vidíme konstantní pokles té dluhové kvóty až v podstatě do konce 80. let. A ta opatření, která za snižování té dluhové kvóty stála, tak to se můžou posluchači dočíst naší aktuální studii, kterou jsme na toto téma vydali. A zase nebylo to tak, že by se Británie zadlužovala masivně, veřejně investovala a to jí pak pomohlo vyrůznu. Čili tohle to prostě jako musím odmítnout, protože ta data to absolutně vyvracejí tyto teze.
1: Pane profesore, vaše reakce v jedné větě, opravdu končíme.
2: Ano, přesně tak. To Německo v 50. letech, když se podíváte, rostl dluh a rostlo HDP. Takže ať se na to diváci podívají, to opravdu je situace, kdy opravdu ten obrovský růst, ten mirákl, byl současný růst HDP i dluhu. A samozřejmě zadluženost je dluh vůči HDP a ten, když roste jmenovatel i čitatel, může zůstávat stejný nebo se nemusí příliš zvyšovat.
1: Já myslím, že ty odlišné názory na to vaš pánové se dostatečně vyjevily. Našimi hosty byli profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil. Díky oběma.
0: Díky za
1: pozvání,
0: hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici jako sabotáž. Menšík, Bartuňková i Bousková si zahrají třetí kolo tenisového US Open. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zhodnocení inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
5: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
4: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Vietnamský soud odsoudil v hromadném procesu k trestu smrti 11 lidí za pašování drog v zubní pastě z Francie. Do životí dostalo 19 obviněných. Podle vietnamských státních médií šlo o jeden z nejvýznamnějších hromadných soudních procesů s pašeráky drog v historii země. Před soudem celkem stanulo 227 lidí. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuty letos poprvé, říká sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem, nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, kdy na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
4: Odbornou pomoc v metropoli najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje třeba linka bezpečí. Tenista Jakub Menšík porazil Rakušana Rodionova a postoupil do třetího kola US Open. Tam se třísetovým duelem s Němkou Mariaovou probojovala také Nikola Bartuňková a postup slaví i Marie Bousková. Ta zatím na US Open nestratila ani set. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
7: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis. Zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
4: Ve druhém kole skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Svrčina podlehl 1-3 na sety Italovi Darderimu. Siňaková prohrála s Osakovou z Japonska 1-6 v rozhodující třetí sadě.
8: Auto v protisměru na D2. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy velmi opatrně za Podivínem. U Břeclavy na 48. kilometru dostala policie hlášení o vozidle jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete na Bratislavu, jste před Břeclaví, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Na D10 pozor u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. V okolí sjezdu do centra a na Jičín na kilometru 44,5 se na vozovce pohybují lidé. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení. Uzavřený je odstavný pruh. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 porouchaný kamion je mezi pravým a odbočovacím pruhem a je označený s světelnou šipkou. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel. Skončila tam noční údržba. Už tak projedete i ve směru z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupně. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Čtyři postavy ve čtyřech zásadních dějných obdobích a u nás. U nás, kde, jak říká autorka románu Za trest a za odměnu, nebyly nikdy dobré podmínky k životu. Anna Zonová uvedla do literárního světa nejen ty, kteří museli po druhé světové válce odejít z Čech, ale také ty, kteří přišli místo nich. Je možné, aby vedle sebe žili na stejném místě lidé, kteří tam byli posláni za trest, i ti, kteří tam jsou za odměnu? Knížku Anny Zonové pročetla a autorku v roce 2004 do studia pozvala Jana Klusáková.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
10: V Českém rozhlase vám i dnes v obvyklém čase představujeme zajímavou knižní novinku. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Anna Zonová, 42letá spisovatelka s rusínskými kořeny, vystudovala stavební inženýrství v Brně. Vykonávala jste někdy profesi stavebního inženýra?
11: Přímo, že bych byla na nějaké stavbě, tak to jsem nedělala, ale co se týče investiční činnosti, tak toho se celou dobu tak zlehka dotýkám.
10: A to jste šla studovat z nouze, že vás jinde nechtěli?
11: Tak to doufám ne, ale studovat humanitní obor třeba v 80. letech se mi zdálo celku takové zbytečné.
10: A jste o tom přesvědčená dodnes?
11: No tak teď už to v podstatě nějakým způsobem nerozebírám.
10: Je to, co jste se naučila na fakultě, využitelné při vaší spisovatelské profesi? Myslím tedy na fakultě stavebního inženýrství?
11: No tak to si myslím, že ne. Vy žijete, paní Zanová, v Moravských Sudetech, ve městě, které se jmenuje Moravský Beroun, v kraji, o kterém říkáte. Příznivé podmínky k trvalému žití tady nebyly nikdy. Co vás tam drží?
12: Já jsem vlastně v té oblasti prožila dětství, pak jsem byla nějaký čas v Brně a provdala jsem se zpátky zase do Moravského Berouna.
11: Máte děti?
12: Nemám.
11: A co vás tam tedy drží? Rodina?
12: No, co mám na to říct?
11: Říkáte, příznivé podmínky k trvalému žití tady nebyly nikdy. A znáte kraj, kde byly? Nebo kde jsou?
12: No, možná znám kraj, kde se třeba žije trošku jednodušeji, že tam není minus 15, jak dnes ráno, když jsem stávala, nebo někdy i větší zima, nebo co se týče i vzdělanosti. Jako největší problém asi vidím ve vzdělanosti toho dosídleného prostoru.
11: Dodnes? Ještě se to nedohnalo?
12: Určitě dodnes, protože když se podíváte třeba na statistické údaje i z posledního sčítání lidu, tak tam vyloženě třeba procento vysokoškolských vzdělaných lidí je minimální. Takže se to nesrovnalo.
11: Máte se tam s kým přátelit?
12: Vzhledem tomu, že se mi před Vánoci odstěhovala kamarádka někde poblíž Náchoda, tak jich tam moc nezbylo, ale poblíž bydli dva výtvarníci, kteří se přesunuli z Brna a z Olomouce, takže mám.
11: Představte prosím našim posluchačům Moravský Beroun. Dejme tomu, že tam někoho zvete a záleží vám na tom, aby to vaše pozvání přijal.
12: Když jsem zvala některé své kamarádky do Moravského Berouna, tak především teda na běžky a potom, že se můžeme jezdit potápět. Ale to musíme zase trošku víc na jich, protože tam bychom zmrzli v těch břidličných lomech. Takže na potápění a na běžky.
11: Co pro vás znamenají vaši rusínští předci? Je to pro vás důležité?
12: Pro mě je to součást vlastně mého života, protože já jsem Rusinka. Já si nemyslím, že tak mám jenom předky, ale považuji se za Rusinku. Pro většinu lidí slovo Rusín je spojeno s Andy Warholem. Takže když se řekne Rusín, tak si představí jeho. A i když třeba pop art už je záležitost starší, tak si myslím, že pro uměleckou obec je to spíš záležitost hrdosti. Známí zrovna jsou to malíři, jsou tam bratři Rosí a ještě Božena Rosí, tak když poprvé za mnou přijeli, už po vydání třeba té první knihy, tak říkali, že si představovali, že budu vysoká, statná blondýna, tak jako Andy Warhol. On sice teda vlasy neměl, ale ta paruka dělala své. A že jsou překvapení, že si představovala, že ti horalé jsou tam takový. Je pravdou, že mám jednoho z bratrů, mám takový typ.
11: Zatímco vy jste štíhla a hezká brunetka. Paní Zanová, a řekněte nám něco o rusínské kultuře tady. Tak už známe Andy Warhola, tak známe vás a ještě?
12: No tak já v podstatě znám třeba tu kulturu pouze z toho ukrajinsko-rusínského muzea ve Svidníku a tam si myslím, že smíchaná ta ukrajinsko-rusínská kultura dohromady, tak to nepovažuji úplně, že by to bylo nějaké hodnotící kritérium, jak vypadá. Co mohu říct, z rusínské kultury znám snad některé písničky od babičky, ale že by tam zvlášť se profilovala. Samozřejmě je to spojeno asi zřejmě spíš s církevními svátky, s Velikonocemi, s Vánocemi.
11: A když jste byla malá, tak maminka na vás mluvila?
12: Na nás mluvila zásadně česky.
11: Ano. Jste ráda?
12: No, nejsem ráda, protože jsem to úplně nechápala, protože jako dítě jsem chtěla mluvit rusínsky, ale ona prostě tu integraci do té většinové společnosti vzala tak striktně, že na nás mluvila jenom česky.
11: A jak si stojí rusínština mezi ukrajinštinou a ruštinou?
12: Rusínština je spíš směsicí, jsou tam i vlivy polštiny. Někdy se mi tam zdá, že tam třeba se objeví i německé slovo, ale to bych spíš nechala těm, kteří se rusinštinou zabývají profesionálně.
11: V
13: V roce 1991 vám brněnské nakladatelství Petrov vydalo povídkovou knížku Červené botičky a koncem loňského roku vyšla u Torsta vaše druhá kniha, román Za trest a za odměnu. Kritika nad ním vesměs zajásala, cituji, strhující text s nebývalou dynamikou. Anna Zonová se přiřadila k tomu nejlepšímu ze současné české prózy. Poctivý pokus popsat část české poválečné skutečnosti. Jedna z nejpozoruhodnějších českých knih roku 2004. Velká společenská próza o lidském osudu, dějinách a době a tak dále. Jak se vám to poslouchá?
12: Normálně.
13: Máte radost?
12: No určitě mám radost, když kniha má nějaký ohlas.
13: Co říkáte tak vlažně? Mluví se o tom jako o události.
12: Tady v Praze?
13: No.
12: V Moravském Berouně je celkem klid.
13: Vaše kniha má 4 hrdiny, možná spíš protagonisty než hrdiny. Můžete je prosím představit?
12: To asi nepůjde, protože já v podstatě mým cílem nebylo vytvářet postavy. Samozřejmě nemůžu ovlivnit, že tam nějakým způsobem vznikly a že to čtenář vnímá jako stěžejní, protože mě v podstatě zajímalo u té knihy, už i dala se mi do názvu Za trest a za odměnu, jestli na jednom území mohou někteří lidé žít zároveň za trest a někteří za odměnu, jestli vztahy třeba milenecké nebo partnerské jsou za trest a za odměnu mezi dětmi a rodiči. Zajímalo mě to v tomto vztahu, ne jako vytváření postav.
13: Poslechněte si první dvě ukázky z knihy Anny Zonové Za trest a za odměnu.
14: Takže taťkovi zemřel bratr. Poslali nám telegram, hlásila odpoledne mamča. Co taky jiného, když jediný telefon ve vsi je v kancelářích zemědělského statku. Někdy, dost výjimečně, jsme sice telefonovali. Když se měla narodit Tereza a mamča byla celá zakrvácená, volali jsme s taťkou do nemocnice, co s ní jako máme dělat a tak. Nakonec pro ní přijela sanitka. Mamča byla tenkrát v nemocnici dlouho a bylo mi dost teskno. Ty kanceláře statku byly v Opravdickém zámku, parokním, to mám od taťky. Dneska už to nejde moc poznat, protože ze zámku zbyla jen ruina. Už to není ani sklad obilí. Všechno ta prasata zničí, říkal taťka. Na prasata v zámku si nevzpomínám. Možná tam byla ještě před mým narozením. Kdo ví, jestli by Háňu bylo z takové dálky slyšet, říkala mamča k tomu telefonování. Ono je to opravdu daleko, musel jsem uznat. Díval jsem se na taťku, jestli brečí, když mu umřel bratr. Jen se tak divně šklebil, ale jinak nic. On taky byl už dost starý, myslím Fedora, tak kolem 40 nebo 50 mu už mohlo být. Asi to zas není tak velká ztráta. Na cestu mamča nachystala vajíčka na tvrdo. V kupé vlaku se po nás každý díval, on ten syrovodík dost páchne. Je to výživné, to mám od mamči. Výživu tu my potřebujeme a navíc slepice snášejí skoro zadarmo. Jenom by to nemuselo být tak často. Mohl ještě požít, říkala mamča ve vlaku. Nestihnul ani omítnout barák. Chudák, dodala. Dům stál bez omítky nejméně 20 let, to říkal taťka. Nejsem si jist, jestli by to Fedor zvládnul, kdyby žil déle, to mám od taťky. Někdo prostě nestíhá a nějak mu to nevychází, i kdyby tu měl být dalších 100 let. Každý věk je jim málo. O to víc se pak bojí smrti. Tím to taťka uzavřel. Úplně jsem tomu nerozuměl, jak je to s tím stíháním. Navíc Tereza začala škytat. Zrovna, když jsme projížděli Tatry. Nech toho smrade, vychovávali taťka. Asi nechtěl, aby škytala pod Tatrama, protože ty hory jsou opravdu hezký a i teď v létě se tam drží sníh. Jestli je tam nějaká 8000, to ani nevím. Ve škole budeme brát pohoří až v 9. třídě. Vysoké jsou, to vidím i z vlaku. Rudolf říkal, že jezdili do Tater na dovolenou. Luxusní hotel a čistý vzduch, říkával doslovně. Rekreovali se předtím, než je vyhnali k nám, taky do hor, jenže menších. Sem k nám by na dovolenou jezdil leda blázen, to mám u taťky. I když čistý vzduch je tu, myslím taky. Naše rodina nejezdí nikam, taky si nedovedu představit, co bychom na dovolené dělali. Dovolená je jen pro boháče, kteří se dovedou uvolnit a nemyslí na bídu. Čím vyšší hory, tím se žije hůř, zdá se. Proto se naši taky přestěhovali. Na podlaze máme linoleum a ne hlínu s kravincem, jak s oblibou podotýká mamča. Sníh se v sudeckých horách v létě nedrží, jenom výjimečně, i když horka si zase tak moc neužijeme. Je to děcko, připomínala mu mamča. Na schvály dělat nemusí, byl rozčílený taťka. Taky si myslím, že ta jeho nervozita vyplývala i ze žízně. Viděl jsem na něm, jak vyhlíží číšníka s pivem. Pak se vždycky na chvíli uklidní. Zavři pusu a nedýchej, radil jsem Teresce. Škyt, škyt, dělalo jí to pořád. Šli jsme raději na chodbičku, tam to nikomu nevadilo. Mohla si škytat podle libosti. I jsme se tomu smáli, jakože škytá podle jízdy vlaku. Pak přišel číšník s tím pivem a limonádou v pytlíku. Na to jsme se těšili oba.
15: Večer se zastavila Marie, ne nějak neplánovaně. Poslala jsem k ním Rudolfka. Čadí nám kamna, tak jim to vzkazoval. Venku je kolem 20 stupňů mrazu, já se tady opravdu zblázním, k tomu ten smrad a dým po celém domě. Byla jsem zalezlá pod pokrývkami a kabáty i s Rudolfem a Martičkou. Jste jako kvočna z kuřaty, smála se našemu uložení Marie. Mně ovšem do smíchu nebylo. Z kouře jsem začala i slzet. Přesto mě to přirovnání trochu rozveselilo. Vyuzená kvočna, řekla jsem Marii. Snad to nemyslela výsměšně ani soucitně. Soucit, to je to poslední, co bych si přála. Ten je určen pro rozkolísané a slabé. Já však stojím pevně na svých názorech a neochvějně věřím v naši věc. To jsem jí i řekla, ale až poté, co se tu trochu zavlažilo a mohli jsme vylézt. Chvíli mlčela, skrabatila čelo. Nerozumím vám, vyhrkla, tomu, co říkáte. Vymetla jsem jen kamna. Jak by také mohla, napadlo mě. Umí jen poslouchat příkazy. Děkuji vám, Marie, jste velice hodná. Tomu snad rozumí. Jenom přikývla hlavou. Roura od kamen byla vyplněna sazemi a v díře do komína zůstal jen nepatrný otvor. Pak nemají čadit, šeptala mi Martička. Marie ještě setřela příborník a podlahu, ale až za chvíli, když byla voda trochu teplá, stejně nadělala čmouhy. V Praze bych jí to netrpěla, ale co tady? Musím projevovat i vděčnost. Vytáhla jsem jeden povlak na malý polštář, pletuje ze zbytků vln. Naučila mě to moje matka. Jsou velice vkusné i přes tu chudobnost materiálu. To nemusíte, zrozpačitěla Marie. Na potřetí si povlak vzala. Nic od těch lidí tady nechci zadarmo. Vím, jak mě sledují, i když se tváří skromně a přátelsky. Důležité je nedůvěřovat nikomu, zdůrazňoval často René. Vidím ty její překvapené a určitě i lačné oči, když v kredenci uviděla náš starý servis. Jen tenhle vídeňský jsem zachránila, protože jej v době, kdy zatkli mě a mého muže, měla u sebe máti. Servis mi daroval René. Mohla jsem si ho vybrat mezi zabavenými věcmi. Zelené lístky mě nadchly i ten jemný, takřka průsvitný porcelánový střep. To víte, že jsem se pro jistotu podívala i na značku. Servis zabavili při velké razii nějakým kapitalistům. Ti si žili, zatímco dělníci hynuli a strádali. Marie dnes ne a ne odejít. Stála a chtěla něco říci, a pak zase, že ne. Děje se něco? Osmělila se mi a usadila k nám ke stolu. Chtějí ho zavřít, řekla. Koho, ptám se. Mého Michala, muže. Sebral dva balíčky provázků. U toho sdělení jsem strnula. Okamžitě jsem si vybavila tři šňůry na prádlo, které mi Marie připevnila minulý týden na půdě. Jakmile budu spojována se zloději, své poctivé úmysly budu obhajovat velice obtížně. I moje šňůry? Ptám se jí. Ne, vaše ne. Sebral sisalové provazy na balíky slámy. Proč krade ve fabrice, která patří nám všem? Což pak nechce, aby nám všem bylo lépe? Ani je nechtějí vrátit zpátky. Ta už brečela. Provazy. Kradení je trestné. Nemůžete se na něčí úkor obohacovat, vysvětlovala jsem jí. Byla dost uplakaná, ještě když odcházela. Nevím, jestli jsem jí to dostatečně objasnila, řekla jsem Rudolfkovi. Já nevím, řekl mi na to on. Šňůry na půdě jsem pro jistotu odřízla a spálila. Nechci být spojována s kriminálními živly. Hořeli dobře ve vymetených kamnech.
13: V rozhovoru, který jste loni v květnu poskytla literárnímu časopisu Proglas, hovoříte o svém nomádství a dodáváte, že se ale nemusí jednat o reálnou a častou změnu místa. Oč tedy?
12: Myslím si, že není nutné se přesouvat každý týden ze země do země. Samozřejmě ven se dostat někdy musíte, ale spíš jsem to myslela jako nějakou touhu být někde jinde v nějakém čase. Asi to neumím říct.
13: Mluvíte o sobě, o své touze?
12: Ale o své touze asi ne, ale spíš, že zakotvím, když jsem někde úplně jiné, třeba v jiném městě nebo v Hesensku, že jsem schopna tam prostě být a nemám pocit, že je to jiné. Touhu si dovedu už ve svých letech zrealizovat, když bych někde chtěla být. Ale souviselo to spíš s tím, že vlastně v té širší rodině je tam od ještě v období prvorepublikového se hodně přesouvali třeba do Ameriky. Potom po 89. zase z toho východního Slovenska, část je v Řecku, někteří v Itálii, opět se tam objevilo, že jsou znovu z toho východního Slovenska v Americe. Takže mám vlastně takový pocit toho, jako kdybych, je to součást vlastně, asi mám říct mého lidu, to je zní divně.
13: A kde jste nejradši?
12: Asi na nějaké dobré výstavě.
13: A je to jedno, ať je to ve Florencii, nebo v Moravském Berouně, nebo v Praze?
12: Určitě je to jedno.
13: V tomtež rozhovoru pro Proglas zdůrazňujete, jak důležití pro vás byli dobří učitelé na střední škole, konkrétně na stavební průmyslovce v Opavě, češtinářka Zdeňka Nešporová a učitel deskriptivy Karel Holeš, který vás učil poslouchat hudbu. Jak se pozná dobrý učitel?
12: Dobrý učitel se pozná tak, že se třeba do jeho hodiny těšíte, si myslím. Konkrétně Zdeňka Nešporová. Pro mě to bylo vyloženě zážitek, když byla čeština. A myslím si, že češtinářky nebo i češtináři, já tě nevylučuji, obecně asi dost ovlivňují ty budoucí autory, protože dost ovlivnila výběr třeba mé pozdější četby, protože to jsem oceňovala hodně, že nám třeba některé autory prostě přešla s tím, že kdo si chce přečíst to, jak nemá vypadat literatura, tak ať si to přečte. Já jsem brala jako normální, že jsme probírali biblické příběhy. Že jako ona to brala jako součástí literatury a překvapilo mě, že potom třeba na vysoké, když na to přišla řeč, že někdo to v tom českém jazyce neměl, že?
13: Ano.
12: Myslím si, že byla statečná. Nedělala to nějak demonstrativně, ale určitě byla statečná.
13: Na tom je velmi pěkné, že ji nikdo neudal, protože známe z jiných škol, že některý ten student nezaváhal a na příslušném místě to třeba řekl.
12: Já si myslím právě, že výhoda těch technických škol byla v tom, že tam byla většina těch dětí takových normálnějších.
13: Sledujete, paní Zonová, stav současného školství?
12: No, sleduji to snad jenom prostřednictví jednoho svého synovce, který je na vysoké škole, a když byli na těch středních školách, ale že by nějak soustavně, tak to ne.
13: Poslala jste mi katalog výstav, které byly i vaší zásluhou uspořádány Ganzovou muzejní a vlastivědnou společností v Moravském Berouně v kostele Povýšení svatého kříže. Když se řekne muzejní a vlastivědná společnost, zní to poněkud zaprášeně. Vyvraťte mi ten dojem.
12: Když jsem zakládala to občanské sdružení, ještě potom dalšími členy, tak název určitě vymyšlel náš farář. Tíhne vlastně k takovým k historii, má rád barokní hudbu. Takže název je jeho, ale vlastně v té kurátorské činnosti jsem se soustředila ještě s kolegou Lubomírem Dostálem na pro mě teda současné výtvarné umění. Od roku 1994 všim jsme tam udělali řadu výstav. V průměru jsme dělali tak 3-4 ročně. Já nevím, jestli mám začít jmenovat všechny mé oblíbené autory, které jsem si tam natahala. Z toho důvodu jsem vlastně to občanské sdružení i zakládalo. Kromě těch bezprostředně blízkých, které mám výtvarníky kolem sebe, to je ten už zmiňovaný Lubomír Dostál, Oskar Přindíš, tak vezmu abecedně, tam byl Jan Ambrus, kterého mám třeba velice ráda. Ale když na některého zapomenu, tak mi pak budou volat, tak musím říct ještě.
13: Tak aspoň 3 ještě řekněte.
12: Z těch mladých autorů třeba se mi hodně zaujal Jaroslav Kolešek, on potom následně vyhrál i Zlínský salon mladých, takže my samozřejmě jim říkáme, že když vystaví v Moravském Berouně, tak potom už mohou do Paříže a ten Zlínský salon, že vyhrají. Potom Klára Klose, která se teď vlastně předloni tuším přesunula do Pardubic. Mario Kotrba, ten prý teď snad ho slyšeli v rozhlase, to mi říkali v Literárních novinách. Tak.
13: Vy jste tím výběrem výtvarníků nešli zrovna příliš naproti obecnému vkusu a přece si naříkáte na vzdělanost v Moravském Berouně. Byly ty výstavy navštívené?
12: Tak nám zvenčí tam jezdili opravdu i autobusy lidí. Uh-huh. A v Moravském Berouně jsem za úspěch třeba považovala to, když spřátelené paní učitelky ze základní školy té výtvarné výchově si tam ty děti vzali a prostě jim to tam ukázali, protože možná jsem si tím trošku vracela i nějaké své těšení ještě z dětských let, kdy mě tady ty věci velice zajímaly a mohla jsem si na nejvíc vystřihovat nějaké obrázky z novin. Takže si říkám, možná se tam jeden jediný člověk chytne z těch dětí, takže ten význam to, pro mě to mělo tady v tom.
13: A ještě naposledy tady k tomu tématu současné české výtvarné umění. Jak je na tom z vašeho pohledu?
12: Určitě tady funguje spousta dobrých, jak malířů, tak sochařů. Určitě mají obtíže s tím se uživit. Vlastně se dostáváme k tomu školství. Asi ještě, nevím, jestli je to jen specifikum našeho území, ale nevznikla tady ani střední třída, která by se zajímala o to. Mě vždycky zaráží, že vidím nádherně vybavené, nebo nádherně, nákladně spíš vybavené interiéry a v tom žádný obrázek, že? Ať se nedostanu k tomu, že je to dekorace, že přijde někomu normálně si koupit za 20 000 ledničku a nekoupit si grafiku, tak to je pro mě hodně nepochopitelné. Že jako to je úplně zmatení pojmu. A co se týče, ještě můžu vlastně k institucím, které by se měly zajímat uměním, tak tam si myslím, že je asi období, kdy jsou mírně zmatené, protože regionální galerie nakupují někoho z centra. Myslím si, že jejich úkolem je zabývat se umělci, které mají v regionu. V centru, no to myslím, že tam bych to nechala bez komentáře.
13: Jak si to mám brát jako výtku vůči tomu centru?
12: Mrzí mě třeba, že zanikla vlastně kurátorské vedení Špálovky, kde byly dobré výstavy, kde opravdu stálo za to těch pár hodin sem jet. Ve výtvarném umění pořád ještě figuruje videoart a koncept. Ta doba snad nastane, že si udělá svou škatulku, nebo že se nebude míchat do tady toho oboru. Tam očekávám, že to snad přijde, aby se neprezentovalo jako moderní to, co už je víc než 40 let staré, nebo něco 80 let, jo, jenom tím, že se to někdo naučil ve škole.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
15: Na Reného zatčení a všechno, co následovalo, nezapomenu nikdy. Dokonce dodnes nemohu jíst rajskou omáčku a mívala jsem ji tak ráda. Rajskou omáčku jsme večeřeli spolu s Reném naposledy. Na závěr byl zákusek, piškot s jahodovým želé. Na sladkosti jsme si zvykli v Moskvě. Měli bychom ubrat, díval se René na zákusky a na mne. Jen voda a jahody, odpověděla jsem mu. Povolil si pásek u kalhot i kravatu. Proč nenosíš šle, řekla jsem mu k tomu opasku. Opasek nosí muži. I s koltem, chtěla vědět Martička. Já jsem věděla přesně, na koho René naráží, na šéfa bezpečnosti Novotného. Ten totiž nosil šle, které měly úchytky ve tvaru pěticípých hvězd. Dostal dudku za znevažování Sovětského svazu. Mohl být rád, že jen to, říkal mi René. Jez pořádně,

dotčen ubrus. Já mám totiž všechny ubrusy výhradně s vamberskou krajkou, ještě z výbavy. Budou křtiny, rozesmál se René nad přelitou sklenicí. Nikdy dříve se mu netřásly ruce. V noci pro něj přišli, přesně ve 2 hodiny. René z postele vyskočil, jak byl zvyklý z války. V botách nespal, to ne, ale byl připraven, jen co uslyšel nepřetržité bouchání na dveře. Zvonek jsme na noc vypínali, aby nás nikdo nerušil. Před domem sice hlídala bezpečnost, přidělena byla každému důležitému státníkovi, přesto se nám několikrát stalo, že ve dne někdo zazvonil, zvláště v poslední době. Muži od bezpečnosti nikoho neviděli. Samozřejmě komentoval jejich činnost René a nechali vyměnit. Náhodné zvonění se i pak opakovalo. Mužů k nám vtrhlo, jinak se jejich vpád nedá označit, 7. Ani si neotřeli boty o rohošku. Jejich šlápoty posluhovačka odmítala utřít. Navíc se ráno zbalila a odešla. Plat vám nedám, řekla jsem jí, s tím nepočítejte. Mlčela. Nevypadlo z ní ani naschledanou. Přitom ještě u večeře mě oslovovala milost paní. Mrzí mne, že jsem jí dala slézové šaty z přírodního hedvábí, sice byly na boku propálené od cigarety. Halenku si z nich ještě přešijete, říkala jsem jí. Téměř při předávání daru brečela a vidíte, když ji potřebuji, ani podlahu nesetře. Personál si musíš důkladně vybírat, vzpomněla jsem si na máti, jenže tuhle nám přidělili ze služeb vlády. Volit se mohla jen z 10 podobných. Údery na dveře a třískání v bytě nám probudili děti. Martička plakala, Rudolfek se jí snažil uklidnit. Celou dobu jí držel za ruku a něco jí sděloval. Já jsem vnímala jen příšerný hluk a špínu na podlaze. Vůbec si nevybavuji Reného výraz. Poslední výraz. Určitě se tvářil hrdě a statečně. Tak si ho uchovám navždy. Představila jsem si i jeho něhu v očích a myslela na naši lásku. Vy se nachystejte na ráno, probral mne chlap, který dal Renému číst nějaký papír. Dnes vím, že zatykač. Kam ráno, vyrazila jsem ze sebe. Uvidíte, a odešel s Reném i ostatními. Na ticho, které nastalo potom, nezapomenu nikdy. Neslyšela jsem nic, Rudolfa, Martu ani posluhovačku. Kolem sebe jsem měla jen jakousi hustou mlhu, stvrdlou tak, že jsem se jí mohla dotýkat. Mami, řvaní Martičky ke mně proniklo až po několika hodinách. Moje až zvířecí bolest, bolest nevinných, byla děsivá a ochromující. Přesto jsem byla schopna dát Martě i Rudolfovi prášky na spaní a sama čekala, co bude. Ráno nás odvedli. Nevím přesně kam, protože nás převáželi na korbě nákladního auta. Dívat skrze plachtu jsme se nesměli. Sedni, nebo ti zavážu oči, upozornil Rudolfa příslušník. Já jsem se o nic ani nepokoušela. Došlo k nějakému nedorozumění a René pro nás určitě odpoledne přijede. Nejpozději večer, o tom jsem byla přesvědčena. Umístili nás do zahradního domku, snesl by dokonce označení letní vila, pokud by ovšem neměl střechu nevhodně pokrytou vlnitým plechem. Ve štítu jsem si stačila všimnout balkonu s dřevěným zábradlím. 2 příslušníci nás vedli vedlejším schodištěm, ne hlavním, jak jsem byla doposud zvyklá vstupovat. Zastřešení nad vchodem bylo řešeno vkusně, subtilní železnou konstrukcí. Jeden do mne dloubl obuškem, jdi rychleji, takhle se mnou mluvil. Nádherná filigránská práce, upozornila jsem příslušníky, nejspíše secesní. Mříže v oknech byly ovšem nové. Objemné kovové pruty osázené v 10-centimetrových vzdálenostech. Hlídali nás 2 muži a 1 dozorkyně. Po celou dobu téměř 3 měsíců.

Někdy zde zůstávali pouze muži. Střídali se po dvou 24-hodinových směnách. Nejvíce mě znechucovaly vysazené dveře na záchodě. Napište si stížnost, smál se mé výhradě k nedostatku soukromí příslušník, který měl službu. Zrovna ten na mne působil ze všech nejpřístupněji. Na záchodě mě nikdy nepozoroval, prostě si četl nebo dělal, že ho nezajímám. Papír ani pero nemám, přece víte. Pište ústně, doporučil mi. Nejhorší je, že si postupně zvyknete na cizí hlídače i nechutnou stravu.

0: těm kamnům jsme se zase vrátili. Při té nešťastné události můj Rudolfek si bere Terezu, Marijinu dceru. Nemám z toho radost, to mi můžete věřit. Ke všemu, co jsem si prožila, ještě tato rána. Naštěstí uzavírají jen civilní sňatek za přítomnosti svědků a rodičů. Trvalo ovšem dlouho, než se Tereza a její rodina dala přesvědčit, že svatbu s jejím příbuzenstvem si finančně opravdu nemůžeme dovolit. Vždyť by jich přijelo kolem stovky, jestli ne dvou. Nejbližší rodina, jak říkala Marie. Církevní obřad podle jejich přání si nepřejí vůbec. Jak bychom vypadali před lidmi, takové tmářství. To bych vlastně byla i proti Renému, který se to všechno snažil odstranit. Berličky pro neschopné, jak označoval víru. Pro ty, kteří nevědí, co s životem, tak se těší alespoň na smrt. Jsem přesvědčena, že se smrtí to René přehnal. Nemyslel to určitě na všechny. Tenkrát jsem mu připomněla, jakou radost jsme s Vratislavou prožívali při slavnostech v kostele, v dětství. Samozřejmě na umírání jsme určitě nemysleli. Ani u prvního přijímání, ani při svátku Božího těla, ten jsem mívala nejraději kvůli obrovským květům pivoněk. Ty jsem rozhazovala jako nějaká princezna už po cestě od naší vily až ke kostelu. A v kostele zase.
1: Setkala jsem se s několika čtenáři vaší knihy Za trest a za odměnu, paní Zónová, kteří jsou přesvědčeni o tom, že v případě Lise, jak ji říkáte, Lize?
2: Různě.
1: A jak ji vy říkáte?
2: Říká mi Lise, ale už jsem slyšela Lojská, Liza.
1: Že v případě Lise, ženy vysokého stranického funkcionáře, popraveného v politických procesech počátkem 50. let, jehož rodina je pak za trest z Prahy odsunuta do drsných podmínek v moravských Sudetech a milostivá soudružka zvyklá na služky a luxus pro vyvolené si musí jít vydělávat do továrny a taky má dvě děti a syn Rudolf po převratu v roce 89 dostane jako odměnu za oběšeného otce místo na velvyslanectví v Moskvě. Prostě někteří čtenáři vaší knihy tvrdí, že jste se určitě inspirovala případem Rudolfa Slánského. Mýlí se?
2: Tam se mýlí, protože ten její osud konkrétní jako neznám. Samozřejmě.
1: Neznáte ten osud konkrétní rodiny Slánských, chcete říci?
2: Ano. Takže samozřejmě to, že si to někdo tak interpretuje, vyvracen mu nemohu. Ale tím, že ten dotaz nedostávám poprvé, musím vlastně zopakovat, že bych nikdy vlastně nenazvala ty děti tak, jak se jmenovaly její děti ve skutečnosti.
1: Čili to je čirá náhoda?
2: Je to čirá náhoda.
1: Vdova po nejmenovaném významném soudruhovi, tedy zabitém mašinérií, kterou sám pomáhal odstartovat, tvrdošíně a bez ohledu na to, co se kolem děje, setrvává na svých ideologických bolševických pozicích. Platí o ní slogan komunistou jednou, komunistou navždy. Považujete ho za pravdivý?
2: Já se v podstatě při psaní nezabývám slogany.
1: Říká se to, vidíte, komunistou jednou, komunistou navždy. A taky se říká, že vlastně, když v Sovětském svazu tvrdili, že vytvoří člověka nového typu, komunistu, takže se jim to opravdu povedlo.
2: Asi kdybych o tom uvažovala takhle, tak bych se dostala v psaní, že bych psala dokument nebo že bych to reflektovala z historického hlediska. O to v literatuře podle mě nejde. Zajímá mě tohle, když se člověk dostane pod nějaký totalitní tlak, ale jestli bych to přiřazovala tomu, že v určitém období se nazve nějaká etapa komunismem, tak to mě to v podstatě při psaní, to pro mě není stěžení.
1: Víte, mě tahle ta postava té Lise v té vaší knize, tak třeba je to jenom můj dojem, mně připadá nejsilnější, protože taky tam věnujete zřejmě i, myslím, nejvíc prostoru. To je skutečně až neuvěřitelné, že navzdory všemu, co se jí přihodilo, tak ona pořád věří tomu, že ty ideje, já vím, že vám to zní, jak jste teď řekla, jaksi příliš politické, ale ona věří tomu, že ty ideje, že jsou ty jediné možné. Že se bojuje, jak se tak říká, že za tu lepší budoucnost.
2: pro vás se zdá třeba nejsilnější Lise, někdo tam má Terezu. Já jsem prostě nevytvářela ústřední postavu, protože myslím si, že není možné postupovat v románu 19. a 20. století a vytvářet charakteristickou postavu, kdy tam bojuje někdo, kdy se tam přímo popíše. Zajímala mě Lise z toho důvodu, že na území byla za trest, na druhé straně tam byla Terezina rodina za odměnu. Mě zajímala tato kategorie. Ta tam byla za trest a ta za odměnu.
1: Ano, jenomže ta Lise, potom se to tady otočí ve vašem románu, nastoupí rok 89 a ten její syn, kterého vy čirou náhodou jste pojmenovala Rudolf, tak ten dostane za to, že ten jeho otec byl oběšen, že? Tak dostane post na velvyslanectví v Moskvě. A ta matka se může vrátit do Prahy, do bytu, kde dříve bydleli a tak dále. Čili zase už má odměnu a zase je nešťastná.
2: No a teď jsme došli k čemu?
1: To už necháme na čtenářích vaší knihy. Jeden z kritiků vaší knihy Za trest a za odměnu napsal: Význačným rysem všech postav románu je pasivita. Shledáváte pasivitu českým národním rysem?
2: To se nedá stáhnout na národ.
1: Existuje vůbec něco jako národní povaha?
2: Národní povaha? Myslím, že ne.
1: A otázka na závěr. Koho ze svých spisovatelských kolegů, myslím současných, českých, si vážíte?
2: Mou oblíbenkyní je spisovatelka Magdalena Placová. Jak ty předchozí pohídky, tak ten poslední román Návrat přítelkyně, který vyšel v nakladatelství Marie Chřipkové, pro mě představuje moderní literaturu. Jak má vypadat?
1: To jsem moc ráda, konečně se obě na něčem shodneme.
3: Dříve jsem si myslel, že se před námi věci tají, protože ti, co nás vedou, jsou kurvy. Teď už jsem v klidu. Oni nás vlastně chrání před údaji, které se opravdu špatně snášejí a jsou nám nepříjemné. Měl bych jim být vděčný. A to tedy jsem, i za ten invalidní důchod. Já jsem vlastně rád i proto, že se nakonec vždycky ukáže, jak to vlastně bylo, nebo být mohlo. Nevadí mi ani ten odstup několika let nebo století, když se otvírají archivy, jak se píše a říká. To jsme pak spokojeni, jak všichni prohlédneme. Za hrůzné činy se pak dodatečně omlouvají ti, co u toho nebyli, nám, co jsme u toho rovněž nebyli. Omluva se poslouchá dobře. Obzvláště, když se někdo známý a významný omlouvá všem, tedy i mně. Alespoň já si omluvu vždycky přivlastním. Ten, co se omlouvá, to ani tak nemyslí a taky tím nic nepokazí. To mám od Terezy. Proč by to tak nemyslel? Ptal jsem se jí. Vždyť slzí skutečně. Z demence neodpustil si fotr. Omluvy jsou dost populární. I ti dnešní vrazi si určitě představují, jak se za ně za nějaké to století někdo omluví. Bude to moc hezké, to mám od mamči. Jenže mamča nemá velký přehled. Každopádně je překlopení století ve znamení omluv. Církev se omlouvá za upalování, fašisté za vraždění. Slova, která nemají žádný význam. Slova k mrtvým, jež nic nechtějí a nepožadují. Z omluvy nevyplývá žádný závazek. Asi proto se používají tak často.

0: Dovolali jsme se Viktoru Stojilovovi, zakladateli a majiteli prestižního nakladatelství Torst. Pane Stojilove, proč jste vydal román Anny Zonové Za trest a za odměnu?
1: Nový román Anny Zonové se k nám vlastně dostal oklikou, protože její první knížka vyšla v nakladatelství Petrov, ale tuto druhou knížku oni tak dlouho lektorovali a zkoumali, že jsme se prostě s Annou Zonovou domluvili my. Nicméně je to knížka, která se nám vysloveně hodila do řady speciálně autorek, který vedle Kateřiny Ručenkové a Petry Hůlové máme.
0: Dnes jsme vás v Českém rozhlase seznámili s knižní novinkou Anny Zonové Za trest a za odměnu. Kniha je 329. publikací nakladatelství Torst. Pořad připravila Jana Klusáková. Z CD Můj tanec zpívali sestry Štajnovy. Na pořadu spolupracovali Jaroslava Tvrzníková, Radvít Novák, Irena Hýsková, Zuzana Vlčková a Petr Duhan.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Annales, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
4: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
3: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská Alma Mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
4: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabelaise.
3: K čemu nám slouží hospodářská politika?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Hospodářská politika představuje činnost státu, tedy především vlády a parlamentu, ale i dalších státních institucí, která ovlivňuje chod celé ekonomiky. Stát se prostřednictvím své hospodářské politiky snaží pro své občany zajistit co největší společenský blahobyt, podporovat dlouhodobý hospodářský růst, udržovat nízkou nezaměstnanost a stabilní cenovou hladinu a tím i celou ekonomiku v rovnováze. Používá k tomu různé nástroje – měnovou politiku, rozpočtovou politiku, důchodovou a obchodní politiku. S jejich pomocí se obecně v dobách ekonomické recese stát snaží podporovat poptávku po zboží a službách, která upadá. A naopak v době ekonomického boomu, kdy je poptávka větší než nabídka, by se stát měl snažit dělat kroky, které budou poptávku spíš tlumit tak, aby se poptávka a nabídka dostaly zase do rovnováhy. V takovém případě totiž hospodářství funguje nejlépe.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ke kauze Dozimetr se podruhé schází sněmovní vyšetřovací komise. Jih Francie zasáhne další vlna veder. Teploty se mají přiblížit 40 stupňům. České basketbalistky večer vstoupí do mistrovství světa zápasem s Itálií. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Po druhé se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání začne v 8 hodin ráno a bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci. Jejich jména komise neuvedla. Její člen Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je k jednání skeptický.
6: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
5: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do března. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Takzvanou pražskou deklaraci podepsaly všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohli společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
7: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
5: Projekt by podle Havlíčka vešel na 100 miliard korun. Přihlášky posoudí Evropská komise. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce zasáhlo rekordní sucho.
8: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená na začátku prosince. Celkově pak stát na obnovu unikátní bastionové pevnosti vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Prvními soupeřkami českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně dnes budou Italky. Zápas skupinové fáze začne ve 20:15 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z ní nabídne reportážní vstupy o přednostech favorizované Itálie, se kterou mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
9: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
5: A hokejisté Pardubic vyhráli úvodní zápas Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Uspěla i Plzeň, která zvítězila nad švédským Regle 4-0. Naopak Liberec ve Finsku podlehl hokejistům Tapary Tampere 3-6.
10: Nehoda na pražském okruhu u Karlovarské dálnice a překážka na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto. Je označené a výrazněji nepřekáží. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion. Je označený šipkou a kužely. Pozor na pohyb lidí okolo. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se ještě pracuje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Zatím projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem spojené s neprůhledností a intrikami. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou. Snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
11: Hostem Interview Plus je redaktor deníku N. Prokop Vodrážka, který se hospodařením církve zabývá. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Vy jste v deníku N přinesl nedávno svědectví o tom, jak to v arcibiskupském paláci na Pražských Hradčanech donedávna fungovalo. Která z těch vašich zjištění považujete za nejzávažnější?
12: Já bych asi nebral, jako nešel po těch samotných zjištěních nebo kauzách, ale vlastně mě na tom nejvíce překvapilo a přišlo mi závažné to, jak to tam vlastně fungovalo. To znamená, když se podíváme na to, když to hodně zjednoduším, jak významné mocenské boje se v rámci toho arcibiskupství vedly a jak se tam vedly opravdu věci na úrovni nějakých intrik, nějakých snah o převzetí moci a bojů, do kterých byli různě zatahováni hodnostáři.
11: Čili vás překvapilo to vnitřní fungování?
12: Rozhodně. Já myslím si, že ten jako vhled do církve je často takový nedostatečný. Je to jako organizace vnímána často jako uzavřená, není tam jako vhled do toho, jak funguje. Často je odtržená od nějaké té jako lidskosti těch osob a je často vnímána přes jakési dobro, které by měla do společnosti dávat. A to, jak vlastně, jak byla protkána těmi boji, to mi přišlo závažné a důležité.
11: Podíváme se teď spolu dovnitř katolické církve. Do roku 2030 musí být ekonomicky soběstačná. Relativně bohatá pražská diecéze se učí investovat a podnikat. Přesto se za kardinála Duky a jeho zástupce generálního vikáře Zdeňka Wasserbauera ocitla v červených číslech. Dá se tohle označit za první dějství těch potíží, které následovaly?
12: To první dějství je v principu cokoliv od roku 2013, kdy se pražské arcibiskupství, ale i další vydali na tu cestu ekonomické soběstačnosti. Musíme popsat, že se tam vydává jako organizace, která to vlastně jako neměla do té doby jako nějakou svou pevnou součást, prostě dostávala příspěvky od státu na platy kněžích. Vchází tam bez nějakého velkých zkušeností odborného aparátu a opravdu jako řeší, jak za 17 let se vypořádat s tím, že vypadnou ty příjmy od státu a jak se do toho pustit. Bavíme se o tom, že bylo to období, které nejdříve teda generální vikář Slavík, později generální vikář Zdeněk Wasserbauer a bylo pevně spjato s postavou Karla Štíche, ekonoma, který také dohadoval ty církevní restituce a tu odluku od státu. A skončilo ty důvody, proč skončil v té jako člověk odpovědný za ekonomiku Zdeněk Wasserbauer, tak opravdu byly vlastně ty ekonomické výsledky a to, že se arcidiecezi nedařilo, můžu připomenout pastýřský list z roku 2020, který zmiňoval Dominik Duka, který říkal prostě podívejme se na to, ekonomika diecéze není optimální, podívejme se na ty chyby minulosti, nechceme obhajovat investice, které se nepovedly, kde mi byl slibován třeba vyšší výnos.
11: No a je to tak, promiňte, že ta pražská arcidiecéze je nejbohatší, že se čeká, že Praha bude mít slušné výnosy a přesto ta arcidiecéze je v propadu?
12: Myslím si, že to tím souviset nemuselo, tak bavíme se o tom, že každá ta arcidiecéze dostává nějaké peníze. Ano, na Prahu je vždycky největší fokus, ať už se to týká politiky, ať už se to týká pražského arcibiskupství. Prostě ano, měl by být lídrem, sedí zde pražský arcibiskup, sedí zde primas český a myslím si, že ten jako zájem o to arcibiskupství je důležitý a je prostě nejvíce v tom hledáčku, takže zatímco to, co by mohlo jinde v uvozovkách projít, neřešit se, tak tady se řešilo velmi detailně.
11: Takže tu máme Dominika Duku, Zdeňka Wasserbauera, červená čísla. Do funkce generálního vikáře je roku 2020 povolán kněz Jan Balík, arcibiskupství si najímá jako hlavního správce majetku Antonína Jurigu, kolem kterého později propukl skandál se sexuálním zneužíváním. To ale není jediný problém s Jurigou. Vyšetřování odhalí podezřelé čachry s majetkem, z něhož jsou podezřelí právě Juriga s Balíkem, to jsem si všechno dovodil z toho vašeho článku. A vy přicházíte se zjištěním, že policii na to upozornil v té době již upozaděný Zdeněk Wasserbauer. A vy jste to pojmenoval jako válku vikářů, což je tedy šokující opravdu zjištění. Je to tak? Rozumím tomu dobře?
12: Já si myslím, že to pojmenování je přiléhavé a můžeme jako to doložit tím, že opravdu jako docházelo k mocenským sporům. Je doložitelné, že bývalý generální vikář Zdeněk Wasserbauer ve chvíli, kdy už to jako nespadlo pod jeho pravomoci, tak jako upozorňoval na nevýhodné obchody za jeho nástupce. Víme o tom, že oba dva upozorňovali na nevýhodné obchody za éry toho druhého a že se mezi nimi vedly spory a zároveň je jako zcela doložitelné to, že Zdeněk Wasserbauer vypovídal na policii o o vlastně prodejích pozemků, které se týkaly jeho nástupce.
11: To je to šokující, to je to, co jste říkal, že člověka překvapí, že za fasádou toho arcibiskupského paláce, že jeden generální vikář na druhého před policií vypovídá v jeho neprospěch. Je to
12: ano. A můžeme se samozřejmě bavit o nějaké interpretaci toho jejich postupu. Můžeme se bavit o tom, jak to může být vnímáno. Já vím, jak to bylo vnímáno arcibiskupem Graubnerem, který to vnímal jako jakýsi podraz, jako to, že neupozornil, to, že za ním nepřišel biskup Wasserbauer a neřekl, já jsem byl vypovídat na policii ohledně tohodle, prostě policii se o to zajímá. Opět, ale můžeme vnímat třeba i druhou stranu, která
11: on to Jan Graubner, promiňte, označil za Indriky, je to tak.
12: Ano.
11: A teďka, vy v deníku N jste dříve popsali, že mezi Janem Balíkem a Zdeňkem Wasserbauerem docházelo ke sporům o to, jak vlastně ekonomiku arcibiskupství řídit. No tak není to běžné, že máte dva přístupy a ty jsou spolu ve sporu a musí se vyjednat ten lepší, nebo oč v tom sporu šlo? Bylo to osobnější?
12: Já vím, že to bylo jako vnímáno i přes ten... Já dám příklad, který jsem u toho zmiňoval. Jednou z vlajkových lodí pražského arcibiskupství za doby Zdenka Wasserbauera a Karla Štíchy byly investice do hotelů, do hotelového biznesu. To znamená, vezmeme zámky, předěláme na hotely a poté v nich budeme podnikat.
11: Tu jsme stále u té představy, že potřebujeme mít nemovitosti, které budou generovat zisk.
12: Ano.
11: A ten zisk potom podpoří církev v době, kdy už dotečou ty státní
12: ano,
11: příspěvky.
12: To je podle mě nevyhnutelné, to, že ano, musí řešit ano. To, jak se v úzkách zajistit. A s nástupem Jana Balíka se jako vlastně tyto investice označily za jako extrémně nevýhodné a přistoupilo se k prodejům těchto nemovitostí s tím, že prostě se řeklo, jsou nevýhodné, tady my jsme do nich investovali, my jako naši předchůdci do nich investovali významné peníze, které se nějak nezhodnotily a teď jsme rádi, že to prodáme za to, co jsme do toho investovali.
11: Mluvíte třeba o tom zámečku v Dolních Břežanech?
12: Ano, zámek v Dolních Břežanech nebo zámek Mostov v západních Čechách na Karlovarsku nebo Chebsku.
11: A není to běžné, že když přijde nová garnitura, v tomto případě Jan Balík, tak reviduje to, co dělala ta předchozí a co nevedlo evidentně k tomu finančnímu efektu, který byl kýžený?
12: Je to, myslím, že to je zcela standardní a jako bylo to komunikováno veřejně, že se vydává na nějakou novou cestu. Pro mě tam bylo samozřejmě zajímavé to, že jak ano, vydalo se na nějakou novou cestu, ale to, že potom ta cesta byla provázena i nějakými spory o tom, jestli ta cesta je správná, jestli ta cesta náhodou není celé jenom snaha vyvést církevní majetek a jestli to tam, ta cesta nová, na kterou se vydali pod Janem Balíkem, vlastně není snaha někoho se obohatit, což byla ta interpretace, která nakonec.
11: Ano, to je to podezření, které, jak vy píšete, vyjádřil před policií Zdeněk Wasserbauer. Čili bývalý člověk zodpovědný za
12: hospodaření. On tam vypovídal konkrétně o jednom případu, nebo to, co je doložitelné, to, co dohledal právník arcibiskupství. Zmiňoval tam, že nezná důvody prodeje toho pozemku, ačkoliv byly vlastně v té době veřejně prezentovány.
11: Stále ještě si díváme tedy obrazně řečeno za fasádu toho arcibiskupského paláce. A vy jste říkal, že to pro vás bylo největší překvapení, jak tam fungují vztahy, vazby. Vy jste zjistil, že arcibiskup Graubner napsal papežskému Nunciovi, to je takový velvyslanec Vatikánu, dopis, kde si na chování svého podřízeného, vlastně taky kolegy, kněze, Wasserbauera stěžuje, protože intrikáří. Stojí to takhle v tom dopise?
12: Ano. A já myslím, že tam je důležité zmínit, tak shrňme si, co je doložitelné. Víme, že právník arcibiskupský skutečně dohledal zmínky o výpovědi Zdenka Wasserbauera ve spisu. Doložitelně se podílo na postupu policie před samotným vyšetřováním, před tím zásahem. Doložitelné je, že to vedlo k konfrontaci mezi arcibiskupem Janem Graubnerem a Zdenkem Wasserbauerem a že to řešil s Vatikánem. Pak už se můžeme dostat i do nějaké, dejme tomu, interpretační roviny toho, jak můžeme ty jednotlivé věci vnímat. Můžeme to vnímat třeba více optikou Zdenka Wasserbauera, on se mnou teda detailně nemluvil, ale mluvil jsem s dalšími lidmi, třeba z jeho okolí, který to vnímá asi více přes pozici jakéhosi whistleblowera. To znamená, já jsem vnímal, že se tady
11: měl potřebu ohlásit to své podezření.
12: Ano, že se tady za Jana Balíka vlastně třeba krade a já tady jsem upozorním na ty problematické obchody a byl v tak citlivé pozici ze svého pohledu, že o tom nemluvil s nikým, včetně arcibiskupa. Můžeme se podívat i na jako nějakou druhou interpretaci, ke které se přiklenul Jan Graubner, která by se dala asi zjednoušit tak, že se snažil Zdeněk Wasserbauer najít jako nějakou špínu na svého nástupce a nepodal jim kompletní informace a vlastně poté si vytvořili jakýsi audit, který
11: rozumím.
12: Kontroluje.
11: To jsme u toho sporu konkrétně. A teď mi řekněte, dovedete si představit analogii, kdyby tohle se dělo v nějaké firmě, která se zabývá nákupem nemovitostí, jejich prodejem, pronajímáním. Mohlo by to takhle fungovat?
12: Tak já věřím, že tam se dějou taky jakési... Takže tam se také vedou nějaké kompetenční spory, boje o trůny. Myslím si, že by se asi vedly možná transparentněji v tomhle
11: hledisku. Čili transparentnost je to, co vám
12: chybí. A myslím si, že tam je asi důležité i to, jako jakési zaštiťování se tou církví a tím hledáním pravdy a toho, že bavíme se o instituci, která z té své jako podstaty prostě nemá řešit jenom nějakou ekonomiku, nemá
11: cílem řeší. A vy říkáte, že to všechno lakuje tak trochu na růžovo těmi velkými slovy a nedává nahlédnout do toho, co se děje vevnitř. Rozumím dobře?
12: Myslím si, že to tak je a že to, že by tady byly vedeny takhle silné kompetenční spory, že by se tady ty věci řešily, o tom jsme prostě do té doby
11: To nevěděli. Je bezprecedentní. A řekněte mi, vy jste popsal dopis, který napíše tady zástupce české filiálky církve, když to tak řeknu, Jan Graubner, tomu vatikánskému velvyslanci Nunciovi, kde si stěžuje na svého kolegu. Jak tohle vzniklo? Je to tak, že Řím se zeptal, co se to u vás děje? Jak to, že tam jezdí policie, sbírá lidem mobily? Můžete mi to vysvětlit? Jo. A nebo to byla iniciativa toho arcibiskupa, který to takzvaně hnal výš?
12: Víme, že arcibiskup s nunciem řešil situaci na co se týče ekonomiky a nějakého policejního zásahu od té chvíle, kdy zasahovala policie NCOZ, která se zabývala a zabývá hospodařením za doby Jana Balíka, to znamená v té novější
11: éře. Od roku 2020.
12: Ano, od podzimu 2024. Se to zabývá policie. A víme, že už v té době to řešil arcibiskup s nunciem a to, když a vlastně to, proč s ním začal řešit tu další situaci, bylo, když se mu snažil vysvětlit jako roli, kterou v tom poté zjistil, kterou v tom hrál Zdeněk Wasserbauer. Takže myslím, že tam probíhala určitě čelá debata nad tím, jako podívejte se, jak je možné, že mám tady... Protože zásah policie v arcibiskupském paláci v roce 24 byl v mnoha ohledech bezprecedentní a byl tak vnímán, byl tak popisován. Není běžné, že do arcibiskupského paláce vlítne policie a prostě podezřívá generálního vikáře z toho, že tam vyváděl majetek.
11: Poslední věc k tomuhle sporu. Je nějaký průběžný výsledek toho, co jste popsal jako válku vikářů? Jak dopadla ta válka? Kdo je vítěz, kdo poražený?
12: No, víme, že oba dva generální vikáři ve své funkci skončili s nástupem nového
11: Stanislava Přibyla.
12: Vítězem v té době byl jednoznačně Jan Balík, na jehož stranu se přiklonil pražský arcibiskup, tehdejší, nyní už emeritní, Jan Graubner. A teď se bavíme opravdu o nějakém jako závěru, který z toho dál bude plynout. Víme, že nový arcibiskup jako...
11: Záleží na něm tedy teďka.
12: Záleží na něm, bude ale zároveň, aspoň z mých informací, vím, že on nechce být ten, který tam přijde a bude pískat v vozovkách to, kdo má pravdu a kdo, že tam nastoupí do z té pozice, jako tak se tady byly nějaké rozhádané party a já rozhodnu, kdo z nich měl pravdu.
11: O tom se ještě pobavíme, co on může udělat ve své roli. Hostem Interview Plus je redaktor Deníku N. Prokop Vodrážka.
13: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Když zmiňujete, že člověka překvapí, co se děje za těmi ušlechtilými zdmi a tím ušlechtilým slovníkem, tak nemůžeme pominout jméno Antonína Jurigy, což byl člověk zodpovědný za ten církevní majetek. A taky to byl člověk věřící, nebo je člověk věřící, trvalý jáhen, to je, abychom to přiblížili, to největší stupeň laického svěcení. Jak se později ukázalo, je to sexuální násilník nejspíš? Z toho je obžalovaný a možná taky nepoctivý správce. Jak vlastně vypadá personální politika v ekonomice toho pražského arcibiskupství?
12: Tak Antonína Jurigu, aspoň co já vím, si osobně vybral Dominik Duka, někdejší kardinál.
11: To byl jeho kůň.
12: Byl to jeho kůň.
11: A nevíte proč?
12: Já, co jsem slyšel, tak to mělo být tak, že se znali z doby působení Dominika Duky v dominikánském řádu, už kdy už tehdy...
11: Čili byl osvědčený?
12: Byl z jeho pohledu osvědčený. Ty vlastně detailní důvody, proč jsi vybral zrovna jeho, já vlastně neznám.
11: A jak si to vysvětlíte jako člověk zvenku, když se podíváte na ten palác, jaká je uvnitř personální politika v těchto odborných věcech? Bavíme se o penězích, o nemovitostech.
12: Myslím si, že to probíhalo opravdu tak, že se můj tip, je to spekulace, berme to tak, povídal si Antonín Juriga s Dominikem Dukou o tom, jak se nedaří arcidiecézi.
11: A prostě se shodli
12: a on si ho vybral.
11: Bývalá ekonomka arcibiskupství Linda Dolečková poznamenala, že většinu dění v arcibiskupském paláci řídí muži z kolárky. Ona tím myslela vysvěcené kněze. Bylo zdrojem potíží, že rozhodují kněží o tom, jak investovat, nakupovat a prodávat, ale nemají kompetence těch odborníků. Není to to, čemu říkáme klerikalismus?
12: No, tak myslím, že když tam nastupoval Antonín Jurika, tak se i řešilo to, že oni prostě často musí být vysvěcení, aby mohli být v nějaké té výkonné pozici.
11: To vyplývá z vnitřních pravidel.
12: Jako myslím si, že ten nedostatek toho odborného aparátu tam jako jednoznačně jako byl. Myslím, že tam naráželi i kvůli tomu, že museli ty struktury budovat vlastně z ničeho. A ano, jako věřím, že to je jeden z problémů, jeden z důvodů, ale opět bavíme se o tom, že každá arcidiecéze, každá vlastně část si může vybudovat svůj vlastní odborný aparát, který se tím bude řídit. Ale na Prahu je nejvíc vidět a tam vlastně ty pohledy se upírají.
11: Řekněte mi teď něco o vaší práci novináře. Představitelé katolické církve i podle vašeho článku velmi neradě mluví o tématech, která o vedení církve nevyprávějí právě lichotivě. To tam citujete, jak s vámi mluví špičky katolické církve, tak to nevypadá úplně, že se s vámi chtějí bavit. Je cítit nedůvěra k médiím. Z čeho podle vás vychází? Mají špatné zkušenosti nebo chtějí zachovat ten dobrý obraz?
12: Já si myslím, že oboje. A je tam, opět se bavíme tady se bavíme o velmi citlivých věcech, které arcibiskupství řešilo. Myslím si, že tam je vnímáno jisté takové... Tak pořád se bavíme o tom, že my se zabýváme širokou paletou a arcibiskupství zájem o církev je jednou z našich částí. Je tam určitě, jsou tam nějaká obezřetnost, je tam možná i vnímání toho, že z naší strany, já když se bavím opakovaně s církevními představiteli, tak často zmiňují jakousi právě tu důležitost toho jako dobrého pohledu, toho zmiňování, toho dobra a námi vyčítáno, že se díváme na tu kritiku, že se na ty věci díváme moc kriticky, že nezmiňujeme místo, abychom zmínili tady hezký příběh.
11: Že jednu kritickou zprávu byste měli vyvažovat jednou dobrou.
12: Přesně tak.
11: A známe z politiky trochu.
12: Ano, a myslím, že to je opakovaně jako tlačeno tady to i na katolický týdeník, vlastně tady ta snaha buďte, a čímž neříkám vůči němu vůbec kritický, a myslím si, že ta snaha o tom, jakoby zaměřujte se i na to dobré, a to je jako
11: legitimní. Co si o tom myslíte jako novinář? Dá se udržet ten veřejný obraz pod kontrolou, když těm lidem, jako jste vy, budete říkat, no tak teď jste napsal jednu věc, která nás staví do špatného světla, tak taky napište o tom, že děláme spoustu dobrých věcí, a je to pravda samozřejmě.
12: Já jsem... Ze své osobní zkušenosti jsem jako výrazně ocenil, když nastoupil nový arcibiskup Stanislav Přibyl, tak moje předchozí zkušenost byla, že jsem chtěl opakovaně rozhovor jak s Dominikem Dukou, tak s Janem Graubnerem. Opakovaně mi bylo sděleno, že to prostě nejde, že teď o to nemají zájem, nemají čas a tak dále. Stanislav Přibyl se mnou otevřeně jsme spolu vedli rozhovor, který byl podle mě velmi povedený, který vypovídal jak o jeho pohledu na církev, tak myslím si, že jak jsem s ním komunikoval, tak jako mohl rozvolnit ty pochyby, že bychom snad my byli, že by tady byla nějaká jako, bych řekl, negativní pohled na církev z našeho pohledu, nebo tak. Myslím si, že ta otevřenost vůči světu, vůči společnosti i vůči médiím je hrozně důležitá.
11: Pane Vodrášku, jak byste nazval ten postoj, který byl předtím, než přišel Stanislav Přibyl? Je to známé, co si o nás řeknou lidi? Mluvte o nás hezky, nebo se na nás budou dívat skrz prsty, nebo jaká mentalita to byla?
12: Já nevím, jestli to umím zhodnotit. Já vlastně nevím, jestli to dokážu zhodnotit. Myslím si, že tam určitě byla vlastně jako odměřenost, že tam byly často vnímány. A tak podívejme se na nějaké historické třeba rozhovory vysokých církevních představitelů. Podívejme se na rozhovor Dominika Duky v DVTV, kde chtěl nebo dokonce v půlce odešel s tím, že se mi nelíbily otázky novináře. Prostě ta neschopnost církve nebo některých jejich představitelů přijmout otevřenou debatu, která může být i významně kritická. Hmm. To je prostě součástí novinářské práce. Tak ta se tam ukazovala a myslím si, že v mnoha ohledech pro ně bylo jednodušší si říci, nebudeme se do toho pouštět.
11: Hostem Interview Plus je redaktor deníku N. Prokop Vodrážka. Katolická církev, a už jsme to zmínili, stejně jako ostatní církve u nás, ale ty v menší míře získala rozsáhlý restituovaný majetek, tedy nejen kostely a kláštery, ale pole, louky, lesy, rybníky. Dá se říct, že církev musí fungovat tedy nejen v duchovní oblasti, a vy jste to už říkal, že se to musí naučit jako hospodář? Jak je na to? Jak je daleko v tomhletom?
12: Musí zcela bez pochyby by se to naučit, protože v roce 2030 přestanou přicházet příspěvky od státu na platy kněžích a v roce 2042 skončí vlastně, nebo bude nějaké finální vypořádání církevních restitucí a od té doby, bavíme se o všech církvích, známe už případy třeba České pravoslavné církve, která se za tu dobu, co se spustil tento proces, tak skončila jako příšerných červených číslech a myslím si, že její budoucí ekonomická soběstačnost je opravdu...
11: To je taková výstraha pro ty
12: ostatní. Je to jako obří výstraha a myslím si, že všechny ty diecéze si uvědomují tu potřebu té ekonomické nezávislosti a bavíme se opět o tom, že třeba zkušenosti z jiných částí světa ukazují na tom, že se věřící výrazně více podílí na tom, aby se zaplatili tu svého kněze, aby se podílili tu na těch věcech.
11: Jenom pro připomenutí, opravte mě, jestli se mýlím, rozpočet té pražské arcidiecéze ročně 300 milionů korun, platy kněží jsou 80 milionů korun, je to 1000 kostelů, jestli se nepletu, na tohle všechno si bude muset církev po tom roce 2030 sama vydělat tedy nějakými investicemi a výnosy z těch.
12: Ano, investice. A ty investice a výnosy už má nyní a měla je i předtím, než jsme se bavili o té odluce. Ale ano, musí se vlastně dostat do situace, že se zainvestuje sama takzvaně.
11: Vy jste tady hezky mluvil vlastně o pražském arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který se stal hlavou České katolické církve teprve letos. Očista od ekonomické korupce, to je určitě hlavní úkol nebo dlouhodobý cíl. Jak by měl podle vás dál postupovat? Samozřejmě nechat vyšetřit ty případné viníky, ta podezření, zbavit se jich. A je tam ještě něco navíc, něco, co by změnilo tu mentalitu, kterou jste popsal a která vás vlastně, jak jste řekl na začátku, šokovala?
12: Já myslím, že Stanislav Přibyl se jako opakovaně snaží o nějakou otevřenost komunikace, snahu s těmi lidmi komunikovat, o těch věcech mluvit. To, co si myslím, že se snaží v fuzovkách posunout od svého předchůdce Jana Graubnera, je jako neklást takový důraz na tu ekonomiku. Já jsem to zmiňoval v jednou nějakém podcastu, že mě chodilo pomalu víc tiskových zpráv z arcibiskupství o ekonomice, než o nějaké pastorační činnosti, o nějakých věcech.
11: Že to vypadalo, že církev se zabývá hlavně tedy majetkem.
12: Věřím, že s ním zabýval a že to byla její významná část. Ano, chápu ty důvody. Myslím si, že jeho snaha je zaměřit se na to, aby to pojmenoval jako pro nás je to nezbytná část k tomu, abychom přežili. Prostě taková je realita. My si musíme nastavit jasné a transparentní a fungující procesy. Musíme tady dát nějaké víceúrovňové šetření a ty věci z minulosti. Já opět myslím si, že on nebude by chtít být tím rozhodčím toho, jak se to stalo. Myslím, že bude chtít všechno zkontrolovat.
11: Ale bude muset, protože bude vyhýbat těm konfliktům, tak ty konflikty budou bujet v tom přítmí, které jste už popsal.
12: Ano, nějak se tomu určitě bude muset. Stejně jako si myslím, že bude muset. My víme, že když nastoupil na pražské arcibiskupství, tak si přivedl nové lidi do svého nejbližšího okolí. Je to velký rozdíl oproti tomu, když nastoupil Jan Graubner, který už v tu dobu věděl, že tam on je tam v pozici nějakého přechodného arcibiskupa.
11: Byl překlenovací
12: a vlastně víme o tom, že skončil Dominik Duka a on nastoupil Jan Graubner, který už měl taky věk, který byl velmi pokročilý a věděl, že velmi brzy bude muset podávat vlastně tu svoji rezignaci. A myslím si, že on si nevzal nové lidi. On si nevzal nové lidi do svého nejbližšího okolí.
11: Jan Graubner.
12: Ten tam zdědil veškerý ten aparát. Myslím si, že to, co čeká Stanislava Přibyla, vzal si lidi do svého nejbližšího okolí. Postupně se bude podle mě snažit o nějakou proměnu i toho širšího. Opět bavíme se o tom, že bude se snažit, a teď můžeme spekulovat, aby nalákal zajímavé lidi, které
11: a nepřeceňujeme roli arcibiskupa. Není to tak, že prostě ti muže z Kolárky tam vždycky rozhodovat a bude to více nebo méně dobré?
12: Vždycky to tak bude. Myslím, že to tak vždycky bude a vždycky bude záležet na těch jeho nejbližších spolupracovnicích. A taky na tom, jak dokáže být, jak dokáže jako přijmout nějakou zpětnou vazbu a kritiku. Já myslím, že já jsem Já jsem občas byl třeba kritický k tomu, nebo myslím, že i Dominik Duka byl často jako vnímán nebo kritizován za nějaké odtržení od té reality. Bavíme se o tom, že žil roky na pražských Hradčanech, místě, které, kam když se jdete projít, tak nemáte tam samoobsluhu, nemáte tam, potkáváte tam turisty.
11: Žijete mimo lidi.
12: Žijete vlastně odtržený od té reality toho světa a od té reality té Prahy. Máte ty nejkrásnější výhledy na to město, ale že byste byl v detailním spojení s lidmi a s jejich trápeními, to si myslím, že za to byl Dominik Duka kritizován a podle mě i zcela oprávněně a možná i tak, že za to sám nemohl prostě ten prostor arcibiskupského paláce v mnoha ohledech, nebo já osobně vnímám problematicky. A myslím si, že bude velmi důležité to, aby si Stanislav Přibyl našel dobré lidi, aby jim věřil, aby si vybudoval funkční strukturu a aby byl ochoten a otevřen zpětné vazbě.
11: Hostem Interview Plus byl redaktor deníku N. Prokop Vodrážka. Já vám mnohokrát děkuju.
12: Naschledanou.
11: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
13: Následující pořad vysíláme v repríze.
14: Izrael pomůže Řecku s ochranou proti dronům. Nebe nad Ruskem se stává nebezpečným. Český prezident a premiér uzavřeli smír. Donald Trump nabízí alternativní realitu. Předvolební spolupráce je řešením pro opozici v Česku. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
14: Evropská unie vyjádřila solidaritu Německu v souvislosti s dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ke kterému došlo před měsícem. Unie se v této souvislosti pravděpodobně pokusí dohodnout na dalším sankčním balíčku proti Rusku. Ve studiu je teď se mnou komentátor a analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Jak je pro členské státy těžké se na těchto sankcích domluvit?
15: No, dosti těžké. Viděli jsme to naposledy na začátku léta, kdy poslední balíček sankcí dosti zkomplikoval řecký nesouhlas částí sankcí. Tehdy šlo o námořní dopravu zkapalněného plynu a myslím si, že i ve vzpomínce na to, jak obtížné dohadování to bylo, které rozhodně muselo potěšit Kreml, se Evropská komise už na konci léta rozhodla, že další balíček sankcí bude jiný. Má být největší co do počtu lidí zařazených na sankční seznam, ale nemají tam být už vůbec žádné hospodářské sektorové sankce. Uvidíme, jestli pod tíhou těch událostí z Lipska na to teď Evropská komise nezmění názor. Řada zemí, včetně Německa, vyzývá k rozšíření sankcí, ale stále tady platí, že je velice obtížné hledat ještě takový druh sankcí, který by splnil to, co má, tedy že by byl tvrdý směrem k Rusku, ale zároveň, aby byl i politicky prosaditelný.
14: A dá se říct, jak jsou ty dosavadní sankce účinné? Nakolik vlastně splnily zatím očekávání?
15: No, Rusko zatím nepřiměli k tomu, aby ukončilo bojové operace, takže by se mohlo zdát, že nesplnili zadání, ale fakt je ten, že Rusku nesmírně stěžují jakýkoliv postup, jak hospodářsky přinášejí velké škody ruské ekonomice, zejména do budoucna, komplikují přístup k penězům, komplikují penězovod vlastně do Kremlu, kterým Rusko financuje válečné operace na

0: dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A o problémech, které s drony souvisí, se na nejvyšší úrovni mluví také v Řecku. Tamní vláda zjistila, že její země není dostatečně chráněna nejen proti dronům, ale i raketám. Dohoda s Izraelem o dodávce obranných systémů ve výši 3 miliard eur by to měla vyřešit. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Řecko-izraelská smlouva je co do ceny i strategického dosahu mimořádná. Týká se dodávek systému, který má bránit řecký vzdušný prostor před střelami, letouny a drony v několika vrstvách. V řeckém provedení se bude jmenovat vlastenecky Achillův štít. Atény kromě toho uzavřely ještě jiné smlouvy s izraelskými firmami na dodávky dalších vysoce rozvinutých technologií, velicích center, protitankových střel, dronů nebo umělé inteligence. Řecko patří se svými 3,5% HDP výdajů na zbrojení k nejvzornějším členům NATO. Nenakupuje jen v Izraeli, ale také desítky stíhaček páté generace F-35 od Spojených států nebo fregaty od Itálie a Francie, jde o součást tzv. Agendy 2030. Ta má zcela přebudovat tamní armádu na nové výzvy, tedy proměny válčení, větší roli dronů, balistických raket, boji na více frontách nebo i na velkou dálku. Řečtí politici, experti vidí to též, co ostatní, ale vzhledem ke svému pocitu ohrožení reagují rychleji a důsledněji. Cítí hrozbu iránské odvety proti americkým vojenským zařízením na řeckém území. Dlouhodobá, skoro historická, je obava z Turecka. S tím má Řecko mimo jiné nedořešené otázky námořních hranic, případně budoucnosti Kypru, jehož severní část Ankara stále kontroluje. V případě ochrany před hrozbou ze vzduchu si Řekové vybrali spolupráci s Izraelci, podobně jako Finové nebo Němci. Izrael má propracovaný systém, který prošel testem ostrého nasazení. Navíc je vnímaný jako levnější a efektivnější než ten, který nabízejí Američané, kteří mají také problém s dodávkami munice. Řecko také s Izraelem sdílí obavy z Turecka. Prezident Erdogan po svém nástupu k moci před více než 20 lety změnil politiku spojenectví s Izraelem na nepřátelství. Mluví o tureckém osvobození Jeruzaléma, stupňuje rétoriku proti Izraeli, na svém území hostí představitele hnutí Hamas. Podobnou rétoriku používá i vůči Řecku a i ono nyní mluví o tom, že chce mír, ale z pozice síly. Jinou linií izraelsko-tureckého sporu je budoucnost Sýrie. Turecko vytvořilo na severu Sýrie svou zónu vlivu a snaží se udělat svůj protektorát z celé Sýrie ve spolupráci s prezidentem Ahmadem Šarou. Naopak Izraelci Šarovi nevěří a naopak vytvořili nárazníkovou zónu na jihu Sýrie, která má prý bránit izraelské území a drůzy, co by izraelské spojence. Nechtějí, aby se z Golan stala jakási pomyslná izraelsko-turecká hranice. Ze stejného důvodu Jeruzalém odmítal, aby se součástí mezinárodních sil v Gaze staly turecké jednotky. Bylo to také Turecko, které se zasazovalo o zmírnění amerického vojenského tlaku na Irán a údajně zabránilo nasazení kurdských jednotek proti iránskému režimu. Řecko-kypersko-izraelská kooperace má řadu dalších aspektů, například zájem na zabezpečení těžby podmořského plynu, zejména blízko kyperských břehů, s čímž Turecko nesouhlasí. Nedávno také tyto tři státy uzavřely dohodu o propojení svých energetických soustav. A i když Řecko je uvnitř Evropské unie považováno za spíše protiizraelsky orientovaný stát, ve skutečnosti už dávno Izraelcům umožnilo cvičit jejich piloty na svém protileteckém systému ruského původu S-300, podobném, jaký používá Irán. Řecko tím vstupuje do komplikované hry, v níž se překrývají nebo naopak kříží zájmy také dalších zemí, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta, a představují klíč k řešení konfliktů v Libii, Somálsku, Súdánu nebo Jemenu. Je tu ještě jedna stránka věci, a to je komerční úspěch izraelských vojenských technologií. Kupují je v zákulisí i ty státy, které jinak veřejně Izrael kritizují. V posledku se ukazuje, že upřednostňují bezpečnost svých zemí před vším ostatním, včetně vlastní rétoriky.
0: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. A dronům se budeme věnovat i nadále. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval letecké společnosti a pojišťovny, že ruský vzdušný prostor se stává nebezpečným právě kvůli ukrajinským dronům a označil ho za de facto uzavřený. Zdůraznil tak,

0: že Kyjev neplánuje útočit na civilní letectví. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
1: Pan Zelenský přišel se svým prohlášením 1. září ve svém obvyklém večerním videovzkazu Ukrajincům i celému světu. K tomu dlužno dodat, že tak učinil v okamžiku, kdy Ukrajina a zejména Kyjev byly vystaveny už několikadenní vytrvalým útokům naopak ruských dronů, které během této fáze války poprvé nepřicházejí jen v noci, ale i za plného denního světla. Prezident doslova prohlásil: chtěli bychom každou leteckou společnost, která využívá ruský vzdušný prostor, každého pojišťovatele a vůbec všechny, kdož ještě využívají klíčová ruská letiště, upozornit, že ruský vzdušný prostor už v žádném případě není bezpečný. Ukrajina přitom nehrozí civilnímu letectvu jako takovému, jen důrazně upozorňuje, že na ruském nebi budou trvale přítomny naše drony. S tím bude muset každý počítat. Válka, kterou rozpoutalo Rusko, teď zkrátka ruské nebe uzavřela. Tolik Volodymyr Zelenský. O tom, že právě drony jsou doslova největším objevem rusko-ukrajinské války, svědčí i fakt, že se z bojišť na východě Evropy pomalu stěhují na celý kontinent. Původně to byly jen ojedinělé bezpilotní stroje, které zabloudily tu do Rumunska, tu do Polska, tu zase do Pobaltí. Nejnovější případ, kdy na mezinárodní letiště v Lipsku zaútočili nejméně 3 dnes už prokazatelně ruské drony, znamená, že v hybridní ruské válce doslova proti celé Evropě bude Rusko tuto nejmodernější bojovou techniku používat stále častěji. A nenechme se mýlit tím, že útok selhal, protože za ním stáli neprofesionální, jednorázově najatí vykonavatelé. Příště to může dopadnout mnohem hůř. O lipském konfliktu se tento týden jednalo hned na několika významných politických fórech. Nejnověji se k případu vyjádřili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Oba šéfové vrcholných evropských institucí upozornili, že Rusko si počíná stále nezodpovědněji a slíbili, že se postarají o nastolení nové normality na celém kontinentu. Lipsko znamená novou eskalaci na území Evropské unie. Musíme se plně aktivizovat, což znamená zejména rychlejší a efektivnější reakci na nezodpovědné jednání Moskvy, řekla paní von der Leyenová. Mark Rutte k tomu dodal, že celá Severoatlantická aliance, včetně USA, je s Německem plně solidární. Teď už tedy jde jen o to, jak najít skutečně rázná opatření, která by nepřinášela jen proklamace či uzavírání některých ruských diplomatických misí.
0: Míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S tím, jak se blíží listopadové volby do americké sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu, roste u prezidenta Donalda Trumpa nervozita. Je to vidět z toho, že přibývá jeho pokusů, jak celý volební proces zpochybnit. Šéf Bílého domu zkrátka popírá realitu. Domnívá se politolog a publicista Jiří Pehe.
3: Americký prezident Donald Trump se před nadcházejícími volbami do kongresu stále více uchyluje k popírání pro něj nepříznivých trendů či rovnou přepisování reality. V nedávném televizním rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise odebrala licence některým celostátním televizním stanicím, protože průzkumy veřejného mínění, které zveřejňují, jsou prý smyšlené. Trump neuvedl žádné důkazy, že by některý z mnoha průzkumů, které opakovaně ukazují, že jeho podpora klesla na rekordní minimum, byl sfalšovaný. Ve stejném rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise zakročila proti moderátorce celostátní televizní stanice ABC Christine Welkerové, protože prý lhala, když uvedla, že ne všichni republikánští kandidáti, které Trump podpořil, v primárkách uspěli. Co na tom, že se dá snadno dokázat, že Welkerová má pravdu? Realita amerického prezidenta zdá se zajímá stále méně. Snaží se tvořit a veřejnosti vnucovat alternativní realitu, která často nemá nic společného s fakty. Na propad popularity reagoval na své sociální síti Truth Social ku příkladu zveřejněním žebříčku amerických prezidentů, v němž sám sebe umístil na první místo s popiskem největší prezident. Prezidenti Lincoln, Washington či Roosevelt se umístili až za ním, co by velcí prezidenti. Jiní v jeho žebříčku chyběli úplně. Někteří pozorovatelé politického dění ve Spojených státech, kteří mají blízko k republikánské straně, varují, že Trump nebere vážně problémy, jako je zhoršující se ekonomická situace či vysoké ceny pohonných hmot, které souvisejí s válkou s Iránem. Odbývá je tím, že jsou jen malou daní za to, že Irán nebude mít jaderné zbraně. Kdyby bylo na obzoru rychlé ukončení války s Iránem završené zastavením jeho jaderného programu, mnozí Američané by dočasné zhoršení ekonomické situace možná akceptovali, jenže ani ve válce s Iránem nemůže Trump vykázat téměř žádné úspěchy. I v tomto případě se uchyluje k čemusi, co by se dalo popsat jako vytváření falešné reality. Buď tvrdí, že válku už Spojené státy dávno vyhrály, anebo že válka sice možná ještě pokračuje, ale je zcela bezvýznamná a Spojené státy mají vše pod kontrolou. Na kapitulaci Iránu si prý mohou počkat, ekonomická situace ve Spojených státech se pak rychle zlepší. Na některé konflikty reaguje tak, že přejmenovává celá území. Hormuzský průliv přejmenoval na americký průliv. V Kanadě se nedávno pomstil za její podpor proti dalším jím uvaleným clům tak, že přejmenoval Ontářské jezero na americké jezero. Co na tom, že toto přepisování zeměpisu neukončí ani konflikt s Iránem, ani neschody s Kanadou? Američtí analytici si všímají, že mnohem více času než nabízením řešení vážných problémů, které se během jeho vlády nakupily, Trump stále častěji tráví nad projekty, které ho mají tak či onak zapsat do historie. Na tiskových konferencích dokáže dlouhé minuty mluvit o budování tanečního sálu v Bílém domě či plánech na vybudování vítězného oblouku v centru Washingtonu. Nemálo času strávil v létě pořádáním akcí, jako jsou soutěže v americkém zápase přímo v areálu Bílého domu nebo závody vozu kategorie Indy přímo v ulicích hlavního města. Alternativní realitu Trump nabízí i v pohledu na volby. Dál bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby v roce 2020 byly sfalšovány, nebo že nadále dochází k podvodům při využití korespondenčního hlasování. Toho pak využívá k pokusům ovlivnit průběh nadcházejících voleb. Podle jeho kritiků zde možná leží odpověď na otázku, proč Trump není znepokojen možnou volební porážkou tak, jak by se dalo ve světle průzkumu čekat. Nahrál mu i nejvyšší soud, když neodmítl jeho dekret problematizující korespondenční hlasování. I kdyby se už nepodařilo jeho výnos implementovat, volby mohou být v řadě států přinejmenším zpochybněny. Boj o regulérnost voleb tak bude dominovat americké politice v příštích 2 měsících a boj o jejich interpretaci může pokračovat ještě dlouho po nich. Zdá se, že Trump a jeho spojenci připravili důmyslnou strategii, jak případné porážky republikánských kandidátů v řadě obvodů neuznat.
0: Vysvětluje politolog a publicista Jiří Pehe. V Česku naplno propukla bitva o rozpočet pro budoucí rok a o výši jeho schodku. Kromě opozice vadí výše deficitu i dvěma menším koaličním partnerům premiéra Andreje Babiše. Stejně tak i prezidentu Petru Pavlovi, s nímž Babiš teprve před nějakou dobou uzavřel smír, dodává redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
4: Svět a český rozpočet neposkytují příliš důvodů ke klidnému spánku. Každá dobrá zpráva je proto vítaným životabudičem. Jedna přišla minulý týden ze Strakovy akademie. Tam se po jednání Bezpečnostní rady státu sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Uzavřeli smír. Budou se scházet a projednávat důležitá témata. Předseda vlády umí číst nálady obyvatelstva. Spor o účast na summitu NATO v Ankaře mu ublížil. I jeho voliči instinktivně cítili, že hlava státu tam měla být. Už jen proto, že Pavel vzhledem ke své profesní minulosti armádě a aliančním záležitostem rozumí. Pokud by to jako argument nestačilo, je tu neprůstřelný fakt, že na tato setkání jezdili jeho předchůdci Havel, Klaus i Zeman. Summit vyzněl jednoznačně pro Petra Pavla a velmi pravděpodobně to na podzim potvrdí svým verdiktem také ústavní soud. Šéf hnutí ANO dává předem najevo, že je to pro něj odehraná záležitost, k níž se nehodlá vracet a pitvat ji. Prezidenta teď potřebuje jako přechodného spojence. Jeho ministryně financí Alena Schillerová totiž představila rozpočet se schodkem, který je potom covidovém nejvyšší v polistopadové éře. Na vládu se snesla neúprosná kritika z řad opozice a odborné veřejnosti. I ekonomicky nevzdělaní lidé tuší, že obří dluh není nic, čemu by měli tleskat. Byť vláda opakuje, že jde o investiční a prorůstový zákon, každému je jasné, že bez ohledu na užitečnost půjčky se musí splácet. Navíc bobtnají o úroky, které neúprostně z rozpočtu rok co rok ukrajují přes 100 miliard korun. To poslední, co dnes Andrej Babiš potřebuje, je další prezidentovo veto, stejně jako kritiku šéfa motoristů Petra Macinky, podle něhož je schodek příliš vysoký a chce o něm ještě jednat. Přestože jde o symbolickou vzpouru, premiér potřeboval svému ministrovi ukázat, kdo je pánem na vládním hřišti. Smírčím gestem vůči prezidentovi Macinkovi naznačil, že v boji s hradem by mohl zůstat sám jako pověstný kůl v plotě. Mezinárodní situace připomíná sud prachu. Stále drzejší Rusko napíná trpělivost evropských členů NATO k prasknutí. Posledním příkladem je dronový útok na letiště v Lipsku. Když před 5 lety Andrej Babiš oznamoval, že za výbuchem ve Vrběticích stáli agenti ruské GRU, nebyl osamocený. Neprůstřelné podklady mu dodala Bezpečnostní informační služba, stála za ním vláda i prezident Zeman. Díky této jednotě se podařilo v Praze rozprášit ruské špionážní hnízdo pod diplomatickým krytím. Nelze odhadnout, co přinesou příští dny. Prezident a premiér nemusí být osobní přátelé, ale veřejnost by měla vědět, že při případném ohrožení budou mluvit jedním hlasem a zastávat stejná stanoviska. Ať měli ke vstřícnému kroku jakékoliv důvody, ve výsledku je ve prospěch obyvatel České republiky. Zkrátka, dobrá zpráva.
0: To byla komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Brzy to bude rok od hlasování, které v Česku rozhodlo o složení poslanecké sněmovny. V souvislosti s tím se také nabízí otázka, v jaké kondici je současná opozice a zda by měla reálné šance nahradit současnou vládu premiéra Andreje Babiše. Jaké jsou možnosti opozice, nad tím se zamýšlí publicista Jiří Leština.
5: Opozice je bezzubá, bezradná, rozklížená, bez programu i bez jasného vůdce. Tak vyznívá kritika snášející se na opozici nejen z provládních kruhů, ale také od části odborné veřejnosti či voličů nevládních strán. A samozřejmě nelze přehlížet, že leckteré výtky třeba co se týče absence programových alternativ jsou na místě. Na druhou stranu se tahle lavina kritiky v řadě aspektů jeví jako unáhlená, v leccčems přemrštěná či přímo nesmyslná. Říše snů je ku příkladu představa, že ani ne rok po volbách se ze skrumáže 5 opozičních stran vynoří charismatický lídr, konvenující takřka 500 000 voličů, kteří loni hlasovali pro koalici Spolu, Starosty a Piráty. Vždyť jasný lídr nedominoval ani v řadách opozice, která v roce 2021 odstavila od moci první Babišovu vládu. Zhruba od března 2021 byla nejsilnější nevládní silou koalice Pirátů a Starostů a na roli vůdce opozice aspiroval Ivan Bartoš. V létě ale předběhla Bartošovo a Rakušanovo uskupení Fialova koalice Spolu, která v zápětí těsně zvítězila nad Babišovým hnutím jednoho muže. Což nám napovídá, že ani současná opozice nemůže sázet na to, že ji k příštímu vítězství dovede nějaký uhrančivý charismatik, Jediný způsob, jak znovu porazit premiéra Babiše, nadále spočívá ve sformování předvolebních koalic na platformě obrany demokratických principů. Jak nedávno trefně poznamenal v týdeníku Respekt politolog Lubomír Kopeček, na koaliční alternativu nepotřebujete charismatického lídra, potřebujete lídry, kteří jsou schopní se domluvit a jsou připraveni to vysvětlit dovnitř stran. Kritici současné opozice také trvají na tom, že její představitelé se utápějí v projektu Antibabiš, jenž se již dávno vyčerpal. Což je ovšem matoucí politická floskule, kterou nepřetržitě slýcháváme zhruba od roku 2017, kdy Andrej Babiš poprvé dosedl do premiérského křesla. Nikdo soudný nebude popírat, že klíčem k úspěchu opozice je vytyčení realistických programových vizí ve všech oblastech vládní politiky. Nyní se ale ocitáme v situaci, kdy program Antibabiš je aktuálnějším a neodbytnějším tématem víc než kdy dříve. Již za 3/4 roku působení Babišovy koalice se totiž ukázalo, že v čele státu se ocitla nejzlovolnější mocenská garnitura od roku 1989. Diskreditace a podkopávání ústavních institucí, včetně konstitučního tribunálu, ochromování státní správy a její odstřihávání od spolupráce s občanským sektorem, uzavření jednání vlády, ale i příprava zákonů šitých na míru biznisovým zájmům premiéra. To všechno svědčí o tom, že Andrej Babiš už bez skrupulí směřuje k autokratickému uchopení moci ve státě. Za této situace se pak jeví projekt Antibabiš oprávněným a nenahraditelným východiskem opozičního programu. A to nejen jako boj proti jednomu politikovi propadajícímu svodům autoritářství, ale i jako zbraň proti jím ovládané mašinérii, která se dala do pohybu, aby systematicky nahlodávala podstatu naší demokracie a občanských svobod.
0: A slova Jiřího Leštiny nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
7: Osobnost plus.
8: Vláda chce dát příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví nebo obranu. Zároveň to ale znamená, že by hospodařila s druhým největším schodkem v historii Česka. Návrh rozpočtu proto kritizuje nejen opozice, ale i koaliční partneři hnutí ANO a prezident. Je rozumné dál zvyšovat zadlužení v době, kdy česká ekonomika roste? Dokáže stát půjčené peníze využít tak, aby se mu v budoucnu vrátili? Hostem Osobnosti plus bude ekonom David Marek.
7: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
9: Bylo 6 hodin a v pátek 4. září začíná živé vysílání ranního Plusu. Dobré jitro vám přejí Daniela Vrbová
4: a Martina Mašková.
7: Český rozhlas Plus.
4: Já
9: Jaký je náš úvodní výběr témat? Německo vyšetřuje další nález podezřelého předmětu u elektrické rozvodny. Šlo i v tomto případě o sabotáž?
10: Ve sněmovně se opět schází komise ke korupční kauze Dozimetr. Co můžou poslanci zjistit o fungování pražského dopravního podniku nebo silničářů?
9: Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Jaké?
11: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let.
10: To vše se dozvíte, nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Marií Jakšičovou.
12: Dobré ráno. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu. Pracuje s verzí, že jde o sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Více informací dodáme po zprávách. Dnes ráno se podruhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajonovský z opozičního hnutí STAN je k její činnosti skeptický.
13: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
12: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo pojišťovna VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu, a to navzdory vysoké velkoobchodní ceně plynu na evropském trhu, která ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. V Česku jsou zásobníky plynu podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70% a podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macenauera to je pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství.
14: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohohle plynu použitého v zimních měsících je nižší.
12: Český rozhlas oslovil společnost ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zatím nemusí zdražování obávat, protože energie nakupují s předstihem.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 tisíc pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavření. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blume to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
16: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
12: Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
17: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup z Českého rozhlasu získali cenu Rudolfa Metka. Převzali ji na Révovém nádvoří pražského Klementina. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy. Knihovnu oslovil zejména podcast Na východ. V Česku se po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
18: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
12: Borovička také varoval, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion zápašný. Pražskými ulicemi zatím projíždíte bez výraznějších potíží, odnikud nemáme hlášené nehody ani kolony. Pozor na Čtyřce s Příbrami do Prahy, tam zlehka houstne provoz před omezením u Jíloviště. V obou směrech se tam opět projíždí pouze jedním pruhem, takže během dne se připravte na kolony. Dobře dojeďte. Vstáváte do teplot kolem 15 stupňů, přes den se ale vyšplhají až na 29. Jinak čekáme převážně oblačno, zejména na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat a večer se na severu Čech zatáhne a můžou se tam později vyskytnout déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka.
7: Posloucháte Ranní plus.
19: Rozdělili zprávy, od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Daniela Vrbová a Martina Mašková. Máme 7,5 minuty po 6. hodině. Německá policie vyšetřuje další pravděpodobný pokus o sabotáž. U elektrické stanice v západoněmeckém Dormagenu byl včera nalezen předmět, který by mohl být odpalovacím zařízením. V úterý přitom už někdo zaútočil na rozvodné stanice na jihu Braniborska a také v severním Porýní ve Svalsku. Mnichově se terčem útoku stalo staveniště technologické firmy. Více o tom nejaktuálnějším incidentu si teď povíme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
19: Víme tedy, co se konkrétně stalo v Dormagenu.
20: Nenastaly tam žádné škody a dodávky elektrické energie nic nenarušilo. Otázka je, jestli by tedy k něčemu takovému nedošlo, kdyby na možné odpalovací zařízení neupozornil policii kolem jdoucí. Policie, tedy incident v městečku mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem, začala vyšetřovat jako sabotáž, jak informovala agentura DPA. Vyšetřovatelé v Kolíně mají podle mluvčího policie dopis, kterým se někdo má hlásit k odpovědnosti.
19: O dopise se mluví u těch případů předchozích útoků na elektrické rozvodny, je to tak?
20: Ano, v úterý někdo zaútočil na rozvodnu v Bergheimu, to je taky v severním Porýním v Westfálsku, taky nedaleko Kolína nad Rýnem, a v podobnou dobu na rozvodnu u elektrárny Jenschwalde na jihu Braniborska. Právě u tohoto incidentu policie prověřuje dopis, v němž se někdo přihlásil k odpovědnosti. Autenticitu dopisu podle policie zatím nejde potvrdit ani vyvrátit. Zpravodajský server TAC.de napsal, že taky dostal dopis a jeho pisatel se hlásí právě k útoku v Braniborsku. Odeslán měl být podle poštovních údajů ze severního Porýní Vestfálska, tedy spolkové země, kde se staly ty druhé dva incidenty. Není ovšem jasné, jestli se jedná o ten stejný dopis, který zkoumá policie. Podle TAC se v dopise píše, že útočník jednal sám a k útoku ho mělo motivovat nezměrné utrpení, které prožívá kvůli tomu, že lidi používají fosilní paliva. V dopise prý vlastnoručně podrobně popsal vyrobené rakety, které k útoku použil.
19: To by asi odpovídalo, protože braňovorský útočník použil zábavní pyrotechniku, ne?
20: Ano, rakety jako bývají odpalované na Silvestra, údajně domácí výroby, policie takových zařízení už našla více než 10. Oproti tomu v případě toho incidentu v rozvodně v Bergheimu v severním Porým ve Westfálsku, tam policie našla kromě pyrotechniky i odpalovací zařízení. Braniborský ministr vnitra Jan Redman to komentoval s tím, že se stále více potvrzuje, že jsou oba útoky koordinované.
19: A co žhářský útok v Mnichově, připomeň nám ještě jeho okolnosti?
20: Ten se vlastně stal po těch dvou útocích na rozvodny a před tím posledním incidentem v Dormagenu. Bylo to v noci ze středy na čtvrtek. Zemský kriminální úřad případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. V tomhle případě jsou i podezřelí. Policie zadržela dva Bulhary, ženu a muže. Útočili údajně z auta zápalnými bombami na staveniště firmy Rode & Schwarz, která působí v elektrotechnickém průmyslu a mimo jiné dodává komunikační a měřící přístroje i německé armádě. Škodu ale útočníci způsobili jen malou. Dodejme nakonec, že šéf dánské kontrarozvědky Emil Grasholm taky informoval o tom, že odhalil přípravy, že Dánové odhalili přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Deníku Berlingské řekl, že se mělo jednat o žhářství a mělo být zaměřené na ukrajinské výrobce zbraní v Dánsku. Firmy z obraného průmyslu tak byly vyzvány ke zpřísnění bezpečnostních opatření.
19: S Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce se ještě uslyšíme. Pro teď děkujeme.
20: Pěkné ráno.
9: Je 6 hodin a 11 minut a vy posloucháte Ranní plus. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě se včera setkal s ruskou velvyslankyní v Česku Anou Ponomarevovou. Odmítli její vysvětlení, že obvinění Ruska kvůli dronovým incidentům na letišti v Lipsku jsou provokací, která má sloužit jiným zájmům. Petr Macinka uvedl, že Česko v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede pro diplomatický i technický personál Ruska a kreditovaný na našem území reciproční opatření. Proti eskalaci ruských agresivních akcí protestuje také Polsko, které požaduje po Evropské unii vyhoštění dalších ruských diplomatů a stížení pobytu těm zbývajícím. O tom, co takové zpřísnění podmínek může znamenat, mluvila kolegyně Věra Štechrová s analytikem mezinárodních vztahů a bývalým konzulem v Rusku Vladimírem Otápkem.
1: V tom zatím nemáme na české straně žádnou praxi. Je pravda, že ruská strana našim diplomatům v Moskvě velmi znepříjemňuje život, ale tam je to dělané tak, že je to vlastně všechno jakýmisi poloprávními nebo mimoprávními opatřeními. Takže to, jak to budeme dělat tady u nás v Čechách, kde máme právní stát, to bude zajímavé a bude si to tedy asi vyžadovat minimálně nějaké usnesení vlády, možná i nějaké nové zákony, které by musely být protažené přes parlament. Uvidíme. Nicméně pravdou je, že, abych to řekl lidově, máme Rusům co vracet.
21: Ruská velvyslankyně na ministerstvu zahraničí obvinění Rusů z incidentu v Lipsku přirovnávala ke kauze Vrbětice. Tak do jaké míry sedí toto její přirovnání? Protože připomínám, že české tajné služby mají poměrně dobrý řetězec důkazů, že za Vrběticemi stály dva ruští agenti.
1: Paní Ponomarevová je velvyslankyně Ruské federace, to znamená, ona opakuje ten ruský narrativ, oficiální kremelský narrativ, a podle něj Rusko nemá s výbuchem ve Vrběticích vůbec nic společného, žádné důkazy meritorní nebyly předloženy a tak dále, tak dále. To znamená, ona když řekne, že ten útok v Lipsku je podobně jako útok ve Vrběticích provokací, tak to vlastně z hlediska toho ruského vyprávění skutečnosti je v pořádku, je to logické, ale zároveň, protože my víme, jak to vlastně ve Vrběticích bylo, je to docela brutální přiznání viny i za ten lipský incident, protože pokud je to stejné jako ve Vrběticích, tak je jasné, že za to mohou působit.
21: No, ministr Macinka už před řadou měsíců avizoval, že připravuje dokument pro zpřísnění režimu pro pohyb ruských diplomatů. Na Bezpečnostní radu státu se dostal až v červenci. Podle premiéra Babiše zůstává v pohotovosti pro případ eskalace konfliktů z ruské strany. Tak je teď ten čas, kdyby se ty věci mohly pohnout kupředu?
1: A to nepochybně skutečnost, že ruští diplomaté akreditované v jedné zemi Evropské unie se mohou volně pohybovat po všech zemích. A nejen to, je na ně nahlíženo jako na diplomaty ještě k další zemí. To je skutečně neobvyklé, protože já připomínám, že jste akreditovaná, já nevím, dejme tomu v Rusku, tak v jiné zemi Euroasijského ekonomického společenství na vás nenahlíží jako na diplomata, nemáte tam volný pohyb, takže nevím, proč my tady ten benefit Rusům jak si poskytujeme. A ten mírně zpřísněný režim spočívá v tom, že by Rusové měli jaksi oznámit to, že třeba diplomat z Belgie pojede do Čech z nějakého důvodu. A ten přísnější režim by spočíval v tom, že on musí s tou cestou do Čech počkat, až mu místní ministerstvo to odsouhlasí, povolí. To znamená, to by nebyl už notifikační režim, ale povolovací režim. A ten zatím nebyl zaveden, pokud vím, tak byl zaveden pouze v jedné jediné zemi Evropské unie, a to v Estonsku. Takže pokud bychom přistoupili teď k tomu tvrdšímu režimu, byl by to nepochybně krok správným směrem.
21: No ono k tomu přísnějšímu režimu pro ruské diplomaty i na cesty ruských občanů schengenskému prostoru vyzvalo Evropskou komisi 11 unijních států, včetně Česka. Proč k tomu podle vás po letech války Ruska s Ukrajinou stále nedošlo, když my slyšíme, že Evropská unie dělá vše pro to, aby pomohla Ukrajině a má tu sankce proti Rusku a podobně?
1: No, Evropská unie skutečně dělá lecos na pomoc Ukrajině, ale nedělá toho dost. Bohužel pro tu naši pomoc platí, že většinou přichází později, jí málo a často není to není ani přesně to, co by Ukrajina potřebovala. A přesně to platí i pro sankce. My máme 21 balíčků sankcí, ale ve svém účinku jsou ty sankce málo účinné. A já vůbec nemluvím proti sankcím, já souhlasím s tím, aby byly zavedeny, jenom bych se přimlouval za to, aby to byly sankce skutečně účinné, abychom je tvrdě jaksi vyřizovali. A něco podobného je i z pohledu například opatření proti volnému pohybu ruských diplomatů. 11 zemí to sice potom volá, ale jedna jediná země to skutečně zavedla. Jo, takže je to svým způsobem, já nevím, nedůslednost, pokrytectví, prokrastinace, nevím. A bohužel mezi ty země, které jsou nedůsledné, patří Česká republika. A tady musím říct, že se to netýká jenom současné vlády a pana ministra Macinky, ale platí to i pro předchozí vládu a pana ministra Hybavského.
21: Tolik analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul v Rusku Vladimír Votápek, mluvila s ním kolegyně Věra Štechrová.
19: A v ranním vysílání 6 hodin a 17,5 minuty shrneme hlavní zprávy. Dozorčí rada automobilky Volkswagen schválila očekávaný úsporný plán. Propustí v celkovém počtu kolem 100 tisíce lidí, kolem 15% zaměstnanců. Firma také sníží nebo prodá své podíly ve více než 700 firmách. Očekává se ještě, jak to vše ovlivní provoz 4 jejich závodů v Německu. Strany sněmovní opozice dnes navrhlo ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila v tomto ohledu vláda Andreje Babiše z hnutí ANO bez ohledu na veto prezidenta Petra Pavla. Podle nich, tedy podle sněmovní opozice, také zákon oslabuje sněmovní kontrolu hospodaření státu.
21: A v ranním plusu pro vás máme také jako vždy nachystaný přehled zahraničních médií. Britský deník Guardian upozorňuje na blížící se mimořádně silný jev El Niño. Ve své nejnovější předpovědi před ním varuje OSN. Současná vlna by totiž mohla být nejsilnější za posledních nejméně 1000 let a mohla by přinést další oteplení. V době, kdy navíc celý svět zažívá rekordní teploty v důsledku klimatické změny, by kombinace s extrémním El Niñem mohla způsobit, že se rok 2027 stane zatím tím nejteplejším v historii měření.
19: Guardian připomíná, že dopady El Niña jsou patrné už teď. Jedná se třeba o stále rozsáhlejší a častější lesní požáry nebo o silné monzunové deště. Světový potravinový program OSN také v srpnu upozornil, že je v El Niño v nejbližší době zřejmě způsobí nedostatek potravin pro zhruba 50 milionů lidí.
21: Podle klimatických modelů by navíc odchylka mohla v listopadu dosáhnout přibližně 4 stupně Celsia. Šlo by tak o nejsilnější El Niño, které bylo v posledním tisíciletí zaznamenané. Více dnešní Guardian a my se tomuto tématu budeme věnovat v ranním plusu před 8 hodinou.
19: Server bruselského listu Politico zaujal, že polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyzval k přísnějším kontrolám pohybu ruských diplomatů a občanů po Evropské unii. Rusko by podle jeho vyjádření nemělo využívat svého schengenského prostoru, protože se dlouhodobě snaží destabilizovat Evropu hybridními útoky.
2: Jak Politico dodává, Sikorsky představil hned několik konkrétních opatření. Hlavním z nich je omezení vstupu do zemí, ve kterých nejsou ruští diplomaté oficiálně akreditovaní. Zároveň by se podle polského ministra zahraničí mělo omezit vydávání schengenských víz, zavést by se také měly biometrické průkazy pro Rusy a celkové počty Rusů vpuštěných do Evropské unie by se měly snížit.
19: Polsko uvádí, že v rámci Evropské unie působí více než 2000 ruských diplomatů a nejméně 40% z nich vykonává činnost, která neodpovídá jejich diplomatickému statusu. Politico také informuje, že s případným zpřísněním v tomto ohledu by souhlasil i francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Ten se nechá slyšet, že Francie je připravena podpořit další omezení, pokud to bude vyžadovat bezpečnostní situace.
2: Výzva polského ministra přichází v době, kdy Německo a další evropské země čelí sérii hybridních útoků. Německá vláda dříve v tomto týdnu obvinila Rusko z incidentu s drony na letišti v Lipsku. V zemi navíc policie vyšetřuje útoky na dvě energetická zařízení a jednu obranou firmu. Uzavírá Politico.
19: Rusko se chystá zavřít všechny pobočky německého Goethe institutu na svém území. O tom píše německá veřejnoprávní Deutsche Welle. Instituty dosud sídlily v Moskvě, Petrohradu nebo Jekaterinburgu. O plánech na uzavření těchto institucí informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
2: A jak Deutsche Welle připomíná, tento krok je reakcí na rozhodnutí Německa uzavřít ruský dům v Berlíně a konzulát v Bonnu v souvislosti s podezřením, že Moskva stojí za pokusem o dronový útok na letiště v Lipsku. Rusko ale veškerou odpovědnost odmítá. Moskva navíc pohrozila dalšími odvetnými kroky, mezi nimiž by mohlo být i uzavření německého generálního konzulátu v Petrohradu. Tak tolik Deutsche Welle a tolik náš přehled zahraničního tisku s datem 4. září.
19: Dozněl 6 hodin a 22 minut. Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Studie u více než 550 pacientů v 11 zdejších kardiocentrech srovnává dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sražení přímo v plicních tepnách právě s tou novou léčbou.
3: Minulý týden od úterka jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
22: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
3: Ten pátek, tak už to začalo být opravdu kritický, takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie. Což mě strašně překvapilo, protože jsem vůbec nepředpokládala, že by mě něco takového mohlo potkat.
22: Zuzana se do nemocnice dostala ve chvíli, kdy už bylo potřeba rychle rozhodnout o další léčbě. Ještě během jediného odpoledne proto podstoupila zákrok, při kterém lékaři zavedli katetry do plicních tepen a lék tak podali přímo ke sraženinám.
3: Bylo nepříjemné vlastně to základní napíchnutí v těch příslech a to jsem jako měla dvakrát, ale to je bolest, která se dá vydržet.
22: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
23: My jsme zjistili, že pokud provádíme tento intervenční zákrok jednoduchou, rychlou lokální trombolízu u správně vybraných pacientů s akutní plicní embolií, takže dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
22: Během prvního týdne po zákroku mělo vážné komplikace podle Josefa Kroupy méně než 1% pacientů.
23: My jsme dokázali toto relativní riziko s snížit o 90%. Pokud bychom se bavili v absolutních číslech, tak v našich výsledcích se ukazuje, že necelé 1%, které je léčeno intervenční léčbou, má nežádoucí závažné komplikace oproti téměř 7% pacientů léčených běžnou standardní léčbou.
22: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
0: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů a v doporučených postupech je v současnosti pro pacienty s plicní embolií standardní antikoagulace, to znamená lidově řečeno nějakou formou heparínu.
22: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
0: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
22: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus a do půl sedmé pro vás máme ještě jedno téma. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
11: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
22: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
11: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
22: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
5: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
22: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
5: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
22: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
6: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
22: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda.
5: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup. To jsou situace, kdy to není nějaká nevědomá chyba toho řidiče nebo nějaký malý přestupek, ale je to vědomé úmyslné ohrožení jiného člověka na životě, na zdraví.
22: Argumentuje Tomáš Neřold, proč se o těchto změnách uvažuje. Agresivní jízda se teď podle něj hodnotí jako obecné ohrožení a závažnější provinění pak musí prokazovat policisté právě podle případných následků nebo podle množství ohrožených lidí. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
15: Osobnost plus.
4: Vláda chce dát příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví nebo obranu. Zároveň to ale znamená, že by hospodařila s druhým největším schodkem v historii Česka. Návrh rozpočtu proto kritizuje nejen opozice, ale i koaliční partneři hnutí ANO a prezident. Je rozumné dál zvyšovat zadlužení v době, kdy česká ekonomika roste? Dokáže stát půjčené peníze využít tak, aby se mu v budoucnu vrátili? Hostem Osobnosti Plus bude ekonom David Marek.
7: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu.
19: Jaká témata vám na Plusu nabídneme teď po půl sedmé? Cena plynu se dostala tento týden na nejvyšší cenu za poslední 3 roky. Jak to může ovlivnit české odběratele? V Ostravě roste tlak na ubytování pro sociálně vyloučené jedince i celé rodiny. 2 ubytovny, to znamená zhruba 1000 lidí. Kam se lidé z ubytoven stěhují?
2: Bylo 6:30, zprávy má Marie Jakšičová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Dobré ráno. Záchranáři v Nepálu vyprostili z tunelu vodní elektrárny 2 přeživší. Podle odhadů tam při bleskových povodních minulý týden celkově uvázlo přes 600 lidí. S odvoláním na nepálské úřady o tom informovala agentura Reuters. Ničivé povodně mají doteď přes 1200 obětí a více než 4000 se stále pohřešují. Voda zničila infrastrukturu a domy v přepočtu za více než 50 miliard korun. Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr se dnes po druhé sejde. Jednání začne v 8 hodin a bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do příštího března. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. Ukrajina dnes v noci útočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár. Informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o 2 největší ruské ropné společnosti – Rosneft a Lukoil. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstvo spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Pražský činoherní klub dnes uvede premiéru inscenace Tango polského dramatika Slavomíra Mrožka. Groteskní příběh o rozpadu hodnot a střetu generací v jedné rodině nastudovala režisérka Gabriela Gabašová. V hlavních rolích se představí Zuzana Bičovská, Vasil Friedrich a Sandra Černodrinská. A houbaři v Česku začínají po deštích nacházet první houby. Zatím rostou hlavně žampiony, v dalších dnech by se mohly přidat taky hřiby nebo lišky. Záležet bude na tom, jestli bude dál pršet. Na většině území republiky má podle předpovědi pršet i zítra. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy sílí tranzitní provoz. Kamiony tam zpomalují už u ostrova Čic na kilometru 178. Osobní auta brzdí do zastavení u Kývalky na 182. kilometru. Na dálnici D4 z Příbrami do Prahy se vytvořila kolona kvůli omezení u Jíloviště. Vjedete do ní za Hřitkou na 11. kilometru a ztratíte tam okolo 10 minut. Jinak v Praze v Českobrodské do centra před Běchovicemi budete 5 až 10 minut popojíždět v koloně z Újezdu. Provoz zesílil i na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu v úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Kbelská z Letňan do Hloubětína zůstává plnější mezi Kolbenovou a Poděbradskou a z Liberecké do centra se prudce brzdí v obou pruzích před Bulovkou. Dobře dojeďte.
10: Dnes čekáme převážně oblačno, zejména na severu, ojediněle s přeháněkami. Nejvyšší teploty budou 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů a vát bude mírný jihozápadní až západní vítr. V západní polovině Čech může mít místy s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Tolik zprávy a teďka pokračuje ranní vysílání s Martinou Maškovou a Danielou Vrbovou.
13: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobré ráno vám přejeme v 6 hodin a 34 minut. A rovnou si vezmeme k ruce domácí deníky. Podíváme se totiž na hlavní témata, která přinášejí domácí média. A to se zástupkyní šéfredaktora Hospodářských novin Michaelou Ryšovou. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
2: Vy už jste dnešní deníky prošla, vybrala z nich to nejzajímavější, zaujalo vás téma nemocí z povolání, ale ne takových, která jsou na první pohled viditelná, tak o co jde?
14: Ano, to je téma, které máme v materiálu jako hlavní v Hospodářských novinách. Je to obrovská změna, která zřejmě čeká české firmy a oni se jí pravdě velmi bojí, protože jde o to, že by měli měřit zaměstnancům stres a při jeho zvýšení by to měli nějak řešit. Pravidla už před časem začala projednávat Evropská komise, ona tím chce reagovat na větší ochranu psychického zdraví zaměstnanců. A zaměstnavatelé by podle těchto představ měli pravidelně sledovat takzvaná psychosociální rizika, kam patří samozřejmě stres, ale také pracovní vytížení, nějaké extrémní obtěžování nebo i konflikty na pracovišti. A pokud zjistí problém, tak by ho měli řešit. Téma už je i na stole českých úřadů, ministerstvo zdravotnictví a státní zdravotní ústav už na něm pracují. Konkrétně státní zdravotní ústav chystá nějakou metodiku, jak tato rizika lépe hodnotit a definovat, ale jak jsem zmiňovala na

0: Výzkum dělají tyto náklady na výzkum a chce po nich doplácet obrovské peníze. Už minulá vláda to řešila, chtěla připravit novou metodiku a nedotáhla to a od nástupu této vlády ministr Karel Havlíček také sliboval, že to firmám usnadní a finančák nainstruuje, jak takovým firmám přistupovat. To je takový background a můj kolega se nyní zaměřil na příklady z praxe, kdy několik firm opět zažívá toto nepříjemné období a musí finančáku dokazovat, že oni opravdu dělají výzkum. Má tam například firmu, která má laboratoře pro organickou syntézu, vyvíjí molekuly, z nich by mohly být léky, má výstupy v odborném časopisu Nature a přes to 2,5 roku vede s finančním úřadem spor, za její projekty skutečně naplňují známky výzkumu a vývoje. Tyto firmy, těch tam má víc firm, se šly za ministryní financí Alenou Schillerovou a prosili, aby to už nějak vyřešila. Ona teda slíbila, že připraví společný workshop a s firmami a daňovými poradci a nějakou metodiku nastaví. Tak těchto slibů jsme to už měli několik, tak uvidíme, zase to tentokrát podaří.
1: To jsou tedy Hospodářské noviny. V deníku N vás zaujala evropská agenda, která se nějakým způsobem ale i dotýká Česka?
0: V tuto chvíli ani tolik ne. Je to agenda, ono to je tedy článek, který je převzatý z EU Observer a ona vlastně ten text připomíná, že Evropská unie přiměla v tichosti Rusko, aby snížilo počet pracovníků své mise v Bruselu zhruba z 60 na 40. Důvodem byly ony obavy, že Moskva využívá toto diplomatické krytí pro práci ruských tajných služeb, čímž my máme také zkušenosti. A také výrazně nepoměr vůči zastoupení EU v Moskvě, kde působí jenom 10 diplomatů. Moskva na rozdíl od toho předchozího vyhošťování tentokrát ani neodpověděla odvetou proti diplomatům, což se v minulosti dělo obvykle. Současně ten text připomíná, že Německo dál omezuje ruské diplomatické zastoupení v reakci na údajný ruský hybridní útok na letišti Lipsku,
1: o kterém tady mluvíme i dnes v Ranním plusu. A už jenom stručně na závěr o článku ze serveru Seznam zprávy o ministru zahraničních věcí Petru Macinkovi. Co se dočteme?
0: Ano, to je text, který navazuje na tu včerejší událost. Seznam zprávy pokračují v této podivné trošku kauze rozhovoru ministra zahraničí. K němu se přihlásila aktivistická skupina a tvrdí, že byly zcela porušeny bezpečnostní protokoly právě na přání ministra Macinky. Ten měl údajně podle autorů rozhovoru poslat pryč bodyguarda, aniž by prohledal ty prostory studia. Tak Seznam zprávy vlastně dodávají detail tohoto incidentu a tvrdí, že to prošetřuje policejní ochranná služba a popisují další okolnosti tohoto bezpečnostního údajného selhání.
1: Tolik Michaela Ryšová, zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin, která za nás prošla dnešní domácí weby a média. Děkujeme za to.
0: Také děkuji a přeju hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus, máme 7:30 a téměř 10 minut. Dnes ráno se po druhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Na to dnešní zasedání si komise pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Měla by prověřit, jak v kauze fungovaly pražský dopravní podnik, středočeští silničáři anebo VZP. S dalšími podrobnostmi je ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno.
2: Kdy se tato komise sešla poprvé a co řešila?
3: Tak poprvé se komise ke kauze Dozimetr sešla koncem června. To jednání nebylo zas až tak úplně pracovní. Členové se vybrali místopředsedy a rozhodli o tom, že se budou scházet vždy v pátek v týdnu, kdy jsou zasedání sněmovních výborů. Na prvním jednání komise taky požádala o spisový materiál ke kauze. Komisi vede poslanec za SPD Jindřich Reichl. Celkem je v ní 8 poslanců vládního tábora, a to 5 z ANO, 2 z SPD a jeden z klubu motoristů. Pětice opozičních stran, tedy ODS, STAN, Piráti, KDU, ČSL a TOP 09, mají po jednom zástupci.
2: Na dnešní jednání si tedy komise pozvala 4 blíže neupřesněné svědky. Přijdou?
3: To nejspíš nebude jasné až do samotného jednání. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je skeptický.
4: Neočekáváme od toho vůbec nic, protože komise, a my to říkáme dlouhodobě, je zbytečná v okamžiku, kdy ty věci jsou před soudy, kdy je to živá kauza. Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem, my tomu říkáme Reichlova komise, a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
3: Už potom

0: Na prvním jednání Papa Janovský řekl, že sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr podle něj nemůže přijít na nic nového, právě proto, že je kauza před soudem, který ji řeší, postrádá tak podle něj komise význam. No a dál si stojí za tím, že její vznik celý případ politizuje.
1: Což popírá zmíněný předseda komise za vládní SPD Jindřich Reichl. K čemu má podle něj to poslanecké vyšetřování přispět?
0: Už po prvním jednání komise Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení, chce se soustředit na procesní kroky a na to, jakou nápravu je v této oblasti třeba udělat.
2: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Redla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věce, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
0: No a výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do března.
1: Tolik Eliška Zábrocká z domácí redakce. Děkujeme za informace.
0: Díky, hezký den.
3: V Ranním plusu je teď na řadě další téma. Dvě velké ubytovny v Ostravě jihu končí. Jednu odkoupil obvod a chce ji zbourat. Druhou majitel přestaví na komerční byty. Zhruba tisícovka lidí, často rodin s malými dětmi nebo seniori, teď hledají nové bydlení. Většinou jim nezbývá nic jiného, než zamířit do jiné ubytovny.
4: Kam budete bydlet, když to
5: končí? Ještě nevím.
4: Nevíte. A zháníte?
5: Zháním.
4: Nabídl vám někdo něco?
5: No nic, protože já to nemám trvalý pobyt. Já budu muset až do Krnova.
6: Obyvatel ubytovny Hlubina Antonín zůstává v klidu. Ví, že se o sebe vždycky nějak postará. To Lukášem cloumá vztek.
7: Jak je to možné? Já nemám žádnou náhradu bydlení.
6: Jako otec sedmi dětí se bojí, že když nesežene nové bydlení, úřady mu děti odeberou. Přestože už takhle soudy rozhodovat nesmí, brání mu to v hledání pomoci u úřadu. Bavit se chce, ale mimo záznam.
7: Chcete mluvit, tak to jdete dolů?
6: Dozvídám se, že v ubytovně s rodinou bydlí skoro 10 let. Majitel slíbil jinou ubytovnu v Karviné před dvěma dny, se ale dozvěděl, že to neplatí. Trvalé bydliště má jinde, ve Slezské Ostravě. Mluvčí obvodu Sandra Štrejlová potvrzuje, že žádostí o ubytování teď přibývá plno, ale zatím nemají.
8: Slezská Ostrava má k dispozici 8 vstupních bytů o velikosti 2+1 a dále azylový dům pro rodiny s dětmi s kapacitou 10 bytů.
6: Lukáš to musí vyřešit do měsíce. Podle zástupce majitele ubytovny Hlubina Martina Sládečka už je budova s 270 ubytovacími jednotkami z poloviny prázdná. Přestože tu povinnost nemají, snažili se lidem pomoct najít náhradu.
9: My jsme části pomohli s tím, že jsme je přesunuli na jiné objekty, případně i ve spolupráci s jinými majiteli ubytoven, tak si našli bydlení i tam. 39. i ten zbytek těch ubytovaných by měl být vystěhován a opět neočekáváme, že by to mělo působit nějaké sociální problémy.
6: To ubytovna Sojva už je prázdná úplně. V 72 pokojích tu za nájem kolem 20 tisíc bydleli hlavně rodiny s dětmi. Před vchodem hlídá pracovník bezpečnostní služby.
5: Teď se to bude sanovat.
6: Bourat.
5: No, deratizovat nejdřív, no tam je ještě plno bordela vevnitř, švábu asi 100 milionů.
6: Ubytovnu odkoupil za 100 milionů obvod a podle tajemníka úřadu městské části Ostrava jich Petra Mentlíka se vystěhovali v klidu.
10: Všichni se přesunuli do nějakého jiného ubytování, ale nikoliv do městského bytu. Jo, nebo se vrátili, já nevím, Orlova, Frýdek Místek, Karviná, Moravská Ostrava Přívoz, městský obvod Vítkovice, prostě kam patří.
6: Podle Petra Mentlíka byla jen asi třetina obyvatel z Ostravy jihu. Těm pomohly pracovnice sociálního odboru. Většinou zamířili do jiné ubytovny. Ve městě jich pořád funguje 22, z nich 13 je těch, kterým se říká problémové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus, teď se budeme detailněji věnovat ekonomice. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen schválila jednomyslně rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Plánuje mimo jiné do konce desetiletí zrušit po celém světě dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Už předtím ohlásila odchod rovněž 50 tisíc zaměstnanců. Volkswagen plán označuje za nejzásadnější transformační program ve své historii. My se mu budeme detailněji v Ranním plusu věnovat po 7. hodině.
3: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o srpnovém vývoji spotřebitelských cen. Analytici předpokládají, že meziroční inflace zrychlila na 1,9% z červnových 1,7%. A to hlavně kvůli zdražení pohonných hmot.
1: Akcie ve Spojených státech posílily. Investoři omezili sázky na zvyšování úroku. Po vyjádření guvernéra centrální banky Christophera Bullera ten uvedl, že by podpořil zachování úroku na současné úrovni, pokud data ukážou, že inflační tlaky slábnou.
3: A v ekonomickém tématu pokračujeme. Tento týden se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dostala na tříleté maximum. Ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Co to znamená pro české domácnosti a jsou už před zimní topnou sezónou naplněné tuzemské zásobníky plynu? To ví Josefína Báčová z domácí redakce, která už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
11: Hezké ráno.
3: Proč cena plynu tolik vzrostla?
11: Důvodem je hlavně obava z narušení dodávek kvůli znovu eskalujícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. A přidává se k tomu i relativně malá naplněnost evropských zásobníků plynu. Ty jsou totiž v tuto chvíli naplněné jenom asi z 65%, což je pro začátek září nejmíň za dobu sledování údajů. V Česku jsou zásobníky podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. A podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macenauera, to je pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství.
12: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohodle plynu použitého v zimních měsících je nižší.
11: I ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že přes pomalejší plnění zásobníků by mělo být plynu pro nadcházející zimu u nás dostatek.
3: Plynu tedy má být dost, ale jaká bude jeho cena? Mají se domácnosti obávat?
11: My jsme oslovili ty velké dodavatele energií jako ČES, E.ON, Innogy nebo PRE a všichni se shodují, že jejich klienti, kteří mají zafixováno, se vyšších cen v nejbližší době rozhodně obávat nemusí, protože společnosti nakupují plyn i elektřinu dopředu. Ondřej Svoboda z ČESu říká...
13: Náš ceník na dubu neurčitou, na kterém je nejvíc klientů, dál zůstává ve stejné podobě jako před začátkem konfliktu. Jeho cenu jsme přitom na začátku roku snižovali a tuhle výhodnou cenu stále držíme. Stejně tak jsou přitom atraktivní i naše fixované kontrakty a v tuto chvíli neplánujeme žádné změny ceníků.
11: A podobně mluví i Roman Šperňák z E.ONu.
14: Pro naše stávající zákazníky aktuálně žádné změny cen energií nechystáme. Díky dlouhodobé nákupní strategii nakupujeme elektřinu i plyn postupně a s dostatečným předstihem, takže podobné výkyvy na trzích se do cen pro zákazníky nepromítají okamžitě.
11: A ceny se nechystá zvyšovat ani pražská energetika, jak říká její mluvčí Karel Hanzelka.
15: Dodavatelé nakupují komodity s předstihem na burze, jak elektřinu, tak plyn. Ty nákupy probíhají třeba rok a více dopředu, takže zatím se to v cenách nějak neodráží.
11: Současná cena plynu se zatím nepromítne ani do ceníků Innogy.
3: Takže současní zákazníci můžou být v klidu a projeví se zdražení u nových zákazníků?
11: Nejspíš ano, pokud vysoká cena plynu na evropském trhu vydrží delší dobu, může se postupně promítnout do nových ceníků a především do cen pro zákazníky, kterým bude končit fixace, popisuje ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
16: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
11: Odborníci proto doporučují fixaci cen energií na delší období, 2 až 3 roky. To by mělo zákazníky před podobnými cenovými výkyvy, jako je tento týden, s tím plynem chránit.
3: Vysvětluje Josefína Báčová z domácí redakce a my za to děkujeme.
11: Díky, naslyšenou.
17: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: 9 minut před 7 je před námi ranní komentář. Jeho autor Robert Schuster se jim věnuje rekordní délce působení Giorgie Meloniové v čele italské vlády.
18: Dlouhé roky platilo, že Itálie je symbolem politické nestability.
2: Životnost vlád se počítala na dny. Nejkratší v roce 1972 pod vedením Giulia Andreottiho vydržela pouhých 10 dní. Na opačném konci škály dosud držel rekord Silvio Berlusconi. Mezi lety 2001 až 2005 byla jeho celkově druhá vláda u moci bez přestávky 1412 dní. V těchto dnech danou metu překonala současná premiérka Giorgia Meloniová, která má navíc až do příštích voleb ještě celý rok před sebou, takže pravděpodobně ještě přidá pár desítek dní navíc. Kdo by to byl do ní v roce 2022 řekl, když její postfašistická strana Bratři Itálie vyhrála parlamentní volby? Vládě Giorgie Meloniové byla předpovídána krátká životnost. Jednak kvůli tomu, že ona sama předtím neměla výraznější zkušenosti s vládnutím. Byla sice krátkou dobu ministryní pro mládež, avšak politika v Itálii byla dlouhou dobu hlavně o schopnostech zákulisních jednání a také byla výlučnou doménou mužů. Právě na to možná zpočátku spoléhali její dva partneři, bývalý pravicově radikální ministr vnitra Matteo Salvini a někdejší premiér Silvio Berlusconi. Pravděpodobně si totiž mysleli, že časem převezmou kontrolu nad vládou oni. Jenomže premiérka si do toho nenechala mluvit. Navíc stářím poznamenaný Berlusconi necelý rok od vzniku koalice umřel. Salvini zase dostal jako vicepremiér a ministr dopravy obří úkol v podobě obnovy dopravní infrastruktury a realizace prestižních projektů, jako třeba mostu přes Mesinskou úžinu. Meloniová tak mohla v klidu vládnout, avšak se svými klíčovými projekty narazila. V institucionální rovině chtěla zavést přímou volbu premiéra a zajistit mu do budoucna stabilní vládnutí tím, že by jeho straně zaručila většinový bonus v parlamentu. Zdá se ale, že se jí to nepodaří, jak ukázal nedávný neúspěch při schvalování nového volebního zákona. I v řadách její vlastní koalice, hlavně u Salviniho ligy, panují obavy, že by to mohlo Meloniovu příliš posílit a ligu naopak vytlačit na okraj. Už teď zatápí straně nové uskupení bývalého italského generála Roberta Vanacciho. Vanacci je otevřeně proruský a mimo jiné také homofobní. Především ale nastavuje nejenom Salvinimu, ale i Meloniové zrcadlo, jak moc se během vládnutí odchýlili od původního pravicového kurzu. U premiérky je to obzvlášť zjevné, pokud si uvědomíme, jak dnes vystupuje konstruktivně v Bruselu a že celkem bezvýhradně podporuje Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi. V kruzích takzvané pravověrné radikální pravice, nejenom v Itálii, ale i v Evropě, proto dokonce zavedli pojem melonizace. Jde o synonymum pro přílišné přizpůsobování se zavedeným pořádkům, namísto toho, aby se premiérka snažila o jejich radikální proměnu. Zdůrazňování konzervativních hodnot nebo silnější příklon k vlastenectví, což premiérka a její ministři pravidelně činí, jsou z pohledu zastánců čisté pravicové nauky málo. K dalším neúspěchům premiérky Meloniové patří i justiční reforma, která měla urychlit rozhodování soudů. Avšak tady narazila na odpor veřejnosti, která to zamítla v referendu. Přitom se ale ukázalo, že premiérka dokáže citlivě reagovat na nálady ve společnosti. Když totiž analýzy, které byly učiněny po plebiscitu, ukázaly, že mnozí Italové dali najevo nespokojenost i s tím, jak moc se jejich premiérka přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, došlo krátce poté k téměř epické roztržce mezi Meloniovou a šéfem Bílého domu. Co si naopak může premiérka přičíst k dobru, je na italské poměry relativně silný hospodářský růst. Za ten vděčí země pravděpodobně také miliardám z unijního fondu obnovy, který měl po koronavirové pandemii pomoct nastartovat ekonomiky členských států. Itálie i díky tomu vykazuje kontinuální pokles nezaměstnanosti, a to hlavně u mladých lidí, což byl ještě před ani ne tak dlouhou dobou jeden z hlavních problémů země. Giorgia Meloniová zatím dominuje italskou politiku a pokud se nestane nic neočekávaného, půjde do příštích voleb jako favoritka. Tím spíš, že nemá mezi levicovou opozicí jasného konkurenta a je vůbec otázkou, zda se mohou demokraté a hnutí pěti hvězd dohodnout na společném postupu. A co bude s Vanaccim, zda bude konkurentem nejenom Lize, ale i pro stranu současné premiérky, to se teprve ukáže.
1: Dozněl ranní komentář od Roberta Šustra a k tématu se vrátíme v Ranním plusu po 9. hodině.
3: Ale 5 minut před 7. ještě jedno téma. Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy sobě dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice včera jednal i sněmovní mediální výbor.
18: Je to ten strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
19: Uvedl šéf resortu kultury Otto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska Národního divadelního ústavu Jakub Vedral.
20: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě. A já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
19: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
20: To je taková ukázka jako arogance moci.
19: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
21: Za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
19: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Český rozhlas.
17: Interview Plus.
22: Vláda usiluje o vybudování takzvané AI gigafactory na českém území. Jaká je naděje, že velké datové centrum pro umělou inteligenci vznikne právě u nás? Může Česko v rozvoji umělé inteligence konkurovat Číně nebo Spojeným státům? Pavlína Nečásková se zeptá vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Lukáše Kačeny.
17: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.

0: bylo 7 hodin, vysíláme pro vás páteční Ranní plus datem 4. září. Do nového dne vás vítají Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
1: A tady je naše nabídka témat pro následující hodinu. Dozorčí rada automobilky Volkswagen včera schválila úsporný plán, jak rozsáhle bude propouštění.
0: Co podle expertů trápí české školství?
3: Stále řeší velmi základní problém. Zda mají dostatek kvalitních učitelů, školních psychologů, speciálních pedagogů a dalších pracovníků.
1: A většina sportovních klubů v Česku v posledních 2 letech zvýšila členské příspěvky, některé i o víc než 70%. Proč sport zdražuje?
0: Tak to byl výběr z naší tematické nabídky. Zprávy dnes připravuje Marie Jakšičová.
4: Pěkné ráno. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
5: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
6: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
7: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
6: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
4: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
8: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je a aspoň takto se snažíme.
4: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí plánuje po celém světě zrušit zhruba 50 tisíc pracovních míst.
9: Automobilka už dřív oznámila, že chce zrušit stejný počet pozic. Celkem by tak mělo zaniknout přibližně 100 000 pracovních míst. To je zhruba 15% celosvětového počtu zaměstnanců. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Podle agentury AFP je to největší restrukturalizace v globálním automobilovém průmyslu. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Minulý rok v prosinci ukončil po 24 letech provoz závod v Drážďanech. Bylo to tehdy poprvé v 88-leté historii, kdy automobilka uzavřela některou ze svých továren v Německu. Adéla Chaloupková, Český rozhlas.
4: A tématu se podrobněji budeme věnovat hned po zprávách. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
10: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
4: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů. Některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. Pokračuje vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie Martina Čermáková.
11: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
4: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. Přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice. Za 70letí se pevné disky výrazně zmenšily. Základní princip jejich fungování ale zůstal stejný.
12: Charakteristické chroupání, které známe ze starších pevných disků, vzniká pohybem čtecí hlavy nad magnetickými plotnami. První takový disk představila IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
13: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB, a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg.
12: Dnešní pevné disky se vejdou do dlaně, váží méně než kilogram a uloží klidně i desítky terabajtů dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: V Praze už začala tradiční páteční špička. V Troji dle potřeby regulují vjezd do Blanky. Kolona tak přetrvává v Liberecké od Střížkova. Kratší se tvoří i v Povltavské, zatím mezi Zenklovou a Bulovkou. Podobně i v Mrázovce fronta na 5 až 10 minut popojíždí do Břížskou od Zlíchovského tunelu. Před Hloubětínem se sunou kolony jak ve směru z Letňan ve Kbelské od sjezdu z Novopatské, tak i od Hostivaře v Průmyslové. Na východní části okruhu i na Boholské spojce trvá silnější provoz a spíše nesouvislá kolona už od nájezdu z dálnice D11, tradičně za Europark. Z opačného směru naberete kratší zdržení na jižní spojce z konce Lanového mostu. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy zůstává plnější plno kvůli omezení u jíloviště. Fronta se tam suné z kilometru 11,5 a je to zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu! Dnes bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na celém území povane mírný vítr, v západní polovině Čech může být nárazově i silnější. Nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů. To je pro teď ze zpráv Plusu všechno a vysílání pokračuje ranním proudem s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to 8,5 minuty po 7. hodině a my rovněž přejeme dobré jitro. V německém automobilovém koncernu Volkswagen bude zrušeno dalších 50 tisíc pracovních míst. Celkem by to tedy mělo být kolem 100 tisíc. A 4 továrny v Německu z celkových 10 čeká zřejmě zavření. Úsporný plán, který má zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost firmy, přijala pozdě večer dozorčí rada Volkswagenu, ale zároveň tím zažehnala hrozící spor uvnitř koncernu. Další informace zjišťoval Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Německu. Tomáši, dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Dozorčí rada Volkswagenu měla zasedat až dnes. Proč schválila úsporná opatření už večer?
14: Ano, ono se dá mluvit o překvapení, že dozorčí rada ten úsporný plán včera večer schválila, a to nejenom proto, že to její zasedání v dolnosaském Wolfsburgu bylo plánované až na dnešek, a to v podstatě na celý den, ale hlavně se vědělo, že dozorčí rada má s tím úsporným plánem problém. Ostatně ho v červenci už jednou odmítla a tento týden smiřovací rozhovory mezi ní a představenstvem vlastně k ničemu nevedly. Čili řekl bych, že určitě bylo víc lidí, kteří by si spíš vsadili, že se dnes ve Wolfsburgu bude rokovat celý den a nebude z toho nic, než že dohoda bude na světě už takto v předvečer.
0: Tím schváleným plánem rozvoje firmy do roku 2030 se chce Volkswagen adaptovat na zostřený konkurenční boj. Chce se pokusit udělat něco se svou slabnoucí pozicí na světových trzích. Co tedy o tom plánu zatím víme?
14: Tak jsou tam ekonomické plány a cíle, například kolik chce Volkswagen investovat, jakých chce dosáhnout marží, kolik milionů aut ročně prodá, ale celkově je vlastně pozoruhodné, do jaký míry je plán rozvoje zároveň úsporným plánem. Ten výsledek se, aspoň se zdá, moc neliší od toho, s čím šéf představenstva Oliver Blume minulý týden objížděl závody Volkswagenu v Německu a o čem přesvědčoval jeho zaměstnance. To znamená, Volkswagen v každém případě bude muset zeštíhlit, o tom to tedy je postoj představenstva, znamená to, že třeba i ubere některé modely ve výrobě a v rámci těch zbylých bude omezovat různé variace, ale hlavně to znamená zeštíhlovat personálně. V rámci koncernu se už před 2 lety dohodlo, že se zruší 50 tisíc pracovních míst a teď by to tedy mělo být ještě o 50 tisíc víc, přičemž jak se to rozdělí mezi jednotlivé značky země a továrny, to koncern zatím neupřesnil a víme jenom, že by v tom měly být i pozice v managementu. No a konečně se mají snížit taky výrobní kapacity v Evropě. Volkswagen tady chce vyrábět o 500 000 aut ročně méně než dosud a právě v této souvislosti trvá na tom, že stále nemá, a to zhruba od roku 2031, dlouhodobé konkurenceschopné využití pro 3 z 10 závodů značky Volkswagen a 1 ze 2 továren Audi na území Německa.
0: Jak to, že dozorčí rada, ve které dohromady mají většinu hlasů zástupci zaměstnanců a dolnosaská vláda, kývla na to uzavírání závodu v Německu? Předtím ho, myslím, kategoricky odmítala.
14: Ono jednak to může být tím, že to uzavření těch továren není minimálně formálně úplně definitivní, stále se pro ně bude hledat nějaké uplatnění. Taky se ty továrny mohou přeorientovat, jak řekl dolnosaský předseda vlády Olaf Lies, mohou třeba vyrábět drony v Osnabriku, kde je jeden takový skomírající závod Volkswagenu, tak tam se, což teď před několika dny napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, už delší dobu objevují muži v uniformách a v tamní lakovně se začaly už zkoušet odstíny zelené, čili je tam možné nějaké přeorientování, přechod na obranný průmysl, ale pokud jde o tu změnu postoje dozorčí rady, je to poměrně spletitý problém, ale když budeme vycházet z informací, které má například deník Handelsblatt, tak dozorčí radě hrozilo nejen to, že jí představenstvo na německé poměry zcela bezprecedentně jednorázově obejde, totiž že svolá mimořádnou valnou hromadu akcionářů, na které už jsou poměry sil jiné, zaměstnanci tam nehrají roli, naopak dominantní jsou silní akcionáři rodiny Piech a Porsche, které jsou škrtům nakloněné. Dozorčí radě, respektive tedy zaměstnancům a dolnosaské vládě, kromě toho taky hrozilo, že dlouhodobě strukturálně oslabí, pokud by prošel návrh představenstva na takzvané vydělení kmenové značky Volkswagen z mateřského podniku. Když prý dozorčí rada včera dostala signál, že se toto rozhodnutí o vydělení značky Volkswagen odkládá, tak se, alespoň tedy podle deníku Handelsblatt, poměrně rychle smířila s tím, že zmíněné 4 závody zůstanou tedy v nejistotě a to vlastně otevřelo cestu k nějakému smíru uvnitř německého koncernu.
0: Tolik náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, děkujeme.
14: Děkuji, hezký den.
0: A navážeme ještě s biznisovým redaktorem deníku E15, Jiřím Libréchem, který se tematikou dlouhodobě zabývá. Dobrý den i vám.
15: Dobré ráno.
0: Proč Volkswagen potřebuje až takové zeštíhlení, když několik let snižoval náklady?
15: To je dobrá otázka. On snižoval náklady, ale určitě ne dostatečně. Vlastně za situace, kdy Oliver Blume jako šéf koncernu naprosto transparentně a veřejně a opakovaně mluví o tom, že ta situace je neudržitelná a je třeba řezat, když budu parafrázovat jeho slova, ale i on ostatně používá velmi expresivní výrazy, tak je to naprosto zřejmé. Ty dosávadní úspory by zdaleka zkrátka nedostatečné a proto musí přijít na řadu tak vážné řezy, o kterých se bavíme, jako je zavírání závodu a rušení desítek tisíc pracovních míst na území Německa.
0: Jak rychle chce touhle změnou firma projít?
15: Tak to, co včera schválila dozorčí rada, tak je plán 2030, byť třeba pokud přijde na to případné uzavírání čtyř závodů, tak tam se bavíme o období let 2031 až 34. Takže ono to bude postupný proces, ale co si myslím, že je pro posluchače to nejdůležitější, je asi vlastně pozitivní, že vlastně v době, kdy se bavíme, že český klíčový obchodní partner Německo a klíčový autoprůmysl prochází hodně složitým obdobím, tak Volkswagen jako klíčový hráč, tak nestalo se to, že by se verdikt dozorčí rady odložil, nebo že by se rokovalo o tom, o nějakých úpravách. Ostatně můj předřečník už to říkal, že hrozilo, nebo že bylo pravděpodobné, že k té shodě nedojde, tak shoda je, vedení automobilky dostalo zelenou ke svým úsporným plánům a to si myslím, že je dobře, protože jestli Volkswagen něco nemá, tak je čas, potřebuje šetřit rychle a jestli něco opravdu nepotřebuje, tak to jsou vnitřní spory o tom, kdo má jakou kompetenci, k čemu potřebuje a nebo nepotřebuje dozorčí radu. To se zatím neděje naštěstí, tak doufujeme, že jejich úsporné opatření přinesou kýžený výsledek.
0: Rostou prodeje Škody, je její česká výroba. Když budou mít čeští dodavatelé Volkswagenu nižší objednávky, pocítí to i ona?
15: Teďka si úplně nejsem jistý, jestli jsem pochopil vaši otázku.
0: Škodovce se daří v rámci Volkswagenu. A když budou přicházet nižší objednávky pro české dodavatele, kteří dodávali pro koncern Volkswagen ve větší míře, tak bude to znát i ve Škodovce, může tam případně dojít k nějaké restrukturalizaci a dokonce propouštění, nebo ne?
15: Rozumím. Já bych to asi rozdělil na vliv na české dodavatele. Ti asi nebudou šťastní z toho, že v minulosti Volkswagen vyráběl 12 milionů vozů před pandemií a teďka cílí na 9 milionů. Na druhou stranu ty škrty se týkají hlavně Evropy. Na druhou stranu, já jsem se teďka bavil třeba s majitelem Brana, panem Juříčkem, ten mi vlastně popisoval tu jejich situaci naprosto jasně. Dodavatelům je celkem jedno, jestli bude v koncern vyrábět 100 modelů nebo o polovinu méně, tam jde hlavně o ten objem a to už záleží na jednotlivých značkách, jak moc budou šikovné, kolik vozů dokážou prodat a tím pádem kolik budou objednávat dílů od dodavatelů. Zatím tady vidíme propady, významné propady, které se můžou zase otočit. Vliv na Škodu Auto, sama Škodovka říká, že ty dosavadní škrty ve Volkswagenu nemají na ní přímý dopad. Na druhou stranu od roku 2024 ruší postupně 15% pracovních míst. Hovoří se o možném zániku modelu Fabia. Škodovka využívá společný vývoj koncernu. Díky tomu je tak úspěšná, protože za vývoj vlastně částečně ušetří. Na vývoji chce koncern částečně šetřit, takže i tady může Škodovka pocítit nějaké dopady. A jako poslední příklad bych zmínil baterie, na kterých jezdí koncernové elektromobily. V mnoha případech jsou čínské výroby. Pokud koncern nebude mít dostatek hotovosti na investice do budoucna, tak se tady ten stav těžko zásadně změní.
0: No a když už jste tedy mluvil o tom omezení vývoji, ta možnost využití platformy čínských automobilek je známkou opravdu jako velkých potíží Volkswagenu, nebo je to trend i u jiných automobilek ve světě?
15: Asi bychom našli i další automobilky, které tohle využívají. Hádám, že na to nejsou ve Wolfsburgu ani v dalších sídlech koncernových značek pyšní. Na druhou stranu, pokud to koncernu ušetří peníze, tak to asi může být částečné řešení. Koncern, pokud je o vývoj nových platform, tak dost trpěl, trvalo to často delší čas, než se plánovalo a předpokládalo. Také to stojí spoustu peněz a koncern si nemůže dovolit technologicky zaostávat, takže si dovedu představit, že je v některých případech lepší použít platformu konkurence a mezi tím pracovat na svých budoucích platformách.
0: Jiří Liebreich, biznesový redaktor deníku E15, který se dlouhodobě věnuje situaci ve Volkswagenu. Děkujeme za rozhovor.
15: Také děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den i vám z ranního plusu v 7 hodin a 20 minut. Pohled do agentur na krátké zprávy dnešního dne. Včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v západoněmeckém Dormagenu vyšetřuje policie jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se k odpovědnosti přihlásila blíže neurčená osoba. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Kritizují rozvolnění pravidel pro sestavování rozpočtu. Podle nich také zákon snižuje sněmovní kontrolu nad hospodařením státu. A vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa požádala nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil vymáhat pravidla pro americkou poštu pro doručování volebních lístků v souvislosti s korespondenční volbou. Informovala o tom agentura Reuters. Vláda se na nejvyšší soud obrátila poté, co federální soud zablokoval nová pravidla před nadcházejícími listopadovými volbami.
0: Když společnost IBM před 70 lety představila první pevný disk, tak byl velký asi jako dvě lednice, vážil skoro tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na uložení několika fotografií. Od té doby se z tohoto zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
16: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku, to znamená ještě tam, kde se otáčejí záznamové plotny, jak se jim říká.
17: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
16: A mnoho z nás si to asi ještě pamatuje a podle frekvence a intenzity toho chroupání jsme posuzovali, nakolik disk pracuje nebo nepracuje a jestli se nám někde nezasekl a souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
17: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky. V jeho těle se potkává řídící elektronika s částmi, které se musí pohybovat s mikroskopickou přesností, vysvětluje mi Bohuslav Rezek.
16: Hlavní součástí je masivní hliníkové tělo, které slouží pro mechanickou pevnost, ale současně jako chlazení celého disku. Když se podívám potom z horní strany, tak se nám ukáže opravdu krásný vnitřek toho disku, kde vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava. Vlastně jsou to dvě čtecí hlavy nad sebou, protože ta plotna je oboustranná.
17: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
16: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku takzvaně. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu několik málo, řeknu třeba stovek nanometrů nad tím povrchem, protože pro ten odečet potřebuje být blízko, ale nesmí se dotknout, protože by zničila ten disk a sama sebe.
17: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
13: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg, konkrétně 2000 liber.
17: Zatímco první pevný disk byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice a vážil téměř tunu, dnešní hard disk se podle Martina Novotného vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
13: Do jednoho gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety. A co se týče týče ceny, tak za stejné množství dat dneska zaplatíme 6 miliard krát méně než tehdy před těmi 70 lety.
17: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
13: To je polovodičová paměť, ten princip je úplně jinačí. Funguje to tak, že se data do toho nahrávají, takže se v podstatě jakoby malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
17: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: 7 hodin a 25 minut, stále jste ve společnosti Ranního plusu. Málo peněz, nekoncepčnost a nerovná kvalita jednotlivých škol. To vše patří k největším problémům českého školství. Zpravodajský web i rozhlas tento týden zveřejňuje speciální sérii o školství, založenou na anketě s předními českými experty právě na tuto oblast. Jednou z autorek série je redaktorka i rozhlasu Marie Starostová, která teď přišla do studia. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
1: Co z vaší ankety vyplývá?
18: My jsme oslovili celkem 10 různých expertů a každý z nich vidí jako ten největší problém něco trochu jiného. Na čem se ale shodují, jsou tři hlavní témata. Nestabilita, nekoncepčnost a neustálé změny. Uvedu tři příklady. Třeba děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík nám popsal, že stát sice říká školám, jak mají měnit obsah vzdělávání nebo třeba výuku jazyků, ale už neřeší, jestli je na tyto změny dost učitelů nebo času. Školství podle něj potřebuje hlavně dlouhodobý směr a ne střídání priorit podle aktuální politické situace. No a velmi podobně to vidí i předseda učitelské platformy Michal Kaderka.
3: Každých několik let přicházejí nové reformy, změny financování nebo nové politické priority, ale školy přitom stále řeší velmi základní problém. Zda mají dostatek kvalitních učitelů, školních psychologů, speciálních pedagogů a dalších pracovníků. Pokud dokážeme získat do škol kvalitní lidi, udržet je tam a vytvořit jim podmínky pro dobrou práci, projeví se to nakonec i ve výsledcích žáků. Bez lidí žádná reforma totiž fungovat nebude.
18: Někteří experti ale v té anketě volí ještě ostřejší slova. Padly tak třeba výroky o tom, že naše školství nikdo skutečně neřídí a nemáme jasně stanovené jeho cíle.
1: A co učitelé, těch máme dost?
18: Zatím ano, ale to se může rychle změnit. Třetině stávajících vyučujících je totiž víc než 55 let a je proto časem potřeba počítat s jejich odchodem do důchodu. A odborníci tak varují, že během 10 let by ve školách mohlo chybět až 10 000 pedagogů. Jak třeba podotýká profesorka Ivana Gejgušová z Ostravské univerzity, pro kvalitnější školství je klíčová právě kvalita učitelů a jejich příprava.
1: Marie, co dalšího experti kritizují?
18: Jako problematický bod vidí i stagnace žáků. Připomínají, že u nás každý rok přes 3% žáků nedokončí ani základní školu. V některých regionech, třeba v Ústeckém kraji, to ale jsou čísla blížící se až k 10% všech žáků. Střední školu u nás podle dat nemá více než 10% mladých ve věku 20 až 24 let. V některých krajích předčasně střední vzdělání ukončí každý rok až 15% mladých. Zmiňované regionální rozdíly potvrzuje i programový ředitel organizace Eduin Jan Véreš Mušuta.
19: Slabší a sociálně znevýhodnění žáci se u nás navíc ve větší míře koncentrují v určitých školách. Potřebujeme proto méně řešit průměrné výsledky a soustředit se na školy a na žáky, kteří zůstávají na chvostu.
18: Ptali jsme se i předsedkyně Asociace školní psychologie Jany Zapletalové. Podle ní v Česku nedokážeme všem dětem nabídnout stejně kvalitní podmínky. Úroveň vzdělání tedy podle expertů jednoduše příliš záleží na tom, kde a do jaké rodiny se žák narodí.
1: Když mluvíme o českém školství, tak v našem vysílání určitě tedy také mluvíme často o nedostatku peněz. Co v tomto směru vyplývá z vaší ankety?
18: Je to tak. Podfinancování vnímá jako velký problém hned několik z oslovených expertů. A nejde jenom o učitele, to zmiňuje třeba předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
20: Pomocné síly v kuchyni a uklízečky mají podle tabulkového platu plat pod minimálním mzdou.
18: Faktor peněz je podle expertů nepředvídatelný a to ve výsledku školám svazuje ruce při řešení všech těch zmíněných problémů. Jenom ještě doplním, že anket u nás na iRozhlasu vyšlo tento týden celkem 5 a věnovali jsme se i tématům, jako je zákaz mobilů, zrušení devátých tříd nebo revize systému inkluze.
1: A všechny výsledky najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Hlavní závěry nám teď představila Marie Starostová. Děkujeme a naslyšenou.
5: Hezké ráno.
0: V přehledu zahraničních médií už jsme avizovali informace expertů o tom, že klimatický jev El Niño zesiluje. Podle Světové meteorologické organizace by mohly být nejintenzivnější za posledních 70 let. Uslyšíte k tomu meteorologa. Desítky novinářů z řady zemí světa sledovali dění v Nepálu v uplynulých dnech, včetně našeho asijského zpravodaje Davida Jakše, také jeho reportáž přineseme před 8 hodinou. A budeme mluvit i o parlamentních volbách, které za necelé 3 týdny čekají Maroko.
1: Nejdřív si ale poslechněte zprávy, je 7:30.
2: Český rozhlas Plus.
4: Pěkné ráno. Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Zasedání bude neveřejné a komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale nezdělila. Prověřit má mimo jiné fungování pražského dopravního podniku nebo VZP v souvislosti s korupční kauzou. Závěry má komise předložit sněmovně do března příštího roku. Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v černomorském přístavním městě Soči na jihu Ruska. Informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram zasáhly ukrajinské drony terminály dvou největších ruských ropných společností Rosneft a Lukoil. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. Předseda Evropské rady António Costa se dnes setká s kyperským prezidentem Nikolasem Christodoulidisem. Budou spolu jednat o přípravách unijního rozpočtu. Christodoulis chce také Costu informovat o nejnovějším vývoji a snahách o obnovení mírových jednání mezi řeckou a tureckou částí Kypru. Rozhovory o budoucnosti ostrova stagnují už téměř 10 let. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a podle povodí Vltavy se kvůli suchu dostane na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě bude proto potřeba doplňovat právě ze Slap. Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo také odhalí tituly na divadelní sezónu 2027. V Praze už panuje tradiční páteční ranní provoz, tedy nečekejte žádné katastrofy, ale spíše jen nesouvislé popojíždění na dobře známých místech, kde se tvoří často kolony. Ale pozor, v Uhříně vsi směrem do centra, tam trvají komplikace v ulici Přátelství. Těsně před odbočkou k dálnici D1 totiž zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Blokují tak pruh směrem k centru, jak odbočovací, tam se jede Kyvadlově, tak tam je provoz silný od Říča. Naberete 20 minut navíc a popojíždí se i ve směru z Královic, Netluk, Kolovrat i Pitkovic. A na jižní spojce před Barandovským mostem se zpomaluje zase zdeme na Modřany, tam se fronta sune i dál s Líchovským tunelem i do Břížskou až k Mrázovce. Tak dobře dojďte. Dnes čekáme převážně oblačno, zejména na severu ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na Moravě až 31 a na horách kolem 21. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: A dnes v něm jsou s vámi Daniela Vrbová a Martina Mašková. Americké deníky se dnes nejvíc zabývají dalším kolem bojů mezi Spojenými státy a Iránem. Po nových úderech na iránské cíle Teherán odpálil rakety a drony na základny v Kuvajtu a v dalších zemích v Perském zálivu. Velký prostor v médiích dostává i úmrtí novinářky a feministické aktivistky Glorie Steinemové, která zemřela ve středu ve svém newyorském domě v 92 letech. A hodně se píše také o soudním procesu s matkou Lindsay Clancyovou, která před 3 lety zabila své 3 malé děti. Porota se už 6. den nemůže shodnout na verdiktu. Tak to jsou témata, které nám přiblíží naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, dobrý den. Válka s Iránem ani dnes nezmizela z titulních stran amerických deníků. Co deníky zmiňují tentokrát?
5: Hlavní pozornost teď patří iránské odvetě. Tehrán minulou noc podruhé zaútočil na americké spojence v zálivu, tentokrát cílil na Kuvajt raketami i drony. Kuvajtská protivzdušná obrana útok popsala jako otevřenou iránskou agresi a část střel se jí podařilo zachytit. Paralelně roste spor o to, jestli americký úder zasáhl svatbu v jihoiránském městě. Podle iránské strany totiž zemřeli 4 lidé, včetně dětí. Washington to vyšetřuje, ale zatím to nepotvrdil. Trhy na eskalaci reagují prudkým růstem ceny ropy, která se drží nad $95 za barel.
0: Porota se už 6. den nemůže dohodnout na verdiktu v procesu s matkou, která zabila své 3 děti. Proč je to složité a proč ten proces tolik fascinuje americkou veřejnost?
5: Lindsay Clancyová vinu nepopírá. Ten spor je o to, jestli byla v době činu trestně odpovědná. Její obhajoba, to je vynikající právník, tvrdí, že ona trpěla poporodní psychózou, takovou vzácnou poruchou, při které žena ztrácí kontakt s realitou. Porota se skládá z 9 žen a 3 mužů. Už 2x se prohlásila za patovou a podle obhajoby jde spor 11:1 v její prospěch. Jen jeden člen nebo členka poroty odmítá se řídit pokyny a má k výkladu důvodné pochybnosti. Případ přitahuje mimo

0: vůbec první, který se ženským tématům věnoval jinak než přes domácnost a krásu. Americké deníky zmiňují i její velký první novinářský počin. To byla reportáž o pracovních podmínkách servírek v klubu Playboy z roku 1963. Vlnu vzpomínek spustili i osobnosti jako Hillary Clintonová nebo vévodkyně Meghan, která Steinemovou označila za svoji přítelkyni a mentorku. V roce 2013 tehdejší prezident Obama udělil prezidentskou medaili svobody. To je nejvyšší civilní vyznamenání ve Spojených státech.
1: A velkým tématem ve Spojených státech a tedy v amerických médiích jsou robotická auta. V jaké souvislosti o nich píšou noviny tentokrát?
0: Tesla dnes formálně představuje svůj dvojmístný robotaxík Cybercab, který by měl rozšířit její zatím malou autonomní flotilu. Firmě ale konkurence nedává klid. Týden předtím se do ní pustil Waymo, to je dceřiná společnost Alphabetu, také robotická auta, která tvrdí, že plně autonomní jízda bez kombinace více typů senzorů není bezpečná. A to je jasná narážka na přístup Tesly. Waymo má navíc náskoky v číslech, zatímco Tesla za celou dobu najezdila bez řidičů asi 380 tisíc mil. Waymo už provozuje služby ve více než 10 amerických městech. Otázka, kterou si novináři kladou, zní, jestli může být biznis s robotaxíky vůbec ziskový. Zatím se to nepodařilo nikomu.
1: Americká média prošla naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová.
2: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a skoro 39 minut. Maroko čekají za necelé 3 týdny parlamentní volby. Ještě před začátkem oficiální kampaně ale vyšlo najevo, že mezi vládními spojenci probíhá už teď zákulisní boj o významné posty v budoucí vládě. Spor eskaloval po zveřejnění nahrávky, která odhalila napětí mezi vládním Národním shromážděním nezávislých a jeho partnerem v současné koalici stranou Autenticity a Modernity. Naše pozvání teď přijala vedoucí Centra pro studium Afriky Metropolitní univerzity Praha, Tereza Němečková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pojďme tu situaci v Maroku přiblížit trochu víc. Jak se vlastně země připravuje na volby, jak klíčové pro ní jsou?
3: Tak ty volby, které Maroko teď čekají v září, tak jsou volby do dolní komory parlamentu. Čili jak jste naznačila, vzejde z toho nová vláda. Ta aktuální vláda je pod vedením Azize Akhanuše, což je jeden z nejbohatších Maročanů, je to takový velkopodnikatel. A vlastně ta vláda je teď u moci nebo končí první volební období. Před nimi těch předchozích 10 let tam byly u moci vlastně vláda, kterou ovládali takzvaní islamisté. To byl vlastně důsledek toho arabského jara z roku 2011, kdy do Maroka se dostaly tyhle jako řekněme radikálnější islamistické strany. Což Maročani před 5 lety tomu dali stopku a řekli, že tady tuhle vládu nechtějí a dostali do čela tedy Azise Akhanuše. A jak jste naznačila, tak bohužel teď krátce před těmi volbami dochází nebo přichází na veřejnost nějaké nahrávky, kdy se ty největší politické strany vzájemně obviňují a vlastně jako jedním z těch důsledků, které to asi může mít, je to, že ta volební účast Maročanů bude zase nižší, než byla v těch posledních volbách. V těch posledních volbách byla kolem 50%. A teď ta čísla, alespoň té volební komise, naznačují, že můžou být ještě nižší. Čili Maročané jsou, dá se říct, jako dost znechuceni tím, co se v té politice aktuálně odehrává.
2: Maroko je formálně ale konstituční monarchií, kde má nejvyšší moc král. Jakou roli tedy parlament vlastně hraje?
3: To hodně souvisí právě i s tím arabským jarem, s tím rokem 2011, kdy vlastně Maročané... V Maroku proběhla určitá revoluce, stejně tak jako v řadě jiných arabských zemích. A jedním z těch důsledků bylo, že vznikla nová ústava a ta nová ústava velmi výrazně omezila práva toho současného krále. Ale i navzdory tomu je to vlastně v současnosti o tom, že ten král je nejvyšší autorita v té zemi. Čili ano, je tady vláda, která vzejde z regulérních voleb a Maročani na rozdíl od jiných arabských zemí nedá se říct, že by měli nějaké problémy s tím, že by ty volby byly falšované a že by tam byly nějaké protesty a podobně. Čili jsou to řádné demokratické volby, ale stále je tady nejvyšší autorita král. Ten král má pravomoci například třeba v zahraniční politice, čili vláda de facto v některých oblastech je v podstatě taková taková jako prodloužená ruka krále. Takže to stále

0: Ale je nutno být na paměti, že regulérní volby to jsou, vláda z toho vznikne, ale ten král je tam stále nejvyšší a nejsilnější autorita v té zemi.
1: Voliči v Maroku se zabývají tématy, jako jsou životní náklady, ceny potravy, nezaměstnanost, právě ta nedůvěra v politiku, jak jste o tom mluvila i vy. My si v Evropě v současnosti tuto severoafrickou zemi také spojujeme s tou migrační vlnou, která přišla do španělské exklávy Ceuta. Změní se něco s těmi volbami, nebo je to i téma pro tu předvolební kampaně v samotném Maroku?
0: To Maroko, jako v tom širším kontextu, je to země mladých lidí. Já si myslím, že někdy zhruba před rokem jsme tady spolu i hovořili o tom, že tam probíhaly velké revolty těch mladých lidí. Ti mladí lidé, jak jste to zmínila, převážně je to o nezaměstnanosti. Ta nezaměstnanost mezi mladými se pohybuje kolem 30%, stále kolem 30%. Je to dlouhodobě neřešený problém. Takže ti mladí lidé samozřejmě hledají cesty, pokud se nejsou schopni uplatnit doma, tak hledají ty cesty, kde se uplatnit v zahraničí. Ty poslední údaje i naznačují, že ti mladí lidé jsou převážně ti lidé, kteří odmítají chodit k volbám, čili je to určitá jako rezignace nad tím, že ty vládní nebo politické garnitury prostě nejsou schopni řešit ty problémy těch mladých lidí. Čili ano, ta migrace je tam téma. Samozřejmě i ten incident v Ceutě před zhruba 4-5 týdny je tam taky téma. Dokonce i ten současný premiér zadal příkaz k tomu, aby policejní složky vypracovaly nějakou zprávu o tom, co se vlastně jako stalo, kde tam bylo nějaké pochybení. Čili ano, téma to je, ale ti Maročané to vnímají trošku jinak, než jak to vnímáme my. Oni to vnímají z té pozice, že oni mají ten problém. Oni mají ten problém nedostatku práce, nedostatku pracovních příležitostí. A pokud není jiná možnost, tak prostě volí cestu někam ven.
1: To znamená, tenhle ten nezájem, ta jistá lhostejnost s politikou nejen u mladých voličů, kam to může vést, které strany z toho můžou nakonec nejvíc ve volbách těžit? Už jenom krátce, prosím.
0: Zatím ty průzkumy, které byly zveřejněny v létě, tak naznačovaly, že ta vládní koalice s velkou pravděpodobností bude pokračovat. Jenom se možná změní to složení těch stran, to znamená, jiná strana bude tou největší stranou. Ale je tady určité riziko, ta současná největší opoziční strana jsou ti islamisté, ta strana PYD, která má zkratku, a je tady samozřejmě určité riziko, že ta strana by se zase mohla dostat zpátky k moci a to samozřejmě i pro nás tady, pro Evropu, by bylo určité riziko, protože ty jejich politiky jsou relativně jako dost radikální.
1: Objasňuje Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Děkujeme.
0: Děkuji taky. Naschledanou.
2: Je 7:45 a v ranním pulsu pro vás máme souhrn událostí. Dozorčí rada automobilky Volkswagen schválila očekávaný úsporný plán a ohlásila, že propustí celkem 100 000 lidí, to je kolem 15% zaměstnanců, měno celosvětově, ale většinou v Německu. To by mělo ovlivnit hlavně provoz ve 4 ze 7 jejich závodů právě v Německu. Firma také sníží nebo prodá své podíly ve více než 700 firmách. Strany České sněmovny opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim rozpočtové změny, které prosazuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO a také tvrdí, že zákon oslabuje sněmovní kontrolu hospodaření státu. A záchranáři v Nepálu podle informací agentury Reuters vyprostili z tunelu vodní elektrárny 2 přeživší dělníky. Povodně, při kterých dělníci v tunelu uvázli, si před týdnem vyžádali přes 1200 obětí na životech. Klimatický jev El Niño zesiluje. Podle Světové meteorologické organizace by mohl být nejintenzivnější za posledních 70 let a trvat až do února 2027. Na to upozornil i generální tajemník OSN Antonio Guterres. Doslova řekl, že svět se ocitl v nebezpečné zóně extrémního počasí, protože dopady El Niño se začínají projevovat po celém světě. El Niño zkrátka mění povětrnostní podmínky, někde způsobuje sucho, jinde dochází k silnějším tajfunům nebo povodním. Podrobnosti a příčiny proberu s Alešem Fardou, vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny, což je instituce Akademie věd. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Co se v Tichém oceánu a atmosféře během tohoto jevu, během El Niño vlastně děje? Proč je ta situace tak alarmující, že se stala předmětem varování generálního tajemníka OSN?
3: Tak v krátkosti řečeno, El Niño je proces, při kterém se v té záporné fázi La Niña nejdříve ten oceán nabíjí trošku teplem, a to v jeho západní části, a když nám přijde ta kladná fáze toho jevu, to je to klasické El Niño, tak se ta konzerva té teplé vody, ta obrovská masa té teplé vody podpovrchové v tom oceánu, začne pohybovat tím oceánem směrem na východ a v podstatě tam se dostane k povrchu a to obrovské teplo naakumulované v tom tichém oceánu se takhle začne dostávat do atmosféry. To je prostě takový ten základní mechanismus toho, jak to El Niño působí. A nyní jsme v situaci, kdy vlastně to El Niño je mimořádně silné, protože teplota naší planety je obecně velmi vysoká, čili toho tepla se do oceánu uložilo obrovské množství a vlastně už se začíná nějakým způsobem projevovat, už se rozjel ten proces uvolňování do té atmosféry a ten bude pokračovat až do té zimy.
2: Na základě čeho se dá předpovídat síla tohoto klimatického jevu, čili existuje něco jako možnost včasného varování?
3: Určitě ano a je to díky tomu, že jak oceánologové, tak atmosféričtí věci meteorologové hlídají ten světový oceán a atmosféru a máme k dispozici měření jak z atmosféry, tak z oceánu a tyto měření pak vstupují do klimatických i oceánografických modelů a tam probíhají ty výpočty, které nás pak dokáží varovat před možnými scénáři vývoje až na těch několik měsíců dopředu. To je velká užitečná zbraň naší civilizace, kterou se dokážeme bránit tomu, aby nedocházelo k příliš velkým katastrofám.
2: Můžeme v Evropě očekávat také nějaké extrémy v souvislosti s El Niñem?
3: Určitě ano, ale ty extrémy se většinou koncentrují právě v oblasti toho Tichého oceánu, respektive tropického pásu. U nás ten vliv toho El Niña je velmi oslabený tím, že jsme od toho centra toho děje velmi daleko a pro nás bude záležet, jak se ten vliv toho El Niña bude skládat s těmi klimatickými vlivy, které rozhodují o tom počasí u nás obvykle. To je třeba cirkumpolární vír okolo Arktidy, to je třeba severoatlantická oscilace a způsob, jakým se uspořádávají jet streamy, jakým způsobem k nám bude proudit to západní proudění. Těch scénářů je hodně a ten jev El Niño možná velmi slabě favorizuje to, že by zima mohla být o něco málo teplejší a o něco málo vlhčí.
2: Ve čtvrtek se nad Tichým oceánem, o kterém jsme především mluvili, odehrál vzácný jev, kdy se tam pohybovaly 3 hurikány současně. Proč oteplení části Pacifiku ovlivňuje počasí v oblastech, které jsou vzdálené třeba 1000 kilometrů a které části světa jsou tedy ohroženější než Evropa?
3: Tak je to dáno tím, že atmosféra je v zásadě jeden velký celek, kde jednotlivé procesy se dokáží vlastně nějakým způsobem navzájem ovlivňovat a ten jejich vliv se dokáže z toho jejich centra nějakým způsobem exportovat dál pomocí těch takzvaných, říká se tomu, teleconnections, vzdálených spojení. A co se týká těch nebezpečných dopadů, tak pochopitelně ten Pacifik se přehřívá, tudíž tam bude asi ta tajfunová sezóna dál pokračovat, bude asi zřejmě i nadále intenzivní. A vlastně, když se začneme bavit o těch vzdálenějších oblastech mezi námi a třeba tím El Niñem, tak v podstatě takovým územím, které bývá hodně zasažené, je třeba Severní Amerika, kde se změní pravděpodobně v důsledku přeuspořádání těch jet streamů, kde se změní oblasti, které budou mít sucho, které budou mít vlhko. Typicky, když zůstaneme u Ameriky, tak za silných projevů El Niña trpí suchem třeba Amazonie. Za to naopak ty západní část kontinentu, to tichooceánské pobřeží vlastně Jižní Ameriky, pak má strážek hodně. Střední Amerika bývá suší a například ze zpráv už plyne, že tamní úřady se na to připravují a že to může ovlivnit třeba i provoz toho Panamského kanálu.
2: Aleš Varda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkujeme.
3: Také děkuji. Naschánou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Sportování dětí v Česku stojí jejich rodiče rok od roku víc peněz. Podle průzkumu České unie sportu zvýšilo v posledních 2 letech členské příspěvky skoro 7 z 10 klubů. Některé z nich dokonce o víc než 70%. Do průzkumu se zapojilo 2300 klubů a tělovýchovných jednot. A my to teď probereme s předsedou České unie sportu Janem Boháčem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Lze říct, kterých sportů se zdražení členských příspěvků týká nejvíc a o kolik to vlastně bylo?
5: Tak říci to lze, byť jsme to nezjišťovali zcela přesně, protože známe skladbu klubů, kterých je v naší organizaci nejvíc, kterých je méně, je to podle velikosti a členské základny sportu a ta čísla se odrážejí těmi sporty napříč, čili lze téměř bezpečně říct, že největší rozsah toho zvyšování určitě byl ve fotbale, protože fotbal má v České unii sportu nejvyšší členskou základnu.
1: A je to navyšování členských příspěvků pro rodiče ještě únosné, nebo pozorujete, že kvůli tomu je odhlašují a vlastně děti méně sportují?
5: Když se podíváme na čísla členské základny České unie sportu, která odráží právě zájem dětí, mládeže o sportování, tak ta v posledních letech je téměř stabilní. Ty výkyvy jsou tak nevýznamné posledních 6-7 let, že z toho nelze úplně vyvozovat, že by to byla překážka. Nicméně, je cítit na komunikaci s rodiči, je cítit na splátkách těch členských příspěvků, že ta zátěž pro ty rodiče je čím dál tím vyšší, nepříjemnější, zasahuje do rodinných rozpočtů a rodiče to trápí, protože chtějí samozřejmě ti, co se rozhodují.
1: Pane Boháči, ano, teď se nám spojení na chvíli přerušilo, snad ho udržíme do konce tohoto rozhovoru. Proč tedy vlastně sportovní kroužky tak zdražily?
5: Tak od roku 2021 tady byla inflace 40% a je náklady klubům se zvyšují úplně stejně jako všechny ostatní, to znamená na sportovní materiál, na vlastní činnost, na nájmy sportovišť, na energie, na účast v soutěžích nebo na nějakých soustředěních, tak náklady stoupají. Státní rozpočet na tento nárůst nereagoval vůbec. Rozpočty, respektive vůle měst a obcí a krajů, tedy samospráv, ta reagovala. Nicméně v tom celkovém součtu to nestačí a tak kluby vlastně jsou donuceny a nezbývá jim nic jiného, než členské příspěvky zvyšovat. Ono také je na ně i vytvářen tlak ze strany těch donátorů a některý donátoři i jako kontrolují, zda a kolik kluby vybírají, aby tam byla i ta vůle těch členů přispět víc.
1: Teď máme dokonce ministerstvo sportu, tak kolik peněz by podle vás měl stát příští rok do sportu dětí dát, aby kluby nemusely dál zdražovat a děti mohly sportovat?
5: Je to složitější otázka. Při jednodušší odpovědi současná výše toho hlavního dotačního programu ze státního rozpočtu, který má název Můj klub, tak je kolem 1,7 miliardy korun, aby se dostali kluby na tu úroveň spokojenosti s financováním, na které byly třeba v roce 2021, tak ta částka pro kluby ze státního rozpočtu by měla činit něco mezi 2,4 a 2,5 miliardy korun.
1: A když se ty peníze nenajdou, přikročí se k dalšímu zdražování?
5: kluby si budou muset poradit, takže lze předpokládat, že jednou z těch cest k řešení bude další průběžné navyšování členských příspěvků. Je možné, že budou reagovat města a obce dalším navýšením této podpory, této občanské aktivity, ale já pevně věřím, že to navýšení provede i státní rozpočet, protože sportování dětí a mládeže jako prevence zdraví je jednou z hlavních položek vládního programu a já v toto navýšení věřím a věřím, že podobnou podporu vyšší dostanou i Národní sportovní svazy.
1: Tolik Jan Boháč, předseda České unie sportu. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
5: Naslyšenou, bylo mi potěšením.
2: Posloucháte tedy Ranní plus v čase 7.57. Desítky novinářů z mnoha zemí světa sledovali v Nepálu záchranné akce po ničivé záplavové vlně. A mezi nimi byl i Český rozhlas, jak říká náš asijský zpravodaj David Jakš. Solidarita s malou zemí pod Himalají, na kterou Češi vybrali přes 35 milionů korun, Nepálce dojala.
6: V noci jsem si zbalil svůj pohotovostní kufr a letěl prvním možným letem přes Hongkong do Katmandu. Pohřešuje se tam hodně mých krajanů a nejdeme tam asi pro dobré zprávy.
7: Řekl mi při nástupu do letadla v Soulu kolega z jihokorejské tiskové agentury Yonhap. Ti nejrychlejší sem přijížděli spolu se zahraničními záchrannými týmy. Ostatní najížděli postupně v dalších dnech. Zatímco natáčení v Katmandu, například s lidmi v nemocnicích, bylo relativně snadné, dostat se do nejpostiženějších okresů Rasua a Nuwakot už byl problém. Nejezdí tam žádná veřejná doprava ani taxíky a míst v terénních džípech bylo málo. Velkou výzvou byla i nefungující elektřina, místa bez signálu a nestabilní data mobilních operátorů.
8: Prostě musíte něco vymyslet, nějak si poradit. K čemu vám bude sebelepší reportáž, když ji nedostanete k divákovi nebo posluchači? Musí nastoupit znalost prostředí a rychlé rozhodování. Pořád totiž bojujete s časem, protože redakční uzávěrka ani čas zpráv nepočká.
7: Krčí rameny pan Sari, nepálský novinář. Někdo to řešil prací na vlastní pěst, jiný si najmul takzvané fixery, místní lidi, kteří díky znalosti prostředí, kontaktům a penězům dokáží zařídit cokoliv. A jak v zemi přibývalo zahraničních korespondentů, vláda rozhodla, že se s okamžitou platností musí zaregistrovat. Jinak bude jejich aktivitu posuzovat jako práci na černo a za to je tady v Nepálu vězení.
9: Ne, zkoušet nahoru do hor proklouznout bez potřebného povolení a razítka není dobrý nápad. Policejní a armádní checkpointy by takového člověka odhalili. A problém by měl i ten, kdo ho veze.
7: Varuje pracovnice jedné z nepálských humanitárních organizací. Český rozhlas žádné nařízení ani pravidla nepálské vlády neporušil. Přídomek Česká, Český je tu teď velmi populární, protože i sem už doletěla informace, jak štědří jsou lidé v dalekém Česku. Z Katmandu David Jakš, Český rozhlas.
1: Bylo 8 hodin, tohle je páteční Ranní plus s datem 4. září a dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas plus.
2: A naše tematická nabídka je tentokrát následující. Jak se ruští dezinformátoři snaží ovlivnit nadcházející zemské volby v Německu?
1: Cena plynu se na světových trzích tento týden dostala na nejvyšší cenu za poslední 3 roky. Jaký dopad to může mít na odběratele?
2: A jak se v Česku šíří fenomén tajného natáčení žen s pomocí chytrých brýlí?
1: To vše od nás uslyšíte. Nejdřív tu jsou aktuální zprávy s Marií Jakšičovou.
10: Dobré ráno. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se právě schází k druhému neveřejnému jednání. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik Středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
11: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
10: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 1200 mrtvých a další tisíce pohřešují.
12: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trishulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Český rozhlas.
10: Postup ochranky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů projde kontrolou kvůli rozhovoru šéfa diplomacie pro YouTubeový pořad Detektivní parta. Uvedl to mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka. Macinka nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Více o kauze v následující půl hodině.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v poválečné historii. U moci je 1413 dnů a v délce vládnutí tak překonala druhý kabinet expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari.
13: Nejstabilnější vláda v historii Italské republiky je velmi důležitý milník pro všechny Italy. Znamená to víc pracovních míst, víc bezpečnosti, víc důvěry v zahraničí. Je to díky premiérce Meloniové a bratrům Itálie.
14: Upsal v přístavním městě Bari vlivný poslanec bratrů Itálie Giovanni Donzelli. Itálie měla za posledních 80 let zhruba 70 vlád. Některé vydržely jen pár měsíců, jiné něco přes rok. Bratři Itálie očekávají, že do přístavního města na oslavy dorazí tisícovky lidí a že jim tento úspěch pomůže v kampani před parlamentními volbami v příštím roce. Premiérce Meloniové vyrostl vyzývatel v osobě bývalého generála Roberta Vanacciho, který zastává ještě silnější protiimigrační postoje a kterého Financial Times označili za ruského trojského koně v Itálii. Martin Balucha, Český rozhlas.
10: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z Besipu to ale neodpovídá možným následkům.
15: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
10: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátků jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
16: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vianoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
10: Více než stovku vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí představí Festival vědy a techniky v Brně. Začíná dnes v 9 hodin na brněnském výstavišti, kde potrvá až do neděle. Návštěvníkům přiblíží svět vědy, poznání a nejmodernějších technologií.
17: Na festivalu vědy a techniky se můžete těšit na více než 105 různých stánků z různých vědeckých a populárně vzdělávacích institucí.
18: Říká ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Své aktivity představí také 14 pracovišť Akademie věd. Doplňuje organizátor Marek Todorov.
19: Budou si moci návštěvníci vyzkoušet práci vědců, můžou nahlédnout do mikrosvěta, budou moci prozkoumat krajinu pomocí satelitních dát nebo zjistit, co vlastně dokáže prozradit DNA a podobně.
18: Součástí festivalu jsou také přednášky a experimenty. Koná se v pavilonu A na brněnském výstavišti a vstup je zdarma. Marek Gencl, Český rozhlas.
10: Na cestě z Příbrami do Prahy na dálnici D4 je plnější provoz kvůli omezení u jíloviště. Frunta se sune z kilometru 11,5 zhruba na 10 minut. V Uhříněvsi směrem z Říčan do centra v ulici Přátelství u Nového náměstí už odklidili následky vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Opět se projíždí oběma pruhy, ale kolony se dávají do pohybu hodně pomalu. Stále se brzdí v Černokostelecké už před hřbitovem. Kolona je na 15 až 20 minut, zdržení naberete i od Netluk a Pitkovic. Dobře, dojďte. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21. Jinak obloha bude oblačná a místy hlavně na severu Čech. Čekejte srážky. Ze zpráv s Marií Jakšičovou to je vše a pokračuje ranní vysílání Plusu.
4: Posloucháte Ranní Plus.
1: A v 8 hodin a 8 minut se slovo vrací zpátky do studia. Zdraví vás Martina Mašková a Daniela Vrbová. Nejnebezpečnější muž Německa, tak označil týdeník Spiegel minulý měsíc na své titulní stránce lídra Sasko-Anhaltské AfD, tedy Alternativy pro Německo, Ulricha Siegmunda. Očekávaný okamžik se blíží. V neděli budou v Sasku-Anhaltsku zemské volby a AfD, považovaná v této spolkové zemi za krajně pravicovou, má šanci se v nich vůbec poprvé od svého založení před 13 lety dostat do čela regionální vlády. Předvolební meeting strany a jejího lídra navštívil v Magdeburku náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
20: A, dobrý den.
21: Tak Ulrichu Siegmundovi není čeština úplně cizí.
20: Natürlich, ein Ritterschlag, eine große Ehre.
21: A titulní stránka Spiegelu, to je pro něj podsta, říká. Nálepka nejnebezpečnějšího muže mu určitě neuškodila.
20: So, los geht's. Morgen, hallo.
22: Morgen.
20: Die Dame, kommen Sie mal her, Sie sind die Erste.
21: Meeting v Magdeburgu začíná. Spousta lidí přišla ve všední den dopoledne před nákupní centrum na předměstí a řadí se do fronty, aby se mohli setkat s 35-letým lídrem, považovaným za takovou vlídnou lidskou tvář AfD. Mladý muž ve frontě říká, že si pečlivě prostudoval programy všech stran, ale AfD, která chce zavřít hranice a obrátit migrační toky, je mu nejbližší. A podobně to vidí i paní Sandra.
23: Něco se v Německu musí změnit, hlavně pokud jde o migraci. Lidé, kteří tady žijí z našich peněz a páchají trestnou činnost, musí prostě zpátky. Ale staré strany to neumí zařídit.
21: Meeting AfD v Magdeburgu má trochu atmosféru tábora lidu. Lidé se baví ve skupinkách, nad shromážděním hraje meditační hudba. Na konflikt ale přece jenom dojde a samozřejmě jde o migraci, ovšem vypadá to, že to celé je hlavně pro kamery. Politické akce v Německu často doprovází taková karavana hlavně pravicových streamerů, kteří vše hned posílají na internet a emoce před kamerou. Schopnost vyvést protivníka z míry, to je pro ně žádoucí. V Magdeburku je dnes i jeden z nejznámějších takových streamerů. Ku podivu nekřičí na lidi, jak má ve zvyku. Jednu místní seniorku ze sídliště se snaží přesvědčit, že vítězství AfD nebude znamenat odliv investorů a ekonomickou smrt Saska-Anhaltska, jak si to myslí ona. Naopak, na západě je podle něj spousta firem natěšených, až v Magdeburgu zasedne nacionalistická vláda, jen aby se mohli přistěhovat. Stará paní mu na to ale neskočí. Mimo samotný meeting AfD je trochu jiná atmosféra.
24: Ist mir zu radikal.
21: Příliš radikální, příliš připomínající doby nacistického Německa je strana AfD podle muže, který nechce zveřejnit své jméno. Přijel si jen něco koupit do potravin. I podle něj se musí v Německu něco změnit, ale změna prý musí vyjít ze středu společnosti, ne z pravého okraje. Asi 40% voličů v Sasku-Anhaltsku si ale podle průzkumu myslí něco jiného a není vyloučené, že AfD bude po nedělních volbách skládat zemskou vládu sama. Možná zatím ale není žádný jednotlivý programový bod. I kritici uznávají, že si strana AfD dokázala najít cestu k lidským srdcím. Když Ulrich Siegmund před nákupním centrem na sídlišti neunavně rozdává úsměvy, podpisy a objímá se na společných fotkách, není tak těžké získat pocit, že člověk, občan, ještě něco znamená, aspoň když je tak krátce před volbami. Z Magdeburgu Tomáš Ablín, Český rozhlas.
1: A situaci v Sasku-Anhaltsku před nedělními zemskými volbami teď ještě více probereme se Zuzanou Zavadilovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Jak jsme slyšeli v reportáži našeho zpravodaje, tak i předvolební průzkumy naznačují, že by AfD v Sasku-Anhaltsku pod vedením Ulricha Siegmunda mohla získat až 39%, zatímco vládnoucí Křesťansko-demokratická unie by skončila na druhém místě s výsledkem něco málo přes 20%. Je tedy skoro jisté, že se Alternativa pro Německo bude v nějaké formě podílet na moci v této zemi?
0: Jisté to není. AfD je už několik dní vlastně před volbami jednoznačným favoritem a pravděpodobně tady bude opravdu první na té pomyslné pásce. Jak jste už zmiňovala, ty průzkumy hovoří o nějakých 40 až 43% a ta absolutní většina vlastně nezávisí ale jenom na výsledku té krajně pravicové AfD, ale rozhodující bude, kolik hlasů by vlastně mohlo propadnout stranám, které by byly pod 5%, tedy pod tím, aby mohly vlastně vstoupit do zemského parlamentu. A tam je vícero malých stran, je tam strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, je tam liberální strana FDP, jsou tam také zelení, které se pohybují nějak kolem tady této hranice a proto může vlastně ten rozdíl mezi těmi 43% hlasů a většinou křesel být překvapivě malý. A pokud by tady AfD měla většinu mandátů, nepotřebovala by koaličního partnera a mohla by poprvé sama převzít vládu jedné spolkové země.
1: Tomu se ale CDU, tedy Křesťansko-demokratická unie, snaží všemi prostředky zabránit, jaké k tomu má ale možnosti, například stávající premiér Sven Schulze, který bude obhajovat.
0: Sven Schulze je vlastně v těžké situaci, protože sám vlastně stávající premiér je až od začátku roku. Předtím tam byl vlastně dlouhodobě zemský premiér Rainer Haselhoff a ten hodně čerpal i díky tomu, že ho lidé znali vlastně z toho, jak se říká, úřadovnického bonusu. Sven Schulze se ale musel lidem hodně ukazovat, protože ho přece jenom zas tak neznali a zároveň taky bojuje s několika dalšími problémy a to je především to, že například vláda Friedricha Merce není v Německu teď populární a tomu vlastně v té volební situaci taky nenahrává do karet. A zároveň, jak jsme slyšeli i z té reportáže, voliči vlastně hodně akcentují tu potřebu nějaké změny a to přece jenom v okamžiku, kdy CDU tam vládne 25 nebo 26 let už kontinuálně, tak to opravdu nemůže vlastně těm voličům nablídnout přesvědčivě, bych řekl.
1: Právě v souvislosti s těmi průzkumy se také ukazuje, že Ulrich Siegmund, tedy lídr Alternativy pro Německo, má více podporu mužů, zatímco Sven Schulze, šéf Křesťansko-demokratické unie, spíše žen. Je proto nějaké vysvětlení?
0: Když se podíváme na voličstvo vlastně krajně pravicové AfD, tak vidíme, že tam cílí především právě na střední věk vlastně především právě mužů 26 až 45, 50 vlastně se mluví o té především hlavní voličské skupině. Ale když teď vidíme 43% u podpory vlastně AfD, tak to už není jenom nějaká výseč, to je opravdu část společnosti, kde už to je, zahrnuje i jiné části. A samozřejmě se tedy mluví o tom, že více AfD volí vlastně spíše muži, zároveň, ale to není jenom výhradně.
1: Do předvolební reklamy nejen v Sasku-Anhaltsku v posledních týdnech zasahují také ruské dezinformační kampaně, varovaly předtím německé tajné služby. Zaujalo mě, že jedním z těch dezinformačních narrativů, které se šíří, je přetrvávající rozdělení mezi východním a západním Německem. Kterým stranám tohle potom přihrává voliče?
0: Ty ruské dezinformační kampaně se hodně liší. Co jsem já například i zaznamenala, tak před zemskými volbami se právě objevují i například falešná videa a weby, které vypadají jako obsah etablovaných německých médií. Používají například loga veřejnoprávních MDR a podobně. A zároveň, co je taky se velmi zmiňuje a je to zmiňováno jako velmi nebezpečné, je to, že na internetu také kvůli falešné průzkumy, ve kterých krajně pravicová AFD výrazně přidávají vlastně tu podporu, takže by mohla získat tu jednobarevnou vládu, což je přesně to, na co AFD cílí.
1: No a v té souvislosti musíme také reagovat na ta nová zjištění a obvinění z pokusu o sabotáž na letišti v Lipsku z tohoto týdne. Jak AFD zatím reagovala na vyhoštění ruských diplomatů a uzavření ruských kulturních institucí v Německu?
0: AFD zpochybňuje vlastně ta vyjádření německé vlády a odmítá ten tvrdší postup vůči Moskvě. Dokonce místo předseda poslaneckého klubu AFD Markus Frontmajer požaduje, aby vláda zveřejnila konkrétní důkazy a varuje před nějakým předčasným obviňováním Ruska a eskalací. A zkrátka ta strana to zásadně odmítá.
1: Ještě k těm volbám v Sasku-Anhaltsku, ty teď s nadsázkou sleduje celé Německo. Co se v nich vlastně všechno může ukázat a jaké dopady na celoněmeckou politickou scénu to může mít?
0: Co se může ukázat je především to, že se ukazuje, že AFD už se normalizuje vlastně ve veřejném prostoru. Těch 40 až 43% už to není vlastně protestní strana. A poprvé v historii Spolkové republiky by tedy vládu jedné země mohla převzít strana, jejíž zemský svaz Spolkový úřad pro ochranu ústavy klasifikuje jako prokazatelně pravicově extremistické uskupení. A poprvé má AFD šanci se přesunout z opozice do exekutivní moci a tím by se vlastně institucionalizovala a viděli bychom na vlastní oči, jak by vlastně, co by dělala s institucemi, které jsou v Německu z velké části řízeny právě spolkovými zeměmi, které tam mají kompetence například v oblasti školství, v oblasti kultury a nebo například i vnitřní bezpečnosti, o tom se také hodně mluví. A taktéž se tedy otevírá otázka, zda, jak vlastně ty tradiční strany dokážou reagovat na takto vysokou podporu krajně pravicové AFD a jak to promítnou do svého dalšího jednání.
1: My to samozřejmě na Českém rozhlase Plus budeme nadále sledovat. Pro teď děkuji Zuzaně Zavadilové z Asociace pro mezinárodní otázky, že jste byla hostem Ranního Plusu.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: A tady jsou v tomto pořadu hlavní zprávy. Česká vláda přijala bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v Německu spojované s Ruskem. Informoval o tom ministr vnitra za hnutí ANO Lubomír Metnar. Ministr veřejně neupřesnil, o jaká bezpečnostní opatření jde. Německo v posledních dnech zaznamenalo útoky na elektrické rozvodny a také dánská kontrarozvědka varovala tento týden firmy v obranném průmyslu, že proti nim Rusko chystalo sabotáž. Dozorčí rada automobilky Volkswagen schválila očekávaný úsporný plán a propustí celkem 100 000 lidí, to je kolem 15% zaměstnanců, většinou v Německu. Mělo by to ovlivnit provoz 4 z 7 jejich závodů právě v Německu. A strany České sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti.
1: Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů Sobě. V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, která si říká Detektivní parta, vydávala se ale za někoho jiného. Ve studiu navíc rozmístila makety zbraní a výbušnin. Petr Macinka ale tvrdí, že lest odhalil a věděl, s kým se ve skutečnosti setkal. Podrobnosti teď probereme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Připomeňme prosím, kdo ministra zahraničí na rozhovor pozval.
3: Tak Petr Macinka oficiálně dostal pozvánku od dezinformátora vystupujícího pod jménem Thomas Paukner. Ten na sociálních sítích vystupuje v mikině s kapucou a kuklou tak, že mu není vidět do obličeje. No a stejně vypadající člověk skutečně seděl v podcastovém studiu. V Pauknerově kostýmu byl ale aktivista, a to Vojtěch Pšenák, který vystupuje a spolupracuje s odsouzeným influencerem Michaelem Oganesyanem. Jeho skupina včera zveřejnila video, kde se chtěla ukázat a prokázat, že ministr podcenil bezpečnostní opatření. Ve studiu totiž nastražili makety zbraní a výbušnin, které nikdo neodhalil. U rozhovoru navíc údajně nebyla ministrova ochranka.
1: Ano, jaká pravidla pro ostrahu ministrů nebo třeba prezidenta platí?
3: Začněme tím, že ministra standardně hlídá ochranná služba policie České republiky. Její příslušníci obvykle prohledávají místnosti předtím, než do nich chráněný člověk vstoupí. Děje se to třeba běžně i tady v Českém rozhlasu. Ministr má k dispozici neustále osobního strážce a počet dalších ochránců se pak mění podle míry rizika. Ve volném čase ale může takto chráněná osoba požádat o to, aby se strážce vzdálil. A právě to Petr Macinka udělal.
5: Obvykle tak to chodím, je to moje rozhodnutí. Důstojník ochranky tam se mnou byl a je běžné, že prostě v tom studiu ten policista s vámi není. Zažil jsem to tisíckrát a já v tom nevidím žádný problém. Určitě to není žádný problém policie, maximálně tak mě. Pokud někdo mluví o nějakém ohrožení, tak jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe.
3: Macinka navíc na Facebook napsal, že celou dobu věděl, že nejde o skutečného Thomase Pauknera, ale jen o práci aktivistů. Vedení ochranné služby se i přesto ministrově návštěvě věnuje, jak říká její mluvčí Tomáš Procházka.
6: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
3: Detaily ale kvůli pokračujícímu prošetřování nechce ochranná služba zveřejňovat.
1: Jaká byla vlastně praxe v minulosti?
3: Tak na to jsme se ptali Macinkova předchůdce, poslance Jana Lipavského, teď za ODS. Macinkovi dal zapravdu v tom, že míra ostrahy je v podobných situacích na vlastním uvážení. Dodal ale, že jako ministr byl opatrnější.
22: Když se člověk pohybuje v prostředí známém nebo bezpečném, tak samozřejmě není potřeba, aby se tam dělaly nějaké velké opatření, ale typicky v situaci, kdy já jsem jako ministr měl dorazit někam, kde to třeba bylo veřejně oznámeno, nebo právě návštěva různých médií a podobně, tak téměř vždy se to jako řešilo daleko víc právě, protože si na vás může v uvozovkách někdo počíhat.
3: A o vyjádření jsme žádali i premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. V době vzniku tohoto příspěvku ale nereagoval.
1: Tak tolik shrnutí od Anny Millerové z domácí redakce. Děkujeme za něj.
3: Díky, naslyšenou.
2: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Teď máme 8 hodin a 24 minut. Dobromyslná parodie na Nobelovy ceny i tak ze popsat IG Nobelovu cenu udílenou v 10 kategoriích. Nejde přitom o výsměch vědě. Podle organizátorů je cílem upozornit na vědecké úspěchy, které nejdřív rozesmíjí a následně donutí k zamyšlení. Letošní ceremoniál se navíc vůbec poprvé konal mimo Spojené státy. Zamířil do Švýcarska. Více Dominik Tesa z zahraniční redakce. Víte ještě jednou.
24: Dobrý den.
2: Které vědecké projekty si letos vysloužily tohle ocenění?
24: Tak například cenu za fyziku získal tým, který přišel s návrhem pisoáru, ze kterého nestříká moč. Podle jeho výpočtu by tento design mohl jen ve Spojených státech zabránit vycákání až milionů litrů moči na podlahy. Cenu za vědu o půdě dostal výzkumný tým, který zakopal do země 1000 párů spodního prádla ve více než 25 zemích, aby studoval, jak rozkladu prádla pomáhají živočichové žijící v zemině. Další oceněná studie zase třeba zjistila, že se bohatí lidé chovají hůř než ostatní.
2: Proč se letošní ceremoniál konal ve Švýcarsku a ne tradičně v prostorách Harvardovy univerzity v americkém státě Massachusetts?
24: Můžu za to aktuální migrační politika americké administrativy Donalda Trumpa. Organizátoři se zkrátka obávali o bezpečnost zahraničních hostů a novinářů a taky o to, že by někteří ani nemuseli získat víza. Ceremoniál má tedy proto zůstat v Evropě natrvalo. Příští rok se budou ceny předávat v belgických Antwerpách.
2: Jaké téma zvolili pořadatelé pro letošní ceremoniál?
24: Tak časopis Annals of Improbable Research, anály nepravděpodobného výzkumu, který je pořadatelem pro letošní ceremoniál, vybral jako téma houby. A vítězové tedy dostali bizarní sošku ve tvaru zvláštní kombinace houby a lidské nohy. Ona je tedy bizarní tradičně celá akce. Diváci ji třeba i letos zahájili tradičně výrobou papírových letadel, které vrhali směrem k pódiu.
2: Možná jste za to připomenout, jestli laureáti si odnese toto ocenění i z české strany, ale i tady v minulosti z jiných zemí.
24: Tak cenu získal například slavný britský fyzik ruského původu André Geim za experiment s levitující žábou v silném magnetickém poli. A on je tedy slavný, protože 10 let na to získal i reálnou Nobelovu cenu za bádání spojená s grafenem. Mezi laureáty bylo v minulosti hned několik českých vědců, včetně třeba biologa Jaroslava Flégra. Naposledy před 2 roky František Bartoš, ten se podílel na studii o házení mincí a zjistil, že mají mírnou tendenci dopadnout do pozice, ve které začali. Před 4 roky taky česká neurovědkyně Eliška Procházková zjistila, že když se 2 lidé poprvé setkají na schůzce a padnou si do oka, začne se jim synchronizovat srdeční tep. I to jí tedy vysloužilo humorné vědecké ocenění, které je mimochodem spojené stejně jako Nobelova cena s finanční odměnou, konkrétně z 10 biliony zimbabských dolarů. Můžeš hádat, kolik to asi je?
2: To si netroufnu.
24: Asi tak 80 haléřů.
2: No, tak to je krásná částka. Dominik Tesár z zahraniční redakce přiblížil de facto parodii na Nobelovy ceny, IG Nobelovu cenu. Děkujeme.
24: Hezký den.
7: 8 hodin a 27 minut, tohle je stále Ranní plus. Domácí deníky a servery pro nás dnes pročetla zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Michaela Ryšová a zaujalo jí například téma onemocnění z povolání, ne ale těch, která jsou na první pohled viditelná.
8: To je téma, které máme v materiálu jako hlavní v Hospodářských novinách. Je to obrovská změna, která zřejmě čeká české firmy a oni se jí pravdě velmi bojí, protože jde o to, že by měli měřit zaměstnancům stres a při jeho zvýšení by to měli nějak řešit. Pravidla už před časem začala projednávat Evropská komise, ona tím chce reagovat na větší ochranu psychického zdraví zaměstnanců. A zaměstnavatelé by podle těchto představ měli pravidelně sledovat takzvaná psychosociální rizika, kam patří samozřejmě stres, ale také pracovní vytížení, nějaké extrémní obtěžování nebo i konflikty na pracovišti. A pokud zjistí problém, tak by ho měli řešit. Téma už je i na stole českých úřadů, ministerstvo zdravotnictví a státní zdravotní ústav už na něm pracují. Konkrétně státní zdravotní ústav chystá nějakou metodiku, jak tato rizika lépe hodnotit a definovat, ale jak jsem zmiňovala na úvodu, české firmy se opravdu velmi obávají, tvrdí, že měřit stres je velmi náročné, že se těžko odliší, kdo má stres z práce a kdo z rodinného života a navíc se obávají další administrativní zátěže.
7: To jsou tedy Hospodářské noviny. V deníku N vás zaujala evropská agenda, která se nějakým způsobem ale i dotýká Česka?
8: Ten text připomíná, že Evropská unie přiměla v tichosti Rusko, aby snížilo počet pracovníků své mise v Bruselu zhruba z 60 na 40. Důvodem byly ony obavy, že Moskva využívá toto diplomatické krytí pro práci ruských tajných služeb, čímž máme také zkušenosti. A také výrazně nepoměr vůči zastoupení EU v Moskvě, kde působí jenom 10 diplomatů. Moskva na rozdíl od toho předchozího vyhošťování tentokrát ani neodpověděla odvetou proti diplomatům, což se v minulosti dělo obvykle. Současně ten text připomíná, že Německo dál omezuje ruské diplomatické zastoupení v reakci na údajný ruský hybridní útok na letišti Lipsku.
7: Tak tolik Michaela Ryšová z Hospodářských novin a její výběr z domácích médií.
2: Je 8:30, jsou to opět zprávy s Marií Jakšičovou.
4: Český rozhlas plus.
10: Dobré ráno. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. Ukrajina dnes v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad v letovisku Soči v Krasnodarském kraji a na místě vypukl požár. Informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o terminály dvou největších ruských ropných společností Rosneft a Lukoil. Začalo druhé jednání sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Na neveřejném slyšení promluví čtyři svědci, jejich jména ale komise nezveřejnila. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má komise sněmovně předložit do příštího března. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit třeba ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá nejvyšší soud USA, aby jí umožnil zavést přísnější pravidla pro poštovní volby v USA. Federální soud to předtím zablokoval. Pravidla vycházejí z Trumpova březnového dekretu, podle kterého by pošta USPS měla doručovat volební lístky jen voličům na schválených státních seznamech a úředníci, kteří by vydávali lístky neoprávněným voličům, by měli být stíháni. Po nedávných deštích začínají v Česku růst první houby, zatím se dají najít hlavně žampiony. Pozor by si měli houbaři dát na záměnu se žampionem zápašným, který po naříznutí výrazně žloutne a zapáchá po dezinfekci. V dalších dnech by po deštích mohly začít růst taky hřiby nebo lišky. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně trvá o něco silnější provoz od Hrudné z 5. kilometru. I tam jsou to hlavně nákladní soupravy sunoucí se až na okruh za Ořech. Na začátku ulice k Barandovu směrem z centra spozorněte kousek za Barandovským mostem. Pravý pruh blokuje porouchaná dodávka. Označená je pouze výstražným trojúhelníkem. Krátce se tam zpomaluje, výraznější zdržení nenaberete. Za Barandovským mostem trvá silnější provoz v Dobřížské na trase k Mrázovce. Před Vypichem čekejte zdržení v Bělohorské z centra. Tradiční fronta na 5 až 10 minut se sune od Kláštera. A Nuselský most směrem do centra zůstává plný v celé délce. Do Legerovy se jede čtvrt hodiny, dál do Holešovic krátce zpomalíte i v omezení u hlavního nádraží. Dobře dojďte. Dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle i s přeháňkami, s nejvyššími teplotami 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
9: Posloucháte Ranní plus.
7: A zaujatý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Mladý upravený muž s brýlemi přistupuje na ulici k náhodné ženě a začne jí skládat komplimenty nebo jí rovnou zve na rande. I když odmítne a snaží se odejít, muž ji pronásleduje s dalšími osobními otázkami. To je nový trend internetových videí s takzvaným seznamovacím nebo anglicky pick-up obsahem. A zásadní roli v něm hrají právě mužovi brýle. Jsou od společnosti Meta, mají zabudovanou kameru a videa z nich lze snadno nahrát a šířit po sociálních sítích, kde je potom komentují neznámí lidé, aniž by oslovené ženy vůbec věděly, že je někdo natočil. Jak se tenhle fenomén rozšířil i v Česku, sledovali podrobně novinářka Apolena Rychlíková, šéfka mediální platformy Page Not Found spolu se svojí kolegyní. Apolena Rychlíková je teď naším hostem. Dobrý den.
11: Krásný den.
7: Jak ty chytré brýle vlastně vypadají? Skutečně nelze poznat, že je v nich zabudovaná kamera?
11: Já myslím, že asi největší revoluce kolem nástupu těch chytrých brýlí přišly ve chvíli, kdy se spojil design velmi známých, buď sportovních brýlí značky Oakley a nebo taky brýlí Ray-Ban, které jsou velmi oblíbené. A ty mají displej přímo v čočce a nově také vznikly dioptrické modely Ray-Ban. To znamená, že to jsou brýle, které skutečně na první pohled vůbec nevzbuzují žádné podezření.
7: A vy jste spolu s kolegyní několik týdnů sledovala videa s takovým obsahem pořízeným právě přes tyto brýle společnosti Meta v českém prostředí. Jak to probíhá a na koho se hlavně tvůrci takových videí zaměřují?
11: My jsme se s Anou Kockou kolegyní zaměřili primárně právě, jak jste zmínili, na takzvaný pick-up obsah, to znamená na obsah, který produkují převážně muži a oslovují v něm ženy náhodné na ulici. Následně potom tento materiál využívají třeba k propagaci svých takzvaných balících kurzů a nebo k budování nějaké své osobnosti na sociálních sítích. My jsme se podrobněji zaměřili na tři takové profily v Česku, ale když se na to člověk podívá mimo Českou republiku, tak ten fenomén pick-uperů, kteří právě používají chytré brýle, je opravdu velmi rozšířený a dokonce najdeme i příklady z České republiky, které byly natočeny někým ze zahraničí, kdo tady jezdil točit podobná videa.
7: A snaží se ti tvůrci zastřít identitu těch žen? Potom postprodukčně, myslím.
11: Ono záleží, jak se na to podíváme. Část těch videí skutečně ukazuje ženy, které nemají úplně rozpoznatelnou tvář. Někdy víc je rozmazaná, někdy méně. Co ale většinou zůstává, je samozřejmě hlas těch žen a také zbytek toho těla. To znamená, že pokud má někdo třeba tetování nebo nějaké

0: může jít zároveň i o reklamu, ale někdy může jít samozřejmě o situaci, kdy to ty ženy nevědí.
1: Napadá mě, jestli jste objevili i videa, kde jsou takhle natáčeni i nezletilí nebo nezletilé dívky.
0: To se těžko určuje z těch videí. Musím říct, že já úplně nejsem schopná rozeznat, jestli někomu je 18 nebo 17, ale našli jsme třeba video z koupaliště, kde je celá řada dalších lidí v plavkách, kteří nejsou vůbec nějak zamazáni, protože to video se odehrává přímo tam. Tak to samozřejmě si myslím, že je dost nepříjemné nebo určitě do nějaké míry za hranou.
1: A co se potom děje v komentářích pod takovými videi?
0: Ty komentáře jak v Česku, tak v zahraničí mají extrémně sexualizovaný obsah. My právě ze zahraničí víme, že i důsledkem používání těch chytrých brýlí vlastně narostlo online i offline obtěžování žen a dívek. A často se mluví v zahraničních médiích o tom, že ten veřejný prostor vlastně se stává pro ty oběti velmi nepříjemný. Děje se většinou to, že ti komentující velmi expresivně se sexuálním podtextem, někdy i velmi urážlivě komentují ty ženy. Jsou takové případy v zahraničí, kdy třeba ty ženy byly dohledávány, protože muži si to sdíleli na Discordu nebo na sociální síti Telegram a snažili se potom ty ženy dohledat, lokalizovat, najít, navštívit je doma, případně zjistit, jaké mají telefonní číslo. BBC mělo z letošního roku velkou investigativní reportáž, která popisovala zkušenost ženy, která se stala právě obětí takového online potom nahánění a bylo to pro ní opravdu velmi zatěžující a stala se obětí opravdu masivního stalkingu a kyberšikany. A k tomu všemu ty brýle samozřejmě potom, nebo jejich používání, takhle bych to řekla, samozřejmě přispívají, máme na to už i data.
1: A mají ženy možnost se nějak bránit po zveřejnění videa, požadovat jeho stažení, jaký je tam právní rámec?
0: Je strašně velká otázka, jestli vůbec zjistí, že byly natáčeny. To samozřejmě není úplně jednoduše dohledatelné, pokud například nesledujete tyto české influencery a tuto českou scénu, tak vám může absolutně uniknout, že třeba video, jak vás, a chci říct jenom zdůraznit, že to je velmi dotěrné, že i když ta žena třeba řekne, že má partnera, tak ten pick-upper dále pokračuje vlastně v těch otázkách, ptá se jí na ten vztah, zjišťuje nějaké intimnosti, opravdu se nenechá úplně jednoduše odbít, takže ta zkušenost musí být nepříjemná i na té ulici, ale ona vůbec nemusí vědět, že takové video vlastně slouží jako nějaký nábor dalších mužů do podobných taktik a případně do nějakých placených kurzů. Asi bych doporučila obrátit se v takovém případě na úřad na ochranu osobních údajů. A určitě si myslím, že to má smysl řešit. Bohužel, jak se ukázalo v tom našem textu, nebo při tom našem pátrání, ten český stát zatím vůbec nevnímá úplně nebezpečí těch metabrýlí a neumí úplně pracovat dobře s celou tou problematikou.
1: Vy jste se snažili kontaktovat i tvůrce takových videí. Co vám odpověděli? Jsou si vědomi, že porušují ochranu osobních údajů?
0: No, oni nás, dva z nich nás úplně ignorovali a s jedním jsme měli takovou komickou výměnu, kdy se ptal, jestli ten text píšeme za účelem toho, že chceme vyzvihnout jeho práci, jestli ho obdivujeme. A tak ve chvíli jsme mu napsali, že to je standardní novinářský investigativní text, tak se také odmlčel. Nepřipadá mi, že by vůbec v jejich nějakém mentálním rejstříku bylo, že tento typ obsahu vlastně přispívá k nějaké další sexualizaci žen ve veřejném prostoru a i online. Neměla jsem pocit z toho, jak oni komunikují obecně s veřejností.
1: Tolik autorka této reportáže a investigativního textu Apolena Rychlíková, šéfka mediální platformy Page Not Found. Děkujeme za váš čas.
0: Mějte se krásně.
2: Posloucháte Ranní plus. Americké deníky pro nás dnes pročetla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Dominuje v nich válka s Íránem, ani dnes nezmizela z titulních stran. O čem se média zmiňují tentokrát?
3: Hlavní pozornost teď patří íránské odvetě. Tehrán minulou noc podruhé zaútočil na americké spojence v zálivu, tentokrát cílil na Kuvajt raketami i drony. Kuvajtská protivzdušná obrana útok popsala jako otevřenou íránskou agresi a část střel se jí podařilo zachytit. Paralelně roste spor o to, jestli americký úder zasáhl svatbu v jihoíránském městě. Podle íránské strany totiž zemřeli 4 lidé, včetně dětí. Washington to vyšetřuje, ale zatím to nepotvrdil.

0: trhy na eskalaci reagují prudkým růstem ceny ropy, která se drží nad $95 za barel.
1: Americká média sledují také soudní proces s matkou, která zabila své 3 děti. Porota se 6. dnem nemůže dohodnout na verdiktu. Proč je to složité a proč ten proces tolik fascinuje americkou veřejnost?
0: Lindsay Clancyová vinu nepopírá. Ten spor je o to, jestli byla v době činu trestně odpovědná. Její obhajoba, to je vynikající právník, tvrdí, že ona trpěla poporodní psychózou, takovou vzácnou poruchou, při které žena ztrácí kontakt s realitou. Porota se skládá z 9 žen a 3 mužů. Už 2x se prohlásila za patovou a podle obhajoby jde spor 11:1 v její prospěch. Jen jeden člen nebo členka poroty odmítá se řídit pokyny a má k výkladu důvodné pochybnosti. Případ přitahuje mimořádnou pozornost veřejnosti, a to i proto, že řada žen a odborníků a odbornic na duševní zdraví v Clancyové vidí důkaz, jak málo je americký zdravotní systém připravený takovéhle krize u matek po porodu včas rozpoznat a léčit.
1: Velkým tématem ve Spojených státech jsou i robotická auta. V jaké souvislosti o nich referují dnešní americké noviny?
0: Tesla dnes formálně představuje svůj dvojmístný robotaxík Cybercab, který by měl rozšířit její zatím malou autonomní flotilu. Firmě ale konkurence nedává klid. Týden předtím se do ní pustil Waymo, to je dceřiná společnost Alphabetu, také robotická auta, která tvrdí, že plně autonomní jízda bez kombinace více typů senzorů není bezpečná. A to je jasná narážka na přístup Tesly. Waymo má navíc náskoky v číslech, zatímco Tesla za celou dobu najezdila bez řidičů asi 380 tisíc mil. Waymo už provozuje služby ve více než 10 amerických městech. Otázka, kterou si novináři kladou, zní, jestli může být biznis s robotaxíky vůbec ziskový. Zatím se to nepodařilo nikomu.
1: Americká média prošla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová.
2: A my teď přidáme krátké hlavní zprávy dnešního dne. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na sabotážní incidenty v Německu, uvedl před několika desítkami minut ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Z incidentu s drony obvinilo Německo tento týden Rusko a před chystanými ruskými útoky vůči dánským firmám varovala tento týden i tamní kontrarozvědka. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Kritizují rozvolnění pravidel pro sestavování rozpočtu a podle nich zákon také snižuje sněmovní kontrolu nad hospodařením státu. Zachranáři v Nepálu podle agentury Reuters vyprostili z tunelu vodní elektrárny 2 přeživší. Ničivé povodně si před týdnem vyžádali přes 1200 mrtvých.
1: Stále jste v ranním vysílání na Plusu v 8 hodin 640 minut. Po velké proměně části řeky Svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se protipovodňové úpravy podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tam původním druhům daří přirozeně se rozmnožovat. Výzkum by mohl také ukázat, jak oživit jiné toky městských řek.
3: Tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů a taky tady je pár parem obecných.
4: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
3: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce, takže jsou to ryby o velikosti, dejme tomu, 2 až 6 cm. Množství toho plůdku a jeho složení nám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
4: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
3: Já mám v ruce keser, pro většinu lidí je to teda podběrák. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
4: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
5: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
6: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku, která ale není jenom obyčejnou síťkou.
5: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
6: Determinovat určit.
5: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
3: Tloušť 3x, parma 2x, tloušť 3x, zmetlo už třikrát.
4: Luděk Šlapanský pečlivě hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
6: Tím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
4: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
6: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, máte tam někde lagunky, takže čekáme, že ta pestrost se díky tomu zvětší.
4: Potvrdit změnu ale bude možné až po několika letech měření. Šlapanský přesto očekává, že se v nových podmínkách uchytí i původní druhy jako Parma, ostroretka nebo tloušť.
3: Když se tady právě na tu řeku dívám, tak je tady docela pestrá mozaika prostředí. Střídají se tady štěrkové pláže s peřejkami, jo, kde jsou nějaké větší balvany. Potom jsou tady úseky z pevněného břehu kamenným záhozem, který zase nabízí ukrytové možnosti pro ty větší ryby.
4: A první čísla podle vědců naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
3: Jsme dva parkoviska tady malou ostroretku, když se díváte za pěkného slunečného dne na vodu a vidíte záblesky ve vodě, tak to jsou většinou ostroretky. Letos jsme teda potvrdili, že se tady i úspěšně rozmnožila, takže to vypadá, že i ostroretka už se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
4: Takže Parma, ostroretka,
3: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě Parmy ostroretky je to ukázka toho, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
4: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna Marek Jencl, Český rozhlas.
2: 8 hodin a 49 minut pokračujeme ve vysílání Ranního plusu. Tento týden se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dostala na tříleté maximum. Ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Co to znamená pro české domácnosti a jsou už před zimní topnou sezónou naplněné tuzemské zásobníky plynu? To je téma pro Terezu Chlubnou z domácí redakce. Terezo, zdravím tě.
7: Dobré ráno.
2: Proč cena plynu tolik vzrostla?
7: Důvodem je hlavně obava z narušení dodávek kvůli znovu eskalujícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. No a přidává se k tomu i relativně malá naplněnost evropských zásobníků plynu. Ty jsou totiž v tuto chvíli naplněné jenom asi z 65%, což je pro začátek září nejmíň za dobu sledování údajů. V Česku, tak tady jsou zásobníky podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. A podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macena, to je pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství.
8: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohohle plynu použitého v zimních měsících je nižší.
7: I Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že přes pomalejší plnění zásobníků by mělo být plynu pro nadcházející zimu u nás dostatek.
2: Plynu má být tedy dost, ale jaká bude jeho cena? Mají se domácnosti obávat?
7: My jsme oslovili ty velké dodavatele energií jako ČES, E.ON, Innogy nebo PRE, no a všichni se shodují, že jejich klienti, kteří mají zafixováno, se vyšších cen v nejbližší době rozhodně obávat nemusí, protože společnosti nakupují plyn i elektřinu dopředu. Ondřej Svoboda z ČESu k tomu říká.
9: Náš ceník radu bude určitou, na kterém je nejvíc klientů. Dál zůstává ve stejné podobě jako před začátkem konfliktu. Jeho cenu jsme přitom na začátku roku snižovali a tuhle výhodnou cenu stále držíme. Stejně tak jsou přitom atraktivní i naše fixované kontrakty a v tuto chvíli neplánujeme žádné změny ceníků.
7: A podobně mluví Roman Šperňák z E.ONu.
10: Pro naše stávající zákazníky aktuálně žádné změny cen energií nechystáme. Díky dlouhodobé nákupní strategii nakupujeme elektřinu i plyn postupně a s dostatečným předstihem, takže podobné výkyvy na trzích se do cen pro zákazníky nepromítají okamžitě.
7: No a ceny se nechystá zvyšovat ani pražská energetika, říká její mluvčí Karel Hanzelka.
11: Dodavatelé nakupují komodity s předstihem na burze, jak elektřinu, tak plyn. Ty nákupy probíhají třeba rok a více dopředu, takže zatím se to v cenách nějak neodráží.
7: No a současná cena plynu se zatím nepromítá ani do ceníků Innogy.
2: Takže současní zákazníci můžou být v klidu a co ti noví, projeví se u jejich smluv nějak to zdražení?
7: No tam už nejspíš ano. Pokud se vysoká cena plynu na evropském trhu vydrží takto vysoká delší dobu, může se postupně promítnout do nových ceníků, no a hlavně do cen pro zákazníky, kterým bude končit fixace. Popsal nám to ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
12: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
7: Odborníci proto doporučují fixaci cen energií na delší období, 2 až 3 roky, a to by mělo zákazníky před podobnými cenovými výkyvy jako tento týden s plynem chránit.
2: Vysvětluje Tereza Chlubná z domácí redakce. Děkujeme za to.
7: Já taky, hezký den.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Za měsíc si připomeneme nedožité 90. Václava Havla. Na Vánoce 1994 Václava Havla jeho první ženu Olgu zpovídala kolegyně Zuzana Borešová. Byla i u posledního hovoru v Lánech. Co si z natáčení odnesla, jak se prezident s moderátory hovoru po letech spolupráce loučil, uslyšíte v posledním díle našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
14: On nedával najevo, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
15: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého.
16: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
15: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
17: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
16: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
14: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla zlá nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám to zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, na ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
16: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
15: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
16: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
14: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás od něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
15: Děkuji vám všem, nashledanou.
16: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: V Terezínském muzeu Geta včera začala speciální výstava. Představuje výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže Památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol.
18: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
19: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
18: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v sedmý třídě. Já jsem potom posílala ještě pětkrát a vždycky jsem to asi nějak se mi podařilo vystihnout, že jsem se vždycky se mi podařilo umístit.
19: My stojíme teďka před jedním z dílek, autorkou je Barbora Pichňová. Kdy jste vlastně namalovala tenhle obrázek? Co vás k tomu
20: vedlo? Bylo tehdy 15 let, to znamená devátá třída. A ztratila jsem pár let předtím babičku a pradědečka, takže to bylo takový jako srdce rybu.
19: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
21: Ta soutěž výtvarná Památníku Terezín má připomínat, co se dělo v době druhé světové války. To téma holokaustu je samozřejmě stále aktuální. Diskriminace vlastně různých skupin obyvatelstva, to bohužel se to neustále vrací.
19: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová.
21: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
19: Od roku 2015 nese soutěž název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně terezínského geta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
21: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem. Tak to je zase na počest historika Památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně terezínského geta.
19: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu geta. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Je 9 hodin v pátek 4. září, jste nadále na vlnách Ranního plusu a dobrý poslech přejí Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
13: Český rozhlas Plus.
2: A tady je naše nabídka. Giorgia Meloniová se stala nejdéle vládnoucí premiérkou Itálie po druhé světové válce, díky čemu se drží u moci.
1: Proč budou muset vodní přehrady v Česku začít upouštět více vody, než kolik do nich přitéká?
2: A 70 malých nakladatelů dnes v Táboře otvírá další ročník festivalu Tabuk. Proč je jeho tématem letos skromnost?
1: To vše i další se dozvíte po zprávách, které dnes připravuje Marie Jakšičová.
22: Pěkné ráno. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
23: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
22: Americký prezident J.D. Vance připustil, že Bílý dům nevede s Íránem žádné jednání. Pro jejich obnovení stanovil podmínku: Teherán přestane střílet po civilních lodích. Konflikt přitom odmítl nazvat válkou, přestože jen tento týden si obě země vyměnily několik útoků. Odmítl, že by americké údery dopadly během střelby i na íránskou svatbu, jak tvrdí Teherán. J.D. Vance nicméně oznámil, že v této věci Pentagon zahájil vyšetřování.
0: Spojené státy teď s Íránem žádná jednání nevedou, řekl americký viceprezident Vance. Boje s Íránem přitom odmítl nazvat válkou. Aktivní operace podle něj skončily už před měsíci, přestože Spojené státy a Írán jen tento týden třikrát vyměnili palbu kolem Hormuzského průlivu. Podle Pentagonu bylo od konce února zraněno 790 amerických vojáků, 18 jich zahynulo. Vance odmítl říct, kdy konflikt skončí. To je podle něj na Íránu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí taky plánuje po celém světě zrušit dalších zhruba 50 000 pracovních míst. Automobilka přitom už dřív oznámila záměr zrušit stejný počet pozic. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
5: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
3: A tématu se budeme věnovat i v následující půl hodině. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. Pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
6: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
3: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohly od července příštího roku. V Indonésii se tento týden asi 2000 lidí otrávilo jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policisty, aby věc vyšetřili. Podle agentury Reuters ale policie zatím záležitost nekomentovala. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných oprav nebo obvinění z korupce. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Americká letadlová loď Abraham Lincoln zakotvila v Thajském zálivu. V minulých měsících se účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v bojovém nasazení přes 200 dnů v kuse.
24: Jídlo, voda, spánek. Tak podle místních odpovídají američtí vojáci nejčastěji, když dostanou otázku, jak vyplní následující 2 až 3 dny ve známém letovisku Pattaya. Posádku letadlové lodi tvoří bezmála 5000 lidí a většina z nich už do světoznámého střediska zábavy a nočního života vyrazila, nebo se na to chystá. Místní lidé, kteří v Pattaji podnikají, věří, že movití američtí vojáci vylepší jejich tržby. Na bezpečnost v ulicích města i to, aby se vojáci chovali tak, jak jim ukládají vojenské předpisy a americké zákony, dohlíží přímo v Pattaji speciální americké síly. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
3: Zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinem. Bylo jí 92 let. Úmrtí na sociální síti Instagram oznámila její nadace. Steinem patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen a reprodukční práva. Dlouhodobě se taky zasazovala o zlepšení zákonů proti domácímu násilí. Gloria Steinem také v roce 1971 založila časopis MS, který se stal prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech.
22: Na magistrále z Pankráce do Holešovic trvá silný provoz zhruba z poloviny Nuselského mostu až do omezení u hlavního nádraží. Nesouvisle se tam popojíždí zhruba 20 minut. Jedete-li od Holešovic, zdržíte se v úseku mezi Florencí a muzeem. Na trase od Smíchova do centra trvá zdržení z konce Jiráskova mostu, pak i v Reslově i Věčné. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce čekejte také spíše nesouvislou frontu, a to od nájezdu z dálnice D11, tradičně za Europark. Z opačného směru naberete kratší zdržení na jižní spojce z konce Lanového mostu. A hlavní část okruhu na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný je ucpaná za Evropskou. 10 až 15 minut zabere trasa k omezení u letiště. Dobře dojďte. Dnes čekáme převážně oblačno, zejména na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
4: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobrý poslech vám i nadále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Italská vláda v čele s premiérkou Giorgio Meloniovou slaví. Stala se totiž nejdéle sloužícím kabinetem v italské poválečné historii. Více o tom řekne už Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
8: Také zdravím, hezké ráno.
2: Jak dlouho je současný italský kabinet vlastně u moci a jak velký je to úspěch ve srovnání s předchozími italskými vládami?
8: Když to vezmeme konkrétně přesně, tak dneškem je ve funkci 1413. Dnů, tedy o den víc než bývalý kabinet. To byla tehdy druhá vláda tehdejšího premiéra Silvia Berlusconiho, ta vydržela ve funkci 1412 dnů, takže skutečně dnes Silvia, tedy Giorgia Meloniová slaví. Je to velký úspěch a to skutečně v té italské perspektivě, protože když se na to podíváme, tak za posledních 80 let se v Itálii vystřídalo 72, takže některé vydržely několik měsíců. Tady mám vypsáno, že to byla například šestá vláda premiéra Fanfani, jeho ta byla ve funkci jen něco přes 100 dnů, takže když to přeložíme na ty měsíce, tak 3 měsíce jiné vydržely něco málo přes rok. Tady mám na mysli vládu premiéra Carla Azeglia Ciampiho, takže tam se to skutečně střídalo, dlouhé roky skutečně platilo, že ty italské vlády nevydrží příliš dlouho, to je jedno konstatování. A pak, co taky platí a co je taky primát Giorgi Meloniové, je to, že je první ženou v této funkci, ve funkci premiérky italské. A také, že to je vlastně první vláda, která má, řekněme, neofašistické kořeny, byť tedy se ukázalo, že ta její vláda je pragmatická a taky se posunula a taky je umírněnější.
2: A v čem je tajemství jejího úspěchu? Čím to je, že Meloniová a její kabinet se udrželi tak dlouho ve funkci?
8: To, co tvrdí Meloniová, to, co tvrdí její podporovatelé, tak toho je víc těch faktorů, že jednak, že vytvořili přes milion pracovních míst, že snížili nezaměstnanost na úroveň pod úroveň 6%, že je ten kabinet taky fiskálně zodpovědný, to znamená, že se jí podařilo udržet ten deficit. To, co se taky jistě líbí, je právě ta stabilita Meloniové, její vlády, to, že skutečně vydržela ve funkci, znovu to zopakujeme, 1413 dnů na italské poměry na nebývalé dlouho. Poukazuje se taky na to, že má pragmatický vztah s Evropskou unií, že podporuje Ukrajinu, často tedy i třeba přesto, že v Itálii jsou ty názory, postoje třeba přikloněné často i mezi politiky k Rusku. Meloniová taky získala politické body díky jejímu blízkému vztahu s Donaldem Trumpem, byť víme, že ten vztah se samozřejmě vyvíjí. Pamatujeme si nedávné setkání skupiny G7, kdy Donald Trump tvrdila, že doslova žadonila o fotku s ním, s Donaldem Trumpem, tak ona potom říkala, že Itálie nikoho nežadoní, což se taky Italům hodně líbilo, že se dokáže prosadit i vůči takovému silnému politikovi, jako je Donald Trump. To se tedy Italům samozřejmě taky líbí, ale zdaleka ne všechno je zahalené do růžové barvy, taky se spousta věcí nepodařilo. Odborníci poukazují na to, že Meloniová nedokázala prosadit některé strukturální reformy, že ten systém třeba školství, zdravotnictví zůstává neefektivní, naopak taky, že nedokázala bojovat s těmi demografickými změnami, tady potřeba podotknout vytknout, že samozřejmě s tím se potýká celá Evropa, ale faktem je, že skutečně ten kabinet je stabilní a v době, kdy padaly vlády v okolních zemích, tady mám na mysli třeba Francii, kde se vystřídalo několik těch kabinetů, sám vzpomínám na střídání premiérů opravdu v silné intenzitě, tak ten její kabinet se udržel.
2: 14-13 dnů, jak chce Meloniová tento úspěch oslavit?
8: Budou slavit na jihu Itálie, to znamená v přístavním městě Bari, kam se mají sjet tisícovky podporovatelů, příznivců, taky politiků, samozřejmě převážně z té strany Bratři Itálie, což je tady ta vládní strana Giorgi Meloniové, samozřejmě se taky počítá s účastí těch koaličních partnerů přes video, tuším, že by se měl připojit i ministr zahraničí Antonio Tajani, ještě se tedy čeká na potvrzení. Nebo když jsem se díval, tak se čekalo na potvrzení předsedy ligy, to znamená Matteo Salviniho, jestli se zúčastní osobně nebo jakým způsobem by se měl připojit. Proč Bari, proč jeho italský přístav, tak je to z toho důvodu, že to je Středozemní moře a tak, jak jsem poslouchal vyjádření italského vlivného poslance Giovanniho Donzelliho, tak právě poukazoval na to, že Středozemní moře je středem politiky i Giorgi Meloniové, tak z toho důvodu právě přístavní město Bari.
2: A jak důležité bude to dnešní shromáždění v Bari i směrem k nadcházejícím parlamentním volbám, které jsou v plánu v příští rok?
8: Bude velmi důležité, protože Giorgia Meloniová potřebuje získat další politické body, respektive chce využít právě tohleto shromáždění několika tisícovek podporovatelů na to, aby zdůraznila ano, já jsem, nebo můj kabinet vydržel tady rekordně dlouhou dobu, to znamená, že jsme stabilní, to znamená, že a takto i vlastně i Giorgio Donzelli vlastně interpretuje ten politik, ten vlastně můžeme říct jeho pravá ruka, tak to interpretuje tak, že ta stabilní vláda přináší důvěryhodnost, zahraničí, pozice, pracovní místa a vlastně i z tohohle důvodu chtějí vlastně v tom pokračovat.
2: Říká Martin Balucha ze zahraniční redakce. Děkujeme, že s nás přišel navštívit do studia.
8: Já děkuju, naslyšenou a hezký den.
1: A stále jste v Ranním plusu. Volkswagen ohlásil zrušení dalších 50 pracovních míst. Celkem by mělo jít tedy o 100 000 propuštěných zaměstnanců. Úsporný plán, který má zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost firmy, přijala večer dozorčí rada. A zároveň tím zažehnala hrozící spor uvnitř koncernu, spor mezi ní a představenstvem. Dotkne se to i 4 továrem v Německu z celkových 10. Našeho zpravodaje Tomáše Havlína jsem se zeptala, proč dozorčí rada, kde mají většinu zástupci zaměstnanců a dolnosavská vláda nakonec kývla na zavírání závodu v Německu.
7: Pokud jde o tu změnu postoje dozorčí rady, je to poměrně spletitý problém, ale když budeme vycházet z informací, které má například deník Handelsblatt, tak dozorčí radě hrozilo nejen to, že jí představenstvo na německé poměry zcela bezprecedentně jednorázově obejde, totiž že svolá mimořádnou valnou hromadu akcionářů, na které už jsou poměry sil jiné, zaměstnanci tam nehrají roli, naopak dominantní jsou silní akcionáři rodiny Piech a Porsche, které jsou škrtům nakloněné.
1: A Tomáš Havlín nám také v Ranním plusu navštívil, na co by se některé továrny Volkswagenu mohly přeorientovat.
7: To uzavření těch továren není minimálně formálně úplně definitivní, stále se pro ně bude hledat nějaké uplatnění. Taky se ty továrny mohou přeorientovat, jak řekl dolnosavský předseda vlády Olaf Lies, mohou třeba vyrábět drony v Osnabriku, kde je jeden takový skomírající závod Volkswagenu, tak tam se, což teď před několika dny napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, už delší dobu objevují muži v uniformách a v tamní lakovně se začaly už zkoušet odstíny zelené, čili je tam možné nějaké přeorientování, přechod na obranný průmysl.
1: Tolik náš zpravodaj v Německu, Tomáš Havlín. Proč Volkswagen potřebuje takové zeštíhlení, když několik let snižoval náklady? Na tuto otázku mi odpověděl biznisový redaktor deníku E15 Jiří Liebreich, který dlouhodobě sleduje situaci ve Volkswagenu.
9: Snižoval náklady, ale určitě ne dostatečně. Vlastně za situace, kdy Oliver Blum jako šéf koncernu naprosto transparentně a veřejně a opakovaně mluví o tom, že ta situace je neudržitelná a je třeba řezat, když budu parafrázovat jeho slova, ale i on ostatně používá velmi expresivní výrazy, tak je to naprosto zřejmé. Ty dosavadní úspory by zdaleka zkrátka nedostatečné a proto musí přijít na řadu tak vážné řezy, o kterých se bojíme, jako je zavírání závodu a rušení desítek tisíc pracovních míst na území Německa.
1: A Jiřího Liebrecha z deníku N15 jsem se také ptala, jestli se současné směřování Volkswagenu dotkne i Škody Auto, jejich česká výroba i prodeje rostou.
9: Sama Škodovka říká, že ty dosavadní škrty ve Volkswagenu nemají na ní přímý dopad. Na druhou stranu od roku 2024 ruší postupně 15% pracovních míst. Hovoří se o možném zániku modelu Fabia. Škodovka využívá společný vývoj koncernu. Díky tomu je tak úspěšná, protože za vývoj vlastně částečně ušetří. Na vývoji chce koncern částečně šetřit. Takže i tady může Škodovka pocítit nějaké dopady. A jako poslední příklad bych zmínil baterie, na kterých jezdí koncernové elektromobily. V mnoha případech jsou čínské výroby. Pokud koncern nebude mít dostatek hotovosti na investice do budoucna, tak se tady ten stav těžko zásadně změní.
1: Tolik v Ranní plusu Jiří Liebreich, biznisový redaktor deníku E15.
2: A my vám v 9 hodin a 17 minut přinášíme krátké aktuální zprávy. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3%. V předběžném odhadu to před pár minutami oznámil Český statistický úřad. K růstu podle něj přispělo zdražování pohonných hmot. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na sabotážní incidenty v Německu, uvedl to dnes ráno ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Z incidentu s drony obvinilo Německo tento týden Rusko a před chystanými ruskými útoky vůči dánským firmám varovala tento týden i tamní kontrarozvědka. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámí během víkendové návštěvy v grónském Nuuku nové finanční prostředky pro tuto zemi ve výši 200 milionů eur. Usiluje tím o posílení vazeb s arktickým regionem poté, co islandští voliči minulý týden odmítli užší vztahy s Evropskou unií. Píše to deník Financial Times s odvoláním na dva evropské úředníky.
1: Posloucháte Ranní plus. Vodohospodáři dnes zřejmě začnou, a to kvůli suchu, upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Povodí Vltavy očekává, že se večer dostane na kritickou hranici a právě proto z Orlíku odtok sníží a vodu do Vltavské kaskády začne doplňovat ze Slapské přehrady. Už je to jisté, ví u vodní nádrže Orlík reportér Radek Duchoň. Dobrý den.
10: Dobrý den, já jsem u Bohostic na Příbramsku a tady v chatové oblasti u vody je vidět pokles vody opravdu hodně a chataři musí k lodím ujít kus cesty. Já jsem musel udělat 120 kroků, abych se z místa, kde normálně voda bývá, dostal až k hladině. Kolem jsou tady lodě rybářů, některé u vody, jiné vysoko na břehu. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude pravděpodobně dnes v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažená kóta 334 metrů nad mořem. Kvůli tomu se sníží i průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Hladina Orlíku klesá od dubna a teď je zhruba 30 cm nad takzvanou rozhodnou kótou. Ještě jinak řečeno, kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá až 1,5 metru za týden. No a podle vodohospodářů je upouštění vody nezbytné opatření potřebné pro život v řece a pro zásobování obyvatel pitnou vodou. No a ještě jeden důležitý fakt, je také nutné pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod.
1: Slyšeli jsme reportéra Radka Duchoně. Radku, děkujeme.
10: Děkuju, naslyšenou.
1: Více vody, než do ní přitéká, upouštějí i některé vodní nádrže na Moravě. Tam situaci sleduje náš další reportér Šimon Franz. Šimone, i vám dobrý den.
11: Dobrý den. Povodí Moravy vodou z Vranovské přehrady dotuje řeku Dyji pod Hrází. Tam totiž začíná Národní park Podyjí a povodí tak musí udržovat minimální průtok i kvůli tamním ekosystémům. Níže položená přehrada ve Znojmě je díky tomu plná z 90%, zatímco ta ve Vranově je 8 metrů pod normálním stavem. Přítok do přehrady je nejmenší za celých 40 let měření. Podobně je na tom i řeka Svratka, v ní situaci vylepšuje Vírská přehrada a díky ní je přehrada v Brně naplněná nejvíce ze všech vodních děl v povodí Moravy. Vírská přehrada supluje i část dodávek pitné vody pro Brno. Z jejího přivaděče teď teče násobně víc vody než obvykle. Primární zdroj vody pro Brno, tedy březovské přivaděče, kvůli suchu už v běžném množství zásobovat nestačí. Suchem nejvíc trpí menší toky v povodí, některé vyschly úplně, třeba Velička ve Strážnici na Hodonínsku. Velmi nízký průtok má taky Rokytná v Moravském Krumlově. Ta je jen na 1% oproti normálu. Vyrovnat následky sucha nedokážou ani občasné srážky, podle povodí Moravy tak bude vyschnutých toků i nadále mírně přibývat.
1: Děkujeme na Moravu, tam je náš reportér Šimon Franz.
11: Díky, naslyšenou.
2: Tango. Tak zní název inscenace, kterou pražská scéna činoherního klubu zahajuje svoji novou divadelní sezónu. Už dnes ho uvede v premiéře. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a taky o pravidlech. Víc už v reportáži Sabiny Vosecké.
12: Já jsem vám úplně zapomněla říct, že od rána je u nás álo.
14: Tak to je výborné álo, zvuďte na představení.
15: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
14: Na místa, všichni na místa! A co? Experiment začíná.
17: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně byl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovali určitě určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
15: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
17: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
15: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
25: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
15: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
25: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světonázorům a myslím si, že právě proto je důležité tato témata prostě vytahovat, otvírat.
14: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postalo by se, aby tady bylo ticho. Rodinu, kezdi.
15: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
1: Město Tábor je momentálně centrem české i zahraniční knižní tvorby, protože tam začal festival malých nakladatelů s názvem Tabuk. Ten letos nabídne program v ulicích, kavárnách, knihovnách nebo ve vodárenské věži. Vysílání teď máme jednoho z pořadatelů festivalu, Juraje Horváta. Dobré dopoledne.
26: Dobré ráno, nebo dopoledne.
1: Jako hlavní téma festivalu jste to zvolili skromnost. Jak se to promítne do programu?
26: No tak my ty témata, které vytahujeme, jsou to vlastně... Když něco vytáhneme, co jsme ještě neměli a co nás vlastně zajímá a je přirozeně v té skladbě toho festivalu nebo v základu už položené. A skromnost, no tak my pracujeme s tím, co máme, jaký možnosti, nikam se příliš jakoby necpeme, takže ve městě jsou to baráky, které nikoho už spíš nezajímaly nebo je nevyužívaly. Třeba naše centrála je bývalým truhlárenství, které nám napůjčila laská firma Abadia, ale která prostě 60 let zela prázdnotou, tak tu jsme tak nějak zlehka a skromně adaptovali na divadlo, bar, nově muzeum, rytý štočku, sítotiskovou dílnu a takovou, řekl bych teď, dočasnou hospodu. A nevím, včera se zahájilo skromnou večeří, takže to nebyla žádná velká paráda, ale prostě lidi čekali ve frontě a prostě dostávali nabíračkou skvělý teda jídlo z hrnců. Tak to je všechno zatím.
1: Představí se kolem 70 malých nakladatelů. Jak je teď jejich pozice aktuální na knižním trhu?
26: Tak to vůbec nevím, protože ty obecnosti já nějak nestíhám při té přípravě tabuku sledovat, snad ani zprávy ne, takže se pohybuju tady v těch mých svých malých úkolech a ponořen do svých malých problémů, ale samozřejmě všichni víme, jaká je situace, co se týče kultury obecně, jaký máme ministra kultury, jakým způsobem, kam se to kloní, takže to by se potřebovalo mnohem další příspěvek. A letos se samozřejmě bude probírat i politika, ale spíš se tematizuje třeba nedobrovolná chudoba, spíš sociální problémy, než by jsme jako kňourali. Tak.
1: Co přinášíte ještě jako nad rámec toho samotného představování jednotlivých vydavatelů, nakladatelů. Pokud vím, tak se věnujete také ilustraci, grafickému designu, tak zkuste nám přiblížit tuhle část
26: programu. Ono festivalu jakoby nakladatelů, kde se sejdou a kde je tržiště a prodávají se knihy, celá řada, ale tabuk to vůbec, ten trh je vlastně součástí, nedílnou součástí jako pouliční, ale základem je to, že vznikají věci jako na míru, prostě je tady celá ta kultura kolem knihy. Jo, od těch lidí, kteří přemýšlejí o knize, od editorů, jsou tady ilustrátoři, typografové, překladatelé a zkrátka je to prostě setkání jakoby kolem knihy a všech těch řemesel a snažíme se to dělat tak, že to nejsou věci jenom přinesené, ale že vznikají i tady. Takže básníci píší v zahradách, jsou překladatelské dílny, jsou až na konci až knihvazačské dílny. Včera tady byly celý den knihovnice, které taky jsou vlastně tvůrčí součástí prostě celé té knižní kultury. Takže dalo by se říct takovým starým slovem, trochu tuhým, že tabuk je jako svátek knižní kultury.
1: Budete debatovat i o literární kritice? Dá se v kostce říct, v jakém
26: já ne.
1: duchu? Nebo ne, a vaši hosté při nejmenším?
26: No, literární kritika, no tak, že to je taky téma, taky obecný, že co se vlastně děje s kritičností, nerad bych se pouštěl na tenký let, tak je to na dlouhou debatu a od toho jsou tady otevřený do noci prostě všechny hospody, improvizovaný bary, aby se to probíralo, jo, prostě kde je hranice mezi tím, že člověk začne být, přestane být kritický a začne být zabiják a kde zase, že kde chybí kritičnost a začneme se prostě jenom poplácávat po rameni, no tak to se asi bude řešit v debatě, já si myslím, že se to tam nevyřeší, že se to probere pak někdy v noci.
1: Juraj Horvát, organizátor festivalu malých nakladatelů Tabuk, děkujeme.
26: Já děkuju moc krát, mějte se hezky celý den a zítra taky.
0: Radioservis představuje
16: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
0: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
16: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
0: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
16: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Ranní plus se pomalu, ale jistě chýlí. Ke konci za pozornost děkuji
1: Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová. Za chvíli nás vystřídá kolegyně Lucie Vopálenská a její pořad Pro a proti. Dnes se sugestivní otázkou: mají technologičtí giganti své modely umělé inteligence pod kontrolou, nebo se AI lidem vymyká z rukou? Tak si to poslechněte.
22: Je 9:30.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Inflace v Česku meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu růstu spotřebitelských cen, který právě zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně zdražily alkoholické nápoje a tabák. Největší zlevnění zaznamenal ČSU u nespracovaných potravin. Finální hodnotu srpnové inflace oznámí statistici příští čtvrtek. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. V tuto středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
5: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
22: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Česko kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem přijalo bezpečnostní opatření. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Ukrajina dnes v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár, informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o dvě největší ruské ropné společnosti Rosneft a Lukoil. Ropné sklady, terminály nebo rafinérie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Kyjev tvrdí, že tím chce snížit ruské příjmy, aby Moskva nemohla financovat válku. Ruský prezident Vladimír Putin v srpnu prohlásil, že důsledky těchto útoků nejsou kritické. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro YouTubeový pořad Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
13: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
22: Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy za přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Povodně zasáhly Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo víc než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněné v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. V Praze ve Strakonické směrem z centra před Lahovičkami pracují silničáři, jede se pouze jedním pruhem, fronta od závodiště je na 5 minut. V Dobříšce za Barandovským mostem se ještě chvílemi popojíždí před Mrázovkou, i tam už je ale zdržení zanedbatelné, podobně ve Kbelské směrem z Letňan mezi Novopatskou a Poděbradskou a v Korunovační směrem k centru se zpomaluje u Královky a pomalu se pokračuje i na trase k nábřeží. Dobře, dojďte. Dnes bude oblačno a někde čekejte i déšť. Vád bude mírný vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Teploty budou 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou a teď už pořad pro a proti.
18: Společnost OpenAI zavádí prý velmi přísné kontroly a nová omezení, a to i za cenu zpomalení vlastního výzkumu a vývoje. Důvodem je nedávný útok AI modelů firmy na vlastní divizi Hugging Face. A i obecně se umělá inteligence patrně vyvíjí o něco pomaleji, než předpokládali varovné prognózy bývalého zaměstnance firmy Daniela Kokotajla a jeho kolegů z loňského roku. Tato skupina letos zveřejnila aktualizaci, podle níž už lidstvu nemusí hrozit vyhynutí, pokud ovšem dvě hlavní světové mocnosti, Spojené státy a Čína, uzavřou dohodu o odložení vývoje AI do roku 2040 a o jeho naprosté transparentnosti. Jde o nadějnější scénář, anebo už se modely i expertům vymykají z rukou a představují riziko pro lidské životy? A dokáže veřejnost ohlídat politiky, aby nešly na ruku technickým gigantům a honbě za ziskem pro investory? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
18: A mými dnešními hosty, které srdečně vítám ve studiu, jsou v abecedním pořadí odborník na AI Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: A Dalibor Kačmář, ředitel pro technologie a bezpečnost české a slovenské pobočky společnosti Microsoft. Hezký den.
19: Hezký den a taky děkuji za pozvání.
18: Tak pánové, je umělá inteligence pro lidstvo ještě bezpečný projekt, anebo už přináší více rizik než možných přínosů? Optám se nejprve vás, pane Kačmáři.
19: Já myslím, že stále je bezpečný projekt, ale je důležité se věnovat právě těm rizikům nebo situacím, kdyby se použití umělé inteligence mohlo dostat mimo naši kontrolu, anebo překonat překážky, které jí klademe při jejím použití nebo v nějakých třeba testovacích scénářích, který jste právě zmínila v tom případu, kdy umělá inteligence napadla v rámci testování služby firmy Hugging Face.
18: Pane Holý, podle vás je také stále ještě AI bezpečný projekt, anebo vlastně i ten případ napadení Hugging

0: tam vzniká vlastně potom ten problém toho, jakým způsobem ji kontrolovat, jakým způsobem ji vůbec ty překážky do toho, do té cesty chcete-li jako klást?
1: No, měli bychom pro naše posluchače, a ani já, ani mnozí z nich nejsme experti na AI a na počítačové technologie, takže vás poprosím o nějakou jednoduchost při vyjadřování. Co se vlastně stalo v případě napadení Hugging Face? Nakonec se zjistilo po nějaké době, a nebylo to hned, že modely OpenAI napadly vlastně vlastní firmu, že to nebyl žádný útok zvenčí, že? Ale co to tedy dokládá? Ptám se proto, že třeba Petr Koupský, častý host Českého rozhlasu, minulý týden v deníku N v souvislosti s touto kauzou upozornil, že v sázce mohou být lidské životy a že už to je poslední varování. Pane Kačmáře.
2: Opravdu OpenAI tady tenhle ten incident sama nazvala jako varovný výstřel. A pokud bych měl citovat to originální znění, tak to nazval jako warning shot, kdy sice to nebyla typická provozní nehoda nebo nějaká chyba při nějakém vývoji, ale ukázalo to té firmě samotné a celému zbytku světa, že bez těch odpovídajících jakýchsi pojistek se může stát, že takzvaní AI agenti, což jsou samostatně fungující digitální části umělé inteligence, dovedou obejít nějaká technická omezení, která se jim nastavila, dovedou spolu komunikovat, dokonce i přes nějaké jako neschválené kanály nebo nepředpokládané kanály, a dokonce můžou podniknout akce, které jim nikdo nezadal.
1: Byl problém v tom zadání, anebo právě nebyl problém v zadání, když AI vlastně nemá etiku, není to samostatně úplně zatím tedy myslící entita, jo, a záleží jenom na lidech, co do ní dají, pane Holý.
0: Byl problém takhle v zadání. Oni pokud vím, tak testovali ty modely v nějakých úlohách kyberbezpečnosti, jak se budou chovat.
2: Ano.
0: A co se stalo, tak jak už tady řekl pan kolega, tak vlastně oni ty modely dokázali objevit bezpečnostní díry, kterých potom dokázali využít, a to jak k úniku z toho testovacího prostředí a k napadení externích systémů Hugging Face, což je jiná webová služba.
1: A laicky řečeno, chápu to dobře, že se v podstatě ty AI modely zachovaly jako hacker, který je ještě daleko výkonnější, nesrovnatelně výkonnější díky tomu výkonu.
0: Můžeme to tak říci, a zachovali se jako hacker, a teď co to znamená, že se zachovali jako hacker? Oni ty modely jsou samozřejmě velmi výkonné, to znamená, že umí zpracovávat velice rychle velké množství informací. To znamená, že v rámci plnění úkolů, který nespočíval v tom běž a nahekuj se do Hugging Face, ten úkol prostě zněl nějak jinak, tak v rámci plnění tady toho úkolu si usmysleli, že nejlepší bude, když se zkusí nahekovat do Hugging Face, protože by tam mohlo být jako kusy řešení toho úkolu, který mají za úkol řešit. To znamená, že oni vlastně v rámci plnění jiného úkolu si jako podúkol zvolili, že nejjednodušší cesta bude tohle.
1: Jo, díky za vysvětlení. Já myslím, že takhle by to
2: tam byl
1: mohlo
2: jeden
1: stačit,
2: zajímavý ale moment. V tom prostředí umělé inteligence se občas projeví takový fenomén, který se jmenuje reward hacking. Možná pro posluchače, kteří neznají tady tenhle ten pojem nebo fenomén. Ten není úplně nový, ten už tady nějakou dobu máme, a já bych ho asi přiblížil na jedné situaci, která nastala dříve, kdy umělou inteligenci nechali hrát hru řízení auta na počítači a úkolem bylo zvítězit prostě v nějakém závodě. No nicméně umělá inteligence si usmyslela, že jako nebude závodit, ale bude objížděním té trasy sbírat nějaké body, protože to byl jeden z cílů získat co nejvíce bodů. Nejenom vyhrát, ale také získat co nejvíce bodů. No a tady tenhle ten reward hacking se také projevil vlastně tady v tomhle tom incidentu. To znamená, není to důkaz toho, že by umělá inteligence v tu chvíli měla nějakou svoji vlastní vůli nebo nějaké vlastní vědomí. No nicméně to zadání, které ty autonomní systémy dostaly, využili tady téhle z té schopnosti své a docílení nějakého splnění úkolu, který jsme jim my jako lidstvo nebo autoři toho testu zadali.

0: No, já si z toho beru, když to hodně zestručním, že se ten model umělé inteligence nebo ty modely vymkly kontrole, protože vlastně nikdo nepředpokládal, že udělají to, co udělají, a přišlo se na to až zpětně. No a já se teď chci zeptat vás obou, aniž bychom tedy tady na vlnách rozhlasu šířili nějaké jako poplašné zprávy, jak velké je to riziko, že může jít třeba i o lidské životy, protože kdybychom si představili, a nejsem sama, kdo tady to vznáší, tuto obavu, kdybychom si představili, že AI modely toto udělají na úrovni geopolitiky, tak může třeba dojít i ke spuštění, řekněme, já nevím, světové války. Pane Holý.
1: A to je samozřejmě jedna z těch, jako z těch takzvaných doomsday scenarios, to znamená těch apokalyptických scénářů. To je otázka, jak jsou dobře zabezpečené systémy pro spuštění třetí světové války, atomové a další, ale co ty modely mohou dělat, dneska vidíme poměrně jako velkou snahu o nasazení těch modelů do různých oblastí lidské činnosti, včetně prostě velkých korporací a dalších. A to, co vlastně ten související automatizace, jo? Dneska se mluví o agentních systémech, že všechno bude agentní a tak dále. To jsou přesně ty modely, které zabalíte a necháte je samočinně konat vůči splnění nějakému cíli. To je agent, jo? A v tu chvíli, pokud nasadí libovolná entita, korporace, nějakou takovou armádu agentů, tak hrozí, že se může stát něco velmi podobného, jako se tady stalo tomu OpenAI, pokud nenastaví dobře to prostředí, cíle, nebude mít dobře monitoring, dohled a tak dále.
0: A v jakém stavu je nastavení tohoto prostředí v současné době u technických gigantů, jako je Meta, Microsoft, Google, Anthropic?
1: Tak podle toho, co víme, tak v případě jako OpenAI tam došlo podle všeho jako nějak k podcenění určitých jako bezpečnostních zásad, protože pokud vím, tak oni to nějakou dobu ani nevěděli, že to ty agenti dělali, že oni ty agenti se jako dokázali schovat. A na začátku, když ty zprávy začínaly vycházet a co ta firma teda na začátku uveřejnila, tak tam byly cesty, kterých ty agenti mohli využít, nebudu zabíhat do detailů, které by tam ale teoreticky mít jako neměli. To znamená, že tam do jisté míry selhal lidský faktor a nějaký dohled. A tohle to je něco, na co se bude muset jako v danou chvíli a v následujících měsících a letech prostě dbát větší pozornost.
0: No lidský to faktor. Právě. Vy jste začal mluvit o tom, že záleží na tom, jak budou ty bezpečnostní podmínky připravené, ale na druhé straně může být člověk, který přijímá potom nebo reaguje na to ohrožení z prostředí AI modelu, a člověk prostě má svá omezení, jak víme. Takže nakolik je na místě tady opravdu mluvit o posledním varování? Kde je psáno, jak já mám vědět, že to není jenom OpenAI, ale že to není třeba také Microsoft, kde toto hrozí?
2: Já si myslím, že to, co OpenAI dělá jako průběžně a k čemu se teďko mi třeba po tom incidentu zavázalo, je strašně důležitý krok testování a pochopení těch modelů, jak fungují, nebo AI, jak funguje obecně, a lépe monitorovat a hledat ty situace, ve kterých je naznačeno už, že se začíná dít něco nesprávně nebo nesprávným směrem. Tímto způsobem například i třeba my v Microsoftu, když vlastně používáme AI dneska jako nedílnou součástí téměř většiny programů. I těch běžných, které naši posluchači mají.
0: Těch
2: běžných, které posluchači mají nainstalované na svých koncových zařízeních. Tak u nás se dělají teda pravidelně testy. Všechny nové funkce, které by měly být použity, se musí nejdříve ověřit, a v případě, že bychom měli nějakou pochybnost, že nevíme, jak fungují, nevíme, jak se chovají, nebo by se mohli chovat jinak, než očekáváme, tak nejsou součástí vůbec toho, té produkce. Mimochodem, všechny AI
0: věříte
2: služby...
0: Věříte tomu, že to taky je i v Microsoftu, i v jiných, u jiných těch gigantů?
1: Z pohledu toho, že Microsoft, když bych to takhle řekl, tak vy máte jako daleko větší závazky, než prostě OpenAI, kdy vy dodáváte do velkých podniků, do velkých firm, do velkých korporátů, to znamená, a potom i běžným uživatelům, jo, ale z hlediska té agentnosti a toho, že prostě se, kam se nasazují ty modely, Copilot a další, tak věřím tomu, že si musíte dát pozor, protože by tam bylo obrovský jak finanční, tak reputační riziko. Jo.
0: Mimochodem,
1: a tím, co OpenAI prostě pořád je, už to dávno není startup, ta valuace je prostě stovky miliard dolarů, takže v podstatě srovnatelná s Microsoftem, už jsme v těch řádech, ale pořád je to taková ta firma, která se snaží jako tahat, jít dopředu co nejrychleji, vyhrát ty závody, které vyhlásili sami, a to z toho potom plynou určitý jako další rizika. Věřím, že Microsoft bude konzervativnější tady v tom.
0: Mě zaujalo, mluvíme o OpenAI, ten název Open vlastně na začátku znamenal, že to jako je otevřený systém, ale dneska je to samozřejmě bohatá firma na burze a tak. A o otevřenosti naopak, nebo není?
1: Ještě není na burze.
0: Jo, pardon, omlouvám se. Ale o otevřenosti naopak v dnešní době mluví čínský prezident Xi Jinping. Víme vůbec, do jaké míry už je tohle testování a ta bezpečnost zajištěná právě v Čínské lidové republice, která má komunistické vedení. Pane Kačmáři.
2: Je obtížné spekulovat nad tím, jestli různé státy po celém světě, a můžeme se bavit o těch demokratických i o těch méně demokratických, přijmou nějakou dohodu nebo principy umělé inteligence. To je prostě práce diplomatů, která se musí odehrát. Zajímavé
0: je práce diplomatů, ale neukazuje už to prostředí těch technologických gigantů a třeba takový průšvih, jako se stalo s Hugging Face, že jako i samotní ty experti by měli být mimořádně na pozoru a nejít třeba v honbě za ziskem a místo toho sami regulovat sebe sama.
2: Pojďme to vzít postupně, nejdříve teda s tím, jestli jednotlivé země nebo státy, jako jsou třeba Čínská lidová republika, by se dobrovolně regulovali nebo dohledovali. Dneska je zjevné, že umělá inteligence se stává jakýmsi bojem nebo předmětem strategické převahy, jo? Kde samozřejmě tyhle ty největší ekonomiky spolu jako soutěží a AI je nedílnou součástí tady téhle z té soutěže. Tudíž nějaké jako dohody, které by byly přijímány nebo nepřijímány, nebo jejich bojkot, by vlastně ani nebyl realizovaný tím, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k nějaké dohodě, ale spíš jak tu dohodu potom budou vykonávat, jestli budou vykonávat jako poctivě, anebo spíš laxně.
0: Čili jsme zase zpátky u těch AI firem, že? A teď, jak to teď vypadá vlastně z profity těch firem, které vyvíjejí agenty umělé inteligence a tak dále, a možná vývoj směřuje k nějaké obecné umělé inteligenci. Vznikají nová a nová datová centra, ta zamořují životní prostředí a tak dále. Stojí to spoustu peněz. Zároveň prý investoři tlačí na to, aby se jim jejich vklady vrátily. Jak to, pane Holý, třeba ovlivňuje právě tu otázku té bezpečnosti?
1: Tohle je velmi jako široké téma, jo. Jestli ještě můžu k té Číně a pak
0: ano,
1: se vrátíme k datovým centrum, tak tam je nesmírně zajímavý právě ten pohled toho amerického, dejme tomu technologického sektoru a dejme tomu toho čínského, kdy ty cesty jsou fundamentálně odlišný. Jo? Zatímco Američani vyhlásili i národní strategii pro AI loni, kterou vydala Trumpova administrativa, vlastně závody ve zbrojení, a ten cíl těch závodů je dosažení té AGI, té obecné umělé inteligence v podstatě, aspoň takhle to jako říkají, takhle to prodávají lidi, jako je Dario Amodei a Sam Altman těm investorům a dalším. A pak z toho potom děsí veřejnost, že prostě nás to bude lepší než ne všichni a budeme potřeba univerzální příjem a tak dále. Tak Číňani podle všeho ty vydali vlastně o týden později podobný typ zprávy, kde naopak vyzývají ke světové kooperaci, k transparentnosti a dalším věcem, což je paradox, kdy totalitní stát vlastně jde na to jako úplně z druhé strany, vlastně jako kdyby se trochu prohodil role.
0: No.
1: Podle všeho Číňani se neúčastní závodu v AGI, to znamená v dosažení obecné umělé inteligence, a spíš jdou cestou, kdy vydávají z řady důvodů, vydávají otevřené modely, které si každý může stáhnout k sobě na počítač, když máte dostatečně výkonný, a ta potřeba toho výkonu stále klesá spolu s tím, jak se ty počítače zlepšují. Takže dneska...
0: Takže nechovají se ty čínské firmy vlastně daleko zodpovědněji než protože
1: cíl čínské vlády zjevně je co nejrychleji dostat tu technologii do všech možných sektorů ekonomiky, to znamená zdemokratizovat přístup k té technologii, podle všeho. Takhle se to může vidět zvenku. Zároveň, z hlediska toho geopolitického zápolení, o kterém jste mluvil vy, tak oni vlastně využívají tradiční čínský taktiky, a to je dumping. To znamená, oni podtrhnou ty americké firmy, které, jak jste říkala správně, investují obrovské peníze do budování datových center a honbě za AGI, ať už tomu věříme nebo ne, tak najednou přijdou Číňani a ty ten trh zaplaví, a ono to opravdu má efekt, modely, které jsou zadarmo, které si můžete stahnout, když se zachováte rozumně a dobře si je zamknete, protože zase nevíte, co v těch modelech jako je, na čem je to naučený, jaký tam jsou rizika, tak v tu chvíli máte přístup k modelům, který sice nedosahují těch amerických, ale jsou třeba půl roku pozadu. Což není zase takovej rozdíl, jo, na běžný provoz, na běžný agentní systémy, na to, co drtivá většina biznisu a lidí potřebuje. Takže tady máme takovouhle zajímavou dynamiku. A k těm datovým centrům, tak to je velká otázka, mluví se samozřejmě o bublině. Ještě před rokem se říkalo, že ty firmy, ať už je to prostě OpenAI, nebo je to Google, nebo je to Facebook ve smyslu Meta, nebo možná i Microsoft, že ty stavby těch datových center a ty investice do toho vývoje, že utáhnou z toho cash flow, to znamená z těch peněz, které prostě jim jdou z těch jiných částí biznisu. Teď se ukazuje v poslední čtvrt půl roce, že víc a víc ty firmy do toho lejou vlastně peníze, které jsou jako na půjčku, to znamená, že už se začíná jet na dluh. S nejasným výsledkem, ten způsob toho financování je poměrně komplikovaný, nicméně pravdou je to, že se staví obrovské továrny, můžeme si to představit jako továrnu, kde výstupem té továrny je, dejme tomu, ta inteligence, nebo teda ty slova, které ten stroj generuje, protože to textový model, tak generuje slova, takzvaný tokeny, ale to je jedno. Cena toho té výroby klesá, čipy potřebujete průběžně obnovovat, takže když to jednou postavíte, tak to neznamená, že to takhle poběží 20 let jako jedna elektrárna.
0: Ale já bych se chtěla zaměřit ještě, abyste se dostali k té bezpečnosti. Jasně. Mluvíte o bublině a je možné, že to splaskne, ale ptám se, jak to ovlivní tu bezpečnost, protože začali jsme riziky, zajímají mě ta rizika. Kam se dostáváme teď, když v úvodu jsem zmiňovala dvě prognózy, jedna z loňského roku zveřejněná byla někdy na jaře, druhá vyšla letos v lednu od Daniela Kokotajla a jeho týmu, tak vlastně kam jsme se posunuli a jak jsme se jakoby poučili v tom, že ty firmy to ohlídají, zkrátka.
2: Jo. Já asi nemůžu mluvit za všechny firmy, které prostě máme na trhu.
0: Jakou roli tam hrajou ty peníze?
2: Já
0: ještě,
2: teda musím říct, že když se podívám na to ryze z optiky naší firmy, tak pro nás tady tohle dilema jako výdělek versus odpovědnost, bezpečnost, případně osud lidstva je jako falešné dilema.
0: Ano.
2: Z jednoho prostého důvodu. Předmětem našeho podnikání je produkt, služba, a zákazník, který by ztratil důvěru anebo neměl důvěru v ten produkt a jakkoliv bychom ji poškodili záměrně či nezáměrně, tak takový produkt prostě přestane kupovat. A tudíž všechny technologie nebo všechny produkty, které vyrábíme dneska, v nich je ta bezpečnost ne nějaký jako dodatek, který by jako vzniknul až ve chvíli, kdy je produkt hotový a pak se přemýšlelo nad tím, jestli náhodou jsme nezapomněli někde nějakou bezpečnost, ale ta odpovědnost a ta bezpečnost je jako nedílnou součástí toho produktu. Jo.
0: Já vám rozumím,
2: mimochodem, ale je to jeden z důvodů.
0: To je o to kontrolované prostředí.
2: Jo, už několik, mnoho let od počátku v podstatě rozvoje tady těch velkých jazykových modelů, kdy jsme teda měli k dispozici ty první verze, tak mluvíme o, nebo vyzýváme ten technologický sektor k přijetí závazných pravidel pro právě regulaci a dohled nad těmi nejvýkonnějšími modely. Stejně tak jako aplikaci, říkáme tomu, bezpečnostní brzdy a nějakého mezinárodního dohledu, který třeba vidíme i v nějakém jiném průmyslu, jako je třeba jaderný nebo nějaký jiný.
0: No, Michal Pěchouček z ČVUT navrhuje agenturu pro dohled nad umělou inteligencí, podobně jako máme agenturu pro jadernou energii. Je to dobrý nápad a nakolik si myslíte, že opravdu může něco takového vzniknout, nějaká mezinárodní spolupráce?
1: Určitě by bylo dobré, aby nějaká mezinárodní spolupráce vznikla, protože jedna věc je třeba kyberbezpečnost a druhá věc je, že ty modely, jak jsou výkonné a jak samozřejmě jsou naučené na celém internetu takzvaně, tak oni mají v sobě poměrně dost nebezpečných jako schopností, jako například, že vám dají prostě návod na vývoj nového patogenu, který vyrobíte, jak já říkám, prostě z potřeb, jako z oby, jo, zjednodušeně řečeno. To jako zlehčuju, ale je to najednou se vám komoditizuje něco, co dřív měli jenom top laboratoře, tak najednou se vám to vlastně zjednodušuje a ten přístup teoreticky se k tomu velmi jako může k tomu přiblížit.
0: Takže myslíte, že bude vůle s ohledem na to, jaká rizika představitelná
1: tady jsou? Myslím si, že existuje a už je i poměrně dobře vydefinovaná jako množina rizik, jako jsou ty biozbraně, terorismus, jako je kyberbezpečnost a další, na kterých by ta mezinárodní spolupráce byla žádoucí a ty snahy o to jsou. Vždycky je nějaký summit někde v Londýně nebo v Číně, kde se o tom aspoň hovoří. Jo? To znamená, že k tomu směřujeme.
0: Více už se nám do debaty bohužel nevejde. Tolik Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci síti a odborník na AI a Dalibor Krčmář, šéf bezpečnosti z české a slovenské společnosti Microsoft. Děkuju moc za dnešní debatu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání.
2: Děkuju také.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Vídeňští filharmonici Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
4: Je 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Inflace v srpnu meziročně vzrostla skoro o 2%. Akcie koncernu Volkswagen rostou po schválení úspor. A v korupční kauze Dozimetr vyslýchá svědky sněmovní vyšetřovací komise. Jsou tu zprávy Plusu s Marií Jakšičovou. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 tisíc pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavření. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blume to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
6: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: V reakci na reorganizaci podniku stouply ceny akcí Volkswagenu, připisují si zhruba 6%. Od rána po druhé zasedá sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Dorazit by k ní měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Člen komise Jan Papajonovský z opozičního hnutí STAN je k její činnosti skeptický.
5: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
4: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům.
8: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Popová zpěvačka Adéla dnes vydává své debutové album Prima. Jeden ze singlů, píseň Ain't in LA, se už v uplynulých týdnech dostala do prestižní americké hitparády Billboard. 22-letou Adélu Jergovou, původem z Bratislavy, označují hudební magazíny, jako například americký Rolling Stone, za vycházející hvězdu. V pevnosti Terezína na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená letos na začátku prosince, přibližuje koordinátor oprav Radek Keřka.
9: Na té části, na té východní, se bude už v nejbližších dnech pokládat krytina. Na té jižní části, tam je hodně napadených prvků, takže se ještě nějaký měsíc budou vyměňovat. No, dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
4: Na opravy unikátní bastionové pevnosti stát v následujících letech vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Pozor ve Strakonické, ve směru z centra před Lahovičkami pracují silničáři, zabrali levý pruh, kolona se protáhla až k Hornbachu a po pojíždí 10 minut. Podobný čas ztratíte i v Horoměřické před Evropskou. A na D5 z Plzně do Prahy trvá silný provoz od Rudné z 5. kilometru, tam jsou to převážně nákladní soupravy, posouvají se i dál okruhem až k Ořechu na 19. kilometr. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno a někde čekejte i déšť, vád bude mírný vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Teploty budou 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a na horách kolem 21. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou a teď dnešní epizoda podcastu Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
12: Že není možné udělat nějakou kosmetickou změnu.
13: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
14: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
15: My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
16: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
17: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
18: Práskli do stolu. Navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
20: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
18: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
20: Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
18: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
19: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl, že vlastně jde pouze o první nástřel, a potom také ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, a že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
18: hned. Že se probudili v úterý.
19: Ne. A ono...
18: Ono to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
19: Ono je to trošku těžké, já jen nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko, a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže tak, že by se člověk, jakýkoliv expert, podíval na ten rozpočet, a to první, co bylo vidět, byl ten schodek, a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice, ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
18: O jeden z největších schodků v naší
19: druhý největší historii. Zatím.
18: Nominálně. Nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli
19: dodržovat. Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
18: Přesto schodek 389 miliard je tohotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
21: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterémkoliv v roce minulé vlády.
19: No, obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, a je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový.
18: Ano.
19: Ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
1: Ano, to je celá řada věcí.
19: Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
1: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
19: No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
1: No, jinak bychom byli přes 400 miliard.
19: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
1: Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada.
19: Ta Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
1: A na obranu.
19: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě, a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
1: No, takže samozřejmě.
19: Je to vlastně úplně jedno.
1: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
19: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
1: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
19: No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To je dopředu, neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
1: ano,
19: tak
1: 290 miliard.
19: Ano, 290 miliard. Číslo. Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tady nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupit, zapomenout.
1: Jednou.
19: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
1: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, vzrostou platy ve veřejné sféře, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
19: jo,
1: a tak
19: ale
1: dále.
19: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firem a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopní uhlídat, jestli tu budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stahne prostě ten stát, tak se zase nebudou stavět byty a budou jako nedostupný, jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice, a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo? A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých desetinkách procent o víc.
1: Ne? Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
19: 120, myslím, v příštím
1: roce. No a teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
19: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
1: Ano. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze, úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
19: Mhm. A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky si mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
1: Daňová reforma velká nebo...
19: No musela by tady být velká reforma školství, jo. Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat... Nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy nebo čímkoliv, ale
1: vláda
19: není tady.
1: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních 2 letech funkčního období.
19: No já třeba si to myslím, přijde. Že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad. Vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie právě přílevem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku krouhaníme už mnoho let. Nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou. Tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
1: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
19: o 6 miliard.
1: O 6 miliard navíc ještě s kritikou se ale kromě Motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
0: Tak já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
1: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
0: Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
1: To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
19: No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuje ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že to povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
1: Že by to byla nějaká vzpoura, to nevidíte.
19: Ne. Myslím, že to byl pan ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok a ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali se to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády a je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože ano. Opravdu žádné...
1: Pan bývalý guvernér České národní
19: ano,
1: banky Miroslav Strnk.
19: Protože žádné, prostě žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví motoristé SPD. Nicméně já jsem se tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky naděje, je to Český červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
1: dělal by jí dráž, jak říká paní ministryně Schillerová.
19: No, za prvý by dělal dráž a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam váleli lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké, jako v uvozovkách, a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami, prostě máme
1: to
19: tady problém.
1: To asi neříkají, ale všichni, kteří
19: jsou. No, tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levnějc, a jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
1: V SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
19: za rok a takhle, ne, jo. Za prvé od ANO je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci ANO, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
1: Ano.
19: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
1: Ono to platí asi rok, že jo?
19: Ono to platí od letošního ledna, letošního ledna. Nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
1: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
19: aby lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech, jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Mm-hmm. Já jako chápu, jenom říkám, prostě je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun. Jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, a nebo budeme muset výrazně zvýšit daně. Jo.
1: Tak, jedna... tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
19: Ano, ten plán tady je, ale není...
1: bodu HDP.
19: Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna,
1: no, možná
19: protože
1: teďka.
19: Možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
1: pan Skořepa, ekonomický expert.
19: Ano, no, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupují to sušené mléko prostě dráž. No, proč máme drahý dětský oblečení. Jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku. Tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem. A není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
1: To tomu já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno k kritizuje teda ODS, mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
2: Znamená to, že ta vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku. Zadlužit
1: když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
3: V téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
1: Oni nějaký plán mají?
19: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma, jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Mm-hmm. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko, jo. Takže a ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelný a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
1: No jinak to nepůjde.
19: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
1: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně. Je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
19: No, to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Jo, pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud uspoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
1: Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
19: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.
4: Je 10:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Inflace v Česku meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu růstu spotřebitelských cen, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol, tabák nebo energie, včetně pohodných hmot. Vyváželo to ale zlevňování základních potravin. Finální hodnotu srpnové inflace oznámí statistici příští čtvrtek. Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Olega Kypera zemřel jeden člověk, dalších pět lidí je zraněných. Ukrajina zase dnes v noci zaútočila drony na jihoruské Soči a zasáhla zřejmě sklady dvou největších ruských ropných společností Rosneft a Lukoil. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a podle Povodí Vltavy se kvůli suchu dostane na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit třeba motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala tamním nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. Strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká i v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. Po nedávných deštích začínají v Česku růst první houby. Zatím se dají najít hlavně žampiony. Pozor by si měli houbaři dát na záměnu se žampionem zápašným, který po naříznutí výrazně žloutne a zapáchá po dezinfekci. V dalších dnech by mohly začít růst taky hřiby nebo lišky. A na visuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jízery je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Visutá lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. V Praze ve Strakonické směrem z centra zastavíte na úrovni Hornbachu 10 až 15 minut, pak budete pojíždět až k omezení před Lahovičkami. V levém pruhu tam pracují silničáři, jen velmi pomalu se projíždí pravým. A v Uhříněvsi směrem z centra do Říčan trvá zdržení v ulici Přátelství od kruhového objezdu se k Novému náměstí jede 10 minut. Šťastnou cestu! Čekáme převážně oblačno, zejména na severu, ojediněle s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty budou kolem 27 stupňů. To je vše ze zpráv s Marií Jakšičovou a pokračuje Světlana Vitovská s Osobností plus.
5: Vláda Andreje Babiše chce příští rok hospodařit s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. Deficit má být 389 miliard korun. Hlavní prioritou jsou podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO prorůstové investice. Výrazně víc peněz než letos dostane taky obrana a zdravotnictví. Je tak velké zadlužení země obhajitelné a může dluhy vyrovnat předpokládaný hospodářský růst? Zeptám se ekonoma Davida Marka, který je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
22: Osobnost plus.
5: Je druhý největší schodek v historii rozvrat veřejných financí, jak tvrdí opozice, anebo to v kontextu jiných zemí Evropské unie ještě není taková katastrofa?
6: To je otázka úhlu pohledu, ale za situace, kdy ekonomika je víceméně na svém potenciálu, tak bychom měli hospodařit takovým způsobem, abychom nenavyšovali dluh Česka vůči HDP. To znamená, ano, investice jsou potřeba, ale na ty investice je potřeba si našetřit. Já, když si budu chtít postavit dům, tak si, ano, můžu vzít hypotéku, ale zároveň nemůžu žít příliš rozmařeným způsobem, abych byl schopen splácet ty své dluhy a ty své půjčky. Takže i stát by měl být schopen si stejně jako třeba kraje a obce na té své investice postupně našetřit a nedá se všechno omlouvat jenom tím, že je to proinvestiční.
5: 389 miliard je pro spoustu lidí jenom číslo, které je bezprostředně neohrožuje. Mělo by mě nebo kohokoliv z nás znepokojovat, nebo nutně nemusí?
6: Ke znepokojení zatím důvod není ve smyslu toho, že by český stát narážel na nějaké své limity. Pro běžného smrtelníka, dokonce ani pro profesionálního ekonoma, ty stovky miliard ani procenta HDP prostě představitelné nejsou. A to je asi pro mě podobně těžko představitelné jako rozdíl mezi vzdáleností mezi Zemí a Marsem a Zemí a nejbližší hvězdou. A prostě jsou to astronomické jednotky. Není to představitelné. To, co je důležité, je to, že stále ještě nenarážíme na takové problémy, jako třeba před 15 lety Řecko nebo jiné státy. Nejsme předlužený stát a dlouho ještě nebudeme. To neznamená, že musíme nutně dráždit hada bosou nohou. Nemusíme vlastně projídat ten fiskální prostor zbytečným způsobem teď. My máme celou řadu oblastí podinvestovaných. Já bych zde apeloval zejména na školství, vědu a výzkum. Tam máme velké deficity vůči sami sobě. Ale pak je tady infrastruktura, dopravní infrastruktura, obrana, energetika. Dohromady ty naše dluhy jsou v řádu bilionů korun, ty, které sami sobě v podstatě nějakým způsobem dlužíme. Jenomže ty dluhy musíme odstraňovat postupně. To, že je proinvestujeme co nejkratší době, by mohlo vést k tomu, že zkrátka to naše tělo přetrénujeme.
5: Kdy a kdo nejvíc tak velké zadlužení státu pocítí?
6: Tak já myslím, že pocítí to ekonomika v tom smyslu, že teď to poskytne poměrně silný prorůstový impuls, což si myslím, že není úplně nezbytně nutné. To jsme potřebovali spíš v předchozích letech než nyní. Takže to načasování fiskální politiky je bohužel opět opakovaně už po mnoho iterací procyklické. Ona by měla být proticyklická. To znamená, my bychom si měli plánovat ty velké investice v okamžiku, kdy ekonomika nemá dost vlastních sil a Karol IV. Stavěl hladové zdi právě proto, že potřeboval té ekonomice dodat ten fiskální impuls. My bychom ty hladové zdi měli stavět právě v dobách, kdy se nám příliš nedaří, což bylo v těch letech předchozí. Takže předchozí vláda šetřila, dělala konsolidaci, když se ekonomice nedařilo. Současná vláda ukončila tu konsolidaci, naopak poskytuje poměrně silný impuls v době, kdy se naopak ekonomice daří. Je to takové jako od zdi ke zdi. A takhle se stabilizační hospodářská politika dělat nemá. A ty chyby dělají opakovaně v české vlády už 20 až 30 let.
5: Jde o to, jestli to pocítíme my, padesátníci, nebo šedesátníci,

0: jenom na úrocích z dluhu, tak si představme, co všechno by se za to dalo pořídit. Kolik kilometrů dálnic, kolik nových školek, o kolik by se dalo... Kdybychom tyto peníze dali do školství, tak bychom české školství posunuli výrazným způsobem směrem dopředu. A ve školství nám chybí 50-60 miliard k tomu, aby fungovalo lépe, nebo podstatně lépe, než funguje dnes. Kdybychom mu dali 120 miliard, tak bychom mohli být na úrovni Dánska a podobných zemí, které nám mohou být vzory. Takže tohle to je to, co v té ekonomice bude čím dál tím víc chybět, protože to zkrátka bude muset vynakládat na úroky z dluhů.
1: A je to pravda, že pak třeba pro ty další generace nebude na důchody?
0: Ne, to není pravda. Na důchody bude vždycky, on je to mandatorní výdaj. To znamená, na důchody bude, i kdyby nebylo na nic jiného, tak na důchody prostě bude. Jde o to, že jenom ty důchody možná nebudou tak štědré relativně, jako jsou dnes. Dnes máme ten náhradový poměr, to znamená tu relaci mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou někde nad lehce nad 40%. A v budoucnosti to může být 30, možná jenom 20%, to znamená, důchodci budou relativně chudší vůči pracující populaci, protože to valorizační pravidlo nebude moci být tak štědré, aby nám ten náhradový poměr udrželo. Takže na důchody bude, ale obecně funkce státu nejenom v oblasti důchodu, ale i v ostatních oblastech mohou degradovat s tím, jak bude potřeba v budoucnosti někdy dát do pořádku státní finance.
1: Právě mandatorními a kvazimandatorními výdaji ministryně financí Alena Schillerová ten vysoký schodek obhajuje, říká, že tam je 97% těch mandatorních a kvazimandatorních výdajů a říká, že to prostě jinak nešlo, ten rozpočet. Šlo nebo nešlo?
0: To je obecná výmluva úplně všech vlád. Já bych se rád zeptal nejenom ministrů, ale poslanců, co vlastně děláte za práci, když nejste schopni změnit tyto mandatorní výdaje. Tyto mandatorní výdaje jsou mandatorní, protože jsou dané zákonem. Tak změňte ty zákony, to je vaše práce. A pokud se vymluváte, že to nemůžete udělat, tak to znamená, že odmítáte dělat svoji zákonnou práci, za kterou jste placeni. Mandatorní výdaje nejsou nepřekročitelná věc. To je to věc, které se mají poslanci a ministři věnovat tak, aby nastavili zákony takovým způsobem, aby to nekolidovalo s udržitelností veřejných financí.
1: Motoristé sobě teď přišli s myšlenkou, že by Alena Schillerová měla deficit snížit o 20 miliard korun. Ona říká, že si umí představit jednotky miliard. Řeší něco jednotky miliard nebo 20 miliard?
0: Jednotky ani desítky miliard situaci neřeší. A to, abychom my zastavili v současné době zadlužování Česka, to, co je pro ekonomy důležité, nejenom pro ekonomy, ale pro ratingové agentury, pro finanční trhy, je zejména relace dluhu vůči hrubému domácímu produktu. To je zkrátka jako když si poměříte svoji hypotéku se svojí výplatou. Když máte nějakou výplatu, můžete si dovolit koupit takovýhle byt nebo takovýhle dům, protože prostě nemáte pak už na větší splátky. Proto nás zajímá v té makroekonomické rovině veřejný dluh vůči HDP. A abychom my tuto veličinu stabilizovali, tak bychom aktuálně oproti tomu předpokládanému vývoji veřejných financí potřebovali snížit rozpočet veřejných financí dnes už asi o 200 miliard korun. Takže ani 2, ani 20, ale 200.
1: Ministryně taky říká, že kdyby byly výdaje státu nižší, ohrozilo by to velké stavby nebo zdravotní péči. Je to pravda? Převzala vláda Andreje Babiše státní kasu v tak žalostném stavu?
0: Mě, když dostávám podobné dotazy, tak mi to vždycky připomene kosí bratry, jeden za 18, druhý bez dluhu za 20. Předchozí vláda nedodezdala veřejné finance v dobrém stavu, navíc tam byla řada položek různě sfixlovaných, zamaskovaných a otázka teď je, jestli je lepší fixlovat a uvádět lepší čísla, anebo jestli nefixlovat a uvádět takhle dramatická čísla, jaká vidíme. Mně přijde obojí špatné, takže si myslím, že chyba je, nebo ten problém je takový, že ano, vláda zdědila veřejné finance v nedobrém stavu a v tom nedobrém stavu pokračuje.
1: Jak jste říkal, že by bylo potřeba snížit deficit o 200 miliard, je to realistické?
0: Je to představitelné, ale asi je to nepravděpodobné.
1: Hlavní prioritou jsou podle Aleny Schillerové prorůstové investice. Jak velký hospodářský růst by musel být, aby tak vysoký deficit vyrovnal nebo alespoň zásadně snížil?
0: To také není těžké spočítat právě pro tu aritmetiku udržitelnosti veřejného dluhu a je tohleto dopočítatelné, ale velmi jednoduše, my teď máme hospodářský růst 2%, inflace také 2%, takže jsme na nominálním růstu o 4%. No a to stále

0: To zhruba odpovídá vlastně těm úrokovým nákladům z našeho dluhu. Takže teď bychom potřebovali vlastně hospodařit víceméně, dá se říct, vyrovnaně nebo téměř vyrovnaně k tomu, abychom neměli problém. A ten hospodářský růst, ty investice, oni ho zase tak rychle nezvýší. Otázka, jestli by měli, jestli by v té současné situaci tu ekonomiku naopak nepřehřívali. Takže i ty investice by měly být rozfázovány jednak, aby to nedestabilizovalo veřejné finance a zároveň, aby to nějakým způsobem i odpovídalo kapacitám ekonomiky.
1: Třeba ekonom Jan Švejnar říká, že z dluhu vyrůst lze a pokud si stát půjčuje na infrastrukturu, vědu a výzkum, zvyšuje tím produktivitu práce a ekonomika začne generovat vyšší příjmy, že dluhy jsou prostě nutné, tak nedržíme se zbytečně zpátky?
0: To je otázka. Jsou země třeba jako Dánsko, které dokázalo ufinancovat tu transformaci společnosti a i ty velké investice, aniž by dramaticky zvýšil zadlužení své země. Pak jsou tady země, jako je Polsko a Rumunsko, které šly jinou cestou, které už řadu let mají deficity 5-6% a poměrně rychle roste i veřejný dluh, ale zase díky tomu pokročili výrazně v těch veřejných investicích. My jsme zatím se nevydali ani jednou cestou a já si myslím, že by bylo na některé investice nezbytné si půjčit. Tady jde třeba aktuálně v té současné geopolitické situaci naprosto nezbytné, abychom zvýšili výdaje na obranu. A zároveň i při té lekci z té energetické krize před několika lety je zřejmé, že bychom měli i trošku zvýšit důraz na investice v energetice, a tím nemyslím jenom dostavbu Dukovan, ale v investice do přenosové a distribuční sítě. Ale pak jsou investice, které tak úplně nutně není nutné udělat okamžitě a jako postavit ze dne na den celou dálniční síť se nám stejně asi nepodaří. Tady bychom stejně naráželi na limity toho, jak jsme schopni plánovat a povolovat stavby. Kde si ale myslím, že bychom rozhodně neměli šetřit a která investice je nejdůležitější pro českou společnost a českou ekonomiku, je už několikrát zmíněné školství, věda a výzkum. My máme třetí nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Evropě. To je ostuda. My nemáme žádné velké zdroje zlata, ropy, možná lity, ale to stejně nevytěžíme. Tím naším hlavním potenciálem jsou lidé.
1: Národní rozpočtová rada kritizuje, že se vláda vzdaluje svému slibu z programového prohlášení držet deficit veřejných financí pod 3% vůči HDP. Ministerstvo financí ale argumentuje, že se pod touhle hranicí drží, protože využívá unijní únikovou doložku, která má státům umožnit víc investovat do obrany. Tak jak to tedy je?
0: Je to tak, že ani ratingové agentury, ani finanční trhy se nebudou ptát, co se skrývá za nějakou doložkou. Dluh je dluh. Je jedno, jestli na ten dluh nalepíme nálepku. Tohle to můžeme strčit do spodního šuplíku, protože doložka, tohle to musíme nechat na stole, protože prostě to neschováme před nikým jiným. Před finančními trhy neschováte nic. Pokud si na to půjčíte, tak se o těch penězích ví. My budeme mít schodek veřejných financí 3,5% hrubého domácího produktu. Je to nad nějakou tou hranicí 3%, která bývá považována za limitní. Je to výrazně níže než u zmíněného Polska nebo Rumunska, ale je to i třeba níže než u zemí, jako je Francie a další. To je asi něco, s čím každý soudný člověk musel už hned po volbách počítat, že takovýhle obrat nebo takovýhle vývoj veřejných financí bude pravděpodobný.
1: Vláda ale tvrdí, že je pod těmi 3%. Proč to tedy nepřizná, když říkáte vy, že to je 3,5% a nejste jediný, tak proč si neposlechneme informace? Je to víc, než říkáme, nebo než co jsme slíbili, ale máme k tomu nějaké důvody.
0: Pro mě je směrodatné to, co říkají důvěryhodné zdroje, jako je Český statistický úřad nebo Eurostat. Až nám Eurostat vystaví účet za náš za hospodaření veřejných rozpočtů a veřejný dluh za letošní a příští rok, tak to je to číslo, které bych doporučil veřejnosti, aby sledovala.
1: A co myslíte, že nám vystaví za účet?
0: To je právě otázka, protože tam ještě je třeba v zásadní, co všechno se podaří schovat do toho šuplíku s nálepkou obranné výdaje a nepodaří schovat, protože to je pak o té negociaci mezi vládou a statistickými úřady, co kam do které kolonky patří a možná, že všechno, co se tam teď napsalo, nakonec nemusí spadnout tam, kam vláda chce.
1: Mělo by smysl znovu zavést superhrubou mzdu, kterou ODS, ANO a SPD zrušili v roce 2020 a tehdy slibovali, že to bude jenom na 2 roky?
0: Nikoli. Superhrubá mzda byl konstrukt, který vznikl, když jedné vládě kdysi před mnoha lety nevyšel nápad s 15% rovnou daní, tak se zjistilo, že teda, aby to fiskálně stát nezrujnovalo, tak se ta 15% daň nedá na hrubou, ale na superhrubou mzdu. Máte nízkou sazbu, zvýšíte bázi, aby vám to aspoň trošku vycházelo. Takže to bylo takové řešení trošku kostrbaté, to, že se odstranilo, bylo dobře. Nikdo ale nepočítal, že se odstraní takovým způsobem, že to sebere ze státního rozpočtu zhruba 100 miliard korun. Tam jsme všichni čekali, že se nastaví vlastně ta sazba daně z příjmu fyzických osob takovým způsobem, aby ta operace byla víceméně fiskálně neutrální. To se nestalo a je to jedna z asi z největších chyb v hospodářské politice od roku vlastně od sametové revoluce.
1: A proč tedy nemá smysl se k ní vracet?
0: Nemá smysl se k ní vracet, protože, jak jsem řekl, byl to takový konstrukt, který byl takový hodně kostrbatý a vlastně i znemožňoval pořádně porovnání v mest v Česku s ostatními zeměmi. Spíš je otázka toho, proč je nastavená ta sazba tak, že to ubralo rozpočtové příjmy zhruba o 100 miliard korun.
1: Vláda chystá daňové úpravy. Ministryně financí mluví o vyšších daních na kratom, zahřívaný tabák, hazard nebo daň z nemovitosti u daně z příjmu. Tam říká, že to je nedotknutelné. Tak dává vám smysl takováhle daňová úprava v těch oblastech, o kterých jsem mluvila?
0: Nastavení daní, to je vrcholně politická záležitost. Tady my jako ekonomové můžeme maximálně pomoci s odstraňováním některých, řekněme, takových zjevných technických potíží nebo takových ekonomických neracionalit. Ví se třeba, že ekonomiku více poškozují přímé daně než daně nepřímé, takže než zvyšovat daně lidem a firmám, tak je lepší zdanit třeba právě ty různé neřesti, to znamená spotřební daně na tabák, alkohol a další látky a nadělají v ekonomice nejenom menší neplechu, dokonce spíš i přispějí té společnosti. Stejně tak je zjištěno, že sice to není příjemné asi nikomu, kdo má nějakou nemovitost, ale naštvete a odradíte od ekonomické aktivity lidi méně tím, že jim zdaníte majetek než příjmy. Hmm. To jsou takové jednoduché ověřené záležitosti, se kterými ekonomové mohou pomoci vládě, když budou pomoci designovat lépe daně. Stejně tak můžeme omezit nevýběr některých daní. My třeba u DPH stále ještě máme nějaký prostor zlepšit výběr o nějakých 10 až 15 miliard korun a zároveň i ten design té daně nastavit takovým způsobem, abychom neměli, pokud bychom třeba sjednotili v sazby DPH na jednu sazbu, jak mají Dánové, tak tam bychom také ten prostor pro výběr zvýšili možná až o desítky miliard korun.
1: Když to sečtete suma sumárum, zvyšování těch daní, o kterých mluvila Alena Schillerová, EET, zásah při lepším výběru daní, tedy šedá ekonomika, v řádech kolika miliard se pohybujeme, když budeme realisticky předpokládat, že to všechno půjde podle plánu, zvýší se ty daně, o kterých jsme mluvili, EET bude fungovat, šedá ekonomika se trošičku jako zabrzdí, tak kolik to přinese?
0: Můžeme se pohybovat řádově v desítkách miliard korun a to za situace, kdy opravdu nebudeme nějak dramaticky zvyšovat daňovou zátěž, ona není jak nízká. Když se podíváme trendově, nám v posledních 20 let neustále roste to daňové zatížení, a což si v té mezinárodní konkurenceschopnosti nemůžeme příliš dlouho dále tolerovat. Takže já bych tady viděl to omezení těch iracionalit nebo nedokonalostí v daňovém systému plus nějaké drobné zvýšení třeba spotřebních daní a celkově na dodatečný příjem do státního rozpočtu v řádu a desítek miliard korun, ale ten rozpočtový problém v řádu 400 miliard korun to samozřejmě neřeší.
1: Co přesně vládě umožňuje rozvolnění rozpočtových pravidel, které kabinet prosadil i přes prezidentské veto?
0: Teď se na to podívám z trošku z většího odstupu. My jsme nikdy žádná rozpočtová pravidla neměli.
2: V okamžiku, kdy ten zákon byl obyčejným zákonem, bylo jenom otázkou času, kdy se někdo chopí té šance a změní ho. A tato změna, kterou jsme viděli, nemusí být vůbec změna poslední. Dokud to nebude fiskál, dokud to nebude ústavní zákon, tak to nejsou žádná rozpočtová pravidla. Trošku alibisticky tuším, že předchozí vláda navrhovala změnu tohoto zákona na ústavní zákon až na konci volebního období. Úplně to zapadlo. Byla to chyba a od začátku, když jsme rezignovali na to, abychom to nastavili nebo abychom schválili jako ústavní zákon, tak ani zákon o rozpočtové odpovědnosti, ani Národní rozpočtová rada nejsou relevantní instituce pro zachování udržitelných veřejných financí.
1: Vláda slíbila snižování deficitu od roku 2028. Dá se očekávat, že v době, kdy bude před parlamentními volbami, začne konsolidace veřejných financí, nebo tomu nevěříte?
2: Já si myslím, že teď na stole není žádná cesta, jak bychom měli konsolidovat veřejné finance, protože to bude poměrně bolestná záležitost. Snížit rozpočtový schodek o zmíněných zhruba 200 miliard korun je poměrně dramatický zásah do ekonomiky a to se obávám, že si nikdo ještě nedovolil nakreslit cestu k tak dramatickému zásahu. Dokonce ani předchozí vláda neudělala tu fiskální konsolidaci úplně. Ta ji udělala také jenom polovičatou a to řešila znatelně menší problém. Takže já teď nevím, jestli to proběhne nebo neproběhne. Já jenom vím, že neexistuje zatím žádný nápad, jak na to.
1: Říká ekonom David Marek, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak dalece se dotkne české ekonomiky, která je na německou velmi úzce napojená, plánovaná restrukturalizace Volkswagenu?
2: Tak asi všichni tušíme, že to je značný problém, protože český automobilový průmysl je jenom z poloviny o autech, které vyrábíme, z druhé poloviny je to o dodávkách dílů do západoevropských automobilek, zejména potom do těch německých. A pokud má problémy nejenom Volkswagen, ale i použil ostatní automobilky, tak to znamená právě pro ty české dodavatele poměrně značné obavy, co bude vlastně co bude s nimi. A tady narážíme na to, že Evropa poměrně rychle a dramaticky ztratila svoji konkurenceschopnost a na jedné straně cenově vůči Číně, na druhé straně technologicky vůči Spojeným státům a to nejenom v automobilovém průmyslu, ale v celé řadě dalších oblastí. Když se podíváme, kde se dnes odehrává vlastně, kde jsou ta bitevní pole současného ekonomického a technologického vývoje, v elektromobilita, v kvantové počítače, umělá inteligence, Evropa z těchto všech závodů vypadla. Dneska je to opravdu souboj Čína versus Spojené státy. A navíc ještě máme celou řadu administrativních překážek, které si sami nakládáme, ať už na úrovni Evropské unie nebo na té lokální úrovni, které v nás v tom mezinárodním soutěžení ještě více zbrzďují. A já se obávám, že nejenom Volkswagen, nejenom Německo, ale celá Evropa se jednou bude muset probudit a tu Draghiho zprávu si nejenom přečíst, ale konečně začít opravdu něco dělat, protože my se opravdu řídíme do jako nemalých ekonomických potíží.
1: Automobilka chystá v příštích letech do roku 2030 propustit 100 000 lidí. Může to mít přímý dopad na podnik Škoda Auto?
2: Zatím jsem neslyšel, že by to mělo mít přímý dopad. Samozřejmě krátkodobě české firmy mohou těžit z problémů německé konkurence, takže když si někdo nekoupí Volkswagen, koupí si Škodovku, je to pro mladoboleslavskou firmu dobře, ale dlouhodobě je to jenom vlastně problém, který se dá odložit, ale který nás nemine, pokud něco neuděláme. I my ztrácíme naši konkurenceschopnost. Jenom zkrátka nejsme stále ještě tak drazí jako Němci, ale i nás se mohou a v budoucnosti týkat podobné problémy.
1: Říkáte, pokud něco neuděláme, co bychom tedy měli udělat, abychom neměli stejný problém jako Němci?
2: Tak neměli bychom schvalovat ta legislativu, která tu ekonomiku bude dále zbytečně zbrzďovat. Naopak bychom se měli podívat na to, jak opravdu zvýšit konkurenceschopnost. My stále ještě nemáme vlastně sjednocený evropský trh na úrovni služeb. Je tady celá řada bariér, kdy firmy nemohou obchodovat mezi jednotlivými státy. Nemáme jednotný kapitálový trh, máme vysoké daně, když se podíváme, jaké daně platí čínské firmy v americké firmy, jaké daňové zatížení mají evropské firmy, tak je to nesrovnatelné. Tady si myslím, že je potřeba začít dělat opravdu politiku, která bude udržitelná dlouhodobě nejenom z těch ostatních, z těch společenských ohledů, ale zejména z těch ekonomických. A to tady bohužel nedá. My jsme tu ekonomiku odsunuli někam dozadu na 5., 10. místo. Před ní jsme strčili celou řadu jiných cílů, ale najednou zjišťujeme, že nebude mít z čeho zaplatit.
1: Co se dá z hlediska ekonomického vývoje očekávat od nestabilní situace v Hormuzském průlivu?
2: Ta situace se opět zhoršuje. Nám po zdánlivém sklidnění v červnu, cena ropy klesla ze 100 na $80 za barel. Dneska jsme opět na 95 a na cenách v pohonných hmot je to vidět. A znamená to opět návrat toho inflačního impulzu nejenom přes ceny pohonných hmot, ale i přes ceny v chemických výrobků a následně dopadu do zemědělství, dopravy a tak dále.
1: To byl David Marek, ekonom. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
2: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
4: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
4: Maloobchodní tržby v červenci opět rostly, meziročně se zvedly o necelých 5%. Česko posiluje bezpečnostní opatření v reakci na incidenty především v Německu. Junior herní klub zahajuje divadelní sezónu absurdním dramatem Tango. Zprávy Plusu má Marie Kšičová. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb Českého statistického úřadu Jana Gottwaldová.
5: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
4: Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody. Tržby jim meziročně stouply o 12,4%. Pokles tržeb zaznamenaly třeba prodejny s výrobky pro domácnost. Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informoval o tom ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko. Podle mluvčího ministerstva vnitra Adama Rezlera Česko vývoj situace sleduje.
6: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v České republice stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní. Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.
4: Při násilných střetech mezi povstaleckými husíji a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí. Informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž pobřeží Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh také budovy také zbouraný. Vlastník objektu, společnost Krým, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obézních pacientů, které záchranáři nedokážou sami převést do sanitky.
7: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
8: Řidič sanitky František Mlínkec z bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale také kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
9: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
8: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Činoherní klub dnes večer zahájí novou divadelní sezónu inscenací s názvem Tango. Absurdní drama polského dramatika Sławomíra Mrożka vzniklo v roce 1964 poté, co se autor rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska. V hlavních rolích se na jevišti objeví Zuzana Bydžovská nebo Prokop Zach.
10: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa.
11: Experiment začíná. Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
10: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
12: V dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře.
10: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
12: Kvůli rozdílným světonázorům a myslím si, že právě proto je důležité tato témata prostě vytahovat, otvírat.
10: Absurdy a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
4: V Praze aktuálně naberete nejdelší zdržení ve Strakonické. Na trase od Barandovského mostu k okruhu se před Lahovičkami v levém pruhu pohybují silničáři, projíždí se tak pouze pravým, kolona je od Malé Chuchlé na čtvrt hodiny. A podobně i na magistrále ve směru z Holešovic na Pankrác je úsek mezi Florencí a IP Pavlovou, ten zvládnete asi za 15 minut. Od Pankráce zůstává plnější Nuselský most zhruba z poloviny, k semaforům v Legerově pojedete 10 minut. Dobře dojďte. Dnes bude 24 až 29 stupňů, obloha plná mraku a čekat můžete i přeháňky nebo výjimečně bouřky. Na severu Čech varují meteorologové před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině. To byly zprávy s Marií Jakšičovou a teď 6 minut po 11. je tu pořad Online Plus.
13: Vytvořil tuhle fotku člověk nebo umělá inteligence? A mluvím s reálnou osobou nebo s chatbotem? S odpověďmi na tyto otázky má uživatelům pomoci další část regulace umělé inteligence, která začala v Evropské unii platit na začátku srpna. Kdo a jak má výtvory AI označovat a jak to v praxi funguje? To je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
3: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: A naším hostem je stejně jako minulý týden, kdy jsme mluvili tady o regulaci umělé inteligence, Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
15: Krásný den vám i vašim posluchačům.
13: Tak my se posuneme od tématu, které jsme probírali minulý týden, což vlastně byly hlavně slékací aplikace nakonec a další podobné věci, které jsou regulovány v rámci AI Actu. Tak se posuneme k tématu, které je vlastně aktuálnější, protože na začátku srpna tedy vstoupily v platnost nějaké další části AI Actu, které hlavně mluví o takzvané transparentnosti. Tedy o tom, že se musí nějakým způsobem označovat, když něco vytvořila měla inteligence, aby lidé tedy věděli, jestli opravdu konzumují nějaký výtvor reálného člověka, anebo právě AI. Koho se vlastně tahle ta pravidla pro transparentní označování výtvorů AI týkají? Já vím, že s tím je dost velký problém, protože na začátku, když se o tom začalo psát, tak si lidi říkali, aha, takže já teď, když něco udělám, tak vytvořím obrázek, tak to musím taky označovat, nebo jak to vlastně je?
15: Je to přesně tak, přináší to docela zmatek, takže bych řekla, nemusíme se bát toho, že každý výstup AI musíme označovat. Tohle je opravdu, bych řekla, v něčem úplně fakt jako až nepravdivá informace, která se rozšířila. Takže tady bych trošku uklidnila nějakou jako případnou paniku. Koho se to týká? Vracíme se zase úplně k základům. že když chcete vědět, jestli na vás dopadají pravidla, musíte vědět, jakou roli hrajete. Co to znamená v kontextu transparentnosti? To znamená, vy si musíte na začátku říct, jestli jste ten takzvaný poskytovatel, to znamená ten vývojář nějakého AI systému, což je ten, kdo to fakt jako vyvine, dodá to na trh pod svým vlastním jménem, ochranou známkou a tak dále. A nebo jestli jste jenom ten zavádějící subjekt, to si můžeme představit třeba firmu, nějakou instituci, úřad, zpravodajskou agenturu, prostě ten zavádějící subjekt je ten, kdo v rámci své to je jako profesionální činnosti, jako využívá jako umělou inteligenci. No a přesně, když se pak bavíme o transparentnosti, tak můžeme jít do toho detailu a říct si, co dopadá na toho vývojáře, který vidí ty střeva, a co dopadá na toho uživatele, který to využívá.
13: No tak pojďme do toho, co tady dopadá na ty vývojáře, na ty lidi nebo firmy, které vyvíjejí ty AI modely vlastně a pak je dodávají někomu dalšímu.
15: V první řadě jsou to klasicky všechny chatboti a voiceboti. To znamená, vy půjdete na webovou stránku a hned se vám tam objeví tady AI chatbot Ivana, která vám pomůže s pravidlama ohledně transparentnosti. A přesně tahle povinnost jde za tím poskytovatelem. To znamená, on to musí nastavit tak, že když se tam objeví chatbot nebo voicebot, tak vy jste informováni o tom, že komunikujete s umělou inteligencí a nekomunikujete aktuálně prostě s reálnou Ivanou Kudláčkovou. Máme k tomu jak pokyny, tak takzvaný kodex, který pomáhá těm firmám porozumět, jak se to dá dělat, co to přesně obnáší. Takže třeba, když se budeme bavit o tom chatbotu, tak je potřeba, aby to tam bylo jako jasně uvedené, tak aby to opravdu ten člověk mohl zavnímat. Nemůže to tam být někde jako schované, někde v nějakých obchodních podnikách a tak dále. Ale opravdu musíme se pobavit o tom, co je ten záměr. To znamená, já, když jako člověk komunikuju s voicebotem, chatbotem, potřebuju vědět, že je to AI. To je ten ultimátní cíl, který jako sledujeme.
13: A musí to být tedy implementováno už na úrovni toho modelu, anebo potom vlastně až ta firma, která třeba ten model používá, nějaký model, který právě je voice to voice, jak se tomu tak říká, tak to musí dělat až ta firma. Nebo to musí dělat oba?
15: No určitě se vždycky musíme podívat na ten závěr. To znamená, když už ten voicebot chatbot někde bude veřejný, tak to tam prostě musí být. Takže pak se můžeme přesně bavit o tom, jako na jaké úrovni to dává smysl. To znamená, kdo do toho jako technicky vidí do takové míry detailu, že je tam schopen tady tohle jako vpravit, implementovat tady tuhle feature, která bude říkat, hele, komunikujete s voicebotem chatbotem. Takže zase bych řekla, jako není to o tom, jako kdo jako konkrétně, ale spíš, aby fakt tahle povinnost jako byla naplněna.
13: Takže já jako člověk, když pak třeba nějaký ten AI nástroj použiju a teď, když se posunu od voicebotů, tak třeba k tomu generování obrázku, nechám si vygenerovat obrázek, tak já jako fyzický uživatel nějakého toho systému, tak nemusím ho nikde nějak označovat v malování třeba nějakým AI logem nebo něčím podobným, ale má se o to postarat ten kdo ten systém provozuje. Chápu to správně, ten rozdíl.
15: A pojďme si třeba přesně vzít jako ten obrázek, tak zase ta jako hlavní povinnost jde jako za tím poskytovatelem. To znamená, označuju ten obsah. Tomu se pak říká ten takzvaný jako marking. A to si pojďme opravdu jako představit, že je to na té jako technické úrovni. To znamená, že vy jako uživatel to ani jako nemusíte vidět. To může být prostě něco, co je třeba nějaká digitální stopa v metadatech. Nebo to přesně může být jako vodoznak, který nemusí být jako na první dobrou viditelný lidským okem. Ale aby ten poskytovatel tady tuhle povinnost splnil, tak tam přesně musí být to označení, ten takzvaný marking, ale zároveň to musí být schopné té takzvané detekce. To znamená, že je možnost ověřit, že tohle je opravdu ten obsah, který jako vygenerovala AI. Takže to je to, co jde zase za tím poskytovatelem. Ale abychom to zase udělali trošku jako komplikovanější, tak to, co v tom hraje tu velkou roli, je to, když si budete dělat deepfakey. A pak to označení toho deepfakeu, a můžeme se pobavit, co je přesně třeba deepfake, tak označení deepfakeu už jde přesně za tím, kdo si ho vytvořil. Takže ten už opravdu tam pak musí dát klasicky, může tam dát třeba ikonku AI generated, AI modified, to už prostě zase záleží, jak to přesně bude v tom daném případě.
13: Aha, takže tady to jde za tím uživatelem, dejme tomu systému.
15: Takže přesně, když třeba já bych si tady z tohoto, jak teďka sedíme v rozhlase, pak třeba udělala nějaké jako video, přidala si k tomu, že tady mám vzadu svých jako 20 fanoušků, tak možná za určitých jako podmínek už by to právě přesně mohlo splňovat definici deepfakeu a já to musím transparentně označit jako ten člověk, který si tady tohle video označil.
13: Tak dobře, tak to bychom opravdu mohli říct, jak se definuje tedy ten deepfake. Je to všechno, co tedy si vytvořím pomocí umělé inteligence a nějak to uměle upravím?
15: Tak to rozhodně není. Když si vytvoříte svoji pozvánku na narozeninovou oslavu a upravíte si to v nějakém jako chatu, tak to nemusíte označovat. Ale to, co by přesně mohlo pomoct, je vždycky se zamyslet nad tím, že jsou 4 podmínky, které musíte splnit, aby to byl deepfake. A musíte je splnit jako všechny 4 zároveň. Jinak to deepfake není. Ta první podmínka je, že to přesně musí být nějaký jako obrazový, vizuální audio obsah. Takže podívám se jako na tu formu jako takovou. Ta druhá podmínka je, že to musí být buď vytvořené nebo změněné za pomocí umělé inteligence. Ta třetí podmínka je, že ten výsledek, a to je přesně to, kde je to za mě jako nejvíc jako zásadní, takže ten výsledek se jako podobá nějaké osobě, skutečnosti, události. A ta čtvrtá podmínka je to, že to přesně může vyvolat ten dojem nějaké jako pravdivosti nebo autentičnosti. Abychom nemluvili úplně abstraktně, tak já vezmu nějaký jako konkrétní příklad a s dovolením ho zrovna vezmu na vás, jako na nějaké veřejné osobě. To znamená, přesně, když já bych si z tohohle záznamu, z tohohle rozhovoru udělala fotku, kde za váma ještě přidělám třeba dalších 5 jako asistentů, který, a teďka myslím opravdu lidských jako asistentů, který vám tady budou podávat jako poznámky, reagovat na to, co já říkám, dohledávat, jestli mluvím pravdu, nemluvím pravdu a tak dále, tak už by to přesně splňovalo to, že je to jako obrazový záznam, bude to třeba fotka, vygenerovala jsem si to za pomocí AI, pracuje to zase s nějakou reálnou osobou, s reálnou skutečností a může to vyvolávat ten den té pravdivosti, že opravdu během toho rozhovoru tady sedělo dalších 5 lidí, co vám pomáhalo a grilovalo mě ohledně transparentnosti. Ale zase druhá situace, kdy by to přesně deepfake nebyl, když bych si vygenerovala video, kdy tady vedle vás bude sedět a teďka řeknu, já jsem z generace Šreka, tak by tady vedle vás prostě byl Šrek a podával vám papíry, který vám jako radí, co jsem řekla špatně. To nevyvolá ten dojem té autentičnosti. Když se na to člověk koukne, tak si řekne, no tak asi s ním ten Šrek tam jako neseděl.
14: Musíš zvažovat publikum a to, co pro něj je patrně normální a přijatelné a to, co ne, což je tenký léto. Spousta práce pro právníky, kteří to budou interpretovat a dohadovat se o tom výkladu.
15: Rozhodně. A možná to, co bych ještě doplnila, není tam důležitý úmysl. Takže to, že třeba já si takhle vytvořím video s těmi, nebo fotku s těmi 5 asistenty, tak to, když já bych si řekla, no jo, ale tak já tím jako nechci nikoho klamat, to je jenom tak jako pro srandu, ne, tak já tam nemám žádný špatný úmysl. To je úplně jedno. Tam se nezkoumá úmysl, tam se zkoumá přesně ta fakticita, protože možná zase, když se na to podíváme, trošku to odzoomujeme, tak o co nám jde? O nějaké pravdivé pouštění informací ven? O nějaké schopnosti podpořit možná v něčem jako důvěryhodnost v informace, důvěryhodnost ve svět a nějaké jako kritické myšlení.
13: Nebude takový materiál, třeba taková fotka, vlastně už jednou označena jako dílo AI, protože já použiju na to nějaký AI nástroj, takže tam by vlastně nějaký watermark, nějaký vodoznak nebo něco takového mělo být a nestačí to? Musím to ještě označit navíc, tedy jako nějaké dílo AI, já jako ten člověk, který ho vytvořil.
15: Tohle přesně je ta povinnost, to označování deepfakeu jde za náma, nebo za váma, jako za tím zavádějícím subjektem, protože ta rovina, o které jsme se bavili předtím, to, co jde za tím poskytovatelem, za tím vývojářem, to si pojďme opravdu představit, že to je na té jako technické úrovni, která ne vždycky, bych řekla, že i musí být nutně na první dobrou jako okem rozpoznatelná, ale když se bavíme o deepfakeu, tak tam se i pojďme bavit o tom, že to označení musí být opravdu čitelné pro toho člověka, musí být označeno ve chvíli, kdy dochází jako k prvnímu vystavení se, to je tomu obrazu, té fotce, tomu videu, to je úplně jedno. A zároveň to musí být uděláno takovým způsobem, že já proto nepotřebuju žádný jako nástroj, jak to jako zjistit, jestli je to jako deepfake nebo není. Takže tam klasicky budu mít třeba nějakou jako ikonku.
13: A co nějaká satira a podobné záležitosti? Není tam nějaká výjimka pro ně?
15: To zjemnění, přesně když se bavíme o nějakých satirických, fiktivních, uměleckých, parodických. Takže přesně tam tady tahle oblast. Pojďme si v Evropské unii jako dovolit pořád nějak jako vtipkovat a umělecky se rozvíjet. Takže tam je to přesně zajištěno tak, aby to bylo jako citlivé vůči přesně tomu jako satirickému obsahu, že tím jako úplně nezabijete ten význam jako takový.
13: Petře, jak tady o tom mluvíme, tak pořád mám takový pocit, že tohle nebude úplně jednoduché nějakým způsobem rozhodovat a určovat, kde ta hranice je, jestli prostě já jsem vygeneroval fotku, kde 5 lidí jako na první pohled poznalo, že to je nějaká legrace, nebo že to není reálná věc a 5 lidí zase jako z 10 to nepozná, tak jak se tohle to má rozhodovat, jak se díváš na tohle, na tahle pravidla? No,
14: nebude to jednoduché, samozřejmě, že ne. Výklad zákona, když už dojde na nějaký spor, přísluší soudu a nikomu jinému, čili tam se to asi bude řešit. Já předpokládám, že se po nějaké době ustálí zvyklosti a pravidla. Existuje jistá smíšená zóna, kde třeba není jasné, jestli jde o umělecký akt nebo pornografii. A opravdu v některých případech je to otázka velmi subjektivního názoru a výkladu, ale ve většině případů to umíme všichni rozpoznat, jestli je to na jedné straně plotu nebo na druhé. Předpokládám, že z deepfakey se to ustaví podobně a tím, jak bude vzrůstat zkušenost společnosti všech lidí s výskytem těchto radostných záležitostí, tak se nastaví sama automaticky i ta většinová citlivost.
13: Nemůže to minimálně na začátku vést k tomu, že třeba lidé budou pro jistotu označovat za deepfakey i věci, které deepfakey nejsou, že vlastně bude tam taková jako trošku předběžná obava z toho, aby člověk ty hranice nějak nepřekročil, i když tedy nechce.
14: U někoho možná ano, u někoho naopak se bude snažit o provokaci, co všechno se dá v rámci toho zákona ještě udělat beztrestně. To je ale normální, to je běžná reakce na zavedení nové regulace, nové normy.
13: My jsme v našem pořadu už mluvili třeba o tom, že americká firma Anthropic oznámila, že začne texty označovat nějakým vodoznakem, který vlastně spočívá ne v tom, že jsou tam přidána nějaká metadata, ale v tom, jakým způsobem vlastně ten text, ten systém, ten text tedy generuje. A jak statisticky se dá pak jaksi zjistit, že tam třeba některá slova nebo výrazy nebo tokeny jsou použity více, než by asi odpovídalo nějakému normálu. Hned se objevily nástroje a jejich poměrně velká spousta, které tohle to mají odstraňovat. Mimochodem podobný vodoznak používá také Google už nějakou dobu. Jak to bude třeba potom s těmito jaksi nástroji, které budou odstraňovat ty vodoznaky, nebo je budou se snažit nějak obcházet a podobně. Je tohle to, nebo bude tohle to vlastně vůbec legální?
15: Asi možná úplně nebudeme bavit o nelegálnosti ve smyslu AI Actu, ale jako pořád AI Act není ten jako jediný nástroj, který máme jako společnost k dispozici. Takže pořád se můžeme bavit o tom, že tohle jednání může být podvod, nebo to přesně může být nějaké jako klamání spotřebitele, cokoliv. Takže stejně tak, jako když jsme se bavili minulý týden o těch slíkacích aplikacích, tak vlastně úplně stejně máme i jiné. V tomhle případě je tam ustanovení trestního zákoníku, tak tady zase budeme mít jiné možnosti, jak to postihnout. Zároveň mi tam přijde pořád důležité dívat se i třeba na vodoznak tou formou, že to nutně neznamená to prokazování toho autorství, ale že je to splnění povinnosti té transparentnosti, což ne vždycky mezi tím musí být to rovnítko. Že tím, že to tam nějaký vodoznak je, nebo jakákoliv jiná varianta, může tím dojít tím, že si ten poskytovatel splňuje tu povinnost té transparentnosti, ale ještě ten jako opravdu ten původ toho díla a co všechno teda vzniklo za pomocí AI a co ne, tak to je otázka druhá. Což to samozřejmě trošku komplikuje.
13: Ano, o tom jsme tady také mluvili. Petře?
14: Čistě technicky je tady potřeba rozlišit dvě věci. Je to subtilní, ale důležité. Ty nástroje na odstraňování vodoznaku, tak jak ho definuje Anthropic, nevrátí nikdy do toho původního stavu, který by tam byl bez toho vodoznaku. Jenom stíží nebo znemožní identifikaci, ale nemohou nikdy rekonstruovat ten text generovaný bez vodoznaku, protože to je matematicky vyloučeno. To je jedna věc. Druhá věc, AI Act, jak si o něm tady povídáme, předepisuje to vodoznakování, jednoznačné určení původu textu, jenom v některých specifických případech. A z toho vzniklo velké nedorozumění, protože Anthropic, a mluvme jenom o něm, je to zatím jediná firma, která to udělala z těch velkých, zavedl to plošně, úplně pro všechny generované texty. Vlastně neměl bych říkat zavedl, ale zavede, ještě nikdo z nás neviděl výstupy s tím vodoznakem.
13: Má to být u nových modelů.
14: Má to být u nových modelů a oni od té doby ještě žádný nový neuvedli, ale budou to postupně dávat i do těch starých a do konce roku to bude patrně ve všech, pokud se nezmění nějakým způsobem plán. Takže je důležité si uvědomit, že to není tak, že by Evropa předepisovala povinné označování úplně všech AI generovaných textů. Je to jenom tak, že jeden velký konkrétní poskytovatel se rozhodl pro toto řešení a možná to ani nemusí být definitivní rozhodnutí.
13: No já jsem o tom právě taky uvažoval, jestli to není nějaký pokus vlastně rozproudit nějakou debatu o tom, jestli se, nebo jakým způsobem se vlastně ty náležitosti AI aktu dají splnit, třeba u těch textů, u fotek, u videí potom, nebo třeba u programovacího kódu nějakého, tak tam je to asi jiné, tam se opravdu přidávají nějaká metadata. Ale u toho textu si myslím, že to tak jednoduché třeba být nemusí a že se mohu pak hledat nějaké jiné metody, jak to udělat, než třeba právě to, co Anthropic říká.
14: Uvidíme. Ona, tahle metoda, si myslím, že v těch počátečních diskuzích získala dost špatnou pověst nezaslouženě, protože není podle mého soudu zas tak invazivní, zas tak škodlivá pro podobu toho textu, jak se soudí. Ale tohle všechno se teprve ukáže, až si budeme moci porovnat vzorky s vodoznakem a bez něj. Rozhodně těch zmatků okolo toho je mnoho a nějaká kancelář při uvádění událostí na pravou míru by se velice dobře hodila. Potřebujeme Saturnina.
13: Saturnina na Český telekomunikační úřad, aby nastoupil a tam měl kancelář.
15: Bojím se, že zatím ho nemáme v týmu, ale jak budeme tým snad i do budoucna rozšiřovat, myslím si, že to byla skvělá pozice. Moc se těším, kolik by se vám přihlásilo lidí.
13: Dobře, Petr tady vlastně nakousl jednu otázku a to, že se to netýká všech textů. Jak to tady je?
15: Zase, když se podíváme do toho článku 50 AI Actu, tak je tam ta speciální povinnost, která se týká textu ve veřejném zájmu. Takže zase fakt se bavíme čistě o textu, takže ne o všech možných výstupech AI a ještě čistě ve veřejném zájmu. Když se zastavíme u toho veřejného zájmu, pojďme si to fakt představit, že je to něco, co nějak jako společnost může zajímat, je to pro ní důležitý a dejme tomu, jsou to nějaké jako informace, které na tu společnost mají vliv jako celek. Takže můžeme se bavit o informacích třeba z oblasti bezpečnosti, třeba z oblasti jako financí, jaké pohyby třeba na akciových trzích, ale i obyčejné věci, jako je třeba rozhodnutí nějakého úřadu, nebo třeba rozhodnutí ČTU, nebo třeba informace o počasí. Může přijít nějaká jako, řeknu, bouřka, něco jako intenzivního, tak i tahle informace ve chvíli, kdy ten text jako nebude jako zrevidovaný jako tím člověkem, tak pak je opravdu potřeba ho takto označit. A hlavně ono to i v těch jako lidech má jako vzbudit takovou to jako ostražitost, obezřetnost, že to opravdu je ta informace, která byla třeba generovaná nebo využita za pomocí jako AI.
13: Takže tam má jít čistě o zcela automaticky generované nebo upravené texty, protože tam je opravdu nějaká výjimka, která se týká, my říkáme redakční výjimka, protože se týká třeba právě textů, které prošly nějakým editováním a schválením člověkem a podobně, takže pro média je jasná výjimka, ale je to tedy výjimka širší, týká se i jiných textů než redakčních.
15: Takhle, jak jsem to pochopila, tak ano. Protože třeba zase přesně, když se zastavíme u té redakční výjimky, tak tam jsou proto dvě takové základní podmínky. Ta jedna podmínka je ta kontrola a druhá podmínka je ta odpovědnost. To znamená, když vznikne text, tak když vznikne text za využití nějakého AI nástroje, tak ta redakční výjimka se vztahuje v případě, že ten text byl jako zrevidovaný, zkontrolovaný nějakým člověkem a ten člověk za to vzal tu redakční odpovědnost. Takže ano, tohle napsala, prostě zrevidovala Ivana Kudláčková. Velmi jednoduše si to přesně můžeme představit, jako když bych třeba já nově nastoupila do zpravodajství a napsala svůj jako první článek, tak asi budu totální amatér a laik, takže to po mně taky někdo zkontroluje. A v ten moment, kdy to někdo zkontroluje, projde to tou editorskou revizí, tak v ten moment už asi úplně nedává smysl to jako označovat za AI generated, když to opravdu prošlo tou revizí a někdo za to vzal tu redakční odpovědnost.
14: Nejenom ten první článek, i tisící.
15: Jo, ano.
14: Normálně ano. Fungující redakce je nastavená tak, že každý text projde rukama nejméně 3 lidí, než Jasně. se publikuje.
15: Tady jsem spíš fakt chtěla vytáhnout vyloženě jako, kdybych si řekla, že to, co vygeneruje AI, by mohlo být tak jako obdobně, když je člověk jako laik na nějaké pozici, ale...
13: Tak to bych neotvíral tuhle otázku, protože možná by to bylo i lepší, než ten člověk, třeba ta AI už mi psát dneska dobře.
14: Ale to je důležitý bod tohle, protože to máš samozřejmě pravdu, může to být lepší a hledáme zase nové normy, novou etiku, nové nastavení fungování všeho kolem nás. Na to se vynechává v těchto diskuzích obvykle, protože je to vzdálenější budoucnost, ale vlastně si tím zkreslujeme realitu, když to nepřipouštíme.
13: Tak o tom, že ten dohled člověka minimálně v redakcích je důležitý, tak myslím, o tom není vůbec sporu. Mně se trošičku ulevilo, protože samozřejmě už také v redakci třeba používáme umělou inteligenci na nějaké korektury například, nebo překlady, nebo přepisy právě rozhovorů ze zvuku do textu, takže jsem se už bál, co všechno budeme muset označovat, ale výjimka tam opravdu je. A vždycky samozřejmě pak ty texty ještě procházejí nějakým redakčním kolečkem a úpravu nějakého editora nebo člověka, takže naštěstí se to takových případů týkat tedy nebude. Každopádně děkuju za informace, aspoň doufám, že jsme aspoň trochu tedy vyjasnili, koho se ta pravidla o transparentnosti týkají a čeho se týkají a čeho se naopak netýkají. Děkuju našemu dnešnímu hostu, kterým byla Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Budu se těšit zase někdy naslyšenou, až si zase budeme tady povídat o nějakých dalších pravidlech nebo vašich zkušenostech s regulováním AI v Česku. Díky.
15: Moc vám děkuji, přeji vám hezký den.
13: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktoru deníku N, Petrovi Koupskému, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
14: Naschledanou.
13: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
16: Je 10:30.
17: Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Opozice podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Inflace v Česku meziročně zrychlila na 1,9%, vyplývá to z předběžného odhadu růstu spotřebitelských cen, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol, tabák nebo energie, včetně pohonných hmot. Zlevňovaly nespracované potraviny. Finální hodnotu srpnové inflace oznámí statistici příští čtvrtek. Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Oleha Kypera zemřel jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných. Ukrajina zase dnes v noci zaútočila drony na jihoruské Soči a zasáhla zřejmě sklady dvou největších ruských ropných společností Rosneft a Lukoil. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a podle povodí Vltavy se kvůli suchu dostane na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. Slovenský premiér Robert Fico bude dnes jednat se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem. V Sofii se sejde i s prezidentkou Iljanou Jotovou. Píše o tom slovenská agentura TASR. Podle ní bude jedním z hlavních témat jednání hospodářská spolupráce. V srpnu na železnici v Česku zemřelo 23 lidí, nejvíc za jeden měsíc od začátku letošního roku. Meziročně je to o 9 víc. Vyplývá to ze zveřejněné statistiky na webu Drážní inspekce. Mimořádných událostí, které ohrozily nebo narušily bezpečnost provozu lidí, infrastruktury či životního prostředí, evidovala Drážní inspekce letos v srpnu 107, loni jich bylo pouze 83. Pozor, v křižovatce Černokostelecké a Průmyslové blokují tam provoz následky střetů nákladního a osobního vozidla. Nedá se projet pravým pruhem ve směru z centra, zdržení narůstá. V Černokostelecké se brzdí na úrovni depa Hostivař, kolona je na 10 minut, v Průmyslové od Hostivaře se zpomaluje za Kablem, tam je zdržení o něco kratší, asi na 5 minut. Dobře, dojďte. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty kolem 27 stupňů. Od zpráv se loučí Marie Jakšičová a pokračuje Interview Plus s moderátorkou Pavlínou Nečáskovou.
17: Česko se chce stát evropským lídrem na poli umělé inteligence. Vláda podepsala deklaraci s dalšími 8 státy a hlásí se do unijní soutěže o vybudování velkého datového centra. AI Gigafactory by mohla vzniknout u Prahy na Zbraslavi. Jak velké máme šance na úspěch a nevstoupila Evropa do soutěže o rozvoj umělé inteligence příliš pozdě? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
18: Interview Plus.
17: A naším dnešním hostem je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Dobrý den, vítejte.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
17: Česko včera podepsalo takzvanou Pražskou deklaraci s dalšími 8 státy, zeměmi V4 a také Rumunskem, Slovinskem, Chorvatskem, Litvou a Lotyšskem. Co to prakticky znamená?
19: My jsme včera dosáhli toho, že jsme udělali první krok k tomu, abychom navázali skutečnou spolupráci s okolními zeměmi. Myslíme si totiž, že není potřeba, aby každá země se s AI si přicházela na vlastní řešení, ať už se to týká veřejné správy, zdravotnictví nebo spousty dalších oblastí. Je spousta takzvaného know-how, které si můžeme nazdílet, ale není to jenom o sdílení know-how, jak adoptovat AI. Jedním z klíčových prvků té deklarace je například i sdílení výpočtů. Kapacity. My se zapojujeme jako Česko do soutěže, do evropské soutěže o takzvané AI Gigafactories a právě včera jsme se s sousedními státy, respektive se státy v regionu střední a východní Evropy dohodli, že ať ta soutěž dopadne jakoliv, tak dává smysl tato velká výpočetní centra sdílet mezi sebou. Není potřeba, aby každý stát v tomto regionu měl to super výpočetní centrum a naopak nám, pokud o něj soutěžíme, dává smysl, abychom měli vlastně chycenou spolupráci s ostatními a tu naši výpočetní kapacitu mohli nazdílet. Takže to je jenom jedna z mnoha oblastí, které jsme včera diskutovali.
17: A to znamená, že kdyby Česko nevyhrálo v té soutěži, tak by přesto stavělo datová centra?
19: Včerejší diskuze byla spíš o tom, že jako region potřebujeme mít některá datová centra u nás a v případě, že Česko neuspěje a pokud neuspěje třeba nikdo ani z toho regionu, tak bychom se měli zamyslet, jak si je společně vybudovat pro potřeby vlád a státu a státních administrativ. Druhá věc je, že samozřejmě je to i biznisová záležitost, konec konců i celý ten projekt AI Gigafactory je většinově soukromá investice, za kterým musí být jasný business case a to k tomu se třeba dostaneme později. Takže ta diskuze byla o tom, pojďme sdílet a pracovat na tom, abychom si nazdíleli ty kapacity.
17: A znamená to, že nikdo z těch zúčastněných států, které jsem jmenovala, nemá ambici mít na své území svou AI factory a všichni tak podporují ten záměr Česka?
19: Není to úplně tak. Já možná vysvětlím, jak se to má. V průběhu července byla vlastně ze strany Evropské unie vyhlášena soutěž. Ona je to de facto společná evropská veřejná zakázka. Teď se v rámci té soutěže musí hlásit soukromá konzorcia. Ale podmínkou, aby se mohl to soukromé konzorcium z jakékoliv země přihlásit, tak bylo, že má podporu ze strany vlády ten fakt, že vlastně, dejme tomu my jako vláda České republiky, jsme odsouhlasili, že chceme, aby byl projekt AI Gigafactory na našem území a podporujeme to nějakou částkou, která je oproti té celkové investici minoritní, ale do té soutěže se nemůže nikdo přihlásit, pokud nemá takovýhle souhlas té vlády. A z našeho regionu se vlastně ten souhlas vyjádřila česká vláda a také polská vláda. To znamená, máme dvě želízka v ohni, která spolu mohou soupeřit, ale nemusí. Teď je to na soukromých investorech, jestli se dohodnou a podají společný česko-polský projekt, což je věc, kterou my jako vláda podporujeme. Zároveň
1: preferujete spíše?
19: Podporujeme. Myslím si, že pokud se jedná o investici ve vyšších desítkách miliard korun, tak nemůžeme úplně diktovat, takže spíš bych řekl to slovo podporujeme a je na nich, jestli se jim podaří dohodnout se s tím polským protějškem. My bychom za to byli rádi, ale zároveň jsme včera podepsali memorandum o spolupráci s Polskem, separátně od té pražské deklarace. A tam jsme si řekli, ať už to dopadne jakkoliv, to znamená, pokud uspějí oba dva projekty a bude mít AI Gigafactory v Polsku i v Česku, tak dává smysl, aby spolu spolupracovali. Pokud uspěje jenom jedna země, tak zase dává nám smysl, abychom si to sdíleli. A pokud neuspěje ani jeden z nás, jak už jsem naznačoval, tak stejně se bude muset zamyslet, jakým způsobem takovou kapacitu vybudovat.
1: Jak jste říkal, tak Česko se přihlásilo do té evropské soutěže na výstavbu AI Gigafactory. Pokud by uspělo, bylo by to i s podporou evropských peněz. Může právě ta pražská deklarace pomoci k tomu nějak?
19: Já si myslím, že ano, protože naším cílem, teď mluvím za Česko, bylo ukázat, že jsme středoevropským lídrem, že táhneme to, jakým způsobem se střední Evropa k umělé inteligenci staví a zároveň jsme chtěli ukázat, že má

0: běžela už od loňského roku, takže první ty předběžné přihlášky, o kterých mluvíte, tak ty probíhaly vlastně v roce 2025 a je to právě tak, že se nehlásí do té soutěže ty státy, ale jsou tyhle předběžné přihlášky dávaly ty soukromé subjekty z jednotlivých zemí, takže z těch větších zemí, jako je Francie nebo Německo, se právě přihlásilo více lokalit, respektive více subjektů, které by o ten projekt potenciálně měly zájem. Celkem 15 zemí. Teď víme, jak jsme na tom z pohledu podpory těch jednotlivých zemích, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, a o 7 projektů AI Gigafactory má zájem 10 zemí. To znamená, že jenom čistě aritmeticky je vidět, že ta šance pro nás je značná, ale samozřejmě ten projekt musí být kvalitní sám o sobě. Není to jenom, že se za každou cenu musí rozdělit 7 AI Gigafactories, ale ten projekt musí splnit nějakou úroveň kvality, což je práce na toho soukromého investora. Tak, jak to sledujeme v Česku, tak si myslím, že ty šance nejsou nezanedbatelné, protože ten soukromý investor, aspoň ten, který je známý, a to jsou české radiokomunikace, tak z toho, co vidíme, tak se tomu velmi intenzivně věnuje a myslím si, že to je na dobré cestě, ale nechtěl bych samozřejmě předbíhat.
1: No, podle vicepremiéra ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka by to měl být projekt zhruba za 100 miliard korun. Dominantní část by tedy zaplatily soukromé firmy, asi v tomto případě české radiokomunikace. To znamená, že jsou ochotny dát tady tu dominantní velkou částku.
0: Je to tak, je to přesně tak, jak jsem mluvil o tom.
1: A jsou to jenom české radiokomunikace?
0: Jsou to české radiokomunikace, ale je na nich, jak si složí to projektové konzorcium, takže jak to ve výsledku dopadne, kdo další tam bude, případně z dalších biznisů nebo firem v rámci Evropy, tak je zase na nich, ale oni jsou ten tahoun a ten lídr a jak si to konzorcium sestaví, je čistě na nich. Ta výše investice z jejich strany není v tuhle chvíli, nemůže být známá, to z toho důvodu, že nejsou známé ceny těch čipů, respektive víme, jaké jsou v tuhle chvíli, ale ne ve chvíli, kdy ten projekt bude odklepnutý, ale rozhodně se bavíme o vyšších desítkách, až možná přes 100 miliard korun v té konečné fázi. Ona Evropská unie vlastně rozdělá tu soutěž do 2 fází a ta první fáze je zhruba třetinová, bych řekl, oproti té celkové velikosti a aby si posluchači udělali představu, kolik je ten závazek českého státu, tak je to aktuálně 100 milionů eur. To znamená, do té první fáze my jako Česko jsme připraveni a máme to odsouhlasené vládou dát 100 milionů eur a stejnou částku by poskytovala Evropská unie. A je to 100 milionů eur na dobu 5 let.
1: Takže to zaplatí stát.
0: To zaplatí to stát, takže je to 500 milionů korun ročně a ten stát si nekupuje cihly, nekupuje si čipy, není to žádná dotace, ten stát si v rámci veřejné zakázky kupuje výpočetní výkon pro svoji potřebu.
1: A už se ví, kde na to stát vezme v situaci, kdy se řeší druhý nejhorší schodek v historii země.
0: Tak ono se to netýká rozpočtu na rok 2027, to je jedna věc.
1: A 2028 už
0: 2028 ano, protože podmínkou je, že ten projekt se musí rozeběhnout, už jakoby fungovat od roku 2028. Tak my jsme tuhle debatu vedli intenzivně, ať už s vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, tak s panem vicepremiérem Havlíčkem, tak s panem premiérem. A ta základní shoda je na tom, že tyhle peníze si budou platit jednotlivé rezorty v rámci svých IT rozpočtů, které jsou v řádu miliard korun. Je to minimálně 20 miliard korun, co jde ročně do státního IT. A vzhledem k tomu, že jednotlivé úřady vlastně přechází na to, že začínají používat AI, tak ten provoz těch modelů si budou platit v rámci svých rozpočtů. Znamená, neměl by to být, nebude speciální rozpočet na AI Gigafactory.
1: Měl by se to pozbírat po všech rezortech.
0: Je to tak.
1: Hostem Interview Plus je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Co si vlastně Česko od takového datového centra nebo AI Gigafactory slibuje? V čem to pomůže?
0: Já si myslím, že s tím, jak postupujeme v adopci umělé inteligence a s tím, co se děje celkově ve světě, tak nám právě a díky tomu jsme to schválili i na vládě, tak je jasné, že nějaké datové centrum pro AI musíme mít. V tuhle chvíli vlastně drtivá většina výpočetního výkonu je v USA. Konec konců v oblasti umělé inteligence jsme víceméně úplně závislí na USA, ať už se to týká čipů, ať už se to týká těch takzvaných velkých jazykových modelů, tak právě i těch poskytovatelů, těch velkých cloudových služeb, těch výpočetních center, které ty modely pak pohánějí. A právě to je snahou teď Evropy to zvrátit, respektive alespoň částečně dohnat tu stavbu těch AI gigatováren a i menších AI továren. A my jako stát

0: pokud chceme na AI fungovat a provozovat řadu služeb pro občany, ale nejenom pro občany, ale třeba i pro ozbrojené složky, pro policii, pro hasiče, pokud chceme používat AI ve zdravotnictví, jakože na tom intenzivně pracujeme, tak pracujeme s velmi citlivými daty a my v těch ve spoustě případů potřebujeme, abychom měli absolutní kontrolu nad tím, na jakých modelech a na jakých výpočetních kapacitách se s těmi daty pracuje. Takže není to tak, že bychom 100% provozu státu v oblasti umělé inteligence potřebovali mít na svém území na vlastních modelech, ale je spousta příkladů, kde to potřeba je a právě proto potřebujeme to výpočetní centrum.
1: To znamená, že by se vytvářel nový jazykový model?
0: Je to jedna z možností, respektive počítáme s tím, že chceme dělat státní jazykový model, není to žádná přelomová věc. Řada okolních zemí už ho má, mimo jiné například Polsko, a zároveň není potřeba si to představit tak, že budeme budovat nový ChatGPT nebo jiné špičkové modely. Ty špičkové modely v tuhle chvíli se vyvíjí v Americe a nemyslím si, že v dohledné době budeme schopni v Evropě obecně je dohnat.
1: No ten francouzský model příliš úspěšný není.
0: Ještě nedávno byl v top 50 jazykových modelů na světě, ale poměrně nízko, ale je dobré si uvědomit, že ne pro všechny případy potřebujeme mít ty špičkové modely. Naopak pro zapojení umělé inteligence do procesu třeba i státní správy, tak leckdy stačí i míň výkonný model, který už je třeba dostupný zdarma, takzvané open source modely, a mimo jiné stát už některé open source modely používá. Takže právě tyto modely, anebo pokud si pak vyvineme nějaký sofistikovanější, ale zase nemusí to být, že ho budeme trénovat od začátku, že budeme investovat miliardy dolarů, tak jako se to děje v Americe, může to být řádově jiná částka, tak ty vlastní modely můžeme provozovat na vlastní infrastruktuře a budeme naprosto přesně vědět, co se kde děje. A bude to také těžší zmanipulovat, protože to je jedna z obav blízké budoucnosti, že je možné manipulovat ty jazykové modely, s kterými pracujeme, a my to vlastně ani nemůžeme poznat. A to v případě, že ty modely používá stát, je samozřejmě hrozně citlivá záležitost.
1: A je to tedy velký rozdíl, než by byla třeba taková AI gigafactory v Rakousku a my bychom ji s ní sdíleli, tak jako to plánují třeba ostatní státy s náma. Bude pořád přínosnější, když to bude v Česku? Předpokládám, že se neobáváme sdílení citlivých dat s evropskými státy.
0: Tak myslím si, že je řada takzvaných use caseů, které je lepší mít na vlastním území, ať už se to týká například armády nebo policie nebo i toho zdravotnictví, ale samozřejmě jinak platí, že důvěřujeme partnerům v Evropské unii, takže do jisté míry by nám třeba takové výpočetní centrum v Polsku nebo v Rakousku nebo jinde mohlo vyhovovat, ale pak jsou tady ty měkké aspekty, které s tím souvisí. Už jsem tady několikrát zmínil, že jde o investici v řádu desítek miliard korun. Tak myslíme si, že je rozhodně lepší, když ta investice proběhne v Česku, než aby byla v sousedních zemích. Zároveň vidíme už teď už jenom to, že naše vláda schválila podporu toho projektu AI Gigafactory, že to přilákalo pozornost z celého světa. Ozývají se nám špičkové technologické firmy z USA, z Tajvanu, z Koreji, že se chtějí dozvědět víc a že případně na tom chtějí spolupracovat. Takže my tím.
1: A spolupracovali bychom, nenavazovali bychom opět na tu závislost, kterou už máme s těmi státy, které jste vyjmenoval.
0: Ne, tak já myslím si, že je potřeba být sebevědomý a teď běží v Evropě ohromná debata o takzvané budování technologické suverenity evropské, s čím se dá naprosto souhlasit, ale to neznamená, že musíme automaticky přetrhat vazby na naše partnery v demokratických zemích západního světa. Takže myslím si, že ta spolupráce dává smysl i do budoucna.
1: Karel Havlíček mluví v této souvislosti často o posílení ekonomické výkonnosti a ekonomickém přínosu, ale zatím se ta návratnost investic do AI projektu po celém světě, zatím se na to spíše čeká. Ten přímý zisk přichází jen u minima případů, to se neobáváte?
0: Máte naprostou pravdu, samozřejmě, že to je riziko, nicméně není to vlastně nic nového, úplně stejný efekt byl s nástupem počítačů a dá se říct, že i internetu. Při nástupu počítačů v 80. u nás bohužel spíš v 90. letech, tak ten přínos pro ekonomiku, pro růst HDP, pro růst obratu nebo zisku firem byl vlastně jakoby velmi postupný a v těch prvních letech málo viditelný. Takže To je věc. Zároveň vidíme, že je velký problém měřit tu návratnost investic do AI. Řada těch věcí nemusí mít přímo finanční zisk a pokud se bavíme o AI ve službách státu, tak už vůbec nemůže to být spíš zrychlení některých procesů, zkvalitnění těch služeb, ale samozřejmě ideálně i to, že některé věci bude dělat méně úředníků, kteří se třeba můžou přesunout na jinou agendu, anebo ten stát může výhledově zeštíhlovat. Takže ano, je to téma, které potřeba mít v hlavě, ale zase bych nepanikařil.
1: No, průzkumy ukazují, že umělá inteligence se užívá v Česku poměrně hojně a staví nás to do popředí, pokud se nemýlím zároveň.
0: No, jak se to vezme? Jedna věc je používání umělé inteligence pro osobní potřebu, ty ChatGPT a podobné nástroje. Tam si zlepšujeme osobní efektivitu, tam si myslím, že ta čísla jsou zhruba tak, jak říkáte, ale ta daleko náročnější disciplína je zakomponovat AI do procesu, ať už ve firmách, tak ve veřejné správě, a tam bohužel jsme aktuálně, co se týká těch firm, tak jsme dlouhodobě pod průměrem Evropské unie.
1: K tomu jsem se právě chtěla dostat. Čím to je, že byla nedostatečná investice do infrastruktury?
0: Ne, tak já myslím, že AI ve spoustě oblastí vlastně ukazuje ty staré problémy a dluhy, které máme. Týká se to od vzdělávání, elektronizace, zdravotnictví, tak se to týká i těch našich firm, které dlouhodobě mají velký digitální dluh. Týká se to zejména malých a středních firm, takže pokud neběžíte digitálně až doteď, nemáte ty procesy zdigitalizované a nemáte je dobře nastavené, tak nemáte data a pak se vám těžko zapojuje AI. Pokud nemáte digitální infrastrukturu a nemáte data, tak vám AI je s prominutím skoro k ničemu. Takže to je přesně to, proč v tuhle chvíli vlastně v těch firmách ta AI není zas tak zapojovaná.
1: A podobně na tom také státní správa?
0: Státní správa na tom je podobně jako ty firmy. Je to ovšem pro mě velká priorita, je to i priorita pro pana premiéra, takže se tomu intenzivně věnuju a myslím si, že by široká veřejnost byla velmi překvapená, co za zajímavé projekty už ve veřejné správě je. Ale je dobré zase oddělit, že si můžeme představit, že by bylo fajn, aby každý úředník dneska už pracuje s počítačem, to znamená, že by bylo fajn, aby každý úředník uměl používat umělou inteligenci přiměřeným způsobem pro to, aby zefektivnil svoji práci s dokumenty, s e-maily a tak dále. A ta druhá věc je pak naroubovat AI na ty procesy, respektive to není úplně správné vyjádření, protože není cílem roubovat technologie na ty procesy, ale zároveň se zamyslet, jestli ty procesy jsou dobře nastavené, ať už je to přímo jako služba občanům, vyřizování různých správních agent, anebo vnitrorezortní procesy, kde je ohromný prostor pro zlepšení samozřejmě a ta AI si může pomoct.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. AI Gigafactory by měla stát na rozhraní z Braslavy a Jíloviště, kde už tedy České radiokomunikace staví datové centrum. To se započalo už za předešlé vlády. Jak je dnes ta výstavba daleko?
0: Dovolím se trošku upřesnit, je to v Jíloviště, pan starosta Jíloviště je na to citlivý, ale máte pravdu, je to těsně za hranicemi Prahy, respektive z Braslavy. Jak to běží aktuálně, tak co vím, ale je to záležitost českých radiokomunikací, tak vlastně probíhají zemní práce, což je teda mimochodem ohromná výhoda toho té české přihlášky, respektive toho projektu potenciálního českých radiokomunikací, že oni už vlastně staví datové centrum. Oni, ať už budou vybráni pro AI Gigafactory nebo nebudou, tak oni stejně to datové centrum, respektive to výpočetní AI centrum tam postaví. Jenom je otázka, v jaké velikosti. Takže budova se už měnit nebude a jenom tam v úvozovkách nakoupí víc čipů, které budou mít teda dohromady větší výkon. Takže zemní a stavební práce probíhají. My jsme jako vláda splnili ten svůj úkol v tom, že jsme schválili tu podporu a zároveň České radiokomunikace podle toho, jak to sledujeme, tak intenzivně pracují na té projektové přihlášce, kde musí přesvědčit hodnotitele, že ten jejich projekt dává smysl z mnoha různých důvodů, technologicky, ekonomicky, propojení právě na ten ekosystém, nejen v Česku, ale ve střední Evropě a potažmo v celé Evropě a tak dále.
1: No pokud by Česko uspělo v té evropské soutěži, sám jste říkal, že by to centrum mělo začít fungovat už od roku 2028. Je to vůbec možné za rok a půl?
0: Je to podmínka té veřejné zakázky, je tam termín 18 měsíců od podepsání smlouvy. Evropská komise předpokládá vyhodnocení těch nabídek v prvním čtvrtletí roku 2027, takže tím logicky spočítáním si dojdeme k tomu, že to musí proběhnout v roce 2028, ale jak jsem naznačil před chvílí, tak České radiokomunikace už staví, takže pak ta velká otázka, to nebude problém jenom pro ně, ale pro všechny evropské subjekty, bude si zajistit ty čipy, protože obecně v oblasti počítačového hardwareu je aktuálně na trhu velký problém s dodávkami, není dostatek těch jednotlivých komponent a s tím souvisí samozřejmě, že i ta cena je leckdy příliš vysoká, takže to uvidíme, jak to vůbec bude možné zajistit tento nákup.
1: A máme pro něco takového také dostatečné personální kapacity?
0: Tady bych řekl, že personální kapacity pro výstavbu toho datacentra tam vlastně za stolik lidí pracovat nebude. Není to klasická továrna, takže to se jedná spíš o desítky lidí a ty odborníky na to tady máme. Mimo jiné díky tomu, že už máme vlastně super počítač v Ostravě, kde se vyvíjí spousta softwaru, ale je tady řada soukromých provozovatelů, kteří jsou na tohle připraveni a my mimo jiné teda máme špičkové výzkumná pracoviště na AI. Takže o to, abychom dokázali takové centrum provozovat, úplně strach nemám. Spíše potřeba zajistit, abychom byli schopni využít tu výpočetní kapacitu.
1: No a pokud by to byl tedy nový jazykový model, tak tam je přece potřeba obrovského množství informací, dat, textů, které se do něj nalijí, když to řeknu tak laicky. Tak kde je chcete vzít? Bude třeba stát hlídat, aby se tam neobjevilo něco nežádoucího?
0: Tak je to jeden z těch důvodů, proč si právě vlastní jazykový model do budoucna natrénovat, protože si můžete lépe ohlídat, na čem se ten jazykový model trénuje, ale v prvním kroku si myslím, že potřeba si to představit jednodušeji. Jak jsem naznačoval, existuje už spousta, celá řada kvalitních takzvaných open source modelů, které můžete vzít a vlastně si dotrénovat takzvaně. Zároveň běží velký evropský projekt Open Euro LLM, který je financovaný Evropskou unií a který vede pan profesor Hajč z Univerzity Karlovy. Jsou tam desítky partnerů z celé Evropy a jejich cílem je vlastně připravit jazykové modely pro jednotlivé jazyky v rámci Evropské unie. Takže tam, kde si vzít nějaký počátek té technologie, tak je vlastně celá řada možností a v tím bychom chtěli začít.
1: No, Spojené státy se teď setkávají s odporem veřejnosti proti výstavbě datových center, především kvůli jejich energetické náročnosti. Něčeho takového se neobáváte?
0: Děkuju za tu otázku, já ji dostávám poměrně často. Je potřeba si uvědomit, že ty investice ve Spojených státech jsou v úplně jiných řádech než u nás. Takže my si stavíme alespoň jedno centrum, nebo chceme si postavit alespoň jedno centrum pro ty potřeby, které jsem tady vysvětloval, ale to neznamená, že bude celá republika posetá datovými centry.
1: Ale přesto energeticky náročné, i to jedno centrum.
0: Ano, ale zase je to jako vlastně zanedbatelná náročnost pro celou energetickou soustavu. V tomhle ohledu bych to neviděl tak dramaticky. Ale samozřejmě, pokud by se nám začaly rozrůstat tato výpočetní centra jako houby po dešti, tak pak je to větší problém. Ale jedno centrum určitě problém nepředstavuje.
1: No už při vzniku toho projektu počítá se třeba s nějakou úsporností spotřeby? Je to něco, co třeba bude i Evropská komise posuzovat?
0: Tak ono je to záležitost právě toho business modelu. Samozřejmě čím úspornější centrum, tím míň stojí na provoz a tím lepší cena pro zákazníky. Ale vlastně je to jako se vším v umělé inteligenci. Všechno se hrozně rapidně vyvíjí. Ty nejnovější čipy jsou o dost méně energeticky náročné než před rokem. To znamená, že celková jako energetická náročnost té gigafaktory se jenom za dobu přípravu té soutěže zmenšila zhruba třikrát. A berte mě trošku s rezervou, ale jenom tím ukazuju, že to všechno nakonec může být ještě jinak.
1: No, vy jste sám říkal, že Evropská unie nebo Evropa sama o sobě se snaží o větší technologickou nezávislost, ale zároveň přiznáváte, že některé komponenty asi třeba jinak než bez Spojených států mít nemůžeme. Jsou to ty čipy, ale je to řada dalších. To znamená, že ta absolutní nezávislost je nereálná.
0: Je v tuhle chvíli nereálná, ale zároveň bychom na to neměli rezignovat. Vidíme, co dělá Čína. Nedávno americká administrativa ještě za prezidenta Bidena vlastně uvalila embargo na vývoz čipů, mimo jiné do Číny a zároveň rozřadila země do několika kategorií. My jsme spadli do druhé kategorie a měli jsme vlastně také omezený vývoz těch špičkových čipů. A Čína udělala to, že začala ve velkém investovat do vývoje vlastních čipů. Tohle je něco, co Evropa taky chce dělat, ale je v tom pomalá, ale je potřeba potřeba, abychom mysleli dlouhodobě. Ne, že v tuhle chvíli nemáme špičkové modely, nemáme čipy, ale nemůžeme jít dlouhodobě závislí. Myslím si, že v oblasti energetiky nás tahle závislost dohnala a je to to, co se aktuálně řeší od války na Ukrajině až po krizi okolo Iránu.
1: To znamená, že by si jednoho dne Evropa vyráběla své vlastní čipy.
0: Myslím si, že by to bylo ideální.
1: Hostem Interview Plus byl dnes vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Děkujeme za váš čas.
0: Já děkuji za pozvání ještě jednou a pěkný den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Archiv Plus.
3: Rudý trojici Píšátek a bílá nebo modrá košile. To byl stejnokroj československých pionýrů v dobách socialismu. Jaká byla historie tohoto dětského hnutí a jak vypadal třeba pionýrský pozdrav?
4: Sourozy pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven.
2: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Povodí Vltavy začne kvůli suchu poprvé v historii odpouštět Slapskou přehradu.
6: Přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké.
5: Dozorčí rada koncernu Volkswagen schválila plán na úspory, zanikne celkem 100 000 pracovních míst.
7: Propouštění je kvůli čínské konkurenci nutné, bude se týkat i manažerských pozic a dceřiných společností.
5: České basketbalistky se vrací po 12 letech na mistrovství světa, rozehrají ho s Italkami. Na silnici 35 stojí dlouhé kolony před Hrušovou v obou směrech a počasí bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Povodí Vltavy pravděpodobně dnes večer začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je už 15 metrů pod běžnou úrovní. Dosáhne tak kritické hranice, pod kterou už nejde hladinu dál snižovat. Povodí musí vypouštět z přehrad víc vody proto, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a dál na Labi. U vodní nádrže Orlík je teď reportér Radek Duchoň.
8: Kvůli nízkým přítokům do Orlické nádrže bude pravděpodobně dnes v podvečer dosažená kóta 334 metrů nad mořem. Vodohospodáři proto sníží průměrný otok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Energetici budou využívat v omezeném provozu jednu ze čtyř turbín v elektrárně v hrázi přehrady. Bude snížený její výkon. Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny se předpokládá až 1,5 metru za týden. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem je hladina Vranovské přehrady. Řeka Dyje je u přítoku do ní nejsušší za celých 40 let měření. Právě Vranovská přehrada je ze všech nádrží v povodí Moravy nejméně naplněná.
9: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
10: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
9: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Fran. Radiožurnál.
5: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo.
11: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
11: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
13: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
11: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Návrh podepsalo 74 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Poslancům vadí změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Podle nich ohrožují dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabují poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO tvrdí, že zákon není pro ústavní a umožní sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
14: Podle komise vrchnímu státnímu zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Chce se proto obrátit se žádostí na soudy, řekl člen komise Pavel Žáček z ODS.
15: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání.
14: Předseda komise za SPD Jindřich Reichl vysvětlil, proč dnes poslanci nevyslechli ani původně plánované svědky.
16: My jsme požádali o identifikační údaje, konkrétně o trvalé bydliště těch svědků právě vrchní státní zastupitelství a oni nám i tuto informaci odmítli sdělit, což já považuji už za velmi problematické.
14: Znovu se komise sejde 17. září. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
17: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Ablín, Radiožurnál.
5: Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 1200 mrtvých, další tisíce lidí se pohřešují.
18: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trishulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Radiožurnál.
5: Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
11: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vianoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: České basketbalistky čeká po 12 letech první duel na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě proti 4. týmu světového žebříčku Číně a na závěr skupiny proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní 2 duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude český tým konkurenceschopný.
19: Tak máme velmi těžkou skupinu, nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým třeba než je Čína.
9: Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli do 3. kola US Open. Ve dvouhře naopak vypadli Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou. Už do 8. finále můžou v dnešním programu postoupit Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
20: Kolony na D1 u Ostrovačic a na silnici 35 před Hrušovou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 počítejte s kolonou kamionů. Levý pruh jede rychleji, osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na více než půl hodiny. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice i opačně stojí před Hrušovou dlouhé kolony na desítky minut. Je to kvůli omezení a silnému provozu, směrem do Hradce se stojí už od odbočky na Tržek. Ve směru do Mohelnice začíná kolona už na konci dálnice D35 na 170. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
21: Ohrozil ministr Petr Macinka svoji bezpečnost, když před rozhovorem s aktivisty nenechal prohlédnout studio a ochranku poslal pryč? Čím to, že plán koncernu Volkswagen na zavření 4 továren v Německu a další propouštění nakonec prošel jednomyslně a budou nafta a benzín v Česku dál zdražovat? Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti rozhovoru, který ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě natočil v srpnu se členem skupiny aktivistů vystupující pod názvem Detektivní parta. Ten při natáčení imitoval vzhled někoho jiného v kapuci s maskou přes obličej a černých brýlích, se vydával za osobu, která stojí za anonymním účtem Thomas Paukner, prezentujícím se jako alternativa k tradičním investigativním médiím. Petr Macinka na Facebooku napsal, že celou dobu věděl, že nejde o Pauknera, ale o práci aktivistů a odmítl, že by šlo o chybu jeho ochranky.
22: Obvykle tak to chodím, je to moje rozhodnutí. Důstojník ochranky tam se mnou byl a je běžné, že prostě v tom studiu ten policista s vámi není. Zažil jsem to tisíckrát a já v tom nevidím žádný problém. Určitě to není žádný problém policie, maximálně tak mě. Pokud někdo mluví o nějakém ohrožení, tak jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe.
21: Tolik vyjádření ministra zahraničí a předsedy motoristů sobě Petra Macinky. Ve studiu už je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobré odpoledne.
23: Dobrý den.
21: Ti zmiňovaní aktivisté včera zveřejnili video, kde podle nich ministr podcenil bezpečnostní opatření jako chráněná osoba a jeho ochranka údajně ve studiu nepostřehli makety zbraní nebo výbušnin. Jak se zatím daří Petru Macinkovi vysvětlovat, že postupoval standardně?
23: Tak úplně se mu to nedaří. Já myslím, že podstata toho, zda postupoval standardně nebo nestandardně, spíše spočívá v tom, že nejenom on, ale i další představitelé motoristů sobě mají takovou náklonost k alternativním médiím a alternativní média pracují často s alternativními informacemi, které se nezakládají na pravdě a týkalo se to třeba i některých věcí směrem k podpoře Ukrajiny a tak dále. A Petr Macinka jako ministr zahraničí de facto nezvažuje to, zda je vhodné, aby právě takovýmto alternativním médiím poskytoval rozhovor a dokonce vlastně mu ani nevadilo to, že ten, kdo ho na ten rozhovor pozval a o kterém si myslel, že ho pozval, takže je to osoba s neznámou identitou, tak to si myslím, že je daleko podstatnější než to, co se pak dělo kolem jeho příchodu do studia a podobně. A on se ani netajil tím, že zkrátka takovýmto médiím rád dělá reklamu a podobně. Tak to si myslím, že je docela příznačné pro to, jakým způsobem v současné době motoristé na politické scéně fungují, a je to problém z toho, že zastávají významné posty ve vládě, včetně postu ministra zahraničí, což je velmi důležitá pozice.
21: Jak už jsem říkal v úvodu, ochranná služba policie České republiky se celým tím případem zabývá, potvrdil nám to Tomáš Procházka.
0: Je patrné, že z vícero úhlů pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
21: Tolik tedy vyjádření mluvčího ochranné služby policie České republiky. Dá se z toho, co jsme teď slyšeli, z toho, že se tím zabývá ochranná služba, vyvodit, že z hlediska policie šlo o bezpečnostní riziko? Dodejme, mluvíme o ministru zahraničí v době, kdy sledujeme různé útoky spojované s Ruskem. Zároveň Petr Bacinka se vyjadřuje k Izraeli. Víme, co se děje na Blízkém východě. Tak nebylo to opravdu bezpečnostní riziko?
23: Vzhledem k tomu, jak se o tom mluví ve veřejném prostoru, tak je pochopitelné, že se tím vedení ochranné služby zabývá, že to prověřuje. Když se podíváte na to video, tak pan Macinka přijel s ochránkou k té budově. Vystoupil z ní jeden člověk, který byl jeho osobní strážce, šel s ním do té budovy, šel s ním do toho studia, samozřejmě tam to nijak důkladně neskoumal a pak na žádost ministra zahraniční odešel. My máme zkušenosti z Českého rozhlasu, jak takovéto rozhovory probíhají, že když je to člověk, který je chráněný, tak samozřejmě se prohlíží studio a tak dále. Někdo z ochranky pak je v režii, ale je to na vyhodnocení té ochranné služby a toho konkrétního chráněného člověka. Petr Macinka měl pocit, že tedy mu žádné nebezpečí nehrozí a netrval na tom, nebo spíše měl přání, aby tam ta ochranka nebyla. Myslím si, že ti, kteří tu léčku na pana Macinku nastražili, tak si trochu fandí, třeba z hlediska únosu a tak dále, tak ochranná služba věděla, kde pan ministr je. Myslím si, že tady přece jenom fungují dobře zpravodajské služby, tak kdyby se něco takového chystalo, tak snad by to zachytili a včas by přijali ty služby příslušná opatření a tak dále. A kdyby chtěli nějak panu Macinkovi ublížit, tak samozřejmě ten člověk byl zahalen, ale asi nebylo by těžké potom zpětně dohledat, kdo vlastně to byl a jakým způsobem se choval. A ta ochranka neodešla úplně pryč, ale byla tam někde poblíž, takže si myslím, že zas tak úplně dramatické to nebylo, byť chápu, že ti autoři toho videa to potřebují takto dramaticky líčit, aby získali nějakou, dá se říci, reklamu.
21: Z toho, co říkáte, máte pocit, že se tomu věnuje vlastně větší pozornost, než si to zaslouží?
23: No já si myslím, že se větší pozornost věnuje ohrožení bezpečnosti a že si skutečně zaslouží nějakou veřejnou debatu to, jak přistupují někteří členové vlády k tomu kontaktu s médií, jak třeba brání na tiskovce přístupu některým novinářům, které tam nechtějí vpustit a pak jdou na ruku skutečně zvláštním médiím, které se chovají velmi nestandardně a velmi nestandardně zacházejí s různými informacemi. Tak to si myslím, že na hlubší debatu a na větší pozornost je daleko více než to, co se dělo kolem toho studia, byť tam byla nějaká údajně maketa, což jsem viděl i na tom videu, pokud není nějak upravené, sestříhané a tak dále, maketa nějaké bomby a byly tam nějaké zbraně a podobně.
21: Může to mít nějakou dohru v rámci koalice a v jakém stavu vlastně jsou vztahy koaličních stran v tuto chvíli, kdy jsme v posledních dnech slyšeli výhrady dvou menších koaličních stran k návrhu rozpočtu, kritiku od Tomia Okamury k záměru změnit výši podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících. Dá se říci, že ty vztahy v koalici se výrazně horší?
23: Nemyslím si, že se úplně výrazně horší, ale je přirozené a bylo to i v minulosti, že když máte koaliční vládu a sestavuje se nějakým způsobem rozpočet, tak tam jsou určité spory. Spíše, co je na tom zvláštní, je to, že se jak motoristé sobě, tak SPD probudili tak pozdě, že pokud chtěli mít, dejme tomu, lepší podobu schodku státního rozpočtu, tak na tom měli pracovat už daleko dříve, měli přinášet i návrhy třeba na změnu legislativy, aby omezili některé výdaje nebo naopak zvýšili některé příjmy. A když se probudíte až v momentu, kdy ministerstvo financí pošle rozpočet jako celek do vlády, tak pak je složité na tom něco měnit a pak je otázka, zda ta motivace skutečná je v tom snažit se snížit schodek rozpočtu anebo třeba zase ukázat voličům, že přece jenom alespoň trošku nezapomněli na ty předvolební sliby, zvlášť, když se blíží volby komunální a volby do Senátu, takže možná s tím je to také spjato a je to samozřejmě z hlediska fungování koalice daleko podstatnější než to dění kolem Petra Macinky. To si myslím, že vliv na vztahy uvnitř koalice ani na to, že by třeba Petr Macinka odstoupil z funkce ministra zahraničí, mít nebude.
21: Říká politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
23: Naslyšenou.
21: Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen zahájily dnešní obchodování na frankfurtské burze výrazným růstem. Podle analytiků tak reagují na zprávu, že dozorčí rada včera večer jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Jeho cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a posílení konkurenceschopnosti. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Celkem to bude 100 tisíc míst. Víc dodáme s Václavem Jabůrkem, ekonomickým analytikem serveru Seznam zprávy a naším bývalým zpravodajem v Německu. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
21: Zrušení dalších 50 tisíc pracovních míst, ale také zavření 4 německých továren, osekání nabídky modelů. Není překvapivé, že takovýto návrh prošel jednomyslně?
1: Překvapivé to nakonec je, ale podle informací deníku Handelsblatt nebo Wirtschaftswoche se vlastně stalo jediné. Oni odboráři i vláda Dolního Saska, které tam má podíl a právo spolu rozhodovat, pochopili vážnost situace, to, že Volkswagen musí urychleně zavést nový úsporný program. A jediné, co jim vadilo, bylo to, že management chtěl zároveň s tím právě zařídit to, aby hlavně Dolní Sasko už nemohlo promlouvat do globální strategie firmy. Zkrátka jim přišlo nesmyslné, aby jeden německý region a jeho politici rozhodovali o globálním směřování druhé největší automobilky světa. Oni se snažili vyčlenit právě značku Volkswagen z té struktury, aby Dolní Sasko mělo už vliv jenom na kousek toho koncernu. Dolní Sasko se tomu bránilo a právě kvůli tomu zřejmě blokovalo úsporný program a odblokovalo ho právě tím, že manažeři ustoupili a v podstatě se spokojí s tím, že ten status quo, kdy němečtí politici promlouvají do fungování Volkswagen, bude pokračovat, ale politici na oplátku usoudili, že úspory už blokovat nebudou a posvětili to.
21: V případě těch 4 továren, kde má skončit výroba aut, se v plánech Volkswagenu píše o možném alternativním využití. Co si pod tím představit?
1: To si myslím, že je přesně jeden z těch důvodů, proč to dozorčí rada odsouhlasilo tím, že je to nekonkrétní. To dává ještě několik měsíců času na to, aby odboráři přece jenom možná sáhli k nějakým tvrdším nástrojům při vyjednávání o záchraně těch firem. Alternativní způsob, jak využít továrny, které jsou mimořádně neefektivní, alespoň ve srovnání s těmi českými, španělskými nebo polskými, které koncern taky má. To bude opravdu těžké. U některých se spekuluje o tom, že by v nich mohly vznikat modely Volkswagenu, které byly vyvinuté v Číně pro čínský trh a mohly by jít do Evropy. To by se mohlo týkat Cvikova, ale u těch dalších se to využití bude hledat opravdu složitě a tohle bude opravdu pro management jedním z klíčových témat, kterými se musí zaobírat vedle toho, aby vůbec zachránili tu značku, tak zkrátka musí myslet i na to, jak zachránit ty továrny, protože uzavření každé z nich by stálo miliardy eur na odstupném pro zaměstnance, na kompenzacích pro dodavatele a tomu se chce Volkswagen vyhnout, protože by to bylo dražší, než tu fabriku udržovat v nějakém, řekněme, neúplně výdělečném, ale přece jen fungujícím módu.
21: Do roku 2035 chce skupina Volkswagen zúžit svou modelovou řadu přibližně o 50% a také snížit komplexnost nabídky o 75%. Je rámcově jasné, které modely nebo jaké typy modelů se přestanou vyrábět a naopak na jaké typy aut se chce soustředit?
1: Tady v podstatě žádná konkrétní čísla seznamy nejsou. Jsou zatím jenom úniky z nějakých interních podkladů z Volkswagenu ven, ale tam vlastně nikdy nedojde k žádnému překvapení. To, že se zkrátka celý automobilový průmysl po celém světě odklání od spalovacích motorů, je jednoznačné, protože si to přejí už i zákazníci, ti klíčoví, kde jsou ty největší objemy prodejů, jako je Čína nebo západní Evropa, tak tam zkrátka je přechod na hybridy a elektroauta zcela jasný a patrný. Toho se vlastně i nějakým způsobem zhostí Volkswagen tím, že přechází na hybridní pohon, ale ten se vyplatí jenom u některých typů aut, takže například malé vozy typu Škoda Fabia nebo Seat Ibiza, tak ty pravděpodobně po této generaci skončí, protože zkrátka není perspektivní je vyrábět v nějakých větších objemech. Jednak nejsou zákazníci, kteří by si je opravdu kupovali ve velkém, ale zároveň na nich koncern nevydělá tolik, jako třeba na vozech třídy SUV. Ostatně Škodovka to krásně ilustruje. Ona vlastně v oblasti elektromobility sází čistě jen na SUVčka, vůbec se nepouští do nějakých klasických karosářských verzích, protože zkrátka ten trh směřuje k SUV a vyplatí se to i výrobcům, protože zkrátka SUV můžou lépe nacenit než sedan nebo kombík.
21: Když mluvíte o Škodovce, ta je samozřejmě, automobilka Škoda Auto je samozřejmě součástí koncernu Volkswagen. Zástupci Škoda Auto v červenci uvedli, že ten restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na aktivity Škodovky. Platí to stále?
1: Platí to stále, ale jsou tam určitá ale. Ano, Škodovka je mimořádně komfortní situaci, protože na rozdíl od jiných velkoobjemových značek Volkswagenu má opravdu mimořádně vysoké marže, přes 8% vydělá na každém prodaném autě a to je pro koncern v podstatě ta kýžená meta, na kterou by se chtěli dostat ostatní značky, a to se bavíme i o těch prémiových, jako je Porsche nebo Volkswagen, i ty mají teďka problémy dosáhnout na to, co dosahuje Škodovka, ještě k tomu při svých obrovských prodejních číslech. Co je ale druhou stranou mince, je, že se změní struktura fungování celého koncernu a mnohem větší slovo pravděpodobně bude mít centrála ve Wolfsburgu, která chce více sjednotit řízení těch značek, aby zkrátka si mezi sebou tolik nekonkurovali, aby naopak se navzájem doplňovali. Tady myslím hlavně to, aby Volkswagen, Škodovka a Cupra, potažmo Seat, který ale zřejmě v dohledné době skončí, aby zkrátka se na tom trhu doplňovali a nekanibalizovali se.
21: Říká Václav Jabůrek z ekonomické redakce serveru Seznam zprávy. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.
21: Pohonné hmoty v Česku v minulém týdnu dál zdražily. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 oproti minulému týdnu stoupla o 28 haléřů, nafta je dražší o 11 haléřů. V meziročním srovnání je benzín v průměru dražší o 8 a nafta dokonce o 13 korun na litr. Analytici předpovídají, že zdražování tím nekončí. Situaci na trhu s palivy podle nich komplikuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě. A víc doplníme s dalším hostem, tím je Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den.
21: Jak výrazné to další zdražování může být? Teď stojí benzín v průměru 42,30, nafta skoro 46 korun. Kam se může dostat?
3: Může být nemalé. Je tam hlavně, to teďka aktuálně trh řeší, tak je prudký nárůst velkoobchodních cen pohonných hmot. Čili i když ceny ropy vzrostly výrazně, tak plně nereflektují to, co se děje na trhu s palivy. A tady ty nárůsty jsou podstatné a my se skutečně můžeme dostat až do blízkosti úrovní, který jsme byli svědky na jaře.
21: Pokud by se opravdu cena benzínu a nafty dostala k těmto hodnotám, které jsme měli na jaře, měl by to být impuls k úvahám o nějaké státní regulaci, o tom, že by se vrátila regulace cen, nebo třeba ta sleva ze spotřební daně u nafty?
3: Tak samozřejmě ty možnosti jsou otevřené, dle mého názoru by to ještě bylo brzo. Já jsem spíše odpůrce takových opatření, ale chápu, že ta potřeba by tady mohla vyvstat v případě, kdyby skutečně ty ceny prudce vzrostly a negativně by ovlivňovaly další makroekonomické indikátory, včetně hospodářského růstu. Pak jsou ty úvahy podle mě potřeba, ale řekněme, že to bychom se o tom mohli bavit až na úrovních, které by spíše začínaly tou pětkou než čtyřkou.
21: Když jsem se díval na ty aktuální předpovědi analytiků, tak je tam očekávání, že víc poroste cena nafty než benzínu. Čím to je?
3: Je to o tom, že na velkoobchodním trhu vidíme, že ty nárůsty jsou výrazně vyšší. Je to dáno hlavně nedostatkem rafinérských, globálních rafinérských kapacit, kdy nám chybí rafinérie jak tedy na Blízkém východě, tak také v Rusku, které bylo ještě relativně donedávna velkým exportérem paliv, primárně tedy nafty, a po těch ukrajinských útocích se i Rusko stálo importérem, takže nejenom, že ten trh už nemá ty ruské exporty, ale zároveň Rusko vysává tu nabídku, tu globální nabídku po naftě, která tady, kterou mohly ještě donedávna využívat jiné země.
21: Jak vypadá srovnání cen benzínu a nafty u nás s dalšími státy Evropské unie?
3: Česko je dlouhodobě, řekněme, v té lepší polovině. Když jsme zavedli ty cenové stropy, tak patřilo mezi premianty, tady jak tedy ceny nafty, tak také benzínu, tak patřily skutečně mezi těch top nejlevnější země. Teď, když tyhle ty stropy na ty marže už nemáme, tak se ta situace zhoršila, čili paliva máme dražší, jak tedy ve srovnání s Polskem, tak také se Slovenskem, ale stále se držíme v té lepší polovině zemí EU.
21: Mluvíme o růstu cen z týdne na týden, což je v řádu desítek haléřů, ale když se podíváme na meziroční srovnání, tak vidíme daleko větší růst, 8 korun na litru benzínu, 13 korun na litru nafty, o 13 korun platíme teď za litr nafty víc než před rokem. Co tohleto zdražení znamená pro českou ekonomiku?
3: To samozřejmě negativní šok, protože všichni veškeré ti účastníci ekonomiky, ať už domácnosti nebo firmy, tak se zkrátka musí těmto vyšším cenám přizpůsobit, čili vyšší nákupy více vydají za pohonné hmoty, méně můžou vydat za další zboží a služby. Čili to samozřejmě není něco, co by ekonomice obyvatelům prospívalo. Na druhou stranu, my zrovna v tomto meziročním srovnání tak se hodně projevuje to, že před tím rokem tak byly paliva extrémně levná. Čili když se na to podíváme komplexně z nějakého dlouhodobého.
21: Tak to není tedy vývoje, ten dopad tak velký, jestli dobře rozumím tomu, co chcete říct. Musíme skončit. Blíží se další zprávy. Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB, naslyšenou.
3: Děkuju, naschledanou.
4: Hodin 30 minut.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Spojené státy budou po evropských státech požadovat, aby zaplatili za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti True Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump a Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. A Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra a chtějí zpřísnit postihy třeba za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Vláda italské premiérky Giorgi Meloni se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. A vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. A budova onkologického centra fakultní nemocnice Homolka a Motol v Praze zůstává po včerejším požáru v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra, hasiči evakuovali 18 pacientů, nikdo se podle Dostálové nezranil. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Domašov na 174. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje nesouvisle až do Brna, nakonec omezení na 196. kilometr. Osobními auty je to asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Navíc na 21. kilometru máme hlášené porouchané osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme převážně oblačno, od jihu západu se na jihu přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě naměří až 31 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání názorů a argumentů.
6: Kompetenční spor mezi prezidentem a vládou u Ústavního soudu pokračuje. Jak bude pokračovat debata o snížení schodku státního rozpočtu mezi vládními stranami? Italská rekordmanka Meloniová. A proč je důležitá debata o výši minimální mzdy? I to jsou témata dnešních, tedy pátečních názorů a argumentů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
7: Názory a argumenty.
6: Ústavní soudce Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v případě kompetenční žaloby prezidenta republiky ve sporu s vládou. Konkrétně jde o případ účasti prezidenta na summitech NATO. Podle rozhodnutí pléna Ústavního soudu z tohoto týdne není důvod k vyloučení soudce Šámala kvůli jeho údajné podjatosti, jak požadovala vláda. Jak mimo jiné konstatuje Ústavní soud, v žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Tak co toto rozhodnutí znamená pro celý spor o ústavní pravomoci, protože Ústavní soud také potvrdil, že řízení zůstává v režimu přednostního projednávání. Můžeme se dočkat rychlého verdiktu?
8: Bylo potvrzeno to, co se očekávalo, tedy že soudce Pavel Šámal nebyl podjatý a že vláda, aspoň ministr spravedlnosti Tejc to přiznává, ani úplně nedoufala v to, že by s touto stížností uspěla. Znamená to, že soud bude nadále posuzovat, jak je to s pravomocí prezidenta republiky zastupovat stát navenek. Jde tam o to, nakolik prezident v oblasti zahraniční politiky je autonomní osobou a nakolik musí přece jenom spolupracovat s vládou, protože je všeobecně uznáno, že vláda formuje zahraniční politiku a nyní jde o to nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, aby prezident skutečně nebyl omezován v tom, že když se hodlá zúčastnit nějakých významných akcí, jako je summit NATO, tak by se jich účastnit měla, vláda by mu v tom neměla bránit a zároveň je potřeba také zohlednit to, že skutečně vláda vybavuje prezidenta nějakým mandátem a on by se tím mandátem měl řídit, měl by reprezentovat Českou republiku v tom slova smyslu, že by měl prezentovat tu zahraniční politiku, kterou představuje a schvaluje vláda. Takže uvidíme, k jakému závěru nakonec Ústavní soud dospěje. To, že zde máme nějaké předběžné opatření, které vyvolalo vlnu emocí a způsobilo právě i tu žalobu na podjatost soudce Šámala, tak
23: tak to ještě neznamená, že to předběžné opatření už rozhodlo definitivně o tom, že prezident republiky a nejenom současný, ale i ti budoucí dostanou od ústavního soudu jakýsi bianko šek a že si z pohledu zahraniční politiky budou moci dělat, co chtějí. Zároveň je docela úsměvné, když tedy se hovoří o určitých vztazích, které byly napjaté mezi vládou a hradem, že by k jejich uklidnění přispělo to, kdyby prezident republiky tu žalobu stáhl, ale k tomu nemá žádný důvod, protože k té žalobě vedlo to, že ten spor o to, jakým způsobem má tedy reprezentovat prezident republiky zemi navenek, nebyl vyřešen na úrovni vlády hradu nějakou dohodou, naopak to zůstalo v docela ostrém sporu a proto je užitečné, aby tedy se k tomu nějakým způsobem ústavní soud vyjádřil, aby přijal nějaký rozsudek a pak bude velmi zajímavé číst to odůvodnění a co v něm bude a uvidíme také, nakolik se soudci ústavního soudu shodnou.
6: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
23: Naslyšenou.
6: Poté, co ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO oznámila plánovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun, tváří se obě menší vládní strany překvapeně, že jde o částku výrazně vyšší, než by odpovídalo jejich představám a chtějí škrtat, prý výrazně. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
10: Média mluví o doposud největším rozporu uvnitř koalice, což je ale zavádějící, protože od vzniku této vlády ještě prakticky žádný nenastal. A někteří oslovení experti jsou dokonce ochotni představit si, že by navrženou podobu státního rozpočtu na příští rok, o níž jde, nemuseli menší koaliční strany podpořit. K čemuž třeba dodat, že vedení SPD ničím takovým nevyhrožuje, to jen někteří členové poslaneckého klubu. Za to motoristé sobě jsou v tomto směru o kousek dál, i když o ultimátu, buď se plánovaný schodek 389 miliard viditelně sníží, nebo rozpočet naše hlasy nedostane, také mluvit nelze. A takovému slovu se zdaleka vyhnul i předseda Macinka po čtvrtečním rokování nad rozpočtem s premiérem a ministryní financí. Nicméně na snížení deficitu trvá a nemůže podle něho jít jen o příslovečné kosmetické úpravy představující pár miliard, nýbrž jejich desítky, dosažené asi kombinací škrtů v různých kapitolách. A i když motoristický předseda rozpočtového výboru sněmovny Pikora hlásá, že je ochoten škrtat úplně všude, Macinka nemluví o rezortech, které strana obhospodařuje, zahraničí, životního prostředí, kultury a konečně sportu. Do takzvaně vlastního masa řezat nechce, ale na hájemství koaličních partnerů

0: pravdě, na níž se přece už nikdy také podílet nemusí. Však Macinka tvrdí, že mu jde hlavně o rozpočtové šetření v letech 28 a 29. K němuž je ale nutno nejprve přijmout některé legislativní změny. Takže nepřímo říká, tentokrát se s tím jakž tak smíříme, ale v budoucnu to bude úplně jinak. A v duchu předvolebních motoristických proklamací připomíná záměr veřejné finance uzdravovat. Jenomže nějaké snižování deficitu v nejbližších letech si erudovaní ekonomové představit nedovedou. Maximálně, že dluh zůstane na stejné výši, ale jeho hodnotu bude postupně snižovat inflace. Nicméně motoristy dopředu nepodceňujme, možná dosáhnou v příštích týdnech, vláda by měla návrh rozpočtu schválit 21. září, o něco víc, než to v téhle chvíli vyhlíží. I tak ovšem půjde o ohromný deficitní převis nahony vzdálený motoristickým slibům uhlídání Babiše.
1: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její kabinet se právě stali nejdéle sloužící poválečnou vládou, tedy od roku 1946, což je na italské poměry neobvyklý výkon. S čím Meloniová uspěla a co jí naopak v budoucnu může mrzet, o tom je následující příspěvek Roberta Šustra z deníku Právo.
2: Dlouhé roky platilo, že Itálie je symbolem politické nestability. Životnost vlád se počítala na dny. Nejkratší v roce 1972 pod vedením Giulia Andreottiho vydržela pouhých 10 dní. Na opačném konci škály dosud držel rekord Silvio Berlusconi. Mezi lety 2001 až 2005 byla jeho celkově druhá vláda u moci bez přestávky 1412 dní. V těchto dnech danou metu překonala současná premiérka Giorgia Meloniová, která má navíc až do příštích voleb ještě celý rok před sebou, takže pravděpodobně ještě přidá pár desítek dní navíc. Kdo by to byl do ní v roce 2022 řekl, když její postfašistická strana Bratři Itálie vyhrála parlamentní volby? Vládě Giorgie Meloniové byla předpovídána krátká životnost. Jednak kvůli tomu, že ona sama předtím neměla výraznější zkušenosti s vládnutím. Byla sice krátkou dobu ministryní pro mládež, avšak politika v Itálii byla dlouhou dobu hlavně o schopnostech zákulisních jednání a také byla výlučnou doménou mužů. Právě na to možná zpočátku spoléhali její dva partneři, bývalý pravicově radikální ministr vnitra Matteo Salvini a někdejší premiér Silvio Berlusconi. Pravděpodobně si totiž mysleli, že časem převezmou kontrolu nad vládou oni. Jenomže premiérka si do toho nenechala mluvit. Navíc stářím poznamenaný Berlusconi necelý rok od vzniku koalice umřel. Salvini zase dostal jako vicepremiér a ministr dopravy obří úkol v podobě obnovy dopravní infrastruktury a realizace prestižních projektů, jako třeba mostu přes Mesinskou úžinu. Meloniová tak mohla v klidu vládnout, avšak se svými klíčovými projekty narazila. V institucionální rovině chtěla zavést přímou volbu premiéra a zajistit mu do budoucna stabilní vládnutí tím, že by jeho straně zaručila většinový bonus v parlamentu. Zdá se ale, že se jí to nepodaří, jak ukázal nedávný neúspěch při schvalování nového volebního zákona. I v řadách její vlastní koalice, hlavně u Salviniho Ligy, panují obavy, že by to mohlo Meloniovu příliš posílit a Ligu naopak vytlačit na okraj. Už teď zatápí straně nové uskupení bývalého italského generála Roberta Vanacciho. Vanacci je otevřeně proruský a mimo jiné také homofobní. Především ale nastavuje nejenom Salvinimu, ale i Meloniové zrcadlo, jak moc se během vládnutí odchýlili od původního pravicového kurzu. U premiérky je to obzvlášť zjevné, pokud si uvědomíme, jak dnes vystupuje konstruktivně v Bruselu a že celkem bezvýhradně podporuje Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi. V kruzích takzvané pravověrné radikální pravice, nejenom v Itálii, ale i v Evropě, proto dokonce zavedli pojem melonizace. Jde o synonymum pro přílišné přizpůsobování se zavedeným pořádkům, namísto toho, aby se premiérka snažila o jejich radikální proměnu. Zdůrazňování konzervativních hodnot nebo silnější příklon k vlastenectví, což premiérka a její ministři pravidelně činí, jsou z pohledu zastánců čisté pravicové nauky málo. K dalším neúspěchům premiérky Meloniové patří i justiční reforma, která měla urychlit rozhodování soudů. Avšak tady narazila na odpor veřejnosti, která to zamítla v referendu. Přitom se ale ukázalo, že premiérka dokáže citlivě reagovat na nálady ve společnosti. Když totiž analýzy, které byly učiněny po plebiscitu, ukázaly, že mnozí Italové dali na

0: najevo nespokojenost i s tím, jak moc se jejich premiérka přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, došlo krátce poté k téměř epické roztržce mezi Meloniovou a šéfem Bílého domu. Co si naopak může premiérka přičíst k dobru, je na italské poměry relativně silný hospodářský růst. Za ten vděčí země pravděpodobně také miliardám z unijního fondu obnovy, který měl po koronavirové pandemii pomoct nastartovat ekonomiky členských států. Itálie i díky tomu vykazuje kontinuální pokles nezaměstnanosti, a to hlavně u mladých lidí, což byl ještě před ani ne tak dlouhou dobou jeden z hlavních problémů země. Giorgia Meloniová zatím dominuje italskou politiku a pokud se nestane nic neočekávaného, půjde do příštích voleb jako favoritka. Tím spíš, že nemá mezi levicovou opozicí jasného konkurenta a je vůbec otázkou, zda se mohou demokraté a hnutí pěti hvězd dohodnout na společném postupu. A co bude s Vanačem, zda bude konkurentem nejenom Lize, ale i pro stranu současné premiérky, to se teprve ukáže.
1: Tolik Robert Schuster.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jakou roli hraje v české ekonomice minimální mzda a zaručuje alespoň v základu slušný život? Nad tím se zamýšlí v následujícím příspěvku politoložka Kateřina Smejkalová, která působí ve Friedrich Ebert Stiftung.
3: Poslední srpnový týden se tripartita shodla na nové výši minimální mzdy pro následující rok, jež se má ze současných 22 400 korun zvednout na 24 900. Již po druhé se přitom vyjednávání státu, odborů a zaměstnavatelů o minimálce pohybuje po dlouhodobě vytyčené trajektory. Evropská směrnice o přiměřených minimálních mzdách nám před časem uložila stanovit si plán, jak se v dohledné době dostat alespoň nad hranici relativní chudoby. Ta se dle mezinárodně uznávané definice nachází na 50% mzdy průměrné či 60% té mediánové. Z tripartitní domluvy ohledně příštích dvou let je zřejmé, že prozatím bude náš nejnižší možný výdělek nadále znamenat chudobu navzdory práci. Oběma hranicím totiž zůstáváme vzdálení. Nad to patříme k několika málo zemím v Evropě, které se jim ani doopravdy přibližovat nehodlají. Naším cílem je pouhých 47% průměru do roku 2029. Významně ambicioznější je přitom jak Polsko, mířící na 55% průměru, tak Slovensko s dokonce 60%. Platí zároveň, že tato relativní srovnání mohou být zavádějící, proto dává smysl hledět i na paritu kupní síly, tedy to, kolik si toho lze při zohlednění různých hladin cen ze mzdy dovolit. Zde jsme byli tento rok v Evropě sedmí od konce, přičemž i v takovém Polsku si toho nejméně placení zaměstnanci mohli koupit o polovinu více než u nás. Životní standard lidí s minimálkou v západoevropských zemích, jako je Německo, Holandsko nebo Francie, pak oproti nám zůstává zhruba dvojnásobný. Nástroj kupní síly a její mezinárodní srovnávání je však stále poněkud abstraktní. A tak i zmíněná evropská směrnice členským státům ukládá zabývat se také tím, zda minimální mzdy v jednotlivých zemích dostačují k běžnému životu. A právě tímto prizmatem selháváme v Česku pravděpodobně nejednoznačněji. Symptomatické zároveň je, že se v podstatě nikdo neobtěžuje se k němu v debatách o minimálce jakkoliv vztahovat. Není ani třeba nic složitě propočítávat, aby bylo každému, kdo chodí nakupovat běžné věci a služby a něco platí za bydlení, zřejmé, že s částkou kolem 20 000 čistého v podstatě nelze v současném Česku fungovat, natož alespoň trochu důstojně. Mluvíme přitom o lidech, kteří tráví 40 hodin týdně prací. Ta sice nemusí být nějak zvlášť kvalifikovaná, to však, jak víme, nutně nekoresponduje s její důležitostí. Tak či tak společenskou smlouvu o tom, že každý má něčím přispět, tito lidé plní. Měli bychom tak po politicích a zaměstnavatelích žádat, aby se přesně k tomu, zda a jak se dá s minimálním mzdy vyžít, vyjadřovali. Přijetí automatického mechanismu jejího zvyšování tomu paradoxně spíš uškodilo. Ne, že by se předtím vedla nějaká široká debata o tom, co je za suchými čísly za lidské osudy. Nicméně o ním navázáním na průměr, jako by se teď debata smrskla jenom na ta čísla. Zároveň by měla téma minimálky vzít za své i širší veřejnost. Je to jeden z mála přímých nástrojů, který má stát v rámci mzdové politiky k dispozici a jejím zvyšováním pokaždé dochází i k tlaku na všechny další mzdy v celém spektru. Je to však vždy i dobrá příležitost k celospolečenské debatě o hodnotě práce, důstojném životě, spravedlivém rozdělení vyprodukovaného blahobytu nebo našem ekonomickém modelu. Chceme-li se totiž pohnout pryč od montoven, pak jedním z nástrojů je právě i citelný tlak na mzdy tak, aby se některé činnosti zkrátka u nás už nevyplácelo vůbec provozovat. Vzhledem k takto zásadnímu významu minimální mzdy není divu, že jinde bývá tempo jejího zvyšování centrálním předvolebním tématem a v rámci vyjednávání o něm se konají masové demonstrace. Kontrast k tomu, jak u nás obvykle jen bez větší pozornosti a kontextu prošumí, nemůže být větší. Další možnost změnit to bude touhle dobou za rok.
1: Politoložka Kateřina Smejkalová. Leninovu kuchařku vystřídala Putinova uklízečka. Takový titulek dal svému pravidelnému vhledu do ruského světa Alexandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz.
4: V jedné ze škol v ruském Kaliningradu uklízečka pohrozila učitelce angličtiny Valérii Kuzněcovové, že na ní pošle ruské vojáky, kteří vraždí Ukrajince ve válce. Použila samozřejmě jediný povolený výraz speciální vojenská operace. Důvodem byla vlajka Velké Británie, kterou vyučující pověsila ve třídě jako učební pomůcku. Informoval o tom ruský web Govorit ne Moskva. Uklízečka Irina nechala učitelce vzkaz s výhruškou. Vážená, na poprvé to nechápete? Mohu přilézt veterány SVO. Ti vám srozumitelně vysvětlí, jaká má být učební pomůcka. Valérie Kuzněcová uvedla, že to není první konflikt s Irinou. Minule uklízečka stejným způsobem sundala ve třídě nejen vlajku Velké Británie, ale i Kanady, Austrálie a Spojených států amerických. Svůj čin tehdy vysvětlila tím, že je matkou veterána SVO a že děti se budou učit jen pod ruskou vlajkou. Po rozhovoru s ředitelkou školy uklízečka vlajky vrátila. Učitelka angličtiny se je ale už znovu pověsit netroufla. V komentářích ve veřejném prostoru většina uživatelů Valérii Kuzněcovou podpořila. Doporučovali jí pověsit portrét setkání Vladimíra Putina s britskou královnou Alžbětou II. Někteří také navrhli připomenout uklízečce pracovní náplň, do níž úprava výzdoby třídy nepatří. U mě ve třídě visí vlajky USA, Kanady, Austrálie a Velké Británie. Uklízečka Irina by mě zastřelila. Jsou tam ještě plakáty Paříže, New Yorku a Londýne. Napsala bych na ně trestní oznámení na policii, že tady zneužívá SVO, ať si to vyřídí. Píši v komentářích. Jsou tam i ohlasy jiného vyznění, jako například tento. U sebe v bytě se věřte, co chcete. Tohle je vlajka jiné země, její symbol. Kdybyste pověsila vlajku své země a pod ní Britsko, ještě by se to dalo pochopit. Tohle je státní instituce, proč dávat takovou prioritu? Jinak je počet hodin angličtiny v novém školním roce rapidně snížen pokynem z centra. Angličtina jako jazyk nepřátelských zemí rozhodně není upřednostněna. Mnohem větší prostor dává ruský stát čínštině. Právě učiteli čínštiny z Belgorodské oblasti nedávno vyprávěl Putin, co bylo příčinou útoku Ruska na Ukrajinu. Podle Putina je život jen potravní řetězec, v němž se jeden musí snažit sežrat níže postaveném. Ruské školy 1. září zaplnili ruští zabijáci z ukrajinské fronty, kteří měli tlumočit žákům, co je správně ruské. Vynikl jeden zabiják, který byl následně hojně citován. 1. září 2026 na slavnostním nástupu v liceu číslo 11 v Krasnojarsku účastník SVO Alexander Klaus, volací jméno Asket, dětem sdělil. Jak řekl jeden politik, aby celý svět mluvil rusky, studujte konstrukci samopalu Kalašnikov. Citoval nacionalistu Vladimíra Žirinovského, ten už je po smrti. Za jeho života však byla z lidovského LDSR hojně volena občany chabého vzdělání. Je pověstná Leninova vysněná kuchařka, která by řídila stát. Za Putina vystřídila kuchařku uklízečka.
1: Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. A na závěr připomínka pomalu končícího léta. Jak taky může dopadnout taková rozlučka? To je téma páteční glosy spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
5: Kamarád z vesnice mě pozval na večírek konaný na rozloučenou s létem. Přijedou i kluci s kytarama a doufaj, že se s nima zahraješ. A co hrajou? Tremský písničky, Stánky a tak. Jenomže já jsem zvyklá na poetiku Verniše, Klímy, Heidi, na čem bychom se tak asi mohli shodnout, říkám kamarádce. No, to tak maximálně na Krylovi, řekla Silva. Den před akcí jsem si pro jistotu projela Askalonu, kryté vozy a jako eso v rukávu, tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli. Písničky, které by mohly fungovat jako průsečík mezi undergroundovou a tramskou scénou. Dorazili jsme na párty k večeřům, hostitel nám hned nalil. Tak hele, tohle je Franta, který už se těší na vaše společné hraní. Tyjo, já asi spíš rád nebudu, bolí mě prst, špitla jsem. No, ale já jsem ti přines překvápko, na to se hraje samo, řekl Franta a vytáhl miniaturní basu s nylonovými strunami, která nebyla skoro slyšet. Pak se pár hodin popíjelo, následovala bojovka v tmavém lese s hádáním zvuků zvířat. Zvuků bylo 100. Já uhodla kachnu, Silva jezevce. Když jsme se vrátili, bylo jasné, že hudební produkce je na spadnutí. Osvětlená garáž, dvojité mochito a pouhý jeden bod za kachnu způsobilo, že jsem neměla vůbec chuť zkoumat své nekomfortní zóny. Víš co, nepůjdem, řekla jsem Silvě. Ty nechceš hrát? Tak mám za sebou 5 festivalů. No a? No to je jako kdyby měla kadeřnice volno a ty s namejdam přinesla hlavu a nůžky a řekla jí stříhej. OK, chápu. Pomalu jsme se vyplížili směrem k zadním vratům pozemku. Kam jdete? Zahlaholil hostitel. Vomrknout koně. Bacha na ohradník, je pod proudem. A pak hned zpátky šup do garáže ke strojům. Vydali jsme se uličkou mezi ohradníkem a plotem pozemku. Dělej, zavírej vrátka, sykla jsem na Silvu. Proč? No, aby nás kryl plot. Ze začátku byla ulička asi metr široká, jenže po pár metrech se začala zužovat a my jsme hned slízli několik elektrických šlupek. Nakonec jsme došli až k Silvině pozemku a přelezli její plot. Jenže, abychom se dostali do domu, museli jsme ještě přes stodolu, kterou Silva před odchodem zamkla. To znamenalo přelézt 2 zítky. První šla celkem lehce, u druhé jsem škobrtla a spadla do sudu s vodou. Konečně jsme se dostali do domu, Silva otevřela pivo. No, u večeřu má je lepší, ale sama si to chtěla. Já vím, je to blbý takhle utíct. V tu chvíli pípla SMSka, tak kde pak jste? Hele, Evo, můžeme se tam vrátit. Dáme si tam jednu Plzeň a zase půjdem. Dobře ví, že nás nenechají. No bože, tak si zahraješ country. Pustím ti schválně Nedělní ráno od Bobka. A ty se na to naladíš. Silva pustila písničku. Ježíš, to je hrozný, řekla jsem. Tak víš co, půjdem za vrata a poslechnem si, co hrajou. Vyšli jsme před dům večeřů, odkud se ozývalo tklivé. Oh, darling, darling, stand by me. Co to je? Zeptala jsem se. Elvis, tak co? Já nevím, asi na to házíme bobek.
1: A glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny autory se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
6: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho 2x odsoudili k smrti a 3x utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
7: Hodin.
2: Český rozhlas Plus.
8: zprávy.
9: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. V Nepálu zachránili dva přeživší, kteří uvázli v tunelu vodní elektrárny. A agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Zprávy a Martin Matějka. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva živší z tunelu vodní elektrárny a po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých, další tisíce lidí pohřešují.
10: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trishulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin a požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. A teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolta z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
11: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
9: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkou obchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta tento ve středu překonala hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud ale vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
12: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
9: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti True Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. A Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. A Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. A v Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. A podle Petra Jirečka z České mykologické společnosti a autopotřeb v Litomyšli teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
13: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
9: A pršet by mělo na většině území republiky zítra. Včelař připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako třeba žampion zápašný. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Od 174. kilometru se sune nesouvislá kolona kamionů pravým pruhem až na 196. kilometr, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na 3. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme převážně oblačno, od jeho západu se na jihu přechodně vyjasní a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 31. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
14: Je tady pravidelný čas podívat se na dění kolem nás v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Buďte vítána. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Pod lupu si vezmeme, jak jinak, návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vláda Andreje Babiše počítá s vysokým rozpočtovým schodkem a výrazným růstem výdajů. Je obhajitelný. Co českou ekonomiku vůbec táhne vpřed a na čem by měl stát budoucí růst? Zita Senková přeje nerušený poslech.
8: Jak to vidí?
14: Ministerstvo financí předložilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Jde o rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii České republiky ve výši 389 miliard. Paní Matesová, co jste si řekla, když jste slyšela výši toho deficitu?
15: Já jsem byla šokovaná, protože jsme čekali vysoký deficit, ale čekali jsme deficit po 3% HDP, jak má vláda v programovém prohlášení, jak opakovaně říkal, nebo ze začátku říkal pan premiér. Ale ono tím, že došlo ještě minulý týden, přehlasovala vláda veto prezidenta Pavla u zákona o
14: rozpočtových pravidel,
15: ano, velké rozvolnění, tak v tom rozpočtu teď některé položky nejsou uváděny, v tom, který vidíme. Nicméně stát si je stejně musí půjčit, čili z hlediska finančních trhů je to úplně jedno, z hlediska ekonomů je to úplně jedno. A ten rozpočet takto, jak je navržen, je výrazně nad ty 3%. Zdá se, že je i nad 3,5%, čili je to hodně. Je to obrovský rozpočet, že je to stát si bude půjčovat 1,066 miliardy každý den. Stát si půjčuje za úrok, který dneska v průměru na tom státním dluhu je ještě pod 5%, ale velmi rychle roste. Ale to proto je pod 5%, že jsou tam ještě staré dluhy, které si stát půjčoval za něco přes 2% v těch dobách, které se nevrátí. Takže jenom z tohohle navrženého schodku, jenom z toho schodku, ne z celého toho dluhu, bude za 10 let a do 10 let se určitě nezačne umazávat jenom ten deficit navržený na příští rok, bude o 100 miliard víc. A přitom česká ekonomika není opravdu v žádné krizi, to není zbídačený stát. Na konci, na přelomu roku byla 6. nejrychleji rostoucí vyspělou ekonomikou na celém světě. Teď na konci pololetí byla 10. nejrychleji rostoucí ekonomikou uvnitř Evropské unie, ale to je pořád hezké, to je pořád velmi dobrý výsledek. I ty jiné parametry ukazují na to, že česká ekonomika je všecko jiné než zbídačený stát, všecko jiné než země v krizi a mít takhle obrovský rozpočet.
14: Není tedy obhajitelný z vašeho pohledu?
15: Absolutně není obhajitelný. Víte, vždycky si můžeme vymyslet, i v domácnosti si můžeme vymyslet, co bychom ještě chtěli. Máme byt, chtěli bychom domeček, máme domeček, chtěli bychom větší domeček, nemáme bazén s protiproudem, ale musíme na to mít. A stát si tady půjčuje, i v tom navrženém rozpočtu si půjčuje i na běžný provoz. Vždycky říkáme domácnostem, nepůjčujte si na dovolenou, nepůjčujte si na běžný provoz, na to si musíte vydělat. Půjčujte si jenom na to, co vám budoucnosti přinese lepší možné výdělky nebo vaše děti budou vzdělanější. A stát dělá ale přesně tuhle chybu. Ten letošní přírůstek, ten navržený deficit, zvyšuje státní dluh v tom jednom roce o víc než 10%. V prosperující ekonomice to je nepředstavitelné, není to obhajitelné a nevrátí se to. Nevrátí se to ekonomickým růstem. Není to možné. Ne v příštích 10 nebo 20 letech. Jedině by se to mohlo umazat velmi vysokou inflací. Chceme velmi vysokou inflaci.
16: Budeme mít vyšší daně?
15: Dříve či později budeme muset. To je nevyhnutelné. Politici říkají, že navrhovat zvýšení daní je politická sebevražda. A říkají to tolik, že nakonec se v tom utvrdili a vědí, že když to někdo navrhne, nějaká opoziční strana nebo část opozice bude říkat, tyhle nevolte, ti vám navrhují zvýšení daní. Místo, aby se všichni shodli na tom, že my bohužel ten český stát si představuje mnohem větší veřejné služby, než na co si vydělá.
16: Za návrhem stojí premiér Andrej Babiš, mimochodem ministryně financí Alena Schillerová říká, že k tomuto návrhu státního rozpočtu na rok 2027 není alternativa. A podle premiéra kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit.
15: Tak. Byl to premiér Babiš, který v roce 2020 nesl na hrad prezidentu Zemanovi, to nebyl prezident Pavel, prezidentu Zemanovi, návrh na daňové reformy, které ve veřejném prostoru se jim říká zrušení superhrubé mzdy. Prezident Zeman byl proti tomuto návrhu, taky ho nikdy nepodepsal potom ten zákon. I když on funguje, platí, tak ho nepodepsal. Premiér Babiš mu slíbil, že tento zákon bude platit jako krizový dočasný jenom na 2 roky. Za 2 roky byla jiná vláda, premiéra Fialy měla ho vrátit zpátky, to daňové zatížení nemuselo se to jmenovat superhrubá mzda, ale prostě zvýšit to množství výběru. Ono nám tím v letošním roce vypadává 150 miliard. Čili kdyby býval premiér Babiš, když už to neudělal jeho předchůdce, splnil ten slib, který dal prezidentu Zemanovi, že vrátí zpátky to zdanění, tak jsme ten problém neměli. Bylo by v rozpočtu o 150 miliard víc. Víte, mě to překvapilo, že hnutí ANO slibovalo nezvyšování daní, protože jádro voličů hnutí ANO, velké většině voličů hnutí ANO, to zrušení superhrubé mzdy vůbec nepomohlo. To pomohlo jenom, když srovnáme lidi podle výše jejich příjmu, tak pomohlo jenom té vyšší polovině. Čili ano, manažerům, politikům samozřejmě to pomohlo, ale naprosté většině voličů hnutí ANO to nepomohlo, čili hnutí ANO tohle mohlo udělat, možná kvůli těm politikům to neudělalo. Co se stalo po zrušení superhrubé mzdy? Ono, zvýšily se úspory těch vysokopříjmových domácností, ale nepodpořili moc český průmysl. Podpořili trošku spotřebu, čili český obchod. Většina věcí, které nakupujeme, buď jsou úplně z dovozu s výjimkou toho obchodu, a nebo jsou aspoň částečně při nejmenším pohonné hmoty, jsou v nich vždycky z dovozu část hodnoty energie. A i kdyby ty výrobky, i když je to třeba, já nevím, česká Škodovka, tak ty roboty, na které ji vyrábějí, mají čipy z dovozu, auta mají spoustu čipů z dovozu, spoustu komponent, kabeláž. Čili samo ministerstvo financí spočítalo, že z každé koruny i těch výdajů rozpočtu, které jdou do spotřeby například na důchody, platy učitelů, platy státních zaměstnanců, platy policistů, vojáků, tak se do české ekonomiky vrátí jenom 40 haléřů z každé koruny. Čili to, co se dostalo, trošku se zvýšila spotřeba těch vysokopříjmových, ale zejména se zvýšily úspory, které byly investovány do nemovitostí, takže nám to vytočilo ceny nemovitostí a zhoršilo dostupnost bydlení pro ty níže příjmové. No a zároveň to bylo investováno většinou ne do akcí českých firm, ale amerických. To vidíme, jak se přes bankovní fondy a tak dále investuje do amerických akcí. Takže my jsme tím zrušením superhrubé mzdy nebo snížením zdanění trošku podpořili americkou ekonomiku, hodně podpořili růst cen nemovitostí, ale nepomohli jsme české ekonomice.
16: Jana Matesová komentuje návrh státního rozpočtu na rok 2027.
8: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
16: Vysoký schodek na úrovni 3,5% HDP obhajuje vláda masivními investicemi, které by měly rozeběhnout ekonomiku. Příští rok by měl růst tempem 2,4%. Tak když se podíváme na ty samotné investice, paní Matesová, jak to hodnotíte? Nejrychlejší růst z těch rozpočtových kapitol očekávají Ministerstvo průmyslu a obchodu a také rezort obrany.
15: Tak u rezortu obrany to je náš mezinárodní závazek, ta 2%, to je mandatorní výdaj, ne svět by nám, ostatní členové na to by nám netolerovali, kdybychom toto nesplnili. I nadále, pokud jde o růst rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, tam byly převedeny agendy z jiných ministerstev, čili to je částečně tento důvod. Investice je v těch výdajích 12%. A je to jenom malé zvýšení proti letošnímu nebo loňskému rozpočtu. Samo ministerstvo financí, já už jsem tady jedno číslo citovala, počítá, že z těch jednotlivých výdajů, které, nebo výdajových skupin, které v tom návrhu rozpočtu má, nejvyšší návratnost bude 0,7. To znamená, že z jedné koruny z těch výdajů státního rozpočtu navrhovaného nejvýše se vrátí do české ekonomiky 70 haléřů, čili to nespůsobí růst. Druhá věc je, stát si tedy půjčuje, jak jsem řekla, v průměru zatím za méně než 5%, ale v příštím roce bude muset spoustu těch drahých, ještě levných dluhopisů refinancovat, to už bude za těch 5 nebo více procent a růst, i kdyby byl příštím roce 2,5%, tak to neuhradí jenom ty náklady na dluhopisy. Jak jsem řekla, ten dluh se letos zvýší tímto deficitem o více než 10%. To je v nominálních cenách, takže bychom museli odečíst inflaci. Inflace, řekněme, i kdyby byla 3%. Aby se tohle umazávalo, ten přírůstek dluhu, tak by musel být růst 7%. To ve vyspělých ekonomikách dlouhodobě není možné, to je možné jenom v rozvojových ekonomikách. Česká ekonomika, když po pádu železné opony, po sametové revoluci, když vlastně měla strukturu rozvojové ekonomiky, měla možnost takhle rychle růst, ale za ta léta až do roku 2020, do roku 2019 od vzniku České republiky rostla v průměru 2,6%. Čili, že by česká ekonomika rostla rychleji, než za kolik se si půjčuje, se může stát v nějakém jednom roce, určitě se to nestane dlouhodobě, čili ten dluh se růstem neumaže.
16: Myslím, že vaše názory, paní Matesová, souzní i s vyjádřením Národní rozpočtové rady, podle které vláda opustila závazek, který deklarovala rozpočty pod 3% HDP a vlastně z té trajektorie, abych citovala z jejího stanoviska, trajektorie snižování deficitů se stal postupný nárůst a to v nominálním vyjádření o 140 miliard korun za 2 roky. Co se týče toho návrhu, ještě předmětem debat, dokonce nelíbí se nejenom opozici, která ten návrh kritizuje jako nezodpovědný, nelíbí se ani prezidentovi Pavlovi, ale ani koaličním partnerům hnutí ANO, motoristům a hnutí SPD. Co si o tom myslíte? Debatovalo se o tom celé léto, motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu alespoň o 20 miliard.
15: 20 miliard, hezká úspora, nic to neřeší. My potřebujeme skutečně někde dostat dolů alespoň těch 150 miliard. A nemusí to být v jednom roce, ale ve 2 letech už by to dokonce slibuje vláda, slibuje velice silnou konsolidaci, slibuje Evropské komisi, aby na Českou republiku neuvalila fiskální kuratelu, tak jako třeba na Polsko a konec konců mnoho dalších zemí Evropské unie. Slovensko to už muselo dělat 3 konsolidační balíčky a pořád ještě nemá fiskální veřejné finance stabilní. Takže vláda slibuje, že dramaticky seškrtá výdaje nebo dramaticky sníží deficit v roce 2029, kdy jsou volby, a v roce 2028, rok před volbami. To se jistě nestane.
16: Už voliči... příští rok, pardon, 2028, říká premiér, ano. Že ten schodek...
15: Ale to je rok před volbami. Ano, necelý už... rok před volbami, ano. Já myslím, že motoristé se lekli svých voličů, když se do veřejného prostoru dostal ten návrh deficitu. Protože motoristé šli do voleb dobře, s heslem, že ohlídají Babišovu vládu, nicméně taky s heslem dnešní dluhy jsou budoucí daně. Dnešní dluhy jsou, to platí, budoucí daně nebo výrazné zhoršení veřejných služeb, čili dostupnosti zdravotnictví, snižování důchodu, snižování, zhoršování dostupnosti sociálních služeb, to znamená jenom třeba placených bez zdravotnictví zase buď budete čekat jako v Británii v průměru 5 let, to jsou jejich oficiální data britská, na ošetření kazu dětského zoubku u předškolního dítěte, anebo si zaplatíte soukromé pojištění a půjdete k soukromým lékařům. Čili tohle nás může čekat v budoucnosti a motoristy asi volili lidé, kteří tomu věřili, měli pravdu, a teď se motoristé zalekli. Nicméně vláda říká, dobře, tak možná zvážíme zvyšování daně z investičních nemovitostí. Tak, daně z nemovitostí jdou místním samosprávám. Dobře, tak něco jiného by jim ze státního rozpočtu zřejmě vláda nepřevedla. Daně z nemovitostí představují 1% příjmu státního rozpočtu. Investičních nemovitostí těch 3., 4., 5., 20. bytů je z toho pár. I kdyby je vláda zvýšila na 15-násobek, tak to nevykompenzuje ten propad daně z příjmu.
8: Jak to vidí?
16: Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu, nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země, to už cituji, ze zprávy, ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Tak co o tom soudíte, paní Matesová? Podle NKÚ budoucí výkonnost naší ekonomiky ohrožuje nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost, stárnutí populace, to jsou už asi takové ty chronické problémy naší země.
15: Ano, a nepodařilo se je napravit. V minulém roce, ano, my pořád se věnujeme i předem deficitům navrženého rozpočtu, to je v pořádku, a zpětně potom průběhu toho plnění rozpočtu, ale to, co nás má opravdu zajímat, je státní závěrečný účet. To je chyba, to asi musíme nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se média začala vnímat, všímat toho, co je klíčové. Státní závěrečný účet je to, co potom slyšíme někdy v únoru, a to opravdu říká, jak to hospodaření vypadalo. Tak loni se vláda zvýšila dluh o 290 miliard Nejvyšší kontrolní úřad, který je povinen v srpnu tuhle zprávu nebo na začátku září tuhle zprávu předkládat, tak hodnotí, co je v pozadí. Ano, z čísel jasně vyplývá, nezvýšila se produktivita, nezvýšil se ten podíl přidané hodnoty české ekonomiky. Máme tam chronický problém, máme tam právě ten strukturální díru v příjmech státního rozpočtu, která vznikla po těch daňových reformách konce roku 2020, a tu se nepodařilo nahradit ani těmi dílčími škrty na výdajové straně.
16: Mimochodem NKÚ si všímá i dopravy. Paní Matesová, Miroslav Kala doslova píše, že udržujeme evropský skanzen železniční sítě konce 19. století, který nákladně vybavíme moderními a drahými technologiemi. Jenom připomenu, že doprava se stala hlavní prioritou loňského rozpočtu s celkovými výdaji téměř 129 miliard korun.
15: Ano, tak u nás prioritou, a to vyplývá i z návrhu rozpočtu této vlády, je zatím silniční doprava. My máme nedokončenou, jasně nedokončenou dálniční síť, přitom jsme křižovatka nákladní dopravy Evropy, že? Protože většina zboží po Evropě se dopravuje po silnicích a my jsme zkrátka v tom těžišti Evropské unie, řekněme. Tak Je to důležité. Bohužel jsme naprosto neobhajitelným způsobem rozházeli evropské fondy, které jsme na to měli, teď už je na dopravu nemáme. Poláci je využili, je tak, že poslechli rád zkušenějších zemí, že mají všechny prostředky z Evropské unie táhnout přes jedno místo, pokud možno finanční, státní, ale finanční místo a dávat je tam, kde je největší zhodnocení, tak je dávali do dopravní sítě, dopravní infrastruktury. My ne, my jsme si postavili ty rozhledny, pak je zase zbourali a postavili jsme golfová hřiště, rozdělili program na dvouciferné číslo, tedy rozdělili to rozdělování evropských peněz na dvouciferné číslo míst. Úplná chyba. Zřejmě to zopakujeme i do příštího období fiskálního toho rozpočtu Evropské unie a to bude naposledy, kdy budeme dostávat víc peněz, než budeme do Evropské unie platit. Čili toto je chyba a když ty peníze dáváme, mně se to taky líbí, když jsou opravená stará nádraží, ale potom musíme najít nějakou strategii turistického ruchu, která do České republiky přitáhne, řekněme, celou východní Asii, aby se jezdila dívat na ty staré trati a na ta stará nádraží. Já netvrdím, že to není možné na tom hodně vydělat, ale zatím na tom nevyděláváme nic, jenom nás to hodně stojí.
16: Sněmovna musí se zabývat, respektive vláda musí sněmovně odeslat návrh toho rozpočtu 2027 do konce září. Pokud by teda prošel rozpočet v této podobě, tak jaký to bude mít dopad? Jaký dopad pocítíme už vlastně?
15: Je mi líto těch, kterým je pod 50 nebo i pod 55, protože i ta generace Husákových dětí ponese ty těžké náklady na tom, že v budoucnosti jednak tedy už jenom z toho jednoho přírůstku navrženého deficitu rozpočtu plus únikových položek, čili toho, co si vláda teď bude muset půjčit, tak za 10 let, kdy to ještě nebude zpátky přinášet nic, pokud nebude vysoká inflace, že by se tím odinfloval, snížil váha toho dluhu, deficit na příští rok bude přinášet dalších 100 miliard na straně výdajů. Každý rok ten celý dluh přináší teď už 100 miliard, na příští rok se čeká, že bude stát jenom to, že si můžeme půjčit, za to budeme platit 130 miliard, to je spousta peněz, čili tohle je skutečně podražení budoucnosti. Možná v nějakém horizontu 20-30 let se začnou ty investice, pokud půjde o peníze ne na spotřebu, ne na platy, ne na sociální dávky, ne na nadmíru zákona valorizaci důchodu. Já to všem lidem přeju, ale stát na to nemá. Tak možná někdy za 20-30 let se začnou vracet ty investice třeba do energetické infrastruktury zejména, potom taky do té dopravní. Nicméně mezi tím bude nastát právě kvůli stárnutí populace strašný tlak na té výdajové straně. Čili stejně to nepomůže.
16: Lze předpokládat, paní Matesová, že by tento návrh ještě tedy nakonec přece jenom doznal nějakých výrazných změn, aby to nebyly jenom nějaké kosmetické úpravy?
15: Každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já si myslím, že to budou jednotky miliard, na kterých se vláda dohodne a parlament odhlasuje. A jak jsem říkala, my potřebujeme každoročně deficit, ten stávající deficit státního rozpočtu stáhnout o vyšší desítky miliard.
16: Na čem by tedy měl stát ten budoucí růst? Jakou máme představu? Co by měly být ty pilíře? Velmi stručně už jenom.
15: Ano, samotné ministerstvo financí v té analýze, kterou také předložilo Evropské unii, říká, že v současných výdajích státního rozpočtu žádný takový nástroj budoucího růstu není. Samozřejmě vláda má návrh změn podnikatelského prostředí 2.0, a ten je velmi dobrý, ten opravuje zákony. Ten může velmi, velmi podnítit růst. A nemusí stát skoro nic nebo velmi málo. Čili tam, ano, tam by se vláda měla zaměřovat na to, co je teda v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu budoucího ministra ekonomiky v tom programu růstu ekonomiky 2.0.
16: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
15: Děkuji, přeji všem hezký den.
16: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
9: 13 hodin 30 minut.
8: Český rozhlas Plus.
9: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. A po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. A podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. A komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí s žádostí o spis na soudy. A komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. A chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. A komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu. V noci zasáhne hlavně horské oblasti. Ojediněle se tam objeví i bouřky. A podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Při násilných střetech mezi povstaleckými husí a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzívu poblíž pobřeží Rudého moře a v provincii Tajs. A vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun, informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 12 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. V prostorách vodních elektráren jsou stále uvězněné stovky lidí. Z tunelu jedné z nich záchranáři vyprostili dva přeživší. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Domašov na 174. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. A ta pokračuje nesouvisle až do Brna, nakonec omezení na 196. kilometr. Nárazově se zastavíte i v osobních autech. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna se zastavuje u sjezdu na Modřice na 3. kilometru a kolona se táhne až do Brna ke sjezdu na D1. A na Pražském okruhu ve směru na D1 se brzdí za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru a pomaleji se jede až k Ořechu na 19. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme převážně oblačno, od jeho západu se na jihu přechodně vyjasní, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky a nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
17: Páteční Věda Plus je 4. září. Co vám v našem pravidelném magazínu nabídneme? Právě dnes je to 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk. Tehdy vážil skoro tunu a uložil jen několik megabajtů. Jak se z hlučného stroje stalo nenápadné úložiště dat vážící klidně pár gramů a pojímající desítky terabajtů? Češi by chtěli nakupovat oblečení zodpovědněji, ale v košíku vítězí jiné priority, především cenovka. I to bude naše téma. A v Brně dnes začal třídenní festival vědy a techniky. Co všechno nabídne? I o tom uslyšíte v následující půlhodince. Vítá vás u ní a dobrý den přeje Renata Kropáčková.
8: Věda Plus.
17: Byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Řeč je o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
18: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku, to znamená ještě tam, kde se otáčejí záznamové plotny, jak se jim říká.
19: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
18: A mnoho z nás si to asi ještě pamatuje a podle frekvence a intenzity toho chroupání jsme posuzovali, nakolik disk pracuje nebo nepracuje a jestli se nám někde nezasekl, a souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
19: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky. V jeho těle se potkává řídící elektronika s částmi, které se musí pohybovat s mikroskopickou přesností, vysvětluje mi Bohuslav Rezek.
18: Hlavní součástí je masivní hliníkové tělo, které slouží pro mechanickou pevnost, ale současně jako chlazení celého disku. Když se podívám potom z horní strany, tak se nám ukáže opravdu krásný vnitřek toho disku, kde vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava. Vlastně jsou to dvě čtecí hlavy nad sebou, protože ta plotna je oboustranná.
19: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
18: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku takzvaně. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu několik málo, řeknu třeba jen stovek nanometrů nad tím povrchem, protože pro ten odečet potřebuje být blízko, ale nesmí se dotknout, protože by zničila ten disk a sama sebe.
19: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
20: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg, konkrétně 2000 liber.
19: Zatímco první pevný disk byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice a vážil téměř tunu, dnešní hard disk se podle Martina Novotného vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
20: Do jednoho gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety. A co se týče ceny, tak za stejné množství dat dneska zaplatíme 6 miliardkrát méně než tehdy před těmi 70 lety.
19: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
20: To je polovodičová paměť, ten princip je úplně jinačí. Funguje to tak, že se data do toho nahrávají, takže se v podstatě jakoby malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
19: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
17: Pevné disky tedy i po 70 letech slouží k ukládání velkého množství dat. A právě uchovávání dat je důležité třeba i pro Český rozhlas. V depozitáři najdeme zvukové snímky na víc než 170 tisících analogových i digitálních nosičích. V digitálním úložišti pak fonotéka spravuje přes milion snímků. Jak se takové nahrávky archivují, si teď řekneme s vedoucím archivu Českého rozhlasu Tomášem Duvkou, kterého vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
21: Dobrý den.
17: Jak daleko do minulosti tedy archiv Českého rozhlasu sahá?
21: Tak když bychom se bavili o rozhlasových nahrávkách, tak ta nejstarší je z roku 1928. Je to projev Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy to ještě vyšlo na gramofonové desce, ale v našem archivu máme i daleko starší věci, ještě z počátku třeba 20. století, to jsou ale komerční snímky z našeho gramoarchivu.
17: Jak se rozhlasové záznamy dříve archivovaly?
21: Tak ten úplný začátek, když odmyslíme to, že se nějaká komerční firma mohla ten zvuk natáčet na gramofonovou desku, tak rozhlas jako takový začal své vysílání v roce 1932 ukládat na takzvané folie, většinou zinkové, na začátku byly dokonce voskové, želatinové, a potom většinou zinkové. A Tohle, ten způsob ukládání přetrval zhruba do druhé světové války. Byly ještě další možnosti ukládání, ale tohle bylo nejčastější. A spolu s, tedy s nacisty a s německou okupací k nám dorazily i magnetofonové pásky. Tak ty potom vydržely opravdu až vlastně do roku 2000, ale v těch 90. letech tam se těch nových nosičů střídalo velmi mnoho, viz třeba datky takzvané nebo minidisky. Tak to asi do té doby digitální tyhle analogové nosiče se u nás používaly.
17: A dnes, jakým způsobem archivujete rozhlasové záznamy v současné době, na čem je máte uložené?
21: Tak dneska už je vysílání plně digitální. Jsou takové dva způsoby ukládání.

0: ta velikost je daleko menší, pokud tam se to těžko vyjadřuje, ale je to řádově opravdu dost nižší.
1: Takže zatím to třeba nepřesáhne rozsah jedné místnosti, je to prostě třeba v pokoji jednom stačí na to kancelář, na ty digitální?
0: Nikoli, tam je důležité, tam my to máme uložené v depozitáři, kopie, a zároveň další kopie mají i naše technika, ano, tam je to spíš v kanceláři.
1: Mm-hmm. Když tedy máte nějakou nahrávku, kterou chcete uchovat pro budoucnost, pro další generaci, dejme tomu, když myslíme na 100 let, ale to je docela dlouhá doba, tak co všechno pro to musíte udělat?
0: Tak já myslím, jedna věc je uchovat ten zvuk, druhá věc je ten popis, takže důležité v prvé řadě je mít to dobře popsané, aby to dobře našlo. Za druhé mít to na více typech nosičích a to je právě ten LTO pásek, ale taky například i například filmový pás, kombinovat tu analog s tím digitálem není úplně špatně. A hlavně opravdu mít to ve více kopicích na více místech a paradoxně, ale v budoucnu, do budoucna pro nějakou katastrofickou situaci je lepší to možná mít na tom analogu, než na tom digitálním.
1: Co je ta katastrofická situace? Co je pro archiv větší hrozba? Že se ten samotný záznam poškodí, nebo že třeba jednou v budoucnu vlastně nebude existovat zařízení, které ho umí přečíst?
0: Tak těžko odhadovat, do jaké budoucnosti se řítíme, ale stále je přece jenom ta konzervativnější přístup k tomu té archivařině vlastně takový jistější, protože my například víme, že ten filmový pás vydrží těch 100 let, takže ten optický záznam, máme to vyzkoušeno. Hmm. To, co bude s těmi digitálními daty, to se těžko odhaduje a právě můžeme být i třeba závislí jenom na tom softwaru, který nemusí vlastnit třeba zrovna část světa, se kterou jsme v nějakém vztahu, takže je určitě jistější možná mít nějaké ověřené řešení, i když trošku archaické z dnešního pohledu.
1: Ano, takže když bychom vedle sebe dali ten starý magnetofonový pásek a dnešní digitální soubor, tak byste hlasoval pro co z toho?
0: Možná to zní trošku archaické, ale spíš pro ten magnetofonový pás.
1: Ještě mi řekněte, jak často musíte ty staré nahrávky převádět na nové nosiče nebo do nových formátů, nebo zase naopak ty nové formáty do těch starých?
0: Tak například ta věc těch LTO pásek, kde se uchovávají ty digitální záznamy, jde o to, že právě stále jako s počítači se neustále aktualizují na nové verze, tak i tyhle ty pásky se stále musí vlastně převádět na nové verze, aby se právě ten software ho mohl přečíst. Takže tam je to tak zhruba jednou za 5 let, se ten LTO pásek musí převést na novější typ tedy toho záznamu. Co je důležité říct, že u toho zvuku je to opravdu něco specifického, že i v minulosti se právě z těch gramofonových desek převádělo nebo z těch folií převádělo na magnetofonové pásy a velmi těžko je někdy už dohledatelné, co byl ten původní analogový nosič, protože se vždycky převádí na ten aktuální trend, aktuální nejnovější technologii.
1: Máte nějaká bílá místa v archivu, ještě nepopsaná nebo vlastně neobjevená? Teď nedávno se, myslím, vynořila nějaká zatím nezveřejněná nahrávka.
0: Ano, tak třeba nyní v souvislosti s výročím i Václava Havla jsme dohledali velmi jako hledaný zvuk rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 68 ze Spojených států amerických. A taky tam se nejedná o nový objev, ale spíš o zpracování, protože to byl rozsáhlý fond procesu s K.H. Frankem. To byl taky jako velký dluh, který jsme měli a teďka jsme ho udělali. Ano, stává se i z roku 68 zvuk přímo z rána 68 reportážně natočený. To byl taky objev, který stále si myslíme, že už všecko máme, ale objevují se nové.
1: Tak vidíme, že archiváři Českého rozhlasu mají pořád co dělat, že nechodí jenom a neoprašují něco.
0: Ano, snažíme se.
1: Tolik tedy vedoucí archivu. Tomáš Důvka, děkuji moc, že jste přišel do studia. Nashledanou.
0: Díky za pozvání. Mějte se hezky.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pro většinu obyvatel Česka jsou negativní dopady módního průmyslu na životní prostředí důležitým tématem. Při nákupu to ale nezohledňují. Kromě vzhledu rozhoduje hlavně cena. Navíc přibylo lidí, kteří kupují výhradně nové oblečení. To vyplývá z výzkumu Trendy, česká veřejnost a móda.

0: vědeckého ústavu STEM. Letos v dubnu se do něj zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Ve Vědě Plus teď probereme s Kamilou Boudovou, propagátorkou udržitelné módy. Dobrý den.
1: Dobrý den, slyšíme se dobře.
0: Slyšíme se výborně. Tak když bychom se odpíchli tady od toho výzkumu STEMu, tak jestli jste měla možnost dívat se na ty výsledky, překvapilo vás něco na těch závěrech, k čemu se dospělo?
1: Vůbec ne, upřímně výsledky konkrétně tady ty ankety nebo tady toho průzkumu jsem neviděla, ale v podstatě já se spíš potom dívám na to, jaký je objem textilního odpadu v těch oceánech a spíš do toho průmyslu, kde to prostě je. Kde to je řečení, já vím, že už v dnešních letech INCIEN, Česká organizace pro cirkulární ekonomiku, zveřejňovala výsledky o tom, že poměr textilního odpadu v odpadu obecně stoupá. Takže tento trend toho, že Českou republikou stejně jako celým světem západním určitě a vlastně jakýmkoliv prochází strašně velký objem textilu, tak furt to stoupá, už je to 20 let, co to stoupá, takže ano. To mě žádný nový zprávy.
0: Ano, podle toho výzkumu STEMu nové oblečení, jenom nové oblečení si pořizuje 52% lidí, což je o asi 7% bodů více, než tomu bylo před 4 lety. Mm-hmm. Proč je to na vzestupu, když se poměrně často mluví, ne, o té udržitelné módě a každý musí vědět, že toho oblečení asi se zbavuje rychle a nebo jsou toho velká kvanta, co má, dejme tomu doma, nebo pak odkládá do těch textilních popelnic?
1: Já si myslím, že to je otázka toho, jakou image má kupování věcí z druhé ruky a jakou image má kupování nových věcí. A pak je tam samozřejmě to, že s nástupem ultra, fast fashion a cenama čínských firm, které už nejsou, když to bylo tak, že evropská firma, která sídlí na evropském trhu, platí evropské daně a tak dále, tak zadává tu práci do Číny. Teďkonc už jsou to čínské samotné firmy, které dodávají to zboží přímo na evropský trh, což vlastně ještě posunulo ten obchodní model z té fast fashion na ultra fast fashion a bylo to schopné vlastně osekat strašně moc výdajů, které měly evropské firmy jak s distribucí, tak s prodejem, tak právě jakoby s reportingem ohledně udržitelnosti a tak dále. A tím pádem, že ta cena šla ještě někam jinam, tak najednou ta lákavá představa toho, že budu nakupovat jako bohatý člověk furt něco novýho, tak ono to na tu lidskou psychiku, na to lidský ego, tohle prostě platí na pocit, mám na to, takže si to jdu dovolit, jako ty tady jsou setka prostě,
0: no. No, jakou roli v tom hrají právě v té podpoře takzvaného fast fashionu biznisu influenceři, sociální sítě, reklama tam?
1: Já si myslím, že to s těmi médii, ať už to jsou influenceři, nebo dřív byly jenom časopisy bez módní, jako bez sociálních sítí a influencerů, tak v podstatě média, která prezentují společnosti, co to je moderní život a co máme mít dneska na sobě, abychom se cítili, že jsme in a potom taky, co je out a za to se má člověk stydět, kdyby tady v tom vylezl na ulici. A vlastně je to vytváření image, je to vytváření fasády. Takhle si natřete dneska barák, aby si o vás všichni mysleli, že jste dobří, že na to máte. Tak jestli to bylo bravíčko, anebo jestli to jsou sociální sítě dneska, to už vlastně ono na té formě podle mě tak docela nezáleží. Tam já vždycky vlastně jdu v tom systému potom, co se děje pod tím. Hmm. A myslím si, že ještě se na to spolu podíváme, ale samozřejmě, že média mají zásadní vliv na to, jakou image nám vytvoří v hlavě o tom, co je důležité a co my máme jako lidi, jako jednotlivci dělat, abychom se cítili dobře. A vlastně nám ta společnost, tak v České republice od revoluce jsme se prostě dostali do toho systému, kde nám neustále média a porovnávání se s ostatními tvrdí, že tím, že si něco koupíš, vyřešíš svůj nepříjemný pocit. Někdo to řeší ještě jakoby víc old school, když se najíš, tak zajíš ten špatný pocit. Ale vlastně všichni, v té naší psychologii máme všichni různé strategie na to, jak se zbavit nepříjemného pocitu. A třeba nepříjemný pocit, že oni mají nový auto, nebo ona má syna, který studuje, já nevím, jakou školu. No tak, ale já si můžu koupit ten nový svetr. Takže tohle to podle mě to je hodně vlastně zakupování toho pocitu, že jsem horší, máme míň, no tak nakupuju, abych se vlastně zakoupila to, že a vlastně se tak naplnila jsem sobě, nebo naplnil jsem sobě ten pocit, i když myslím si, že tohle to je spíš otázka na ženy, tak je to prostě, a jo, jako, taky jsme tak dobrý.
0: Prostě šaty dělají člověka, jak se říká, v dnešní době ještě umocňují, dejme tomu, sociální sítě a vlastně takové, přesně tohleto, o čem mluvíte. Ale je tady přibližně asi pětina lidí, podle toho zmíněného průzkumu, která nakupuje v kamenných second handech a zhruba stejná část si pořizuje oblečení z druhé ruky online. Takže nemůžeme říct, že by to bylo jaksi celospolečenský trend, nebo o čem to vypovídá podle vás? Možná můžeme mluvit o nějaké renesanci secondhandových nákupů?
1: Já bych řekla, že ten obraz té většinové společnosti tam je, protože mluvíme o 5-10% lidí, kteří, kdybych použila výraz, přistupují k módě víc vědomě, ale tam nejde o tu módu, to je potom ten přístup k tomu životu a k těm zdrojům, ať už je to jídlo nebo textil, tak jistá část té populace, a myslím si, že my na to máme právě v Čechách jako dobrý základ. Nebo minimálně v mojí rodině to tak bylo, že prostě tohle je půda a to, co z ní vyroste, jako o tom se nedá debatovat. A ta vlastně ta země, která nám dává ty zdroje k tomu, aby zajišťovala náš život a jeho pohodlí, ať už je to energie, nebo jídlo, nebo je to materiál na to oblečení, tak k tomu přistupujeme s úctou, protože víme, že vypěstovat mrkev tu zemi něco stojí a ty lidi něco stojí potom dopravit někam. A respektujeme to, že vyrobit ty džíny něco stálo, jak tu planetu a tu půdu a tu vodu, tak ty lidi, tak prostě to je v tom nějaký CO2, prostě nějaký skleníkový plyny a tak dále. A tím pádem je to hodnota, která byla vytvořená a je to hluboko v tom člověku je prostě zakořeněný to, že tohle to chránit a takhle se spravovat k tomu, ta úcta k té zemi a k těm zdrojům je sama o sobě tak příjemný pocit, že podle mě to je jako založený hluboko v té psychologii tady na tom.
0: Tak jste možná dala i někomu návod, jak vlastně o tom přemýšlet a já už se omlouvám, protože jsem si ani nevšimla, jak spolu dlouho mluvíme a bohužel čas vymezený pro tehle rozhovor už dávno vypršel, tak někdy příště se budu těšit.
1: Krásný, díky moc.
0: Tohle je Kamila Boudová, propagátorka udržitelné módy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. To ukázala studie lékařů fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u víc než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
2: Minulý týden od úterka jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
3: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
2: Ten pátek, tak už to začalo být opravdu kritický, takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie. Což mě strašně překvapilo, protože jsem vůbec nepředpokládala, že by mě něco takového mohlo potkat.
3: Zuzana se do nemocnice dostala ve chvíli, kdy už bylo potřeba rychle rozhodnout o další léčbě. Ještě během jediného odpoledne proto podstoupila zákrok, při kterém lékaři zavedli katetry do plicních tepen a lék tak podali přímo ke sraženinám.
2: Bylo nepříjemné vlastně to základní napíchnutí v těch tříslech a to jsem jako měla dvakrát, ale to je bolest, která se dá vydržet.
3: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
4: My jsme zjistili, že pokud provádíme tento intervenční zákrok jednoduchou, rychlou, lokální trombolízu u správně vybraných pacientů s akutní plicní embolií, takže dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
3: Během prvního týdne po zákroku mělo vážné komplikace podle Josefa Kroupy méně než 1% pacientů.
4: My jsme dokázali toto relativní riziko snížit o 90%. Pokud bychom se bavili v absolutních číslech, tak v našich výsledcích se ukazuje, že necelé 1%, které je léčeno intervenční léčbou, má nežádoucí závažné komplikace oproti téměř 7% pacientů léčených běžnou standardní léčbou.
3: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
5: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů a v doporučených postupech je v současnosti pro pacienty s plicní embolí standardní antikoagulace, to znamená lidově řečeno nějakou formou heparínu.
6: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
5: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
3: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: A na závěr, více než stovku vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí představí Festival vědy a techniky v Brně. Začal dnes v 9 ráno na brněnském výstavišti, kde potrvá až do neděle. Návštěvníkům přiblíží svět vědy, poznání a nejmodernějších technologií. Na místě je už náš vědecký reportér Marek Hensle. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Co všechno na Festivalu vědy a techniky v Brně tedy návštěvníci najdou?
7: Brněnské výstaviště dnes skutečně zaplnila věda. Jak už bylo zmíněno, v pavilonu A se nachází víc než stovka stánků a expozic vědeckých, technických a vzdělávacích institucích, vysokých škol i dalších organizací. A nejde jenom o to se na něco podívat. Většinu věcí si návštěvníci mohou sami vyzkoušet. Třeba nahlédnout do mikrosvěta, zjistit, jak věci pracují s DNA, prozkoumat krajinu pomocí satelitních dat, anebo se podívat na archeologické nálezy pod elektronovým mikroskopem.
0: Máte nějaký tip, které konkrétní vědecké stanoviště je zajímavé navštívit?
7: Jasně, akorát stojím nedaleko stánku Akademie věd, která se letos na festivalu účastní vůbec největším zastoupení. Například Ústav pro výzkum globální změny návštěvníkům ukáže, co se všechno dá vyčíst ze satelitních snímků. Nejde přitom jenom o fotografie Země, ale třeba i o údaje o teplotě povrchu nebo informace, které lidské oko vůbec nevidí. Biologové zase návštěvníky promění ve vědecké detektivy. Podle stop záznamů z fotopastí nebo DNA mohou zjišťovat, jaká zvířata se v určitém místě pohybují. No a archeologové zase ukážou velkomoravské šperky, které pod velkým zvětšením odhalují detaily běžným okem neviditelné. No a samozřejmě tady má své zastoupení, mají zastoupení další instituce, Brněnská hvězdárna, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické nebo třeba Univerzita obrany.
0: Festival ale není jen o stáncích, co dalšího se na výstavišti ještě děje?
7: Letos přibyla velká část programu ve Velké rotundě. Konají se tam přednášky, setkání s hosty a také divadlo vědy. Dorazí například novinářka Lucie Výborná se svou podcastovou show nebo Matěj Koubek, který se podílí na vesmírné misi Plato, zaměřené na hledání a výzkum exoplanet. Takže kdo nechce jen experimentovat u stánku, může si i vybrat jiný program, kde se vědci a další hosté o své práci rozmluví podrobněji.
0: Ano, tak na závěr, pokud se někdo rozhodne vyrazit na festival ještě dnes, kdy a kam přesně má přijít?
7: Festival vědy a techniky je na brněnském výstavišti v pavilonu A a je otevřeno až do neděle od 9 do 6 večer. Vstup je zadarmo a na své si mohou přijít děti, dospělí i lidé, kteří se o vědu běžně nezajímají. Jen u některých částí doprovodného programu je kvůli omezené kapacitě potřeba předchozí rezervace. Vše lze dohledat na webových stránkách festivalvědyatechniky.cz.
0: Tolik Marek Fensle na závěr dnešní Vědy Plus. Děkuji.
7: Já děkuju, nashledanou.
0: Bylo 14 hodin a my se přesouváme k odpolednímu vysílání Českého rozhlasu Plus, které začíná právě teď.
8: Český rozhlas Plus.
0: Jak změny Volkswagenu zasáhnou české dodavatele? Jaké šance dávají analytici plánu na restrukturalizaci koncernu? Francouzská vláda v červnu uprostřed vlny veder slíbila 60 milionů eur na tepelnou izolaci škol. Proč od tohoto plánu nyní ustupuje? Státní zastupitelství nevyhovělo žádostem sněmovní vyšetřovací komise o poskytnutí spisů ke korupční kauze Dozimetr. Jak to zdůvodnilo? To jsou body scénáře pro následující půl hodinu. Na začátku, jako vždy, podrobné zprávy dnes s Martinem Matějkou.
8: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Dnes to oznámil její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. A podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
9: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
8: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je ještě živá, uvedlo to vedení komise. Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může se stavovat odpovědný a realistický rozpočet.
10: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
3: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
11: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
3: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
12: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
3: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
8: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v následujících letech.
13: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: A téma podrobně rozebereme v odpoledním Plusu hned po zprávách.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněná.
15: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
16: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
15: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franc, Český rozhlas.
8: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlili meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky obchodu dopravy a služeb Českého statistického úřadu Jana Gotwaldová.
17: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
8: Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody. Tržby jim meziročně stouply o 12,4% a pokles tržeb zaznamenaly třeba prodejny s výrobky pro domácnost. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů, informuje o tom stanice BBC. Souostroví v Jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. A Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. V roce 2013 se obyvatelé Falkland v referendu téměř jednomyslně vyslovili pro setrvání pod britskou nadvládou a pro zachování statusu britského zámořského území. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat, informoval o tom vlastník budovy společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
18: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
8: Demolice znovu začne 7. září, hotovo by mělo být do konce týdne. A meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu. V noci zasáhne hlavně horské oblasti, ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Na D1 z Vyškova směrem do Brna opatrně za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 196. kilometr. Tam řeší nehodu dodávky a nákladního auta, zdržení asi půl hodiny. D1 tentokrát směrem na Prahu z Prahy do Brna, dejte pozor, za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se dojíždí do kolony kamionu v pravém pruhu, ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu, je to mezi 23. a 19. kilometrem asi na 15 minut a silnice 35 příjezd do Litomyšle směr od Hradce Králové kolona aktuálně od Cerekvice nad Loučnou až na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je převážně oblačné, od jeho západu se na jihu přechodně vyjasňuje, později večera a na severu Čech se objeví místy přehánky, výjimečně i bouřky a teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Posloucháte Odpolední plus.
0: A to 8 minut po 14. hodině. Němečtí politici a analytici vesměs oceňují rozsáhlý plán na transformaci koncernu Volkswagen, zvýšení jeho efektivity a konkurenceschopnosti. Dozorčí rada koncernu včera večer jednomyslně plán schválila. Volkswagen mimo jiné chce do konce desetiletí zrušit po celém světě zhruba 50 tisíc pracovních míst. Nad rámec už dohodnutého stejného počtu zhruba polovina z těch dohodnutých 50 tisíc míst, která mají dodatečně zaniknout, bude v Německu. Škoda Auto dnes uvedla, že plán VW, včetně rušení pracovních míst, nemá na mladoboleslavskou automobilku přímý dopad. Více si o tom řekneme s Vladimírem Rybeckým, šéfredaktorem serveru Autovík.cz. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den.
0: Překvapilo vás, že ten plán byl schválen jednomyslně dozorčí radou, kde mají převahu zástupci odborů a spolkové země Dolní Sasko?
19: Upřímně řečeno, překvapilo to nejenom mě, ale obecně to bylo přijato s velkým překvapením, protože se čekalo, že to domlouvání, to dohadování bude velice dramatické a bude velmi složité, ale z toho, co koncern Volkswagen zveřejnil, tak je jasné, že tam došlo k některým některým úpravám toho původního plánu, který již vedení nebo představenstvo připravovalo, a došlo tam k úpravám, které umožnili, aby odboráři a vláda Dolního Saska ten navrhovaný plán přijali.
0: Co patřilo k těm úpravám? To, že vlastně ty čtyři německé závody, které jsou nejvíce v ohrožení, se nebudou rušit, ale že se bude jednat ještě o jejich alternativním využití?
19: To je jedna z věcí, protože tam se skutečně nemluví jednoznačně tak jako do nedávné doby o uzavření těch závodů, ale o to, že není pro ně zatím vyřešeno využití, ale bude se hledat, takže tam je pořád ještě otevřená možnost toho dalšího využití, ale řekl bych, tam jsou ještě důležité dvě další okolnosti, a to, že když se mluví o těch 50 tisících dalších uvolněných nebo zrušených pracovních míst, tak je tam jednoznačně zdůrazněno, že se bude jednat i o i o součást managementu, což dosud odbory jako kritizovali, protože tvrdili, že za chyby managementu budou pikat vlastně dělníci, a tady se jednoznačně mluví o tom, že se bude i snižovat nebo omezovat počet lidí v managementu a celkově dojde k velké reorganizaci, aby celé to vedení koncernu bylo pružnější a lépe reagovalo.
0: Ano, právě na to jsem se chtěla zeptat, jestli bude potřeba i nějakých personálních změn ve vedení, protože analytici mluví o tom, že bude hodně záležet na tom, jak se vedení koncernu podaří ten plán, který víceméně chválí jako naději na budoucnost pro koncern VW, jak se to podaří zrealizovat na jednotlivých krocích, na poměrně obtížných rozhodnutích, které jsou před vedením koncernu. Takže měl byste vy nějaký tip, kdo asi už na příště nebude součástí, nebo kdo se do toho užšího vedení dostane?
19: Já bych neřekl ani tak kdo, protože zatím vždycky, když docházelo k nějakým reorganizacím, tak to šlo spíš jenom přesouvání z jedné funkce do druhé. Tady základem bude, aby představenstvo vytvořilo v podstatě úplně nový systém řízení celého koncernu, který bude fungovat opravdu pružně a bude schopen reagovat velmi rychle na změny technického i politického i ekonomického vývoje, a až bude tento plán skutečně vytvořen, tak pak podle toho budou dosazovány jednotlivé osobnosti a naopak se ukáže, kdo vlastně není pro budoucnost úplně potřebný. Takže v tuto chvíli je to hodně otevřené a v tuto chvíli je to vlastně ten nejtěžší úkol, který před představenstvem koncernu stojí.
0: Nás samozřejmě zajímá asi nejvíc budoucnost mladoboleslavské Škody Auto. Ta před chvílí uvedla, že plán VW, včetně rušení pracovních míst, nemá na ně přímý dopad. Jak tohle může konstatovat, když vlastně o těch konkrétních krocích se mnoho neví, že tam jistou míru hraje i nepředvídatelnost?
19: Tak je to z toho důvodu, že v podstatě ta opatření, která se dnes budou muset dělat ve vedení koncernu, tak ta opatření už vlastně ve Škodě Auto udělali do značné míry v dřívější době a některá opatření, to znamená i omezení počtu lidí v představenstvu, tak ta už byla zveřejněna před delší dobou, takže Škoda Auto už má vlastně nakročeno a je připravena na ty změny, které vedení koncernu a značku Volkswagen budou čekat, tak Škoda Auto má hodně z těchto věcí už vyřešeno z minulosti.
0: Analytici míní, že spíše ty změny ve VW dohlehnou na české dodavatele, kteří nemusí dodávat jenom tady Škoda Auto, ale i dalším závodům koncernu. Co si o to myslíte?
19: To je jednoznačně největší problém českého automobilového průmyslu, protože koncern Volkswagen je vlastně největším klientem pro většinu českých dodavatelů a dodavatelské firmy představují přibližně nebo téměř polovinu českého automobilového průmyslu. Takže pro ty jakékoliv omezování výroby v koncernu Volkswagen, a to už bylo ohlášeno, že skutečně bude docházet k omezování produkce, tak to samozřejmě na dodavatele dopadne a ti budou muset na to reagovat a nějakým způsobem se připravit na to, že ta poptávka bude menší, ale oni už do jisté míry na to i reagují, protože vlastně koncern Volkswagen dělá opatření, která některý další výrobci v Evropě už před časem udělali, takže ty těžké rány na české dodavatele už dopadly dřív a teď už vlastně musí reagovat dál.
0: Tolik prozatím Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru Autovík.cz. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
19: Přeji hezký den a nashledanou.
0: 14:14. Podíváme se do Francie, která upřesňuje bilanci obětí letních veder. Podle odhadů ministerstva zdravotnictví zemřelo v prvních letních měsících o 7 tisíc lidí víc. Předchozí propočty uváděly jen 5 tisíc. Finální údaje mají být zveřejněné v následujících týdnech. Mezitím server Politico a deník Le Monde informují o tom, že francouzská vláda škrtla 40 milionů eur na tepelnou izolaci škol. Další detaily má Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
20: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Jak chtěla Francie financovat tepelnou izolaci tisícovek škol a jak velký problém to je?
20: Je to velký problém, protože ministr školství Eduard Žefre už v průběhu léta, konkrétně 7. července, informoval o tom, že kvůli horku bylo uzavřených 4 000 škol, dalších 11 000 muselo nějakým způsobem upravovat rozvrh. V některých třídách se ty teploty pohybovaly kolem 37-40 stupňů. Mnoho škol nemá klimatizace, trápí je špatná izolace, ventilace. Taky samozřejmě, když jdou děti ven na nádvoří těch škol, tak jsou často vyasfaltované, vybetonované a tam se ty teploty samozřejmě šplhají ještě víc, kolem 50 stupňů. Teď možná odbočka jenom od toho školního prostředí, stejně se to řeší i v případě nemocnic. Samozřejmě špatná izolace, známe to i tady, tepelná úprava těch zařízení a dokonce se to řeší i u nových nemocnic, u kterých bych člověk čekal, že možná ta příprava vzhledem k tomu, co se děje s klimatem, ty teploty stoupají, takže to bude lepší, ale i u těch nových projektů nemocnic se to taky řeší. To jenom tedy do závorky. Dokonce už v některých těch školách v ranních hodinách, co si tak pamatuju ještě ze svého působení ve Francii, tak naměřili 30 stupňů, když začínali to vyučování. Takže je to skutečně velký problém. Francouzská vláda ohlásila v létě takový pohotovostní plán, vyčlenila nejdřív 10 milionů eur na renovaci tu tepelnou izolaci 2,5 tisíce škol, jednak tedy izolace, klimatizace, ventilace a dalších 40 až 50 milionů, tedy na izolaci dalších 10 tisíc škol. Podílet se na tom financování měl hodně do jisté míry soukromý sektor, banky pro územní rozvoj a další hráči.
0: No a jak teď vysvětluje francouzská vláda to zmrazení nebo škrtnutí těchto prostředků, které byly původně vyčleněny?
20: My máme vysvětlení, protože ředitel podpory energetické účinnosti ze strany územních samospráv Guillaume Perrin deníku Le Monde řekl, že vláda přesměrovala vlastně těch 40 milionů eur původně určených na izolaci škol do celonárodního programu elektrifikace. To je program, to je plán, který už zveřejňoval premiér Sébastien Lecornu na jaře. Tento program financuje například pořízení nebo pronájem elektrických aut, platí pro chudší domácnosti, ale platí taky pro některé menší firmy. V programu na izolaci škol stále zbývají nějaké finance. Není to tak, že by se škrtla celá ta část, celá ta obálka těch peněz, ale vypadá to tak, že se zvládne z tohoto penza, z tohoto vlastně balíku peněz zrekonstruovat, zrenovat jen 2,5 tisíce těch škol, které to nejvíc potřebují. Otázkou je, co bude s těmi tisícovkami dalších před následujícím letem příští rok.
0: Takže miliony eur na teplnou izolaci škol vláda škrtla, na druhou stranu dnes přislíbila stovky milionů eur zemědělcům, kteří taky bojují s následky sucha a veder. Kde mají tyhle peníze pomáhat?
20: Abychom byli konkrétní, tak vláda investuje miliardu eur jednak na pomoc proti suchu, ale taky požárům, horku. Ty peníze mají na obnovu produkce, taky na nákup krmiva, což je velký problém po celé Evropě, taky osiva. Část peněz z toho balíku bude taky k dispozici už v následujících dnech a počítá se taky s psychologickou a sociální podporou těch zemědělců.
0: Dodává Martin Balucha z naší zahraniční redakce, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii. Děkujeme, naslyšenou.
20: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: 14 hodin, 18,5 minuty. My se podíváme na vrchní státní zastupitelství, které odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podrobnosti už teď přímo ze sněmovny přidá reportérka Jana Čermáková. Dobré odpoledne.
21: Hezké odpoledne.
0: Jano, proč státní zastupitelství spis neposkytlo?
21: Podle členů sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr státnímu zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto teď podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
22: Není jiné cesty, než získat se legitimně legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
21: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Člen komise Jan Papajanovský z Hnutí STAN je k takovému řešení skeptický. To, že vrchní státní zastupitelství žádosti komise o spis nevyhovělo, ho nepřekvapilo.
1: My jsme od počátku upozorňovali, že je problematické zřizovat vyšetřovací komisi v okamžiku takového běžícího řízení a že ta komise reálně nemůže nic vyšetřit, protože samozřejmě ty jednotlivé orgány nemohou poskytnout žádné významné podklady, žádné aktuální podklady, aniž by hrozil únik, aniž by ohrozili to vyšetřování.
21: Papa Janovský proto pochybuje i o tom, že by spis komisi poskytly soudy.
0: Původně měla sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr dnes taky vyslechnout první čtyři svědky. Přišli?
21: Nepřišli, protože se komisi nakonec ani nepodařilo pozvat. Proč, vysvětlil předseda komise za SPD Jindřich Reichl.
9: My jsme požádali o identifikační údaje, konkrétně o trvalé bydliště těch svědků právě vrchní státní zastupitelství a oni nám i tuto informaci odmítli sdělit, což já považuji už za velmi problematické, to říkám úplně otevřeně.
21: Znovu se komise sejde 17. září. To by mohla podle Reichla už rozhodnout o pozvánkách pro první svědky a pozvat je na další nejbližší jednání. Zopakoval, že jména svědků komise zveřejňovat nebude.
0: Výsledky své práce má komise sněmovně předložit v březnu příštího roku. Víme z minulosti, že vyšetřovací sněmovní komise nikdy nic nevyšetřili. Stihne to tahle ta komise?
21: Předseda Reichl řekl, že vzhledem k průtahům při ustanovování komise i potížím se získáním spisu nepokládá za reálné, aby se to stihlo. No a předpokládá proto, že komise požádá o prodloužení lhůty pro svou práci.
0: Tolik ze sněmovny reportérka Jana Čermáková. Děkujeme, naslyšenou.
21: Naslyšenou, hezký den.
0: 14 hodin, 22 minut, teď je na řadě přehled ekonomických zpráv. Ceny potravin ve světě se dál zvyšují, na jejich růst má vliv nepříznivé počasí a také narušení obchodu v důsledku války v oblasti Černého moře. Ve své pravidelné měsíční zprávě to uvedla organizace OSN pro výživu a zemědělství. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Je to o 0,2 procentního bodu víc než v červenci, jak uvedl podle svého odhadu Český statistický úřad. Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen zahájily dnešní obchodování na frankfurtské burze výrazným růstem. Cena prioritních akcií si dnes připisovala přes 5% a pohybovala se nad hranicí 80 eur. A Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtu aplikace Signál. Stojí zatím podle úřadu aktéři napojení na Rusko. Jak jsme slyšeli, tak meziroční inflace v Česku v srpnu opět zrychlila. Projevil se na ní zejména růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Inflaci naopak dál brzdí potraviny, které zlevňovaly. Už se na cenách v Česku plně projevily následky drahých pohonných hmot. A jak dlouho ještě můžou inflaci tlumit levnější potraviny, když zemědělcům zdražily energie i hnojiva? O tom budeme mluvit s analytikem Komerční banky Martinem Gertlerem. Vítejte, dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
0: Inflace se i v srpnu udržela pod tedy tím 2% cílem centrální banky, téměř přesně. Znamená to, že zatím s cenami jsme v klidu, rostou, řekněme, optimálně?
2: Zatím ten růst se opravdu pohybuje v mezích, kde ho centrální banka chce mít, ale už se to v podstatě zmínila, jedná se o druhý měsíc v řadě, kdy meziroční inflace rostla a je pravděpodobné, že ten trend přetrvá i v měsících dalších, protože ty položky, které nám vlastně inflaci aktuálně drží poblíž 2% cíle, tak jsou právě potraviny a jsou to stále ještě zlevňující energie, kde ale ten vývoj pro další měsíce není úplně tak příznivý.
0: My jsme právě slyšeli tu zprávu, kterou jsem citovala z OSN, že ceny potravin stoupají na světových trzích, tak kdy to přijde i do Česka, protože zatím právě potraviny brzdily tu inflaci a zlevňovaly?
2: Tohle je právě strašně těžké odhadnout, protože ten trend teďka je pořád opravdu velmi příznivý. Týká se to i okolních zemí, ceny potravin pořád jdou směrem dolů ale ty faktury, které naznačují obrat právě v tom trendu, tak se čím dál tím víc kumulují. Jsou to právě nepříznivé důsledky klimatické změny, hlavně to letošní sucho. Samozřejmě na ceny potravin působí i dražší energie, takže tohle se bude pravděpodobně postupně propisovat do změny trendu v jejich vývoji, ale kdy to nastane, tak to je velmi těžké říct, ale asi to nebude z měsíce na měsíc, ale spíše půjde o nějaký, řekněme, graduální průsak.
0: Už přes půl roku trvá konflikt s Íránem a blokáda Hormuzského průlivu. Už naplno pociťujeme i my jeho důsledky, nebo ten cenový náraz teprve přijde a růst cen ještě do konce roku zrychlí?
2: No, zatím ty dopady byly velmi omezené. Oni se vlastně týkali v podstatě pouze cen pohonných hmot, ale samozřejmě čím déle ten konflikt trvá, tak tím více je pravděpodobné, že se jeho důsledky projeví i v ostatních cenách. To jsou právě ceny elektřiny, ceny plynu, ceny potravin. Takže je pravděpodobné, že ten nárůst meziroční inflace bude pokračovat i v dalších měsících. My odhadujeme, že na přelomu roku bychom se mohli dostat někam ke 3% a vrchol inflace by podle naší prognózy k vrcholu inflace by mělo dojít v únoru příštího roku někde mírně nad 3%, potom už by se meziroční inflace měla postupně začít snižovat.
0: Jenom závěrem krátce, co tohle ten vývoj bude znamenat pro Českou národní banku a její rozhodování o úrokových sazbách? Může je nechat beze změny?
2: My prozatím očekáváme, že se tak stane, to znamená, že měnová politika zůstane pořád přísná navzdory tomu, i kdyby se sazby nezvyšovaly, ale ty rizika jsou vychýlená určitě ve směru možného dalšího zvýšení, a to právě kvůli těm hromadícím se proinflačním rizikům.
0: Tolik analytik Komerční banky Martin Gertler, děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, naschledanou.
0: 3 minuty před 14:30 vás vezmeme do divadla. Tango, tak zní název inscenace, kterou pražská scéna Činoherního klubu zahajuje svou novou divadelní sezónu. Už dnes ho uvede v premiéře. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a taky pravidlech. Více už v reportáži Sabiny Vosecké.
4: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým Činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
5: Na místa, všichni na místa. No co, experiment začíná.
6: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně rozhodl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určitě určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
4: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
6: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
4: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
23: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
4: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
23: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světonázorům, a myslím si, že právě proto to je důležité, tato témata prostě vytahovat, otvírat.
24: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postalo by se, aby tady bylo ticho. Rodinu, každý.
4: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Fridricha nebo úplného nováčka Činoherního klubu Prokopa Zacha. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
25: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převadič a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho 2x odsoudili k smrti a 3x utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převadič mezi dvěma světy.
0: Po půl třetí můžete v repríze poslouchat dnešní Pro a proti, které bylo o umělé inteligenci. Vědci varují, že lidstvo nad ní ztrácí kontrolu a přicházejí s plánem zastavit globálně vývoj systémů, které jsou chytřejší než člověk. Zprávy a Martin Matějka.
14: Český rozhlas Plus.
8: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u Ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu, nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi firmám, které těží ropu u Falklandských ostrovů. Informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy nárokuje, Londýn to odmítá. Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti, informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Olega Kypera zemřel jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných. Kyper na Telegramu taky napsal, že údery poničily byty ve dvou více podlažních obytných budovách a zničily 2 rodinné domy. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně. Na Vysuté Lávce na Rígerově stezce u Semil začínají opravy, turistická trasa údolím řeky Jizery je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc. Vysutá Lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. A ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského nebo hrdličku sokorskou a taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
3: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na 167. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Nesouvislá kolona pokračuje až do Brna ke sjezdu na Bratislavu. Nárazově se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru. Kolona pokračuje na 10. a 5. kilometr, tam stojí osobní auto v levém pruhu. Na výjezdu z metropole směrem do Příbramy po Strakonické se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem, zdržení asi 30 minut. Na Pražském okruhu trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Vršovice za Europark. A silnice 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru z Hradce Králové je kolona od Cerekvice nad Loučnou asi na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
7: Společnost OpenAI zavádí prý velmi přísné kontroly a nová omezení, a to i za cenu zpomalení vlastního výzkumu a vývoje. Důvodem je nedávný útok AI modelů firmy na vlastní divizi Hugging Face. A i obecně se umělá inteligence patrně vyvíjí o něco pomaleji, než předpokládali varovné prognózy bývalého zaměstnance firmy Daniela Kokotajla a jeho kolegů z loňského roku. Tato skupina letos zveřejnila aktualizaci, podle nějž už lidstvu nemusí hrozit vyhynutí, pokud ovšem dvě hlavní světové mocnosti, Spojené státy a Čína, uzavřou dohodu o odložení vývoje AI do roku 2040 a o jeho naprosté transparentnosti. Jde o nadějnější scénář, anebo už se modely i expertům vymykají z rukou a představují riziko pro lidské životy? A dokáže veřejnost ohlídat politiky, aby nešly na ruku technickým gigantům a honbě za ziskem pro investory? Přeji příjemný poslech.
10: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: A mými dnešními hosty, které srdečně vítám ve studiu, jsou v abecedním pořadí odborník na AI Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A Dalibor Kačmář, ředitel pro technologie a bezpečnost české a slovenské pobočky společnosti Microsoft. Hezký den.
12: Hezký den a taky děkuji za pozvání.
7: Tak pánové, je umělá inteligence pro lidstvo ještě bezpečný projekt, anebo už přináší více rizik než možných přínosů? Optám se nejprve vás, pane Kačmáři.
12: Já myslím, že stále je bezpečný projekt, ale je důležité se věnovat právě těm rizikům nebo situacím, kdyby se použití umělé inteligence mohlo dostat mimo naši kontrolu, anebo překonat překážky, které jí klademe při jejím použití nebo v nějakých třeba testovacích scénářích, který jste právě zmínila v tom případu, kdy umělá inteligence napadla v rámci testování služby firmy Hugging Face.
7: Pane Holý, podle vás je také stále ještě AI bezpečný projekt, anebo vlastně i ten případ napadení Hugging Face ukázal, že už to nemáme tak úplně pod kontrolou, jak si předpokládá pan Kačmář?
11: Já si myslím, že to je relativně bezpečný projekt, ale je potřeba tlačit na ty firmy právě z hlediska větší transparentnosti a z hlediska teda zabezpečení, protože to, co se stalo s tím Hugging Face, tak tam oni opomenuli podle všeho, podle toho, co víme, jako určité bezpečnostní zásady. A obecně se dá říct, že ta technologie je velmi nová, je velmi komplexní, když se bavíme o těch takzvaných velkých jazykových modelech. A my sami jako lidstvo, potažmo ani ty tvůrci ty té technologie dost dobře nerozumí a tam vzniká vlastně potom ten problém toho, jakým způsobem ji kontrolovat, jakým způsobem vůbec ty překážky do toho do té cesty chcete-li jako klást?
7: No, měli bychom pro naše posluchače a ani já, ani mnozí z nich nejsme experti na AI a na počítačové technologie, takže vás poprosím o nějakou jednoduchost při vyjadřování. Co se vlastně stalo v případě napadení Hugging Face? Nakonec se zjistilo po nějaké době a nebylo to hned, že modely OpenAI napadly vlastně firmu, že to nebyl žádný útok zvenčí, že? Ale co to tedy dokládá? Ptám se proto, že třeba Petr Koupský, častý host Českého rozhlasu, minulý týden v deníku N v souvislosti s touto kauzou upozornil, že v sázce mohou být lidské životy a že už to je poslední varování. Pane Kačmáře.
12: Opravdu OpenAI tady tenhle ten incident sama nazvala jako varovný výstřel. A pokud bych měl citovat to originální znění, tak to nazval jako warning shot, kdy sice to nebyla typická provozní nehoda nebo nějaká chyba při nějakém vývoji, ale ukázalo to té firmě samotné a celému zbytku světa, že bez těch odpovídajících jakýchsi pojistek se může stát, že takzvaní AI agenti, což jsou samostatně fungující digitální části umělé inteligence, dovedou obejít nějaká technická omezení, která se jim nastavila, dovedou spolu komunikovat, dokonce i přes nějaké jako neschválené kanály nebo nepředpokládané kanály a dokonce můžou podniknout akce, které jim nikdo nezadal.
7: Byl problém v tom zadání, anebo právě nebyl problém v zadání, když AI vlastně nemá etiku, není to samostatně úplně zatím tedy myslící entita, jo, a záleží jenom na lidech, co do ní dají, pane Holý.
11: Byl problém takhle v zadání. Oni pokud vím, tak testovali ty modely v nějakých úlohách kyberbezpečnosti, jak se budou chovat. Ano. A co se stalo, tak jak už tady řekl pan kolega, tak vlastně oni ty modely dokázali objevit bezpečnostní díry, kterých potom dokázali využít, a to jak k úniku z toho testovacího prostředí a k napadení externích systémů Hugging Face, což je jiná webová služba.
7: A laicky řečeno, chápu to dobře, že se v podstatě ty AI modely zachovaly jako hacker, který je ještě daleko výkonnější, nesrovnatelně výkonnější díky tomu výkonu.
11: Můžeme to tak říci, a zachovali se jako hacker, a teď co to znamená, že se zachovali jako hacker? Oni ty modely jsou samozřejmě velmi výkonné, to znamená, že umí zpracovávat velice rychle velké množství informací. To znamená, že v rámci plnění úkolů, který nespočíval v tom běž a nahekuj se do Hugging Face, ten úkol prostě zněl nějak jinak, tak v rámci plnění tady toho úkolu si usmysleli, že nejlepší bude, když se zkusí nahekovat do Hugging Face, protože by tam mohlo být jako kusy řešení toho úkolu, který mají za úkol řešit. To znamená, že oni vlastně v rámci plnění jiného úkolu si jako podúkol zvolili.

0: Nicméně umělá inteligence si usmyslela, že jako nebude závodit, ale bude objížděním té trasy sbírat nějaké body, protože to byl jeden z cílů získat co nejvíce bodů. Nejenom vyhrát, ale také získat co nejvíce bodů. No a tady tenhle ten reward hacking se také projevil vlastně tady v tomhle tom incidentu. To znamená, není to důkaz toho, že by umělá inteligence v tu chvíli měla nějakou svoji vlastní vůli nebo nějaké vlastní vědomí. No nicméně to zadání, které ty autonomní systémy dostaly, využili tady téhle z té schopnosti své a docílení nějakého splnění úkolu, který jsme jim my jako lidstvo nebo autoři toho testu zadali.
1: No, já si z toho beru, když to hodně zestručním, že se ten model umělé inteligence nebo ty modely vymkly kontrole, protože vlastně nikdo nepředpokládal, že udělají to, co udělají, a přišlo se na to až zpětně. No a já se teď chci zeptat vás obou, aniž bychom tedy tady na vlnách rozhlasu šířili nějaké jako poplašné zprávy, jak velké je to riziko, že může jít třeba i o lidské životy, protože kdybychom si představili, a nejsem sama, kdo tady to vznáší, tuto obavu, kdybychom si představili, že AI modely toto udělají na úrovni geopolitiky, tak může třeba dojít i ke spuštění, řekněme, já nevím, světové války. Pane Holý.
2: To je samozřejmě jedna z těch, jako z těch takzvaných doomsday scenarios, to znamená těch apokalyptických scénářů. To je otázka, jak jsou dobře zabezpečené systémy pro spuštění třetí světové války, atomové a další. Ale co ty modely mohou dělat? Dneska vidíme poměrně jako velkou snahu o nasazení těch modelů do různých oblastí lidské činnosti, včetně prostě velkých korporací a dalších. A to, co vlastně ten a související automatizace, jo? Dneska se mluví o agentních systémech, že všechno bude agentní a tak dále. To jsou přesně ty modely, které zabalíte a necháte samočinně konat vůči splnění nějakému cíli. To je agent, jo? A v tu chvíli, pokud nasadí libovolná entita, korporace, nějakou takovouhle armádu agentů, tak hrozí, že se může stát něco velmi podobného, jako se tady stalo tomu OpenAI, pokud nenastaví dobře to prostředí, cíle, nebude mít dobře monitoring, dohled a tak dále.
1: A v jakém stavu je nastavení tohoto prostředí v současné době u technických gigantů, jako je Meta, Microsoft, Google, Anthropic?
2: Tak podle toho, co víme, tak v případě jako OpenAI tam došlo podle všeho jako nějak k podcenění určitých jako bezpečnostních zásad, protože pokud vím, tak oni to nějakou dobu ani nevěděli, že to ty agenti dělali, že oni ty agenti se jako dokázali schovat. A na začátku, když ty zprávy začínaly vycházet a co ta firma teda na začátku uveřejnila, tak tam byly cesty, kterých ty agenti mohli využít, nebudu zabíhat do detailu, které by tam ale teoreticky mít jako neměli. To znamená, že tam do jisté míry selhal lidský faktor a nějaký dohled. A tohle to je něco, na co se bude muset jako v danou chvíli a v následujících měsících a letech prostě dbát větší pozornost.
1: No lidský to faktor. Právě, vy jste začal mluvit o tom, že záleží na tom, jak budou ty bezpečnostní podmínky připravené, ale na druhé straně může být člověk, který přijímá potom nebo reaguje na to ohrožení z prostředí AI modelu, a člověk prostě má svá omezení, jak víme. Takže nakolik je na místě tady opravdu mluvit o posledním varování? Kde je psáno, jak já mám vědět, že to není jenom OpenAI, ale že to není třeba také Microsoft, kde toto hrozí?
0: Já si myslím, že to, co OpenAI dělá jako průběžně a k čemu se teď mi třeba po tom incidentu zavázalo, je strašně důležitý krok testování a pochopení těch modelů, jak fungují, nebo AI, jak funguje obecně, a lépe monitorovat a hledat ty situace, ve kterých je naznačeno už, že se začíná dít něco nesprávně nebo nesprávným směrem. Tímto způsobem například i třeba my v Microsoftu, když vlastně používáme AI dneska jako nedílnou součástí téměř většiny programů, i těch běžných, které naši posluchači mají, těch běžných, které posluchači mají nainstalovat.

0: ale na svých koncových zařízeních, tak u nás se dělají teda pravidelně testy. Všechny nové funkce, které by měly být použity, se musí nejdříve ověřit a v případě, že bychom měli nějakou pochybnost, že nevíme, jak fungují, nevíme, jak se chovají, nebo by se mohli chovat jinak, než očekáváme, tak nejsou součástí vůbec toho, té produkce. Mimochodem, všechny AI
1: věříte
0: služby...
1: Věříte tomu, že to tak je i v Microsoftu, i v jiných, u jiných těch gigantů?
2: Z pohledu toho, že Microsoft, když bych to takhle řekl, tak vy máte jako daleko větší závazky, než prostě OpenAI, kdy vy dodáváte do velkých podniků, do velkých firm, do velkých korporátů, to znamená, a potom i běžným uživatelům, jo, ale z hlediska té agentnosti a toho, že prostě se, kam se nasazují ty modely, Copilot a další, tak věřím tomu, že si musíte dát pozor, protože že by tam bylo obrovský jak finanční, tak reputační riziko.
1: Mimochodem,
2: Co OpenAI prostě pořád je, už to dávno není startup, ta valuace je prostě stovky miliard dolarů, takže v podstatě srovnatelná s Microsoftem, už jsme v těch řádech. Ale pořád je to taková ta firma, která se snaží jako tahat, jít dopředu co nejrychleji, vyhrát ty závody, které vyhlásili sami, a to z toho potom plynou určitý jako další rizika. Věřím, že Microsoft bude konzervativnější tady v tom.
1: Mě zaujalo, mluvíme o OpenAI, ten název Open vlastně na začátku znamenal, že to jako je otevřený systém, ale dneska je to samozřejmě bohatá firma na burze a tak. A o otevřenosti naopak, nebo není?
2: Ještě není na burze.
1: Jo, pardon, omlouvám se. Ale o otevřenosti naopak v dnešní době mluví čínský prezident Xi Jinping. Víme vůbec, do jaké míry už je tohle testování a ta bezpečnost zajištěná právě v Čínské lidové republice, která má komunistické vedení. Pane Kačmáři.
0: Je obtížné spekulovat nad tím, jestli různé státy po celém světě, a můžeme se bavit o těch demokratických i o těch méně demokratických, přijmou nějakou dohodu nebo principy umělé inteligence. To je prostě práce diplomatů, která se musí odehrát. Zajímavé
1: je práce diplomatů, ale neukazuje už to prostředí těch technologických gigantů a třeba takový průšvih, jako se stalo s Hugging Face, že jako i samotní ty experti by měli být mimořádně na pozoru a nejít třeba v honbě za ziskem a místo toho sami regulovat sebe sama.
0: Pojďme to vzít postupně, nejdříve teda s tím, jestli jednotlivé země nebo státy, jako jsou třeba Čínská lidová republika, by se dobrovolně regulovali nebo dohledovali. Dneska je zjevné, že umělá inteligence se stává jakýmsi bojem nebo předmětem strategické převahy, jo? Kde samozřejmě tyhle ty největší ekonomiky spolu jako soutěží a AI je nedílnou součástí tady téhle z té soutěže. Tudíž nějaké jako dohody, které by byly přijímány nebo nepřijímány, nebo jejich bojkot, by vlastně ani nebyl realizovaný tím, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k nějaké dohodě, ale spíš jak tu dohodu potom budou vykonávat, jestli budou vykonávat jako poctivě, a nebo spíš laxně.
1: Čili jsme zase zpátky u těch AI firem, že? A teď, jak to teď vypadá s profity těch firem, které vyvíjejí agenty umělé inteligence a tak dále a možná vývoj směřuje k nějaké obecné umělé inteligenci. Vznikají nová a nová datová centra, ta zamořují životní prostředí a tak dále. Stojí to spoustu peněz. Zároveň prý investoři tlačí na to, aby se jim jejich vklady vrátily. Jak to, pane Holý, třeba ovlivňuje právě tu otázku té bezpečnosti?
2: Tohle je velmi jako široké téma. Jo. Jestli ještě můžu k té Číně a pak
1: ano,
2: se
1: vrátím
2: k datovým centrum, tak tam je nesmírně zajímavý právě ten pohled toho amerického, dejme tomu technologického sektoru a dejme tomu toho čínského, kdy ty cesty jsou fundamentálně odlišný. Jo? Zatímco Američani vyhlásili i národní strategii pro AI loni, kterou vydala Trumpova administrativa, vlastně závody ve zbrojení, a ten cíl těch závodů je dosažení té AGI, to je obecné umělé inteligence v podstatě, aspoň takhle to jako mm-hmm. říkají, takhle to prodávají lidi, jako je Dario Amodei a Sam Altman těm investorům a dalším. A pak z toho potom děsí veřejnost, že prostě nás to bude lepší než ne všichni a budeme potřeba univerzální příjem a tak dále. Tak Číňani podle všeho ty vydali vlastně o týden později podobný typ zprávy, kde naopak vyzývají ke světové kooperaci, k transparentnosti no. a dalším věcem, což je paradox, kdy totalitní stát úplně. Vlastně jde na to jako úplně z druhé strany, vlastně jako kdyby se trochu prohodil role.
1: No.
2: Podle všeho Číňani se neúčastní závodů v AGI, to znamená v dosažení obecné umělé inteligence, a spíš jdou cestou, kdy vydávají z řady důvodů, vydávají otevřené modely, které si každý může stáhnout k sobě na počítač, když máte dostatečně výkonný, a ta potřeba toho výkonu stále klesá spolu s tím, jak se ty počítače zlepšují. Takže dneska...
1: Takže nechovají se ty čínské firmy vlastně daleko zodpovědněji než firmy...
2: Protože jako... cíl čínské vlády zjevně je co nejrychleji dostat tu technologii do všech možných sektorů ekonomiky. To znamená zdemokratizovat přístup k té technologii, podle všeho. Takhle se to může vidět zvenku. Zároveň, z hlediska toho geopolitického zápolení, o kterém jste mluvil vy, tak oni vlastně využívají tradiční čínské taktiky a to je dumping. To znamená, oni podtrhnou ty americké firmy, které, jak jste říkala správně, investují obrovské peníze do budování datových center a honbě za AGI, ať už tomu věříme nebo ne, tak v tu najednou přijdou Číňani a ty ten trh zaplaví a ono to opravdu má efekt. Modely, které jsou zadarmo, které si můžete stahnout, když se zachováte rozumně a dobře si je zamknete, protože zase nevíte, co v těch modelech jako je, na čem je to naučený, jaký tam jsou rizika, tak v tu chvíli máte přístup k modelům, který sice nedosahují těch amerických, ale jsou třeba půl roku pozadu. Což není zase takovej rozdíl, jo, na běžný provoz, na běžný agentní systémy, na to, co drtivá většina biznisu a lidí potřebuje. Takže tady máme takovouhle zajímavou dynamiku. A k těm datovým centrům, tak to je velká otázka, mluví se samozřejmě o bublině. Ještě před rokem se říkalo, že ty firmy, ať už je to prostě OpenAI, nebo je to Google, nebo je to Facebook, ve smyslu Meta, nebo možná i Microsoft, že ty stavby těch datových center a ty investice do toho vývoje, že utáhnou z toho cash flow, to znamená z těch peněz, které prostě jim jdou z těch jiných částí biznisu. Teď se ukazuje v poslední čtvrt půl roce, že víc a víc ty firmy do toho lejou vlastně peníze, které jsou jako na půjčku, to znamená, že už se začíná jet na dluh. S nejasným výsledkem, ten způsob toho financování je poměrně komplikovaný, nicméně pravdou je to, že se staví obrovské továrny, můžeme si to představit jako továrnu, kde výstupem té továrny je, dejme tomu, ta inteligence, nebo teda ty slova, které ten stroj generuje, protože to textový model, tak generuje slova, takzvaný tokeny, ale to je jedno. Cena toho té výroby klesá, čipy potřebujete průběžně obnovovat, takže když to jednou postavíte, tak to neznamená, že to takhle poběží 20
1: Není
2: let jako jedna elektrárna.
1: Ale já bych se chtěla zaměřit ještě, abyste se dostal k té bezpečnosti.
2: Jasně.
1: Mluvíte o bublině a je možné, že to splaskne, ale ptám se, jak to ovlivní tu bezpečnost, protože začali jsme riziky, zajímají mě ta rizika. Kam se dostáváme teď, když v úvodu jsem zmiňovala dvě prognózy, jedna z loňského roku zveřejněná byla někdy na jaře, druhá vyšla letos v lednu od Daniela Kokotajla a jeho týmu. Tak vlastně, kam jsme se posunuli a jak jsme se jakoby poučili v tom, že ty firmy to ohlídají, zkrátka.
0: Jo. Já asi nemůžu mluvit za všechny firmy, které prostě máme na trhu.
1: Jakou roli tam hrajou ty peníze?
0: Já
1: ještě,
0: teda musím říct, že když se podívám na to ryze z optiky naší firmy, tak pro nás tady tohle dilema jako výdělek versus odpovědnost, bezpečnost, ano. případně osud lidstva je jako falešné dilema.
1: Ano.
0: Z jednoho prostého důvodu. Předmětem našeho podnikání je produkt, služba a zákazník, který by ztratil důvěru anebo neměl důvěru v ten produkt a jakkoliv bychom ji poškodili záměrně či nezáměrně, tak takový produkt prostě přestane kupovat. A tudíž všechny technologie nebo všechny produkty, které vyrábíme dneska, v nich je ta bezpečnost ne nějaký jako dodatek, který by jako vzniknul až ve chvíli, kdy je produkt hotový a pak se přemýšlelo nad tím, jestli náhodou jsme nezapomněli někde nějakou bezpečnost, ale ta odpovědnost a ta bezpečnost je jako nedílnou součástí toho produktu. Jo.
1: Já vám rozumím,
0: mimochodem, je to jeden z důvodů.
1: To je o to kontrolované prostředí.
0: Jo, už několik, mnoho let, od počátku v podstatě rozvoje tady těch velkých jazykových modelů, kdy jsme teda měli k dispozici ty první verze, tak mluvíme o, nebo vyzýváme ten technologický sektor k přijetí závazných pravidel pro právě regulaci a dohled nad těmi nejvýkonnějšími modely. Stejně tak jako aplikaci, říkáme tomu, bezpečnostní brzdy a nějakého mezinárodního dohledu, který třeba vidíme i v nějakém jiném průmyslu, jako je třeba jaderný nebo nějaký jiný.
1: No, Michal Pěchouček z ČVUT navrhuje agenturu pro dohled nad umělou inteligencí, podobně jako máme agenturu pro jadernou energii. Je to dobrý nápad a nakolik si myslíte, že opravdu může něco takového vzniknout, nějaká mezinárodní spolupráce?
2: Určitě by bylo dobré, aby nějaká mezinárodní spolupráce vznikla, protože jedna věc je třeba kyberbezpečnost a druhá věc je, že ty modely, jak jsou výkonné a jak samozřejmě jsou naučené na celém internetu takzvaně, tak oni mají v sobě poměrně dost nebezpečných jako schopností, jako například, že vám dají prostě návod na vývoj nového patogenu, který vyrobíte, jak já říkám, prostě z potřeb, jako z oby, jo, zjednodušeně řečeno. To jako zlehčuju, ale je to najednou se vám komoditizuje něco, co dřív měli jenom top laboratoře, tak najednou se vám to vlastně zjednodušuje a ten přístup teoreticky se k tomu velmi jako může k tomu přiblížit.
1: Takže myslíte, že bude vůle s ohledem na to, jaká rizika představitelná?
2: Myslím si, že existuje a už je i poměrně dobře vydefinovaná jako množina rizik, jako jsou ty biozbraně, terorismus, jako je kyberbezpečnost a další, na kterých by ta mezinárodní spolupráce byla žádoucí a ty snahy o to jsou. Vždycky je nějaký summit někde v Londýně nebo v Číně, kde se o tom aspoň hovoří. Jo? To znamená, že k tomu směřujeme.
1: Více už se nám do debaty bohužel nevejde. Tolik Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci síti a odborník na AI a Dalibor Krčmář, šéf bezpečnosti z české a slovenské společnosti Microsoft. Děkuju moc za dnešní debatu. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju za pozvání.
0: Děkuju také.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Osobnost Plus.
5: Po bleskové povodní v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén i bažiny vzniklé záplavovou vlnou. Dalo se v Nepálu podobné neštěstí čekat a mohl by u podobné katastrofy pomoct nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval host Osobnosti Plus, geofyzik Václav Kuna?
3: Osobnost Plus, Světlany Vitovské, zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
6: Bylo 15 hodin, je pátek 4. září, pokračuje Odpolední Plus s Renatou Kropáčkovou.
3: Český rozhlas Plus.
6: Za útoky na rozvodny z posledních dní stojí podle Německa zřejmě úřadům známý člověk či skupina, jak pravděpodobné je jejich napojení na Rusko. Česko přijalo bezpečnostní opatření v reakci na incidenty v okolních státech, jaká to jsou. A Evropská unie pozastavila dovoz hovězího a drůbežího masa i vajec z Brazílie, jaké záruky žádá. To jsou otázky pro další minuty, teď si slovo bere Martin Matějka se zprávami.
7: Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dál dít, popisuje mluvčí ústavního soudu soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
8: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
7: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí s žádostí o spis na soudy.
9: Není jiné cesty, než získat se legitimně legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
7: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo.
10: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
10: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
12: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
10: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. A to navzdory vysoké velkoobchodní ceně plynu na evropském trhu, která ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. V Česku jsou zásobníky plynu podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. A podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Maceonaure, to je pro nadcházející podzim na zimu dostatečné množství.
13: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohohle plynu použitého v zimních měsících je nižší.
7: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a Eona. Všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zatím nemusí zdražování obávat, protože energie nakupují s předstihem. Americká letadlová loď Abraham Lincoln zakotvila v Thajském zálivu. Letadlová loď se v minulých měsících zúčastnila bojových operací na Blízkém východě a posádka strávila v bojovém nasazení přes 200 dnů v kuse a podle velení americké armády potřebuje pár dní odpočinek. Stovky námořníků zamířily do světoznámého letoviska Pattaya a místní podnikatelé očekávají skvělé tržby.
14: Jídlo, voda, spánek. Tak podle místních odpovídají američtí vojáci nejčastěji, když dostanou otázku, jak vyplní následující 2 až 3 dny ve známém letovisku Pattaya. Posádku letadlové lodi tvoří bezmála 5000 lidí a většina z nich už do světoznámého střediska zábavy a nočního života vyrazila, nebo se na to chystá. Místní lidé, kteří v Pattaya podnikají, věří, že movití američtí vojáci vylepší jejich tržby. Na bezpečnost v ulicích města i to, aby se vojáci chovali tak, jak jim ukládají vojenské předpisy a americké zákony, dohlíží přímo v Pattaye speciální americké síly. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě, tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly, zajistí voda ze Slap.
15: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
7: A vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi třeba rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
10: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vianoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
7: Jednice z Prahy směrem do Brna. Zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 169. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvislá až do Brna ke sjezdu na Bratislavu. Nárazově se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna se zastavuje před sjezdem na Modřice na 4. kilometru. Následná kolona se táhne až do Brna ke sjezdu na D1. V Praze ve Strakonické na výjezdu z Prahy do Příbramy se zastavuje zakřížením s okruhem. Kolona pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, celé je to na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
6: 8 minut po 15. hodině vás zdraví Renata Kropáčková. V Německu se v posledních dnech roztrhl pytel s hlášenými případy různých sabotáží. Je jich tolik, že už začíná být těžké udržet si přehled. Více jasno si teď do událostí posledních dní vneseme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem, se kterým jsme ve spojení. Pěkné odpoledne.
16: Dobrý den, pěkné odpoledne.
6: Tak naposledy v noci na dnešek policie zasahovala u elektrické stanice na západě země mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. Tam se stalo co?
16: To vlastně zatím ještě úplně přesně nevíme, respektive víme to, že nějaký chodec kolem jdoucí tam včera večer našel opět na elektrické rozvodně, jak je v posledních dnech typické, nějaké podezřelé zařízení, podle policie předběžně možná jakýsi odpalovací nebo výbušný aparát, ale přesně to nevíme, pořád je to předmětem vyšetřování, o kterém další informace nejsou, kromě toho, že policie ten případ vyšetřuje jako sabotáž.
6: Ale policie už má taky jakýsi dopis, ve kterém se k činu přiznal údajný pachatel. Co se v něm píše?
16: Ty dopisy jsou dokonce dva a měla je psát tatáž osoba. V jednom, v prvním z nich se doznává k úterní sabotáži na rozvodně v Braniborsku a ve druhém potom k těm dalším akcím na západě země v severní Porýní Vestfálsku, hlavně tedy ke středečnímu vyzkratování rozvodny v Bergheimu, ale teď i k tomu podezřelému předmětu v Dormagenu, o kterém jsme mluvili. No a mimo to se v těch dopisech píše taky o dalších potenciálních cílech, ty už policie prohledávala, ona považuje ty dopisy za autentické a mají podle ní obsahovat informace, které by měl znát jenom pachatel.
6: Je už mu tedy na stopě?
16: Hledá se jistý padesátník z Porúří, jeho jméno policie nezdělila, jenom odkud pochází, ale mimo ve svém nebo v místě bydliště se nezdržuje, má být teď někde na cestách po Německu, údajně ve starém vojenském autě. Není jisté, že je to pachatel, policie připouští, může to být člověk, který se jenom snaží svést se na vlně pozornosti. A policie taky nějak nekomentuje motiv, který případného pachatele mohl k útoku vést, nicméně v dopisech se, aspoň podle německých médií, mluví o boji proti fosilním korporacím a proti získávání energie z fosilních zdrojů. Připomenu, že všechny ty rozvodny, přičemž dvě z nich, ta v Braniborsku a pak i ta ve čtvrtek v Bergheimu, byly částečně vyzkratované a rozváděly energii generovanou v hnědouhelných elektrárnách. Ta v Braniborsku patří do portfolia českého miliardáře Daniela Křetínského.
6: No, v minulých dnech byly v Německu taky další incidenty, nejen sabotáže na distribuci elektřiny. Je v jejich vyšetřování něco nového?
16: případě středečního výbuchu neznámého předmětu, možná ručního granátu v obchodní pasáži v bavorském Augsburgu, policie nadále hledá podezřelé a taky zjišťuje případný motiv. Dva zadržení, lehce zranění ukrajinští teenageři byli podle ní jenom kolemjdoucí, ale jiné je to v případě pokusu o žhářský útok zaměřený pravděpodobně na firmy spojené se zbrojním průmyslem v noci ze středy na čtvrtek v Mnichově. Tam zápalné lahve žádné výrazné škody nezpůsobily, ale policie krátce po tomto pokusu zadržela na benzínové pumpě nedaleko místa činu dva občany bulharské národnosti. Na ty byla dnes uvalena vazba a policie se domnívá, včera o tom informovala veřejnoprávní televize ARD, že za tím útokem mohl stát příkaz ruských tajných služeb. Prý jsou v tomto směru nespecifikované indicie anebo důkazy.
6: Všechny ty případy se objevily potom, co Německo obvinilo Rusko ze srpnového pokusu o dronový útok na letišti v Lipsku. Čelí tedy Německo ve větším rozsahu takzvaným hybridním hrozbám, útokům, které mají oslabit stát a jeho instituce a společnost, ale přitom vlastně pachatelé nepřekročí hranici otevřeného konfliktu.
16: To, že to tak je, vlastně bylo i jedno z hlavních sdělení při úterním vystoupení německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta, ve kterém on přisoudil Rusku zodpovědnost za ten pokus o dronový útok v Lipsku. On tam řekl, že Lipsko není ojedinělý případ, ale že těch nepřátelských akcí právě se zapojením ruských tajných služeb přibývá, že jde v podstatě o koordinovanou nátlakovou akci, že ty akce, jednotlivé ty hybridní útoky jsou vlastně páchané podle stejného nebo podobného vzoru, což všechno Rusko samozřejmě odmítá. Teď se objevila statistika Spolkového kriminálního úřadu, je ze srpna, podle ní v Německu bylo za tento rok zatím 165 podezření na různé sabotáže a hybridní útoky, což když se srovnáme, tak to zas není takový nárůst za celý loňský rok. Mělo být takový případů 320. Kromě sabotáží sem mají spadat i různé kyberútoky nebo dezinformační kampaně. A Rusko podle Německa nestojí za všemi, ale za mnoha z nich ano.
6: Dodává náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Děkuji, naslyšenou.
16: Děkuji, hezký den.
6: V návaznosti na události v Lipsku přijala i Česká republika zvýšená bezpečnostní opatření. Uvedl to na síti X ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO, aniž by je nějak blíže specifikoval. Ve vysílání teď vítám odborníka na ochranu měkkých cílů Zdeňka Kalvacha. Dobré odpoledne.
17: Dobré odpoledne.
6: Jak to vidíte vy? Je na místě zvýšená bezpečnost i u nás, když v Německu dochází k sabotážím, nebo aspoň jsou potvrzené incidenty, které Německo připisuje Rusku?
17: No, já si myslím, že určitě ano. Zároveň, že to není jenom kvůli teďka těm posledním útokům, ale protože ta hrozba ze strany Ruska je úplně jasná už několik let a i veškerá opatření, která jsou na to potřeba, tak se vlastně připravují dlouhou dobu. Není to věc, kterou je možné přijmout hned během pár dní. To znamená jednoznačně ano, protože prostě pro Rusko jsme nepřítelem a jsme v tomhle na jedné lodi s ostatními státy EU a NATO.
6: Ano. Podle deníku Právo, když ještě zůstanu tady u té konkrétní akce ohlášené ministrem vnitra, tak se zvýšila ochrana letišť a nádraží v Česku. Která místa a objekty jsou podle vás nejvíc riziková? Nebo jsou to právě letiště a nádraží, která se stávají nejčastěji terčem útoků?
17: Těch oblastí je více. Samozřejmě ten ruský směr útoků je trochu specifický od těch, řekněme, běžných útoků na ty takzvaně měkké cíle, to znamená na ta veřejná místa, kde je slabé zabezpečení a vysoká koncentrace lidí. Ta nádraží, letiště, to jsou místa, která vlastně kombinují obě ty rizikové věci, to znamená množství lidí i tu kritičnost toho místa. Jinak vlastně většinou Rusko útočí na kritickou infrastrukturu, na obranný průmysl, na železniční dopravu, klíčové mosty jsou v jakémsi ohrožení, samozřejmě je to ta elektroenergetika, přenosné soustavy a tak dále, podzemní zásobníky, zkrátka věci, které úplně není není to o tom, že by, řekněme, občané chodili na tato místa často, ale jsou prostě kritická pro ten stát, pokud by došlo k jejich zničení.
18: Momentálně u nás platí stupeň ohrožení terorismem B, to je mírné ohrožení, kdy je třeba dbát zvýšené ostražitosti. Jaké sdělení to je pro běžné občany, pro veřejnost? Dejme tomu, čeho by si měla všímat nebo jak se chovat?
17: Mm-hmm. Tak jednak já to jako čtu jako signál, že řekněme stát vnímá nějak tu hrozbu a vysílá nějaký signál, to znamená za mě je to především jako informace o tom, že se tím složky, které mají, věnují a vnímají to i na té, řekněme, politické úrovni. Zároveň pro běžného občana úplně ten stupeň B ještě neznamená nějakou změnu chování výraznou, to je stupeň, který si pro sebe překládám jako spíše úroveň, která je zaměřená na ten systém a aby docházelo právě k prověřování a nějakým opatřením na té systémové úrovni. Ale je to samozřejmě příležitost, aby si každý uvědomil, že ty rizika jsou, věděl, že když k čemukoliv dojde, tak existují nějaké tísňové linky, ty by měl znát. Měl by si zvykat i na to, že existují nějaké bezpečnostní procedury, které se v tom veřejném prostoru můžou odehrát, evakuace prostoru kvůli podezřelým předmětům, nebo prostě nějaká zvýšená bezpečnostní přítomnost u některých objektů. Zkrátka, jak si normalizovat to, že dochází k nějaké reakci, která by měla být normální, ale dřív jsme ji třeba podceňovali. No a jinak je to základní situační prevence, vědět, kam jdu, do jakého prostoru, jak se odtamtud dostanu a tak dále.
18: Vám jako odborníkovi na ochranu měkkých cílů chybí něco v té komunikaci státu s jeho občany v téhle té chvíli?
17: Tak komunikace není nikdy dost a určitě nějaká strategická komunikace, od které bylo upuštěno, což je velká škoda, by byla vhodná právě proto, že lidé vlastně neví, jak si s takovými momenty poradit. Ta komunikace nabíhá, až když se něco stalo, což prostě je pozdě něco vysvětlovat a lidé si nezvyknou, nebo jak si není tam prostor. Přesně tak, není prostor si to všechno uvědomit a reaguje se už jenom tak jako reflexně.
18: Tolik Zdeněk Kalvach, odborník na ochranu měkkých cílů. Děkuji, že jste přijal pozvání do Odpoledního plusu. Mějte se hezky, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
18: 15 hodin 19 minut. Žádné brazilské hovězí a drůbeží maso, ani vejce či med. Evropská unie dočasně zakázala dovoz těchto potravin z největší latinskoamerické země, a to kvůli obavám o dodržování unijních zdravotních předpisů. Brazílie podle Evropské komise zatím nedokáže zaručit zákaz používání antibiotik v chovu hospodářských zvířat. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Jak Evropská komise zákaz dovozu živočišných produktů z Brazílie zdůvodnila?
19: Evropská komise uvedla, že Brazílie neposkytla dostatečné záruky, že její vývoz splňuje unijní normy. Už v květnu proto Brazílie byla vyřazena ze seznamu zemí, které dodržují potravinářská unijní pravidla. A od 3. září, tedy od včerejška, tak platí zákaz dovozu hovězího, kuřecího, jak už zaznělo, a také vajec a medu. Jak vysvětlila mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová.
20: V Evropské unii máme dobrou, dokonce bych řekla nejlepší kvalitu potravin na světě. To znamená, že potraviny přicházející do Evropy podléhají velmi přísné kontrole. A máme pravidla, která zakazují používání antimikrobiálních látek pro růst. A také nepodáváme zvířatům antimikrobiální látky, které se používají u lidí.
19: A Brazílie tedy právě podle Evropské komise neposkytuje ty dostatečné záruky, že její produkty splňují tato pravidla, která se týkají podávání antibiotik.
18: Zdenko, v čem je používání těchto látek problematické?
19: Evropská unie se dlouhodobě snaží omezit rezistenci lidí vůči antibiotikům, což znamená, že zakazuje používání antibiotických a antimikrobiálních látek k podpoře růstu hospodářských zvířat a k dalším věcem právě v tom hospodářském průmyslu. Bakterie si totiž na tato antibiotika mohou postupně vytvořit odolnost a pak hrozí, že antibiotika přestanou účinkovat nejen u zvířat, ale i při léčbě právě lidí. Evropská unie proto omezuje používání antibiotik k urychlování růstu, jak jsem říkala, nebo jako prevenci vůči některým chorobám. A některé látky Evropská unie vyhrazuje pouze pro lidskou medicínu.
18: Jak dlouho by tento zákaz měl platit?
19: Evropská komise nestanovila jasný harmonogram. Zmiňovaná mluvčí Eva Hrnčířová zdůraznila, že Brazílie je pro Evropskou unii velmi důležitým partnerem a Evropská komise proto s brazilskými úřady konstruktivně a pozitivně spolupracuje, aby země co nejrychleji splnila ty unijní požadavky. Jakmile se to přistane, tak by měl ten zákaz dovozu být zrušen, respektive dovoz hovězího, drůbežího, vajec a medu z Brazílie by měl být opět obnovený. V těchto dnech Brazílie provádí audit svého drůbežářského a medového sektoru. Ještě dodám, že Brazílie byla loni druhým největším dovozcem hovězího masa do Evropské unie a v lednu letošního roku podepsala Evropská unie dohodu o volném obchodu s jihoamerickým blokem Mercosur, tedy s Argentinou, Uruguay, Paraguay a právě i s Brazílií.
18: Tak zatím se na brazilské hovězí asi budeme muset nechat zajít chuť. Tolik bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
18: Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otvírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
2: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali. Důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
21: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
2: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
21: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
22: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
21: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
22: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
21: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než stovku v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
23: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
21: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda.
22: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není nějaká nevědomá chyba toho řidiče nebo nějaký malý přestupek, ale je to vědomé úmyslné ohrožení jiného člověka na životě, na zdraví.
21: Argumentuje Tomáš Neřold, proč se o těchto změnách uvažuje. Agresivní jízda se teď podle něj hodnotí jako obecné ohrožení a závažnější provinění pak musí prokazovat policisté právě podle případných následků nebo podle množství ohrožených lidí. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
18: A v dopravním provozu ještě zůstaneme i v následujících minutách. Koncem srpna v roce 1936 vyjeli do ulic hlavního města první trolejbusy. Testovací jízdy těchto dopravních prostředků vedly ze Střešovic na Hanspalku. Dopravní podnik hlavního města Prahy si tento týden připomíná tohle významné výročí. Připravil třeba komentované procházky, které mapují původní trasu. Prošla si ji taky redaktorka Sabina Vosecká.
0: Já vás tady vítám.
1: Na prohlídku po trase prvních trolejbusů nás bere Luděk Fischer z dopravního podniku.
0: Nacházíme se před muzeem MHD ve Střešovicích.
1: Historická budova vozovny sloužila dřív hlavně pro tramvaje.
0: Dnešní komentovaná procházka bude hodně povídací o první trolejbusové trase, která vedla právě tady od vozovny Střešovice ke svatýmu Matěji na Hanspalce.
1: První skutečná trolejbusová trať v Praze vznikla už v roce 1936. V té době šlo o jedinou trolejbusovou trať v celém Československu. Trasa proto byla testovací.
0: Zhruba na tom místě, kde vidíte tady náš nejstarší exponát, což je trolejbus Praga TOT z roku 36, v těch místech opravdu skutečně parkovali před těma 90 rokama.
1: Tehdejší dopravce elektrické podniky hlavního města Prahy záměrně zvolili náročnou trasu ze Střešovic na Hanspalku. Provoz na 3,6 kilometru dlouhé trati zajišťovaly tři různé trolejbusy, každý od jiného výrobce.
0: První trasa pokračovala směrem dolů, zhruba tam, kde jede teďka tramvaj, tak tam se stáčely trolejbusy doleva. Vidíte, že kde vyjíždí ten bílej mikrobus, tak tam tudy se stáčely zase zpátky dolů. To znamená, že oni, když jeli tady po levý straně, tak se otáčeli o 180 stupňů zhruba v rádiusu 10 metrů. Jo, ten trolejbus byl 10 metrů dlouhý a na rádiusu 10 metrů se musel otočit.
1: Dopravní podnik chystá k výročí řadu dalších akcí. Už o víkendu vyjedou do pražských ulic historické soupravy. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
18: A ještě se přesuneme na Karlovarsko. Do přehrady Březová přitéká méně vody, než z ní musí povodí Ohře vypouštět. Hladina proto klesá a na některých místech zůstává místo vody bahno a obnažené břehy. Rybáři chtějí, aby vodohospodáři odtok omezili a v nádrži udrželi víc vody, i když to může omezit život pod přehradou. V zimě tam podle rybářů část rybí obsádky zlikvidovali kormoráni, kvůli suchu jí ale nebylo možné doplnit.
4: Mně to tak přijde, že sem asi ani pomalu nic nepřitejká.
5: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
4: Na té hráze to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
5: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
4: Půl kilometru až kilometr odhadem.
5: Jak to tu bývá hluboké?
4: 2 metry. Může dojít díky tomu, jak je tak jo, ta přehrada takhle málo nadržená, tak k nějakému kyslíkovému deficitu.
5: Povodí Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
4: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
5: Co se tady v přehradě dá chytit?
4: Trofejní úlovky tady určitě žijou. Vím minimálně o velkých kaprech, který se pohybují, já nevím, v rozmezí 15-20 kilo. Sumci, který mají kolem 2 metrů a určitě tady budou i trofejní candáti.
5: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
24: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Je to které nemůžeme podkročit.
5: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
24: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
5: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
24: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže. O mimořádnou manipulaci jsme žádali i minulý rok. Naštěstí jsme ke snížení odtoku nepřistoupili, protože se situace zlepšila, nastaly deště, takže hladina byla stabilní a pak už jsme začali mohli nádrž zase zásobovat vodou.
5: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
18: 15 hodin 30,5 minuty zprávy přináší Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
7: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TASS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili a podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Američtí vyslanci, kteří se snaží vyjednat řešení konfliktu, byli v Moskvě už několikrát. Naposledy se tam v lednu setkali i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do Kyjeva zatím nezavítali. Návštěva ukrajinského hlavního města se plánuje v období, kdy na něj Rusko stupňuje raketové útoky. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macenky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. A podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macenka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží předmět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Vodohospodáři začnou poprvé v historii doplňovat Vltavskou kaskádu vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak zajistí právě voda ze Slap. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. A podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil. K odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na Šmejkalce na 24. kilometr. Zdržení je kolem 20 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Domažov. Na 174. kilometru se dojíždí do kolony kamionu, ta pokračuje nesouvisle až do Brna na konec omezení na 196. kilometr. Nárazově se zastavíte i v osobních autech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Současně čekáme od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost, hlavně na severu výjimečně přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26. Tolik zprávy, na řadě je repríza Interview plus Pavlíny Nečáskové.
8: Česko se chce stát evropským lídrem na poli umělé inteligence. Vláda podepsala deklaraci s dalšími 8 státy a hlásí se do unijní soutěže o vybudování velkého datového centra. AI Gigafactory by mohla vzniknout u Prahy na Zbraslavi. Jak velké máme šance na úspěch a nevstoupila Evropa do soutěže o rozvoj umělé inteligence příliš pozdě? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
8: A naším dnešním hostem je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: Česko včera podepsala takzvanou Pražskou deklaraci s dalšími 8 státy, zeměmi V4 a také Rumunskem, Slovinskem, Chorvatskem, Litvou a Lotyšskem. Co to prakticky znamená?
9: My jsme včera dosáhli toho, že jsme udělali první krok k tomu, abychom navázali skutečnou spolupráci s okolními zeměmi. Myslíme si totiž, že není potřeba, aby každá země se s AI si přicházela na vlastní řešení, ať už se to týká veřejné správy, zdravotnictví nebo spousty dalších oblastí. Je spousta takzvaného know-how, které si můžeme nazdílet, ale není to jenom o sdílení know-how, jak adoptovat AI. Jedním z klíčových prvků té deklarace je například i sdílení výpočetní kapacitní kapacity. My se zapojujeme jako Česko do soutěže, do evropské soutěže o takzvané AI Gigafactories a právě včera jsme se s sousedními státy, respektive se státy v regionu střední a východní Evropy dohodli, že ať ta soutěž dopadne jakoliv, tak dává smysl tato velká výpočetní centra sdílet mezi sebou. Není potřeba, aby každý stát v tomto regionu měl to super výpočetní centrum a naopak nám, pokud o něj soutěžíme, dává smysl, abychom měli vlastně podchycenou spolupráci s ostatními a tu naši výpočetní kapacitu mohli nasdílet. Takže to je jenom jedna z mnoha oblastí, které jsme včera diskutovali.
11: A to znamená, že kdyby Česko nevyhrálo v té soutěži, tak by přesto stavělo datová centra?
9: Včerejší diskuze byla spíš o tom, že jako region potřebujeme mít některá datová centra u nás a v případě, že Česko neuspěje a pokud neuspěje třeba nikdo ani z toho regionu, tak bychom se měli zamyslet, jak si je společně vybudovat pro potřeby vlád a státu a státních administrativ. Druhá věc je, že samozřejmě je to i biznisová záležitost, konec konců i celý ten projekt AI Gigafactory je většinově soukromá investice, za kterým musí být jasný business case a to k tomu se třeba dostaneme později. Takže ta diskuze byla o tom, pojďme sdílet a pracovat na tom, abychom si nazdíleli ty kapacity.
11: A znamená to, že nikdo z těch zúčastněných států, které jsem jmenovala, nemá ambici mít na své území svou AI faktory a všichni tak podporují ten záměr Česka?
9: Není to úplně tak. Já možná vysvětlím, jak se to má. V průběhu července byla vlastně ze strany Evropské unie vyhlášena soutěž. Ona je to de facto společná evropská veřejná zakázka a teď se v rámci té soutěže musí hlásit soukromá konzorcia. Ale podmínkou, aby se mohl to soukromé konzorcium z jakékoliv země přihlásit, tak bylo, že má podporu ze strany vlády ten fakt, že vlastně, dejme tomu my jako vláda České republiky, jsme odsouhlasili, že chceme, aby byl projekt AI Gigafactory na našem území a podporujeme to nějakou částkou, která je oproti té celkové investici minoritní, ale do té soutěže se nemůže nikdo přihlásit, pokud nemá takovýhle souhlas té vlády. A z našeho regionu se vlastně ten souhlas vyjádřila česká vláda a také polská vláda. To znamená, máme dvě želízka v ohni, která spolu mohou soupeřit, ale nemusí. Teď je to na soukromých investorech, jestli se dohodnou a podají společný česko-polský projekt, což je věc, kterou my jako vláda podporujeme.
11: Zároveň preferujete spíše?
9: Podporujeme. Myslím si, že pokud se jedná o investici ve vyšších desítkách miliard korun, tak nemůžeme úplně diktovat, takže spíš bych řekl to slovo podporujeme a je na nich, jestli se jim podaří dohodnout se s tím polským protějškem. My bychom za to byli rádi, ale zároveň jsme včera podepsali memorandum o spolupráci s Polskem, separátně od té pražské deklarace. A tam jsme si řekli, ať už to dopadne jakkoliv, to znamená, pokud uspějí oba dva projekty a bude mít AI Gigafactory v Polsku i v Česku, tak dává smysl, aby spolu spolupracovali. Pokud uspěje jenom jedna země, tak zase dává nám smysl, abychom si to sdíleli. A pokud neuspěje ani jeden z nás, jak už jsem naznačoval, tak stejně se bude muset zamyslet, jakým způsobem takovou kapacitu vybudovat.
11: Jak jste říkal, tak Česko se přihlásilo do té evropské soutěže na výstavbu AI Gigafactory. Pokud by uspělo, bylo by to i s podporou evropských peněz. Může právě ta pražská deklarace pomoci k tomu nějak?
9: Já si myslím, že ano, protože naším cílem, teď mluvím za Česko, bylo ukázat, že jsme středoevropským lídrem, že táhneme to, jakým způsobem se střední Evropa k umělé inteligenci staví a zároveň jsme chtěli ukázat, že máme podchycenou tu síť okolních zemí. To znamená, že ta naše AI Gigafactory nebude stát s proměnutím na zelené louce obrazně, ale že bude propojená na ostatní země, ať už na ostatní vlády, tak i na biznisy firmy z okolních zemí. Takže to je přesně jeden z těch důvodů, proč jsme celý včerejší summit, v rámci kterého ta deklarace byla podepsána, organizovali. A myslím si, že se to teda podařilo velmi dobře.
11: Když Evropská komise na jaře oznamovala ten záměr vyhlásit tu soutěž, tak informovala, že se o něj předběžně už přihlásilo 60 lokalit v 15 zemích. Jaké máme šance na úspěch?
9: Ono vlastně ta debata o těch AI Gigafactories běžela už od loňského roku, takže první ty předběžné přihlášky, o kterých mluvíte, tak ty probíhají probíhaly vlastně v roce 2025 a je to právě tak, že se nehlásí do té soutěže ty státy, ale jsou tyhle předběžné přihlášky dávaly ty soukromé subjekty z jednotlivých zemí, takže z těch větších zemí, jako je Francie nebo Německo, se právě přihlásilo více lokalit, respektive více subjektů, které by o ten projekt potenciálně měly zájem. S celkem 15 zemí. Teď víme, jak jsme na tom z pohledu podpory těch jednotlivých zemích, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, a o 7 projektů AI Gigafactory má zájem 10 zemí. To znamená, že jenom čistě aritmeticky je vidět, že ta šance pro nás je značná, ale samozřejmě ten projekt musí být kvalitní sám o sobě. Není to jenom, že se za každou cenu musí rozdělit 7 AI Gigafactories, ale ten projekt musí splnit nějakou úroveň kvality, což je práce na toho soukromého investora. Tak, jak to sledujeme v Česku, tak si myslím, že ty šance nejsou nezanedbatelné, protože ten soukromý investor, aspoň ten, který je známý, a to jsou České radiokomunikace, tak z toho, co vidíme, tak se tomu velmi intenzivně věnuje a myslím si, že to je na dobré cestě, ale nechtěl bych samozřejmě předbíhat.
11: No, podle více premiéra ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka by to měl být projekt zhruba za 100 miliard korun. Dominantní část by tedy zaplatili soukromé firmy, asi v tomto případě České radiokomunikace. To znamená, že jsou ochotny dát tady tu dominantní velkou částku.
9: Je to tak, je to přesně tak, jak jsem mluvil o tom.
11: A jsou to jenom České radiokomunikace.
9: Jsou to České radiokomunikace, ale je na nich, jak si složí to projektové konzorcium. Takže jak to výsledku dopadne, kdo další tam bude případně z dalších biznisů nebo firem v rámci Evropy, tak je zase na nich, ale oni jsou ten tahoun a ten lídr a jak si to konzorcium sestaví, je čistě na nich. Ta výše investice ze strany, z jejich strany není v tuhle chvíli, nemůže být známa, a to z toho důvodu, že nejsou známé jakoby ceny těch čipů, respektive víme, jaké jsou v tuhle chvíli, ale ne ve chvíli, kdy ten projekt bude odklepnutý, ale rozhodně se

0: kupuje výpočetní výkon pro svoji potřebu.
1: A už se ví, kde na to stát vezme v situaci, kdy se řeší druhý nejhorší schodek v historii země.
0: A tak ono se to netýká rozpočtu na rok 2027, to je jedna věc.
1: A 2028 už
0: 2028 ano, protože podmínkou je, že ten projekt se musí rozeběhnout už jakoby fungovat od roku 2028. Tak my jsme tuhle debatu vedli intenzivně, ať už s vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, tak s panem vicepremiérem Havlíčkem, tak s panem premiérem. A ta základní schoda je na tom, že tyhle peníze si budou platit jednotlivé rezorty v rámci svých IT rozpočtů, které jsou v řádu miliard korun. Je to minimálně 20 miliard korun, co jde ročně do státního IT. A vzhledem k tomu, že jednotlivé úřady vlastně přechází na to, že začínají používat AI, tak ten provoz těch modelů si budou platit v rámci svých rozpočtů. Znamená, neměl by to být, nebude speciální rozpočet na AI gigafactory.
1: Měl by se to pozbírat po všech rezortech.
0: Je to tak.
1: Hostem Interview Plus je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Co si vlastně Česko od takového datového centra nebo AI gigafactory slibuje? V čem to pomůže?
0: Já si myslím, že s tím, jak postupujeme v adopci umělé inteligence a s tím, co se děje celkově ve světě, tak nám právě a díky tomu jsme to schválili i na vládě, tak je jasné, že nějaké datové centrum pro AI musíme mít. V tuhle chvíli vlastně drtivá většina výpočetního výkonu je v USA. Konec konců v oblasti umělé inteligence jsme víceméně úplně závislí na USA, ať už se to týká čipů, ať už se to týká těch takzvaných velkých jazykových modelů, tak právě i těch poskytovatelů, těch velkých cloudových služeb, těch výpočetních center, které ty modely pak pohánějí. A právě to je snahou teď Evropy to zvrátit, respektive alespoň částečně dohnat tu stavbu těch AI gigatováren a i menších AI továren. A my jako stát, pokud chceme na AI fungovat a provozovat řadu služeb pro občany, ale nejenom pro občany, ale třeba i pro ozbrojené složky, pro policii, pro hasiče, pokud chceme používat AI ve zdravotnictví, jakože na tom intenzivně pracujeme, tak pracujeme s velmi citlivými daty a my ve spoustě případů potřebujeme, abychom měli absolutní kontrolu nad tím, na jakých modelech a na jakých výpočetních kapacitách se s těmi daty pracuje. Takže není to tak, že bychom 100% provozu státu v oblasti umělé inteligence potřebovali mít na svém území na vlastních modelech, ale je spousta příkladů, kde to potřeba je a právě proto potřebujeme to výpočetní centrum.
1: To znamená, že by se vytvářel nový jazykový model?
0: Je to jedna z možností, respektive počítáme s tím, že chceme dělat státní jazykový model, není to žádná přelomová věc. Řada okolních zemí už ho má, mimo jiné například Polsko, a zároveň není potřeba si to představit tak, že budeme budovat nový ChatGPT nebo jiné špičkové modely. Ty špičkové modely v tuhle chvíli se vyvíjí v Americe a nemyslím si, že v dohledné době budeme schopni v Evropě obecně je dohnat.
1: No ten francouzský model příliš úspěšný není.
0: Ještě nedávno byl v top 50 jazykových modelů na světě, ale poměrně nízko, ale je dobré si uvědomit, že ne pro všechny případy potřebujeme mít ty špičkové modely. Naopak pro zapojení umělé inteligence do procesu třeba i státní správy, tak leckdy stačí i míň výkonný model, který už je třeba dostupný zdarma, takzvané open source modely, a mimo jiné stát už některé open source modely používá. Takže právě tyto modely, anebo pokud si pak vyvineme nějaký sofistikovanější, ale zase nemusí to být, že ho budeme trénovat od začátku, že budeme investovat miliardy dolarů, tak jako se to děje v Americe, může to být řádově jiná částka, tak ty vlastní modely můžeme provozovat na vlastní infrastruktuře a budeme naprosto přesně vědět, co se kde děje. A bude to také těžší zmanipulovat, protože to je jedna z obav blízké budoucnosti, že je možné manipulovat ty jazykové modely, s kterými pracujeme, a my to vlastně ani nemůžeme poznat. A to v případě, že ty modely používá stát, je samozřejmě hrozně citlivá záležitost.
1: A je to tedy velký rozdíl, než by byla třeba taková AI gigafactory v Rakousku a my bychom ji s ní sdíleli, tak jako to plánují třeba ostatní státy s náma. Bude pořád přínosnější, když to bude v Česku? Předpokládám, že se neobáváme sdílení citlivých dat s evropskými státy.
0: Tak myslím si, že je řada takzvaných use caseů, které je lepší mít na vlastním území, ať už se to týká například armády nebo policie nebo i toho zdravotnictví, ale samozřejmě jinak platí, že důvěřujeme partnerům v Evropské unii, takže do jisté míry by nám třeba takové výpočetní centrum v Polsku nebo v Rakousku nebo jinde mohlo vyhovovat.

0: Ale pak jsou tady ty měkké aspekty, které s tím souvisí. Už jsem tady několikrát zmínil, že jde o investici v řádu desítek miliard korun. Tak myslíme si, že je rozhodně lepší, když ta investice proběhne v Česku, než aby byla v sousedních zemích. Zároveň vidíme už teď už jenom to, že naše vláda schválila podporu toho projektu AI Gigafactory, že to přilákalo pozornost z celého světa. Ozývají se nám špičkové technologické firmy z USA, z Tajvanu, z Koreje, že se chtějí dozvědět víc a že případně na tom chtějí spolupracovat. Takže my tím...
1: A spolupracovali bychom? Nenavazovali bychom opět na tu závislost, kterou už máme s těmito státy, které jste vyjmenoval?
0: Ne, tak já myslím si, že je potřeba být sebevědomý a teď běží v Evropě ohromná debata o takzvané budování technologické suverenity evropské, s čím se dá naprosto souhlasit, ale to neznamená, že musíme automaticky přetrhat vazby na naše partnery v demokratických zemích západního světa. Takže myslím si, že ta spolupráce dává smysl i do budoucna.
1: Karel Havlíček mluví v této souvislosti často o posílení ekonomické výkonnosti a ekonomickém přínosu, ale zatím se ta návratnost investic do AI projektu po celém světě, zatím se na to spíše čeká. Ten přímý zisk přichází jen u minima případů, to se neobáváte?
0: Máte naprostou pravdu, samozřejmě, že to je riziko, nicméně není to vlastně nic nového, úplně stejný efekt byl s nástupem počítačů a dá se říct, že i internetu. Při nástupu počítačů v 80. u nás bohužel spíš v 90. letech, tak ten přínos pro ekonomiku, pro růst HDP, pro růst obratu nebo zisku firem byl vlastně jakoby velmi postupný a v těch prvních letech málo viditelný. Takže to je věc. Zároveň vidíme, že je velký problém měřit tu návratnost investic do AI. Řada těch věcí nemusí mít přímo finanční zisk a pokud se bavíme o AI ve službách státu, tak už vůbec nemůže to být spíš zrychlení některých procesů, zkvalitnění těch služeb, ale samozřejmě ideálně i to, že některé věci bude dělat méně úředníků, kteří se třeba můžou přesunout na jinou agendu, anebo ten stát může výhledově zeštíhlovat. Takže ano, je to téma, které potřeba mít v hlavě, ale zase nepanikařil.
1: No, průzkumy ukazují, že umělá inteligence se užívá v Česku poměrně hojně a staví nás to do popředí, pokud se nemýlím zároveň.
0: Není to tak? Jak se to vezme? Jedna věc je používání umělé inteligence pro osobní potřebu, ty ChatGPT a podobné nástroje. Tam si zlepšujeme osobní efektivitu, tam si myslím, že ta čísla jsou zhruba tak, jak říkáte, ale ta daleko náročnější disciplína je zakomponovat AI do procesu, ať už ve firmách, tak ve veřejné správě a tam bohužel jsme aktuálně, co se týká těch firm, tak jsme dlouhodobě pod průměrem Evropské unie.
1: K tomu jsem se právě chtěla dostat. Čím to je, že byla nedostatečná investice do infrastruktury?
0: Ne, tak já myslím, že AI ve spoustě oblastí vlastně ukazuje ty staré problémy a dluhy, které máme. Týká se to od vzdělávání, elektronizace, zdravotnictví, tak se to týká i těch našich firm, které dlouhodobě mají velký digitální dluh. Týká se to zejména malých a středních firm, takže pokud žijete digitálně až doteď, nemáte ty procesy zdigitalizované a nemáte je dobře nastavené, tak nemáte data a pak se vám těžko zapojuje AI, pokud nemáte digitální infrastrukturu a nemáte data, tak vám AI je s prominutím skoro k ničemu. Takže to je přesně to, proč v tuhle chvíli vlastně v těch firmách ta AI není zase tak zapojovaná.
1: A podobně na tom také státní správa?
0: Státní správa na tom je podobně jako ty firmy. Je to ovšem pro mě velká priorita, je to i priorita pro pana premiéra, takže se tomu intenzivně věnuju a myslím si, že by široká veřejnost byla velmi překvapená, co za zajímavé projekty už ve veřejné správě je. Ale je dobré zase oddělit, že si můžeme představit, že by bylo fajn, aby každý úředník dneska už pracuje s počítačem. To znamená, že by bylo fajn, aby každý úředník uměl používat umělou inteligenci přiměřeným způsobem pro to, aby zefektivnil svoji práci s dokumenty, s e-maily a tak dále. A ta druhá věc je pak naroubovat AI na ty procesy, respektive to není úplně správné vyjádření, protože není cílem roubovat technologie na ty procesy, ale zároveň se zamyslet, jestli ty procesy jsou dobře nastavené, ať už je to přímo jako služba občanům, vyřizování různých správních agent, anebo vnitrorezortní procesy, kde je ohromný prostor pro zlepšení samozřejmě a ta AI si může pomoct.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. AI Gigafactory by měla stát na rozhraní z Braslavy a Jíloviště, kde už tedy České radiokomunikace staví datové centrum. To se započalo už za předešlé vlády. Jaký je dnes ta výstavba daleko?
0: Dovolím se trošku upřesnit, je to v Jílovišti, pan starosta Jíloviště je na to citlivý, ale máte pravdu, je to těsně za hranicemi Prahy, respektive z Braslavy. Jak to běží aktuálně, tak co vím, ale je to záležitost českých radiokomunikací, tak vlastně probíhají zemní práce, což je teda mimochodem ohromná výhoda toho té české přihlášky, respektive toho projektu potenciálního českých radiokomunikací, že oni už vlastně staví datové centrum. Oni, ať už budou vybráni pro AI Gigafactory nebo nebudou, tak oni stejně to datové centrum, respektive to výpočetní AI centrum tam postaví. Jenom je otázka, v jaké velikosti. Takže budova se už měnit nebude a jenom tam v úvozovkách nakoupí víc čipů, které budou mít teda dohromady větší výkon. Takže zemní a stavební práce probíhají. My jsme jako vláda splnili ten svůj úkol v tom, že jsme schválili tu podporu a zároveň české radiokomunikace podle toho, jak to sledujeme, tak intenzivně pracují na té projektové přihlášce, kde musí přesvědčit hodnotitele, že ten jejich projekt dává smysl z mnoha různých důvodů, technologicky, ekonomicky, propojení právě na ten ekosystém, nejenom v Česku, ale ve střední Evropě a potažmo v celé Evropě a tak dále.
1: No pokud by Česko uspělo v té evropské soutěži, sám jste říkal, že by to centrum mělo začít fungovat už od roku 2028. Je to vůbec možné za rok a půl?
0: Je to podmínka té veřejné zakázky, je tam termín 18 měsíců od podepsání smlouvy. Evropská komise předpokládá vyhodnocení těch nabídek v prvním čtvrtletí roku 2027, takže tím logicky spočítáním si dojdeme k tomu, že to musí proběhnout v roce 2028, ale jak jsem naznačil před chvílí, tak české radiokomunikace už staví, takže pak ta velká otázka, to nebude problém jenom pro ně, ale pro všechny evropské subjekty, bude si zajistit ty čipy, protože obecně v oblasti počítačového hardwareu je aktuálně na trhu velký problém s dodávkami, není dostatek těch jednotlivých komponent a s tím souvisí samozřejmě, že i ta cena je leckdy příliš vysoká, takže to uvidíme, jak to vůbec bude možné zajistit tento nákup.
1: A máme pro něco takového také dostatečné personální kapacity?
0: Tady bych řekl, že personální kapacity pro výstavbu toho datacentra tam vlastně za stolik lidí pracovat nebude. Není to klasická továrna, takže to se jedná spíš o desítky lidí a ty odborníky na to tady máme. Mimo jiné díky tomu, že už máme vlastně super počítač v Ostravě, kde se vyvíjí spousta softwaru, ale je tady řada soukromých provozovatelů, kteří jsou na tohle připraveni a my mimo jiné teda máme špičkové výzkumná pracoviště na AI. Takže o to, abychom dokázali takové centrum provozovat, úplně strach nemám. Spíše potřeba zajistit, abychom byli schopni využít tu výpočetní kapacitu.
1: No a pokud by to byl tedy nový jazykový model, tak tam je přece potřeba obrovského množství informací, dat, textů, které se do něj nalijí, když to řeknu tak laicky, tak kde je chcete vzít? Bude třeba stát hlídat, aby se tam neobjevilo něco nežádoucího?
0: Tak je to jeden z těch důvodů, proč si právě vlastní jazykový model do budoucna natrénovat, protože si můžete lépe ohlídat, na čem se ten jazykový model trénuje, ale v prvním kroku si myslím, že potřeba si to představit jednodušeji, jak jsem naznačoval, existuje už spousta, celá řada kvalitních takzvaných open source modelů, které můžete vzít a vlastně si je dotrénovat takzvaně. Zároveň běží velký evropský projekt Open Euro LLM, který je financovaný Evropskou unií a který vede pan profesor Hajč z Univerzity Karlovy. Jsou tam desítky partnerů z celé Evropy a jejich cílem je vlastně připravit jazykové modely pro jednotlivé jazyky v rámci Evropské unie. Takže tam, kde si vzít nějaký počátek té technologie, tak je vlastně celá řada možností a v tím bychom chtěli začít.
1: No, Spojené státy se teď setkávají s odporem veřejnosti proti výstavbě datových center, především kvůli jejich energetické náročnosti. Něčeho takového se neobáváte?
0: Děkuju za tu otázku, já ji dostávám poměrně často. Je potřeba si uvědomit, že ty investice ve Spojených státech jsou v úplně jiných řádech než u nás. Takže my si stavíme alespoň jedno centrum, nebo chceme si postavit alespoň jedno centrum pro ty potřeby, které jsem tady vysvětloval, ale to neznamená, že bude celá republika posetá datovými centry.
1: Ale přesto energeticky náročné, i to jedno centrum.
0: Ano, ale zase je to jako vlastně zanedbatelná náročnost pro celou energetickou soustavu. V tomhle ohledu bych to neviděl tak dramaticky. Ale samozřejmě, pokud by se nám začaly rozrůstat tato výpočetní centra jako houby po dešti, tak pak je to větší problém. Ale jedno centrum určitě problém nepředstavuje.
1: No už při vzniku toho projektu počítá se třeba s nějakou úsporností spotřeby? Je to něco, co třeba bude i Evropská komise posuzovat?
0: Tak ono je to záležitost právě toho business modelu. Samozřejmě čím úspornější centrum, tím míň stojí na provoz a tím lepší cena pro zákazníky. Ale vlastně je to jako se vším v umělé inteligenci. Všechno se hrozně rapidně vyvíjí. Ty nejnovější čipy jsou o dost méně energeticky náročné než před rokem. To znamená, že celková jako energetická náročnost té gigafaktory se jenom za dobu přípravu té soutěže zmenšila zhruba 3x. A berte mě trošku s rezervou, ale jenom tím ukazuju, že to všechno nakonec může být ještě jinak.
1: No, vy jste sám říkal, že Evropská unie nebo Evropa sama o sobě se snaží o větší technologickou nezávislost, ale zároveň přiznáváte, že některé komponenty asi třeba jinak než bez Spojených států mít nemůžeme. Jsou to ty čipy, ale je to řada dalších. To znamená, že ta absolutní nezávislost je nereálná.
0: Je v tuhle chvíli nereálná, ale zároveň bychom na to neměli rezignovat. Vidíme, co dělá Čína. Nedávno americká administrativa ještě za prezidenta Bidena vlastně uvalila embargo na vývoz čipů, mimo jiné do Číny a zároveň rozřadila země do několika kategorií. My jsme spadli do druhé kategorie a měli jsme vlastně také omezený vývoz těch špičkových čipů. A Čína udělala to, že začala ve velkém investovat do vývoje vlastních čipů. Tohle je něco, co Evropa taky chce dělat, ale je v tom pomalá, ale je potřeba, abychom mysleli dlouhodobě. Ne, že v tuhle chvíli nemáme špičkové modely, nemáme čipy, ale nemůžeme mít dlouhodobě závislí. Myslím si, že v oblasti energetiky nás tahle závislost dohnala a je to, co se aktuálně řeší od války na Ukrajině až po krizi okolo Iránu.
1: To znamená, že by si jednoho dne Evropa vyráběla své vlastní čipy?
0: Myslím si, že by to bylo ideální.
1: Hostem Interview Plus byl dnes vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Děkujeme za váš čas.
0: Já děkuji za pozvání ještě jednou a pěkný den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Archiv Plus.
3: Rudý trojici píšátek a bílá nebo modrá košile. To byl stejnokroj československých pionýrů v dobách socialismu. Jaká byla historie tohoto dětského hnutí a jak vypadal třeba pionýrský pozdrav?
4: Sourozy pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven.
2: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
5: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
7: 16 hodin, pátek 4. září, pokračuje Odpolední plus. U jeho poslechu vás vítá a dobrý den přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
7: Debata o návrhu státního rozpočtu na příští rok, především výši schodku, nabrala v koalici na obrátkách. Jaké reformy a opatření na straně výdajů a příjmů se musí přijmout? Současná italská vláda je nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie, tedy od roku 1946. Jak to premiérka Giorgia Meloniová dokázala? A bitva u Moháče v roce 1526 od základů přepsala mapu střední Evropy. Jak moc byl tento střet nevyhnutelný a jaké mýty tento zlomový okamžik dodnes provázejí? To jsou naše otázky pro další minuty. Nejprve jsou tu zprávy a s nimi i Martin Matějka.
8: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TASS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili, podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Američtí vyslanci, kteří se snaží vyjednat řešení konfliktu, byli v Moskvě už několikrát. Naposledy se tam v lednu setkali i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do Kyjeva zatím nezavítali. Návštěva ukrajinského hlavního města se plánuje v období, kdy na něj Rusko stupňuje raketové útoky. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministrovi Macinkovi vadí.
9: je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
8: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
10: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
11: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
10: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
12: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
10: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
13: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
14: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
15: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
14: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
16: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
14: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
8: Na některé účty v aplikaci Signálu točí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko a cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží předmět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu třeba falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení, nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat třeba i ujíždění před policií, pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
17: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
8: Celý areál Hřebčína v napajedlých, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislého starostu napajedel Roberta Podla se rozhodnutí překvapil.
18: Doufám, že je to kompetentní rozhodnutí, takže k němu respekt. Na druhou stranu je s podivem, že to nejsou ani 2 roky, kdy ministerstvo rozhodlo jinak. Nevím. Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činnosti a existence toho Hřebčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
8: Majitel Hřebčína firma Signum se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. Na jedničce z Prahy směrem do Brna zpozorněte u sjezdu na Průhonice. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje nesouvisle až na konec omezení na Šmejkalku na 24. Celé je to na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem od sjezdu na Lochkov na konec omezení na 18. kilometr. Ucpaná je také ulice k Barandovu už od bazénu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
7: 7 minut po 16. hodině. Zrušení letů anebo jejich zpoždění, znepokojení zahraničních aerolinek, které omezily spoje s Moskvou, lidé čekající na svá opožděná letadla. Takové informace přicházejí z Ruska během posledních hodin. Letecká doprava tam čelí zvýšeným komplikacím od chvíle, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že nebe nad Ruskem se kvůli válce na Ukrajině stalo pro civilní letadla nebezpečné. Podrobnosti přidá odborník na Rusko a Ukrajinu Libor Dvořák. Dobrý den.
19: Renato, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
7: Libore, jak ta blokáda nebo ta situace, jak bychom ji mohli nazvat, fakticky vypadá?
19: No, já jsem teď ještě našel další čísla, jsou opravdu závratná, všechno si to nepamatuju, ale ona vlastně to ohrožení letecké civilní ruské dopravy běží už delší dobu a jsou to prostě stovky buď zrušených letů a tisíce minimálně tedy opožděných, protože kdykoliv se objeví nad Ruskem drony, speciálně tedy v okolí Moskvy, tak to znamená prostě nebezpečí minimálně potenciální pro všechna moskevská letiště, jmenujme alespoň ta hlavní, Šeremetěvo, Domodědovo, v nejstarší Vnukovo. Tahle všechna letiště zkrátka dobře reagují už dnes na jakýkoliv dronový ukrajinský útok směřující na Moskvu. Teď jde jenom o to, že poté, řekl bych, proklamaci Volodymyra Zelenského se dá očekávat, že ty útoky zesílí, protože mimo jiné, teď koukal jsem, že těch útoků zatím dronových je tak 12-13 tisíc měsíčně, to je tedy něco přes 30 denně, teď by to mělo být až 1000 útoků denně, tedy 30 tisíc nebo přes 30 tisíc, takže o to je samozřejmě ta situace komplikovanější.
7: Víme my vůbec, jakou má kapacitu dronů, kolik dronů může Kyjev nasadit?
19: To je samozřejmě otázka, když jsem tady teď mluvil o tom, že má být to číslo takhle prudce zvýšeno, znamená to, že prezident Zelenský nemluví jen tak do vzduchu, ale že počítá s kapacitami na jejich výrobu, a to jak na samotné Ukrajině, tak na několika místech v Evropě. Drony se vyrábějí, tuším, v Německu, v Litvě, ve Švédsku, tedy určené pro Ukrajinu. A musíme si také uvědomit, že je mezi nimi spousta strojů, které jsou v podstatě jenom klamné cíle. Jsou to velmi levné drony, vyrobené často z překlišky, polystyrénu a opatřené nějakým laciným motorem, ale každopádně nikdo na zemi neví, který dron nese nálož a který nikoli. Takže podle toho se ta protivzdušná obrana musí chovat.
7: Teď právě odpoledne vyšla aktuálně zpráva, nebo server Ukrajinská pravda uvedl, že ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva, odkud tedy stoupal hustý dým, jak uvádějí očití svědci, a na místo míří sanitky. Tak o těch dronech se poslední měsíce hodně mluví. Můžou právě tyto stroje, tyto zbraně rozhodnout o výsledku celé války?
19: Já už jsem o tom mluvil na naší sesterské stanici asi přes hodinou, tedy na radiožurnálu, a připomínal jsem, že platí samozřejmě nadále stará známá válečná moudrost, že není dobyto to území, na které nevkročí noha vojáka. Ta dronová válka, která je vlastně naprostou novinkou v dějinách světového válečnictví, způsobí, že v mnoha ohledech mohou být právě pěšáci těmi drony přímo nahrazeni nebo drony pozemní, myslím zase, mohou sloužit k dopravě zásob a munice na frontové linie, mohou sloužit k přepravě raněných do bezpečného zápolí. Pak jsou tu samozřejmě také námořní drony a víme, jak důležitá ukrajinská zbraň je to právě, dejme tomu, v Černém moři, kde se díky dronům podařilo zničit nebo alespoň vážně poškodit spoustu ruských válečných plavidel a nakonec vlastně vytlačit ruskou válečnou flotilu černomorskou ze Sevastopolu do bezpečnějších východnějších přístavů, v některých případech až do Abcházie, tak já bych řekl, že válku ty drony nerozhodnou, ale její konec můžou každopádně přiblížit právě proto dronům věnuje Ukrajina takovou pozornost.
7: Já k tomu všemu ještě dodám, že podle agenturních zpráv tuto sobotu a neděli navštíví Moskvu a také Kyjev američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, i když Kreml ani Washington tuhle zprávu ještě oficiálně nepotvrdili a mluví se o 6. září s tím, že vlastně ruská strana se Američany snaží od cesty do Kyjeva odradit. Tak i o tomhle budeme určitě informovat v našem vysílání Českého rozhlasu Plus. My jsme teď mluvili s odborníkem na Rusko a Ukrajinu Liborem Dvořákem. Děkuji ti, že jsi si našel čas na Odpolední Plus. Měj se hezky, naslyšeno.
19: Není zač, vše dobré.
7: 16 hodin 13,5 minuty. Navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun čelí ostré kritice koaličních partnerů, opozice i odborníků. Národní rozpočtová rada navíc upozorňuje, že největší problém může přijít až v dalších letech. Vláda totiž od roku 2028 nebude moci použít evropskou únikovou doložku na obranné výdaje tak jako teď. A už za rok bude Česko podle rady na hraně zahájení řízení kvůli nadměrnému schodku. Podrobnosti přidá kolegyně Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
20: Hezký den. Nejsilnější koaliční hnutí ANO sází při snižování schodku hlavně na hospodářský růst nebo boj s šedou ekonomikou, jako je zavedení EET nebo daňové kobry. Ministryně financí Alena Schillerová z tohoto hnutí mluví o některých daňových změnách, například zvýšení daně z nemovitosti, konkrétně z investičních bytů. Ale otevřít chce i otázku spotřebních daní, hlavně u takzvaných neřestí, tedy například tabákových výrobků.
21: Spotřební daně bezesporu je něco, co budu navrhovat, anebo i daně s tím související a možná otevřeme i hazard, protože to jsou takové témata boje proti závislostem, šedou ekonomikou.
20: Reformy a doporučení jsou součástí i fiskálně strukturálního plánu. Ve zdravotnictví je to například restrukturalizace nemocniční sítě, u pracovního trhu další podpora částečných úvazků a napříč kapitolami je zmiňována digitalizace.
7: Najde hnutí ANO podporu pro alespoň některé navrhované změny?
20: Těžké to bude mít u SPD. Hnutí odmítá podle svého předsedy Tomia Okamury zvýšení jakýchkoliv daní, i těch z neřestí.
22: SPD má v programu nezvyšování daní. Paní ministryně Schillerová nás v tuto chvíli neseznámila s těmito jejími návrhy. Určitě bych chtěl prosadit zamrazení platů politiků.
20: Je také proti už vládou schválenému snížení podpory v nezaměstnanosti a omezit chce podporu neziskovým organizacím a vyplácení dávek všem cizincům. To motoristé vypracovali 20 opatření, která mají postupně schodek snižovat. Podle šéfa strany a ministra zahraničí Petra Macinky se chtějí soustředit hlavně na výdajovou stránku.
9: Se to týká spíše zdravotnictví, sociální péče a tak dále, ale spíše v úrovni efektivizace těch procesů, tak abychom nebrali lidem peníze. Ty úspory, aby měly opravdu velký efekt, tak musí být na základě nějaké systémové změny.
20: Mluví i o znovu zavedení karenční doby, tedy že by zaměstnanci první 3 dny nemocenské byli doma zdarma. Podle Národní rozpočtové rady bude muset vláda v roce 2028 snížit schodek na hodnotu zhruba 250 miliard korun. V roce 2029 má být ještě o 40 miliard nižší. Ten rok se ale konají sněmovní volby. I proto rada považuje trajektorie snižování za nedůvěryhodnou.
7: A u opozice by šéfka státní kasy s některými návrhy uspěla?
20: Podporu by mohla najít u hnutí STAN. Podle jeho místopředsedy Lukáše Vlčka musí přijít komplexní změna příjmů i výdajů.
0: Pokud chceme lidem zachovat dostupné zdravotnictví, školství, tak s těmito příjmy prostě to možné není. Například je to otázka zdanění majetku, zdanění neřestí. Zároveň ale říkáme, že například co se týče práce, tak tady jsme na nějakých maximech. Náš daňový systém je nutné vyčistit od některých výjimek, jako je třeba otázka tichého vína.
20: Se změnou daňového mixu souhlasí i místopředseda lidovců Benjamin Činčila. Kroky je taky podle něj potřeba vyhodnocovat.
1: My v České republice bohužel jsme jedna ze zemí, která nemá výkonové rozpočtování. Když zvýšíme výdaje na prevenci, tak potom musíme měřit, jestli opravdu se nám snižuje ta nemocnost, jestli nám to opravdu konečném důsledku pomáhá snižovat ty výdaje.
20: Podle TOP 09 by se Česko mělo také vrátit k procesu přijetí eura. Země v eurozóně prý platí nižší úroky. Piráti zase potvrzují možnost jednat o daních z neřestí nebo tichého vína. Důležitá je podle nich také prioritizace výdajů.
3: To je souhrn od kolegyně Daniely Brichtové. Děkujeme za něj, naslyšenou.
20: Hezké odpoledne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: 16 hodin 18 minut a k tomu ještě další údaj 1413 dní. To je rekord, který se podařil italské premiérce Giorgi Meloniové. Ta se dnes stala nejdéle úřadující premiérkou v historii Itálie, tedy od roku 1946. Překonala tak rekord jednoho ze svých předchůdců Silvia Berlusconiho z let 2001 až 2005, který jako premiér úřadoval přesně o jeden den méně. Pokud se Meloniové jako první ženě v tomto úřadu vůbec podaří dokončit celé volební období, čekají Itálii parlamentní volby na podzim příštího roku. My jsme ve spojení s redaktorem Hospodářských novin, spoluautorem podcastu Bruselský diktát Ondřejem Houskou. Dobrý den.
23: Dobrý den.
3: V čem, Ondřej, spočívá tajemství úspěchu Giorgi Meloniové? Dá se to nějak v krátkosti shrnout?
23: Ano, to tak, že Meloniová vytvořila rekord s vládnutím jedné vlády v kuse. Silvio Berlusconi nebo třeba Giulio Andreotti byli u moci delší dobu než ona, ale potřebovali k tomu několik kabinetů. Tady to vypadá, že Meloniová jako poprvé od Benita Mussoliniho dovládne celé volební období s jednou vládou. Tajemství toho úspěchu je asi v tom, že vlastně toho dělá co nejméně je možné, nedělá žádné kontroverzní, bolestivé reformy ekonomiky, byť italský růst je stále velmi chabý, takže soustředí se na poněkud jiné priority, třeba zpřísňování trestů za kriminalitu nebo boj proti nelegální migraci, ale nedělá to, co by společnost rozdělovalo, co by třeba popudilo některé voličské skupiny, protože by jim vzala některá privilegia, tak se myslím dá to její vládnutí shrnout.
3: Můžeme ale o ní samotné také říci, že třeba vnesla nějakou politickou stabilitu do italské politické scény?
23: To se určitě říct dá, vzhledem k tomu, že, jak jsem řekl, asi pokud se nestane něco nečekaného, dovládne s jednou vládou, což se nepovedlo nikomu z desítek a desítek jejich předchůdců od té doby, co se Itálie stala demokracií. Takže ona, ač vyrůstala vlastně jako neofašistická politička, jako členka neofašistické strany, tak poté, co se chopila moci, tak se posunula výrazně směrem ke středu a prostě z definice tolik společnost nerozděluje, jako když byla v opozici, tak v tom asi spočívá to, proč ta její vláda je tak stabilní, a za druhé její koaliční partneři a zároveň vlastně konkurenční strany na italské pravici jsou mimořádně opravdu slabí a si v rámci svého vlastního přežití ji příliš nekomplikují život.
3: Oni současnou italskou vládu podporují tři pravicové a krajně pravicové strany, takže Meloniová je dokáže udržet nějakým způsobem na uzdě. Jakou má pozici vlastně v té vlastní koalici její strana Bratři Itálie?
23: Bratři Itálie je zdaleka nejsilnější strana, ty další dvě významnější, aby jsme nemenovali pidi strany, jsou Forza Italia, tedy strana někdejšího lídra Silvia Berlusconiho a Liga, dříve známá jako Liga Severu. Liga se posunula v posledních letech opravdu na výrazně krajní pravici, zradikalizovala se, zatímco Forza Italia se stává takovou liberální středopravicovou stranou, liberální v ekonomickém smyslu tedy, a opravdu je pozoruhodné, jak Meloni
4: Hamáriová dokáže balancovat různé zájmy, viz třeba přístup k Rusku a k Ukrajině. Rusko není určitě nepopulární v Itálii z historických důvodů, geografických důvodů a tak dál, a ona přesto dokázala udržet to, že Itálie podporuje Ukrajinu i vojensky, byť ta podpora je velmi nízká, ještě nižší než ta nízká česká, ale přestože Matteo Salvini, lídr ligy, jako se fotil v tričku s obrázkem Vladimira Putina a nešetří proruskými prohlášeními, tak stejně jeho poslanci v parlamentu vždy hlasují pro podporu Ukrajině a vyjedná to vždy Georgia Meloniová.
5: Tak podívejme, co udělá taková jedna žena na správném místě. Možná i to hraje svou roli v italské politice. Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát, byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji, naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
5: 16 hodin 22,5 minuty, posloucháte Odpolední plus. Před 500 lety se na močálovitých polích u maďarského Boháče odehrála bitva, která od základů přepsala mapu střední Evropy. Katastrofální porážka křesťanských vojsk osmanskou armádou nestála život jen mladého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, ale přinesla také definitivní konec jagellonské éry a otevřela dveře té druhé, habsburské. Nejen o tom vypráví nová kniha Bitva u Moháče, osudový střed českých a středoevropských dějin 1526. Naším dnešním hostem je její autor, historik z Husického muzea v Táboře, Zdeněk Vybíral. Vítejte ve studiu, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
5: Tak připomeňme si, protože mnozí možná o tomhle datu naposledy slyšeli ve škole, kdo tedy v roce 1526 proti sobě stál a proč?
11: Jednalo se o konflikt mezi Uherským královstvím a Osmanskou říší, respektive mezi vládcem česko-uherského soustátí Ludvíkem Jagellonským, který byl tedy nejenom uherským, ale také českým králem, a mezi osmanským sultánem Sulejmánem I.
5: Proč jste se rozhodl vlastně zpracovat právě téma bitvy u Moháče, které stálo možná v české historiografii dlouho na okraji zájmu?
11: Ono stojí posud na okraji zájmu. Já se o tématiku osmanské expanze do střední Evropy zajímám už dlouhá léta a bitva u Moháče je jedním z takových klíčových okamžiků dějin celé té osmanské expanze, která vlastně skončila až na konci 17. století. V českém prostředí je skutečně bitva vnímána spíš jako určitý symbolický mezník mezi Jagellonskou érou a nástupem Habsburků, než jako důležitá událost. Avšak uherské války znamenaly pro české prostředí značný dopad, ať už finanční, nebo i co se týče lidských obětí a podobně. Takže samotná bitva i to, co jí předcházelo a následovalo, měla pro české dějiny veliký význam.
5: To samotné střetnutí trvalo údajně jenom asi 2 hodiny. Jak mohlo tak masivní vojsko vlastně skolabovat takhle extrémně rychle?
11: Je to jednoduché, Uhři zvolili špatnou taktiku, respektive to Jagellonské vojsko zvolilo špatnou taktiku a vsadilo veškeré karty na masivní útok jezdectva, který ovšem ztroskotal tváří tvář palebné převaze osmanských janičářů.
5: Podcenilo soupeře. Dalo by se říct?
11: Částečně také, ale samozřejmě ve výsledku bitvy hrálo více faktorů, početní převaha Osmanů a zejména jejich lepší disciplína, organizovanost a využití moderních střelných zbraní.
5: On pak 20-letý Ludvík Jagellonský vlastně utonul po té bitvě v plné zbroji, tak lze to považovat jenom za nešťastnou náhodu, nebo šlo o nějaký logický důsledek chaosu při tom ústupu vojsk, jak tohle to hodnotíte, nebo jaké jsou ty nejnovější poznatky?
11: Když položíte tu otázku takhle, tak musím odpovědět, že obojí. Určitě v tom hrála roli náhoda z mnoha důvodů, protože nemusel překonávat ten osudný potok zrovna v tom místě, kde číhala zákeřná bažina, nemusel mít na sobě všechnu těžkou zbroj a hlavně mohl mít čerstvého, schopného koně, který by ho byl dostal do bezpečí. A zároveň to bylo vlastně logickým důsledkem jeho účasti v bitvě. On v té bitevní sestavě setrvával už od rána. Ochrana, která byla pro něj vyčleněna, se postupně rozplynula v bitevním zmatku, takže se dostával do bezpečí z bitevního pole pouze s nepatrnou družinou, která ho nedokázala ochránit.
5: Maďarská historiografie mluví o moháčském traumatu. Jak se liší ten dnešní pohled maďarských a českých historiků právě na rok 1526?
11: No tak především v té traumatické složce pro maďarskou historickou paměť je ta bitva největší tragédií starších dějin. Rozpadl se uherský stát, zanikl v následující v podstatě občanské válce a většina maďarského území byla okupována Osmany. Naproti tomu pro české dějiny ty tragické důsledky nejsou tak výrazné. Pochopitelně v bitvě padla velké množství českých vojáků, ale jinak se českých zemí bezprostředně ta bitva nedotkla žádným drancováním osmanských vojsk nebo nějakými takovými přímými válečnými důsledky. Hlavním důsledkem byl vlastně nástup Habsburské dynastie.
5: Jak moc pak porážka u Moháče změnila ten běžný každodenní život obyvatel střední Evropy právě z hlediska té osmanské hrozby pro následující staletí?
11: Závažnost osmanské hrozby určitě stoupala a právě Moháčská bitva tu závažnost velmi výrazně připomněla. Střední Evropa do té doby považovala osmanské nebezpečí jako cosi vzdáleného za horizontem Dunaje, možná exotického, ale právě to vítězství Osmanů vlastně na předpolí Vídně připomnělo střední Evropě, že tady je opravdu akutní nebezpečí a začali to tak středoevropané té doby více vnímat.
5: My teď vlastně můžeme zhodnotit s odstupem půl století význam té bitvy, co přineslo Evropě a konkrétně českým zemím.
11: No především zrození Habsburské monarchie, která se vlastně pokusila nějakým způsobem čelit tomu osmanskému náporu do střední Evropy, protože Osmané skutečně měli jako hlavní cíl Vídeň, nikoli Budín. A nedá se říct, že by se to Habsburkům zpočátku nějak zvlášť dařilo. Oni sice uhájili Vídeň ve dvojím obléhání nebo proti dvojímu obležení osmanských vojsk, ale velmi dlouho ztráceli jedno území v západním Balkánu a v tehdejších Uhrách jedno území za druhým. Nicméně dost dlouhou dobu byla právě ta obrana proti Osmanům jistým integrujícím činitelem Habsburské říše.
5: Říká Zdeněk Vybíral, autor nové knihy Bitva u Moháče, osudový střet českých a středoevropských dějin 1526. Historik z Husického muzea v Táboře byl hostem odpoledního plusu. Děkuji, že jste nám přijel představit osobně svou novou knihu. Ať se dobře prodává a čte.
11: Děkuji a děkuji za pozvání.
5: Teď už se blíží další časové znamení. No a my po zprávách se budeme věnovat otázkám Falkland nebo Nepálu, protože týmy nepálských záchranářů a vojáků už přes týden po ničivých povodních z tunelu zatopené vodní elektrárny vyprostili dva živé dělníky. Tak vám přineseme také reportáž našeho zpravodaje, který se do Nepálu dostal přímo. Teď už čekáme na časové znamení. Je 16:30, zprávy má Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kanceláře šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 5 zraněných. Podle svědků stoupal z místa tmavý dým. Na místě zasahují záchranáři. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem na síti X.
8: napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. A podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Škoda Auto oznámila, že plán mateřského koncernu, včetně rušení pracovních míst, nemá na automobilku přímý dopad. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíře za motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odvítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle nepravomocného rozsudku je Junek vinný i z týrání zvířat, znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. A podle znalkyně je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Popálené dívce, která se sama uhasila a přežila následky, má Junek zaplatit za způsobenou nemajetkovou újmu 2,5 milionu korun. Druhé týrané ex-přítelkyni má uhradit dalších 600 tisíc korun. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Rokycany na 52. kilometru spadl strom na dálnici, blokuje pravý pruh. Tvoří se kolona, navíc se na konci kolony srazila 3 osobní auta v levém pruhu na 53. kilometru. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna po D1 se zastavuje u sjezdu na Čestlice na 8. kilometru. Kolona se táhne až na 24. kilometr, zdržíte se asi 30 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Vršovice až nakonec Štěrboholské spojky před Běchovice. Celé je to asi na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Současně čekáme od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
5: 3,5 minuty po půl páté. Spojené státy přehodnocují svůj postoj k Falklandům. Americký prezident Donald Trump uvedl, že nevylučuje změnu neutrálního vztahu USA k těmto ostrovům. Napsala to agentura AFP. Trumpova slova v zápětí ocenil argentinský prezident Javier Milei, který to označil za signál, jenž by mohl podpořit argentinské nároky. Podle agentury AP tím Milei jen vyhrocuje spor mezi Buenos Aires a Londýnem. Falklandy neboli Malvíny, jak jim říkají v Latinské Americe, jsou více než 190 let součástí britského území. Nárok se na ně dělá ale i Argentina, která se odvolává na dědictví po španělské koloniální říši, ale také na jejich blízkost k argentinskému pobřeží. Ve vysílání je s námi odborník na Latinskou Ameriku Jan Němec, který působí na univerzitě v Lipsku. Vítejte, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
5: Jak tahle slova prezidenta Trumpa vnímáte? Co tímto výrokem o změně postoje USA může sledovat?
10: Já si myslím, že z jeho strany jde zejména trošku pošťuchování britské vlády, protože on vždycky k tomu nezapomene dodat, že vlastně Britové mu také nepomohli v případě války s Iránu a že vlastně v případě, že by došlo k nějakému konfliktu, ať už tedy otevřenému nebo nějakému tedy na úrovni sankcí, takže Spojené státy by nepodpořili, nemuseli podpořit tak Británii. Takže myslím si, že mnohem více je to určeno Britům a na druhou stranu Javier Milei, argentinský prezident, je poměrně blízkým spojencem Donalda Trumpa, takže to je také možná jakési vyhovění třeba jeho nějaké žádosti.
5: Na Falklandech bylo v roce 2013 referendum, ve které se jasná většina obyvatel vyslovila pro setrvání pod britskou správou. Jak silný argument je to pro jakékoliv uvažování o změně statusu ostrova nebo ostrovu? Neboli proč se vlastně ta otázka nepovažuje v současné době za vyřešenou?
10: Tam se vlastně dostávají do konfliktu dva principy. Jeden je, řekněme, ten historický a vlastně považovaný i za, řekněme, poslední, jednu z posledních tedy koloniálních oblastí na západní hemisféře, tím, že tedy Argentinci argumentují, toto území by připadlo Argentině v okamžiku získání nezávislosti, nicméně následně ho Britové tehdy vojensky obsadili, vlastně už poté, co Španělé byli z Latinské Ameriky pryč. Takže to je jejich argument historicky, máme nárok na toto území a Britové proti tomu argumentují, že ti obyvatelé, kteří jsou Britové vlastně, kteří se tam během těch let dostali, tak vlastně v tom referendum, které zorganizovala tehdejší britská vláda, říkají, my chceme zůstat Brity. A je to vlastně z těchto dvou principů v mezinárodním právu vlastně jsou oba legitimní.
5: Ano. Co vlastně Donalda Trumpa s argentinským prezidentem Javierem Milleyem tak spojuje, že vlastně mu vychází stříc, aspoň takto retoricky?
10: Já myslím, že je to podobný politický styl. Oba vlastně můžeme považovat za muže silných slov, s tím, že Javier Milley vlastně od začátku svého vládnutí dával najevo vlastně svůj příklon k takzvanému trumpismu vlastně k této politice. A doteď vlastně poté, co vlastně Donald Trump nastoupil do svého druhého funkčního období, tak vlastně vždycky se mu snažil ve všem retoricky vyhovět. Oni vztahy mezi Spojenými státy a Argentinou nejsou, řekněme, až tak silné, ale minimálně tedy na té retorické a politické rovině současné době tito dva prezidenti si velmi notují.
5: Jak podle vás působí tento Trumpův výrok směrem k Británii?
10: Já si myslím, že to je jeden z mnoha, že jo? Britové to vlastně už dokážou trochu filtrovat, vidí v podstatě, že těch šťouchanců, zejména tady vůči libristické vládě ze strany Donalda Trumpa přichází hodně, takže tohle je jeden z mnoha. A myslím si, že neberou to na lehkou váhu, ale zároveň už vlastně Margaret Thatcherové se nedostalo tehdy v té válce v roce 82 podpory ze Spojených států a vlastně oni, myslím si, že by ani neočekávali.
5: Ano. Už je to vlastně 40 let, přes 40 let od té války, od toho konfliktu o Falklandy. Jak se tam žije od té doby, nebo jak se ta situace, to napětí mezi oběma zeměmi stabilizovalo nebo nikoli?
10: Ono tam v zásadě na místě žádné velké napětí není. Argentina dlouhodobě desítky let vlastně si nárokuje toto území, Britové říkají je naše. Co se změnilo je ovšem, že tam byla nalezena ložiska ropy, které chce vlastně letos a příští rok už tady začít těžit britsko-izraelské konzorcium. A to je něco, co si myslím, že i motivovalo nyní Javiera Milleye vystoupit, protože vlastně v okamžiku, kdy začnou vlastně využívat tyto přírodní zdroje, tak vlastně to bude ještě mnohem víc připoutáno k Británii. Plus Javier Milley příští rok budou v Argentině volby a on se bude ucházet pravděpodobně o své druhé funkční období a v současné době nemá příliš velkou podporu. Takže v Argentině kdykoliv tamní prezidentka má nějaké problémy, tak vždycky otevře téma Falkland. Mm-hmm. Je to vlastně taková trvalka argentinské politiky.
5: Takže to jsou důvody, proč Argentina tak velmi o Falklandy aktuálně stojí. Vysvětlil je Jan Němec, odborník na Latinskou Ameriku, působící na Univerzitě v Lipsku. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
10: Já děkuji, hezký den.
5: 16 hodin 39 minut. V zahraničí zůstaneme. V Nepálu se podařilo zachránit dva dělníky, které v útrobách vodní elektrárny uvěznila povodeň. Uvnitř tunelů vodního díla zůstávají ještě stovky lidí, po kterých pátrají záchranáři i armáda. Ničivá povodňová vlna se prohnala Nepálem a Tibetem minulou středu a má už přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují. Jak to v zasažených oblastech vypadá, sledoval Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne.
5: V jakém stavu jsou aktuálně ti dva zachránění dělníci?
12: Záchranáři je vytáhli z hlavního tunelu jedné z vodních elektráren na řece Trišulí. Jeden z nich je podle nepálských úřadů imobilní, nemůže aktuálně hýbat rukama a nohama, druhý je v lepším stavu. Oba dva jsou už v péči zdravotníků. Jeden z dělníků popsal první minuty neštěstí v zasažené elektrárně.
13: Jako operátor jsem měl povinnost všechny zachránit. Potom, co se stala taková katastrofa, jsem nemohl jen tak utéct sám. Řekl jsem všem, že se stala nehoda a ať utíkají ven. Sám jsem ale ztratil čas a nedostal jsem se ven.
12: Záchranářům taky řekl, že v době, kdy byl uvězněný pod zemí, kolem sebe slyšel asi 3 hlasy. Žádné další přeživší se ale zatím vypátrat nepodařilo. Záchranáři v tunelu objevili jen jedno tělo.
5: Jak tam aktuálně probíhají záchranné práce?
12: Jsou dost komplikované. Soustava tunelů spojuje hned 6 vodních elektráren a pohyb v nich je náročný. Například dobrovolník a pilot dronů Manish Maharjan agentuře AP popsal, že naplavené bahno je v podzemních chodbách napěchované jako zubní pasta v tubě. Armáda a záchranáři v minulých dnech dlouho hledali vstup do tunelu a chyběla jim taky potřebná těžká technika i zkušený personál. I kvůli tomu ztratili drahocenný čas. V tunelech elektráren tak dál zůstává asi na 500 lidí. To, že se tam ovšem po více než 9 dnech podařilo zachránit 2 přeživší, je pro Nepál velmi silný pozitivní signál. O tom, že se bude nadále dařit zachraňovat stále větší počty lidí, napsal na sociální sítě třeba nepálský ministr pro informace a komunikaci Bikram Timilsina.
5: Nepálské úřady už taky začaly sčítat škody, zrovna optimistické údaje to nejsou.
12: Je to tak, masy vody, bahna a trosek podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof zlikvidovaly infrastrukturu a domy v přepočtu za 53 miliard korun. Zkáze podlehlo nejméně 18 škol nebo 19 mostů a desítky kilometrů silnic. Právě zničená infrastruktura teď hraje klíčovou roli při záchranných pracích. Zasažené oblasti jsou totiž kvůli poničeným silnicím nebo monzunovým dešťům stále prakticky odříznuté od světa a obtížně dostupné například pro těžkou techniku.
5: No a jak vypadá situace na tibetské straně, kterou povodňová vlna taky zasáhla?
12: Čínou anektovaný Tibet včera informoval o 21 potvrzených obětech. Je to i ten

0: Jak v Nepálu, přímo na místě záchranné práce po ničivé záplavové vlně. Byl mezi nimi také Český rozhlas a jak říká jeho asijský zpravodaj David Jakš, solidarita s malou zemí pod Himalají, na kterou Češi vybrali přes 35 milionů korun, Nepálce dojala.
1: V noci jsem si zbalil svůj pohotovostní kufr a letěl prvním možným letem přes Hongkong do Katmandu. Pohřešuje se tam hodně mých krajanů a nejdeme tam asi pro dobré zprávy.
2: Řekl mi při nástupu do letadla v Soulu kolega z jihokorejské tiskové agentury Yonhap. Ti nejrychlejší sem přijížděli spolu se zahraničními záchrannými týmy. Ostatní najížděli postupně v dalších dnech. Zatímco natáčení v Katmandu, například s lidmi v nemocnicích, bylo relativně snadné, dostat se do nejpostiženějších okresů Rasua a Nuwakot už byl problém. Nejezdí tam žádná veřejná doprava ani taxíky a míst v terénních džípech bylo málo. Velkou výzvou byla i nefungující elektřina, místa bez signálu a nestabilní data mobilních operátorů.
3: Prostě musíte něco vymyslet, nějak si poradit. K čemu vám bude sebelepší reportáž, když ji nedostanete k divákovi nebo posluchači? Musí nastoupit znalost prostředí a rychlé rozhodování. Pořád totiž bojujete s časem, protože redakční uzávěrka ani čas zpráv nepočká.
2: Krčí rameny pan Sari, nepálský novinář. Někdo to řešil prací na vlastní pěst, jiný si najmul takzvané fixery, místní lidi, kteří díky znalosti prostředí, kontaktům a penězům dokáží zařídit cokoliv. A jak v zemi přibývalo zahraničních korespondentů, vláda rozhodla, že se s okamžitou platností musí zaregistrovat. Jinak bude jejich aktivitu posuzovat jako práci na černo a za to je tady v Nepálu vězení.
4: Ne, zkoušet nahoru do hor proklouznout bez potřebného povolení a razítka není dobrý nápad. Policejní a armádní checkpointy by takového člověka odhalili. A problém by měl i ten, kdo ho veze.
2: Varuje pracovnice jedné z nepálských humanitárních organizací. Český rozhlas žádné nařízení ani pravidla nepálské vlády neporušil. Přídomek Česká, Český je tu teď velmi populární, protože i sem už doletěla informace, jak štědří jsou lidé v dalekém Česku a kolik peněz už vybrali na pomoc Nepálu. Z Katmandu David Jakš, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 4:45. Spojenci se čím dál víc bojí, že by je americká vláda mohla připravit o jejich zlato uložené v bankovním trezoru. Nizozemská centrální banka proto mezi březnem a srpnem přesunula skoro 80 tun zlata z New Yorku. Dalších 7 tun převezla z Kanady do Londýna. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a snahu mít rezervy v případě krize. Nizozemsko ale není jediné. Výzvy o návrat zlata do vlasti kvůli krokům Trumpovy administrativy se ozývají i z dalších evropských zemí. Z jakých, to už se ptám naší americké zpravodajky Jany Cíglerové. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
0: Proč tedy evropské centrální banky najednou řeší bezpečnost zlata uloženého v Americe?
6: Protože od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se transatlantické vztahy citelně ochladily. A to nejen kvůli obchodním a celním sporům, ale i kvůli vojenskému konfliktu teď v poslední době na Blízkém východě, který podle evropských představitelů uškodil i jejich ekonomikám. Nizozemská centrální banka, která ten přesun provedla, veřejně z obavy ze zabavení zlata nekomunikovala. Ona svůj krok vysvětlila geopolitickým napětím a také snahou mít ty rezervy zlatné rychleji obchodovatelné, ale otevřeněji o obavách z kroků americké vlády mluví jednotliví ekonomové a politici, potom ještě v Německu a v Itálii, a ti také volají po navrácení zlata domů.
0: Z transatlantických čistě transakční. No, existuje reálné riziko, že by americká vláda mohla cizí zlato skutečně nějak zablokovat nebo zabavit?
6: Podle ekonoma Millesio Ferretyho z Brookings Institutu na tom, kde přesně zlato je uložené, vlastně samo o sobě moc nezáleží, pokud je v bezpečí a pokud se s ním dá snadno obchodovat. Takže roli spíš hraje, jestli nebo nakolik si evropské země to použití amerických trezorů obecně vnímají jako bezpečné. A otevřeně o tom riziku případné nebo možné konfiskace nebo nějaké blokace mluví spíš ti jednotliví ekonomové v Německu a v Itálii, nikoli centrální banky samotné.
0: Hmm. Kolik zlata tady Nizozemsko ze Spojených států stáhlo a kam přesně ho přesunulo?
6: Po druhé světové válce

0: Jde zhruba o těch 90 tun, skoro 80 z New Yorku, ten zbytek asi 8 z Ottawy. Ten důvod, proč vlastně Nizozemí tam ve Spojených státech zlato mělo, byla určitá obava o jeho bezpečnost během studené války. Země evropské často ukládaly zlaté rezervy do Spojených států i částečně z obavy, že by případně ruské nebo tehdy tedy sovětské invaze mohlo být to zlato doma ohrožené. A New York byl považovaný za takové bezpečné místo daleko mimo dosah případného konfliktu v Evropě. Zároveň i spolu s Londýnem je New York jedním z hlavních center světového obchodu se zlatem. Takže dává logiku držet ho tam, protože to usnadňuje potom případné obchodování nebo nějaké jeho použití v krizi, aniž by se muselo fyzicky převážet. A i tehdy šlo také o důvěru ve Spojené státy jako bezpečného a spolehlivého partnera NATO.
1: No a teď, jak taková operace s desítkami tun zlata vypadá? Představuju si to, že prostě naloží zlaté cihly do náklaďáku a odjedou, fyzicky je někam vozí, nebo je to jenom účetní přesun?
0: No částečně máš pravdu a částečně ne, protože částečně většinu, zhruba 65 tun, banka v New Yorku prodala za stejnou hodnotu a respektive prodala v New Yorku a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže tam to byla ta čistě účetní transakce bez jakéhokoliv fyzického převozu. Nicméně necelých 30 tun se skutečně fyzicky přepravovalo, a to nejdřív ze Spojených států a z Kanady do vlastního trezoru nizozemského v Zeistu a potom teprve šlo do Londýna.
1: Mnohem větší zásoby zlata mají ale v Americe uložené třeba Německo nebo Francie. Dělají to též jako Nizozemsko?
0: No tak upřesním, Francie vlastně nemá už žádné zásoby, protože to byla první země, která se letos zlata v Americe zbavila úplně. Ona prodala v New Yorku přes 140 tun zlata mezi loňským červencem a letošním lednem. Vydělala na tom zhruba 15 miliard dolarů a v New Yorku už prostě žádné zlato nedrží. Ano, Německo, které má v Americe uložené největší zásoby ze všech, tak si zhruba před 10 lety část zlata přivezlo domů a teď má doma asi polovinu, třetinu v New Yorku a zbytek v Londýně. Žádný další přesun oficiálně neplánuje, ale vládu několik německých ekonomů vyzývá znepokojeně, aby ty zásoby převezla domů, protože se obávají nepředvídatelnosti Donalda Trumpa. Například Michael Jäger, šéf Evropské asociace daňových poplatníků, tyto své obavy velmi jasně formuloval. No a Itálie, ta má asi 40% zlata doma, srovnatelný díl v New Yorku a zatím tím také žádnou změnu neohlásila.
1: To jsme si užili zlaté chvíle s Janou Cieglerovou, naší americkou zpravodajkou, tak díky za ně, naslyšenou.
0: Pěkný den.
1: 16 hodin 51 minut je s vámi stále Odpolední plus a teď už jdeme do divadla. Saturnin je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat a s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Teňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu. Novinka divadla Hibernia bude mít premiéru už 12. září.
2: Fousy! Chytli mu fousy!
3: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
4: Vlastně v duchu pankáč, protože si dělá, co chce, kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos. Takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
3: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
5: Tréninková stěna, pane. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské fóba.
3: chystaném představení nechybí ani typické Dianiškovy zásahy, jako třeba rap.
4: Snažím se jako jít věrně s tím textem, ale samozřejmě, když je tam nějaký floutek jako Milouš, tak on si tam zarepuje. Klidně má tam takový velký číslo s diskokoulí, ale myslím, že v rámci toho příběhu a toho žánru se to tam hodí a věřím, že i moje maminka by to pochopila tak, že je to správně, že to tam je, takovýhle věci.
5: Prosím, nedůstojné je místo milování probírat astrologii.
6: O čem si to tam šeptáte?
5: O fotbal.
6: Prosím?
5: O fotbal.
6: Prosím?
5: O astronomii.
3: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
7: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC, mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci, je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
8: Kdo chce přebít? Holci vždycky najde, že?
9: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
3: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
10: Můj přístup k té roli byl velmi osobitý, já nerada kopíruju věci a myslím si, že skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, protože navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
3: A oblíbené přísloví?
10: Je jich spousta, máme jich hodně vypsaných, ale asi kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
3: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: To už tuto neděli 6. září se v sousedním Sasko-Anhaltsku, tedy v Německém, konají zemské volby a po nich se může stát jejich premiérem nejnebezpečnější muž Německa. Tak ho tedy aspoň označil týdeník Spiegel minulý měsíc na své titulní stránce. Šlo o lídra Sasko-Anhaltské AfD Ulricha Siegmunda. AfD, považovaná v této spolkové zemi za krajně pravicovou, má šanci se ve volbách vůbec poprvé od svého založení před 13 lety dostat do čela regionální vlády. Předvolební meeting strany a jejího lídra navštívil Magdeburgu náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
11: Dobrý den.
12: Tak Ulrichu Siegmundovi není čeština úplně cizí.
11: Natürlich, ein Ritterschlag, eine große Ehre.
12: A titulní stránka Spiegelu, to je pro něj podsta, říká. Nálepka nejnebezpečnějšího muže mu určitě neuškodila.
11: So, los geht's. Morgen. Hallo. Die Dame, kommen Sie mal her, Sie sind die erste.
12: Meeting v Magdeburgu začíná. Spousta lidí přišla ve všední den dopoledne před nákupní centrum na předměstí a řadí se do fronty, aby se mohli setkat s 35-letým lídrem, považovaným za takovou vlídnou lidskou tvář AfD. Mladý muž ve frontě říká, že si pečlivě prostudoval programy všech stran, ale AfD, která chce zavřít hranice a obrátit migrační toky, je mu nejbližší. A podobně to vidí i paní Sandra.
13: Něco se v Německu musí změnit, hlavně pokud jde o migraci. Lidé, kteří tady žijí z našich peněz a páchají trestnou činnost, musí prostě zpátky. Ale staré strany to neumí zařídit.
12: Meeting AfD v Magdeburgu má trochu atmosféru tábora lidu. Lidé se baví ve skupinkách, nad shromážděním hraje meditační hudba. Na konflikt ale přece jenom dojde a samozřejmě jde o migraci. Ovšem, vypadá to, že to celé je hlavně pro kamery. Politické akce v Německu často doprovází taková karavana hlavně pravicových streamerů, kteří vše hned posílají na internet a emoce před kamerou. Schopnost vyvést protivníka z míry, to je pro ně žádoucí. V Magdeburku je dnes i jeden z nejznámějších takových streamerů. Ku podivu nekřičí na lidi, jak má ve zvyku. Jednu místní seniorku ze sídliště se snaží přesvědčit, že vítězství AfD nebude znamenat odliv investorů a ekonomickou smrt Saska-Anhaltska, jak si to myslí ona. Naopak, na západě je podle něj spousta firem natěšených, až v Magdeburku zasedne nacionalistická vláda, jen aby se mohli přistěhovat. Stará paní mu na to ale neskočí. Mimo samotný meeting AfD je trochu jiná atmosféra. Příliš radikální, příliš připomínající doby nacistického Německa je strana AfD podle muže, který nechce zveřejnit své jméno. Přijel si jen něco koupit do potravin. I podle něj se musí v Německu něco změnit, ale změna prý musí vyjít ze středu společnosti, ne z pravého okraje. Asi 40% voličů v Sasku-Anhaltsku si ale podle průzkumu myslí něco jiného a není vyloučené, že AfD bude po nedělních volbách skládat zemskou vládu sama. Možná zatím ale není žádný jednotlivý programový bod. I kritici uznávají, že si strana AfD dokázala najít cestu k lidským srdcím. Když Ulrich Siegmund před nákupním centrem na sídlišti neunavně rozdává úsměvy, podpisy a objímá se na společných fotkách, není tak těžké získat pocit, že člověk, občan, ještě něco znamená, aspoň když je tak krátce před volbami. Z Magdeburgu Tomáš Ablín, Český rozhlas.
14: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Český rozhlas Plus.
15: Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. Volkswagen zruší v příštích letech 100 000 pracovních míst a možná zavře několik závodů v Německu. Úsporný plán schválila dozorčí rada. A Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotáží, reaguje tak na incidenty především v Německu. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Dnes to oznámil její předseda Jindřich Reichl za SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. A podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
16: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
15: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je podle něj živá, uvedlo to vedení komise. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%, je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
12: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Ablín, Český rozhlas.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informoval o tom ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko. Podle mluvčího ministerstva vnitra Adama Rezlera Česko vývoj situace sleduje.
17: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v České republice stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní. Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.
15: Pod vedení Kuprávo se zvýšila ochrana třeba letiště nebo nádraží. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 5 zraněných. Podle svědků stoupal z místa tmavý dým, na místě zasahují záchranáři. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v poválečné historii. U moci je 1413 dnů a v délce vládnutí tak překonala druhý kabinet expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari.
18: Nejstabilnější vláda v historii italské republiky je velmi důležitý milník pro všechny Italy. Znamená to víc pracovních míst, víc bezpečnosti, víc důvěry v zahraničí. Je to díky premiérce Meloniové a bratrům Itálie.
19: Upsal v přístavním městě Bari vlivný poslanec bratrů Itálie Giovanni Donzelli. Itálie měla za posledních 80 let zhruba 70 vlád. Některé vydržely jen pár měsíců, jiné něco přes rok. Bratři Itálie očekávají, že do přístavního města na oslavě dorazí tisícovky lidí a že jim tento úspěch pomůže v kampani před parlamentními volbami v příštím roce. Premiérce Meloniové vyrostl vyzývatel v osobě bývalého generála Roberta Vanacciho, který zastává ještě silnější protiimigrační postoje a kterého Financial Times označili za ruského trojského koně v Itálii. Martin Balucha, Český rozhlas.
15: Na trati nad Pražským národním muzeem se od zítřka vrací tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
20: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
15: V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se sune kolona od sjezdu na Vršovice kolem Europarku na konec Štěrbohlovské spojky. Zdržení je asi půl hodiny. Jižní spojka tentokrát směrem na Smíchov, tam se zastavuje u sjezdu do Vídeňské. Pomaleji se jede až na Barandovský most, tam je to asi na 15 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavuje před Bulovkou, kolona pokračuje přes Holešovičky až před Blanku. Na výjezdu z Prahy po D10 do Mladé Boleslavy se zastavuje na začátku dálnice na prvním kilometru. Kolona pokračuje až na 11,5 kilometr, tam stojí kamion s defektem pneumatiky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
21: Povedou koaliční jednání k výraznějšímu snížení schodku státního rozpočtu na příští rok? Kolik a na čem se dá reálně ušetřit? A jaké dopady bude mít, pokud schodek zůstane na úrovni 389 miliard? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: V pondělí mají pokračovat koaliční jednání k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě už včera na schůzce s premiérem a ministryní financí předložili návrhy, které by podle nich snížily deficit rozpočtu o 20 miliard. Další návrhy na snížení deficitu slibuje také další koaliční subjekt, tedy SPD. Vy samozřejmě máte bohaté zkušenosti se skládáním státního rozpočtu a s různými politickými vyjednáváními okolo toho. Očekáváte, že koalice ten deficit sníží?
0: Nevím, ale mohu si jenom povzdechnout, no to si vzpomněli brzo. Rozpočet se přece netvoří tehdy, když se píše nebo projednává, on se tvoří během celého roku. Je dominantně určen zákony, které nařizují ty výdaje, nebo smlouvami, které nařizují ty výdaje, a zákony, které nařizují platit daně. A 8 měsíců vlády všichni vládní poslanci bez protestu zvedali ruce pro rozhodnutí, která nařizovaly zvýšit ty výdaje. O desítky miliard. Neudělali nic pro to, aby byly zákony, které by nařizovaly nižší výdaje. Takže když si celý večer bezstarostně objednávám, tak bych se neměl divit, že mi přinesli účet. Takže já moc nechápu tu pozici, kdy 8 měsíců usilovně zvyšovali výdaje a teď je chtějí snižovat. To je pro mě není úplně srozumitelné, ale samozřejmě tlak na snížení toho deficitu vítám. Jak moc bude úspěšný, nevím.
21: Když říkáte, že to není výsledek nějakých prázdninových jednání, ale toho, co je v zákonech, tak jaký vlastně je prostor v tom návrhu státního rozpočtu ještě ten deficit snížit?
0: No, bavíme-li se o příštím roce, tak se bavíme také o zákonech, které sice ta vláda schválila, všechny tři koaliční strany s nimi souhlasily, ale ještě nebyly schváleny parlamentem. Takže bez problému nemusíte schválit zákon o financování veřejnoprávních médií, máte 8 miliard doma. Nemusíte schválit mimořádné navýšení plateb za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny, to opravdu není nezbytné. No a ušetříte 21 miliard. Nemusíte schválit zákon, který plošně podporuje spotřebu v elektřině, máte doma 17 miliard. No a to by vyžadovalo, aby...
21: To jsou ty obnovitelné zdroje.
0: Ano, to jsou ty obnovitelné zdroje. No to podporujete spotřebu. Čím víc někdo spotřebovává, tím víc ho podporujete. A což si nemyslím, že je dobře v tomto případě. A to by ovšem ta vláda musela říct, to, ano, my jsme to neměli schvalovat, tak ty zákony stahujeme ze sněmovny a nechceme, aby to ta vláda schválila. No už jenom tohle by stačilo k tomu, aby se dostali pod hranicí 3%, kterou slibovali ve svém programovém prohlášení. Tedy oni jinak si se svým slibem z programového prohlášení nedělali starosti a ten deficit vysoko překročili.
21: Tohle očekáváte, že se stane?
0: Ne, to neočekávám. To odpovídám na vaši otázku, co by se dalo dělat.
21: Tak a pokud zástupci motoristů včera mluvili o tom, že přišli s konkrétními návrhy, kde by ten rozpočet mohl klesnout o 20 miliard, tak co to může být?
0: Já nevím, já opravdu nevím, s čím tam přišli, takže to se musíte zeptat jich.
21: Pardon, to jsme chtěli dokonce hostem dnešních 20 minut, měl být pan Pikora, šef rozpočtového výboru, ale bohužel ten rozhovor zrušil.
0: Nelze vyloučit, že třeba berou zpátečku u nějakého tohle zákona, který už podpořili. Nelze jako určitě se dá diskutovat o tom, kolik se má přidat ve veřejné sféře. Na to je 36 miliard v tom rozpočtu. V situaci, v které jsme, kdyby se přidalo jenom na inflaci, tak by se také ušetřilo hodně. Pochopitelně v provozních výdajích můžete vždycky jednotky miliard někde proškrtat. Můžete odložit i nějaké investice. Prostě těch možností, jak se dostat pod 3%, vzhledem k tomu, jak je ten rozpočet obludný, jak je přefouknutý, tak těch možností, jak se i na poslední chvíli dostat pod 3% HDP, těch je poměrně dost. Záleží na politické vůli.
21: Vy jste ten navrhovaný deficit a ten navrhovaný rozpočet před několika desítkami sekund označil za obludný. V bezprostřední reakci jste použil přívlastek strašný. Platily by tyhle ty přívlastky, i kdyby ten deficit byl o 20 nebo 30 miliard nižší?
0: Stále, samozřejmě. Platí cokoliv, co je výš nad letošní rok, tak si ty přívlastky zaslouží. To jsou deficity vyšší než letos. Jsou deficity, které by odpovídaly nějaké krizové situaci. Ale my máme hospodářský růst, máme nízkou nezaměstnanost. ten hospodářský růst přinese tomu příštímu rozpočtu bezbolestně 70 miliard příjmů navíc, které by se daly používat ke snižování toho deficitu. Ale vláda sice bude mít 70 miliard příjmů navíc, ale naplánovala si 150 miliard výdajů navíc. To naprosto neodpovídá makroekonomickému prostředí, v kterému jsme. A bohužel to není kvůli investicím. Investovat se bude ve vztahu k HDP zhruba stejně jako letos. To, co je nejvíc znepokojující na tom rozpočtu, že prudce rostou pro naše provozní výdaje, které každodenně skonzumujeme a nejsou kryty příjmy. Musíme si na ně půjčovat. Letos je to 47 miliard, kdybychom neinvestovali ani korunu, pořád si musíme půjčit 47 miliard na svůj každodenní konzum. Příští rok to bude 99 miliard. A to není budování budoucnosti, to je projídání budoucnosti. I ta budoucnost bude mít své provozní výdaje každodenní, ale vedle toho bude muset platit to, co my jsme skonzumovali, ale nezaplatili, a bude to muset platit i s velmi tučnými úroky. A to už je projídající dluhová spirála, která ohrožuje každého z nás.
2: Já se k těm dopadům na každého z nás určitě ještě dostanu, ale ještě k tomu politickému vyjednávání. My zatím mluvíme o těch debatách, jak snížit deficit. Na druhé straně třeba ministr školství už v pondělí v našem vysílání říkal, že chce ještě jednat o tom, aby dostal víc, než v tom návrhu na školství má zamířit. Tak nepůjdou proti tomu ještě snahy některé kapitoly navýšit a bylo by rozumné některé kapitoly navýšit?
0: No, vždycky záleží na prioritách té, jaké vlády. Vláda zvyšuje, jak už jsem řekl, o těch obludných 150 miliard, což je o 6,2% víc než v letošním roce. A když zvyšuje celé všechny výdaje o víc než 6%, tak kapitolu školství zvyšuje o 1,5%. Což nám říká, jakou prioritu tato vláda přikládá vzdělávání. Kdyby šetřila všude, tak to chápu. Ale jestliže takhle způsobem přidává všude a na školství přidává 1,5%, tak bych se jako ministr školství cítil velmi frustrován, protože vzdělání by mělo mít trochu jinou prioritu.
2: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Představitelé hnutí ANO mluví o tom, že v tom rozpočtu na příští rok musí napravovat škody po minulé vládě a proto nemůže být deficit nižší. Ministryně financí Alena Schillerová v pondělní tiskové zprávě uvedla, že se současná vláda musela vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun. To je doslovná citace z tiskové zprávy ministerstva financí. Není na tom něco?
0: To jsou absurdní argumenty pro rozpočet roku 27. Říkali totéž, když sestavovali rozpočet pro rok 26 a tam na tom něco bylo. Rozpočet, který odevzdávala Fialová vláda, tak měl řadu hrubých nedostatků, kterých bych se poctivý rozpočtář dopustit neměl. Ne všechno tam bylo v pořádku, ne všechno tam bylo pravda.
2: Ne všechno
0: pravda.
2: Tam bylo, dokonce můžeme říct.
0: Ne všechno tam byla pravda, ne všechno tam bylo. A je, když v tom rozpočtovém provizoriu sestavovali rozpočet, tak se s tím nějak vyrovnat museli. A jak už jsme si řekli, rozpočet je dominantně určen zákony. Když ho chcete opravdu měnit, musíte měnit ty zákony. Což taky za 14 dní nezvládnete. Takže tam na tom bylo hodně pravdy. Ne, že by se nevešli do toho deficitu 286, kdyby chtěli, vešli by se. Ale řada těch argumentů musela být akceptována objektivně. To ale už neplatí pro rok 27. Jako už vládnou 8 měsíců, tohle je rozpočet, který mají plně ve svých rukou. Hospodářský růst jim přináší 70 miliard navíc. Tohle teď už prostě nenapravují žádné chyby. Teď prostě jenom se snaží naplnit své naprosto nereálné sliby, které rozdali, a ty nejsou ufinancovatelné.
21: Vy jste před chvílí kritizoval ten návrh rozpočtu, který připravila minulá vláda. To, jak minulá vláda přistupovala k rozpočtům, jste kritizoval i během té doby, kdy vládla. Když se na to díváte zpětně, nevydláždila vláda Petra Fialy a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura cestu k tomu, co teď vidíme?
0: No, jistě, že tomu trochu načechrala půdu. To jaksi ne, že ne, protože když přestanete brát vážně některá pravidla, neděláte si s nimi starosti a to opravdu jako Fialová vláda si někdy ty starosti nedělala. Dokonce některá pravidla změnila k horšímu, například, že všichni víme, známe deficit až na konci srpna, což pokládám za strašně škodlivou praxi. No tak tu půdu připravila, nicméně na druhou stranu tato vláda to ostře kritizovala. A takže by to spíš měla jaksi se toho vystříhat, měla by to napravit. Ona to napravila jediným způsobem. Fialová vláda měla často problémy s pravidly. A Babišová vláda místo, aby se do těch pravidel vešla, no tak ta pravidla změnila tak, že může vlastně úplně všechno. A Fialovu vládu nikdy ani nenapadly některé věci, které páchá Babišova vláda teď. Takže prostě Babišova vláda místo, aby to spravovala, jak si tu praxi významně zhoršila.
21: Alena Schillerová argumentuje tím, že ten rozpočet je prorůstový, že tam jsou rekordní investice, což v absolutních číslech je pravda. Vy už jste říkal, že v relativních číslech v poměru k HDP je to podobné, jako je to v letošním roce. Ale když se podíváte na ty investice, vidíte tam prostor pro nějaké škrtání nebo opravdu všechny jsou prorůstové?
0: Tak co je to prorůstové? Jestli
21: předpokládám, že něco, co nám zajistí v budoucnu jako, ekonomický růst.
0: Jako nějakým způsobem je prorůstový každý výdaj, ale on je nějakým způsobem také proinflační. Že? Vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde sama přiznává, že neexistuje výdaj v tom státním rozpočtu, který by měl multiplikátor větší než jedna. Ty nejefektivnější investice označuje multiplikátorem 0,7. To znamená, že jejich návratnost do státního rozpočtu je asi taková, jako kdybyste si koupil lahev piva a pak se radoval z těch 3 korun za tu vratnou lahev. Asi takový poměr tam je. Návratná není žádná. Tím samozřejmě nechci říct, že ty investice jsou zbytečné. Ale znovu opakuji, návratné do státního rozpočtu nejsou a především problém toho rozpočtu netkví v investicích. Ten tkví v tom obrovském strukturálním deficitu, v tom, že své pravidelné každodenní příjmy, které konzumujeme, nejsme schopni pokrýt ze svých pravidelných příjmů, i kdybychom neinvestovali ani korunu. A ty nůžky se rozevírají. To je ten zásadní problém, ne ve výši investic. Samozřejmě můžete, když odložíte investice za 10-20 miliard, nic se nestane. Doma také, jako si řeknete, že si to koupíte, to auto třeba až za rok. Jo. Ale tam není ten zásadní problém, o tom ta diskuze není. Kdybychom vyřešili ten strukturální problém mezi našimi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, tak by mě vůbec nevadilo, že tam bude o 20 miliard na investice víc nebo míň. To není ten problém. Ten problém je ta neschopnost pokrýt svůj každodenní provoz ze svých příjmů.
21: Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že by ten deficit měl být pod 3% a není pod 3%. Na druhé straně, když se podíváme do argumentace vládní koalice, do podílní tiskové zprávy ministerstva financí, tak ta tvrdí, že ten deficit je pod 3%, 2,8%, a to proto, že tam počítá takzvanou únikovou doložku. Je tohleto korektní a správné?
0: Ne, to je hrubá manipulace. To je hrubá mediální manipulace, která míchá dohromady termíny výdajový limit a deficit. Skutečně evropská pravidla povolují nějaké, máte výdaje do nějakého limitu, když ty jsou legální. Přes ten limit jsou nelegální pokud se netýkají té únikové doložky, že cokoliv vůči referenčnímu roku z roku 2021, kde jsme na obranu dávali jenom málo přes procento, tak cokoliv nad ten rok 2021 na obranu není nelegální výdaj, i když je přes ten limit. A to se týká toho výdajového limitu, co je legální nebo není nelegální výdaj, ale samozřejmě se to počítá do deficitu. Taky ten deficit je 289. Když k tomu připočteme ještě půjčku na Dukovany, tak 419.
21: Ale, 389.
0: Ale je to 389, což je přes 4% hrubého domácího produktu jenom u státního rozpočtu a vůči veřejným financím je to 3,5, žádných 2,8. To jediné, co je na tom pravda, je, že to není nelegální výdaj. Podle evropských pravidel to je legální, ale je to 3,5.
21: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy dlouhodobě varujete před následky zadlužování státu. Pokud by deficit zůstal na úrovni 389 miliard, jaké důsledky to bude mít? Kdy? Jak se to projeví?
0: No tak už jsme si řekli, že ta budoucnost bude mít také své každodenní provozní výdaje. A vedle toho bude muset platit i s tučnými úroky to, co my jsme snědli, ale nezaplatili. A to už jsou prostě obrovské peníze jenom na úrocích z těch dluhů. Jestliže letos budeme platit 110 miliard, příští rok to bude 130, ke konci volebního období se budeme blížit 200 miliardám jenom na úroky. Odpovědný hospodář v dobrých časech, a my teď dobré časy máme, si tvoří polštář pro budoucí krize. Jak by se pro boha ta vláda chtěla chovat, když tohle páchá v době krize? To znamená za prvé, ona tu zemi oslabuje vůči jakékoliv krizi, která může kdykoliv přijít. Protože kam potom šáhnete, když jste si vyčerpal polštář v době krize. A oslabuje ji zejména vůči té krizi, která přijde 100%. A to je demografická krize, až začnou odcházet silné ročníky, takzvané Husákovy děti, tak dramaticky přibyde důchodců, těch, kteří budou potřebovat čerpat a přestanou platit. A za nimi mnohem slabší ročníky by měli obrovský problém uplatit, ufinancovat jejich péči a jejich důchody, i kdyby nebyly zatíženy těmi strašnými úroky, které my jim tady jako necháme. To znamená, to ohrožuje jednak ty, kteří to budou platit, protože se nedoplatí. Jednak to ohrožuje ty, kteří tu péči budou potřebovat, protože na ní nebude dost peněz. A ta péče nemusí být dostupná ani kvalitní. Prostě to ohrožuje všechny. Vyčerpal jste si polštář, zadlužil jste se v dobrých časech a ve špatných časech nebudete mít.
21: Ono se v těch debatách a v té kritice návrhu státního rozpočtu opakuje, že to budou splácet naše děti a jejich děti, ale tím, co říkáte, tak ta první generace, která to pocítí, tak to jsou ti, kteří teď vstupují do důchodu?
0: No pocítí to úplně všechny, samozřejmě oběti jsou ti, kteří to budou muset platit, takže to jsou ty naše děti, ale obětí může být snadno i moje generace, mě je 65. Prostě ten problém začne kulminovat, až mě bude 80, to bych chtěl být ještě naživu. A ty moji vnuci budou muset si platit také svůj každodenní provoz. A vedle toho budou muset platit ty úroky za to, co nám zanechali a už jim nemusí zbýt na péči pro nás. Jaksi věčně nám prostě nikdo půjčovat nebude. Konec konců půjčujeme si stále dráž. Ty peníze mají také svoji cenu. On byl rozdíl, když si ten stát půjčoval za procento, nebo si půjčuje za 5 jako teď. Při téhle situaci se nám snadno může stát, že se ty peníze budou ještě zdražovat. To znamená, ty úroky budou akcelerovat. A to je výdaj, který musíte zaplatit. Můžete si odhlasovat, že snížíte důchody, ale nemůžete si odhlasovat, že snížíte úroky. To znamená, to je částka, která z toho rozpočtu potom začne vytlačovat ty nezbytné výdaje na to, co opravdu nezbytně potřebujete, protože jste předtím vyhazoval za něco, co jste nezbytně nepotřeboval.
21: Pořád se bavíme o horizontu za 15 let, tak jak jste teď říkal, může to mít i krátkodobější ekonomické dopady třeba na inflaci?
0: Může to mít. Tak samozřejmě, že ekonomika takovýhle fiskální impuls nepotřebuje. Prostě to jako konejšice tím, že díky tomu nastartují hospodářský růst, který ten dluh umoří, je nesmysl. Produkční potenciál české ekonomiky, jeho kapacity jsou někde kolem 3%. Příští rok se předpokládá růst zhruba 2,5%, takže můžete tam nasypat peněz, kolik chcete, to auto stejně rychleji nepojede. Takže ten přebytek těch peněz, který tam nemusí být, se bude tlačit buď do cen nebo do dovozů. Ale velmi málo do hospodářského růstu, protože prostě tam ty kapacity jsou limitované. Mě by jenom zajímalo, jestli ti, kteří tuhle politiku teď praktikují a mají často plná ústa vlastenectví a suverenity státu, jestli si uvědomují, že to je politika, která vede ke ztrátě suverenity. Protože když o vás začnou rozhodovat vaši věřitelé, tak ztrácíte významnou část suverenity. Mnohem větší, než když se musíte dohodnout u jednoho spojeneckého stolu se svými spojenci.
21: Současná koalice slibuje, že v příštích letech už ty deficity budou nižší. Co je potřeba udělat pro to, aby byly výrazně nižší? Je potřeba zvýšit daně?
0: Je potřeba změnit ty zákony, které vám nařizují ty výdaje. Popřípadě změnit ty zákony, které určují výši daní. Ten problém už je dneska tak veliký, že já si myslím, že bude nezbytné obojí. Že bude nezbytný mix obojího, ale současně zdůrazňuji, že musíme začít u výdajů. My musíme zabrzdit ty výdaje, ten nesmyslný tlak na výdaje, na které nemáme. Podívejte se, ta vláda přidává těch obludných, jak jsem řekl, 150 miliard. A pořád mají všichni málo. Pořád jsou podfinancovaný. Vždycky říkám, a vůči čemu? Jestli vůči tomu, kolik máte peněz, no tak jste všichni přefinancovaný. Takže vy musíte upravit ty zákony, které vám nařizují výdaje, musíte udělat reformu veřejné správy, reformu systému zdravotního pojištění, celou řadu strukturálních reform, aby se ten tlak na ty výdaje snížil. No a pak vám pravděpodobně ještě něco bude zbývat. Tam se nedá dělat nic jiného, teda než o něco málo navýšit daně, alespoň do té úrovni, která byla před covidem. Ale musí se začít u těch výdajů. Když se začne u daní, tak se nestane nic jiného, než že sice rychleji potečou ty peníze do rozpočtu, ale ještě rychleji bude vytékat, všichni budeme víc platit. A ten problém se nevyřeší.
21: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji hezký víkend.
21: Pod mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
15: 17 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadíme procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale beze změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr a po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, prosazuje to ministerstvo spravedlnosti. A teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení, nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohly od července příštího roku. Celý areál Hřebčína v napajedlých, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom minister kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Při násilných střetech mezi povstaleckými husy a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co pro iránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž pobřeží Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí. Celé září se v Česku konají Dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různých běžně nepřístupných památek. Na některých místech pořadatelé doplňují program i workshopy, výstavami nebo koncerty. Například Ústí nad Labem dnes zahájí akci vystoupením vážné hudby v takzvaném Červeném kostele, tedy v chrámu apoštola Pavla. Na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy po D10 se zastavuje na začátku dálnice za sjezdem z okruhu a kolona se táhne až na 11,5 km. Tam stojí nákladní auto s defektem a kolem se projíždí pouze levým pruhem, zdržení asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na okruh na 10. kilometru. Ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. celé, je to na více než 30 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. A k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je kolem 20 minut, plní je také příjezd po D5. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je repríza Osobnosti plus Světlany Vitovské.
5: Vláda Andreje Babiše chce příští rok hospodařit s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. Deficit má být 389 miliard korun. Hlavní prioritou jsou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO prorůstové investice. Výrazně víc peněz než letos dostane taky obrana a zdravotnictví. Je tak velké zadlužení země obhajitelné a může dluhy vyrovnat předpokládaný hospodářský růst? Zeptám se ekonoma Davida Marka, který je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost plus.
5: Je druhý největší schodek v historii rozvrat veřejných financí, jak tvrdí opozice, anebo to v kontextu jiných zemí Evropské unie ještě není taková katastrofa?
6: To je otázka úhlu pohledu, ale za situace, kdy ekonomika je víceméně na svém potenciálu, tak bychom měli hospodařit takovým způsobem, abychom nenavyšovali dluh Česka vůči HDP. To znamená, ano, investice jsou potřeba, ale na ty investice je potřeba si našetřit. Já, když si budu chtít postavit dům, tak si, ano, můžu vzít hypotéku, ale zároveň nemůžu žít příliš rozmařeným způsobem, abych byl schopen splácet ty své dluhy a ty své půjčky. Takže i stát by měl být schopen si, stejně jako třeba kraje a obce, na té své investice postupně našetřit, a nedá se všechno omlouvat jenom tím, že je to proinvestiční.
5: 389 miliard je pro spoustu lidí jenom číslo, které je bezprostředně neohrožuje. Mělo by mě nebo kohokoliv z nás znepokojovat, nebo nutně nemusí?
6: Ke znepokojení zatím důvod není ve smyslu toho, že by český stát narážel na nějaké své limity. Pro běžného smrtelníka, dokonce ani pro profesionálního ekonoma, ty stovky miliard ani procenta HDP prostě představitelné nejsou. A to je asi pro mě podobně těžko představitelné jako rozdíl mezi vzdáleností mezi Zemí a Marsem a Zemí a nejbližší hvězdou. A prostě jsou to astronomické jednotky. Není to představitelné. To, co je důležité, je to, že stále ještě nenarážíme na takové problémy, jako třeba před 15 lety Řecko nebo jiné státy. Nejsme předlužený stát a dlouho ještě nebudeme. To neznamená, že musíme nutně dráždit hada bosou nohou. Nemusíme vlastně projídat ten fiskální prostor zbytečným způsobem teď. My máme celou řadu oblastí podinvestovaných. Já bych zde apeloval zejména na školství, vědu a výzkum. Tam máme velké deficity vůči sami sobě. Ale pak je tady infrastruktura, dopravní infrastruktura, obrana, energetika. Dohromady ty naše dluhy jsou v řádu bilionů korun, ty, které sami sobě v podstatě nějakým způsobem dlužíme. Jenomže ty dluhy musíme odstraňovat postupně. To, že je proinvestujeme co nejkratší době, by mohlo vést k tomu, že zkrátka to naše tělo přetrénujeme.
8: Kdy a kdo nejvíc tak velké zadlužení státu pocítí?
6: Tak já myslím, že pocítí to ekonomika v tom smyslu, že teď to poskytne poměrně silný prorůstový impuls, což si myslím, že není úplně nezbytně nutné. To jsme potřebovali spíš v předchozích letech než nyní. Takže to načasování fiskální politiky je bohužel opět opakovaně už po mnoho iterací procyklické. Ona by měla být proticyklická. To znamená, my bychom si měli plánovat ty velké investice v okamžiku, kdy ekonomika nemá dost vlastních sil a Karol IV. Stavěl hladové zdi právě proto, že potřeboval té ekonomice dodat ten fiskální impuls. My bychom ty hladové zdi měli stavět právě v dobách, kdy se nám příliš nedaří, což bylo v těch letech předchozí. Takže předchozí vláda šetřila, dělala konsolidaci, když se ekonomice nedařilo. Současná vláda ukončila tu konsolidaci, naopak poskytuje poměrně silný impuls v době, kdy se naopak ekonomice daří. Je to takové jako od zdi ke zdi a takhle se stabilizační hospodářská politika dělat nemá. A ty chyby dělají opakovaně v české vlády už 20 až 30 let.
8: Jde o to, jestli to pocítíme my, padesátníci nebo šedesátníci nebo až další generace, proč by to nás, občany České republiky, mělo nějakým způsobem znepokojovat a měli bychom se tím vůbec zabývat, protože i to číslo je nepředstavitelné taky pro vás, pro mě a každý si může říct, tak co, tak máme takové dluhy, nejsme jediní, nám se nic neděje, máme pořád stejný příjem nebo možná i trochu lepší, ale vlastně si žijeme dobře.
6: Tak ono jde o to, že ty dluhy nejsou zadarmo. Čím větší budou ty dluhy, tím větší budou úrokové splátky a tím větší je i jejich podíl na samotných výdajích státního rozpočtu. A pokud my budeme platit 120-130 miliard korun jenom na úrocích z dluhu, tak si představme, co všechno by se za to dalo pořídit. Kolik kilometrů dálnic, kolik nových školek, o kolik by se dal kdybychom tyto peníze dali do školství, tak bychom české školství posunuli výrazným způsobem směrem dopředu. A ve školství nám chybí 50-60 miliard k tomu, aby fungovalo lépe, nebo podstatně lépe, než funguje dnes. Kdybychom mu dali 120 miliard, tak bychom mohli být na úrovni Dánska a podobných zemí, které nám mohou být vzory. Takže tohle to je to, co v té ekonomice bude čím dál tím víc chybět, protože to zkrátka bude muset vynakládat na úroky z dluhu.
8: A je to pravda, že pak třeba pro ty další generace nebude na důchody?
6: Ne, to není pravda. Na důchody bude vždycky. On je to mandatorní výdaj. To znamená, na důchody bude, i kdyby nebylo na nic jiného, tak na důchody prostě bude. Jde o to, že jenom ty důchody možná nebudou tak štědré relativně, jako jsou dnes. Dnes máme ten náhradový poměr, to znamená tu relaci mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou někde lehce nad 40%. A v budoucnosti to může být 30, možná jenom 20%, to znamená důchodci budou relativně chudší vůči pracující populaci, protože to valorizační pravidlo nebude moci být tak štědré, aby nám ten náhradový poměr udrželo. Takže na důchody bude, ale obecně funkce státu nejenom v oblasti důchodu, ale i v ostatních oblastech mohou degradovat s tím, jak bude potřeba v budoucnosti někdy dát do pořádku státní finance.
8: Právě mandatorními a kvazimandatorními výdaji ministryně financí Alena Schillerová ten vysoký schodek obhajuje, říká, že tam je 97% těch mandatorních a kvazimandatorních výdajů a říká, že to prostě jinak nešlo, ten rozpočet. Šlo nebo nešlo?
6: To je obecná výmluva úplně všech vlád. Já bych se rád zeptal nejenom ministrů, ale poslanců od co vlastně děláte za práci, když nejste schopni změnit tyto mandatorní výdaje? Tyto mandatorní výdaje jsou mandatorní, protože jsou dané zákonem. Tak změňte ty zákony, to je vaše práce. A pokud se vymluváte, že to nemůžete udělat, tak to znamená, že odmítáte dělat svoji zákonnou práci, za kterou jste placeni. Mandatorní výdaje nejsou nepřekročitelná věc. To je to věc, které se mají poslanci a ministři věnovat tak, aby nastavili zákony takovým způsobem, aby to nekolidovalo s udržitelností veřejných financí.
8: Motoristé sobě teď přišli s myšlenkou, že by Alena Schillerová měla deficit snížit o 20 miliard korun. Ona říká, že si umí představit jednotky miliard. Řeší něco jednotky miliard nebo 20 miliard?
6: Jednotky ani desítky miliard situaci neřeší. A to, abychom my zastavili v současné době zadlužování Česka, to, co je pro ekonomii důležité, nejenom pro ekonomii, ale pro ratingové agentury, pro finanční trhy, je zejména relace dluhu vůči hrubému domácímu produktu. To je zkrátka, jako když si poměříte svoji hypotéku se svojí výplatou. Když máte nějakou výplatu, můžete si dovolit koupit takovýhle byt nebo takovýhle dům, protože prostě nemáte pak už na větší splátky. Proto nás zajímá v té makroekonomické rovině veřejný dluh vůči HDP. A abychom my tuto veličinu stabilizovali, tak bychom aktuálně oproti tomu předpokládanému vývoji veřejných financí potřebovali snížit rozpočet veřejných financí dnes už asi o 200 miliard korun. Takže ani 2, ani 20, ale 200.
8: Ministryně taky říká, že kdyby byly výdaje státu nižší, ohrozilo by to velké stavby nebo zdravotní péči. Je to pravda? Převzala vláda Andreje Babiše státní kasu v tak žalostném stavu?
6: Když dostávám podobné dotazy, tak mi to vždycky připomene kosí bratry, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Předchozí vláda nedodezdala veřejné finance v dobrém stavu, navíc tam byla řada položek různě sfixlovaných, zamaskovaných a otázka teď je, jestli je lepší fixlovat a uvádět lepší čísla, anebo jestli nefixlovat a uvádět takhle dramatická čísla, jaká vidíme. Mně přijde obojí špatné, takže si myslím, že chyba je, nebo ten problém je takový, že ano, vláda zdědila veřejné finance v nedobrém stavu a v tom nedobrém stavu pokračuje.
8: Jak jste říkal, že by bylo potřeba snížit deficit o 200 miliard, je to realistické?

0: to stále to zhruba odpovídá vlastně těm úrokovým nákladům z našeho dluhu. Takže teď bychom potřebovali vlastně hospodařit víceméně, dá se říct, vyrovnaně nebo téměř vyrovnaně k tomu, abychom neměli problém. A ten hospodářský růst, ty investice, oni ho zase tak rychle nezvýší. Otázka, jestli by měli, jestli by v té současné situaci tu ekonomiku naopak nepřehřívali. Takže i ty investice by měly být rozfázovány jednak, aby to nedestabilizovalo veřejné finance a zároveň, aby to nějakým způsobem i odpovídalo kapacitám ekonomiky.
1: Třeba ekonom Jan Švejnar říká, že z dluhu vyrůst lze a pokud si stát půjčuje na infrastrukturu, vědu a výzkum, zvyšuje tím produktivitu práce a ekonomika začne generovat vyšší příjmy, že dluhy jsou prostě nutné, tak nedržíme se zbytečně zpátky?
0: To je otázka. Jsou země třeba jako Dánsko, které dokázalo ufinancovat tu transformaci společnosti a i ty velké investice, aniž by dramaticky zvýšil zadlužení své země. Pak jsou tady země, jako je Polsko a Rumunsko, které šly jinou cestou, které už řadu let mají deficity 5-6% a poměrně rychle roste i veřejný dluh, ale zase díky tomu pokročili výrazně v těch veřejných investicích. My jsme zatím se nevydali ani jednou cestou a já si myslím, že by bylo na některé investice nezbytné si půjčit. Tady jde třeba aktuálně v té současné geopolitické situaci naprosto nezbytné, abychom zvýšili výdaje na obranu. A zároveň i při té lekci z té energetické krize před několika lety je zřejmé, že bychom měli i trošku zvýšit důraz na investice v energetice, a tím nemyslím jenom dostavbu Dukovan, ale v investice do přenosové a distribuční sítě. Ale pak jsou investice, které tak úplně nutně není nutné udělat okamžitě a postavit ze dne na den celou dálniční síť se nám stejně asi nepodaří. Tady bychom stejně naráželi na limity toho, jak jsme schopni plánovat a povolovat stavby. Kde si ale myslím, že bychom rozhodně neměli šetřit, a která investice je nejdůležitější pro českou společnost a českou ekonomiku, je už několikrát zmíněné školství, věda a výzkum. My máme třetí nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Evropě. To je ostuda. My nemáme žádné velké zdroje zlata, ropy, možná lity, ale to stejně nevytěžíme. Tím naším hlavním potenciálem jsou lidé.
1: Národní rozpočtová rada kritizuje, že se vláda vzdaluje svému slibu z programového prohlášení držet deficit veřejných financí pod 3% vůči HDP. Ministerstvo financí ale argumentuje, že se pod touhle hranicí drží, protože využívá unijní únikovou doložku, která má státům umožnit víc investovat do obrany. Tak jak to tedy je?
0: Je to tak, že ani ratingové agentury, ani finanční trhy se nebudou ptát, co se skrývá za nějakou doložkou. Dluh je dluh. Je jedno, jestli na ten dluh nalepíme nálepku. Tohle to můžeme strčit do spodního šuplíku, protože doložka. Tohle to musíme nechat na stole, protože prostě to neschováme před nikým jiným. Před finančními trhy neschováte nic. Pokud si na to půjčíte, tak se o těch penězích ví. My budeme mít schodek veřejných financí 3,5% hrubého domácího produktu. Je to nad nějakou tu hranicí 3%, která bývá považována za limitní. Je to výrazně níže než u zmíněného Polska nebo Rumunska, ale je to i třeba níže než u zemí, jako je a další. To je asi něco, s čím každý soudný člověk musel už hned po volbách počítat, že takovýhle obrat nebo takovýhle vývoj veřejných financí bude pravděpodobný.
1: Vláda ale tvrdí, že je pod těmi 3%. Proč to tedy nepřizná? Když říkáte vy, že to je 3,5% a nejste jediný, tak proč si neposlechneme informace? Je to víc, než říkáme, nebo než co jsme slíbili, ale máme k tomu nějaké důvody.
0: Pro mě je směrodatné to, co říkají důvěryhodné zdroje, jako je Český statistický úřad nebo Eurostat. Až nám Eurostat vystaví účet za náš hospodaření veřejných rozpočtů a veřejný dluh za letošní a příští rok, tak to je to číslo, které bych doporučil veřejnosti, aby sledovala.
1: A co myslíte, že nám vystaví za účet?
0: To je právě otázka, protože tam ještě je třeba v zásadní, co všechno se podaří schovat do toho šuplíku s nálepkou obranné výdaje a nepodaří schovat, protože to je pak o tom, o té negociaci mezi vládou a statistickými úřady, co kam do které kolonky patří, a možná, že všechno, co se tam teď napsalo, nakonec nemusí spadnout tam, kam vláda chce.

0: Mělo by smysl znovu zavést superhrubou mzdu, kterou ODS, ANO a SPD zrušili v roce 2020 a tehdy slibovali, že to bude jenom na 2 roky?
1: Nikoli. Superhrubá mzda byl konstrukt, který vznikl, když jedné vládě kdysi před mnoha lety nevyšel nápad s 15% rovnou daní, tak se zjistilo, že teda, aby to fiskálně stát nezrujnovalo, tak se ta 15% daň nedá na hrubou, ale na superhrubou mzdu. Máte nízkou sazbu, zvýšíte bázi, aby vám to aspoň trošku vycházelo. Takže to bylo takové řešení trošku kostrbaté, to, že se odstranilo, bylo dobře. Nikdo ale nepočítal, že se odstraní takovým způsobem, že to sebere ze státního rozpočtu zhruba 100 miliard korun. Tam jsme všichni čekali, že se nastaví vlastně ta sazba daně z příjmu fyzických osob takovým způsobem, aby ta operace byla víceméně fiskálně neutrální. To se nestalo a je to jedna z asi z největších chyb v hospodářské politice od sametové revoluce.
0: A proč tedy nemá smysl se k ní vracet?
1: Nemá smysl se k ní vracet, protože, jak jsem řekl, byl to takový konstrukt, který byl takový hodně kostrbatý a vlastně i znemožňoval pořádně porovnání v mest v Česku s ostatními zeměmi. Spíš je otázka toho, proč je nastavená ta sazba tak, že to ubralo rozpočtové příjmy zhruba o 100 miliard korun.
0: Vláda chystá daňové úpravy. Ministryně financí mluví o vyšších daních na kratom, zahřívaný tabák, hazard nebo daň z nemovitosti u daně z příjmu. Tam říká, že to je nedotknutelné. Tak dává vám smysl takováhle daňová úprava v těch oblastech, o kterých jsem mluvila?
1: Nastavení daní, to je vrcholně politická záležitost. Tady my jako ekonomové můžeme maximálně pomoci s odstraňováním některých, řekněme, takových zjevných technických potíží nebo takových ekonomických neracionalit. Ví se třeba, že ekonomiku více poškozují přímé daně než daně nepřímé, takže než zvyšovat daně lidem a firmám, tak je lepší zdanit třeba právě ty různé neřesti, to znamená spotřební daně na tabák, alkohol a další látky nadělají v ekonomice nejenom menší neplechu, dokonce spíš i přispějí té společnosti. Stejně tak je zjištěno, že sice to není příjemné asi nikomu, kdo má nějakou nemovitost, ale naštvete a odradíte od ekonomické aktivity lidi méně tím, že jim zdaníte majetek než příjmy. To jsou takové jednoduché ověřené záležitosti, se kterými ekonomové mohou pomoci vládě, když jí budou pomoci designovat lépe daně. Stejně tak můžeme omezit nevýběr některých daní. My třeba u DPH stále ještě máme nějaký prostor zlepšit výběr a o nějakých 10 až 15 miliard korun a zároveň i ten design té daně nastavit takovým způsobem, abychom neměli pokud bychom třeba sjednotili sazby DPH na jednu sazbu, jak mají Dánové, tak tam bychom také ten prostor pro výběr zvýšili možná až o desítky miliard korun.
0: Když to sečtete suma sumárum, zvyšování těch daní, o kterých mluvila Alena Schillerová, EET, zásah při lepším výběru daní, tedy šedá ekonomika, v řádech kolika miliard se pohybujeme, když budeme realisticky předpokládat, že to všechno půjde podle plánu, zvýší se ty daně, o kterých jsme mluvili, EET bude fungovat, šedá ekonomika se trošičku jako zabrzdí, tak kolik to přinese?
1: Můžeme se pohybovat řádově v desítkách miliard korun a to za situace, kdy opravdu nebudeme nějak dramaticky zvyšovat daňovou zátěž, ona není nějak nízká. Když se podíváme trendově, nám v posledních 20 let neustále roste to daňové zatížení, a což si v té mezinárodní konkurenceschopnosti nemůžeme příliš dlouho dále tolerovat. Takže já bych tady viděl to omezení těch iracionalit nebo nedokonalostí v daňovém systému plus nějaké drobné zvýšení třeba spotřebních daní a celkově na dodatečný příjem do státního rozpočtu v řádu a desítek miliard korun, ale ten rozpočtový problém v řádu 40 miliard korun to samozřejmě neřeší.
0: Co přesně vládě umožňuje rozvolnění rozpočtových pravidel, které kabinet prosadil i přes prezidentské veto?
1: Teď se na to podívám z trošku z většího odstupu. My jsme nikdy žádná rozpočtová pravidla neměli. v okamžiku, kdy ten zákon byl obyčejným zákonem, bylo jenom otázkou času, kdy se někdo chopí té šance a změní ho. A tato změna, kterou jsme viděli, nemusí být vůbec změna poslední. Dokud to nebude fiska, dokud to nebude ústavní zákon, tak to nejsou žádná rozpočtová pravidla. Trošku alibisticky tuším, že předchozí vláda navrhovala změnu tohoto zákona na ústavní zákon až na konci volebního období, úplně to zapadlo. Byla to chyba a od začátku, když jsme rezignovali na to, abychom to nastavili nebo abychom schválili jako ústavní zákon, tak ani zákon o rozpočtové odpovědnosti, ani Národní rozpočtová rada nejsou relevantní instituce pro zachování udržitelných veřejných financí.
0: Vláda slíbila snižování deficitu od roku 2028. Dá se očekávat, že v době, kdy bude před parlamentními volbami, začne konsolidace veřejných financí, nebo tomu nevěříte?
1: Já si myslím, že teď na stole není žádná cesta, jak bychom měli konsolidovat veřejné finance, protože to bude poměrně bolestná záležitost. Snížit rozpočtový schodek o zmíněných zhruba 200 miliard korun je poměrně dramatický zásah do ekonomiky a to se obávám, že si nikdo ještě nedovolil nakreslit cestu k tak dramatickému zásahu. Dokonce ani předchozí vláda neudělala tu fiskální konsolidaci úplně. Ta ji udělala také jenom polovičatou a to řešila znatelně menší problém. Takže já teď nevím, jestli to proběhne nebo neproběhne. Já jenom vím, že neexistuje zatím žádný nápad, jak na to.
0: Říká ekonom David Marek, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak dalece se dotkne české ekonomiky, která je na Německou velmi úzce napojená, plánovaná restrukturalizace Volkswagenu?
1: Tak asi všichni tušíme, že to je značný problém, protože český automobilový průmysl je jenom z poloviny o autech, které vyrábíme, z druhé poloviny je to o dodávkách dílů do západoevropských automobilek, zejména potom do těch německých. A pokud má problémy nejenom Volkswagen, ale i použil ostatní automobilky, tak to znamená právě pro ty české dodavatele poměrně značné obavy, co bude vlastně co bude s nimi. A tady narážíme na to, že Evropa poměrně rychle a dramaticky ztratila svoji konkurenceschopnost. A na jedné straně cenově vůči Číně, na druhé straně technologicky vůči Spojeným státům, a to nejenom v automobilovém průmyslu, ale v celé řadě dalších oblastí. Když se podíváme, kde se dnes odehrává vlastně, kde jsou ta bitevní pole současného ekonomického a technologického vývoje, v elektromobilita, v kvantové počítače, umělá inteligence, Evropa z těchto všech závodů vypadla. Dneska je to opravdu souboj Čína versus Spojené státy. A navíc ještě máme celou řadu administrativních překážek, které si sami nakládáme, ať už na úrovni Evropské unie nebo na té lokální úrovni, které v nás v tom mezinárodním soutěžení ještě více zbrzďují. Já se obávám, že nejenom Volkswagen, nejenom Německo, ale celá Evropa se jednou bude muset probudit a tu Draghiho zprávu si nejenom přečíst, ale konečně začít opravdu něco dělat, protože my se opravdu řídíme do jako nemalých ekonomických potíží.
0: Automobilka chystá v příštích letech do roku 2030 propustit 100 000 lidí. Může to mít přímý dopad na podnik Škoda Auto?
1: Zatím jsem neslyšel, že by to mělo mít přímý dopad. Samozřejmě krátkodobě české firmy mohou těžit z problémů německé konkurence, takže když si někdo nekoupí Volkswagen, koupí si Škodovku, je to pro mladoboleslavskou firmu dobře, ale dlouhodobě je to jenom vlastně problém, který se dá odložit, ale který nás nemine, pokud něco neuděláme. I my ztrácíme naši konkurenceschopnost. Jenom zkrátka nejsme stále ještě tak drazí jako Němci, ale i nás se mohou a v budoucnosti týkat podobné problémy.
0: Říkáte, pokud něco neuděláme, co bychom tedy měli udělat, abychom neměli stejný problém jako Němci?
1: Tak neměli bychom schvalovat legislativu, která tu ekonomiku bude dále zbytečně zbrzďovat. Naopak bychom se měli podívat na to, jak opravdu zvýšit konkurenceschopnost. My stále ještě nemáme vlastně sjednocený evropský trh na úrovni služeb. Je tady celá řada bariér, kdy firmy nemohou obchodovat mezi jednotlivými státy. Nemáme jednotný kapitálový trh, máme vysoké daně, když se podíváme, jaké daně platí čínské firmy v americké firmy, jaké daňové zatížení mají evropské firmy, tak je to nesrovnatelné. Tady si myslím, že je potřeba začít dělat opravdu politiku, která bude udržitelná dlouhodobě nejenom z těch ostatních, z těch společenských ohledů, ale zejména z těch ekonomických. A to tady bohužel nedá. My jsme tu ekonomiku odsunuli někam dozadu na 5., 10. místo. Před ní jsme strčili celou řadu jiných cílů, ale najednou zjišťujeme, že nebude mít z čeho zaplatit.
0: Co se dá z hlediska ekonomického vývoje očekávat od nestabilní situace v Hormuzském průlivu?
1: Ta situace se opět zhoršuje. Nám po zdánlivém sklidnění v červenci cena ropy klesla ze 100 na $80 za barel. Dneska jsme opět na 95 a na cenách v pohonných hmot je to vidět a znamená to opět návrat toho inflačního impulzu nejenom přes ceny pohonných hmot, ale i přes ceny v chemických výrobků a následně dopadu do zemědělství, dopravy a tak dále.
0: To byl David Marek, ekonom. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
2: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus. +18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích.
5: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
4: Evropská unie dočasně zakázala dovoz brazilského hovězího a drůbežího masa i vajec.
6: Máme pravidla, která zakazují používání antimikrobiotik pro podporu růstu zvířat. A to očekáváme i od svých partnerů při dovozu do Evropské unie.
4: Kanoista Václav Kaloubka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. Kolony popojíždí na D1 před Brnem i za Prahou. A zítra čekáme zataženou až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
7: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
8: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
7: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
9: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
7: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
10: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Reichla obrátí se žádostí o spis na soudy.
11: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
10: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
12: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
10: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
13: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
14: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
15: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
16: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
17: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
16: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
18: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
16: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
4: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
19: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
20: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
21: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
20: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: V okolí náměstí Republiky v Praze od dnešní 18. hodiny platí zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i zítra.
22: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
4: Některé ulice v centru Prahy budou zítra během odpoledního závodu zcela neprůjezdné. Akce omezí taky tramvaje a autobusy městské hromadné dopravy.
14: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál svůj první závod světového poháru ve vodním slalomu. Ve francouzském Vers-sur-Marne porazil lídra seriálu Slovince Hočevara o 0,16 sekundy. Prvními soupeřkami českých basketbalistek na světovém šampionátu v Berlíně budou Italky. Zápas začne ve 20 hodin 15 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ze 4členné skupiny postupují 3 nejlepší celky. O přednostech favorizované Itálie, se kterou mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
0: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
14: O postup do osmifinále dvouhry na US Open budou hrát 3 čeští tenisté. Jiřího Léčku čeká souboj s Řekem Tsitsipasem. Karolína Muchová se utká s domácí Navarovou a Linda Nosková s Američankou Liovou.
1: Uspořádá jednička u Brna, taky za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 181. kilometru. Je to nesouvislá fronta až k omezení na 196. pro osobní asi na 20 minut. U Brna se zdržíte i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou 10 až 15 minut. Na D1 silný provoz za Prahou směrem do Brna. Zpomalíte za sjezdem na Říčany a je to až na 24. kilometr ke Šmejkalce. 10 kilometrů pojedete půl hodiny. Kolony i na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí před Benešovem, je to silným provozem a je to asi na 15 minut, než Benešovem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami, od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, to byly hlavní zprávy. A tady už je páteční publicistika Tomáše Pancíře.
23: Jak se omezení výroby v koncernu Volkswagen dotkne jeho českých dodavatelů? Čím se Giorgi Meloniové podařilo udržet v čele nejdéle vládnoucí italské vlády od vzniku Italské republiky? A před čím varuje NÚKIB v souvislosti s aplikací Signal, kterou používají i někteří politici? Schválená restrukturalizace koncernu Volkswagen by podle českého sdružení automobilového průmyslu neměla plošně a bezprostředně ohrozit český dodavatelský sektor. Přesné dopady podle analytiků budou záviset na rušení konkrétních modelů. Dozorčí rada koncernu včera večer jednomyslně schválila rozsáhlý plán transformace. V jeho rámci má do roku 2030 firma zrušit 100 000 pracovních míst a v příštích 10 letech se má o polovinu zúžit počet nabízených modelů. Naším hostem je ředitel a jednatel společnosti Izolit Bravo, která patří mezi dodavatele koncernu Volkswagen, Kvído Štěpánek. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Jak velký objem výroby vaší firmy tvoří právě dodávky pro Volkswagen a co pro tuto automobilku vyrábíte a dodáváte?
24: Tak my pro Volkswagen pracujeme vlastně ve dvou úrovních, protože jsme jednak nástrojaři, tak vyrábíme složité formy na vstřikování plastů a potom z těch forem, protože jsme také lisaři, tak zase vyrábíme výlisky, které jsou převážně pro interiér auta, jako zejména sedačky a palubní desky a tak dále. Pokud se týká objemu nebo obratu, tak to jako to první, ty formy, tak to je asi v jednotkách milionů, popřípadě v nižších desítkách milionů korun ročně. Pokud se týká těch výlisků, tak to jsou vysoké desítky milionů korun, řekněme i přes 100 milionů korun ročně.
23: Tušíte, jaké dopady na vaši firmu bude mít to, co včera schválila dozorčí rada Volkswagenu?
24: Tak určitě nebudou ty dopady příznivé, nicméně trochu se děláme naděje, že by to nemělo být tak zlé, protože z toho, co jsem říkal, tak to je pro celý koncern Volkswagen a z toho je asi 85% pro Škodovku a Škodovka si stojí dobře, výhledy jsou optimistické, takže z tohoto úhlu pohledu si myslíme, že by to na nás nemělo dopadnout tak silně.
23: Máte nějaké detailnější informace, co konkrétně by ten schválený plán měl znamenat směrem k těm modelům, do kterých vy vyrábíte díly?
24: Nemáme a myslím si, že to možná v této chvíli jako je buď to tajemství, nebo že to neví průřezu, jestli to neví ani v tom Volkswagenu nebo Škodovce, že se o tom bude teprve jednat.
23: Jak vlastně v tomto směru vypadá ta komunikace s koncernem nebo s jednotlivými automobilkami? Jak dlouho dopředu se dozvídáte, kolik čeho automobilka poptává a odebere?
24: Tak my jako v České republice asi plošně vystupuje za Volkswagen Škodovka, takže my přicházíme do styku s obchodními manažery Škodovky a ne jako s Němci z Volkswagenu. Co se týká toho těch výhledů, tak výhledy jsou třeba na rok dopředu, ale jsou to jako výhledy nezávazné, které se mění. Jo? A můžou se měnit velice rapidně a můžou se měnit v krátkém časovém období, takže jako zažili jsme třeba, že se měnili týden dopředu ty výhledy. Jo? Takže jako ta situace toho dodavatele není úplně příznivá, protože v zásadě jste povinni jako být schopni vyhovět těm číslům, která vám signalizují. Nicméně se z druhé strany oni ta čísla nemají závaznost a musíte si pak nějak poradit. No.
23: Jsou ty dodávky vyloženě navázány na konkrétní modely, nebo je to tak, že dodáváte v podstatě napříč jednotlivých modelů, to znamená, že vaše díly jsou v různých vozidlech z různých tříd?
24: Tak je to v podstatě to druhé, protože oni jako to, co jsem říkal, tak jsme jako spíš specialisté, nebo oni nás tak chápou a zařadili na interiér. Jo? To jsou sedačky, palubní desky, obložení dveří a tak dále. No a ty samozřejmě z různých důvodů úsporných jsou ty samé pro různé modely. Jo? Takže vlastně ty naše výrobky se dostávají průřezově do mnoha modelů.
23: Vy už jste říkal, že nejvíc dodáváte pro Škoda Auto, která tato automobilka je samozřejmě součástí koncernu, ale vedení Škoda Auto dnes opakovalo, že ty plány na Škodovku nebudou mít přímý dopad. Opravdu jste přesvědčeni, že to nemůže mít na Škodovku přímý vliv?
24: Tak samozřejmě se vkrádá myšlenka, že když jako nadřízený koncern, což je Volkswagen, bude mít nějaké problémy, takže se může částečně snažit je přenést na Škodovku nebo částečně, jako bych řekl, hasit s pomocí Škodovky. Jo? Takže úplně bych to nevyloučil. Nicméně samozřejmě, buďme optimisté, no a jak jsem říkal, když teda konkrétně v našem případě je naprostá většina pro Škodovku a to si stojí dobře, no tak si děláme naději, že z toho nebude takový průšvih, no, když tak řeknu.
23: Dlouhodobě se mluví o tom, že automobilový průmysl v Evropě je v ohrožení. Jak se to dotýká už teď, bez ohledu na to, co se děje konkrétně ve Volkswagenu, jak se to dotýká českých dodavatelů automobilek?
24: Tak já bych tak odhadl, že jako ve srovnání třeba s předešlým rokem ty automobilky průřezově objednávají třeba o 10% méně. Jo? Takže určitý pokles tam je znát a týká se to prakticky všech značek, která vyjímá Škody Auto, protože ta si stojí dobře a ta spíš jako rozvíjí plány a výrobu navyšuje. V podstatě, když jsem poslouchal před chvíli vaše zprávy, tak ono to trochu souvisí podle mého názoru také s průjezdností silnic, že už těch aut je tolik, že už jako se další auta na ty silnice prostě nevejdou, no tak někde jako to omezení nastává.
23: Počítáte s tím v nějakých dlouhodobých výhledech vaší firmy? Připravujete se na to, že ten segment automobilového průmyslu pro vás bude méně důležitý, méně lukrativní?
24: Tak my jsme asi na ten automobilový průmysl vázání tak ze 2/3, což jako je poměrně hodně. Rádi bychom to snížili třeba na polovinu aspoň, protože jak už o tom hovoříme, že jak vidíme teďka ze všech zpráv, tak ten automobilový sektor jako není příliš pevný a jako příliš neskýtá takovou naději, že by se ta čísla a ty obraty udržely. No. Navíc teda hlavní za velký problém považuji, že do toho vstupují Číňané, kteří mají teda jako z toho pohledu výrobní kapacity obrovské a snahu dostat se na evropský trh také obrovskou. No a samozřejmě to bude mít podstatně větší vliv, než když sem vstupovali Japonci nebo Korejci.
23: Říká ředitel a jednatel společnosti Izolit Bravo Kvído Štěpánek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
24: Děkuji, naslyšenou.
23: Když v říjnu roku 2022 nastupovala k moci vláda italské premiérky Giorgie Meloniové, předvídala se jí jen krátká životnost, jak je ostatně v Itálii běžné. Právě dnes ale Meloniová překonala rekord Silvia Berlusconiho a stala se nejdéle vládnoucí šéfkou kabinetu od vzniku Italské republiky, tedy od roku 1946. A to jí ještě čeká rok do voleb, které chce znovu vyhrát, přestože její strana Bratři Itálie v posledních měsících ztrácí na popularitě a na jaře Meloniová prohrála zásadní referendum o reformě justice. My jsme teď ve spojení s italským novinářem a překladatelem žijícím v Česku Andreasem Pieralim. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
23: Vláda premiérky Meloniové je složena ze tří stran, kromě Bratrů Itálie je tam strana Vzhůru Itálie, už zmíněného Silvia Berlusconiho a také Liga Matea Salviniho. Jak to, že spolu na italské poměry vydrželi tak dlouho, tedy přesně 14-13 dní, necelé 4 roky, když v některých zásadních otázkách, jako je třeba vztah k Evropské unii nebo pomoc k Ukrajině, mají tyto strany odlišné postoje?
5: Jasně, může se to zdát jako poměrně divné, ale musíme dodat, že Giorgii Meloniové se podařilo dobře využít docela velký balík peněz z fondu Next Generation EU, který měl podpořit obnovu Evropy po covidu. Pro Itálii bylo přiděleno 194 miliard eur, pokud si dobře pamatuju, a už vláda od Draghiho vláda začala používat ty fondy a dneska už jsou vyčerpané za 85%, takže to napumpovalo do ekonomii 166 miliard, díky kterým Meloniové se podařilo podporovat hlavně novou zaměstnanost, což je číslo, který v Itálii je docela citlivý a jeden z jejich hlavních, řekněme, dobrých výsledků je, že dneska je míra nezaměstnanost v Itálii 5,8%, to je 2% body míně, než když začala. Ale obecně bych řekl, že platí její schopnost být takovým středovým bodem té pravice, té koalice na pravici. Samozřejmě, jak jste říkal, Salviniho Liga má jiné priority, ale z druhé strany je to docela dneska už malý koaliční partner, má něco kolem 5%. A jeho vyhlídky na znovu zvolení nejsou úplně nejlepší, takže asi podobně, jak se stává i u nás v Česku, kde máte jednoho velkého politického hráče ve vládě a menší koaliční, kteří třeba by chtěli něco jiného, ale nakonec si uspokojí s tím, co mají, protože vědí, že nemají úplně nejlepší karty.
23: Když Giorgia Meloniová před necelými 4 lety jako vůbec první žena nastupovala do čela italské vlády, provázely to protesty a demonstrace odpůrců. Ti varovali před údajnými fašistickými tendencemi její strany Bratři Itálie. Nakonec se ale Meloniová prosadila, řekněme, vstřícným vystupováním vůči Bruselu a právě, jak už jsem říkal, podporou Ukrajiny. Jak se na tenhle možná odklon od původních postojů nebo od těch očekávání dívají její voliči?
5: No, já si myslím, že to je právě klíč k pochopení jejího úspěchu, protože když se podíváme na její politickou historii, tak vidíme tam velmi silné prvky proti evropským, proti Evropě, proti prostě NATO obecně, ale postupně časem se čím dál víc profilovala jakoby středopravicová politička a hlavně pochopila jednu důležitou věc, že asi si vzala poučení z toho, co se stalo vládě Giuseppe Conteho, když byl covid, která si tak nějak zahrávala s podporou Číny, podepsala memorandum o Silk Road a ještě k tomu nechala přijít asi stovku takzvaných doktorů z Ruska, ale pak se ukázalo, že velká část z nich byli vlastně vojáci, takže u té mezinárodní scéně Giorgia Meloniová pochopila, že pokud se chce udržet u moci, tak musí hrát prostě podle not toho euroatlantického, řekněme, paktu nebo establishmentu. Takže proto vystupuje pro Ukrajině, vždycky se snažila být jakoby prostředníkem mezi Trumpem a Evropou. A i na finančních trzích působí velmi důvěryhodně s čísly deficitu celkem v pořádku. A to ujistilo a uklidnilo Brusel a Evropu, že nic zásadního se neděje. A výměnou za to v té vnitřní politice, zejména na té kulturní stránce, na té identitární stránce, tak tam si dovoluje být o něco více pravicovější než ten střed. Ale zároveň tohle i zase způsobuje to, že na její pravici se uvolnil prostor a už jsou nové subjekty, zejména bývalý generál Roberto Vannáč, to je radikální pravice, který jsou připravený a už se chystají vlastně ten prostor naplnit, protože příští rok, jak víte, za rok zhruba se v Itálii bude volit.
23: Říká italský novinář a překladatel žijící v Česku Andreas Pieralli. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
5: Já vám taky děkuji. Naschledanou.
23: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dnes varoval uživatele komunikační aplikace Signál před podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtu na této platformě pro posílání šifrovaných zpráv. Podle úřadu jde především o útočníky napojené na Rusko. Ti cílí hlavně na politiky, úředníky a bezpečnostní experty, ale obětí se podle dnes zveřejněného varování může stát kdokoliv. Ve vysílání vítám Petra Seiferta, vedoucího vzdělávání z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dobrý den.
6: Dobrý den.
23: Jakým způsobem ti útočníci postupují, jak se snaží dostat do aplikace Signal, respektive k těm jednotlivým zprávám?
6: Tak podvodníci využívají sociálního inženýrství, konkrétně se jedná o cílený phishing, který je cílený na konkrétní osoby. Útočníci, pokud znají telefonní číslo té cílové osoby a vědí, že používá aplikaci Signal, tak ji pošlou škodlivou zprávu. A my evidujeme dvě varianty. První varianta zprávy je legitimní sdělení IT nebo bezpečnostní podpory společnosti Signal s požadavkem na absolvování ověřovacího postupu, kdy je v jeho průběhu nutné zadat PIN kód. A druhou variantou je zaslání škodlivého kódu, který může vypadat jako pozvánka do skupiny, kde se využívá QR kód. V obou případech jde útočníkům o zadání PINu, případně jiných přihlašovacích nebo obnovovacích údajů signálu a cílem je dosáhnout propojení zařízení útočníka s účtem cílové osoby, ale nicméně těch možností je trošičku více, variant je více a tak já každému doporučuji, aby se s nimi seznámil v tom našem situačním reportu, který jsme zveřejnili.
23: Vy jste zveřejnili detaily, ale kdybychom teď v jednoduchosti měli říci těm, kteří užívají tu aplikaci, co mají nebo nemají dělat, jaká je obrana?
6: Tak obrana je primárně v tom, že nemají věřit všemu, co jim přijde zvenku. Jinými slovy, oni by si měli zajistit v té aplikaci Signal určitou, řekněme, vyšší míru soukromí, měli by si provést veškeré svoje nastavení, měli by se podívat, komu umožňují, aby viděli jejich číslo, měli by si uvědomit, s kým si píšou, co jim přišlo za zprávu, ale primárně by si měli uvědomit, že společnost Signal, stejně třeba jako například banky a tak dál, nikdy svoje zákazníky nežádají o věci, jako je PIN, přihlašovací údaje a tak dál. A obzvlášť pokud dostanou zprávu od někoho zvenku, to se může vydávat třeba za někoho jiného, při dostanou zprávu od někoho, s kým ještě nikdy nekomunikovali, je to nová záležitost, tak by měly být velmi ostražití.
23: Jak je u nás vlastně aplikace Signal populární? Máte představu, kolik lidí ji využívá?
6: My z titulu, řekněme, výkonu naší činnosti nejsme oprávněni sledovat tyto počty, k tomu nemáme zákonné zmocnění, takže tím přehledem nedisponujeme. Nicméně samozřejmě také vzhledem i k citlivosti této věci ani Signál nezveřejňuje statistiky a přehledy. Dostupná data, která k tomu jsou pouze data o stahování celosvětově nebo data z různých zdrojů, ale to je veřejně dohledatelná informace.
23: Právě přes aplikaci Signal si domlouval ministr zahraničí onen rozhovor, který se od včerejška řeší v našich médiích. Máte představu, jak je tahle platforma využívána právě ze strany českých politiků?
6: Nemáme představu, my toto nesledujeme. My obecně, a tak jak to uvádíme samozřejmě v tom situačním reportu, tak to je obecně známá, řekněme, skutečnost, vzhledem tomu, že signál je velmi spolehlivá aplikace komunikační, takže na ní komunikuje velké množství politiků, příslušníků bezpečnostních složek, úředníků a ostatních zájmových osob. A to samozřejmě způsobuje, že je o tuto aplikaci zájem ze strany různých aktérů.
23: Opravdu je signál tak bezpečný pro uživatele?
6: Signál je námi hodnocen, ostatně my jsme k tomu vydali v průběhu roku 2026 analýzu, která hodnotí komunikační aplikace. A my hodnotíme nebo říkáme, že při vhodném nastavení soukromí a odpovědném uživatelském chování ve vztahu k phishingu se jedná o jednu z nejbezpečnějších aplikací. A v té naší analýze jsme ji hodnotili tedy velmi vysoko. My jsme, když jsme tu analýzu zveřejnili, tak jsme zveřejnili, že se jedná o open source řešení s end-to-end šifrováním, takže v tomto směru je to auditovatelné a samozřejmě i bezpečné. Data jsou ukládána lokálně v zařízení uživatele, jsou šifrována na úrovni aplikace, takže velmi bezpečně. Je omezeno množství metadat, který má přístup provozovatel a zatím není znám jediný incident spojený s prolomením aplikace. Jako jedinou slabinu jsme vyhodnotili požadování osobních údajů pro registraci, což je třeba telefonní číslo, což je právě ten bod, který je poměrně, řekněme, může být problematický, pokud samozřejmě číslo dané osoby je známé, tak může být použito k phishingovému útoku a společnost Signal jako taková reaguje na hrozby na svých stránkách, komunikuje s komunitou o veřejných hrozbách a o jejich mitigaci. A já bych ještě k tomu řekl, že je velmi důležité zdůraznit, že ty útoky, o kterých se bavíme, využívají primárně metody sociálního inženýrství k klamání uživatelů, aby oni sami obešli vlastní bezpečnost a vpustili si útočníky do svých účtů a zařízení.
23: Ještě stručně můžete říct si, kolik útoků, o kterých mluvíme, na Signál evidujete v Česku?
6: NÚKIB jako takový eviduje pouze několik málo případů nebo incidentů tohoto typu, protože my máme samozřejmě z zákona dáno, co můžeme a co nemůžeme. Statistiku počtu útoků na uživatele mimo náš zákonný rámec tedy nemáme, ale obecně platí, že zaznamenáváme rostoucí trend, který koresponduje s vývojem zahraničí.
23: A proto tedy varujete, rozumím tomu, musíme skončit, blíží se zprávy. Jasně. Petr Seifert, vedoucí Jasně. vzdělávání NÚKIBu. Díky, naslyšenou.
6: Naschledanou.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie po 48-letém muži z Německa pátrá. Ve čtvrtek našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět. Podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Ministr zahraničí je označil za klimatický extremismus. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Celé září se v Česku konají dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různě běžně nepřístupných památek. Na některých místech pořadatelé doplňují program i workshopy, výstavami nebo koncerty. Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál 13. etapu španělské Vuelty a připsal si tak premiérové vítězství v letošním ročníku. Jan Hirt dojel na 28. místě a v celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas.
1: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 stále kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od Kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem je to asi na 20 minut. Kolona se drží u Brna taky na silnici 43 směr Svitavy. Úsek od České až k Lipůvce pojedete 15 minut. Na dálnici D1 silný provoz na výjezdu z Prahy směr Brno. Od 12. kilometru až ke Šmejkalce na 24. kilometr pojedete pomalu. Těch 11 kilometrů je to zhruba na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice je silný páteční provoz, čekejte v Benešově. Průjezd Benešovem zabere asi 10 minut. Na silnici 3 kolony taky u Českých Budějovic. Mezi Budějovicemi a Planou je omezení a před Litvínovicemi i nehoda. Projíždí se Kyvadlově. A pozor na silnici 34 z Budějovic do Třeboně. V obci Dvorce, to je před Třeboní, se srazila dvě auta. I tam se teď projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přehánky už jenom výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. A teploty 19 až 24, na jihovýchodě republiky až 26 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Kompetenční spor mezi prezidentem a vládou u Ústavního soudu pokračuje. Jak bude pokračovat debata o snížení schodku státního rozpočtu mezi vládními stranami? Italská rekordmanka Meloniová a proč je důležitá debata o výši minimální mzdy? I to jsou témata dnešních, tedy pátečních názorů a argumentů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
7: Ústavní soudce Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v případě kompetenční žaloby prezidenta republiky ve sporu s vládou. Konkrétně jde o případ účasti prezidenta na summitech NATO. Podle rozhodnutí pléna Ústavního soudu z tohoto týdne není důvod k vyloučení soudce Šámala kvůli jeho údajné podjatosti, jak požadovala vláda. Jak mimo jiné konstatuje Ústavní soud, v žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Tak co toto rozhodnutí znamená pro celý spor o ústavní pravomoci, protože Ústavní soud také potvrdil, že řízení zůstává v režimu přednostního projednávání. Můžeme se dočkat rychlého verdiktu?
8: Bylo potvrzeno to, co se očekávalo, tedy že soudce Pavel Šámal nebyl podjatý a že vláda, aspoň ministr spravedlnosti Tejc to přiznává, ani úplně nedoufala v to, že by s touto stížností uspěla. Znamená to, že soud bude nadále posuzovat, jak je to s pravomocí prezidenta republiky zastupovat stát navenek. Jde tam o to, nakolik prezident v oblasti zahraniční politiky je autonomní osobou a nakolik musí přece jenom spolupracovat s vládou, protože je všeobecně uznáno, že vláda formuje zahraniční politiku a nyní jde o to nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, aby prezident skutečně nebyl omezován v tom, že když se hodlá zúčastnit nějakých významných akcí, jako je summit NATO, tak by se jich účastnit měla, vláda by mu v tom neměla bránit a zároveň je potřeba také zohlednit to, že skutečně vláda vybavuje prezidenta nějakým mandátem a on by se tím mandátem měl řídit, měl by reprezentovat Českou republiku v tom slova smyslu, že by měl prezentovat tu zahraniční politiku, kterou představuje a schvaluje vláda. Takže uvidíme, k jakému závěru nakonec Ústavní soud dospěje. To, že zde máme nějaké předběžné opatření, které vyvolalo vlnu emocí a způsobilo právě i tu žalobu na podjatost soudce Šámala, tak tak to ještě neznamená, že to předběžné opatření už rozhodlo definitivně o tom, že prezident republiky a nejenom současný, ale i ti budoucí dostanou od ústavního soudu jakýsi bianko šek a že si z pohledu zahraniční politiky budou moci dělat, co chtějí. Zároveň je docela úsměvné, když tedy se hovoří o určitých vztazích, které byly napjaté mezi vládou a Hradem, že by k jejich uklidnění přispělo to, kdyby prezident republiky tu žalobu stáhl, ale k tomu nemá žádný důvod, protože k té žalobě vedlo to, že ten spor o to, jakým způsobem má tedy reprezentovat prezident republiky zemi navenek, nebyl vyřešen na úrovni vlády Hradu nějakou dohodou, naopak to zůstalo v docela ostrém sporu a proto je užitečné, aby tedy se k tomu nějakým způsobem ústavní soud vyjádřil, aby přijal nějaký rozsudek a pak bude velmi zajímavé číst to odůvodnění a co v něm bude a uvidíme také, nakolik se soudci ústavního soudu shodnou.
7: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
8: Naslyšenou.
7: Poté, co ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO oznámila plánovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun, tváří se obě menší vládní strany překvapeně, že jde o částku výrazně vyšší, než by odpovídalo jejich představám. A chtějí škrtat, prý výrazně. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
9: Média mluví o doposud největším rozporu uvnitř koalice, což je ale zavádějící, protože od vzniku této vlády ještě prakticky žádný nenastal. A někteří oslovení experti jsou dokonce ochotni představit si, že by navrženou podobu státního rozpočtu na příští rok, o níž jde, nemuseli menší koaliční strany podpořit. K čemuž třeba dodat, že vedení SPD ničím takovým nevyhrožuje, to jen někteří členové poslaneckého klubu. Za to motoristé sobě jsou v tomto směru o kousek dál, i když o ultimátu, buď se plánovaný schodek 389 miliard viditelně sníží, nebo rozpočet naše hlasy nedostane, také mluvit nelze. A takovému slovu se zdaleka vyhnul i předseda Macinka po čtvrtečním rokování nad rozpočtem s premiérem a ministryní financí. Nicméně na snížení deficitu trvá a nemůže podle něho jít jen o příslovečné kosmetické úpravy představující pár miliard, nýbrž jejich desítky, dosažené asi kombinací škrtů v různých kapitolách. A i když motoristický předseda rozpočtového výboru sněmovny Pikora hlásá, že je ochoten škrtat úplně všude, Macinka nemluví o rezortech, které strana obhospodařuje, zahraničí, životního prostředí, kultury a konečně sportu. Do takzvaně vlastního se řezat nechce, ale na hájemství koaličních partnerů by šel se sekerou, tedy zdravotnictví, školství, spadající pod ANO i dopravy, patřící formálně SPD. Následně před kamerami vystupující ministryně Schillerová sice v dohodu věří, ale podle všeho si ji představuje právě v oněch kosmetických rozměrech několika miliard. Andrej Babiš pak zatím nepřipouští ani to. A když už nemůže vládnout sám, pak konkrétně o zákonu roku, jak se rozpočtovému říká, bude vyjednávat nepochybně tvrdě. S vědomím, že obě menší strany rozhodně chtějí zůstat ve vládě, na níž se přece už nikdy také podílet nemusí. Však Macinka tvrdí, že mu jde hlavně o rozpočtové šetření v letech 28 a 29. K němuž je ale nutno nejprve přijmout některé legislativní změny. Takže nepřímo říká, tentokrát se s tím jakž tak smíříme, ale v budoucnu to bude úplně jinak. A v duchu předvolebních motoristických proklamací připomíná záměr veřejné finance uzdravovat. Jenomže nějaké snižování deficitu v nejbližších letech si erudovaní ekonomové představit nedovedou. Maximálně, že dluh zůstane na stejné výši, ale jeho hodnotu bude postupně snižovat inflace. Nicméně motoristy dopředu nepodceňujme, možná dosáhnou v příštích týdnech, vláda by měla návrh rozpočtu schválit 21. září, o něco víc, než to v téhle chvíli vyhlíží. I tak ovšem půjde o ohromný deficitní převis na hony vzdálený motoristickým slibům uhlídání Babiše.
7: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její kabinet se právě stali nejdéle sloužící poválečnou vládou, tedy od roku 1946, což je na italské poměry neobvyklý výkon. S čím Meloniová uspěla a co jí naopak v budoucnu může mrzet, o tom je následující příspěvek Roberta Šustra z deníku Právo.
2: Dlouhé roky platilo, že Itálie je symbolem politické nestability. Životnost vlád se počítala na dny. Nejkratší v roce 1972 pod vedením Giulia Andreottiho vydržela pouhých 10 dní. Na opačném konci škály dosud držel rekord Silvio Berlusconi. Mezi lety 2001 až 2005 byla jeho celkově druhá vláda u moci bez přestávky 1412 dní. V těchto dnech danou metu překonala současná premiérka Giorgia Meloniová, která má navíc až do příštích voleb ještě celý rok před sebou, takže pravděpodobně ještě přidá pár desítek dní navíc. Kdo by to byl do ní v roce 2022 řekl, když její postfašistická strana Bratři Itálie vyhrála parlamentní volby? Vládě Giorgie Meloniové byla předpovídána krátká životnost. Jednak kvůli tomu, že ona sama předtím neměla výraznější zkušenosti s vládnutím. Byla sice krátkou dobu ministryní pro mládež, avšak politika v Itálii byla dlouhou dobu hlavně o schopnostech zákulisních jednání a také byla výlučnou doménou mužů. Právě na to možná zpočátku spoléhali její dva partneři, bývalý pravicově radikální ministr vnitra Matteo Salvini a někdejší premiér Silvio Berlusconi. Pravděpodobně si totiž mysleli, že časem převezmou kontrolu nad vládu oni. Jenomže premiérka si do toho nenechala mluvit. Navíc stářím poznamenaný Berlusconi necelý rok od vzniku koalice umřel. Salvini zase dostal jako vicepremiér a ministr dopravy obří úkol v podobě obnovy dopravní infrastruktury a realizace prestižních projektů, jako třeba mostu přes Mesinskou úžinu. Meloniová tak mohla v klidu vládnout, avšak se svými klíčovými projekty narazila. V institucionální rovině chtěla zavést přímou volbu premiéra a zajistit mu do budoucna stabilní vládnutí tím, že by jeho straně zaručila většinu.

0: divné, pokud si uvědomíme, jak dnes vystupuje konstruktivně v Bruselu a že celkem bezvýhradně podporuje Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi. V kruzích takzvané pravověrné radikální pravice, nejenom v Itálii, ale i v Evropě, proto dokonce zavedli pojem melonizace. Jde o synonymum pro přílišné přizpůsobování se zavedeným pořádkům, namísto toho, aby se premiérka snažila o jejich radikální proměnu. Zdůrazňování konzervativních hodnot nebo silnější příklon k vlastenectví, což premiérka a její ministři pravidelně činí, jsou z pohledu zastánců čisté pravicové nauky málo. K dalším neúspěchům premiérky Meloniové patří i justiční reforma, která měla urychlit rozhodování soudů. Avšak tady narazila na odpor veřejnosti, která to zamítla v referendu. Přitom se ale ukázalo, že premiérka dokáže citlivě reagovat na nálady ve společnosti. Když totiž analýzy, které byly učiněny po plebiscitu, ukázaly, že mnozí Italové dali najevo nespokojenost i s tím, jak moc se jejich premiérka přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, došlo krátce poté k téměř epické roztržce mezi Meloniovou a šéfem Bílého domu. Co si naopak může premiérka přičíst k dobru, je na italské poměry relativně silný hospodářský růst. Za ten vděčí země pravděpodobně také miliardám z unijního fondu obnovy, který měl po koronavirové pandemii pomoct nastartovat ekonomiky členských států. Itálie i díky tomu vykazuje kontinuální pokles nezaměstnanosti, a to hlavně u mladých lidí, což byl ještě před ani ne tak dlouhou dobou jeden z hlavních problémů země. Giorgia Meloniová zatím dominuje italskou politiku a pokud se nestane nic neočekávaného, půjde do příštích voleb jako favoritka. Tím spíš, že nemá mezi levicovou opozicí jasného konkurenta a je vůbec otázkou, zda se mohou demokraté a hnutí pěti hvězd dohodnout na společném postupu. A co bude s Vanačem, zda bude konkurentem nejenom Lize, ale i pro stranu současné premiérky, to se teprve ukáže.
1: Tolik Robert Schuster.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jakou roli hraje v české ekonomice minimální mzda a zaručuje alespoň v základu slušný život? Nad tím se zamýšlí v následujícím příspěvku politoložka Kateřina Smejkalová, která působí ve Friedrich Ebert Stiftung.
3: Poslední srpnový týden se tripartita shodla na nové výši minimální mzdy pro následující rok, jež se má ze současných 22 400 korun zvednout na 24 900. Již podruhé se přitom vyjednávání státu, odborů a zaměstnavatelů o minimálce pohybuje po dlouhodobě vytyčené trajektory. Evropská směrnice o přiměřených minimálních mzdách nám před časem uložila stanovit si plán, jak se v dohledné době dostat alespoň nad hranici relativní chudoby. Ta se dle mezinárodně uznávané definice nachází na 50% mzdy průměrné či 60% té mediánové. Z tripartitní domluvy ohledně příštích dvou let je zřejmé, že prozatím bude náš nejnižší možný výdělek nadále znamenat chudobu navzdory práci. Oběma hranicím totiž zůstáváme vzdálení. Nad to patříme k několika málo zemím v Evropě, které se jim ani doopravdy přibližovat nehodlají. Naším cílem je pouhých 47% průměru do roku 2029. Významně ambicioznější je přitom jak Polsko mířící na 55% průměru, tak Slovensko s dokonce 60%. Platí zároveň, že tato relativní srovnání mohou být zavádějící, proto dává smysl hledět i na paritu kupní síly, tedy to, kolik si toho lze při zohlednění různých hladin cen ze mzdy dovolit. Zde jsme byli tento rok v Evropě sedmí od konce, přičemž i v takovém Polsku si toho nejméně placení zaměstnanci mohli koupit o polovinu více než u nás. Životní standard lidí s minimálkou v západoevropských zemích, jako je Německo, Holandsko nebo Francie, pak oproti nám zůstává zhruba dvojnásobný. Nástroj kupní síly a její mezinárodní srovnávání je však stále poněkud abstraktní. A tak i zmíněná evropská směrnice členským státům ukládá zabývat se také tím, zda minimální mzdy v jednotlivých zemích dostačují k běžnému životu. A právě tímto prizmatem selháváme v Česku pravděpodobně nejednoznačněji. Symptomatické zároveň je, že se v podstatě nikdo neobtěžuje se k němu v debatách o minimálce jakkoliv vztahovat. Není ani třeba nic složitě propočítávat, aby bylo každému, kdo chodí nakupovat běžné věci a služby a něco platí za bydlení, zřejmé, že s částkou kolem 20 000 čistého v podstatě nelze v současném Česku fungovat. Natož alespoň trochu důstojně. Mluvíme přitom o lidech, kteří tráví 40 hodin týdně prací. Ta sice nemusí být nějak zvlášť kvalifikovaná, to však, jak víme,

0: Nutně nekoresponduje s její důležitostí. Tak či tak společenskou smlouvu o tom, že každý má něčím přispět, tito lidé plní. Měli bychom tak po politicích a zaměstnavatelích žádat, aby se přesně k tomu, zda a jak se dá z minimální mzdy vyžít, vyjadřovali. Přijetí automatického mechanismu jejího zvyšování tomu paradoxně spíš uškodilo. Ne, že by se předtím vedla nějaká široká debata o tom, co je za suchými čísly za lidské osudy. Nicméně o ním navázáním na průměr, jako by se teď debata smrskla jenom na ta čísla. Zároveň by měla téma minimálky vzít za své i širší veřejnost. Je to jeden z mála přímých nástrojů, který má stát v rámci mzdové politiky k dispozici a jejím zvyšováním pokaždé dochází i k tlaku na všechny další mzdy v celém spektru. Je to však vždy i dobrá příležitost k celospolečenské debatě o hodnotě práce, důstojném životě, spravedlivém rozdělení vyprodukovaného blahobytu nebo našem ekonomickém modelu. Chceme-li se totiž pohnout pryč od montoven, pak jedním z nástrojů je právě i citelný tlak na mzdy tak, aby se některé činnosti zkrátka u nás už nevyplácelo vůbec provozovat. Vzhledem k takto zásadnímu významu minimální mzdy není divu, že jinde bývá tempo jejího zvyšování centrálním předvolebním tématem a v rámci vyjednávání o něm se konají masové demonstrace. Kontrast k tomu, jak u nás obvykle jen bez větší pozornosti a kontextu prošumí, nemůže být větší. Další možnost změnit to bude touhle dobou za rok.
1: Politoložka Kateřina Smejkalová. Leninovu kuchařku vystřídala Putinova uklízečka. Takový titulek dal svému pravidelnému vhledu do ruského světa Alexandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz.
2: V jedné ze škol v ruském Kaliningradu uklízečka pohrozila učitelce angličtiny Valérii Kuzněcovové, že na ní pošle ruské vojáky, kteří vraždí Ukrajince ve válce. Použila samozřejmě jediný povolený výraz speciální vojenská operace. Důvodem byla vlajka Velké Británie, kterou vyučující pověsila ve třídě jako učební pomůcku. Informoval o tom ruský web Govorit ně Moskva. Uklízečka Irina nechala učitelce vzkaz s výhruškou. Vážená, na poprvé to nechápete? Mohu přivést veterány SVO. Ti vám srozumitelně vysvětlí, jaká má být učební pomůcka. Valérie Kuzněcová uvedla, že to není první konflikt s Irinou. Minule uklízečka stejným způsobem sundala ve třídě nejen vlajku Velké Británie, ale i Kanady, Austrálie a Spojených států amerických. Svůj čin tehdy vystečila tím, že je matkou veterána SVO a že děti se budou učit jen pod ruskou vlajkou. Po rozhovoru s ředitelkou školy uklízečka vlajky vrátila. Učitelka angličtiny se je ale už znovu pověsit netroufla. V komentářích ve veřejném prostoru většina uživatelů Valérii Kuzněcovou podpořila. Doporučovali jí pověsit portrét setkání Vladimíra Putina s britskou královnou Alžbětou II. Někteří také navrhli připomenout uklízečce pracovní náplň, do níž úprava výzdoby třídy nepatří. U mě ve třídě visí vlajky USA, Kanady, Austrálie a Velké Británie. Uklízečka Irina by mě zastřelila. Jsou tam ještě plakáty Paříže, New Yorku a Londýne. Napsala bych na ně trestní oznámení na policii, že tady zneužívá SVO, ať si to vyřídí. Píši v komentářích. Jsou tam i ohlasy jiného vyznění, jako například tento. U sebe v bytě se věřte, co chcete. Tohle je vlajka jiné země, její symbol. Kdybyste pověsila vlajku své země a pod ní Britsko, ještě by se to dalo pochopit. Tohle je státní instituce, proč dávat takovou prioritu? Jinak je počet hodin angličtiny v novém školním roce rapidně snížen pokynem z centra. Angličtina jako jazyk nepřátelských zemí rozhodně není upřednostněna. Mnohem větší prostor dává ruský stát čínštině. Právě učiteli čínštiny z Belgorodské oblasti nedávno vyprávěl Putin, co bylo příčinou útoku Ruska na Ukrajinu. Podle Putina je život jen potravní řetězec, v němž se jeden musí snažit sežrat níže postavené. Ruské školy 1. září zaplnili ruští zabijáci z ukrajinské fronty, kteří měli tlumočit žákům, co je správně ruské. Vynikl jeden zabiják, který byl následně hojně citován. 1. září 2026 na slavnosti nástupu v liceu číslo 11 v Krasnojarsku účastník SVO Alexander Klaus, volací jméno Asket, dětem sdělil. Jak řekl jeden politik, aby celý svět mluvil rusky, studujte konstrukci samopalu Kalašnikov. Citoval nacionalistu Vladimíra Žirinovského, ten už je po smrti. Za jeho života však byla Žirinovského LDSR hojně volena občany chabého vzdělání. Je pověstná Leninova vysněná kuchařka, která by řídila stát. Za Putina vystřídila kuchařku uklízečka.
1: Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. A na závěr připomínka pomalu končícího léta. Jak taky může dopadnout taková rozlučka? To je téma páteční glosy spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
3: Kamarád z vesnice mě pozval na večírek konaný na rozloučenou s létem. Přijedou i kluci s kytarama a doufaj, že se s nima zahraješ. A co hrajou? Tremský písničky, stánky a tak. Jenomže já jsem zvyklá na poetiku Verniše, Klímy, Heidi, na čem bychom se tak asi mohli shodnout, říkám kamarádce. No, to tak maximálně na Krylovi, řekla Silva. Den před akcí jsem si pro jistotu projela Askalonu, kryté vozy a jako eso v rukávu, tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli. Písničky, které by mohly fungovat jako průsečík mezi undergroundovou a tramskou scénou. Dorazili jsme na párty k večeřům, hostitel nám hned nalil. Tak hele, tohle je Franta, který už se těší na vaše společné hraní. Tyjo, já asi spíš rád nebudu, bolí mě prst, špitla jsem. No, ale já jsem ti přines překvápko, na to se hraje samo, řekl Franta a vytáhl miniaturní basu s nylonovými strunami, která nebyla skoro slyšet. Pak se pár hodin popíjelo, následovala bojovka v tmavém lese s hádáním zvuků zvířat. Zvuků bylo 100. Já uhodla kachnu, Silva jezevce. Když jsme se vrátili, bylo jasné, že hudební produkce je na spadnutí. Osvětlená garáž, dvojité mochito a pouhý jeden bod za kachnu způsobilo, že jsem neměla vůbec chuť zkoumat své nekomfortní zóny. Víš co, nepůjdem, řekla jsem Silvě. Ty nechceš hrát? Tak mám za sebou 5 festivalů. No a? No to je jako kdyby měla kadeřnice volno a ty s namejdam přinesla hlavu a nůžky a řekla jí stříhej. OK, chápu. Pomalu jsme se vyplížili směrem k zadním vratům pozemku. Kam jdete? Zahlaholil hostitel. Vomrknout koně. Bacha na ohradník, je pod proudem. A pak hned zpátky šup do garáže ke strojům. Vydali jsme se uličkou mezi ohradníkem a plotem pozemku. Dělej, zavírej vrátka, sykla jsem na Silvu. Proč? No, aby nás kryl plot. Ze začátku byla ulička asi metr široká, jenže po pár metrech se začala zužovat a my jsme hned slízli několik elektrických šlupek. Nakonec jsme došli až k Silvině pozemku a přelezli její plot. Jenže, abychom se dostali do domu, museli jsme ještě přes stodolu, kterou Silva před odchodem zamkla. To znamenalo přelézt 2 zítky. První šla celkem lehce, u druhé jsem škobrtla a spadla do sudu s vodou. Konečně jsme se dostali do domu, Silva otevřela pivo. No, u večeřu má je lepší, ale sama si to chtěla. Já vím, je to blbý takhle utíct. V tu chvíli pípla SMSka, tak kde pak jste? Hele, Evo, můžeme se tam vrátit. Dáme si tam jednu Plzeň a zase půjdem. Dobře ví, že nás nenechají. No bože, tak si zahraješ country. Pustím ti schválně Nedělní ráno od Bobka. A ty se na to naladíš. Silva pustila písničku. Ježiš, to je hrozný, řekla jsem. Tak víš co, půjdem za vrata a poslechnem si, co hrajou. Vyšli jsme před dům večeřů, odkud se ozývalo tklivé. Oh darling, darling, stand by me. Co to je? Zeptala jsem se. Elvis, tak co? Já nevím, asi na to házíme bobek.
1: A glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny autory se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Archiv Plus.
5: Rudý trojici píšátek a bílá nebo modrá košile. To byl stejnokroj československých pionýrů v dobách socialismu. Jaká byla historie tohoto dětského hnutí a jak vypadal třeba pionýrský pozdrav?
6: Sourozy pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven.
4: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ústavní soud na návrh opozice přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Volkswagen zruší v příštích letech 100 000 pracovních míst a možná zavře několik závodů v Německu. Úsporný plán schválila dozorčí rada. České basketbalistky se na úvod světového šampionátu v Berlíně utkají s Italkami. Kolona popojíždí na D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost a později se bude vyjasňovat. Teploty až 26 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dál dít, to popisuje mluvčí ústavního soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková.
8: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
7: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
9: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Ablín, Radiožurnál.
7: S menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň už zahájili například pelhřimovské škrobárny. Zatímco v loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
10: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
11: Už zhruba za hodinu čeká české basketbalistky první duel na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě proti 4. týmu světového žebříčku Číně a na závěr proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní 2 duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
12: Tak máme velmi těžkou skupinu. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů. Ale považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než je Čína.
11: Duel Česko-Itálie začne ve 20 hodin 15 minut. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
13: Spadá D1 před Čmejkalkou a nehoda na silnici 3 u Budějovic. Na D1 se zkracuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zdržíte se už jen asi 10 minut od 190. kilometru až k omezení u D2. Na D1 silný provoz stále na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Od 15. kilometru až na 24. k omezení u Šmejkalky pojedete pomaleji a místy zastavíte. Těch 9 kilometrů pojedete přes 20 minut. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice už je v Benešově průjezdná plynule. Kolona se rozjela. Na trojce čekejte kolony jinde, a to na výjezdu z Českých Budějovic směr Krumlov. Projíždí se omezením a před Litvínovicemi navíc likvidují následky vážnější nehody. Tam se projíždí Kivadlově. Zdržíte se do 10 minut. Pozor dejte na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora. Mezi Kladruby a Chýnovem se u parkoviště srazila dvě auta. Silnice teď je průjezdná Kivadlově a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11, na jihovýchodě až na 18 stupňů. Zítra pak bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 14. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
16: Myslím, že není možné udělat nějakou kosmetickou změnu.
17: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
18: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
19: My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
20: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
21: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
22: Práskli do stolu. Navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
16: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
22: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
16: Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
22: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
23: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl, pravda, že vlastně jde pouze o první nástřel, a potom také ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, a že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
22: hned. Že se probudili v úterý.
23: Ne. A ono
22: to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
23: Ono je to trošku těžké, já jen nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet a to první, co bylo vidět, byl ten schodek a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice, ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
0: Jeden z největších schodků v naší samostatné historii.
23: Zatím.
0: Nominálně, když nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli dodržovat.
23: Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
0: Přesto schodek 389 miliard je tohoto vlastní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
1: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterémkoliv v roce minulé vlády.
23: No, obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, a je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový,
0: ano,
23: ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
0: Ano, to je celá řada věcí.
23: Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
0: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
23: No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
0: No, jinak bychom byli přes 400 miliard.
23: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
0: Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada.
23: Upozorňuje ta Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
0: A na obranu.
23: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. protože kdyby nešli, tak to prostě a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
0: No, takže samozřejmě.
23: Je to vlastně úplně jedno.
0: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
23: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
0: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, a dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
23: No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
0: ano,
23: tak
0: 290 miliard,
23: ano,
0: 290 to není
23: miliard,
0: číslo.
23: Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tady nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupě zapomenout.
0: Jednou.
23: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
0: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, ano, vzrostou platy ve veřejné sféře, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
23: jo,
0: a tak
23: ale
0: dále.
23: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak no, samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firm a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopni uhlídat, jestli tu budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebudou stavět byty a budou jako nedostupný. Jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo. A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých 10% o víc. Ne?
0: Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
23: 120, myslím, v příštím
0: roce.
23: No
0: a teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
23: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
0: Ano. No, tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze, úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
23: A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky se mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod to půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
0: Daňová reforma velká nebo...
23: No musela by tady být velká reforma školství, jo. Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy nebo čímkoliv, ale
0: vláda
23: není tady.
0: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních 2 letech funkčního období.
23: No já třeba si myslím, že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad. Vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie, právě přílevem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku, kterou haníme už mnoho let. Nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou. Tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
0: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
23: o 6 miliard.
0: O 6 miliard navíc ještě. S kritikou se ale kromě Motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
2: Tak, já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
0: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
2: Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
0: To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
23: No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuje ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že to povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
0: Že by to byla nějaká spoura, to nevidíte.
23: Ne. Myslím, že to byl pan ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok. A ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali se to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády a je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože ano. Opravdu žádné.
0: Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Strnk.
23: Protože žádné, prostě žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit i politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví Motoristé i SPD. Nicméně já jsem si tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky naděje, je to Český červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
0: dělal by jí dráž, jak říká paní ministrině Schillerová.
23: No, za prvý by dělal dráž a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam váleli lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé si za to mohou sami prostě. Máme
0: to
23: tady
0: asi neříkají,
23: problém.
0: Ale všichni, kteří
23: jsou. No, tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levnějc, a jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
0: V SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
23: za rok miliard a takhle, ne, jo. Za prvé od ANO je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci ANO, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
0: Ano.
23: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
0: No to platí asi rok, že jo? Nebo
23: jim, ono to platí od letošního ledna, takže nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
0: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
23: aby lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Mm-hmm. Já jako chápu, jenom říkám prostě, je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun, jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, anebo budeme muset výrazně zvýšit daně, jo.
0: Tak, jedna... tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
23: Ano, ten plán tady je, ale není...
0: bodu
23: ale,
0: HDP.
23: Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna,
0: možná víc, protože
23: možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
0: pan Skořepa, ekonomický expert.
23: Ano, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupují to sušené mléko prostě dráž, jo? No, proč máme drahý dětský oblečení, jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku, tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem. A není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
0: To tomu já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje, teda ODS mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
3: Chce reálně každý den zadlužit Českou republiku.
0: Když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
5: Je to v téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
0: Oni nějaký plán mají?
23: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma, jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Mm-hmm. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko. Jo? Takže a ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, anebo prostě je na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelní a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
0: No jinak to nepůjde.
23: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
0: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
23: No, to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud tu spoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
0: Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
23: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.
6: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik Středočeští silničáři anebo VZP. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, třeba vybržďování nebo ujíždění před policií by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu anebo drog. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých, další tisíce lidí se pohřešují. V okolí náměstí Republiky v Praze platí od dnešní 18. hodiny zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i zítra. Tři Češi budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového US Open. Jiří Lehečka nastoupí proti Tsitsipasovi z Řecka. Karolína Muchová se utká s Američankou Navarovou. Souboj s domácí tenistkou čeká i Lindu Noskovou, která nastoupí proti Liové.
9: Zavřená D2 u Hustopečí a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná před sjezdem na Hustopeče. Na kilometru 27,5 zasahují hasiči u požáru nákladního auta a zastavili provoz směrem do Brna. Sjíždějte na Podivín kilometr 41, dá se to objet po souběžné silnici, zpět najdete u Hustopečí. Na D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Od sjezdu na Velké Popovice až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete zhruba 15 minut. V Praze komplikace na městském okruhu, v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most, ve Strahovském tunelu havaroval motorkář, hlásí náš zpravodaj.
10: Těsně těsně za mnou spadnul, rozletěla se mu ta motorka a ty za mnou to zašpuntovalo. Bylo vidět, že prostě tam padnul.
9: Tunel je teď špatně průjezdný, musí regulovat vjezdy do Blanky ve směru na Smíchov a ve směru z Holešoviček do tunelu už popojíždí kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě bude kolem 18. Zítra má být zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně, později se má vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupně, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Páteční Věda Plus je 4. září. Co vám v našem pravidelném magazínu nabídneme? Právě dnes je to 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk. Tehdy vážil skoro tunu a uložil jen několik megabajtů. Jak se z hlučného stroje stalo nenápadné úložiště dat vážící klidně pár gramů a pojímající desítky terabajtů? Češi by chtěli nakupovat oblečení zodpovědněji, ale v košíku vítězí jiné priority, především cenovka. I to bude naše téma. A v Brně dnes začal třídenní festival vědy a techniky. Co všechno nabídne? I o tom uslyšíte v následující půlhodince. Vítá vás u ní a dobrý den přeje Renata Kropáčková.
11: Věda plus.
12: Byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Řeč je o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
13: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku, to znamená ještě tam, kde se otáčejí záznamové plotny, jak se jim říká.
24: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
13: A mnoho z nás si to asi ještě pamatuje a podle frekvence a intenzity toho chroupání jsme posuzovali, nakolik disk pracuje nebo nepracuje a jestli se nám někde nezasekl, a souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
24: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky. V jeho těle se potkává řídící elektronika s částmi, které se musí pohybovat s mikroskopickou přesností, vysvětluje mi Bohuslav Rezek.
13: Hlavní součástí je masivní hliníkové tělo, které slouží pro mechanickou pevnost, ale současně jako chlazení celého disku. Když se podívám potom z horní strany, tak se nám ukáže opravdu krásný vnitřek toho disku, kde vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava. Vlastně jsou to dvě čtecí hlavy nad sebou, protože ta plotna je oboustranná.
24: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
13: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku takzvaně. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu několik málo, řeknu třeba jen stovek nanometrů nad tím povrchem, protože pro ten odečet potřebuje být blízko, ale nesmí se dotknout, protože by zničila ten disk a sama sebe.
24: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
25: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg, konkrétně 2000 liber.
24: Zatímco první pevný disk byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice a vážil téměř tunu, dnešní hard disk se podle Martina Novotného vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
25: Do jednoho gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety. A co se týče týče ceny, tak za stejné množství dat dneska zaplatíme 6 miliard krát méně než tehdy před těmi 70 lety.
24: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
25: To je polovodičová paměť, ten princip je úplně jinačí, funguje to tak, že se data do toho nahrávají, takže se v podstatě jakoby malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a ta nabití tam vydrží několik let.
24: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Pevné disky tedy i po 70 letech slouží k ukládání velkého množství dat. A právě uchovávání dat je důležité třeba i pro Český rozhlas. V depozitáři najdeme zvukové snímky na víc než 170 tisících analogových i digitálních nosičích. V digitálním úložišti pak fonotéka spravuje přes milion snímků. Jak se takové nahrávky archivují, si teď řekneme s vedoucím archivu Českého rozhlasu Tomášem Duvkou, kterého vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
14: Dobrý den.
4: Jak daleko do minulosti tedy archiv Českého rozhlasu sahá?
14: Tak když bychom se bavili o rozhlasových nahrávkách, tak ta nejstarší je z roku 1928. Je to projev Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy to ještě vyšlo na gramofonové desce, ale v našem archivu máme i daleko starší věci, ještě z počátku třeba 20. století, to jsou ale komerční snímky z našeho gramoarchivu.
4: Jak se rozhlasové záznamy dříve archivovaly?
14: Tak ten úplný začátek, když odmyslíme to, že se nějaká komerční firma mohla ten zvuk natáčet na gramofonovou desku, tak rozhlas jako takový začal své vysílání v roce 1932 ukládat na takzvané folie, většinou zinkové, na začátku byly dokonce voskové, želatinové, a potom většinou zinkové. Ten způsob ukládání přetrval zhruba do druhé světové války. Byly ještě další možnosti ukládání, ale tohle bylo nejčastější. A spolu s nacisty a s německou okupací k nám dorazily i magnetofonové pásky. Tak ty potom vydržely opravdu až vlastně do roku 2000, ale v těch 90. letech tam se těch nových nosičů střídalo velmi mnoho, viz třeba datky takzvané, nebo minidisky. Tak to asi do té doby digitální tyhle analogové nosiče se u nás používaly.
4: A dnes, jakým způsobem archivujete rozhlasové záznamy v současné době, na čem je máte uložené?
14: Tak dneska už je vysílání plně digitální. Jsou takové dva způsoby ukládání. Za prvé se ukládají hlavně tedy ne pro archivační účely, ale pro vysílací účely na diskových polích. A pro ty archivační na takové páskové knihovně, LTO páscích, které už mají digitální záznam, a to je, odlišuje od těch magnetofonových pásků.
4: Jak je to velké všechno, ten archiv, kde jsou tyhle ty poklady?
14: Tak když se bavíme o těch analogových, hlavně těch pásech, kterých je nejvíc, tak představte si to třeba jako 2,5 kilometru řady plné krabic. A když se bavíme ale o těch digitálních páscích, tam ta velikost je daleko menší, tam se to těžko vyjadřuje, ale je to řádově opravdu dost nižší.
4: Takže zatím to třeba nepřesáhne rozsah jedné místnosti, je to prostě třeba v pokoji jednom stačí na to kancelář, na ty digitální?
14: Nikoli, tam je důležité, tam my to máme uložené v depozitáři, kopie, a zároveň další kopie mají i naše technika, ano, tam je to spíš v kanceláři.
4: Mm-hmm. Když tedy máte nějakou nahrávku, kterou chcete uchovat pro budoucnost, pro další generace, dejme tomu, když myslíme na 100 let, ale to je docela dlouhá doba, tak co všechno pro to musíte udělat?
14: Tak já myslím, jedna věc je uchovat ten zvuk, druhá věc je ten popis, takže důležité v prvé řadě je mít to dobře popsané, aby se to dobře našlo. Za druhé mít to na více typech nosičích, a to je právě ten LTO pásek, ale taky například i například filmový pás, kombinovat tu analog s tím digitálem není úplně špatně. A hlavně opravdu mít to ve více kopicích na více místech. A paradoxně, ale do budoucna pro nějakou katastrofickou situaci je lepší to možná mít na tom analogu, než na tom digitálním.
4: Co je ta katastrofická situace? Co je pro archiv větší hrozba? Že se ten samotný záznam poškodí, nebo že třeba jednou v budoucnu vlastně nebude existovat zařízení, které ho umí přečíst?
14: Tak těžko odhadovat, jak, do jaké budoucnosti se řítíme, ale stále je přece jenom ta konzervativnější přístup k tomu té archivařině vlastně takový jistější, protože my například víme, že ten filmový pás vydrží těch 100 let. Takže ten optický záznam, máme to vyzkoušeno. Hmm. To, co bude s těmi digitálními daty, to se těžko odhaduje a právě můžeme být i třeba závislí jenom na tom softwaru, který nemusí vlastnit třeba zrovna část světa, se kterou jsme v nějakém vztahu. Takže je určitě jistější možná mít nějaké ověřené řešení, i když trošku archaické z dnešního pohledu.
4: Ano, takže když bychom vedle sebe dali ten starý magnetofonový pásek a dnešní digitální soubor, tak byste hlasoval pro co z toho?
14: Možná to zní trošku archaické, ale spíš pro ten magnetofonový pásek.
4: Ještě mi řekněte, jak často musíte ty staré nahrávky převádět na nové nosiče nebo do nových formátů, nebo zase naopak ty nové formáty do těch starých?
14: Tak například ta věc těch LTO pásek, kde se uchovávají ty digitální záznamy, jde o to, že právě stále jako z počítači se neustále aktualizují na nové verze, tak i tyhle ty pásky se stále musí vlastně převádět na nové verze, aby se právě ten software ho mohl přečíst. Takže tam je to tak zhruba jednou za 5 let se ten LTO pásek musí převést na novější typ tedy toho záznamu. Co je důležité říct, že u toho zvuku je to opravdu něco specifického, že i v minulosti se právě z těch gramofonových desek převádělo nebo z těch fólií převádělo na magnetofonové pásy a velmi těžko je někdy už dohledatelné, co byl ten původní analogový nosič, protože se vždycky převádí na ten aktuální trend, aktuální nejnovější.

0: Rokem. To byl taky jako velký dluh, který jsme měli a teďka jsme ho udělali. Ano, stává se i z roku 68 zvuk z přímo z rána 68 reportážně natočený. To byl taky objev, který stále si myslíme, že už všecko máme, ale objevují se nové.
1: Tak vidíme, že archiváři Českého rozhlasu mají pořád co dělat, že nechodí jenom a neoprašují něco.
0: Ano, snažíme se.
1: Tolik tedy vedoucí archivu. Tomáš Důvka, děkuji moc, že jste přišel do studia. Nashledanou.
0: Díky za pozvání. Mějte se hezky.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pro většinu obyvatel Česka jsou negativní dopady módního průmyslu na životní prostředí důležitým tématem. Při nákupu to ale nezohledňují. Kromě vzhledu rozhoduje hlavně cena. Navíc přibylo lidí, kteří kupují výhradně nové oblečení. To vyplývá z výzkumu Trendy, česká veřejnost a móda analytického ústavu STEM. Letos v dubnu se do něj zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Ve Vědě Plus teď probereme s Kamilou Boudovou, propagátorkou udržitelné módy. Dobrý den.
3: Dobrý den, slyšíme se dobře.
1: Slyšíme se výborně. Tak když bychom se odpíchli tady od toho výzkumu STEMu, tak jestli jste měla možnost dívat se na ty výsledky, překvapilo vás něco na těch závěrech, k čemu se dospělo?
3: Vůbec ne, upřímně výsledky konkrétně tady ty ankety nebo tady toho průzkumu jsem neviděla, ale v podstatě já se spíš potom dívám na to, jaký je objem textilního odpadu v těch oceánech a spíš do toho průmyslu, kde to prostě je. Kde to je řečení, já vím, že už v dnešních letech INCIEN, Česká organizace pro cirkulární ekonomiku, zveřejňovala výsledky o tom, že poměr textilního odpadu v odpadu obecně stoupá. Takže to trend toho, že Českou republikou stejně jako celým světem západním určitě a vlastně jakýmkoliv prochází strašně velký objem textilu, tak furt to stoupá, už je to 20 let, co to stoupá, takže ano. To mě žádný nový zprávy.
1: Ano, podle toho výzkumu STEMu nové oblečení, jenom nové oblečení si pořizuje 52% lidí, což je asi 7% bodů více, než tomu bylo před 4 lety. Proč je to na vzestupu, když se poměrně často mluví, ne, o té udržitelné módě a každý musí vědět, že toho oblečení asi se zbavuje rychle jsou toho velká kvanta, co má, dejme tomu doma, nebo pak odkládá do těch textilních popelnic?
3: Já si myslím, že to je otázka toho, jakou image má kupování věcí z druhé ruky a jakou image má kupování nových věcí. A pak je tam samozřejmě to, že s nástupem ultra, fast fashion a cenama čínských firm, které už nejsou, když to bylo tak, že evropská firma, která sídlí na evropském trhu, platí evropské daně a tak dále, tak zadává tu práci do Číny. Teď už jsou to čínské samotné firmy, které dodávají to zboží přímo na evropský trh, což vlastně ještě posunulo ten obchodní model z té fast fashion na ultra fast fashion a bylo to schopné vlastně osekat strašně moc výdajů, které měly evropské firmy jak s distribucí, tak s prodejem, tak právě jakoby s reportingem ohledně udržitelnosti a tak dále. A tím pádem, že ta cena šla ještě někam jinam, tak najednou ta lákavá představa toho, že budu nakupovat jako bohatý člověk furt něco novýho, tak ono to na tu lidskou psychiku, na to lidský ego tohle prostě platí na pocit, mám na to, takže si to jdu dovolit, jako ty tady jsou setka prostě,
1: no. No, jakou roli v tom hrají právě v té podpoře takzvaného fast fashionu biznisu influenceři, sociální sítě, reklama tam?
3: Já si myslím, že to s těmi médii, ať už to jsou influenceři, nebo dřív byly jenom časopisy bez módní, jako bez sociálních sítí a influencerů, tak v podstatě média, která prezentují společnosti, co to je moderní život a co máme mít dneska na sobě, abychom se cítili, že jsme in, a potom taky, co je out a za to se má člověk stydět, kdyby tady v tom vylezl na ulici. A vlastně je to vytváření image, je to vytváření fasády. Takhle si natřete dneska barák, aby si o vás všichni mysleli, že jste dobří, že na to máte. Tak jestli to bylo bravíčko, anebo jestli to jsou sociální sítě dneska, to už vlastně ono na té formě podle mě tak docela nezáleží. Tam já vždycky vlastně jdu v tom systému potom, co se děje pod tím. A myslím si, že ještě se na to spolu podíváme, ale samozřejmě, že média mají zásadní vliv na to, jak

0: image nám vytvoří v hlavě o tom, co je důležité a co my máme jako lidi, jako jednotlivci dělat, abychom se cítili dobře. A vlastně nám ta společnost, tak v České republice od revoluce jsme se prostě dostali do toho systému, kde nám neustále média a porovnávání se s ostatními tvrdí, že tím, že si něco koupíš, vyřešíš svůj nepříjemný pocit. Někdo to řeší ještě jakoby víc old school, když se najíš, tak zajíš ten špatný pocit. Ale vlastně všichni, v té naší psychologii máme všichni různé strategie na to, jak se zbavit nepříjemného pocitu. A třeba nepříjemný pocit, že oni mají nový auto, nebo ona má syna, který studuje, já nevím, jakou školu. No tak, ale já si můžu koupit ten nový svetr. Takže tohleto, podle mě, to je hodně vlastně zakupování toho pocitu, že jsem horší, máme míň, no tak nakupuju, abych se vlastně zakoupila to, že a vlastně se tak naplnila jsem sobě, nebo naplnil jsem sobě ten pocit, i když myslím si, že tohleto je spíš otázka na ženy, tak je to prostě, taky jsme tak dobrý,
1: Prostě šaty dělají člověka, jak se říká, v dnešní době ještě umocňují, dejme tomu, sociální sítě a vlastně takové přesně tohleto, o čem mluvíte. Ale je tady přibližně asi pětina lidí, podle toho zmíněného průzkumu, která nakupuje v kamenných second handech a zhruba stejná část si pořizuje oblečení z druhé ruky online. Takže nemůžeme říct, že by to bylo jaksi celospolečenský trend, nebo o čem to vypovídá podle vás? Možná můžeme mluvit o nějaké renesanci secondhandových nákupů?
0: Já bych řekla, že ten obraz té většinové společnosti tam je, protože mluvíme o 5-10% lidí, kteří, kdybych použila výraz, přistupují k módě víc vědomě, ale tam nejde o tu módu, to je potom ten přístup k tomu životu a k těm zdrojům, ať už je to jídlo nebo textil, tak jistá část té populace, a myslím si, že my na to máme právě v Čechách jako dobrý základ. Nebo minimálně v mojí rodině to tak bylo, že prostě tohle je půda a to, co z ní vyroste, jako o tom se nedá debatovat. A ta vlastně ta země, která nám dává ty zdroje k tomu, aby zajišťovala náš život a jeho pohodlí, ať už je to energie nebo jídlo, nebo je to materiál na to oblečení, tak k tomu přistupujeme s úctou, protože víme, že vypěstovat mrkev tu zemi něco stojí a ty lidi něco stojí potom dopravit někam. A respektujeme to, že vyrobit ty džíny něco stálo, jak tu planetu a tu půdu a tu vodu, tak ty lidi, tak prostě to je v tom nějaký CO2, prostě nějaký skleníkový plyny a tak dále. A tím pádem je to hodnota, která byla vytvořená a je to hluboko v tom člověku je prostě zakořeněný to, že tohle to chránit a takhle se spravovat k tomu, ta úcta k té zemi a k těm zdrojům je sama o sobě tak příjemný pocit, že podle mě to je jako založený hluboko v té psychologii tady na to.
1: Tak jste možná dala i někomu návod, jak vlastně o tom přemýšlet a já už se omlouvám, protože jsem si ani nevšimla, jak spolu dlouho mluvíme a bohužel čas vymezený pro tehle rozhovor už dávno vypršel, tak někdy příště se budu těšit.
0: Krásný, díky moc.
1: To je Kamila Boudová, propagátorka udržitelné módy. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. To ukázala studie lékařů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u víc než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
2: Minulý týden od úterka jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
3: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
2: Ten pátek, tak už to začalo být opravdu kritický, takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie. Což mě strašně překvapilo, protože jsem vůbec nepředpokládala, že by mě něco takového mohlo potkat.
3: Zuzana se do nemocnice dostala ve chvíli, kdy už bylo potřeba rychle rozhodnout o další léčbě. Ještě během jediného odpoledne proto podstoupila zákrok, při kterém lékaři zavedli katetry do plicních tepen a lék tak podali přímo ke sraženinám.
2: Bylo nepříjemné vlastně to základní napíchnutí v těch příslech a to jsem jako měla dvakrát, ale to je bolest, která se dá vydržet.
3: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
4: My jsme zjistili, že pokud provádíme tento intervenční zákrok jednoduchou, rychlou lokální trombolízu u správně vybraných pacientů s akutní plicní embolí, takže dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
3: Během prvního týdne po zákroku mělo vážné komplikace podle Josefa Kroupy méně než 1% pacientů.
4: My jsme dokázali toto relativní riziko snížit o 90%. Pokud bychom se bavili v absolutních číslech, tak v našich výsledcích se ukazuje, že necelé 1%, které je léčeno intervenční léčbou, má nežádoucí závažné komplikace oproti téměř 7% pacientů léčených běžnou standardní léčbou.
3: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
5: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů a v doporučených postupech je v současnosti pro pacienty s plicní embolí standardní antikoagulace, to znamená lidově řečeno nějakou formou heparínu.
3: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
5: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
3: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: A na závěr více než stovku vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí představí Festival vědy a techniky v Brně. Začal dnes v 9 ráno na brněnském výstavišti, kde potrvá až do neděle. Návštěvníkům přiblíží svět vědy, poznání a nejmodernějších technologií. Na místě je už náš vědecký reportér Marek Hensle. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Co všechno na Festivalu vědy a techniky v Brně tedy návštěvníci najdou?
6: Brněnské výstaviště dnes skutečně zaplnila věda. Jak už bylo zmíněno, v pavilonu A se nachází víc než stovka stánků a expozic vědeckých, technických a vzdělávacích institucí, vysokých škol i dalších organizací. A nejde jenom o to se na něco podívat. Většinu věcí si návštěvníci mohou sami vyzkoušet. Třeba nahlédnout do mikrosvěta, zjistit, jak věci pracují s DNA, prozkoumat krajinu pomocí satelitních dat, anebo se podívat na archeologické nálezy pod elektronovým mikroskopem.
1: Máte nějaký tip, které konkrétní vědecké stanoviště je zajímavé navštívit?
6: Jasně, akorát stojím nedaleko stánku Akademie věd, která se letos na festivalu účastní vůbec největším zastoupení. Například Ústav pro výzkum globální změny návštěvníkům ukáže, co se všechno dá vyčíst ze satelitních snímků. Nejde přitom jenom o fotografie Země, ale třeba i o údaje o teplotě povrchu nebo informace, které lidské oko vůbec nevidí. Biologové zase návštěvníky promění ve vědecké detektivy. Podle stop záznamů z fotopastí nebo DNA mohou zjišťovat, jaká zvířata se v určitém místě pohybují. No a archeologové zase ukážou velkomoravské šperky, které pod velkým zvětšením odhalují detaily běžným okem neviditelné. No a samozřejmě tady má své zastoupení, mají zastoupení další instituce, Brněnská hvězdárna, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické nebo třeba Univerzita obrany.
1: Festival ale není jen o stáncích, co dalšího se na výstavišti ještě děje?
6: Letos přibyla velká část programu ve Velké rotundě. Konají se tam přednášky, setkání s hosty a také divadlo vědy. Dorazí například novinářka Lucie Výborná se svou podcastovou show nebo Matěj Koubek, který se podílí na vesmírné misi Plato, zaměřené na hledání a výzkum exoplanet. Takže kdo nechce jen experimentovat u stánku, může si i vybrat jiný program, kde se vědci a další hosté o své práci rozmluví podrobněji.
7: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Žalobci neposkytli sněmovní vyšetřovací komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. Muž z Německa se přihlásil k sérii sabotáží na elektrickém vedení, policie po něm pátrá. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně čekáme proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Oznámil to její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla komise předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
9: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
8: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je ještě živá, uvedlo to vedení komise. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to dnes ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
10: Muss man hier von Klimaextremismus ausgehen.
11: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrinta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem.
10: Bisher nach dem allem was wir wissen von einem
11: Policie podle Dobrinta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Ukrajina zajistí bezpečnost ruského vzdušného prostoru při návštěvě amerických vyjednavačů v Moskvě, uvedl to prezident Volodymyr Zelenský. Moskvu také vyzval k přerušení útoků. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se podle agentury AFP do Moskvy a Kyjeva chystají už tento víkend. Zelenský potvrdil, že do Kyjeva oba dorazí v neděli. Poslední dny Rusko v Kyjevě své vzdušné údery stupňuje. Dnešní dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SB zranil v metropoli nejméně 12 lidí. Ostravská zoologická zahrada pomohla zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského anebo hrdličku sokorskou a taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
12: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Kanoista Václav Chaloupka ovládl závod světového poháru vodních slalomářů ve francouzském Vers-sur-Marne. Pro Chaloupku jde o první vítězství ve světovém poháru v kariéře a zároveň získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
13: Tu Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
3: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl.
14: zavřená D2 u Hustopečí a nehoda na D5 u Nýřan. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je před sjezdem na Hustopeče opět průjezdná. Na 27,5 kilometru ještě zasahují hasiči u požáru. Už se okolo ale dá projet levým pruhem. Kolona má teď asi 4 kilometry. Zdržení z Bratislavy do Brna 20 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova pozor za Nýřany. Na kilometru 103 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, zpomaluje se bez kolon. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se pomalej jede z kilometru 21. Čekejte asi 10 minut navíc. V Praze jsou stále komplikace ve Strahovském tunelu směrem z Troje na Smíchov. Na začátku tunelu tam havaroval motorkář, průjezd tunely tak musí regulovat. Menší kolonu tak čekejte v Povltavské ulici v Troji od mostu Barikádníků. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma kousek za Hladovem se srazilo osobní auto s obytným vozem. Provoz okolo řídí policisté, kolony se ale netvoří.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Československý poúnorový režim nebral ideologickou výchovu dětí a mládeže rozhodně na lehkou váhu. Inspiroval se u totalitních režimů v Sovětském svazu i nacistickém Německu a začínal s ní už od útlého věku. Přípravkou pro uvědomělé dorostence a budoucí členy komunistické strany měla být pionýrská organizace. Pojďme se prostřednictvím rozhlasového archivu podívat do historie tohoto dětského hnutí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Miroslav Petráček.
15: Archiv Plus.

0: Rudý trojcí píšátek, bílá a později modrá košile. To byly v dobách totalitního režimu hlavní části stejnokroje československého pioníra. Šátek, na který měl být každý jeho nositel náležitě hrdý, se uvazoval kolem krku a měl reprezentovat oddanost socialistickým ideálům. Pionýři měli milovat Sovětský svaz a nadšeně se podílet na budování socialismu. 28. května 1949, měsíc po vzniku pionýrské organizace, jim několikrát do začátku udělil přední ideolog a propagandista KSČ a tehdejší ministr informací Václav Kopecký.
1: Lenin dal tehdy mládeži důstivou radu, slovy učit se a ještě jednou učit. Proletářská socialistická kultura nespadne z nebe, nýbrž musí se jako něco vyššího budovat na základě toho, co lidstvo svým duchem předcházejícím vývoji tvořilo, a učit se osvojováním si nauk marxismu, leninismu, založených na světovém názoru dialektického a historického materialismu, jež dávají to nejvyšší vzdělání ve všeobecném smyslu a jak jsou duševní výzbrojí pro budování nové socialistické společnosti. A naše hnutí mládeže musí se s veškerou odpovědností chopit úkolu dávat směr, správný směr novému ideovému vývoji naší mládeže. A k tomu patří také to, aby na místo nejasně romanticky mnohdy chápaného byl v mládeži pěstován uvědomělý proletářský internacionalismus, spojený zároveň s uvědomělým socialistickým vlastenectvím.
0: Asi nebylo tak úplně náhodou, že se Československá pionýrská organizace zrodila 24. dubna na svátek svatého Jiří, patrona skautského hnutí. Po únoru 1948 bylo totiž skautské hnutí u nás známé jako Junák komunistům trnem v oku. A tak 24. dubna 1949 došlo v pražském radiopaláci k násilnému sloučení dosavadních mládežnických organizací. Tím vznikl Československý svaz mládeže a jeho dětská odnož pionýrská organizace. Jménem ústředního výboru ČSM to tehdy přivítal svazácký a komunistický funkcionář Miloslav Wecker.
2: Tato konference vešla do historie hnutí mládeže v naší zemi také jako den zrodu naší pionýrské organizace. Po bok svého staršího bratra, Československého svazu mládeže, se v pevné jednotě všeho našeho lidu postavila i jeho nejmladší směna, nadšení, pilní a pracovití pionýři.
0: Skautské hnutí bylo postupně likvidováno a o rok později, v září 1950, ho komunisté oficiálně rozpustili. Jeho majetek pak převedli na pionýrskou organizaci. Někteří skautští činovníci se stali oběťmi z inscenovaných politických procesů, stovky dalších strávili dlouhé roky v komunistických žalářích. Nenávistný postoj komunistů ke skautingu zazněl i během rozhlasového přenosu v říjnu 1952. Tehdy státní soud vyhlašoval rozsudky v procesu s funkcionáři Junáka.
3: Obvinění v důsledku své junácké výchovy stali se nepřáteli našeho pracujícího lidu a ve službách západních imperialistů rozvratníky a zráci. Postavili se na stranu nepřítele, který usiluje o zničení naší vlasti.
4: Proces jasně ukázal, jak nebezpečná je ideologie skautingu, která svými kořeny tkví v nenávisti k boji dělnické třídy, v nenávisti ke všemu pokrokovému. Proces strhl masku z pravé tváře skautské organizace, která byla považována za organizaci demokratickou. Cesta naší mládeže je jiná. Naše mladá generace vyrůstá pod péčí strany a vlády v silném Československém svazu mládeže a jeho pionýrské organizaci, která neměla a nemá nic společného se zásadami skautské výchovy.
0: Do pionýrské organizace začali postupně přecházet někteří členové v té době už zakázaných dětských organizací, jako byl kromě Junáka třeba Orel. Nad pionýrskou a svazáckou činností bděla pozorným okem komunistická strana Československa. Jaká by měla být úloha dětí a mládeže v tehdejší společnosti, nastínil tehdejší prezident republiky Klement Gottwald. Jeho projev zazněl na prvním sjezdu Československého svazu mládeže v červnu 1950.
5: vést mládež k činné účasti na budování socialismu. To znamená především získat nové tisíce, desetitisíce, a statisíce mladých lidí pro údernickou práci a socialistické soutěžení při plnění pětiletého plánu. Úderník, zlepšovatel, Stachanové, to ať je nový hrdina, nový ideál naší mládeže. Nyní nutno podchytit většinu dětského dorostu. Buďte si stále vědomi, že v těch pěkných, čilých pionírech vychováváte své přímé nástupce, že jaké bude pionýrské hnutí, takový bude napříště i svaz. Přeji vám, soudružky a soudruzi, největšího zdaru v plnění těchto úkolů. Přeji vám, abyste se při jejich plnění přiblížili co nejvíce svému velkému vzoru, sovětskému leninsko-stalinskému komsomolu.
0: To, že jde výchova dětí a mládeže podle stranických představ, si na shromáždění k 5. výročí vzniku pionýrské organizace v dubnu 1954 pochvaloval tehdejší první tajemník Ústředního výboru Československého svazu mládeže Miloslav Vekr.
2: Pionýři již mají své pevné místo v celém životě naší země. Zasloužili si je tím, že se ve škole dobře učí, vždyť většina vyznamenaných a výtečných žáků jsou právě pionýři. Zapsali na stránky své nedlouhé historie dlouhou řadu velkých činů, jako bylo vysázení 22 milionů lesních stromků ve školním roce 1951 až 52, 100 000 ovocných stromků v roce 1953 a prokázali svou uvědomělost mladých bojovníků za mír a přátelství mezi národy sbírkou Bagr pro Koreu, při níž shromáždili prostředky téměř na 8 bagrů. Přejeme u příležitosti 5. výročí pionýrské organizace všem pionýrům, aby se dobře učili a novými činy proslavili svou pionýrskou organizaci, aby z jejich práce měli radost jejich rodiče, učitele a všechen náš lid. Cestu k tomu ukazuje slavná pionýrská organizace Vladimíra Iljiče Lenina, nejlepší přátelé sovětští pionýři. Kupředu, naše nejmladší směno, učte se a pracujte pro rozkvět vlasti.
0: Pionýry tehdy přišel pozdravit i prezident republiky Antonín Zápotocký. Ve svém projevu jim vysvětlil jejich úlohu při budování světlých zítřků.
6: Co praví váš pionýrský slib, který každý vás skládá, když dostává rudý šátek, čestný znak příslušníka a člena pionýrské organizace? Každý z vás sliboval, já, mladý pionýr Lidově demokratické republiky Československé, slibuji před svými druhy, že se budu učit a jednat tak, abych byl platným občanem své milované vlasti. Mějte stále na paměti tento svůj slib. Chcete-li se stát opravdu platnými občany své vlasti, musíte se učit. Učit se s radostí a láskou. Pionýrská čest a příslušnost k organizaci vás zavazuje každého, aby se učil nejen sám, ale pomáhal v učení i druhým. Musíte se snažit o to, aby každý pionýr byl vzorným žákem. Přeji zdar vaší práci a končím vaším heslem. K práci a obraně vlasti buď připraven.
0: Do Do země Velkého bratra, do Sovětského svazu, tak začaly proudit delegace členů Československého svazu mládeže. Domů si odtud přiváželi poznatky o tamním komsomolu, ale také o modelu sovětské pionýrské organizace. Vybraní nejuvědomělejší pionýři trávili léto v sovětském táboře Artěk na Krymu. V roce 1975 na to v pořadu Pionýrská jitřenka vzpomínali soudružka Jarmila Kartáková z Českých Budějovic a inženýr Vlastislav Česák z Plzně.
7: Já jsem byla v Artěku v roce 1948. Byla to vlastně první výprava československých dětí do Sovětského svazu. Jelo nás 10 děvčat a 10 chlapců. Pionýry jsme nebyli, ale v Sovětském svazu jsme se stali čestnými členy sovětské pionýrské organizace a když jsme přijeli k nám, tak potom jsme byli asi z nás většina, já tedy určitě zakládajícím členem pionýra. Nám se hrozně líbila tam ta květena, stromy, cipřišen, pro nás to bylo něco ohromného. Většina, nebo snad všechny děti jsme byli poprvé u moře.
8: Na této fotografii jste v nějaké zahradě?
7: No to jsem s ruskými přítelkyněmi. Ta vpravo, to je moje přítelkyně, se kterou si dodnes dopisuji od roku 48, dneska jsme o dvě maminky. Jak se zpívá v jedné písničce táborové, artěkovské, že uzavřené přátelství v Artěku, že přetrvává věky, u nás tedy se to spečetilo opravdu na věky.
9: Byl jsem tam v roce 1954 se skupinou československých dětí, bylo nás asi 25. Mě vybrala pionýrská skupina Slávy Horníka v Praze, Košířích a přihlásila mě do mezinárodního tábora Míru. A už jen výběrem potom byl jsem vybrán do pionýrského tábora Artek. Pamatuju si taky několik jmen sovětských dětí, s kterými jsme se hlavně přáteli, zejména to byly děvčata, které se tam o nás pečlivě starali, tak byly to tam z Oděsy pionýrky, jmenuje se Albína, že jo, Maria a podobně. Tak zpívali jsme v té době hodně. Sovětští pionýři, sovětské děti měli zájem hlavně o naše populární písničky. V té době to bylo Tancuj, tancuj, že to chtěli všichni, abychom je to naučili. A oni nás na oplátku naučili řadu písniček pionýrských.
10: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Od poloviny 50. let význam jediné dětské organizace ještě stoupal. V Pionýru se začalo dbát na rozvíjení zájmové činnosti ve skupinách i oddílech. Důležité bylo vychovávat zejména mladé techniky a přírodovědce. Před stupněm a přípravkou pro vstup do Pionýru se staly Jiskry, kam chodili děti od 6 do 8 let. Jak probíhaly schůzky Jisker, prozradila v roce 1960 v pořadu Jiskřičky jedna z oddílových vedoucích.
11: Zařídili jsme si ve třídě mimo třídní nástěnku, také nástěnku Jisker, kde jsme si napsali slib a máme tam svůj odznak. Hodně máme pohybových her. Děti jsou ještě malé, hravé, tak tím jsme začali. Potom jsme se učili několika tanečkům, básničkám a přitom jsme dělali každý 14 dní nástěnku. Vysvětlila jsem jim, co to je. To byla naše první politická činnost s dětmi.
0: Jedním z nejvýraznějších symbolů prázdnin v dobách reálného socialismu byly pionýrské tábory pro děti od 6 do 15 let. Ty měly za cíl nabídnout malým táborníkům trochu toho prázdninového dobrodružství, ale nejen to. Nedílnou součástí bylo i formování správného politického myšlení v duchu socialistických ideálů a přátelství se Sovětským svazem. To pionýrům na táboře v Hluboké nad Vltavou přijel v srpnu 1963 připomenout první tajemník KSČ a prezident republiky Antonín Novotný.
12: Sourozenci pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven. To, že můžete vy a spolu s vámi 100 000 dětí tak radostně trávit část svých prázdnin, stejně jako to, že máte všestranné příznivé podmínky pro své vzdělání, je zásluhou naší komunistické strany. Chceme, aby od samého mládí žili lidé socialisticky, aby šli po cestě, která je vzájemně zbližuje, aby vytvářeli mezi sebou takové vztahy, kdy budou mizet jakékoliv třídní a sociální rozdíly a tak budovali jednotnou společnost na zásadách komunismu. Soudruzi, končím svůj projev výzvou k vám, abyste viděli v naší komunistické straně svého vůdce, svého učitele, který vás vede k novým zítřkům, který vás vede ke komunistické společnosti. Buďte dobrými přáteli. Buďte dobrými přáteli Sovětského svazu i všech socialistických zemí, buďte dobrými přáteli dělnické třídy a všech pracujících na světě, buďte bojovníky za demokracii, mír a socialismus. Snažte se žít podle těchto zásad.

0: Jak vyplývá z reportáže pionýrské Jitřenky z července 1966 z celostátního setkání pionýrů, náplň činnosti se v 60. letech rozšířila i na kulturní, turistické a sportovní akce.
1: Třeba jsme chodili na té celodenní výlety.
2: Byli jsme parníkem na Orlíku, na Zvíkově, v závodě Jitexu.
3: Dali vám svetr na památku aspoň?
2: Ne, takovou upomínkovou knížku, tam je ta historie Jitexu. No a dali nám tam sodovku, Tatránku. Včera za náma byli ti umělci tady z Prahy. My jsme, naše skupinka byla u novinářů.
3: A to je od vás hezké, že počítáte novináři mezi umělce.
2: Takže jsme si povídali. Těšili jsme se velice na zpěváky, ale ti nepřijeli. Tak teď se ještě těšíme na to setkání s představiteli strany a vlády.
0: V uvolněné době pražského jara se ke své činnosti znovu krátce nadechl junák, než ho znovu na dlouhá dvě desetiletí smetla normalizace. Z rozhlasového komentáře ze srpna 1970, který napsala Miroslava Kůnová, je patrný směr, jakým se v té době dětské a mládežnické hnutí v socialistickém Československu chystalo dál ubírat.
4: Kam dokázali část naší mládeže vehnat laciné demagogické fráze o národě, jednotě, vlastenectví či takzvaném socialismu s lidskou tváří, o tom se není třeba šířit. Důsledky uplynulých dvou let pociťujeme dosud všichni až příliš čerstvě. Současně s analýzou, co bylo v nedávném mládežnickém hnutí špatného a kdo všechno má na svědomí postoje mládeže v letech 1968 až 69, musíme už myslet dopředu, připravovat půdu pro nový rozmach Socialistického svazu mládeže, který není jenom pro vybrané, ale pro všechny, kteří chtějí s dobrou vůlí přiložit ruku ke společnému dílu.
0: Pro vládnoucí komunisty byla masovost členství v pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže, jak zněl od roku 1970 oficiálně její název, klíčovým nástrojem ideologické výchovy dětí. Na celostátní svazácké konferenci to zdůraznil i tehdejší první tajemník UVKSČ a vrchní normalizátor Gustav Husák.
5: Stranické, štátní i ostatné naše orgány poskytnou plnou podporu práci Socialistického svazu mládeže, tak v centrálnom radle, ako aj v krajoch, okresoch, na závodoch, na školách, na iných miestach, a že teda s plnou dôverou a odvahou po tejto dnešnej konferencii môžete sa pustiť do ďalšej práce. Želám vám v tejto práci nie ľahkej a nie krátkodobej veľa úspechu, veľa zdaru v prospech našej socialistickej vlasti. Nech žije československá mládež a je jednotná organizácia Socialistický zväz mládeže.
0: Nedílnou součástí výchovy mladé generace bylo i neochvějné přátelství se Sovětským svazem. Dva roky po srpnové okupaci vysílal Československý rozhlas reportáž ze zámku v Cholticích na Pardubicku, kde se pionýři o prázdninách zdokonalovali v jazyce okupantů.
6: A v levém křídle zámku bydlí teď o prázdninách asi 50 chlapců a děvčat z Čech a Moravy, pro které tu ústřední výbor Svazu Československo-sovětského přátelství připravil pionýrský tábor s výukou ruského jazyka.
7: Пожалуйста, как тебя зовут?
8: Меня зовут Бланка.
9: Угу, правильно. Дальше, пожалуйста.
7: А какая твоя фамилия?
8: Моя фамилия Линкова.
9: А вы все тут так почтиво учите?
7: Ani ne, my jsme měli hodně krásných zážitků, možná, že bychom ani tak doma jich tolik neměli, jak tady.
10: A máme možnost se tady bavit s ruskými pionýry a od nich odposlouchat tu jejich hovorovou řeč. Včera tady přijeli turisti ze Sovětského svazu, ze severu. Byl uspořádán takový večer družby. Tak každý oddíl měl připraven nějaký pořad a program. Program se skládal jako jednak z písniček a z básniček a potom taky z tanečku, který jsme si vymysleli. Tak všem se moc líbil.
0: Přestože řada pionýrských táborů měla výrazný ideologický náboj, stávaly se postupem času i místem, kde si děti mohly užít léto mimo domov, naučit se nové dovednosti a získat spoustu zážitků. Díky iniciativě řady vedoucích fungovala spousta oddílů po ideologické stránce už jen formálně a při své činnosti se částečně vracela i k tradicím skautingu. V srpnu 1978 navštívila pionýrská Jitřenka tábor na Kvíčalce.
11: Máme zde na Kvíčalce 8 oddílů a každý den vaří jeden oddíl a vaří nám zde dvě vedoucí a jedna instruktorka.
12: Krásně to tady voní.
11: Dneska by měla být hrachová kaše. A uzené maso.
13: Náš vedoucí se jmenuje Láďa.
12: A líbí se ti Láďa?
13: Moc. Je takový střední. Má hnědé oči. Nosí nejraději modrou čepici, zelenou košili a hnědý kalhoty.
12: Sluší mu to?
13: Moc.
4: I v táboře pionýrské skupiny generála Sochora z Moravské Třebové končí každý obyčejný den nástupem a večerkou. Ty slavnostnější slavnostním táborákem.
14: Ten oheň je uzavřený kruh, to znamená, že už nikdo nestoupí a nehodí žádný odpadek, jo, ten je pro vás posvátný. Tím pádem zahájí dnešní večer a zahájí to písní naši oblíbenou, jo.

0: Kromě toho, že si děti odnesly spoustu zážitků z táboru, bylo pro ně členství v Pionýru i důležitou položkou v posudku. Ten vystavovala škola právě ve spolupráci s pionýrskou organizací a spolurozhodoval o možnostech žáků při přijetí na střední školy. Stručně řečeno, kdo do Pionýra nechtěl, mohl mít problémy. Někdejší pionýři dnes většinou nespomínají na tuto organizaci ve zlém. Pamatují si spíš oddílové hry, výlety a tábory. A možná i díky tomu přežil Pionýr sametovou revoluci, rozešel se s minulostí a funguje dál, i když ztratil své monopolní postavení. Děti si tak můžou vybrat, ve které organizaci chtějí trávit volný čas. A to je dobře. Dnešní Archiv Plus právě končí. Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Jiří Flosman a archivář Petr Markovský. Dramaturgii měl David Hertl a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Miroslav Petráček.
1: 20.30 Český rozhlas Plus zprávy.
2: Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informoval o tom ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko, Moskva to odmítá. Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. Rozsudek je nepravomocný. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle znalkyň je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně není možné zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. České basketbalistky vstoupily do svého úvodního duelu na mistrovství světa. Zápas s Itálií sleduje přímo v Berlíně reportér Jakub Kanta.
3: 33 sekund před koncem první čtvrtiny. Natálie Stouplová musí vystřelit těžkou trojku a nedává, ale úplně jí to mrzet nemusí, protože před časovým limitem stále Češky vedou, a to nad favorizovanými Italkami 17-13. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Komplikace na D2 u Hustopečí a nehoda na 38 u Hladova. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále ještě opatrně před sjezdem na Hustopeče. Na 27,5 kilometrů ještě překáží auto po dřívějším požáru. Hasiči a policisté jsou na místě, jsou v pravém pruhu, projíždí se teď pouze levým pruhem, provoz ale zeslábl, takže se jezdí de facto plynule. V Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu, a to směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu už nehodu motorka odklidili, tunely tak opět plně průjezdný, a to plynule. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma kousek za Hladovem, tam se srazilo osobní auto s obytným vozem, provoz řídí okolo policisté Kyvadlově a čekejte menší kolony obousměrně. A pozor také na silnici číslo 10 na tahu z Prahy a Turnova směrem do Harachova, kousek za obcí Malá Skála v zatáčkách, řeší tam nehodu osobního auta, je to těžší nehoda se zraněním, projíždí se tak pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně a později se má dál vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vytvořil tuhle fotku člověk nebo umělá inteligence? A mluvím s reálnou osobou nebo s chatbotem? S odpověďmi na tyto otázky má uživatelům pomoci další část regulace umělé inteligence, která začala v Evropské unii platit na začátku srpna. Kdo a jak má výtvory AI označovat a jak to v praxi funguje? To je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
1: Online Plus.
4: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
4: A naším hostem je stejně jako minulý týden, kdy jsme mluvili tady o regulaci umělé inteligence, Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
6: Krásný den vám i vašim posluchačům.
4: Tak my se posuneme od tématu, které jsme probírali minulý týden, což vlastně byly hlavně solikací aplikace nakonec a další podobné věci, které jsou regulovány v rámci AI Actu. Tak se posuneme k tématu, které je vlastně aktuálnější, protože na začátku srpna tedy vstoupily v platnost nějaké další části AI Actu, které hlavně mluví o takzvané transparentnosti, tedy o tom, že se musí nějakým způsobem označovat, když něco vytvořila umělá inteligence, aby lidé tedy věděli, jestli opravdu konzumují nějaký výtvor reálného člověka, anebo právě AI. Koho se vlastně tahle ta pravidla pro transparentní označování výtvorů AI týkají? Já vím, že s tím je dost velký problém, protože na začátku, když se o tom začalo psát, tak si lidi říkali, aha, takže já teď, když něco udělám, tak vytvořím obrázek, tak to musím taky označovat, nebo jak to vlastně je?
6: Je to přesně tak, přináší to docela zmatek, takže bych řekla, nemusíme se bát toho, že každý výstup AI musíme označovat. Tohle je opravdu, bych řekla, v něčem úplně fakt jako až nepravdivá informace, která se rozšířila. Takže tady bych trošku uklidnila nějakou jako případnou paniku. Koho se to týká? Vracíme se zase úplně k základům, že když chcete vědět, jestli na vás dopadají pravidla, musíte vědět, jakou roli hrajete. Co to znamená v kontextu transparentnosti? To znamená, vy si musíte na začátku říct, jestli jste ten takzvaný poskytovatel, to znamená ten vývojář nějakého AI systému, což je ten, kdo to fakt jako vyvine, dodá to na trh pod svým vlastním jménem, ochranou známku a tak dále, a nebo jestli jste jenom ten zavádějící subjekt. To si můžeme představit třeba firmu, nějakou instituci, úřad, zpravodajskou agenturu. Prostě ten zavádějící subjekt je ten, kdo v rámci své té jako profesionální činnosti jako využívá jako umělou inteligenci. No a přesně, když se pak bavíme o transparentnosti, tak můžeme jít do toho detailu a říct si, co dopadá na toho vývojáře, který vidí ty střeva, a co dopadá na toho uživatele, který to využívá.
4: No tak pojďme do toho, co tady dopadá na ty vývojáře, na ty lidi nebo firmy, které vyvíjejí ty AI modely vlastně a pak je dodávají někomu dalšímu.
6: V první řadě jsou to klasicky všechny chatboti a voiceboti. To znamená, vy půjdete na webovou stránku a hned se vám tam objeví tady AI chatbot Ivana, která vám pomůže s pravidlama ohledně transparentnosti. A přesně tahle povinnost jde za tím poskytovatelem. To znamená, on to musí nastavit tak, že když se tam objeví chatbot nebo voicebot, tak vy jste informováni o tom, že komunikujete s umělou inteligencí a nekomunikujete aktuálně prostě s reálnou Ivanou Kudláčkovou. Máme k tomu jak pokyny, tak takzvaný kodex, který pomáhá těm firmám porozumět, jak se to dá dělat, co to přesně obnáší. Takže třeba, když se budeme bavit o tom chatbotu, tak je potřeba, aby to tam bylo jako jasně uvedené, tak aby to opravdu ten člověk mohl zavnímat. Nemůže to tam být někde jako schované, někde v nějakých obchodních podnikách a tak dále. Ale opravdu musíme se pobavit o tom, co je ten záměr. To znamená, já, když jako člověk komunikuju s voicebotem, chatbotem, potřebuju vědět, že je to AI. To je ten ultimátní cíl, který jako sledujeme.
4: A musí to být tedy implementováno už na úrovni toho modelu, anebo potom vlastně až ta firma, která třeba ten model používá, nějaký model, který právě je voice to voice, jak se tomu tak říká, tak to musí dělat až ta firma. Nebo to musí dělat oba?
6: No určitě se vždycky musíme podívat na ten záběr. To znamená, když už ten voicebot chatbot někde bude veřejný, tak to tam prostě musí být. Takže pak se můžeme přesně bavit o tom, jako na jaké úrovni to dává smysl. To znamená, kdo do toho jako technicky vidí do takové míry detailu, že je tam schopen tady tohle jako vpravit, implementovat tady tuhle feature, která bude říkat, hele, komunikujete s voicebotem, chatbotem. Takže zase bych řekla, jako není to o tom, jako kdo jako konkrétně, ale spíš, aby fakt tahle povinnost jako byla naplněna.
5: Takže já jako člověk, když pak třeba nějaký ten AI nástroj použiju a teď, když se posunu od voicebotu, tak třeba k tomu generování obrázku, nechám si vygenerovat obrázek, tak já jako fyzický uživatel nějakého toho systému, tak nemusím ho nikde nějak označovat v malování třeba nějakým AI logem nebo něčím podobným, ale má se o to postarat ten kdo ten systém provozuje. Chápu to správně, ten rozdíl.
6: Když se a pojďme si třeba přesně vzít jako ten obrázek, tak zase ta jako hlavní povinnost jde jako za tím poskytovatelem. To znamená, označuju ten obsah. Tomu se pak říká ten takzvaný jako marking. A to si pojďme opravdu jako představit, že je to na té jako technické úrovni. To znamená, že vy jako uživatel to ani jako nemusíte vidět. To může být prostě něco, co je třeba nějaká digitální stopa v metadatech. Nebo to přesně může být jako vodoznak, který nemusí být jako na první dobrou viditelný lidským okem. Ale aby ten poskytovatel tady tuhle povinnost splnil, tak tam přesně musí být to označení, ten takzvaný marking, ale zároveň to musí být schopné té takzvané detekce. To znamená, že je možnost ověřit, že tohle je opravdu ten obsah, který jako vygenerovala AI. Takže to je to, co jde zase za tím poskytovatelem. Ale abychom to zase udělali trošku jako komplikovanější, tak to, co v tom hraje tu velkou roli, je to, když si budete dělat deepfakey. A pak to označení toho deepfakeu, a můžeme se pobavit, co je přesně třeba deepfake, tak označení deepfakeu už jde přesně za tím, kdo si ho vytvořil. Takže ten už opravdu tam pak musí dát klasicky, může tam dát třeba ikonku AI generated, AI modified, to už prostě zase záleží, jak to přesně bude v tom daném případě.
5: Aha, takže tady to jde za tím uživatelem, dejme tomu tomu systému.
6: Takže přesně, když třeba já bych si tady z tohoto, jak teďka sedíme v rozhlase, pak třeba udělala nějaké jako video, přidala si k tomu, že tady mám vzadu svých jako 20 fanoušků, tak možná za určitých jako podmínek už by to právě přesně mohlo splňovat definici deepfakeu a já to musím transparentně označit jako ten člověk, který si tady tohle video označil.
5: Tak dobře, tak to bychom opravdu mohli říct, jak se definuje tedy ten deepfake. Je to všechno, co tedy si vytvořím pomocí umělé inteligence a nějak to uměle upravím?
6: Tak to rozhodně není. Když si vytvoříte svoji pozvánku na narozeninovou oslavu a upravíte si to v nějakém jako chatu, tak to nemusíte označovat. Ale to, co by přesně mohlo pomoct, je vždycky se zamyslet nad tím, že jsou 4 podmínky, které musíte splnit, aby to byl deepfake. A musíte splnit jako všechny 4 zároveň. Jinak to deepfake není. Ta první podmínka je, že to přesně musí být nějaký jako obrazový, vizuální audio obsah. Takže podívám se jako na tu formu jako takovou. Ta druhá podmínka je, že to musí být buď vytvořené nebo změněné za pomocí umělé inteligence. Ta třetí podmínka je, že ten výsledek, a to je přesně to, kde je to za mě jako nejvíce jako zásadní, takže ten výsledek se jako podobá nějaké osobě, skutečnosti, události. A ta čtvrtá podmínka je to, že to přesně může vyvolat ten dojem nějaké jako pravdivosti nebo autentičnosti. Abychom nemluvili úplně abstraktně, tak já vezmu nějaký jako konkrétní příklad a s dovolením ho zrovna vezmu na vás, jako na nějaké veřejné osoby. To znamená, přesně, když já bych si z tohohle záznamu, z tohohle rozhovoru udělala fotku, kde za váma ještě přidělám třeba dalších 5 jako asistentů, který, a teďka myslím opravdu lidských jako asistentů, který vám tady budou podávat jako poznámky, reagovat na to, co já říkám, dohledávat, jestli mluvím pravdu, nemluvím pravdu a tak dále, tak už by to přesně splňovalo to, že je to jako obrazový záznam, bude to třeba fotka, vygenerovala jsem si to za pomocí AI, pracuje to zase s nějakou reálnou osobou, s reálnou skutečností a může to vyvolávat ten den té pravdivosti, že opravdu během toho rozhovoru tady sedělo dalších 5 lidí, co vám pomáhalo a grilovalo mě ohledně transparentnosti. Ale zase druhá situace, kdy by to přesně deepfake nebyl, když bych si vygenerovala video, kdy tady vedle vás bude sedět a teďka řeknu, já jsem z generace Shreka, tak by tady vedle vás prostě byl Shrek a podával vám papíry, který vám jako radí, co jsem řekla špatně. to nevyvolá ten dojem té autentičnosti. Když se na to člověk koukne, tak si řekne, no tak asi s ním ten šrek tam jako neseděl.
7: Musí zvažovat publikum a to, co pro něj je patrně normální a přijatelné, a to, co ne, což je tenký let. Spousta práce pro právníky, kteří to budou interpretovat a dohadovat se o tom výkladu.
6: Rozhodně. A možná to, co bych ještě doplnila, není tam důležitý úmysl. Takže to, že třeba já se takhle vytvořím video s těmi, nebo fotku s těmi 5 asistenty, tak to, ne, když já bych si řekla, no jo, ale tak já tím jako nechci nikoho klamat, to je jenom tak jako pro srandu, ne, tak já tam nemám žádný špatný úmysl. To je úplně jedno. Tam se nezkoumá úmysl, tam se zkoumá přesně ta fakticita, protože možná zase, když se na to podíváme, trošku to odzoomujeme, tak o co nám jde? O nějaké pravdivé pouštění informací ven? O nějaké schopnosti podpořit možná v něčem jako důvěryhodnost informace? Důvěryhodnost ve svět a nějaké jako kritické myšlení.
5: Nebude takový materiál, třeba taková fotka, vlastně už jednou označena jako dílo AI, protože já použiju na to nějaký AI nástroj, takže tam by vlastně nějaký watermark, nějaký vodoznak nebo něco takového mělo být a nestačí to. Musím to ještě označit navíc, tedy jako nějaké dílo AI, já jako ten člověk, který ho vytvořil.
6: Tohle přesně ta povinnost, to označování deepfakeu jde za náma, nebo za váma, jako za tím zavádějícím subjektem, protože ta rovina, o které jsme se bavili předtím, to, co jde za tím poskytovatelem, za tím vývojářem, to si pojďme opravdu představit, že to je na té jako technické úrovni, která ne vždycky, bych řekla, že i musí být nutně na první dobrou jako okem rozpoznatelná, ale když se bavíme o deepfakeu, tak tam se i pojďme bavit o tom, že to označení musí být opravdu čitelné pro toho člověka.

0: umělecky se rozvíjet, takže tam je to přesně zajištěno tak, aby to bylo jako citlivé vůči přesně tomu jako satirickému obsahu, že tím jako úplně nezabijete ten význam jako takový.
1: Petře, jak tady o tom mluvíme, tak pořád mám takový pocit, že tohle nebude úplně jednoduché nějakým způsobem rozhodovat a určovat, kde ta hranice je, jestli prostě já jsem vygeneroval fotku, kde 5 lidí jako na první pohled poznalo, že to je nějaká legrace, nebo že to není reálná věc a 5 lidí zase jako z 10 to nepozná, tak jak se tohle to má rozhodovat, jak se díváš na tohle, na tahle pravidla?
2: Nebude to jednoduché, samozřejmě, že ne. Výklad zákona, když už dojde na nějaký spor, přísluší soudu a nikomu jinému, čili tam se to asi bude řešit. Já předpokládám, že se po nějaké době ustálí zvyklosti a pravidla. Existuje jistá smíšená zóna, kde třeba není jasné, jestli jde o umělecký akt nebo pornografii. A opravdu v některých případech je to otázka velmi subjektivního názoru a výkladu, ale ve většině případů to umíme všichni rozpoznat, jestli je to na jedné straně plotu nebo na druhé. Předpokládám, že z deepfakey se to ustaví podobně a tím, jak bude vzrůstat zkušenost společnosti všech lidí s výskytem těchto radostných záležitostí, tak se nastaví sama automaticky i ta většinová citlivost.
1: Nemůže to minimálně na začátku vést k tomu, že třeba lidé budou pro jistotu označovat za deepfakey i věci, které deepfakey nejsou, že vlastně bude tam taková jako trošku předběžná obava z toho, aby člověk ty hranice nějak nepřekročil, i když tedy nechce. Nebo nechtěl.
2: U někoho možná ano, u někoho naopak se bude snažit o provokaci, co všechno se dá v rámci toho zákona ještě udělat beztrestně. To je ale normální, to je běžná reakce na zavedení nové regulace, nové normy.
1: My jsme v našem pořadu už mluvili třeba o tom, že americká firma Anthropic oznámila, že začne texty označovat nějakým vodoznakem, který vlastně spočívá ne v tom, že jsou tam přidána nějaká metadata, ale v tom, jakým způsobem vlastně ten text, ten systém, ten text tedy generuje. A jak statisticky se dá pak jaksi zjistit, že tam třeba některá slova nebo výrazy nebo tokeny jsou použity více, než by asi odpovídalo nějakému normálu. Hned se objevily nástroje a jejich poměrně velká spousta, které tohle to mají odstraňovat. Mimochodem podobný vodoznak používá také Google už nějakou dobu. Jak to bude třeba potom s těmito jaksi nástroji, které budou odstraňovat ty vodoznaky, nebo je budou se snažit nějak obcházet a podobně. Je tohle to, nebo bude tohle to vlastně vůbec legální?
0: Možná úplně nebudeme bavit o nelegálnosti ve smyslu AI Actu, ale jako pořád AI Act není ten jako jediný nástroj, který máme jako společnost k dispozici. Takže pořád se můžeme bavit o tom, že tohle jednání může být podvod, nebo to přesně může být nějaké jako klamání spotřebitele, cokoliv. Takže stejně tak, jako když jsme se bavili minulý týden o těch slíkacích aplikacích, tak vlastně úplně stejně máme i jiné. V tomhle případě je tam ustanovení trestního zákoníku, tak tady zase budeme mít jiné možnosti, jak to postihnout. Zároveň mi tam přijde pořád důležité dívat se i třeba na vodoznak tou formou, že to nutně neznamená to prokazování toho autorství, ale že je to splnění povinnosti té transparentnosti, což ne vždycky mezi tím musí být to rovnítko. Mm-hmm. Že tím, že to tam nějaký vodoznak je, nebo jakákoliv jiná varianta, může tím dojít tím, že si ten poskytovatel splňuje tu povinnost té transparentnosti, ale ještě ten jako opravdu ten původ toho díla a co všechno teda vzniklo za pomocí AI a co ne, tak to je otázka druhá. Což to samozřejmě trošku komplikuje.
1: Ano, o tom jsme tady také mluvili. Petře?
2: Čistě technicky je tady potřeba rozlišit dvě věci. Je to subtilní, ale důležité. Ty nástroje na odstraňování vodoznaku, tak jak ho definuje Anthropic, nevrátí nikdy do toho původního stavu, který by tam byl bez toho vodoznaku. Jenom stíží nebo znemožní identifikaci, ale nemohou nikdy rekonstruovat ten text generovaný bez vodoznaku, protože to je matematicky vyloučeno. To je jedna věc. Druhá věc, AI Act, jak si o něm tady povídáme, předepisuje to odoznakování, jednoznačné určení původu textu jenom v některých specifických případech. A z toho vzniklo velké nedorozumění, protože

0: A mluvme jenom o něm, je to zatím jediná firma, která to udělala z těch velkých. Zavedl to plošně, úplně pro všechny generované texty. Vlastně neměl bych říkat zavedl, ale zavede. Ještě nikdo z nás neviděl výstupy s tím
1: odoznakem. Má to být u nových modelů.
0: Má vlastně to být u nových modelů a oni od té doby ještě žádný nový neuvedli, ale budou to postupně dávat i do těch starých a do konce roku to bude patrně ve všech, pokud se nezmění nějakým způsobem plán. Takže je důležité si uvědomit, že to není tak, že by Evropa předepisovala povinné označování úplně všech AI generovaných textů. Je to jenom tak, že jeden velký konkrétní poskytovatel se rozhodl pro toto řešení a možná to ani nemusí být definitivní rozhodnutí.
1: No já jsem o tom právě taky uvažoval, jestli to není nějaký pokus vlastně rozproudit nějakou debatu o tom, jestli se, nebo jakým způsobem se vlastně ty náležitosti AI aktu dají splnit, třeba u těch textů, u fotek, u videí potom, nebo třeba u programovacího kódu nějakého, tak tam je to asi jiné, tam se opravdu přidávají nějaká metadata, ale u toho textu si myslím, že to tak jednoduché třeba být nemusí a že se mohou pak hledat nějaké jiné metody, jak to udělat, než třeba právě to, co Anthropic říká.
0: Uvidíme. Ona, tahle metoda, si myslím, že v těch počátečních diskuzích získala dost špatnou pověst nezaslouženě, protože není podle mého soudu zas tak invazivní, zas tak škodlivá pro podobu toho textu, jak se soudí. Ale tohle všechno se teprve ukáže, až si budeme moci porovnat vzorky s odeznakem a bez něj. Rozhodně těch zmatků okolo toho je mnoho a nějaká kancelář pro uvádění událostí na pravou míru by se velice dobře hodila. Potřebujeme Saturnina.
1: Saturnina na Český telekomunikační úřad, aby nastoupil a tam měl kancelář.
2: Bojím se, že zatím ho nemáme v týmu, ale jak budeme tým snad i do budoucna rozšiřovat? Myslím si, že to byla skvělá pozice. Moc se těším, kolik by se nám přihlásil lidi.
1: Dobře, Petr tady vlastně nakousl jednu otázku a to, že se to netýká všech textů. Jak to tady je?
2: Zase, když se podíváme do toho článku 50 AI Actu, tak je tam ta speciální povinnost, která se týká textu ve veřejném zájmu. Takže zase fakt se bavíme čistě o textu, takže ne o všech možných výstupech AI a ještě čistě ve veřejném zájmu. Když se zastavíme u toho veřejného zájmu, pojďme si to fakt představit, že je to něco, co nějak jako společnost může zajímat, je to pro ní důležitý a dejme tomu, jsou to nějaké jako informace, které na tu společnost mají vliv jako celek. Takže můžeme se bavit o informacích třeba z oblasti bezpečnosti, třeba z oblasti jako financí, jaké pohyby třeba na akciových trzích, ale i obyčejné věci, jako je třeba rozhodnutí nějakého úřadu, nebo třeba rozhodnutí ČTU, nebo třeba informace o počasí. Může přijít nějaká jako, řeknu, bouřka, něco jako intenzivního, tak i tahle informace ve chvíli, kdy ten text jako nebude jako zrevidovaný jako tím člověkem, tak pak je opravdu potřeba ho takto označit. A hlavně ono to i v těch jako lidech má jako vzbudit takovou tu jako ostražitost, obezřetnost, že to opravdu je ta informace, která byla třeba generovaná nebo využita za pomocí jako AI.
1: Takže tam má jít čistě o zcela automaticky generované nebo upravené texty, protože tam je opravdu nějaká výjimka, která se týká, my říkáme redakční výjimka, protože se týká třeba právě textů, které prošly nějakým editováním a schválením člověkem a podobně, takže pro média je jasná výjimka, ale je to tedy výjimka širší, týká se i jiných textů než redakčních.
2: Takhle, jak jsem to pochopila, tak ano. Protože třeba zase přesně, když se zastavíme u té redakční výjimky, tak tam jsou proto dvě takové základní podmínky. Ta jedna podmínka je ta kontrola a druhá podmínka je ta odpovědnost. To znamená, když vznikne text, tak když vznikne text za využití nějakého AI nástroje, tak ta redakční výjimka se vztahuje v případě, že ten text byl jako zrevidovaný, zkontrolovaný nějakým člověkem a ten člověk za to vzal tu redakční odpovědnost. Takže ano, tohle napsala, prostě zrevidovala Ivana Kudláčková. Velmi jednoduše si to přesně můžeme představit, jako když bych třeba já nově nastoupila do zpravodajství a napsala svůj jako první článek, tak asi budu totální amatér a like, takže to po mně taky někdo zkontroluje. A v ten moment, kdy to někdo zkontroluje, projde to tou editorskou revizí, tak v ten moment už asi úplně nedává smysl to jako označovat za AI generated, když to opravdu prošlo prošlo tou revizí a někdo za to vzal tu redakční odpovědnost.
0: Nejenom ten první článek, i tisící.
2: Jo, ano.
0: Normálně ano. Fungující redakce je nastavená tak, že každý text projde rukama nejméně 3 lidí, než
2: jasně.
0: se publikuje.
2: Tady jsem spíš fakt chtěla vytáhnout vyloženě, jako když bych si řekla, že to, co vygeneruje AI, by mohlo být tak jako obdobně, když je člověk jako laik na nějaké pozici, ale...
1: Tak to bych neotvíral tuhle otázku, protože možná by to bylo i lepší, než ten člověk, třeba ta AI už mi psá dneska dobře.
0: Ale to je důležitý bod, to je důležitý bod tohle, protože to máš samozřejmě pravdu, může to být lepší a hledáme zase nové normy, novou etiku, nové nastavení fungování všeho kolem nás. Na to se vynechává v těchto diskuzích obvykle, protože je to vzdálenější budoucnost, ale vlastně si tím zkreslujeme realitu, když to nepřipouštíme.
1: Tak o tom, že ten dohled člověka minimálně v redakcích je důležitý, tak myslím, o tom není vůbec sporu. Mně se trošičku ulevilo, protože samozřejmě už také v redakci třeba používáme umělou inteligenci na nějaké korektury například, nebo překlady, nebo přepisy právě rozhovorů ze zvuku do textu, takže jsem se už bál, co všechno budeme muset označovat, ale výjimka tam opravdu je. A vždycky samozřejmě pak ty texty ještě procházejí nějakým redakčním kolečkem a úpravu nějakého editora nebo člověka, takže naštěstí se to takových případů týkat tedy nebude. Každopádně děkuju za informace, aspoň doufám, že jsme aspoň trochu tedy vyjasnili, koho se ta pravidla o transparentnosti týkají a čeho se týkají a čeho se naopak netýkají. Děkuju našemu dnešnímu hostu, kterým byla Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Budu se těšit zase někdy naslyšenou, až si zase budeme tady povídat o nějakých dalších pravidlech nebo vašich zkušenostech s regulováním AI v Česku. Díky.
2: Moc vám děkuji, přeji vám hezký den.
1: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktoru Deníku N, Petrovi Koupskému, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Osobnost plus.
4: Po bleskové povodní v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén i bažiny vzniklé záplavovou vlnou. Dalo se v Nepálu podobné neštěstí čekat a mohl by u podobné katastrofy pomoct nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval host Osobnosti plus, geofyzik Václav Kuna?
3: Osobnost plus, Světlany Vitovské, zítra po 11:30 dopoledne na Plusu.
5: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho 2x odsoudili k smrti a 3x utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
6: Čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
3: Český rozhlas plus encyklopedie.
6: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má 2 základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí 7členná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na 6leté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
3: Český rozhlas plus zprávy.
7: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Budovu ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva zasáhl ruský dron. České basketbalistky hrají na mistrovství světa proti Itálii. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
8: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
9: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
8: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
10: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
8: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ve středu tento týden překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Iránem. Pokud ale vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká to ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gabor.
11: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
7: Radiožurnál oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
12: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky Neliku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
2: České basketbalistky hrají úvodní zápas ve skupině na mistrovství světa. Jejich duel proti Itálii sleduje v Berlíně reportér Jakub Kanta.
13: České basketbalistky v úvodní 20-minutovce možná svojí aktivitou a týmovou hrou trochu zaskočily favoritky. Po úvodních 20 minutách totiž vedou nad Italkami 32-31 a to hlavně také proto, že mají o něco přesnější ruku při střelbě nejen z dálky, ale i z dvoubodového území. Nejlepší střelkyní na české straně z 11 body Julie Pospíšilová, Italky táhne tradičně Zandala Síniová. Z Berlína Kub Kanta, Radiožurnál.
2: A české tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále a je u toho David Prouza.
14: Utkání Karolíny Muchové s Američankou Navarovou začne za několik málo okamžiků. Právě končí jejich rozehrávka na stejném dvorci, tedy Grandstandu. Se pak utká také Jiří Lehečka s Řekem Tsitsipasem. Na svůj zápas zatím čeká Linda Nosková proti Američance Liové. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
15: Komplikace na D2 u Hustopečí a nehoda na tahu Jihlava Znojmo. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně před sjezdem na Hustopeče na 27,5 km ještě překáží auto po dřívějším požáru. Hasiči a policisté zůstávají na místě, je to označeno světelnou šipkou, projíždí se pouze levým pruhem, ale plynule bez kolon. Na silnici 38 z Jihlavy směrem do Znojma kousek za Hladovem, tam řeší nehodu osobního auta s obytným vozem, projíždí se Kyvadlově, menší kolony čekejte v obou směrech, brzdí se v nepřehledném úseku. Na silnici 10 na tahu z Turnova a Prahy do Hrachova čekejte komplikace za Malou Skálou. U odbočky na obec Líšný havarovalo osobní auto. Podle policistů je to těžší nehoda se zraněním, takže jsou na místě záchranáři, projíždí se pomaleji. A v Ostravě pozor, v Martinovské ulici směrem z Martinova do centra města v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště vjelo auto do tramvajového pásu, vyprošťují ho hasiči a provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, přeháňky už jenom výjimečně a teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Jaroslav Plichta byl mužem několika profesí. Coby průkopník speciální pedagogiky patřil k zakladatelské generaci české poválečné defektologie. Výrazně se podílel na formování péče o lidi s handicapem, zejména v oblasti mentálního postižení. A nejen to, vedle psychologie byl také uznávaným divadelním dramaturgem. Více už o sobě řekne sám v repríze pořadu Pamětníci, který připravil Milan Hanuš.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
17: Léčba životem a divadlem. Takové by mohlo být motto životního příběhu divadelníka, pedagoga a terapeuta Jaroslava Plichty. K jeho poslechu vás, milí posluchači, právě teď zvu.

Tak ve mně jsou takové dva póly, myslím, že oni jsou vlastně v každém člověku a který převažuje, tak to přesně nevím. Díky svému vývoji a věku, tak zřejmě zase ten racionální trochu převažuje, ale potom ten druhý, to jsou takzvané umělecké sklony, které bych označil jako radost člověka hrát si se životem a se vším, co existuje, a takový druh dobrodružství a zkoušení a tvorba. No a u mě to bylo s člověkem právě a u toho jsem zůstal, že? Co to je, to mě fascinovalo.

0: Lidé na sebe upírají různé pohledy, ale ten, kterým si mě změřil při našem setkání můj dnešní host, pan Jaroslav Plichta, ten se podobal rentgenu. Byla v něm zkoumavost i zvláštní jiskra, a to jsou právě ty kvality, které se snaží můj dnešní host, divadelník, pedagog a terapeut, rozvinout u svých studentů a klientů. Z jeho pohledu jsem usoudil, že mu jde o to objevovat v druhých osobnost, proniknout k duši. Ale cesta k originální terapeutické metodě, která by se možná také dala nazvat léčba divadlem, byla dlouhá a klikatá. A životní příběh Jaroslava Plichty, jak by smet.
1: Otec byl podplukovník v armádě a matka ta byla v domácnosti, tak jsme měli služebnou a tak.
2: Jste křtěný Vltavou?
1: Ano, jsem křtěný Vltavou, ale hned pak jsme se přestěhovali do vojenského tábora v Milovicích, kde jsem strávil vlastně do 9 let svůj dětský život. Takže jsem viděl jenom zelené vojáky a divil jsem se, když někdo byl oblečen jinak. Civilisté byli pro mě lidé jaksi zvláštní a dokonce podezřelí. Jakože nenosejí ty uniformy, kterou měl i otec, že na sobě pořád.
2: Otec byl republikán, Masarykovec, no, nebo jaký měl?
1: Nijak moc na filozofii nebyl, tak to byl voják vlastně. Byl legionář francouzský původem a pak vlastně nevěděl, co dělat, když se vrátil domů a tak mu tatínek říkal, no, tak přitom zůstaň.
2: Co s vaší rodinou udělal rozpad republiky?
1: To byly samozřejmě vážné důsledky, protože přestal být důstojníkem, že dělal různé pomocné práce, pak přišel samozřejmě protektorát ještě. To dělal v nějakém pseudonakladatelství nebo kde, nevím. Jak. Potom horší to bylo za socialismu.
2: A řekněme se teda, vy jste v protektorátu studoval.
1: Na gymnáziu chodil. To bylo reálné gymnázium na Strossmayerově náměstí a tam jsem napsal písemné práce maturitní, ale v tu dobu už byl vyvolán a právě to byl únor 48. Tak to byl právě ten bod zlomu víceméně taky v mé existenci, protože když byla vyvolána ta generální stávka komunisty, tak naši profesoři si neodvážili nás vyučovat a my jsme za to dělali svoje vyučování a nešli jsme, neposlechli jsme, abychom šli domů. Z toho byly potom důsledky a 3 nás vyhodili z té třídy. Později přišla komise Národního výboru a tam nás vyhodili tak odstupňovaně jednoho místně a tak dále.
2: Čili vy jste byl takový studentský gymnaziální vůdce?
1: Ani ne, v tom to tam byli jiní. To potom, koho oni se vyptávali, když přišla ta komise, tak toho potom vyhodili.
2: A jaký přece jenom už jste se i názorově, možná i politicky formoval, nebo jste měl určitý názor, jak jste byl orientován?
1: No, orientován jsem byl naprosto, to je vidět z toho, že jsem šel potom do kláštera, tak mě celkem právě velice rozlaďoval ten život, jak politický, tak jiný, tak můj protest jako dřív. Byli hippies a dělali různé věci, no tak já jsem šel do kláštera. To byla moje odpověď na tu situaci, jak jsem ji prožíval a pociťoval a podle toho jsem vlastně reagoval. To byla nutnost změnit společnost k něčemu lepšímu, že v smyslu křesťanství. Protože jsem byl člověk věřící a dost už byl ve styku s Dominikány, kde se to bralo taky hlouběji, filozoficky víceméně, ta existence lidská. Takže to byla moje odpověď na to.
2: Kdo vás přivedl k víře?
1: Tak ze začátku to bylo to normální, že jsem byl pokřtěn a pak na mě ale dost působili někteří kněží, jako to byl Stehlík, který později tak šíleně kolaboroval podle ostatních, ale to byla významná osobnost, to byl člověk úžasně vzdělaný, tak ten na mě dosti zapůsobil, odhalil ty hlubší dimenze a potom to byly Dominikáni, kde jsem chodil na přednášky nejrůznější.
2: Jaké byly vaše kulturní zájmy, myslím, literatura, divadlo?
1: Do divadla jsem chodil rád, že to mě fascinovalo, ale hodně jsem čet, no tak to první doba, no tak to byly Májovky a jiné věci, kdy ti spravedliví Old Shatterhand a ostatní takový ti kladní hrdinové, tak to mě nějak hluboce si utkělo v mysli a tak jsem chtěl být taky nějakým kladným hrdinou.
2: Jak jste prožíval ten vliv kulturní a politický, ten vliv východu, postupnou socializaci a rusifikaci?
1: No tak to bylo dost strašné, že víceméně, no tak já jsem čet Obzory, že, který vydával Tigrit, čili ladění víceméně tímto směrem, to znamená pravicově, že? Protože jsem byl víceméně šokován těmi událostmi a zkušenostmi z revoluce i s celou Rudou armádou, jak se chovala a přišla, protože člověk to měl dřív idealizováno z toho, jací to bylo, budou hrdinové, no a oni pak tady pili, kam přišli, pitralo a takové věci, takže to byly ty jejich počiny, takže člověk viděl, že ta společnost asi není ideální celá východní.

0: Po tom gymnáziu dál mě tam zachránil doktor Otto Pokladník, který byl význačný komunistický funkcionář, a oni ho udělali ředitelem místo vyhozeného jednoho jiného na Nerudově gymnáziu. A on mě hned vzal, říkal, oni blbnou, víš, a tak teďka to víš, to jsou ty horký hlavy. Tak mě tam vzal bez jakýchkoliv potíží, tak já jsem mohl dělat maturitu. Nakonec jsem ji dělal dřív než ostatní kluci na tom gymnáziu na Štrosmajerově náměstí. No tam jsem byl přijat jako víceméně jako hrdina, že jo, protože většina studentstva samozřejmě už tehdy, tak to byly 2% nějak socialisticky zaměřená nebo komunisticky těch už studentů.
1: A vy jste se netajil svým přesvědčením?
0: Ne, netajil svým přesvědčením a naopak. To já jsem nějak tvrdohlavý člověk, zřejmě já jsem s tím měl pořád potíže.
1: A pak po maturitě teda jste
0: pak po maturitě šel do kláštera, ano.
1: Podporovala vás v tom rodina, nebo to
0: pak, bylo? Ne, rodina to byla zděšená, že jo. Co to dělám za skopičiny, že jo. Tak nakonec jsem byl i ten doktor, protože řád žádá také lékařské vysvědčení, že jo, o tom, že ten je zdravý, tak když jsem tam přišel, tak se pan doktor úplně zarazil a říkal, jaký je to divný v současné době a morálního úpadku a rozkladu společnosti, že někdo jde do kláštera.
1: Někdo zdravý fyzicky.
0: Někdo zdravý fyzicky a dokonce i mentálně. Že?
1: Jaká to byla zkušenost?
0: Klášter to byla úžasná zkušenost, pro mě velice důležitá, protože jsem tam poznal, co to je řád, že jak si řád vůbec organizace a určitý způsob života, a který nakonec je spojen i má v sobě cosi vojenského, že? Kde jsou také určitá pravidla, která se dodržují, a potom samozřejmě to souviselo a to mi velice pomohlo, tak mě naznačilo, jak je nutno sám, bez vnějšího donucení zase si dělat sám pravidla, si stanovit. Opak je pravdou, jak se říká, že by někdo, že hledá útočiště v klášteře, tak tam ne, tam dostane dost času a musí ten čas si sám naplňovat také, a takže se to tam člověk naučí. Že?
1: Čili byste nastoupil na studium?
0: Nastoupil normálně do noviciátu. Mm-hmm. Studium je až po roce, že vždycky potom. A před ukončením noviciátu kousek, tak jsem odešel nějak.
1: To jste odešel ze svého vlastního?
0: Ze svého vlastního.
1: Proč?
0: No, domníval jsem se, že přece jenom je to jiný způsob působení na lidi, který je dost obtížný a vcelku špatně přijatelný, že pro většinu lidí, takže mě potom víc zajímal ten způsob žít mezi lidmi a naplňovat to, co jaksi konkrétními činy, no to mě došlo až taky až později, ale nějak jsem to tušil. Nějak.
1: Jakou jste měl představu o své existenci, když jste teda odcházel?
0: O své existenci jsem měl různé, no snažil jsem se dostat na medicínu, zvlášť mě zajímala psychiatrie právě. No tak zůstalo stále u toho, to znamená lidská psychika a všechno, co s ní souvisí, eventuálně její také úchylky a úlety a důvody a příčiny a tak dále. Tak to mě všude samozřejmě odmítli, no to padalo v úvahu, pak řekli teda, že by bylo dobře, abych šel do fabriky, no tak jsem šel do fabriky, no a prostřednictvím známého jednoho bývalého otcova spolu důstojníka, tak ten byl dost komunistou a měl styky, tak mě dali do ČKD Stalingrad, mě tam vzali do účtárny na nějakou dobu, abych se teda zocelil továrním prostředí s dělnickou třídou. A protože jsem věděl, že to dál nešlo, tak jako úředník se dostat někam na školu, tak jsem potom sám chtěl a šel do výroby. Tam jsem jezdil s ještěrkou potom.
1: A proč jste teda potom nenastoupil k normálním jednotkám, ale proč no do PTP?
0: To bylo samozřejmě, to já jsem nevěděl, tak oni ani ten klášter nějak by jim tolik nevadil, ačkoliv taky, že, ale právě Národní výbor ten měl ten papír, to bylo napsáno moje vyloučení za provokační chování během demonstrativní stávky, když jsme byli u komise předvolávací na vojnu, to bylo na Střeleckém ostrově. Tam se mě ptali, jestli jsem neměl nic s Národním výborem, no, tak já jsem nevěděl tehdy ani vůbec, že to byla taková záležitost, že... tak jsem říkal Národní výbor, no, tak mě nenapadalo nic, tak ten jeden se tam potměšil tvářím, že chci něco zatajit, což bych vůbec nechtěl, a ten říkal, jestli jsem nebyl vyloučený. Já říkal, a tohle to, no tak to jo, to jistě, to mě vyloučili, že jo. No a na to jsem měl to PTP.

Posloucháme příběh Jaroslava Plichty, adepta řeholního života, který odešel z noviciátu. Čekali na něj jednotky pomocných technických praporů.

0: Když se mě ptal rektor, že jsem ho pouštěl v Německu, potom končil vlastně svoji kariéru v Německu jako profesor, tak se mě ptal, který byl nejdůležitější úsek mého života, tak já říkám PTP a celý ten socialismus, protože tam jsem se dostal opravdu do styku se spodinou společnosti, dá se říct, a s těma hodně postiženýma a i s tvrdýma kriminálníkama. A ta škála toho kontaktu, to byla pro mě výborná škola, protože tam už přestalo to nějaký abstraktní studování života, nýbrž tam byli konkrétní lidé, kteří byli buď to zločinci přímo, nebo zas to byli lidé postižení, nebo i, dejme tomu, i psychicky z části úchylní a tak dále. To byla výborná škola. To soužití s nimi, poněvadž první soužití tam bylo, když nás do Libavy jsme nastoupili, ale jsme byli jen měsíc a pak první nasazení bylo v Hradci Králové a tam nás bylo 80 na jedné světnici v hotelu Paříž bývalým. Ten snad teďka funguje, doufám zase.
1: A šlo někdy i do tuhého, myslím, třeba psychicky, že jste se ocital na dně?
0: To u mě ne, protože mě to v tomhle smyslu nějak nevadilo, protože současně věřím tomu a žiji s Bohem a stále s ním také hovořím nějakým způsobem, takže co se mi děje, tak je z části také dopuštění určitého druhu, že? No ale potom se rozpouštěli po smrti Stalina a Gottwalda tyhle ty PTP, to bylo v listopadu, no tam šli, to nás bylo 1000, co do Libavy nastoupilo, asi to byl 61. prapor, ten se rozpouštěl v listopadu, no a 24 lidí nepropustili, no a já byl mezi nima.
1: Tak vy jste měl prodlouženou.
0: Já jsem měl prodlouženou. No a z těch důvodů to bylo, mohl jsem to říct asi jinak, ale tam přišly takzvané prověrky, tam přišel takový politruk, mladíček, 25-letý poručíček, no a ten se mě ptal, no a otázka, že jo, hloubavá, která byla rozhodující, tak byla, jestli věřím v Boha, a tím mě trochu rozčílil, abych to řekl jiným slovem, ale no a tak jsem řekl velice tvrdě ano na něj, no a tak to stačilo, takže jsem byl ještě potom 3 měsíce díl. No.
1: Napravován.
0: Než to bylo do napravení, tehdy my jsme to měli, po roce nám přečetli, služba se vojenská se u nás z důvodu vážné politické situace se odkládá její konec na neurčito, takže my jsme měli jaksi vojnu bez konce. A vlastně to bylo myšleno tak, až uznají, že to individuum se nějak vylepšilo. Takhle to viděl, že neuznávám Stalina jako Boha, až že mám svýho Boha, tak toho rozčílilo.
1: Čili vy jste tomu tlaku okolí a prostředí odolával?
0: Jistě, měl svůj vnitřní život, který nezávisl na tom, vlastně, co se víceméně dělo. Že?
1: A třeba Bibli mohl jste mít?
0: To ano, tak jo. To ano, to já jsem si svou literaturu zaopatřoval, tak oni, ta kontrola ta byla nedostatečná, tak oni hlavně chtěli výkony, protože za to byli placeni i ti oficíři.
1: To byla taky stavba, myslím, v té poslední fázi, když vám to prodloužili v závěru.
0: Ano, ano, to byla taky stavba, tak, ale předtím jsem tam dělal vlastně pucáka ministru Čepičkovi v Bedřichově, tam ve Špindlerově mlýně. Tam byl milionář Fuchs, nějaký zlatník pražský, tam měl vilu a tu obsadil potom Čepička a s rodinou tam jezdil občas. No, tak my jsme to tam museli dávat do pořádku, házet mu cestu a když to zapadalo sněhem, a takže sněhu jsem si užil 2 zimy tam v Bedřichově. No ale pak zase, já jsem byl jediný ze těch 24 lidí, kteří tam sloužili v tom vojenském středisku Bedřichov, tak jsem byl jediný, který ho nepustili a tak mě zase přeřadili k tomu útvaru, který tam stavěl tu silnici velikou, která je tam dodnes.
1: Jste vždycky tak trochu vybočoval z řady. No, čím to bylo způsobeno?
0: Já myslím, že je to normální. Já vybočuji i do dneška z řady. Poněvadž, když se snažíte žít jako křesťan, berete svoji víru vážně, no tak říká svatý Pavel, tak budete jako blázni. Ostatní vás budou pokládat za cvoky. Tak to už jsem jaksi si na to zvyknul a
1: přijal
0: tuhle tu roli toho cvoka, tak mě to nepřekvapuje. No. Je to cvokařství, myslím, který je obtížnější, než to nějak se divně oblíkat a chovat se určitým nápadným způsobem, že to člověk nemusí, a zdá se, že i to, co dělám, je dost nápadné pro řadu lidí.

0: Měl jste nějaké iluze o tom systému, nebo jste ho považoval za zločinný už v té době a měl jste ponětí třeba o koncentrácích a politických vězních?
1: Jistě, tohle to jsem všechno věděl a pokládal jsem to naprosto za zločinný systém, takže já jsem vlastně nebyl ani činný v ČSM a tak dále. Do rohu jsem musel, že jakmile se automaticky nastoupilo do fabriky, ale jinak jsem právě se nikdy ničeho nezúčastnil a jasně stál, že proti tomu ten systém, ten mě byl naprosto odporný celou svou konstitucí, že a způsobem, protože také ničil to, co já jsem měl rád, nebo v co já věřím a co by člověk chtěl žít. Že?
0: Kdy jste začal myslet na to divadlo, protože zatím jste byl ochotník, amatér, kdy jste na něj začal myslet vážně?
1: Tak ono, to jde přes prožitky, že a z toho jsem potom vytvořil i svůj systém. Je to, že je důležité, že člověk najednou dostane jinou roli v divadle. Není tím, co je a je vybídnut a my jsme tam měli právě s tím kolegou jedním, který tam měl taky milou dívku v Hradci. Jsme byli v Hradci Králové, tam jsme stavěli fabriku, rozšiřovali vojenskou a tak jsme začali hrát divadlo. No a tam jsem zjistil, jak najednou vstupuje a může člověk vstoupit do jiného člověka, do jeho světa a tím vlastně hrát jinou roli. No a ta možnost, že, která tu je, ta je fascinující nakonec, že já se ocítal potom úplně v jiném světě, byl jsem ve hře a ne v tom PTP a v té službě, že jo, tak když jsem se roli učil třeba v noci při službě nebo tak, tak člověk se dostával do jiného světa. No a tahle ta možnost, kterou divadlo skýtá, tak to už mě neopustilo ten zážitek a právě to byl pro mě únik z té reality a ta možnost hrát divadlo, hrát jiné světy, hrát jiné role, jiné postavy a tak dále. Jinak jsem hrál potom v tom divadle a to už bylo poloprofesionální, skoro máj, to bylo na
0: Koruní.
1: To je při Koruní. V Koruní, tak tam jsme hráli pravidelně pro děti každou neděli a také ale i pro dospělé. Také jsme vyhráli ten Hronov, že amatérský.
0: Takže to už byl vlastně jenom kruček k té profesionalizaci.
1: Ano, ano.
0: Jak k tomu došlo?
1: No, k tomu došlo, tak já se snažil pořád, že to bylo pravidelně a pravidelně jsem byl vyhazován a potom se hlásit na vysoké školy. Potom jsem se teda hlásil na režii, na DAMU a druhou možnost jako těch vysokých škol byla, poněvadž to nově otevřeli, byla divadelní věda na Filozofické fakultě. Tak na DAMU mě nevzali, tam se domnívali, že už jsem moc starý, to mě bylo už těch 31, ale vzali mě kvůli tomu, že jsem uměl jazyky, tak mě vzali na divadelní vědu. A tím to začalo vlastně potom dál.
0: To jste prožil vlastně 60. léta teda na studiích?
1: 60. léta jsem prožil na studiích a nejenom to, tam jsem už, protože tehdy udělali vejrašku na Národním divadle, tam byly nějaké hádky a zakročil ústřední výbor a instaloval tam Vítězslava Vejrašku jako šéfa činohry. Byly hádky s Krejčou a jeho skupinou lidí. A Krejča si vymínil, že starý pán Getz, slavný dramaturg, který dramaturgoval jak za protektorátu, tak za první republiky, tak za komunistů, takže ten vydržel všechno, tak ten, když mu bude jaksi dělat dramaturga, jaksi velký zkušený člověk, no a ten zase řekl, že to udělá, když bude mít 3 mladé pomocní, no a vybral si mě, protože chtěl někoho, kdo umí jazyky. No. Tak jsem to byl já, Milan Calábek a Zdeněk Hedbávný.
0: No dobrá, ale přece jenom předpokládám, že ta vaše představa divadla se tak trochu lišila od té reality toho kamenného divadla tam.
1: Jistě, no tak ta moje představa tehdy, ovšem ty moje představy nebyly tak vytříbené a ty zkušenosti s tím a člověk musel sekat do brotu, že víceméně, no ale bylo tam to jsme prosadili nakonec a to už jsme ze starého pána k tomu museli tlačit, tam byl Malér takový třeba, že jsme hráli Šumaře na střeše, to je podle Šoloma Alejchema, že podle těch jeho povídek a v té době začala válka s Izraelem a teďka ústřední výbor byl proti tomu, to se muselo platit v dolarech, v devizách nakonec a tak to chtěl Getz stáhnout, se bál a tak jsme ho vlastně donutili a tehdy tak to byla dost významná inscenace, hlavně pro Peška v jeho roli hlavní, jak si toho mlékaře, že jo. To se dalo, tak to byla ta 60. léta. V té dramaturgii jsem byl do roku 68.

0: z takzvaného PT páka, nespolehlivého elementa, lektorem a později dramaturgem v činohře Národního divadla pro německou a románskou oblast. Spolupracovníkem na inscenacích režisérů Radoka, Macháčka, Sokolovského. Překladatelem, autorem divadelních článků a úvah. Ale slibná kariéra Jaroslava Plichty, mladého vzdělaného dramaturga, netrvala dlouho.
1: To bylo Národní divadlo, že tak to je souboj. Tak je tam o kariéru, jak různých, tak jsou tam nabitou, to bylo režiséry, že, kteří chtěli uskutečňovat svoje ideje, ale dalo se s nima dobře spolupracovat. Macháček, ten byl vždycky na okraji šílenství, ale s ním jsem dělal Pirandela, šest postav hledá autora, to jsem mu nově překládal vlastně celý. Za to mě poděkoval a pozval k obědu. Ale jinak bych měl víceméně tendenci režie, že, a to až v Německu jsem se k tomu dostal a zjistil, že umím psát a můžu psát.
0: Jak jste prožíval přece jenom sklonek 60. let a uvolnění, pražské jaro a to vše teda v Národním divadle?
1: To se dá těžko říct, zvlášť na Národním divadle herci jsou vůbec svérázný spolek, že atmosféra na divadlech je velice svérázná, ono to má charakter hysterie. Tak já jsem po výzvě jednoho inženýra z Čekáre Stalingrad, tak jsem zakládal na KAN na Národním divadle a chodil jsem tam od národních umělců a herců a mě podepsali tu podporu a takové věci. No oni to samozřejmě skoro všichni podepsali, ačkoliv byli ve straně, že a tak dále. Když to přicházelo od dramaturga, tak mysleli, že to je asi vyšší instance. To byl až nepříjemný zážitek, poněvadž jediný, kdo to nepodepsali, no tak to byl Lukavský, který byl charakter právě a člověk věřící a potom Munzar taky ne, že? A jinak ale všichni ti národní umělci. No a člověk si tam nedělal iluze, že takovou, pokud jde o charakter lidí, no. Takže to bylo až víceméně, pokud jde o takové lidská setkání, až na výjimky, jak říkám, jako Lukavský nebo někdo jiný, tak to byla taková určitá zbabilost, patolízalství vůči mocným tohoto světa a tak dále.
0: Vy jste vlastně dlouho nelenil.
1: Týden asi.
0: Týden po okupaci a měl jste nějakou představu, co bude dál?
1: Představu jsem měl, tak jsem se domníval, že tak perfektně zas německy neovládám, protože jsem to dělal víceméně pasivně, no i když návštěvy jsem přijímal, které byly ze Švýcarska, Dürrenmatt, Frisch a Osburg teatru, tak jsem s nima samozřejmě chodil a dělal jim společníka, ale to byl víceméně, že takový jenom okrajový styk, no tak ten jazyk jsem ovládal, ale ne tak, abych mohl třeba dělat práci nějakého dramaturga. Tak jsem se domníval, že když odejdu, tak budu nějakou dobu pracovat úplně manuálně někde nebo něco takového, až ten jazyk zvládnu. No ale naštěstí to bylo právě přes Bela, protože to všechno šlo tím, že moje první žena o 15 let mladší než já, že, tak ta měla strýčka ve Vídni, Richtrová se jmenovala, tak u toho jsme byli první týden a já v té době, poněvadž už jsem měl styky a s Belem jsem se setkal, ten byl v té době právě okupace, byl v Praze a já jsem měl za úkol s ním udělat interview, z toho se šlo právě, tak jsem se jenom s Belem setkal a tak jsme se bavili, že jo. No a potom, když jsem byl v té Vídni a čekal, no, tak jsem psal na Frische, na Dürrenmatta a na Bela, že tak nejličtějíc a nejrychlejíc s nich mentalitou nejzajímavější, tak byl Hein, tak ten mě okamžitě poslal peníze, a abych přijel na cestu a to příbuzenstvo té mé první ženy, tak to nás ilegálně vlastně přes hranice, abychom nemuseli čekat na nějaké vízum, tak nás transportovalo ilegálně v kufru auta přes hranici tam u Salzburgu a tam jsme jeli potom dál až do Kolína nad Rýnem, kde nás převzal Belův syn a u něj jsme byli v jeho zahradním domku takovým, který tam měl pro syna jednoho, tak tam jsme bydleli asi 2,5 měsíce nebo 3 měsíce.
0: Vy jste měl rodinu tehdy?
1: Nebo? Ne, jenom právě mladou ženu.
0: Asi jste na divadlo nepřestal myslet, ani tam?
1: Tak tam to bylo způsobeno poměrně rychle tím, že ten šéf dramaturg televize VDR, která tehdy vyráběla šílené množství her, oni byli bohatí a měli moc peněz, tak ten právě angažoval mě, abych vlastně dělal takovou spojku pro Bela. Že pro Bela něco udělají vlastně přes
0: vás.
1: Přeze mě, jak si.
0: Jak to bylo obtížné pro vás etablovat se v těchto kruzích. Určitě je tam dost velká konkurence.
1: No jistě, tak to já jsem měl to štěstí, že to nakonec, protože jsem člověk dost podohlavý, tak jednak jsem odporoval i tomu šéf-dramaturgovi, tomu našemu panu doktoru Rorbachovi, poněvadž oni dělali taky exkluzivní hry, které si dokonce ti autoři sami režírovali a dívali se na to 2% publika v Německu, ačkoliv to byl první program. A já jsem proti tomu víceméně brumlal a to byla jedna věc, no pak jsme se právě po roce rozešli. Pak jsem šel do Frankfurtu nad Mohanem jako dramaturg do činohry. Tam byl takzvaný demokratický model divadla, tam vytvořili a taky byl v tom Günter Grass, který mě mohl pomoct a Erfurt, pan profesor tam byl a Münch, Richard Münch, ten dělal tu činohru. No a s tím jsem měl hned po roce ten krach, poněvadž on tam nechtěl jednu hru a to byl Grass právě, Die Plebejer Proben, ten Aufstand, to bylo o Brechtovi a jak intelektuálové zklamou v různých revolučních situacích. No a on se, ten Münch se toho bál, poněvadž Frankfurt byl do té míry levicový, tam já se dostal komicky do paradoxní situace, že, protože jsem nebyl socialista a ani materialista, no tak jsem nebyl víceméně přijímán, tehdy to byla levicová vlna, že, všechno na univerzitách byla sporyní ve Stválsku, ne tak v Bavorsku, ale tam musel být každý levicový a anarchisticko markuzovský, že jo, neomarxisticky orientován.
0: Ona doznívala ta vlna ještě ta vlna, 60. let.
1: To byla ta vlna těch 60. let, ona nedoznívala tam právě teprve rozkvětala, že jo, na univerzitách. Tak s tím jsem měl potíženo. Potom naštěstí zakládali ty školy, no tak tam jsem měl konflikty, takže jsem se brzy rozcházel se svými těmi zaměstnavateli a potom všem, no to jsem napsal už Grassovi, pak jsem se snažil, protože zakládali jako vysoké školy pro sociální pedagogiku a vůbec pro sociální práce. No a tehdy tam byl obrovský požadavek kvanta docentů, tak jsem začal jako vysokoškolský profesor v Dortmundu a tam jsem si mohl dělat, to už byla právě takzvaná Narrenfreiheit, že, tak to už jsem si mohl dělat jako pan profesor, co jsem chtěl.

0: Takže jsem v posledních letech tak víc jak od poloviny své činnosti na těchto vysokých školách, nejdřív jsem byl v Hagenu a pak v Dortmundu, tak jsem vlastně redukoval svoje přednášky na minimum teoretické, protože to vím, že se to mohli naučit, ale nemá to vůbec vliv na jejich život, že? Ale zjistil jsem, jaký je rozdíl, tak jsem měl dvě dost dlouhodobé a čtyřhodinové semináře, kdy jsem s nima dělal konkrétní hry, takzvaný rolnšpíle a vůbec přes tělo, přes zážitek těla, přes situace, třeba co je to být slepý najednou a tak dále a hrát si s tím, že a jednání a dotyky a tak dále, to bylo jedna velký seminář a druhý byl divadelní přímo, kdy jsme dělali produkce a proto jsem už psal svoje, dělal úpravy a psal jak svoje texty, tak potom upravoval nějaké hry jiné. Potom jsem dělal analýzu televizních pořadů a dějinám filmu, že taky, kde jsem ukazoval na tom, jak se mění vývoj vlastně vkus člověka od začátku 20. let až v současnosti třeba obraz ženy a podle toho, jak vypadaly dřív hrdinky nebo i hrdinové, kteří nám potom připadají směšní, že v současnosti.
1: Co jste touhletou činností vlastně sledoval? Víte, čím jste byl veden a jaký byl ten cíl, co jste sledoval?
0: To je to též, co dělám i v současnosti, že tady, aby si uvědomili, co člověka vytváří, spolu vytváří, co znamená tvorba osobnosti, tvorba charakteru, od čeho jsme závislí, jak jednáme, aniž si to uvědomujeme, protože to jsou strašlivá čísla, že 93% lidského jednání, to je Freud, že starý, tak je nevědomý nebo podvědomý. My se chováme konformně společensky a to si přinášíme do soukromého života o určitý model chování. Jakmile jsme donuceni hrát a k té hře nás může donutit jednak konflikt, strašlivý ten konflikt může být choroba, třeba kdyby mě auto ujelo jednu nohu, tak už nebudu tím běžcem, když jsem na to byl zvyklý, že nebož musím se měnit. Tak to jsou ty impulzy, no a já právě dělám taková cvičení, kdy těm mladým lidem tu situaci měním. To znamená, ty staré mechanismy, ty stereotypy nefungují, to znamená právě to nevědomí, musí hrabat vlastně v nevědomí. Něco nevědomí, to je vlastně spoluvytvářeno taky stereotypy, o kterých se dál nepřemýšlí, že? A o reakcích, o kterých se nepřemýšlí.
1: Má ta vaše metoda a ty cvičení vést taky k určitému typu sebepoznání?
0: Jistě, tak to s tím souvisí, že? Protože nikdo nemůže jednat ani pozitivně navenek, když je vnitřně vlastně nejistý a neví, co ho ovládá. Čili jistotu vnitřní člověk získává tím, že dokáže překonávat jiné situace, dokáže si hrát víceméně se sebou, se svými slabostmi, se svými chybami. Sebeuvědomění nelze od produktivní komunikace navenek oddělit.
1: Vraťme se k vašemu příběhu. Co vás přivedlo zpátky?
0: Tak musím říct, že Prahu jsem odepsal, že celé české země a žil už plně jenom v Německu, ale když jsem byl právě penzionován, tak a došlo k tomu zlomu. Do penze jsem šel v roce 94, to mě bylo 65 v Německu si jde, že tam se musí končit, tak mě zajímalo, co se tu dělo za tu dobu, jak se to vyvinulo. No a chtěl jsem zažít něco nového, tak to je, přiznám se, takový určitý egoismus, že člověk, když je mu 65, tak abych se získal právě, měl nějaký nový konflikt, nové impulzy a z těch důvodů jsem se vracel do penzi, už jsem měl, že jo, zajištěnou německou, takže až
1: a
0: 90.
1: A když jste teda sem přijel a nasál jste ten vzduch, tak co jste cítil?
0: No, to bych označil za víceméně, a čím déle jsem tu byl a čím více jsem tu byl a pobýval, tak to na mě působilo katastrofálně. Že já tu zažil, jsem nastoupil do soukromého institutu pedagogiky volného času, poněvadž mě to bylo jedno, zase jenom pracovat s mladými lidmi a tam jsem vedl oddělení aplikované psychologie. To bylo 3leté studium, studenti si to museli platit, nějaký pan Maršálek to založil. Tak tam jsem vyučoval 3 roky plné, ukončil to, no a nakonec se zjistilo, že ten manažer toho, pan Blumentritt, doktor, ten tu školu vytuneloval a oni to pak neuznali ministerstvo. I když to stálo tolik lidí, mě nervy a práce, že a 3 roky vlastně to byly vyhozené, tak to byly takové ty první zkušenosti, to byly strašlivé.
1: Jakže se jmenoval
0: Blumentritt. Nevím, jak skončil ten jeho proces. Kdyby se mě někdo ptal na českou mentalitu nebo na vlastnosti českého národa, co je pro něj typické, no, tak bych řekl právě ta bezcharakternost, že nemají pevný charakter. Jestli tady člověk nemůže o něco opřít, že tak pravidelně.

a zároveň sponzorem tohoto zařízení, které je zaměřeno na léčbu narkomanů závislých na heroinu. Je kritikem konzumní civilizace i typických českých nešvarů, ale zároveň je i člověkem, který dokáže v druhém objevit jeho osobnost a charakter.

0: co mě, jak říkám, to byl ten egoismus, že člověk, pokud síly má, může plně ještě pracovat, jak říkají, tak si na plné pecky, že? A jak s těmi drogovi, a mě to fascinuje, tam jde o život, že? A já můžu nakonec pomáhat něco, co jsem ušetřil.
1: Ta je vaše role třeba a tak dále. Téhleté pomoci. Vy pomáháte drogově závislým.
0: Drogově já s nima dělám zase svoje cvičení a ještě s nimi dělám večer přednášky a předtím děláme také a budeme tam mít divadelní festival, je tam pravidelně, je tam uspořádáván a tam jsem s nimi už dělal 3 představení. Tam jde o to, že to je konkrétní, přímo skoro evangelijní záležitost. Kristus ten byl obklopen nevěstky, zloději, prostitutkami, celníky. Společnost nahoře ho nezajímala, ačkoliv je to ve svém životě, pokládám to taky z části za chybu, jenomže já to nestíhal. Nestíhal jsem se profilovat nahoře, ačkoliv by to člověk v určitých chvílích potřeboval. No. Ty styky a pomoci třeba dejme tomu různým způsobem. Mě stála třeba ta Magdalena už 1 000 000 korun českých.
1: Proč ti lidé v takovém masovém měřítku tomu propadají?
0: Ta věc je podle mě úplně jasná, dejme tomu evidentní, že teďka jsem to napsal pro Univerzum křesťanské akademie pro ten časopis, článek, já nevím, jestli vyjde. O tom tak já tam říkám, že tato společnost totiž není normální, pokud jde o lidskost. Její struktura je perverzní v tom smyslu, poněvadž duch tu nehraje primární roli. Když hraje materiální konzum a to, že celá reklama a celá výchova slibuje člověku, máš být šťastný a máš být zaopatřený, bolest neexistuje pro tebe, no tak oni se jenom podle toho řídí. Takmile, jakmile ti mladí lidi mají nějaké problémy, jako chodí už dneska matka, když má takzvaný hyperaktivní dítě, no tak dostává okamžitě tabletky, že tak oni jsou od dětství, už jsou vlastně krmeni různými psychofarmaky a takovými věcmi, no tak oni jsou na to víceméně zvyklí a na všechno jsou tabletky. No tak jsou tabletky pro štěstí, no tak když oni se cítí hezky, no tak si to všechno pro hezký zážitek a prožitek a nehovoří se o utrpení, o bolesti a o odpovědnosti za ostatní. Jakmile tohle z toho odpadá, no tak už jsme v té perverzní společnosti, která je společností, kdy se každý snaží co nejpříjemněji, co nejhezčí žít a oni jsou jenom děti, praví děti toho jako konzumenti drog.
1: Kdybyste se ocitnul v takové situaci faustovské volby, měnil byste, myslím, svůj život, životní cestu, životní příběh?
0: Vůbec ne. Já jsem nepřetržitě jak obdarováván Bohem, tak do příležitosti, a byl jsem vždycky právě, takže nestačím, jenom hlavní moje modlitba je latinsky, že jo, díky tobě Bože za všechno dobrodění, která mi prokazuješ nepřetržitě.
1: Jste křesťan, mluvíte jako křesťan, v čem vidíte, si uchováváte a vidíte naději?
0: Tak naděje je v tom, že samozřejmě vyrovnání sil dobra a zla, zrození, rození se nových věcí a umírání, to je otázka, souvisí

Vící dokonce s vesmírem, vesmírná a dimenzí, které jsou daleko širší a vedle kterých je ještě právě ta neuvěřitelná síla, kterou nazýváme Bůh, který je tajemství, tak věřím v tu rovnováhu, že když tohle to dal ten život do pohybu, že tak ten život, i když je spojen nepřetržitě, pokud jde o materiálnost, se smrtí, takže tady dochází k určitému vyrovnávání, že a dojde jednou k té rovnováze, kterou my nemůžeme zachytit, poněvadž jinak že to je moje teorie, kterou pořád hlásám, protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak jakmile člověk Boha neuzná, stává se Bohem sám. Má v sobě tu touhu po absolutnu, po naprostý vládě, vys všechny vládce, Hitlera, Stalina a dělá ze všeho vlastně náboženství. Dělá ze svého života náboženství. To je, a že je to ta pravá víra. I když si říká, že je ateista nebo tak, tak on tomu věří, že tak, jak žije, tak to je správný způsob života. Že čili každý má svoji víru a každý se posazuje na ten trůn boží, jakmile toho Boha neuznává. Já mám tu výhodu, takže to ve své víře potom nejsem tak plně zodpovědný i za všechny hříchy a nemusí mě taky ničit to zlo, který zažívám nebo který jsem zažil, i ty perverzity moderní společnosti, kterou pokládám za totálně perverzní, protože jinak ta společnost to musí jednou poznat a když ne tady, tak někde jinde ve vyrovnání, v konfrontaci s nějakou jinou realitou, která je právě jiného druhu, že? Než jenom ta materiální.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
1: Poslouchejte celý příští týden po půl druhé na Českém rozhlase Plus.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Britský vědec Eric Hobsbawm byl jeden z nejvýznamnějších historiků 20. století, celoživotní zastánce marxismu. Svým dílem ovlivnil celé generace vědců a politiků. Historie v jeho podání už nebyla výsadou učenců a odborných konferencí. Snažil se, aby byla srozumitelná pro širokou laickou veřejnost.
5: Hobsbawm se narodil v roce 1917 v židovské rodině, která žila v egyptské Alexandrii. Jeho otec pocházel z Británie, matka byla Rakušanka. Osud jeho rodičů poznamenala první světová válka. Co by občané z nepřátelených států, které proti sobě bojovali, měli svatbu na britském konzulátu v Curychu a jejich sňatek musel schválit britský ministr zahraničí. Protože nemohli žít v žádné z válčících zemí, odešli do Alexandrie, kde se pár let předtím poznali.
4: Hobsbawm strávil dětství a dospívání ve Vídni. Po otcově smrti rodina odešla do Berlína. V roce 1933, jen pár dní předtím, než se Adolf Hitler stal říšským kancléřem, se Hobsbawm poprvé dostal do kontaktu s komunistickou stranou Německa. Sám to později komentoval slovy. Vyhnout se politice bylo tehdy nemožné. V Německu jste neměli na výběr. Kdybych byl Němec a ne Žid, nejspíš by se ze mě stal nacista.
5: Později uprchl před nacisty do Anglie a vstoupil do tamní komunistické strany. Po vypuknutí druhé světové války se dobrovolně hlásil do vojenské zpravodajské služby, ale kvůli politickému přesvědčení ho nepřijali. V komunistické straně byl až do jeho zániku v roce 1991. Ovšem Hobsbawm zůstal přesvědčeným marxistou až do konce života, i když ho za to mnozí kritizovali. Hlásal, že sociální nerovnosti je potřeba pranýřovat a že je proti nim třeba bojovat.
4: Hobsbawm se přinejmenším část svého života nespokojil s pouhým interpretováním světa z pozice akademika, ale snažil se do dění aktivně zasahovat. Podepsal například dopis historiků protestujících proti sovětské okupaci Maďarska. Brojil také proti tankům, které v roce 1968 potlačili Pražské jaro. V britské komunistické straně patřil ke skupině hlasitých kritiků Moskvy.
5: Po celý život působil jako profesor na několika britských i amerických univerzitách. Později se stal prezidentem londýnské Birkbeck College. Jako marxistický historiograf se vyhýbal pouhému popisu politických událostí, ale vždy se je snažil pevně zasadit do ekonomických a sociálních souvislostí.
4: Jeho stěžejním dílem je trilogie věnovaná moderním dějinám Evropy, která zabírá období mezi lety 1875 až 1914. Hobsbawm tuto epochu označil za dlouhé 19. století. Podle něj toto období charakterizuje proměna aristokratické společnosti v nový typ, ve společnost buržoazní. 20. století považoval naopak za krátké a v jedné ze svých knih ho přiléhavě označil za věk extrému.
5: Dostalo se mu uznání od celé řady vědců i politiků. Za zásluhy na poli vědy ho také vyznamenala britská královna Alžběta II. Hobsbawm zemřel v Londýně v roce 2012. Prakticky do posledních týdnů svého života publikoval a aktivně se vyjadřoval k událostem ve světě.
3: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Nizozemská centrální banka stáhla desítky tun zlata z amerických trezorů kvůli obavám schování americké vlády. České tenistky hrají na US Open o postup do čtvrtfinále a zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačností a později bude dál se vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
7: Žádáme Ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
8: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
9: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
8: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
10: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce Ústavního soudu.
8: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
6: Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů. Po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
11: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Medvědici s dvěma mláďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, aby nevenčili psy na volno a aby byli opatrní při pohybu v přírodě. Událost potvrdil i policejní mluvčí krajské policie Zlínského kraje Petr Jaroš.
12: Možný výskyt medvěda či medvědů hlásil policistům starosta obce Lhocko, který tímto zároveň požádal o to, abychom vyrozuměli měli představitele města Vizovice, aby si případně přijali vlastní opatření.
6: České tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále. Jejich zápasy vidí reportér David Prouza.
13: Karolína Muchová před malou chvílí ztratila první set proti Američance Navarové, nebo v utkání s Američankou Navarovou 3-6, v tom druhém vede 1-0. Linda Nosková zahájila svůj souboj s další domácí tenistkou Ann Leeovou, prohrává v první sadě 0-1, ale podává z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: České basketbalistky prohrály v úvodním duelu na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. O postup ze skupiny pak budou Češky bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky.
14: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Vlašim a nehody na tahu z Turnova do Hrachova. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pozor za sjezdem na Kolín a Vlašim. Na kilometru 43 je zastavilo nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Pozor také na D1 z Brna směrem do Prahy, a to kousek za Brnem za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 také tam stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Také tam nepřekáží, ale přesto pozor. Na silnici číslo 10 z Turnova a Prahy do Hrachova komplikace na dvou místech. Za Malou Skálou u odbočky na obec Líšný řeší nehodu osobního auta, je to větší nehoda, projíždí se pomaleji a nehoda je pak na desítce také rovnou na příjezdu do Hrachova. V části Janov tam se srazila dvě osobní auta, projíždí se plynule. A v Ostravě stále opatrně v Martinovské ulici směrem z Martinova do centra Ostravy v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště vyprošťují auto po nehodě do tramvajového kolejiště, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, přeháňky už jenom výjimečně. Později se má dál vyjasňovat. A teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Možné je téměř všechno, musí se jen chtít. To je kredo dnešního hosta hovoru, kterým je dnes primář žilní kliniky, doktor Otašic. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Je pravda, že onemocněním křečovými žilami trpí až 80% populace?
16: Dá se říct, že s věkem to procento roste. V těch 20 letech je to takových možná 20 až 30% a do těch 50-60% let se to množství zvyšuje. Těch 80 si myslím, že je trošku moc, ale do těch 50-60% to určitě bude.
15: No ale je to naše dnešní téma. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Hovory.
15: Možná je to zbytečná otázka, když říkáte, že ke stáru tím onemocněním trpí každý druhý, ale co jsou to křečové žíly, jak se projevují?
16: Tak křečové žíly je nemoc žilního systému a křečové žíly postihují hlavně teda dolní končetiny na základě nedostatečnosti žilní a nedostatečnosti pojivové tkáně, kde ty stěny žil nejsou kvalitní. Dochází k rozšiřování žil a tím pádem, jak ty žily jsou rozšířené, tak nefungují chlopně a tak dochází k dalšímu rozšiřování a případným komplikacím následně.
15: No proč tedy mohou být nebezpečné?
16: Tak nebezpečné jsou po zdravotní stránce proto, protože přináší komplikace. Jsou to záněty povrchových a hlubokých žil, trombozy povrchový a hluboký žil. Potom následně mohou vznikat po těch zánětech bercové vředy, dochází i k stenčení kůže na dolních částech nohou a takový ten největší problém, který teda nepostihuje všechny, naštěstí, je embolie plicnice, která může být fatální někdy.
15: Je pravda, že v křečových žilách může být až litr krve?
16: No, myslím si, že u pacientů, kteří chodí s velice zanedbanými křečovými žilami, že v každé noze, když jsou ty žily doopravdy rozsáhlé, tak ten půl litr krve navíc je. Problém tam není, že ta krev je tam navíc, ale je, že se nepohybuje. Jsou tam splodiliny látkové přeměny a ty způsobují právě problémy a obtíže, kterými křečové žíly jsou pravidelně postiženy. To jsou různé bolesti, tlaky, křeče.
15: Jakého jsou druhu? Co jsou to třeba mikrovarixy?
16: Mikrovarixy, metličky, takové pavoučí sítě, jsou ty nejmenší křečové žíly, patří taky. Někdo si myslí, že to nejsou křečové žíly, ale patří také do té skupiny křečových žil. Jsou to doopravdy nitrokožní drobounké žilky.
15: A počítají se k něm i otoky kotníků?
16: Otoky kotníků mohou být různého původu. Dost si lidi myslí, že když mají křečové žíly, takže ty otoky jsou od křečových žil, ale není tomu tak. Těch možností, proč vznikají otoky, je spoustu.
15: A pomáhají kompresní punčochy? U těch otoků asi ano, ale jak u těch křečových žil?
16: Pomáhají jak u těch otoků. Když jsou to lymfatické otoky, tak tam je třeba přidat na kompresy a je vhodný mít třetí kompresní třídu, ale u všech křečových žil jsou preventivní jako konzervativní postup zcela zásadně doporučovaný. Je to proto, že ty kompresní punčochy mají větší, ty kvalitní kompresní punčochy mají největší vztah dole u kotníku a pak směrem nahoru podle toho žilního gradientu ten tlak se snižuje a způsobuje to, že ty žily jsou zmáčklé, nemusí tam docházet k těm trombozám a nemusí docházet k tomu stálému rozšiřování řečových žil. Vemte si ten půl litr krve, každým krokem tam působí určitým výrazným tlakem.
15: Co to znamená, že jsou různé stupně té komprese?
16: Ano, to je podstatné. Pro křečové žíly se doporučuje druhá kompresní třída, pro lymfatické otoky je to třetí kompresní třída až čtvrtá kompresní třída. Je i první kompresní třída, to jsou podpůrné punčochy. Ty se mohou nosit taky, ale nemá to ten hlavní efekt, který má ta druhá kompresní třída.
15: A dají se nosit dlouhodobě?
16: Právě dlouhodobě by se měly nosit v případě, že člověk odmítá operaci. Mm-hmm. Tak pak je to, dá se říct, že doporučujeme ty punčochy nosit do doby operace. Po operaci ještě krátkou dobu je vhodné punčochy mít a potom do budoucna po kvalitně provedené operaci už doporučujeme nosit punčochy na dlouhé stání, dlouhé sezení, ale hlavně na dlouhé lety. Lety přes 3 hodiny, kdy člověk sedí ve skrčenecké poloze ekonomické třídy, tak tam prostě ty punčochy jsou na místě.
15: Jak tedy křečové žíly vznikají, nebo možná spíš proč?
16: Tak je to čistě genetická záležitost, dispoziční, kde z 80% až z 90% je ten problém daný rodiče Mayer, to jeden z rodičů, tak je to těch 80%, jeli postižení u obou rodičů je to až těch 90%. To je hlavní, proč ty křečové žíly vznikají.
15: A čím to je, že postihují víc ženy než muže?
16: Tam jsou 3 základní důvody. Je to jednak hormonální cyklus, kdy ty estrogeny působí negativně, pak jsou to opakovaná těhotenství a pak je to samozřejmě i jiné postavení pánve.
15: Co je nejčastějším motivem, že za vámi pacienti přicházejí u žen estetické důvody?
16: Tak u žen to z velké části jsou důvody estetické. U mužů většinou zase v tom figuruje žena, která manžela vyšle na operaci.
15: V jakém věku se objevují nejčastěji? Vy jste mluvil o dvacátnicí, že už tehdy se to může objevit takové onemocnění, ale asi čím jsme starší, tak ta pravděpodobnost je vyšší.
16: Těmi křečovými žilami se zabývám už hodně dlouho a musím říct, že za tu dobu slavíme 32 let kliniky a 10 let na novém pracovišti a musím říct, že máme i pacienty 13-letý, kdy už přichází s rozsáhlými křečovými žilami. Většinou se snažíme tu operaci posunout až po pubertě, ale někdy se nám to nedaří, někdy musíme operovat klidně i v těch 13-12 letech.
15: Kdy je ten okamžik, kdyby měl člověk vyhledat lékaře?
16: Lékaře by člověk měl vyhledat u jakékoliv nemoci okamžitě. To znamená, u těch křečových žil jsou to příznaky subjektivní, bolesti, tlaky, neklidné nohy, pálení, svědění, noční křeče. A současně k tomu přichází i to, že ty žily jsou vidět. Jakmile se na noze objeví trošku rozšířené žíly, je vhodné zajít za lékařem. Ideální jsou i preventivní kontroly, když člověk ví, že má rodiče s křečovými žilami a ještě nemá, tak to preventivní vyšetření provádíme taky.
15: A dá se jim nějak předcházet sportem, aktivitou?
16: Tak
15: stravou?
16: Zásadně, co je negativní způsob, jak se křečové žíly mohou rozšiřovat výrazně, je nadváha. Nadváha je zcela nevhodná. Statické zatížení, dlouhé stání, dlouhé sezení je vhodné, když tak kontrolovat těma punčochama kvalitníma. No a je to samozřejmě celý životní styl, dostatek pohybu.
15: Nekouřit.
16: A snažit se do svého režimu dát nějaké pohybové sportovní aktivity.
15: Začátkem 90. let jste absolvoval stáže v Belgii, ve Francii, v Anglii. Právě v nemocnici King's College jste získal zkušenosti pro svou příští praxi?
16: Já si myslím, že všude bylo něco zajímavého. V Belgii jsem byl na privátní klinice, kde jsem se seznámil s fungováním privátního sektoru v zajeté společnosti bez nějaké bolševické interrupce. A tak to bylo zajímavé. Následně jsem odjel do Paříže se podívat, jak vypadá ta metoda Shiva, což byla taková zajímavá metoda, která prvně použila k vyšetření ultrazvuk, což je v současné době asi to zásadní, co člověk potřebuje. No a v King's College na One Day Surgery Clinic u mistra Baskervilla v Londýně jsem se právě seznámil s fungováním jednodenní chirurgie a práce samozřejmě v privátu.
15: Mám pocit, že jste zkušenosti sbíral i třeba v Austrálii, tuším, je to tak?
16: A v Austrálii jsem byl taky, tam jsem se byl podívat na jednodenní chirurgii na kolegama.
15: Jenom jsem si říkal, jestli třeba u protinožců řeší stejné nebo jiné problémy s křečovými žílami.
16: Musím říct, že v vyspělém světě ty křečové žíly řeší všude. Byl jsem na nějaký přednášce v Pekinu, v nemocnici, ty největší, a mi tam ukazovali pacienty, který vypadají úplně stejně jako u nás. Rozsáhlé křečové žíly, i u Číňanů.
15: Vy už jste to sám připomenul, v roce 1994 jste v Praze založil u nás tehdy první kliniku jednodenní chirurgie, žilní kliniku. Co znamená, že křečové žíly léčíte bezbolestně?
16: Další z těch pozitivních věcí, které jsem si přinesl z té stáže, byl i způsob anestezie. No. Způsob anestezie s novými anestetiky, které před revolucí u nás nebyly ani známé, ani dostupné, a tak tam záleží na anestezii. Samozřejmě je to operační zákrok, který u klasických operací je docela bolestivý, jak po té operaci, ale tady je třeba udělat všechno proto, a to taky říkáme, že chirurgický pacient u nás nesmí pocitovat bolest. Takže to daný tou anestezii. Provádíme anestezii lokální, tož je to hlavní, zásadní. Používáme na to speciální anestetika ze Švédska. Tak to je podstatná záležitost. U každé operace máme jako pro bezpečnost pacienta erudovaného anesteziologa, který tam je pro případy, by náhodou byl nějaký problém. Takže je to maximum, co člověk může pro toho pacienta udělat, je to výhoda.
15: A je to opravdu tak, že pacient ráno přijde, podstoupí operaci a za pár hodin odchází po svých?
16: Počítali jsme to tak průměrně, že tam je 6 hodin a po té operaci může domů, ale musí mít doprovod a musí do druhého dne být s někým. Máme taky zajištěno, že když nemá nikoho nebo když je hodně zdaleka, tak u nás může přespat.
15: Jak často jsou případné komplikace?
16: Komplikace, si myslím, že ne, jako jsou komplikace, ale výjimečné. Jsou výjimečné.
15: A jaké používáte technické vymoženosti?
16: Ta medicína v současné době je vázaná na ty technické vymoženosti. Takovým prvním a zásadním technickým vylepšení právě pro diagnostiku křečových žil je to ultrazvukové vyšetření. Jako. V tom 92. třetím, co jsem byl ve Francii a v té Anglii, se používaly černobílé ultrazvuky, asi pár let potom už barevné ultrazvuky, a ty se stále zlepšují v rozlišení a v kvalitě v obrazu a v možnostech vyšetření. Takže to byla bomba. Následně přišly na metličky takové speciální barvivové lasery, které řeší, ale bohužel pouze ty metličky, nic víc. Rok 2001 byl další přelomový, že byly uvedeny na Světovém kongresu v Římě katetrizační metody. Z začátku to byly jenom laserové a radiofrekvenční. My jsme začínali právě tou radiofrekvenční. A oni se, tyhle ty firmy, radiofrekvenční a laserový, předhánějí. Takže chvilku je lepší jedna, chvilku druhá. Poslední době používáme laser, takový generátor asi nejnovější, 1940 nanometrů, což je super.
15: Co z toho, z těch zákroků hradí veřejné pojištění?
16: Veřejné pojištění se vyvíjí a tak, jak jsme začínali s jednodenní chirurgií, tak to nehradili skoro nic, některé vůbec nic, ale v poslední době vyšel věstník z výkonu Všeobecné zdravotní pojišťovny a na to některé pojišťovny přistoupily a platí to, co je v tom systému, což je většina té operace. No a pak jsou pojišťovny, které prostě buď to není s nima smlouva a pak se to pacient musí zaplatit sám. A když je smlouva, tak záleží, jaká ta smlouva je. Jestli nakonec musí něco pojišťovně vracet, když přesáhne ten limit. A je to většinou na pacientovi a na smlouvy s pojišťovnou.
15: Hostem je dnes doktor Ota Šic, primář žilní kliniky Praha.
17: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Stále včelaříte?
16: No jo. Tenhle, který jsem přinesl, ten nemá ještě zlatou medaili, ale posílal jsem ho vždycky po tom vytočení, to posílám do výzkumného ústavu včelařského a oni jsou úžasní, takže oni propagují ty český včelaře skvěle a zásadní je, že prostě tam dělají výraznou chemickou analýzu, kde tam zjišťují, jestli ten med je pravej, jestli tam nejsou nějaký přísady a jako je tam ta biochemická laboratoř velice vyspělá a na základě toho oni zjistí, jaký ten met je, jestli je doopravdy dobrý. Je tam dvě základní faktory, tam jsou dva. Je to vodivost, to znamená, do 80 je květovej, nad 80 je medovicovej. Tenhle ten má asi 112 a minulý nám šel asi 130, to mi volali, že bylo medovicovej. Dobrý. Takže to je jedna věc a pak je důležitý procento vody. To je to refraktární číslo, které určuje taky kvalitu medu. Jakmile je nad 18, tak je to med. Jakmile je to pod 18, tak je to český med. Takže není český med, protože z Čech, ale český med je jako norma, že to musí být kvalitní med.
15: No. Tak toto je český med, co držím v ruce, ještě se nestačilo ochutnat, z Radanského údolí.
16: Jo, je to v jižních Čechách, první vesnice je asi 5 kilometrů, středisko a obec asi 15, takže je to v přírodě, je tam teda krásně relax úžasný, není tam ten světelný smog, takže tam spousta hvězd vidět a někdy kolem svatého Jana jsou tam svatojánský mušky, kterých tam milion, takže je to bezvadný. No.
15: Neviděl jsem, pane primář, že jsi takový romantik. Med nebyl tepelně upraven, to je důležité?
16: To je důležité a to je jedna z těch faktorů, který tam taky sledují, to je hydroxymethylfluoran a jakmile ten med je ohřívaný, tak je vyšší hodnota toho hydroxymethylfluoranu a pak nedostane certifikát ani českýho medu, ani není jako do soutěže. Ta soutěž probíhá vždycky každý rok a tam člověk, když uspěje, tak může mít zlatou nebo stříbrnou nebo bronzovou medaili. My už máme asi 7. rok zlatou medaili.
15: Je pravda, že med je super potravina?
16: Určitě jo, protože je tam množství enzymů, je to na rozdíl od sacharózy, od cukru, jsou to cukry lehce stravitelné, ten květový med, to je čistý nektar v různým poměru glukóza a fruktóza, med přirozeně krystalizuje, je to známka kvalitního medu a jsou medy třeba jako agátové, nebo když je tam větší při množství toho agátu, tak ty krystalizují později, anebo vůbec.
15: Čtu minimální trvanlivost do srpna 28, ale já jsem někde četl, že prý med nemůže projít, že se nemůže zkazit.
16: Pravdou je, že v pyramidách našli poživatelný med.
15: Pak?
16: Jo. A u nás je to daný, že tam dávám ty 3 roky a...
15: Co to dává vám, to včelaření? Protože z toho, co jste teď tady převyprávil, tak je vidět, že tím žijete.
16: Tak já tam rád jezdím, je to relaxační záležitost, jako člověk si oddychne od ruchu velkoměsta a práce. A sice je tam hodně práce s tím, ale je to příjemný.
15: A čerpáte ze života včel nějaké poznatky, nějaké poučení?
16: Poučení si myslím, že včel by měli mít všichni, protože je to úžasný organismus fungující, kde každý má svoje místo z těch včel a prostě funguje to už miliony let, takže je to společenství, který teda doopravdy je vzorem pracovitosti a efektivnosti.
15: Zabýváte se také léčbou celulitidy, odstraňováním pigmentací nebo mateřských znamenek a omlazováním pokožky. V čem to spočívá?
16: Tak ta celulitida je částečně i cévní postižením, protože jak se v těch určitých místech predispozičních ukládají jednak tuk a jednak celulitické hmoty, tak utiskují ty cévy, které se tam stávají jako takové vazivové pruhy a vtahuje to tu kůži dovnitř, tak jako pomerančovou. Takže my řešíme právě celulitidu přístrojem LPG, který máme z Francie, ten jsme si pořídili do republiky první a tak jsme pro něj museli do NIS si dojet. No a v současné době už máme třetí přístroj masážní. Je to něco, co prostě dovede masírovat daleko kvalitněji a lépe než jakýkoliv masér.
15: Směřoval jsem k tomu omlazování pokožky. Osobně trošku jsem k tomu skeptický, alespoň tady, co se mě týče, že by ještě něco pomohlo.
16: No tak já nevím, mě už taky nepomůže nic. Ale funguje to. Jedna z těch hlavic tohoto přístroje je taková drobná hlavice vibrační, která se používá na obličej. Současně máme i laser, který působí na rejuvenaci. Nespálí to teda pokožku, ale působí to. A pak ještě máme firmu, která nám vyvinula podle vlastní receptury jednak mastě, které jsme dříve používali, co by léčivé nebo lékařské, ale protože ta nomenklatura a legislativa se změnila, takže v současné době nejsou to venofarmaka, ale jsou to potravinové doplňky. Ale máme to naplněné doopravdy maximum těma přírodníma látkama, které
15: tam
16: jsou potřebné.
15: I med v té receptuře?
16: Tam není.
15: Vy se léčbou křečových žil zabýváte od roku 1986. Jak se za ta desetiletí změnilo?
16: Změnilo se to k nepoznání. Jako, je to nesrovnatelné, protože v tom roce 86 mě docela nadchlo, nebo byl jsem zvědavý, proč jsou recidivy u těch klasických operací. No a tak jsem byl do archivu 10 let zpátky, jsem si našel všechny pacienty, pak jsem si pozval a zjistil jsem, že je to typem té operace, který se používá paušálně na všechny žíly a ono to, ta klasická operace není na všechny žíly. Takže, no a potom, jakmile to tady prasklo, tak člověk využil tu možnost se podívat
15: do zahraničí.
16: Něco zjistit, no. Naučit se.
15: No, to znamená, že po vašem zákroku jsou ty problémy teď už vyřešeny jednou provždy?
16: Jednou provždy nejsou vyřešeny problémy nikdy, protože ta dispozice rodinná, tu neumíme odstranit, ta zůstává. Ale je třeba tu operaci udělat tak, je-li to možné, aby se ty žíly z toho místa už neopakovaly. A to je možné.
15: A jak jste na tom v tomto směru vy? Jste mezi těmi 20% šťastných, které, nebo možná 30, 40, trošku jsme zpochybnili těch 80%, ale které křečové žíly nepostihly?
16: Já mám velikánské štěstí v tomto směru, že rodiče ani prarodiče křečové žíly neměli.
15: Takže nemáte tu genetickou zátěž. No ale vy jste vysportovaný, takže stále máte kromě včelaření ještě čas na další koníčky, sportujete?
16: Jo, jako asi každý chirurg by se měl hýbat, protože ta práce chirurgická je opravdu fyzicky náročná. A tak mi nezbývá nic jiného, než se hýbat.
15: Jako, a čemu se věnujete?
16: Tak jezdím na vodních lyžích v létě, teď jsem akorát se vrátil z Chorvatska, no a na lyže na snowboard jezdím zimně na sníh a jinak občas posilovna, občas zahraju tenis a jo, judo, no to tak.
15: Kamarád napovídá judo. Dobře, tak kdybych to viděl na začátku, dával jsem si větší pozor. Já děkuju za rozhovor, to bylo zajímavé povídání s primářem žilní kliniky Praha, doktorem Otou Šicem. A co vám daří a buďte zdraví, mějte se hezky, naschledanou.
16: Děkuju za pozvání, doufám, že se pacienti nebo klienti dozvěděli dostatek.
15: Věřím tomu, že ano. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
18: Czech Radio. News in English.
19: Czech National Cyber and Information Security Agency has warned of attempts to gain access to accounts of the encrypted messaging app Signal. According to the agency, the attacks are primarily associated with actors linked to Russia and mainly target politicians, government officials and security experts, although any user could become a victim. Czechia plans to build an AI gigafactory worth around 100 billion Czech crowns. Industry and Trade Minister Karel Havlíček from the ANO party told Czech Radio. Consumer prices in Czechia rose by 1.9% year on year in August, up from 1.7% in July, according to a preliminary estimate from the Czech Statistical Office. Czech opposition parties have asked the Constitutional Court to strike down parts of the country's budget responsibility law. The complaint, signed by 74 MPs from five opposition parties, targets changes pushed through parliament by Prime Minister Andrej Babiš's government, despite a veto by President Petr Pavel. Czechia has introduced additional security measures following suspected sabotage incidents in neighboring countries, Interior Minister Lubomír Metnar from the ANO party announced.
18: Weather.
19: It will be overcast to cloudy with rain or showers across most of the country. Daytime highs will range between 19 and 24 degrees Celsius. Recent security incidents in Germany are prompting a response in Czechia. The foreign minister has rejected the Russian ambassador's characterization of a drone attack at Leipzig airport, while Czechia has responded to events in neighboring Germany with increased vigilance. Ian Willoughby has more.
20: This week, senior German officials said that Russia had been behind a drone attack at Leipzig airport in August. European Commission President Ursula von der Leyen said Leipzig marked a new escalation on EU soil directly attributed to Russia. In Prague, the Minister of Foreign Affairs, Petr Matzenka, described the events in Leipzig as alarming. If we're to witness events such as this in Western Europe, then the whole matter takes on a European dimension. On Thursday, the minister summoned the Russian ambassador to the foreign ministry's Chernin Palace. Mr. Matsenka himself took part in the meeting with Moscow's envoy, Anna Ponomareva, a move regarded as unusual when an ambassador is called in. Afterwards, he said that he rejected the Russian diplomat's position. She told him that accusations Moscow was behind the Leipzig incident represented a provocation serving the interests of another party. Mr. Matsenka countered that both Germany and Czechia's intelligence agencies had provided credible evidence to the contrary. In addition, the minister informed Ms. Ponomareva that Prague would tighten conditions for Russia's diplomatic mission in Czechia. This comes in direct response to restrictions the Kremlin recently placed on the Czech embassy in Moscow. Meanwhile, the Czech president Petr Pavel told CNN this week that Russia was now focusing on actions that were, and I quote, below the threshold of military aggression. Russia possesses a whole arsenal of tactics that make attribution to Moscow more difficult, Mr. Pavel said. Other suspected acts of sabotage to infrastructure have also been reported in Germany. On Friday, the Czech Minister of the Interior, Lubomír Metnar, said his officials were closely monitoring the situation in neighbouring states, including Germany. He said this was in response to a recent rise in incidents linked to suspected sabotage or hybrid activities carried out by foreign powers. Mr. Metnar said that security had been boosted at some facilities in Czechia, but declined to say which ones for operational reasons. Novinky.cz reported that security had been beefed up at Czech airports and railway stations.
19: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz. I'm Vít Pohanka and thank you for listening.
1: Následující pořad vysíláme v repríze.
0: Společnost OpenAI zavádí prý velmi přísné kontroly a nová omezení, a to i za cenu zpomalení vlastního výzkumu a vývoje. Důvodem je nedávný útok AI modelů firmy na vlastní divizi Hugging Face. A i obecně se umělá inteligence patrně vyvíjí o něco pomaleji, než předpokládali varovné prognózy bývalého zaměstnance firmy Daniela Kokotajla a jeho kolegů z loňského roku. Tato skupina letos zveřejnila aktualizaci, podle níž už lidstvu nemusí hrozit vyhynutí, pokud ovšem dvě hlavní světové mocnosti, Spojené státy a Čína, uzavřou dohodu o odložení vývoje AI do roku 2040 a o jeho naprosté transparentnosti. Jde o nadějnější scénář, anebo už se modely i expertům vymykají z rukou a představují riziko pro lidské životy? A dokáže veřejnost ohlídat politiky, aby nešly na ruku technickým gigantům a honbě za ziskem pro investory? Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
0: A mými dnešními hosty, které srdečně vítám ve studiu, jsou v abecedním pořadí odborník na AI Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Dalibor Kačmář, ředitel pro technologie a bezpečnost české a slovenské pobočky společnosti Microsoft. Hezký den.
22: Hezký den a taky děkuji za pozvání.
0: Tak pánové, je umělá inteligence pro lidstvo ještě bezpečný projekt, anebo už přináší více rizik než možných přínosů? Optám se nejprve vás, pane Kačmáři.
22: Já myslím, že stále je bezpečný projekt, ale je důležité se věnovat právě těm rizikům nebo situacím, kdyby se použití umělé inteligence mohlo dostat mimo naši kontrolu, anebo překonat překážky, které jí klademe při jejím použití nebo v nějakých třeba testovacích scénářích, který jste právě zmínila v tom případu, kdy umělá inteligence napadla v rámci testování služby firmy Hugging Face.
0: Pane Holý, podle vás je také stále ještě AI bezpečný projekt, anebo vlastně i ten případ napadení Hugging Face ukázal, že už to nemáme tak úplně pod kontrolou, jak si předpokládá pan Kačmář?
21: Já si myslím, že to je relativně bezpečný projekt, ale je potřeba tlačit na ty firmy právě z hlediska větší transparentnosti a z hlediska teda zabezpečení, protože to, co se stalo s tím Hugging Face, tak tam oni opomenuli podle všeho, podle toho, co víme, jako určité bezpečnostní zásady. A obecně se dá říct, že ta technologie je velmi nová, je velmi komplexní, když se bavíme o těch takzvaných velkých jazykových modelech. A my sami jako lidstvo, potažmo ani ty tvůrci ty té technologie dost dobře nerozumí, a tam vzniká vlastně potom ten problém toho, jakým způsobem ji kontrolovat, jakým způsobem vůbec ty překážky do toho do té cesty chcete-li jako klást.
0: No, měli bychom pro naše posluchače, a ani já, ani mnozí z nich nejsme experti na AI a na počítačové technologie, takže vás poprosím o nějakou jednoduchost při vyjadřování. Co se vlastně stalo v případě napadení Hugging Face? Nakonec se zjistilo po nějaké době, a nebylo to hned, že modely OpenAI napadly vlastně firmu, že to nebyl žádný útok zvenčí, že? Ale co to tedy dokládá? Ptám se proto, že třeba Petr Koupský, častý host Českého rozhlasu, minulý týden v deníku N v souvislosti s touto kauzou upozornil, že v sázce mohou být lidské životy a že už to je poslední varování. Pane Kačmáře.
22: Opravdu OpenAI tady tenhle ten incident sama nazvala jako varovný výstřel. A pokud bych měl citovat to originální znění, tak to nazval jako warning shot, kdy sice to nebyla typická provozní nehoda nebo nějaká chyba při nějakém vývoji, ale ukázalo to té firmě samotné a celému zbytku světa, že bez těch odpovídajících jakýchsi pojistek se může stát, že takzvaní AI agenti, což jsou samostatně fungující digitální části umělé inteligence, dovedou obejít nějaká technická omezení, která se jim nastavila, dovedou budou spolu komunikovat, dokonce i přes nějaké jako neschválené kanály nebo nepředpokládané kanály, a dokonce můžou podniknout akce, které jim nikdo nezadal.
0: Byl problém v tom zadání, anebo právě nebyl problém v zadání, když AI vlastně nemá etiku, není to samostatně úplně zatím tedy myslící entita, jo, a záleží jenom na lidech, co do ní dají, pane Holý.
21: Byl problém takhle v zadání. Oni pokud vím, tak testovali ty modely v nějakých úlohách kyberbezpečnosti, jak se budou chovat. Ano. A co se stalo, tak jak už tady řekl pan kolega, tak vlastně oni ty modely dokázali objevit bezpečnostní díry, kterých potom dokázali využít, a to jak k úniku z toho testovacího prostředí a k napadení externích systémů Hugging Face, což je jiná webová služba.
0: A laicky řečeno, chápu to dobře, že se v podstatě ty AI modely zachovaly jako hacker, který je ještě daleko výkonnější, nesrovnatelně výkonnější díky tomu výkonu.
21: Můžeme to tak říci, a zachovali se jako hacker, a teď co to znamená, že se zachovali jako hacker? Oni ty modely jsou samozřejmě velmi výkonné, to znamená, že umí zpracovávat velice rychle velké množství informací. To znamená, že v rámci plnění úkolů, který nespočíval v tom běž a nahekuj se do Hugging Face, ten úkol prostě zněl nějak jinak, tak v rámci plnění tady toho úkolu si usmysleli, že nejlepší bude, když se zkusí nahekovat do Hugging Face, protože by tam mohlo být jako kusy řešení toho úkolu, který mají za úkol řešit. To znamená, že oni vlastně v rámci plnění jiného úkolu si jako pod úkol zvolili, že nejjednodušší cesta bude tohle.
0: Jo, díky za vysvětlení. Já myslím, že takhle by
22: to
0: mohlo
22: stačit. Tam byl jeden zajímavý moment. V tom prostředí umělé inteligence se občas projeví takový fenomén, který se jmenuje reward hacking. Možná pro posluchače, kteří neznají tady tenhle ten pojem nebo fenomén. Ten není úplně nový, ten už tady nějakou dobu máme. A já bych ho asi přiblížil na jedné situaci, která nastala dříve, kdy umělou inteligenci nechali hrát hru řízení auta na počítači a úkolem bylo zvítězit prostě v nějakém závodě. No nicméně umělá inteligence si usmyslela, že jako nebude závodit, ale bude objížděním té trasy sbírat nějaké body, protože to byl jeden z cílů získat co nejvíce bodů. Nejenom vyhrát, ale také získat co nejvíce bodů. No a tady tenhle ten reward hacking se také projevil vlastně tady v tomhle tom incidentu. To znamená, není to důkaz toho, že by umělá inteligence v tu chvíli měla nějakou svoji vlastní vůli nebo nějaké vlastní vědomí. No nicméně to zadání, které ty autonomní systémy dostaly, využili tady téhle z té schopnosti své a docílení nějakého splnění úkolu, který jsme jim my jako lidstvo nebo autoři toho testu zadali.
0: No, já si z toho beru, když to hodně zestručním, že se ten model umělé inteligence nebo ty modely vymkly kontrole, protože vlastně nikdo nepředpokládal, že udělají to, co udělají, a přišlo se na to až zpětně. No a já se teď chci zeptat vás obou, aniž bychom tedy tady na vlnách rozhlasu šířili nějaké jako poplašné zprávy, jak velké je to riziko, že může jít třeba i o lidské životy, protože kdybychom si představili, a nejsem sama, kdo tady to vznáší, tuto obavu, kdybychom si představili, že AI modely toto udělají na úrovni geopolitiky, tak může třeba dojít i ke spuštění, řekněme, já nevím, světové války. Pane Holý.
21: To je samozřejmě jedna z těch, jako z těch takzvaných doomsday scenarios, to znamená těch apokalyptických scénářů. To je otázka, jak jsou dobře zabezpečené systémy pro spuštění třetí světové války, atomové a další, ale co ty modely mohou dělat, dneska vidíme poměrně jako velkou snahu o nasazení těch modelů do různých oblastí lidské činnosti, včetně prostě velkých korporací a dalších. A to, co vlastně ten související automatizace, jo? Dneska se mluví o agentních systémech, že všechno bude agentní a tak dále. To jsou přesně ty modely, které zabalíte a necháte samočinně konat vůči splnění nějakému cíli. To je agent, jo? A v tu chvíli, pokud nasadí libovolná entita, korporace, nějakou takovou armádu agentů, tak hrozí, že se může stát něco velmi podobného, jako se tady stalo tomu OpenAI, pokud nenastaví dobře to prostředí, cíle, nebude mít dobře monitoring, dohled a tak dále.
0: A v jakém stavu je nastavení tohoto prostředí v současné době u technických gigantů, jako je Meta, Microsoft, Google, Anthropic?
21: Tak podle toho, co víme, tak v případě jako OpenAI tam došlo podle všeho jako nějak k podcenění určitých jako bezpečnostních zásad, protože pokud vím, tak oni to nějakou dobu ani nevěděli, že to ty agenti dělali, že oni ty agenti se jako dokázali schovat. A na začátku, když ty zprávy začínaly vycházet a co ta firma teda na začátku uveřejnila, tak tam byly cesty, které vlastně, kterých ty agenti mohli využít, nebudu zabíhat do detailu, které by tam ale teoreticky mít jako neměli. To znamená, že tam do jisté míry selhal lidský faktor a nějaký dohled. A tohle to je něco, na co se bude muset jako v danou chvíli a v následujících měsících a letech prostě dbát větší pozornost.
0: No, lidský faktor. Právě, vy jste začal mluvit o tom, že záleží na tom, jak budou ty bezpečnostní podmínky připravené, ale na druhé straně může být člověk, který přijímá potom nebo reaguje na to ohrožení z prostředí AI modelu a člověk prostě má svá omezení, jak víme. Takže nakolik je na místě tady opravdu mluvit o posledním varování? Kde je psáno, jak já mám vědět, že to není jenom OpenAI, ale že to není třeba také Microsoft?

0: používáme AI dneska jako nedílnou součástí téměř většiny programů. I těch běžných, které naši posluchači mají. Těch běžných, které posluchači mají nainstalované na svých koncových zařízeních. Tak u nás se dělají teda pravidelně testy. Všechny nové funkce, které by měly být použity, se musí nejdříve ověřit. A v případě, že bychom měli nějakou pochybnost, že nevíme, jak fungují, nevíme, jak se chovají, nebo by se mohli chovat jinak, než očekáváme, tak nejsou součástí vůbec toho, té produkce. Mimochodem, všechny AI
1: věříte
0: služby...
1: Věříte tomu, že to taky je i v Microsoftu, i v jiných, u jiných tech gigantů?
2: Z pohledu toho, že Microsoft, když bych to takhle řekl, tak vy máte jako daleko větší závazky, než prostě OpenAI, kdy vy dodáváte do velkých podniků, do velkých firm, do velkých korporátů, to znamená, a potom i běžným uživatelům, jo, ale z hlediska té agentnosti a toho, že prostě se, kam se nasazují ty modely, Copilot a další, tak věřím tomu, že si musíte dát pozor, protože by tam bylo obrovský jak finanční, tak reputační riziko.
1: Mimochodem,
2: OpenAI prostě pořád je, už to dávno není startup, ta valuace je prostě stovky miliard dolarů, takže v podstatě srovnatelná s Microsoftem, už jsme v těch řádech. Ale pořád je to taková ta firma, která se snaží jako tahat, jít dopředu co nejrychlejc, vyhrát ty závody, které vyhlásili sami, a to potom plynou určitý jako další rizika. Věřím, že Microsoft bude konzervativnější tady v tom.
1: Ne? Mě zaujalo, mluvíme o OpenAI, ten název Open vlastně na začátku znamenal, že to jako je otevřený systém, ale dneska je to samozřejmě bohatá firma na burze a tak. A o otevřenosti naopak, nebo není?
2: Ještě není na burze.
1: Jo, pardon, omlouvám se. Ale o otevřenosti naopak v dnešní době mluví čínský prezident Xi Jinping. Víme vůbec, do jaké míry už je tohle testování a ta bezpečnost zajištěná právě v Čínské lidové republice, která má komunistické vedení. Pane Kačmáři.
0: Je obtížné spekulovat nad tím, jestli různé státy po celém světě, a můžeme se bavit o těch demokratických i o těch méně demokratických, přijmou nějakou dohodu nebo principy umělé inteligence. To je prostě práce diplomatů, která se musí odehrát. Zajímavé
1: je... práce diplomatů, ale neukazuje už to prostředí těch technologických gigantů a třeba takový průšvih, jako se stalo s Hugging Face, že jako i samotní ty experti by měli být mimořádně na pozoru a nejít třeba v honbě za ziskem a místo toho sami regulovat sebe sama?
0: Pojďme to vzít postupně, nejdříve teda s tím, jestli jednotlivé země nebo státy, jako jsou třeba Čínská lidová republika, by se dobrovolně regulovali nebo dohledovali. Dneska je i zjevné, že umělá inteligence se stává jakýmsi bojem nebo předmětem strategické převahy, jo? Kde samozřejmě tyhle ty největší ekonomiky spolu jako soutěží a AI je nedílnou součástí tady téhle z té soutěže. Tudíž nějaké jako dohody, které by byly přijímány nebo nepřijímány, nebo jejich bojkot, by vlastně ani nebyl realizovaný tím, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k nějaké dohodě, ale spíš jak tu dohodu potom budou vykonávat, jestli budou vykonávat jako poctivě, anebo spíš laxně.
1: Čili jsme zase zpátky u těch AI firem, že? A teď, jak to teď vypadá z profity těch firem, které vyvíjejí agenty umělé inteligence a tak dále a možná vývoj směřuje k nějaké obecné umělé inteligenci. Vznikají nová a nová datová centra, ta zamořují životní prostředí a tak dále. Stojí to spoustu peněz. Zároveň prý investoři tlačí na to, aby se jim jejich vklady vrátily. Jak to, pane Holý, třeba ovlivňuje právě tu otázku té bezpečnosti?
2: Tohle je velmi jako široké téma. Jo. Jestli ještě můžu k té Číně a pak se vrátím k datovým centrum, tak tam je nesmírně zajímavý právě ten pohled toho amerického, dejme tomu technologického sektoru a dejme tomu toho čínského, kdy ty cesty jsou fundamentálně odlišný. Jo? Zatímco Američani vyhlásili i národní strategii pro AI loni, kterou vydala Trumpova administrativa, vlastně závody ve zbrojení a ten cíl těch závodů je dosažení té AGI, té obecné umělosti.

0: umělé inteligence v podstatě, aspoň takhle to jako mm-hmm. říkají, takhle to prodávají lidi, jako je Dario Amodei a Sam Altman těm investorům a dalším. A pak z toho potom děsí veřejnost, že prostě nás to bude lepší než ne všichni a budeme potřebovat univerzální příjem a tak dále. Tak Číňani podle všeho ty vydali vlastně o týden později podobný typ zprávy, kde naopak vyzývají ke světové kooperaci, k transparentnosti no. a dalším věcem, což je paradox, což je kdy totalitní stát úplně. Vlastně jde na to jako úplně z druhé strany, vlastně jako kdyby se trochu prohodili role.
1: No.
0: Podle všeho Číňani se neúčastní závodů v AGI, to znamená v dosažení obecné umělé inteligence, a spíš jdou cestou, kdy vydávají z řady důvodů, vydávají otevřené modely, které si každý může stáhnout k sobě na počítač, když máte dostatečně výkonný, a ta potřeba toho výkonu stále klesá spolu s tím, jak se ty počítače zlepšují. Takže dneska...
1: Takže nechovají se ty čínské firmy vlastně daleko zodpovědněji než firmy?
0: Protože jako... cíl čínské vlády zjevně je, co nejrychleji dostat tu technologii do všech možných sektorů ekonomiky. To znamená zdemokratizovat přístup k té technologii, podle všeho. Takhle se to může vidět zvenku. Zároveň, z hlediska toho geopolitického zápolení, o kterém jste mluvil vy, tak oni vlastně využívají tradiční čínské taktiky a to je dumping. To znamená, oni podtrhnou ty americké firmy, které, jak jste říkala správně, investují obrovské peníze do budování datových center a honbě za AGI, ať už tomu věříme nebo ne, tak najednou přijdou Číňani a ty ten trh zaplaví a ono to opravdu má efekt. Modely, které jsou zadarmo, které si můžete stáhnout, když se zachováte rozumně a dobře si je zamknete, protože zase nevíte, co v těch modelech jako je, na čem je to naučený, jaký tam jsou rizika, tak v tu chvíli máte přístup k modelům, který sice nedosahují těch amerických, ale jsou třeba půl roku pozadu. Což není zase takovej rozdíl, jo, na běžný provoz, na běžný agentní systémy, na to, co drtivá většina biznisu a lidí potřebuje. Takže tady máme takovou zajímavou dynamiku. A k těm datovým centrům, tak to je velká otázka, mluví se samozřejmě o bublině. Ještě před rokem se říkalo, že ty firmy, ať už je to prostě OpenAI, nebo je to Google, nebo je to Facebook ve smyslu Meta, nebo možná i Microsoft, že ty stavby těch datových center a ty investice do toho vývoje, že utáhnou z toho cash flow, to znamená z těch peněz, které prostě jim jdou z těch jiných částí biznisu. Teď se ukazuje v poslední čtvrt půl roce, že víc a víc ty firmy do toho lejou vlastně peníze, které jsou jako na půjčku, to znamená, že už se začíná jet na dluh. S nejasným výsledkem, ten způsob toho financování je poměrně komplikovaný, nicméně pravdou je to, že se staví obrovské továrny, můžeme si to představit jako továrnu, kde výstupem té továrny je, dejme tomu, ta inteligence, nebo teda ty slova, které ten stroj generuje, protože to textový model, tak generuje slova, takzvaný tokeny, ale to je jedno. Cena toho té výroby klesá, čipy potřebujete průběžně obnovovat, takže když to jednou postaví, tak to neznamená, že to takhle poběží 20
1: Není
0: let jako jedna elektrárna.
1: Ale já bych se chtěla zaměřit ještě, abyste se dostal k té bezpečnosti.
0: Jasně.
1: Mluvíte o bublině a je možné, že to splaskne, ale ptám se, jak to ovlivní tu bezpečnost, protože začali jsme riziky, zajímají mě ta rizika. Jasně. Kam se dostáváme teď, když v úvodu jsem zmiňovala dvě prognózy, jedna z loňského roku, zveřejněná byla někdy na jaře, druhá vyšla letos v lednu od Daniela Kokotajla a jeho týmu. Tak vlastně, kam jsme se posunuli a jak jsme se jakoby poučili v tom, že ty firmy to ohlídají, zkrátka.
2: Jo. Já asi nemůžu mluvit za všechny firmy, které prostě máme na trhu.
1: Jakou roli tam hrajou ty peníze?
2: Já ještě, teda musím říct, že když se podívám na to ryze z optiky naší firmy, tak pro nás tady tohle dilema jako výdělek versus odpovědnost, bezpečnost, ano. případně osud lidstva je jako falešné dilema.
1: Ano.
2: Z jednoho prostého důvodu. Předmětem našeho podnikání je produkt, služba a zákazník, který by ztratil důvěru a nebo neměl důvěru v ten produkt a jakkoliv bychom ji poškodili záměrně či nezáměrně, tak takový produkt prostě přestane kupovat. A tudíž všechny technologie nebo všechny produkty, které vyrábíme dneska, v nich je ta bezpečnost ne nějaký jako dodatek, který by jako vzniknul až ve chvíli, kdy je produkt hotový a pak se přemýšlelo nad tím, jestli náhodou jsme nezapomněli někde nějakou bezpečnost, ale ta odpovědnost a ta bezpečnost je jako nedílnou součástí toho produktu. Jo.
1: Já vám rozumím,
2: mimochodem, ale je to jeden z důvodů.
1: Jde proč o to kontrolované prostředí.
2: Jo, už několik, mnoho let, od počátku v podstatě rozvoje tady těch velkých jazykových modelů, kdy jsme teda měli k dispozici ty první verze, tak mluvíme o, nebo vyzýváme ten technologický sektor k přijetí závazných pravidel pro právě regulaci a dohled nad těmi nejvýkonnějšími modely. Stejně tak jako aplikaci, říkáme tomu, bezpečnostní brzdy a nějakého mezinárodního dohledu, který třeba vidíme i v nějakém jiném průmyslu, jako je třeba jaderný nebo nějaký jiný.
1: No, Michal Pěchouček z ČVUT navrhuje agenturu pro dohled nad umělou inteligencí, podobně jako máme agenturu pro jadernou energii. Je to dobrý nápad a nakolik si myslíte, že opravdu může něco takového vzniknout, nějaká mezinárodní spolupráce?
0: Určitě by bylo dobré, aby nějaká mezinárodní spolupráce vznikla, protože jedna věc je třeba kyberbezpečnost a druhá věc je, že ty modely, jak jsou výkonné a jak samozřejmě jsou naučené na celém internetu takzvaně, tak oni mají v sobě poměrně dost nebezpečných jako schopností, jako například, že vám dají prostě návod na vývoj nového patogenu, který vyrobíte, jak já říkám, prostě z potřeb, jako z oby, jo, zjednodušně řečeno. To jako zlehčuju, ale je to najednou se vám komoditizuje něco, co dřív měli jenom top laboratoře, tak najednou se vám to vlastně zjednodušuje a ten přístup teoreticky se k tomu velmi jako může k tomu přiblížit.
1: Takže myslíte, že bude vůle s ohledem na to, jaká rizika představitelná tady
0: jsou? Myslím si, že existuje a už je i poměrně dobře vydefinovaná jako množina rizik, jako jsou ty biozbraně, terorismus, jako je kyberbezpečnost a další, na kterých by ta mezinárodní spolupráce byla žádoucí a ty snahy o to jsou. Vždycky je nějaký summit někde v Londýně nebo v Číně, kde se o tom aspoň hovoří. Jo? To znamená, že k tomu směřujeme.
1: Více už se nám do debaty bohužel nevejde. Tolik Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci síti a odborník na AI a Dalibor Krčmář, šéf bezpečnosti z české a slovenské společnosti Microsoft. Děkuju moc za dnešní debatu. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuju za pozvání.
2: Děkuju také.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Osobnost plus.
4: Po bleskové povodní v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4000 úřady pohřešují. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén i bažiny vzniklé záplavovou vlnou. Dalo se v Nepálu podobné neštěstí čekat a mohl by u podobné katastrofy pomoct nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval host Osobnosti plus, geofyzik Václav Kuna?
3: Osobnost plus, Světlany Vitovské, zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už 30 minut popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas plus zprávy.
5: Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. A zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Tenistka Karolina Muchová na US Open končí s američankou Emou Navarro, prohrála 0-2 na sety. A zítra čekáme zataženou až oblačnost deštěm. Postupně proměnlivou oblačnost a bude se dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovoru Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
6: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, dnes to uvedl ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
7: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
5: Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejmí naplněna.
8: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
9: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
8: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Fran. Radiožurnál.
5: Tenistka Karolína Muchová na US Open dohrála s Američankou Emou Navarro, prohrála ve třetím kole 0-2 na sety. O postup do osmifinále dál bojuje Linda Nosková. Dění v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
10: Linda Nosková je relativně blízko postupu do osmifinále US Open. První set vyhrála 6-2 nad Američankou Ann Leeovou, v tom druhém vede 4-2 na servisu Američanka a stav 40-40. Na svůj zápas se chystá Jiří Lehečka, toho čeká souboj se Stefanocem Tsitsipasem z Řecka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: České basketbalistky prohrály v úvodním utkání mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli Češky čeká Čína a v pondělí obhájkyně titulu ze Spojených států.
11: Nebezpečí na D1 za chodce rady a nehoda na Klatovsku. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor na odstavená auta. Nejprve opatrně za sjezdem na chodce rady na 30. kilometru. Tam stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo a vybočuje se. A opatrně na D1 směr Brno i o kus dál za sjezdem na Koberovice na kilometru 77,5. Také stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Posádka se může pohybovat okolo. Stejný problém je i na dálnici D3 z Prahy směrem do Českých Budějovic a na Dolní Dvořiště na obchvatu Budějovic stojí nepojízdné vozidlo na kilometru 143. A na Klatovsku pozor na silnici 187 mezi obcemi Plánice a Číháně. Na průtahu Plánicemi se tam srazilo osobní auto se sanitkou. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Kompetenční spor mezi prezidentem a vládou u Ústavního soudu pokračuje. Jak bude pokračovat debata o snížení schodku státního rozpočtu mezi vládními stranami? Italská rekordmanka Meloniová a proč je důležitá debata o výši minimální mzdy? I to jsou témata dnešních, tedy pátečních názorů a argumentů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
12: Ústavní soudce Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v případě kompetenční žaloby prezidenta republiky ve sporu s vládou. Konkrétně jde o případ účasti prezidenta na summitech NATO. Podle rozhodnutí pléna ústavního soudu z tohoto týdne není důvod k vyloučení soudce Šámala kvůli jeho údajné podjatosti, jak požadovala vláda. Jak mimo jiné konstatuje ústavní soud, v žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Tak co toto rozhodnutí znamená pro celý spor o ústavní pravomoci? Protože ústavní soud také potvrdil, že řízení zůstává v režimu přednostního projednávání. Můžeme se dočkat rychlého verdiktu?
13: Bylo potvrzeno to, co se očekávalo, tedy že soudce Pavel Šámal nebyl podjatý a že vláda, aspoň ministr spravedlnosti Tejc to přiznává, ani úplně nedoufala v to, že by s touto stížností uspěla. Znamená to, že soud bude nadále posuzovat, jak je to s pravomocí prezidenta republiky zastupovat stát navenek. Jde tam o to, nakolik prezident v oblasti zahraniční politiky je autonomní osobou a nakolik musí přece jenom spolupracovat s vládou, protože je všeobecně uznáno, že vláda formuje zahraniční politiku a nyní jde o to nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, aby prezident skutečně nebyl omezován v tom, že když se hodlá zúčastnit nějakých významných akcí, jako je summit NATO, tak by se jich účastnit měla, vláda by mu v tom neměla bránit a zároveň je potřeba také zohlednit to, že skutečně vláda vybavuje prezidenta nějakým mandátem a on by se tím mandátem měl řídit, měl by reprezentovat Českou republiku v tom slova smyslu, že by měl prezentovat tu zahraniční politiku, kterou představuje a schvaluje vláda. Takže uvidíme, k jakému závěru nakonec ústavní soud dospěje. To, že zde máme nějaké předběžné opatření, které vyvolalo vlnu emocí a způsobilo právě i tu žalobu na podjatost soudce Šámala, tak to ještě neznamená, že to předběžné opatření už rozhodlo definitivně o tom, že prezident republiky a nejenom současný, ale i ti budoucí dostanou od ústavního soudu jakýsi biankošek a že si z pohledu zahraniční politiky budou moci dělat, co chtějí. Zároveň je docela úsměvné, když tedy se hovoří o určitých vztazích, které byly napjaté mezi vládou a Hradem, že by k jejich uklidnění přispělo to, kdyby prezident republiky tu žalobu stáhl, ale k tomu nemá žádný důvod, protože k té žalobě vedlo to, že ten spor o to, jakým způsobem má tedy reprezentovat prezident republiky zemi navenek, nebyl vyřešen na úrovni vlády Hradu nějakou dohodou, naopak to zůstalo v docela ostrém sporu a proto je užitečné, aby tedy se k tomu nějakým způsobem ústavní soud vyjádřil, aby přijal nějaký rozsudek a pak bude velmi zajímavé číst to odůvodnění a co v něm bude a uvidíme také, nakolik se soudci ústavního soudu shodnou.
12: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
13: Naslyšenou.
12: Poté, co ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO oznámila plánovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun, tváří se obě menší vládní strany překvapeně, že jde o částku výrazně vyšší, než by odpovídalo jejich představám. A chtějí škrtat, prý výrazně. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
14: Média mluví o doposud největším rozporu uvnitř koalice, což je ale zavádějící, protože od vzniku této vlády ještě prakticky žádný nenastal. A někteří oslovení experti jsou dokonce ochotni představit si, že by navrženou podobu státního rozpočtu na příští rok, o níž jde, nemuseli menší koaliční strany podpořit. K čemuž třeba dodat, že vedení SPD ničím takovým nevyhrožuje, to jen někteří členové poslaneckého klubu. Za to motoristé sobě jsou v tomto směru o kousek dál, i když o ultimátu, buď se plánovaný schodek 389 miliard viditelně sníží, nebo rozpočet naše hlasy nedostane, také mluvit nelze. A takovému slovu se zdaleka vyhnul i předseda Macinka po čtvrtečním rokování nad rozpočtem s premiérem a ministryní financí. Nicméně na snížení deficitu trvá a nemůže podle něho jít jen o příslovečné kosmetické úpravy představující pár miliard, nýbrž jejich desítky, dosažené asi kombinací škrtů v různých kapitolách. A i když motoristický předseda rozpočtového výboru sněmovny Pikora hlásá, že je ochoten škrtat úplně všude, Macinka nemluví o rezortech, které strana obhospodařuje, zahraničí, životního prostředí, kultury a konečně sportu. Do takzvaně vlastního masa řezat nechce, ale na hájemství koaličních partnerů by šel se sekerou, tedy zdravotnictví, školství, spadající pod ANO, i dopravy, patřící formálně SPD. Následně před kamerami vystupující ministryně Schillerová sice v dohodu věří, ale podle všeho si ji představuje právě v oněch kosmetických rozměrech několika miliard. Andrej Babiš pak zatím nepřipouští ani to. A když už nemůže vládnout sám, pak konkrétně o zákonu roku, jak se rozpočtovému říká, bude vyjednávat nepochybně tvrdě. Svědomím, že obě menší strany rozhodně chtějí zůstat ve vládě, na níž se přece už nikdy také podílet nemusí. Však Macinka tvrdí, že mu jde hlavně o rozpočtové šetření v letech 28 a 29. K němuž je ale nutno nejprve přijmout některé legislativní změny. Takže nepřímo říká, tentokrát se s tím jakž tak smíříme, ale v budoucnu to bude úplně jinak. A v duchu předvolebních motoristických proklamací připomíná záměr veřejné finance uzdravovat. Jenomže nějaké snižování deficitu v nejbližších letech si erudovaní ekonomové představit nedovedou. Maximálně, že dluh zůstane na stejné výši, ale jeho hodnotu bude postupně snižovat inflace. Nicméně motoristy dopředu nepodceňujme, možná dosáhnou v příštích týdnech, vláda by měla návrh rozpočtu schválit 21. září, o něco víc, než to v téhle chvíli vyhlíží. I tak ovšem půjde o ohromný deficitní převis na hony vzdálený motoristickým slibům uhlídání Babiše.
12: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její kabinet se právě stali nejdéle sloužící poválečnou vládou, tedy od roku 1946, což je na italské poměry neobvyklý výkon. S čím Meloniová uspěla a co jí naopak v budoucnu může mrzet, o tom je následující příspěvek Roberta Šustra z deníku Právo.
15: Dlouhé roky platilo, že Itálie je symbolem politické nestability. Životnost vlád se počítala na dny. Nejkratší v roce 1972 pod vedením Giulia Andreottiho vydržela pouhých 10 dní. Na opačném konci škály dosud držel rekord Silvio Berlusconi. Mezi lety 2001 až 2005 byla jeho celkově druhá vláda u moci bez přestávky 1412 dní. V těchto dnech danou metu překonala současná premiérka Giorgia Meloniová, která má navíc až do příštích voleb ještě celý rok před sebou, takže pravděpodobně ještě přidá pár desítek dní navíc. Kdo by to byl do ní v roce 2022 řekl, když její postfašistická strana Bratři Itálie vyhrála parlamentní volby? Vládě Giorgie Meloniové byla předpovídána krátká životnost. Jednak kvůli tomu, že ona sama předtím neměla výraznější zkušenosti s vládnutím. Byla sice krátkou dobu ministryní pro mládež, avšak politika v Itálii byla dlouhou dobu hlavně o schopnostech zákulisních jednání a také byla výlučnou doménou mužů. Právě na to možná zpočátku spoléhali její dva partneři, bývalý pravicově radikální ministr vnitra Matteo Salvini a někdejší premiér Silvio Berlusconi. Pravděpodobně si totiž mysleli, že časem převezmou kontrolu nad vládu oni. Jenomže premiérka si do toho nenechala mluvit. Navíc stářím poznamenaný Berlusconi necelý rok od vzniku koalice umřel. Salvini zase dostal jako vicepremiér a ministr dopravy obří úkol v podobě obnovy dopravní infrastruktury a realizace prestižních projektů, jako třeba mostu přes Mesinskou úžinu. Meloniová tak mohla v klidu vládnout, avšak se svými klíčovými projekty narazila. V institucionální rovině chtěla zavést přímou volbu premiéra a zajistit mu do budoucna stabilní vládnutí tím, že by jeho straně zaručila většinový bonus v parlamentu. Zdá se ale, že se jí to nepodaří, jak ukázal nedávný neúspěch při schvalování nového volebního zákona. I v řadách její vlastní koalice, hlavně u Salviniho ligy, panují obavy, že by to mohlo Meloniovu příliš posílit a ligu naopak vytlačit na okraj. Už teď zatápí straně nové uskupení bývalého italského generála Roberta Banacciho. Vanacci je otevřeně proruský a mimo jiné také homofobní. Především ale nastavuje nejenom Salvinimu, ale i Meloniové zrcadlo, jak moc se během vládnutí odchýlili od původního pravicového kurzu. U premiérky je to obzvlášť zjevné, pokud si uvědomíme, jak dnes vystupuje konstruktivně v Bruselu a že celkem bezvýhradně podporuje Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi. V kruzích takzvané pravověrné radikální pravice, nejenom v Itálii, ale i v Evropě, proto dokonce zavedli pojem melonizace. Jde o synonymum pro přílišné přizpůsobování se zavedeným pořádkům, namísto toho, aby se premiérka snažila o jejich radikální proměnu. Zdůrazňování konzervativních hodnot nebo silnější příklon k vlastenectví, což premiérka a její ministři pravidelně činí, jsou z pohledu zastánců čisté pravicové nauky málo. K dalším neúspěchům premiérky Meloniové patří i justiční reforma, která měla urychlit rozhodování soudů. Avšak tady narazila na odpor veřejnosti, která to zamítla v referendu. Přitom se ale ukázalo, že premiérka dokáže citlivě reagovat na nálady ve společnosti. Když totiž analýzy, které byly učiněny po plebiscitu, ukázaly, že mnozí Italové dali najevo nespokojenost i s tím, jak moc se jejich premiérka přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, došlo krátce poté k téměř epické roztržce mezi Meloniovou a šéfem Bílého domu. Co si naopak může premiérka přičíst k dobru, je na italské poměry relativně silný hospodářský růst. Za ten vděčí země pravděpodobně také miliardám z unijního fondu obnovy, který měl po koronavirové pandemii pomoct nastartovat ekonomiky členských států. Itálie i díky tomu vykazuje kontinuální pokles nezaměstnanosti, a to hlavně u mladých lidí, což byl ještě před ani ne tak dlouhou dobou jeden z hlavních problémů země. Giorgia Meloniová zatím dominuje italskou politiku a pokud se nestane nic neočekávaného, půjde do příštích voleb jako favoritka. Tím spíš, že nemá mezi levicovou opozicí jasného konkurenta a je vůbec otázkou, zda se mohou demokraté a hnutí pěti hvězd dohodnout na společném postupu. A co bude s Vanaccim, zda bude konkurentem nejenom Lize, ale i pro stranu současné premiérky, to se teprve ukáže.
12: Tolik Robert Schuster.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Jakou roli hraje v české ekonomice minimální mzda a zaručuje alespoň v základu slušný život? Nad tím se zamýšlí v následujícím příspěvku politoložka Kateřina Smejkalová, která působí ve Friedrich Ebert Stiftung.
16: Poslední srpnový týden se tripartita shodla na nové výši minimální mzdy pro následující rok, jež se má ze současných 22 400 korun zvednout na 24 900. Již po druhé se přitom vyjednávání státu, odborů a zaměstnavatelů o minimálce pohybuje po dlouhodobě vytyčené trajektory. Evropská směrnice o přiměřených minimálních mzdách nám před časem uložila stanovit si plán, jak se v dohledné době dostat alespoň nad hranici relativní chudoby. Ta se dle mezinárodně uznávané definice nachází na 50% mzdy průměrné či 60% té mediánové. Z tripartitní domluvy ohledně příštích dvou let je zřejmé, že prozatím bude náš nejnižší možný výdělek nadále znamenat chudobu navzdory práci. Oběma hranicím totiž zůstáváme vzdálení. Nad to patříme k několika málo zemím v Evropě, které se jim ani doopravdy přibližovat nehodlají. Naším cílem je pouhých 47% průměru do roku 2029. Významně ambicioznější je přitom jak Polsko mířící na 55% průměru, tak Slovensko s dokonce 60%. Platí zároveň, že tato relativní srovnání mohou být zavádějící, proto dává smysl hledět i na paritu kupní síly, tedy to, kolik si toho lze při zohlednění různých hladin cen ze mzdy dovolit. Zde jsme byli tento rok v Evropě sedmí od konce, přičemž i v takovém Polsku si toho nejméně placení zaměstnanci mohli koupit o polovinu více než u nás. Životní standard lidí s minimálkou v západoevropských zemích, jako je Německo, Holandsko nebo Francie, pak oproti nám zůstává zhruba dvojnásobný. Nástroj kupní síly a její mezinárodní srovnávání je však stále poněkud abstraktní. A tak i zmíněná evropská směrnice členským státům ukládá zabývat se také tím, zda minimální mzdy v jednotlivých zemích dostačují k běžnému životu. A právě tímto prizmatem selháváme v Česku pravděpodobně nejednoznačněji. Symptomatické zároveň je, že se v podstatě nikdo neobtěžuje se k němu v debatách o minimálce jakkoliv vztahovat. Není ani třeba nic složitě propočítávat, aby bylo každému, kdo chodí nakupovat běžné věci a služby a něco platí za bydlení, zřejmé, že s částkou kolem 20 000 čistého v podstatě nelze v současném Česku fungovat. Natož alespoň trochu důstojně. Mluvíme přitom o lidech, kteří tráví 40 hodin týdně prací. Ta sice nemusí být nějak zvlášť kvalifikovaná, to však, jak víme, nutně nekoresponduje s její důležitostí. Tak či tak společenskou smlouvu o tom, že každý má něčím přispět, tito lidé plní. Měli bychom tak po politicích a zaměstnavatelích žádat, aby se přesně k tomu, zda a jak se dá s minimálním mzdy vyžít, vyjadřovali. Přijetí automatického mechanismu jejího zvyšování tomu paradoxně spíš uškodilo. Ne, že by se předtím vedla nějaká široká debata o tom, co je za suchými čísly za lidské osudy. Nicméně o ním navázáním na průměr, jako by se teď debata smrskla jenom na ta čísla. Zároveň by měla téma minimálky vzít za své i širší veřejnost. Je to jeden z mála přímých nástrojů, který má stát v rámci mzdové politiky k dispozici a jejím zvyšováním pokaždé dochází i k tlaku na všechny další mzdy v celém spektru. Je to však vždy i dobrá příležitost k celospolečenské debatě o hodnotě práce, důstojném životě, spravedlivém rozdělení vyprodukovaného blahobytu nebo našem ekonomickém modelu. Chceme-li se totiž pohnout pryč od montoven, pak jedním z nástrojů je právě i citelný tlak na mzdy tak, aby se některé činnosti zkrátka u nás už nevyplácelo vůbec provozovat. Vzhledem k takto zásadnímu významu minimální mzdy není divu, že jinde bývá tempo jejího zvyšování centrálním předvolebním tématem a v rámci vyjednávání o něm se konají masové demonstrace. Kontrast k tomu, jak u nás obvykle jen bez větší pozornosti a kontextu prošumí, nemůže být větší. Další možnost změnit to bude touhle dobou za rok.
12: Politoložka Kateřina Smejkalová. Leninovu kuchařku vystřídala Putinova uklízečka. Takový titulek dal svému pravidelnému vhledu do ruského světa Alexandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz.
17: V jedné ze škol v ruském Kaliningradu uklízečka pohrozila učitelce angličtiny Valérii Kuzněcovové, že na ní pošle ruské vojáky, kteří vraždí Ukrajince ve válce. Použila samozřejmě jediný povolený výraz speciální vojenská operace. Důvodem byla vlajka Velké Británie, kterou vyučující pověsila ve třídě jako učební pomůcku. Informoval o tom ruský web Говорит не Москва. Uklízečka Irina nechala učitelce vzkaz s výhruškou. Vážená, na poprvé to nechápete? Mohu přivést veterány SVO. Ti vám srozumitelně vysvětlí, jaká má být učební pomůcka. Valérie Kuzněcová uvedla, že to není první konflikt s Irinou. Minule uklízečka stejným způsobem sundala ve třídě nejen vlajku Velké Británie, ale i Kanady, Austrálie a Spojených států amerických. Svůj čin tehdy vysvětlila tím, že je matkou veterána SVO a že děti se budou učit jen pod ruskou vlajkou. Po rozhovoru s ředitelkou školy uklízečka vlajky vrátila. Učitelka angličtiny se je ale už znovu pověsit netroufla. V komentářích ve veřejném prostoru většina uživatelů Valérii Kuzněcovou podpořila. Doporučovali jí pověsit portrét setkání Vladimíra Putina s britskou královnou Alžbětou II. Někteří také navrhli připomenout uklízečce pracovní náplň, do níž úprava výzdoby třídy nepatří. U mě ve třídě visí vlajky USA, Kanady, Austrálie a Velké Británie. Uklízečka Irina by mě zastřelila. Jsou tam ještě plakáty Paříže, New Yorku a Londýne. Napsala bych na ně trestní oznámení na policii, že tady zneužívá SVO, ať si to vyřídí. Píši v komentářích. Jsou tam i ohlasy jiného vyznění, jako například tento. U sebe v bytě se věřte, co chcete. Tohle je vlajka jiné země, její symbol. Kdybyste pověsila vlajku své země a pod ní Britsko, ještě by se to dalo pochopit. Tohle je státní instituce, proč dávat takovou prioritu? Jinak je počet hodin angličtiny v novém školním roce rapidně snížen pokynem z centra. Angličtina jako jazyk nepřátelských zemí rozhodně není upřednostněna. Mnohem větší prostor dává ruský stát čínštině. Právě učiteli čínštiny z Belgorodské oblasti nedávno vyprávěl Putin, co bylo příčinou útoku Ruska na Ukrajinu. Podle Putina je život jen potravní řetězec, v němž se jeden musí snažit sežrat níže postaveném. Ruské školy 1. září zaplnili ruští zabijáci z ukrajinské fronty, kteří měli tlumočit žákům, co je správně ruské. Vynikl jeden zabiják, který byl následně hojně citován. 1. září 2026 na slavnostním nástupu v liceu číslo 11 v Krasnojarsku účastník SVO Alexander Klaus, volací jméno Asket, dětem sdělil. Jak řekl jeden politik, aby celý svět mluvil rusky, studujte konstrukci samopalu Kalašnikov. Citoval nacionalistu Vladimíra Žirinovského, ten už je po smrti. Za jeho života však byla Žirinovského LDSR hojně volena občany chabého vzdělání. Je pověstná Leninova vysněná kuchařka, která by řídila stát. Za Putina vystřídila kuchařku uklízečka.
12: Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A na závěr připomínka pomalu končícího léta. Jak taky může dopadnout taková rozlučka? To je téma páteční glosy spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
18: Kamarád z vesnice mě pozval na večírek konaný na rozloučenou s létem. Přijedou i kluci s kytarama a doufají, že se s nima zahraješ. A co hrajou? Tremský písničky, Stánky a tak. Jenomže já jsem zvyklá na poetiku Verniše, Klímy, Heidi, na čem bychom se tak asi mohli shodnout, říkám kamarádce. No, to tak maximálně na Krylovi, řekla Silva. Den před akcí jsem si pro jistotu projela Askalonu, kryté vozy a jako eso v rukávu, tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli. Písničky, které by mohly fungovat jako průsečík mezi undergroundovou a tramskou scénou. Dorazili jsme na párty k večeřům, hostitel nám hned nalil. Tak hele, tohle je Franta, který už se těší na vaše společné hraní. Tyjo, já asi spíš rád nebudu, bolí mě prst, špitla jsem. No, ale já jsem ti přines překvápko, na to se hraje samo, řekl Franta a vytáhl miniaturní basu s nylonovými strunami, která nebyla skoro slyšet. Pak se pár hodin popíjelo, následovala bojovka v tmavém lese s hádáním zvuků zvířat. Zvuků bylo 100. Já uhodla kachnu, Silva jezevce. Když jsme se vrátili, bylo jasné, že hudební produkce je na spadnutí. Osvětlená garáž, dvojité mochito a pouhý jeden bod za kachnu způsobilo, že jsem neměla vůbec chuť zkoumat své nekomfortní zóny. Víš co, nepůjdem, řekla jsem Silvě. Ty nechceš hrát? Tak mám za sebou 5 festivalů. No a? No to je jako kdyby měla kadeřnice volno a ty s namejdám přinesla hlavu a nůžky a řekla jí stříhej. OK, chápu. Pomalu jsme se vyplížili směrem k zadním vratům pozemku. Kam jdete? Zahlaholil hostitel. Vomrknout koně. Bacha na ohradník, je pod proudem. A pak hned zpátky šup do garáže ke strojům. Vydali jsme se uličkou mezi ohradníkem a plotem pozemku. Dělej, zavírej vrátka, sykla jsem na Silvu. Proč? No, aby nás kryl plot. Ze začátku byla ulička asi metr široká, jenže po pár metrech se začala zužovat a my jsme hned slízli několik elektrických šlupek. Nakonec jsme došli až k Silvině pozemku a přelezli její plot. Jenže, abychom se dostali do domu, museli jsme ještě přes stodolu, kterou Silva před odchodem zamkla. To znamenalo přelézt 2 zítky. První šla celkem lehce, u druhé jsem škobrtla a spadla do sudu s vodou. Konečně jsme se dostali do domu, Silva otevřela pivo. No, u večeřu má je lepší, ale sama si to chtěla. Já vím, je to blbý takhle utíct. V tu chvíli pípla SMSka, tak kde pak jste? Hele, Evo, můžeme se tam vrátit. Dáme si tam jednu Plzeň a zase půjdem. Dobře ví, že nás nenechají. No bože, tak si zahraješ country. Pustím ti schválně nedělní ráno od Bobka. A ty se na to naladíš. Silva pustila písničku. Ježiš, to je hrozný, řekla jsem. Tak víš co, půjdem za vrata a poslechnem si, co hrajou. Vyšli jsme před dům večeřů, odkud se ozývalo tklivé. Oh darling, darling, stand by me. Co to je, zeptala jsem se. Elvis, tak co? Já nevím, asi na to házíme bobek.
12: A glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny autory se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl pátý. Morava, Čechy a Slovensko. Poslední místo, kde roztáhl Gavenda zpravodajskou síť. Vybral si tři cíle. Na Slovensku jsou důležité továrny. Je třeba znát podrobnosti o jejich produkci a chodu. První štací se stala Považská Bystrica se svými strojírnami. Navázal kontakt s Antonínem Čermákem, tajemníkem Považských strojíren. Ten ho seznámil s Williamem Šimkem, ale sám se šikovně nechal převést za hranice. Štěpánovi to někdy připadalo jako přehazovaná. Předávali si ho mezi sebou. Většinou přistoupili na spolupráci. Stejné to bylo v Dubnické zbrojovce, kde získávali zprávy o výrobě zbraní a munice od Kusendy a Škouly. Šimko by taky rád za hranice, ale musel počkat. Zatím pomáhal. Štěpán chápal i to, když někteří odmítli. Připadal si jako rybář, kterému občas rybka ze sítě vyklouzla. Největším jeho úspěchem se stala Myjava, kde získal ke spolupráci Jána Zemana. Z Považských strojíren byly dodány přesné zprávy o počtu zaměstnanců i s plánkem továrny, druhem výroby, plněním plánu a dokonce i přesné číslo členů lidových milicí. Odnášel informace z vybrané mrtvé schránky do Německa. Předával je Bogatajovi. Své úkoly splnil. Byl zase doma, kde se nemusel bát. Ale nejraději by byl úplně někde jinde, kde vyrůstala jeho malá dcerka. A jemu vždy chvíli trvalo, než v ní vzbudil znovu důvěru a dovolila mu, aby ji vzal do náruče. Většinou se na konci svých cest zastavil u Selmy. Na den, dva. Jednou ji překvapil otázkou. Co bys dělala, kdyby mě chytili? To neříkej. Už kvůli Irence. A kvůli tobě ne? Mlčky ho objala. Kdyby mě chytili, byl by to asi dlouhý trest. Nečekej na mě. Vdej se. Ale snaž se vybírat dobře, aby měla Irenka hodného tátu. Nejhorší je, když nemůžeš vzpomínat hezky na své dětství. Nestraš nás, odstrčila ho Selma a sklonila se nad plačícím děvčátkem. Podívej, i ona tomu rozumí a rozbrečela se. Jste jediné, chtěl říct Štěpán něco hezkého, ale znělo by to pateticky. Však ty víš, dokončil větu. Celý jeho život byl drsný úprk. Za to málo něžností, které ze sebe dostal, se pořád ještě styděl. Když o tom Štěpán Gavenda přemýšlel, určitě by zařadil mezi další úspěšné spolupracovníky vysokoškoláka Jaroslava Rulce. Nejen, že si sám vytvořil dvě skupiny a získával zprávy o průzkumu uranové rudy, informace z Tesly, z ministerstva zemědělství a z ústředního ředitelství československých státních statků, ale dostal se přes spolupracovníky až k Václavu Vrbovi, členu SNB a jeho prostřednictvím potom k příslušníkovi STB Karlu Marešovi. Odsud získávali důležité informace, orazítkované cestovní příkazy a dokonce i služební odznak státní bezpečnosti, který mohli používat bez legitimace. Gavenda i Zemánek se do Československa dostávali s falešnými cestovními doklady, ozbrojeni a s ironií sobě vlastní i s odznaky KSČ na klopách kabátů. Nejdůležitější věc, kterou po Václavu Vrbovi požadovali, byla jména a fotografie příslušníků státní bezpečnosti, dále potvrzení pro osoby cestující do zahraničí a všechny existující tiskopisy SNB a STB. Bogataj přijal nadšeně materiály přivezené Zemánkem a Gavendou. Přátelsky je poklepal po ramenou. Byli jedni z nejlepších mezi kurýry. Cítím v kostech, že tady máme špeha nastrčeného STB. Postěžoval si Bogataj Drbohlavovi, sotva odešli. Ale jak zjistit, kdo to je? Budu muset na chvíli vyměnit Zemánka s Gavendou. Tak úspěšné kurýry asi brzy nezískáme. Skoro rok a žádná chyba. Jsou jako neviditelní. A kdyby je někdo napráskal, ani nechci domyslet. Jen abys to nezakřikl, ozval se starostlivě Drbohlav. Jsou to mladí kluci a většině jejich spolupracovníků je kolem 30. Řekl bych ještě mladé horké hlavy, které si nechtějí připustit důsledky svého počínání. Nestráš. Pošlu po nich nové bezpečnostní instrukce a potom je stáhneme. Děsí mě, že by je přitom chytili.
Musíme si prověřit nové kurýry. Jestli někdo nedodává takové vlažné zprávy, které jsou nám k ničemu a v podstatě jsou pod kontrolou STB. Bogataj měl teď plno práce. Dokončoval instrukce, aby nebyly dopisy otevírány žádnými kurýry. Přišlé zprávy z mrtvých schránek nechal vyhodnotit Drbohlavovi. Oba pronásledovala stejná myšlenka. Štěpán je drsňák, Miloš je měkota, ale kdyby je chytili, zbořila by se kontrašpionážnímu sboru celá rozsáhlá síť. S obou by vytloukli všechno. Můžeš mi zkontrolovat, co jsem vymyslel? Obrátil se Bogataj na Drbohlava. Nečekal na jeho odpověď a začal číst. Posílám nový šifrovací klíč, starý i hned zničit. Připrav si novou schránku, pokud možno blízko trati. Šifrovací klíč chraň jako oko v hlavě. Do té doby, než někdo nepovolaný zjistí tvůj šifrovací klíč a místo schránky, je tvoje bezpečnost absolutní. V místě schránky buď krajně opatrný. Abych se vždy mohl přesvědčit, že tvůj dopis pro mě nebyl nikým otevřen, dbej úzkostlivě všech nařízení o úpravě dopisu a obálky, jak jsem to již dříve nařídil. Nezapomeň vložit do dopisu vlásek, použít anilinu a přelepovat páskou. Na vnitřní stranu obálky napiš měkkou tuškou číslici. Totéž číslo dovnitř obálky budu psát i já tobě. Kdybys zjistil, že obálka a dopis nejsou upraveny dle mých nařízení, měj za to, že někdo nepovolaný dopis četl. Takový příklad hned hlas, aby se mohlo včas zabránit nebezpečí. Pamatuj, že nebudeš-li dodržovat těchto opatření. Mohlo by se stát, že bezpečnostní orgány schránku objeví, zprávu po ofotografování do schránky znovu vloží v nové obálce a mohli by pak kontrolovat celou naši korespondenci. Trvám proto bezpodmínečně na dodržování úpravy obálky a dopisu, abychom vzájemně okamžitě poznali, že dopis byl v nepovolaných rukou. Co myslíš? Je to dostačující? Skončil Bogataj. Až moc výstižné, jen mám pořád nepříjemný pocit, že nám to tady někdo kontroluje. Položil přečtenou zprávu na stůl. Řekl to, na co myslel už několik dní. Ti dva toho zjistí nejvíc. Myslíš, že by mohli být nějak napojeni? Blázníš. To byl Gavenda, co mě převedl do Německa. Nedávno se chlubil, že dostal za hranice přes 60 lidí. Jím donesené zprávy jsou vždycky v pořádku. Zkusíme je na čas vyměnit, až se příště vrátí. Na ty svoje dva kluky, jak jim někdy říkal, nedal dopustit. Jakého brouka se mu tady Ralf snažil nasadit do hlavy? Nesmysl, ale vyřčený. A on s ním bude bojovat v noci, kdy nespí. Obrovská noční můra, která se ráno rozplynula a už se zase díval na situaci jinak. Končil průzračný červencový den. Bogataj odvážel oba k hranicím. Nepozoroval na nich žádnou nervozitu. Chovali se soustředěně jako vždy. Gavendův přímý pohled neuhnul, Zemánek se usmíval. Vytvořil si masku na své tváři. Při jednání mu úsměv nezmizel a tím si získával lidi. Ne, tihle by nemohli hrát dvojí hru. Však nové instrukce jakýmkoliv falešným zprávám zabrání. Seznámil je s nimi, čekal na jejich reakci. Nemohli to hrát. Oba souhlasili, že takhle upravená obálka už nemůže být zneužita a odhalí nebezpečí. Bogataj je vysadil kilometr před hranicí. Ještě chvíli čekal, kdyby nastal problém na německé straně. Potom se vracel domů. Teď vstoupili do klidu lesního porostu. Kráčeli. Zatím mlčky. U hranic stačilo slovo. Obezřetnost. Nebezpečí číhalo na každém kroku, i když se počáteční strach každým dalším dnem trochu obrušoval. Oči si zvykaly na šero, rozeznávali každý strom. Dnes jim se zhora pomáhal měsíc. Nikde se neprodral přes husté koruny, jinde stříbřitě ozářil celou mítinu. Dobrodružství prostupovalo každou jejich buňkou. Vdechovali vůni lesa. Tohle byl ten správný adrenalin. Nezastavili se. Věděli, že někde číhají pohraniční esembáci. Bylo potřeba je přelstít. Hra začínala pokaždé znovu a pokaždé jinak. Teď byli sami. Jen jejich myšlenky utíkaly před nimi. Předvídali, kdy se mají ukrýt a čekat, až dozní kroky hlídačů hranic. Museli přejít na druhou stranu pod příkrovem tmy. Mlčeli a šli.
Colin Mihola zvedl hlavu. Zrovna se nad ním vznášelo letadlo. Vztekle ho chvíli sledoval. Kdyby nedělal blbosti, nebyl by vyloučen z letectva. Prý kvůli hrubé letecké nekázni. Když spadneš s letadlem, je to katastrofa. Nerad by to zažil, vlastně to už by nežil. Ale když tě vyhodí z rozjetého výcviku a přidělí ti práci u pozemního personálu, je to taky kruté. Ponižující. Všichni to tady věděli a za zády se mu určitě posmívali. Olin byl plný nenávisti. Taky na tom byl nyní finančně hůř. A tak to pátému oddělení vojenské kontrarozvědky nedalo moc práce, aby ho naverbovali ke spolupráci. Olin se opět hrdě nadýmal. Už se nemusel plahočit po letišti a vykonávat manuální práci. Tohle bylo jiné kafe. Co všechno dokáže KSČ? Ta se dobře stará o své ovečky. Nasál do sebe několikahodinové školení a už si zbalil batůžek. Jen pár věcí, jak mu poradili. Bude z tebe zběh, který musel doma všechno nechat. Dostal krycí jméno Zmetek. Hodně ho to pobouřilo, ale nemohl se ozvat. Ocitl se plně pod kontrolou státní bezpečnosti. Všechny zprávy, které předá, budou připraveny a v podstatě nebudou vůbec důležité. Na druhou stranu ho převedli 8. listopadu 1948. V Německu ho přijali jako dalšího ubožáka, který nechtěl pracovat pro komunistický systém. Podařilo se mu vetřít do přízně kapitána Zlámala, pracujícího pro americkou zpravodajskou službu CIC. Trvalo půl roku, než začal pracovat jako kurýr pro Bogataje a Drbohlava. Kdybyste, pánové, věděli. Čekací doba byla pro něho dlouhá, ale on nezahálel. Snažil se získat co nejvíc vědomostí o dalších kurýrech. Jako vzor mu byly několikrát dávání Gavenda se Zemánkem. U oběda se k ním snažil vetřít. Všiml jsem si, že Miloš pochází z jižní Moravy. Taky jsem odsud. Čekal, že Zemánek zareaguje, že se zeptá na jeho bydliště, ale on mlčel. Nabral si další sousto a plně se věnoval jídlu. Ještě v něčem jsme si podobní. Ty jsi vyučený zámečník. Obrátil se na Gavendu. Ten však zvedl podnos s prázdnými talíři a odnášel ho. Vrátil se ještě ke stolu, jako by Miloše chránil před nějakým prořeknutím. Olin povídal a povídal, co zažil včera, jak se těší, až ho pošlou přes hranice splnit nějaký úkol. A nic. Žádná reakce z protější strany. No tak mě, chlapi, vezměte mezi sebe, potřebují zjistit, co všechno ta práce obnáší. Oni však jen mlčky poslouchali jeho žvanění, omluvili se, že jsou unaveni a odporoučili se. Olin poznal, že se mu vyhýbají. Měli v sobě tak zakořeněnou ostražitost, že hned neuvěřili. A tenhle mladíček byl až podezřele upovídaný. Nevadí, počká si. Poprvé ho vyslali koncem června. Vytvořil falešnou schránku, s pomocí STB dodal zprávu, která byla v podstatě známá, ale už získal čárku a mohl se připravovat na další přechod. Těšil se na veliký den, protože už pochopil, jak rozsáhlou síť tihle dva hrdinové v Československu vytvořili a on jim ji jedním tahem zbourá. Přijde jeho den. 1. srpna 1949 na ně ukáže. Vlak zastavil na Vilznově nádraží. Dva nenápadní muži vystoupili. Usmáli se na sebe, ale od toho okamžiku nepatřili k sobě.

němu, jako by ho vyhlížel. Štěpánovi se zdálo, že s někým mluví, a v tom okamžiku ho obstoupili tři muži a zatkli ho. Totéž provedli s Milošem. Ani jeden neměl možnost vytáhnout zbraň, ale tady by se těžko střílelo. Horší bude, že je kompromitující materiály v aktovce usvědčí. Štěpán sebou zuřivě škubal, tak lehko ho nedostanou. Byli však na něho tři, žádná tintítka, tři chlapy jako hory. Stočili mu ruce za záda a znemožnili mu použít sílu jeho paží. Smíkl sebou, potřeboval vědět, jestli Olin ještě stojí na schodech. Zmizel. Určitě by ho nepřehlédl. Táhli je k autu. Lidé se před nimi rozestupovali. Někteří štítivě, kdo ví, co je to za zločince, někteří lítostivě, že STB opět uchvátila novou oběť. Každého posadili do černého auta. Štěpána doprovázeli tři svalnatci. Nemělo cenu se bránit spoutanýma rukama. Ani kopání by mu nepomohlo. Zastavili v Kapucínské ulici na Hradčanech u vyhlášeného domečku. O tom, že tudy prošel generál Heliodor Píka, maršál britského letectva Karel Janoušek, generálové Šimon Drgáč nebo Karel Kutlvašr, Štěpán nic nevěděl. Nezajímal se o politiku. Netušil nic o tvrdé ruce mocného Bedřicha Rajcina, ale brzy ji pocítí na vlastní kůži.

0: ukázal na ně. Nepoznali by je. To máte za svou nadutost, že jste mi dávali najevo, že k vám nepatřím. Olin se tomu zasmál. Kdybych vás napráskal dřív, nemuseli byste řadu věcí přiznávat. Cítil se spokojený. Dostane bohatou odměnu a také pokyny pro další práci. Jak se ten Gavenda na mě podíval, jako by něco tušil. Pokrčil lehkomyslně rameny. Kdyby nebyl v Praze mezi tolika lidmi, začal by si radostně pískat. Zajde do hospody a dá si pivo. V Německu nemají tak dobré. Odfoukl pěnu. Zůstal u svého stolu sám. Nikdo si nepřisedl. Všichni se tady spolu bavili, jeho nechali jen s jeho myšlenkami. Poručil si další a vypil naráz půl sklenice. Maminka ho dost omezovala, nejen kvůli jeho mládí, ale hlavní důvod byly peníze. Dnes měl peněz dost. Najednou dostal zlost na všechny přítomné. Taky by si s někým rád popovídal. Alkohol mu stoupal do hlavy. Zvedl sklenici, znovu se napil a zakřičel.
1: Víte, kdo já jsem? Proč si ke mně nikdo nesedne?
0: Několik lidí se poplašeně zvedlo a opustilo místnost. Zůstal jen staří štamgasti, které svými keci nemohl ohrozit.
2: Zavři hubu a nestraš tady, ozval se jeden.
0: Ostatní se zasmáli. Číšník přistoupil k jeho stolu a řekl mu přísně, aby buď mlčel, nebo zaplatil a šel. Olin se neuměl hádat.
1: Víte, mě nazvali zmetkem. To je hnus.
0: Začal se číšníkovi plačtivě svěřovat.
2: Podívejte, mě nezajímá ani tady ty lidi, kdo vás jak nazval. Nejlepší bude, když zaplatíte a půjdete na čerstvý vzduch. Venku je příjemné teplo, běžte domů. Takový hezký chlapec, proč si děláte nějaké problémy?
1: Ale já žádný problémy mít nebudu. Víte, kdo já jsem?
0: Číšník mávl rukou a vracel se k ostatním hostům, kteří se už dožadovali dalšího půl litru.
2: Nějaký blázen.
0: Pronesl a šel natočit nová piva.
2: Já mu pomůžu.
0: Zvedl se od stolu největší silák, který se živil jako stěhovák.
2: Tak co, mladý? Budeš otravovat, nebo tě odsud máme vynést?
0: Tyčil se nad jeho stolem jako golem. Nadzvedl Olinovi bradu a čekal na jeho přikývnutí.
1: Nedovolujte si,
0: chtěl pokračovat, ale silák mu skočil do řeči.
1: Já si nedovoluju. To ty si myslíš, že můžeš otravovat. Jsme domluveni? Ano.
0: Olinovi poskočila brada jako malému dítěti, když se rozpláče. Položil na stůl peníze a odcházel. Než Štěpána dostrkali do Antona, zavázali mu oči, aby nepoznal, kam ho vezou. Jen tušil, že Miloš je tady s ním, podle dalšího bouchnutí dveří a pokřiku doprovodu.

0: Přivezli je oba. Táhli ho po schodech ke dveřím, neulehčoval jim to. Podle těžkého zavrzání poznal, že jsou velké dřevěné. V zápětí zaskřípěli mříže a zase ho vlekli po schodech vzhůru. Schválně zkracoval krok. Smíkli jim. Ucukl rukama, ale kopnutím do lítek ho popoháněli dál. A pak pocítil další nakopnutí, bolestivě silné. Už ho nikdo nedržel. Letěl dovnitř místnosti a jen tak vyrovnával balanc. Sundali mu černou pásku z očí. Ocitl se ve slabě osvětlené cele bez oken. Zvenčí sem neproudil teplý vzduch, ale z nedaleké věže Lorety se výsměšně ozvaly tóny zvonkohry Tisíckrát pozdravujem tebe. Štěpán to i přes veškeré napětí vnímal. Takové přivítání nečekal. Nečekal ani to, co bude následovat. Ale ještě než se stačil rozhlédnout, vstoupil dovnitř vychrtlý muž v rajtkách a vysokých holinkách, v ruce kožený obušek. Při pohledu na něj si vzpomněl na válečné SS-many. Až později se dozvěděl od spoluvězňů, že tahle kreatura je sadista Franta Pergl, přezdívaný Suchá lípa, ochotný vykonávat svou práci až příliš horlivě a drsně. Spád událostí, který v zápětí následoval, Štěpána šokoval. Doprovod ho nešetrně strčil do místnosti a okamžitě zmizel. Byli tady jen oni dva. Ani se nestihl nadechnout a už byl přivítán řevem.
1: Koho tady máme? Další kurva imperialistická! Ty jedna zaprodaná svině americká!
0: Pergl se vyšponoval. Štěkal nenávistně, prohlížel si ho malýma očima, ze kterých nekoukalo nic dobrého. A byl to mžik? Vystřelil do jeho obličeje pěstí. Jednou, dvakrát, v zápětí zasvištěl obušek. Štěpánovi se zajiskřilo před očima. Nikdy nevyvolával rvačku, ale když byl napaden, dovedl se bránit. Ruce měl spoutané, nemohl je včas zvednout na obranu. Otočil se. Židle. Tu mohl uchopit. Uchopit a udeřit. Několikrát zasáhl nohou Perglovu hlavu. Také křičel. Musel mu vysvětlit, že takhle ne.
1: Vím, že mě pověsíte, ale mlátit se bezdůvodně nedám.
0: Perglův řev přivolal dozorce, kteří obvykle nereagovali. Tady bylo bytí na denním pořádku. Štěpán pořád svíral židli v rukách. Už ho nebyl. Ten chudák si ho bude určitě pamatovat. Ještě nikdo si na něho nedovolil. Konečně se zjevili další dozorci. Odvedli Pergla a vrátili se ke Štěpánovi. Byli tři. Nejdříve mu odebrali židli a potom zatěli pěsti. Tři. Štěpán neměl šanci. Zůstal ležet na zemi, chránil si hlavu a břicho. Z rozbitého nosu mu vytékala krev, špinila mu ruce a košily. Pergl měl několik dní oteklý obličej. Litoval jen sám sebe, léčil se a schromažďoval vztek. Další dny ho vypouštěl při výsleších z vězni. Všichni věděli, jak si sadista Pergl hraje na vyšetřovatele. Gavenda byl špion, velká ryba, kterou se jim konečně podařilo zadržet. Ale nemohli ho s ním nechat. Potřebovali ho vyslechnout. Pergl by ho určitě umlátil. Proto ho druhý den raději odvezli na krajské velitelství STB v Praze. Umístili ho do vazby v Bartolomějské na vyhlášenou čtyřku. Jen ho tam lehce pohodili. S takovými lidmi není potřeba soucítit. Nahmatal naražená žebra. Jeden z vyšetřovatelů si o ně čistil těžká bagančata. Do spoutaných rukou se zarily kruhy z okovů. Kopali do nich. Věděli, kde to nejvíc bolí. Zadržoval sten. Nechal je řvát.
1: To máš za Pergla, abys věděl, jak se máš chovat. Malé poučení, aby sis to zapamatoval pro příště.
0: V puse měl sucho, naražená žebra bolela. Když byl malý a spadl z kola, podobná bolest mu nedovolila pořádně dýchat. Babička mu ji sklidňovala mokrými obklady. Jediné, po čem teď toužil, byla voda. Olízl si překousnutý ret, natekl mu. Zkoušel jazykem jeho velikost. Ucítil chuť krve. Žízeň byla nesnesitelná. Celou noc se při každém pohybu budil bolestí. Přetrhaný spánek nedopřál Štěpánovi ani trochu odpočinku. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Tady je Jindra Sobíšková.
2: Tady je Karel Kinzel.
1: Písničky s telefonem.
3: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
4: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
3: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
4: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
3: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
5: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
6: Ano, Štefek u telefonu.
5: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
6: No tak v podstatě je to
3: písničky
6: pravda,
3: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
4: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
3: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
8: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy dvou amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenisté Nosková a Lehečka bojují na US Open o postup do osmifinále. Dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat teploty až 26 stupňů. Je sobota 5. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
10: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
11: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
10: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
12: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
10: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
9: Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
13: Muss man hier von Klimaextremismus ausgehen.
14: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrindta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrindta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole o tomto víkendu, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. A tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. V pátek přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
15: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
16: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
17: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
16: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
18: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
16: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
9: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
19: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
20: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
19: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
21: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
19: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
9: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
22: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
23: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
24: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
23: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
25: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
26: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
9: Tenistka Karolína Muchová na US Open skončila ve třetím kole. Domácí Emě Navarové podlehla 3-6 a 5-7. O postup do osmifinále teď hrají Linda Nosková a Jiří Lehečka. Přímo v New Yorku je u toho David Prouza.
0: Linda Nosková měla skvěle rozehraný zápas s Američankou Liovou, vedla 6-2 a 5-3, pak při stavu 5-4 podávala, ale nakonec prohrála druhou sadu v tiebreaku, v té třetí ovšem vede 4-2 a servíruje. Jiří Lehečka získal v souboji se Stefanosem Tsitsipasem první set 6-2, po druhém ztrácí 1-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
9: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou s Itálií 54-63. Ve skupině D je ještě čekají zápasy s Čínou a obhájkyněmi titulu ze Spojených států.
1: Dálnice bez kolon, nehoda na Kladensku. Na dálnicích je teď klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací. Opatrně ale na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně za Dolním Žďárem srazilo osobní auto zvěř, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A pozor také na Kladensku, na silnici 118 mezi Kladnem a Berounem, asi na půli cesty u Malé Kyšice v odbočce na Dětku v Mlín. Tam stojí osobní auto po požáru, na místě jsou hasiči, provoz řídí policisté, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18 stupňů. A přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se může vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Povedou koaliční jednání k výraznějšímu snížení schodku státního rozpočtu na příští rok? Kolik a na čem se dá reálně ušetřit? A jaké dopady bude mít, pokud schodek zůstane na úrovni 389 miliard? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: V pondělí mají pokračovat koaliční jednání k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě už včera na schůzce s premiérem a ministryní financí předložili návrhy, které by podle nich snížily deficit rozpočtu o 20 miliard. Další návrhy na snížení deficitu slibuje také další koaliční subjekt, tedy SPD. Vy samozřejmě máte bohaté zkušenosti se skládáním státního rozpočtu a s různými politickými vyjednáváními okolo toho. Očekáváte, že koalice ten deficit sníží?
3: Nevím, ale mohu si jenom povzdechnout, no to si vzpomněli brzo. Rozpočet se přece netvoří tehdy, když se píše nebo projednává, on se tvoří během celého roku. Je dominantně určen zákony. Zákony, které nařizují ty výdaje, nebo smlouvami, které nařizují ty výdaje, a zákony, které nařizují platit daně. A 8 měsíců vlády všichni vládní poslanci bez protestu zvedali ruce pro rozhodnutí, která nařizovaly zvýšit ty výdaje. O desítky miliard. Neudělali nic pro to, aby byly zákony, které by nařizovaly nižší výdaje. Takže když si celý večer bezstarostně objednávám, tak bych se neměl divit, že mi přinesli účet. Takže já moc nechápu tu pozici, kdy 8 měsíců usilovně zvyšovali výdaje a teď je chtějí snižovat. To je pro mě není úplně srozumitelné, ale samozřejmě tlak na snížení toho deficitu vítám, jak moc bude úspěšný, nevím.
2: Když říkáte, že to není výsledek nějakých prázdninových jednání, ale toho, co je v zákonech, tak jaký vlastně je prostor v tom návrhu státního rozpočtu ještě ten deficit snížit?
3: No, bavíme-li se o příštím roce, tak se bavíme také o zákonech, které sice ta vláda schválila, všechny tři koaliční strany s nimi souhlasily, ale ještě nebyly schváleny parlamentem. Takže bez problému nemusíte schválit zákon o financování veřejnoprávních médií, máte 8 miliard doma. nemusíte schválit mimořádné navýšení plateb za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny, to opravdu není nezbytné. No a ušetříte 21 miliard. Nemusíte schválit zákon, který plošně podporuje spotřebu v elektřině, máte doma 17 miliard. No a to by vyžadovalo, aby...
2: To jsou ty obnovitelné zdroje.
3: Ano, to jsou ty obnovitelné zdroje. No to podporujete spotřebu. Čím víc někdo spotřebovává, tím víc ho podporujete. A což si nemyslím, že je dobře v tomto případě. A to by ovšem ta vláda musela říct, to, ano, my jsme to neměli schvalovat, tak ty zákony stahujeme ze sněmovny a nechceme, aby to ta vláda schválila. No už jenom tohle by stačilo k tomu, aby se dostali pod hranicí 3%, kterou slibovali ve svém programovém prohlášení. Ty oni jinak si se svým slibem z programového prohlášení nedělali starosti a ten deficit vysoko překročili.
2: Tohle očekáváte, že se stane?
3: Ne, to neočekávám. To odpovídám na vaši otázku, co by se dalo dělat.
2: Tak a pokud zástupci motoristů včera mluvili o tom, že přišli s konkrétními návrhy, kde by ten rozpočet mohl klesnout o 20 miliard, tak co to může být?
3: Já nevím, já opravdu nevím, s čím tam přišli, takže to se musíte zeptat jejich...
2: Pardon, to jsme chtěli dokonce hostem dnešních 20 minut, měl být pan Pikora, šéf rozpočtového výboru, ale bohužel ten rozhodnutí.
3: No, lze vyloučit, že třeba berou zpátečku u nějakého tohle zákona, který už podpořili. Nelze jako určitě se dá diskutovat o tom, kolik se má přidat ve veřejné sféře. Na to je 36 miliard v tom rozpočtu. V situaci, v které jsme, kdyby se přidalo jenom na inflaci, tak by se také ušetřilo hodně. Pochopitelně v provozních výdajích můžete vždycky jednotky miliard někde proškrtat. Můžete odložit i nějaké investice. Prostě těch možností, jak se dostat pod 3%, vzhledem k tomu, jak je ten rozpočet obludný, jak je přefouknutý, tak těch možností, jak se i na poslední chvíli dostat pod 3% HDP, těch je poměrně dost. Záleží na politické vůli.
2: Vy jste ten navrhovaný deficit a ten navrhovaný rozpočet před několika desítkami sekund označil za obludný. V bezprostřední reakci jste použil přívlastek strašný. Platily by tyhle ty přívlastky, i kdyby ten deficit byl o 20 nebo 30 miliard nižší?
3: Stále, samozřejmě. Platí cokoliv, co je výš nad letošní rok, tak si ty přívlastky zaslouží. To jsou deficity vyšší než letos. Jsou deficity, které by odpovídaly nějaké krizové situaci. Ale my máme hospodářský růst, máme nízkou nezaměstnanost. Ten hospodářský růst přinese tomu příštímu rozpočtu bezbolestně 70 miliard příjmů navíc, které by se daly používat ke snižování toho deficitu. Ale vláda sice bude mít 70 miliard příjmů navíc, ale naplánovala si 150 miliard výdajů navíc. To naprosto neodpovídá makroekonomickému prostředí, v kterém jsme. A bohužel to není kvůli investicím. Investovat se bude ve vztahu k HDP zhruba stejně jako letos. To, co je nejvíc znepokojující na tom rozpočtu, že prudce rostou pro naše provozní výdaje, které každodenně skonzumujeme a nejsou kryty příjmy. Musíme si na ně půjčovat. Letos je to 47 miliard, kdybychom neinvestovali ani korunu, pořád si musíme půjčit 47 miliard na svůj každodenní konzum. Příští rok to bude 99 miliard. A to není budování budoucnosti, to je projídání budoucnosti. I ta budoucnost bude mít své provozní výdaje každodenní, ale vedle toho bude muset platit to, co my jsme skonzumovali, ale nezaplatili, a bude to muset platit i s velmi tučnými úroky. A to už je projídající dluhová spirála, která ohrožuje každého z nás.
2: Já se k těm dopadům na každého z nás určitě ještě dostanu, ale ještě k tomu politickému vyjednávání. My zatím mluvíme o těch debatách, jak snížit deficit. Na druhé straně třeba ministr školství už v pondělí v našem vysílání říkal, že chce ještě jednat o tom, aby dostal víc, než v tom návrhu na školství má zamířit. Tak nepůjdou proti tomu ještě snahy některé kapitoly navýšit a bylo by rozumné některé kapitoly navýšit?
3: No, záleží, vždycky záleží na prioritách té jaké vlády. Vláda zvyšuje, jak už jsem řekl, o těch obludných 150 miliard, což je o 6,2% víc než v letošním roce. A když zvyšuje celé všechny výdaje o víc než 6%, tak kapitolu školství zvyšuje o 1,5%. Což nám říká, jakou prioritu tato vláda přikládá vzdělávání. Kdyby šetřila všude, tak to chápu. Ale jestliže takhle způsobem přidává všude a na školství přidává 1,5%, tak bych se jako ministr školství cítil velmi frustrován, protože vzdělání by mělo mít trochu jinou prioritu.
2: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Představitelé hnutí ANO mluví o tom, že v tom rozpočtu na příští rok musí napravovat škody po minulé vládě a proto nemůže být deficit nižší. Ministryně financí Alena Schillerová v pondělní tiskové zprávě uvedla, že se současná vláda musela vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun. To je doslovná citace z tiskové zprávy ministerstva financí. Není na tom něco?
3: To jsou absurdní argumenty pro rozpočet roku 27. Říkali totéž, když sestavovali rozpočet pro rok 26 a tam na tom něco bylo. Rozpočet, který odevzdávala Fialová vláda, tak měl řadu hrubých nedostatků, kterých bych se poctivý rozpočtář dopustit neměl. Ne všechno tam bylo v pořádku, ne všechno tam bylo pravda.
2: Ne všechno tam bylo, dokonce můžeme říct.
3: Ne všechno tam byla pravda, ne všechno tam bylo. A je, když v tom rozpočtovém provizoriu sestavovali rozpočet, tak se s tím nějak vyrovnat museli. A jak už jsme si řekli, rozpočet je dominantně určen zákony. Když ho chcete opravdu měnit, musíte měnit ty zákony. Což taky za 14 dní nezvládnete. Takže tam na tom bylo hodně pravdy. Ne, že by se nevešli do toho deficitu 286, kdyby chtěli, vešli by se. Ale řada těch argumentů musela být akceptována objektivně. To ale už neplatí pro rok 27. Jako už vládnou 8 měsíců, tohle je rozpočet, který mají plně ve svých rukou. Hospodářský růst jim přináší 70 miliard navíc. Tohle teď už prostě nenapravují žádné chyby. Teď prostě jenom se snaží naplnit své naprosto nereálné sliby, které rozdali a ty nejsou ufinancovatelné.
2: Vy jste před chvílí kritizoval ten návrh rozpočtu, který připravila minulá vláda. To, jak minulá vláda přistupovala k rozpočtům, jste kritizoval i během té doby, kdy vládla. Když se na to díváte zpětně, nevydláždila vláda Petra Fialy a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura cestu k tomu, co teď vidíme?
3: No, jistě, že tomu trochu načechrala půdu. To jaksi ne, že ne, protože když přestanete brát vážně některá pravidla, neděláte si s nimi starosti a to opravdu jako Fialová vláda si někdy ty starosti nedělala. Dokonce některá pravidla změnila k horšímu, například, že všichni víme, známe deficit až na konci srpna, což pokládám za strašně škodlivou praxi. No tak tu půdu připravila, nicméně na druhou stranu tato vláda to ostře kritizovala. A takže by to spíš měla jaksi se toho vystříhat, měla by to napravit. Ona to napravila jediným způsobem. Fialová vláda měla často problémy s pravidly. A Babišová vláda místo, aby se do těch pravidel vešla, no tak ta pravidla změnila tak, že může vlastně úplně všechno. A Fialovu vládu nikdy ani nenapadly některé věci, které páchá Babišova vláda teď. Takže prostě Babišova vláda místo, aby to spravovala, jak si tu praxi významně zhoršila.
2: Alena Schillerová argumentuje tím, že ten rozpočet je prorůstový, že tam jsou rekordní investice, což v absolutních číslech je pravda. Vy už jste říkal, že v relativních číslech v poměru k HDP je to podobné, jako je to v letošním roce. Ale když se podíváte na ty investice, vidíte tam prostor pro nějaké škrtání, nebo opravdu všechny jsou prorůstové?
3: Tak co je to prorůstové?
2: Předpokládám, že něco, co nám zajistí v budoucnu ekonomický růst.
3: Jako nějakým způsobem je prorůstový každý výdaj, ale on je nějakým způsobem také proinflační. Že? Vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde sama přiznává, že neexistuje výdaj v tom státním rozpočtu, který by měl multiplikátor větší než jedna. Ty nejefektivnější investice označuje multiplikátorem 0,7. To znamená, že jejich návratnost do státního rozpočtu je asi taková, jako kdybyste si koupil lahev piva a pak se radoval z těch 3 korun za tu vratnou lahev. Asi takový poměr tam je. Návratná není žádná. Tím samozřejmě nechci říct, že ty investice jsou zbytečné. Ale znovu opakuji, návratné do státního rozpočtu nejsou a především problém toho rozpočtu netkví v investicích. Ten tkví v tom obrovském strukturálním deficitu, v tom, že své pravidelné každodenní příjmy, které konzumujeme, nejsme schopni pokrýt ze svých pravidelných příjmů, i kdybychom neinvestovali ani korunu. A ty nůžky se rozevírají. To je ten zásadní problém, ne ve výši investic. Samozřejmě můžete, když odložíte investice za 10-20 miliard, nic se nestane. Doma také, jako si řeknete, že si to koupíte, to auto třeba až za rok. Jo. Ale tam není ten zásadní problém, o tom ta diskuze není. Kdybychom vyřešili ten strukturální problém mezi našimi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, tak by mě vůbec nevadilo, že tam bude o 20 miliard na investice víc, nebo míň. To není ten problém. Ten problém je ta neschopnost pokrýt svůj každodenní provoz ze svých příjmů.
2: Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že by ten deficit měl být pod 3% a není pod 3%. Na druhé straně, když se podíváme do argumentace vládní koalice do pondělní tiskové zprávy ministerstva financí, tak ta tvrdí, že ten deficit je pod 3%, 2,8%, a to proto, že tam počítá takzvanou únikovou doložku. Je tohleto korektní a správné?
3: Ne, to je hrubá manipulace. To je hrubá mediální manipulace, která míchá dohromady termíny výdajový limit a deficit. Skutečně evropská pravidla povolují nějaké, máte výdaje do nějakého limitu, když ty jsou legální. Přes ten limit jsou nelegální, pokud se netýkají té únikové doložky, že cokoliv vůči referenčnímu roku z roku 2021, kde jsme na obranu dávali jenom málo přes procento, tak cokoliv nad ten rok 2021 na obranu není nelegální výdaj, i když je přes ten limit. Ale to se týká toho výdajového limitu, co je legální nebo není nelegální výdaj, ale samozřejmě se to počítá do deficitu. Taky ten deficit je 289. Když k tomu připočteme ještě půjčku na Dukovany, tak 419.
2: Ale, 389.
3: Ale je to 389, což je přes 4% hrubého domácího produktu jenom u státního rozpočtu a vůči veřejným financím je to 3,5. 3,5, žádných 2,8. To jediné, co je na tom pravda, je, že to není nelegální výdaj. Podle evropských pravidel to je legální, ale je to 3,5.
2: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy dlouhodobě varujete před následky zadlužování státu. Pokud by deficit zůstal na úrovni 389 miliard, jaké důsledky to bude mít? Kdy? Jak se to projeví?
3: No tak už jsme si řekli, že ta budoucnost bude mít také své každodenní provozní výdaje. A vedle toho bude muset platit i s tučnými úroky to, co my jsme snědli, ale nezaplatili. A to už jsou prostě obrovské peníze jenom na úrocích z těch dluhů. Jestliže letos budeme platit 110 miliard, příští rok to bude 130, ke konci volebního období se budeme blížit 200 miliardám jenom na úroky. Odpovědný hospodář v dobrých časech, a my ty dobré časy máme, si tvoří polštář pro budoucí krize. Jak by se pro boha ta vláda chtěla chovat, když tohle páchá v době krize? To znamená za prvé, ona tu zemi oslabuje vůči jakékoliv krizi, která může kdykoliv přijít. Protože kam potom šáhnete, když jste si vyčerpal poštář v době krize. A oslabuje ji zejména vůči té krizi, která přijde 100%. A to je demografická krize, až začnou odcházet silné ročníky, takzvané Husákovy děti. Tak dramaticky přibyde důchodců, těch, kteří budou potřebovat čerpat a přestanou platit. A za nimi mnohem slabší ročníky by měli obrovský problém uplatit, ufinancovat jejich péči a jejich důchody, i kdyby nebyly zatíženy těmi strašnými úroky, které my jim tady jako necháme. To znamená, to ohrožuje jednak ty, kteří to budou platit, protože se nedoplatí. Jednak to ohrožuje ty, kteří tu péči budou potřebovat, protože na ní nebude dost peněz. A ta péče nemusí být dostupná ani kvalitní. Prostě to ohrožuje všechny. Vyčerpal jste si polštář, zadlužil jste se v dobrých časech a ve špatných časech nebudete mít.
4: Ono se v těch debatách a v té kritice návrhu státního rozpočtu opakuje, že to budou splácet naše děti a jejich děti, ale tím, co říkáte, tak ta první generace, která to pocítí, tak to jsou ti, kteří teď vstupují do důchodu?
3: No pocítí to úplně všechny, samozřejmě oběti jsou ti, kteří to budou muset platit, takže to jsou ty naše děti, ale obětí může být snadno i moje generace, mě je 65. Prostě ten problém začne kulminovat, až mě bude 80, to bych chtěl být ještě naživu. A ty moji vnuci budou muset si platit také svůj každodenní provoz. A vedle toho budou muset platit ty úroky za to, co nám zanechali a už jim nemusí zbýt na péči pro nás. Jaksi věčně nám prostě nikdo půjčovat nebude. Konec konců půjčujeme si stále dráž. Ty peníze mají také svoji cenu. On byl rozdíl, když si ten stát půjčoval za procento, nebo si půjčuje za 5 jako teď. Při téhle situaci se nám snadno může stát, že se ty peníze budou ještě zdražovat. To znamená, ty úroky budou akcelerovat. A to je výdaj, který musíte zaplatit. Můžete si odhlasovat, že snížíte důchody, ale nemůžete si odhlasovat, že snížíte úroky. To znamená, to je částka, která z toho rozpočtu potom začne vytlačovat ty nezbytné výdaje na to, co opravdu nezbytně potřebujete, protože jste předtím vyhazoval za něco, co jste nezbytně nepotřeboval.
4: Pořád se bavíme o horizontu za 15 let, tak jak jste teď říkal, může to mít i krátkodobější ekonomické dopady třeba na inflaci?
3: Může to tak samozřejmě, že ekonomika takovýhle fiskální impuls nepotřebuje. Prostě to jako konejšit se tím, že díky tomu nastartují hospodářský růst, který ten dluh umoří, je nesmysl. Produkční potenciál české ekonomiky, jeho kapacity jsou někde kolem 3%. Příští rok se předpokládá růst zhruba 2,5%, takže můžete tam nasypat peněz, kolik chcete, to auto stejně rychleji nepojede. Takže ten přebytek těch peněz, který tam nemusí být, se bude tlačit buď do cen nebo do dovozů. Ale velmi málo do hospodářského růstu, protože prostě tam ty kapacity jsou limitované. Mě by jenom zajímalo, jestli ti, kteří tuhle politiku teď praktikují a mají často plná ústa vlastenectví a suverenity státu, jestli si uvědomují, že to je politika, která vede ke ztrátě suverenity. Protože když o vás začnou rozhodovat vaši věřitelé, tak ztrácíte významnou část suverenity. Mnohem větší, než když se musíte dohodnout u jednoho spojeneckého stolu se svými spojenci.
4: Současná koalice slibuje, že v příštích letech už ty deficity budou nižší. Co je potřeba udělat pro to, aby byly výrazně nižší? Je potřeba zvýšit daně?
3: Je potřeba změnit ty zákony, které vám nařizují ty výdaje. Popřípadě změnit ty zákony, které určují výši daní. Ten problém už je dneska tak veliký, že já si myslím, že bude nezbytné obojí. Že bude nezbytný mix obojího, ale současně zdůrazňuji, že musíme začít u výdajů. My musíme zabrzdit ty výdaje, ten nesmyslný tlak na výdaje, na které nemáme. Podívejte se, ta vláda přidává těch obludných, jak jsem řekl, 150 miliard. A pořád mají všichni málo. pořád jsou podfinancovaný. Vždycky říkám, a vůči čemu? Jestli vůči tomu, kolik máte peněz, no tak jste všichni přefinancovaný. Takže vy musíte upravit ty zákony, které vám nařizují výdaje, musíte udělat reformu veřejné správy, reformu systému zdravotního pojištění, celou řadu strukturálních reform, aby se ten tlak na ty výdaje snížil. No a pak vám pravděpodobně ještě něco bude zbývat. Tam se nedá dělat nic jiného, teda než o něco málo navýšit daně, alespoň do té úrovni, která byla před covidem. Ale musí se začít u těch výdajů. Když se začne u daní, tak se nestane nic jiného, než že sice rychleji potečou ty peníze do rozpočtu, ale ještě rychleji bude vytékat, všichni budeme víc platit a ten problém se nevyřeší.
2: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání a přeji hezký víkend.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
7: Že není možné udělat nějakou kosmetickou změnu.
10: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
11: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
12: My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
13: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
27: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
28: Práskli do stolu. Navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
29: Dobrý den, děkuji za pozvání.
28: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
7: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
28: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
7: Opravdu se musí něco zásadního změnit. Protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
28: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
29: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl, pravda, že vlastně jde o pouze o první nástřel, a potom také ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, a že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
28: hned. Že se probudili v úterý.
29: Ne. A ono
28: to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
29: Ono je to trošku těžké, já jen nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko, a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není ano. Tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet a to první, co bylo vidět, byl ten schodek a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice, ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
14: O jeden z největších schodků v naší samostatné historii.
29: Zatím.
14: Nominálně teda, nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli dodržovat.
29: Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
14: Přesto schodek 389 miliard je to hotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, dvouprocentní, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
15: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterýmkoliv v roce minulé vlády.
29: No, obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. Mm. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, a je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový,
14: ano,
29: ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
14: Ano, to je celá řada věcí,
29: je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
14: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
29: No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
14: No jinak takže, bychom byli přes 400
29: ano,
14: miliard.
29: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
14: Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada.
29: Ta Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
14: A na obranu.
29: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
14: No, takže samozřejmě.
29: Je to vlastně úplně jedno.
14: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
29: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
14: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, a dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
29: No, To je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
16: ano,
29: tak...
16: 290 miliard,
29: ano, 290 to není miliard, číslo. Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tedy nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupit zapomenout.
16: Jednou.
29: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
16: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, vzrostou platy ve veřejné sféře, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
29: jo,
16: a tak
29: ale
16: dále.
29: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firm a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopni uhlídat, jestli tu budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebudou stavět byty a budou jako nedostupný, jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo? A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých 10% o víc. Ne?
16: Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
29: 120, myslím, v příštím
16: roce. Teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
29: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty
16: úrokové
29: sazby.
16: Ano. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze, úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
29: Mhm. A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky se mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
16: Daňová reforma velká nebo...
29: No musela by tady být velká reforma školství, jo. Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat... Nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy nebo čímkoliv, ale
16: vláda
29: není tady.
16: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních 2 letech funkčního období.
29: No já
16: třeba
29: si myslím, že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad. Vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie právě přílevem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku krouhaníme už mnoho let. Nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje, a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou. Tam prostě není žádný velký prostor pro to, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
14: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
29: o 6 miliard
14: navíc. Ještě s kritikou se ale kromě Motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
17: Tak já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
14: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
17: A

0: ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok. A ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali se to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády. A je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože opravdu žádné...
1: Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer.
0: Protože žádné, prostě žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví motoristé i SPD. Nicméně já jsem se tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky naděje, je to Český červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
1: dělal by jí dráž, jak říká paní ministrině Schillerová.
0: No, za prvý by dělal dráž a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam válili lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami prostě. Máme
1: to asi
0: neříkají,
1: problém. Ale všichni, kteří
0: jsou. No, tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levnějc, a jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
1: V SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
0: za rok a takhle, jo. Za prvé od ANO je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci ANO, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
1: Ano.
0: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
1: On to platí asi rok, že jo? Nebo
0: ono to platí od letošního ledna,
1: letošního
0: vlastně nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
1: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
0: aby
1: že budou
0: lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Já jako chápu, jenom říkám, prostě je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun. Jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, a nebo budeme muset výrazně zvýšit daně. Jo.
1: Tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
0: Ano, ten plán tady je, ale není...
1: bodu HDP.
0: Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna,
1: no, možná
0: protože
1: víc už teďka.
0: možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
1: pan Skořepa, ekonomický expert.
0: Ano, no, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupují to sušené mléko prostě dráž, jo? No, proč máme drahý dětský oblečení, jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to

0: snížení schodku, tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem a není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
1: To tomu já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje, teda ODS mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
2: Znamená to, že ta vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku. Zadlužit
1: když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
3: V téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
1: Oni nějaký plán mají?
0: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici vlastně, jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma, jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě, kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko, jo. Takže já ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelný a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
1: No jinak to nepůjde.
0: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
1: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
0: No, to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Jo, pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud tu spoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
1: Tak uvidíme, uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží
6: se... Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré Jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
7: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
6: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nykl.
7: Že se využila mobilní technologie, tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
6: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železničáři, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
8: Tak to už se pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré Jitra třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisník zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
7: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
5: Ve premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4.32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
6: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
9: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signal. Nizozemská centrální banka stáhla desítky tun zlata z amerických trezorů kvůli obavám schování americké vlády, uložila je raději v Londýně. Tenistka Linda Nosková je na US Open v osmi finále, Američanku Liovu porazila 2-1 na sety. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Na některé účty v aplikaci Signálu točí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko a cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu třeba falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě, řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské, Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů a průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder a mluvčí povodní Moravy Jana Kučerová situace označila za nejhorší za zhruba 10 let.
11: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
10: Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů a po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
12: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami, v některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti, několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů, některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. Pokračuje vedoucí pracovního toxitýmu jihomoravské policie Martina Čermáková.
13: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
10: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. Tenistka Linda Nosková zvládla třetí kolo US Open a po výhře 2-1 nad Američankou Liovou postoupila mezi 16 nejlepších. Karolína Muchová naopak na turnaji skončila po porážce 0-2 s domácí Navarovou. O osmifinále teď bojuje Jiří Lehečka s Řekem Tsitsipasem. Přímo v New Yorku zápas sleduje reportér David Prouza.
14: A stále je to velká bitva mezi Jiřím Lehečkou a Stefanosem Tsitsipasem. Čech vyhrál první set 6-2, druhý ztratil 1-6, v tom třetím aktuálně vede 5-4. Na podání se ale chystá jeho řecký soupeř. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
15: Bezpečí na D8 zase zde v Naroudnici a překážka na D5 u Berouna. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor zase zde v Naroudnici na 20,5 kilometru. Stojí tam nepojízdné auto, je na krajnici, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně pozor v nájezdu od Berouna na 18. kilometru, tam hasiči odklízí spadlý strom. Spadlý strom blokuje provoz i na silnici 198 od dálnice D5 směrem do Tachova. Je těsně za sjezdem z dálnice, hasiči už jsou na místě, provoz řídí policisté. A pozor stále na Novojičínsku, na silnici ze Suchdolu nad Odrou směrem do Fulneku, kousek za výjezdem z obce Kletné zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
16: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
17: Czech Radio News in English.
18: Czech National Cyber and Information Security Agency has warned of attempts to gain access to accounts of the encrypted messaging app Signal. According to the agency, the attacks are primarily associated with actors linked to Russia and mainly target politicians, government officials and security experts, although any user could become a victim. Czechia plans to build an AI gigafactory worth around 100 billion Czech crowns. Industry and Trade Minister Karel Havlíček from the ANO party told Czech Radio. Consumer prices in Czechia rose by 1.9% year on year in August, up from 1.7% in July, according to a preliminary estimate from the Czech Statistical Office. Czech opposition parties have asked the Constitutional Court to strike down parts of the country's budget responsibility law. The complaint, signed by 74 MPs from 5 opposition parties, targets changes pushed through parliament by Prime Minister Andrej Babiš's government, despite a veto by President Petr Pavel. Czechia has introduced additional security measures following suspected sabotage incidents in neighboring countries, Interior Minister Lubomír Metnar from the ANO party announced.
17: Weather.
18: It will be overcast to cloudy with rain or showers across most of the country. Daytime highs will range between 19 and 24 degrees Celsius. Recent security incidents in Germany are prompting a response in Czechia. The foreign minister has rejected the Russian ambassador's characterization of a drone attack at Leipzig airport, while Czechia has responded to events in neighboring Germany with increased vigilance. Ian Willoughby has more.
19: This week, senior German officials said that Russia had been behind a drone attack at Leipzig airport in August. European Commission President Ursula von der Leyen said Leipzig marked a new escalation on EU soil directly attributed to Russia. In Prague, the Minister of Foreign Affairs, Petr Matzenka, described the events in Leipzig as alarming.
20: If we're to witness events such as this in Western Europe, then the whole matter takes on a European dimension.
19: On Thursday, the minister summoned the Russian ambassador to the foreign ministry's Chernin Palace. Mr. Matsenka himself took part in the meeting with Moscow's envoy, Anna Ponomareva, a move regarded as unusual when an ambassador is called in. Afterwards, he said that he rejected the Russian diplomat's position. She told him that accusations Moscow was behind the Leipzig incident represented a provocation serving the interests of another party. Mr. Matsenka countered that both Germany and Czechia's intelligence agencies had provided credible evidence to the contrary. In addition, the minister informed Ms. Ponomareva that Prague would tighten conditions for Russia's diplomatic mission in Czechia. This comes in direct response to restrictions the Kremlin recently placed on the Czech embassy in Moscow. Meanwhile, the Czech president Petr Pavel told CNN this week that Russia was now focusing on actions that were, and I quote, below the threshold of military aggression. Russia possesses a whole arsenal of tactics that make attribution to Moscow more difficult, Mr. Pavel said. Other suspected acts of sabotage to infrastructure have also been reported in Germany. On Friday, the Czech Minister of the Interior, Lubomír Metnar, said his officials were closely monitoring the situation in neighbouring states, including Germany. He said this was in response to a recent rise in incidents linked to suspected sabotage or hybrid activities carried out by foreign powers. Mr. Metnar said that security had been boosted at some facilities in Czechia, but declined to say which ones for operational reasons. Novinky.cz reported that security had been beefed up at Czech airports and railway stations.
18: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz. I'm Vít Pohanka and thank you for listening.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Je tady pravidelný čas podívat se na dění kolem nás v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Buďte vítána. Dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Pod lupu si vezmeme, jak jinak, návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vláda Andreje Babiše počítá s vysokým rozpočtovým schodkem a výrazným růstem výdajů. Je obhajitelný. Co českou ekonomiku vůbec táhne vpřed a na čem by měl stát budoucí růst? Zita Senková přeje nerušený poslech.
16: Jak to vidí?
21: Ministerstvo financí předložilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Jde o rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii České republiky ve výši 389 miliard. Paní Matesová, co jste si řekla, když jste slyšela výši toho deficitu?
22: Já jsem byla šokovaná, protože jsme čekali vysoký deficit, ale čekali jsme deficit po 3% HDP, jak má vláda v programovém prohlášení, jak opakovaně říkal, nebo ze začátku říkal pan premiér. Ale ono tím, že došlo ještě minulý týden, přehlasovala vláda veto prezidenta Pavla u zákona o
21: rozpočtových pravidel,
22: ano, velké rozvolnění, tak v tom rozpočtu teď některé položky nejsou uváděny, v tom, který vidíme. Nicméně stát si je stejně musí půjčit, čili z hlediska finančních trhů je to úplně jedno, z hlediska ekonomů je to úplně jedno. A ten rozpočet takto, jak je navržen, je výrazně nad ty 3%. Zdá se, že je i nad 3,5%, čili je to hodně. Je to obrovský rozpočet, že je to stát si bude půjčovat 1 066 000 000 každý den. Stát si půjčuje za úrok, který dneska v průměru na tom státním dluhu je ještě pod 5%, ale velmi rychle roste. Ale to proto je pod 5%, že jsou tam ještě staré dluhy, které si stát půjčoval za něco přes 2% v těch dobách, které se nevrátí. Takže jenom z tohohle navrženého schodku, jenom z toho schodku, ne z celého toho dluhu, bude za 10 let a do 10 let se určitě nezačne umazávat jenom ten deficit navržený na příští rok, bude o 100 miliard víc. A přitom česká ekonomika není opravdu v žádné krizi, to není zbídačený stát. Na konci, na přelomu roku byla 6. nejrychleji rostoucí vyspělou ekonomikou na celém světě. Teď na konci pololetí byla 10. nejrychleji rostoucí ekonomikou uvnitř Evropské unie, ale to je pořád hezké, to je pořád velmi dobrý výsledek. I ty jiné parametry ukazují na to, že česká ekonomika je všecko jiné než zbídačený stát, všecko jiné než země v krizi a mít takhle obrovský rozpočet.
0: Není tedy obhajitelný z vašeho pohledu?
22: Absolutně není obhajitelný. Víte, vždycky si můžeme vymyslet, i v domácnosti si můžeme vymyslet, co bychom ještě chtěli. Máme byt, chtěli bychom domeček, máme domeček, chtěli bychom větší domeček, nemáme bazén s protiproudem, ale musíme na to mít. A stát si tady půjčuje, i v tom navrženém rozpočtu si půjčuje i na běžný provoz. Vždycky říkáme domácnostem, nepůjčujte si na dovolenou, nepůjčujte si na běžný provoz, na to si musíte vydělat. Půjčujte si jenom na to, co vám v budoucnosti přinese lepší možné výdělky nebo vaše děti budou vzdělanější. A stát dělá ale přesně tuhle chybu. Ten letošní přírůstek, ten navržený deficit, zvyšuje státní dluh v tom jednom roce o víc než 10%. V prosperující ekonomice to je nepředstavitelné, není to obhajitelné a nevrátí se to. Nevrátí se to ekonomickým růstem. Není to možné. Ne v příštích 10 nebo 20 letech. Jedině by se to mohlo umazat velmi vysokou inflací. Chceme velmi vysokou inflaci.
0: Budeme mít vyšší daně?
22: Dříve či později budeme muset. To je nevyhnutelné. Politici říkají, že navrhovat zvýšení daní je politická sebevražda. A říkají to tolik, že nakonec se v tom utvrdili a vědí, že když to někdo navrhne, nějaká opoziční strana nebo část opozice bude říkat, tyhle nevolte, ti vám navrhují zvýšení daní. Místo, aby se všichni shodli na tom, že my bohužel ten český stát si představuje mnohem větší veřejné služby, než na co si vydělá.
0: Za návrhem stojí premiér Andrej Babiš, mimochodem ministryně financí Alena Schillerová říká, že k tomuto návrhu státního rozpočtu na rok 2027 není alternativa. A podle premiéra kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit.
22: Tak. Byl to premiér Babiš, který v roce 2020 nesl na hrad prezidentu Zemanovi, to nebyl prezident Pavel, prezidentu Zemanovi, návrh na daňové reformy, které ve veřejném prostoru se jim říká zrušení superhrubé mzdy. Prezident Zeman byl proti tomuto návrhu, taky ho nikdy nepodepsal potom ten zákon. I když on funguje, platí, tak ho nepodepsal. Premiér Babiš mu slíbil, že tento zákon bude platit jako krizový dočasný jenom na 2 roky. Za 2 roky byla jiná vláda, premiéra Fialy měla ho vrátit zpátky, to daňové zatížení, nemuselo se to jmenovat superhrubá mzda, ale prostě zvýšit to množství výběru. Ono nám tím letos, v letošním roce, vypadává 150 miliard. Čili kdyby býval premiér Babiš, když už to neudělal jeho předchůdce, splnil ten slib, který dal prezidentu Zemanovi, že vrátí zpátky to zdanění, tak jsme ten problém neměli. Bylo by v rozpočtu o 150 miliard víc. Víte, mě to překvapilo, že hnutí ANO slibovalo nezvyšování daní, protože jádro voličů hnutí ANO velké většině voličů hnutí ANO to zrušení superhrubé mzdy vůbec nepomohlo. To pomohlo jenom, když srovnáme lidi podle výše jejich příjmu, tak pomohlo jenom té vyšší polovině. Čili ano, manažerům, politikům samozřejmě to pomohlo, ale naprosté většině voličů hnutí ANO to nepomohlo, čili hnutí ANO tohle mohlo udělat, možná kvůli těm politikům to neudělalo. Co se stalo po zrušení superhrubé mzdy? Ono, ty úspory, zvýšily se úspory těch vysokopříjmových domácností, ale nepodpořili moc český průmysl. Podpořili trošku spotřebu, čili český obchod. Většina věcí, které nakupujeme, buď jsou úplně z dovozu s výjimkou toho obchodu, a nebo jsou aspoň částečně, při nejmenším pohonné hmoty, jsou v nich vždycky z dovozu část hodnoty energie. A i kdyby ty výrobky, i když je to třeba, já nevím, česká Škodovka, tak ty roboty, na které ji vyrábějí, mají čipy z dovozu, auta mají spoustu čipů z dovozu, spoustu komponent, kabeláž. Čili samo ministerstvo financí spočítalo, že z každé koruny těch výdajů rozpočtu, které jdou do spotřeby, například na důchody, platy učitelů, platy státních zaměstnanců, platy policistů, vojáků, tak se do české ekonomiky vrátí jenom 40 haléřů z každé koruny. Čili to, co se dostalo, trošku se zvýšila spotřeba těch vysokopříjmových, ale zejména se zvýšily úspory, které byly investovány do nemovitostí, takže nám to vytočilo ceny nemovitostí a zhoršilo dostupnost bydlení pro ty níže příjmové. No a zároveň to bylo investováno většinou ne do akcí českých firm, ale amerických. To vidíme, jak se přes bankovní fondy a tak dále investuje do amerických akcí. Takže my jsme tím zrušením superhrubé mzdy nebo snížením zdanění trošku podpořili americkou ekonomiku, hodně podpořili růst cen nemovitostí, ale nepomohli jsme české ekonomice.
21: Jana Matesová komentuje návrh státního rozpočtu na rok 2027.
16: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
21: Vysoký schodek na úrovni 3,5% HDP obhajuje vláda masivními investicemi, které by měly rozeběhnout ekonomiku. Příští rok by měla růst tempem 2,4%. Tak když se podíváme na ty samotné investice, paní Matesová, jak to hodnotíte? Nejrychlejší růst z těch rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a také rezort obrany.
22: Tak u rezortu obrany to je náš mezinárodní závazek, ta 2%, to je mandatorní výdaj, ne svět by nám, ostatní členové na to by nám netolerovali, kdybychom toto nesplnili. I nadále, pokud jde o růst rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, tam byly převedeny agendy z jiných ministerstev, čili to je částečně tento důvod. Investice je v těch výdajích 12%. A je to jenom malé zvýšení proti letošnímu nebo loňskému rozpočtu. Samo ministerstvo financí, já už jsem tady jedno číslo citovala, počítá, že z těch jednotlivých výdajů, které, nebo výdajových skupin, které v tom návrhu rozpočtu má, nejvyšší návratnost bude 0,7. To znamená, že z jedné koruny z těch výdajů státního rozpočtu navrhovaného nejvýše se vrátí do české ekonomiky 70 haléřů, čili to nespůsobí růst. Druhá věc je, stát si tedy půjčuje, jak jsem řekla, v průměru zatím za méně než 5%, ale v příštím roce bude muset spoustu těch drahých, ještě levných dluhopisů refinancovat, to už bude za těch 5 nebo více procent a růst, i kdyby byl příštím roce 2,5%, tak to neuhradí jenom ty náklady na dluhopisy. Jak jsem řekla, ten dluh se letos zvýší, v příštím roce zvýší tímto deficitem o více než 10%. To je v nominálních cenách, takže bychom museli odečíst inflaci. Inflace, řekněme, i kdyby byla 3%. Aby se tohle umazávalo, ten přírůstek dluhu, tak by musel být růst 7%. To ve vyspělých ekonomikách dlouhodobě není možné, to je možné jenom v rozvojových ekonomikách. Česká ekonomika, když po pádu železné opony, po sametové revoluci, když vlastně měla strukturu rozvojové ekonomiky, měla možnost takhle rychle růst, ale za ta léta až do roku 2020, roku 2019 od vzniku České republiky rostla v průměru 2,6%. Čili, že by česká ekonomika rostla rychleji, než za kolik se si půjčuje, se může stát v nějakém jednom roce, určitě se to nestane dlouhodobě, čili ten dluh se růstem neumaže.
0: Myslím, že vaše názory, paní Matysová, souzní i s vyjádřením Národní rozpočtové rady, podle které vláda opustila závazek, který deklarovala rozpočty pod 3% HDP a vlastně z té trajektorie, abych citovala z jejího stanoviska, trajektorie snižování deficitů se stal postupný nárůst, a to v nominálním vyjádření o 140 miliard korun za 2 roky. Co se týče toho návrhu, ještě předmětem debat, dokonce nelíbí se nejenom opozici, která ten návrh kritizuje jako nezodpovědný, nelíbí se ani prezidentovi Pavlovi, ale ani koaličním partnerům hnutí ANO, motoristům a hnutí SPD. Co si o tom myslíte? Debatovalo se o tom celé léto, motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu alespoň o 20 miliard.
22: 20 miliard, hezká úspora, nic to neřeší. My potřebujeme skutečně někde dostat dolů alespoň těch 150 miliard. A nemusí to být v jednom roce, ale ve 2 letech už by to to dokonce slibuje vláda, slibuje velice silnou konsolidaci, slibuje Evropské komisi, aby na Českou republiku neuvalila fiskální kuratelu, tak jako třeba na Polsko a nakonec konců mnoho Francii, mnoho dalších zemí Evropské unie. Slovensko to už muselo dělat 3 konsolidační balíčky a pořád ještě nemá fiskální veřejné finance stabilní. Takže vláda slibuje, že dramaticky seškrtá výdaje nebo dramaticky sníží deficit v roce 2029, kdy jsou volby, a v roce 2028, rok před volbami. To se jistě nestane.
0: Příští rok, 2028, říká premiér, ano. Že ten schodek...
22: Ale to je rok před volbami, necelý rok před volbami, ano. Já myslím, že motoristé se lekli svých voličů, když se do veřejného prostoru dostal ten návrh deficitu, protože motoristé šli do voleb dobře, s heslem, že ohlídají Babišovu vládu, nicméně taky s heslem, dnešní dluhy jsou budoucí daně. Dnešní dluhy jsou, to platí, budoucí daně nebo výrazné zhoršení veřejných služeb, čili dostupnosti zdravotnictví, snižování důchodu, zhoršování dostupnosti sociálních služeb, to znamená jenom třeba placených bez zdravotnictví, zase buď budete čekat jako v Británii v průměru 5 let, to jsou jich oficiální data britská, na ošetření kazu dětského zoubku u předškolního dítěte, anebo si zaplatíte soukromé pojištění a půjdete k soukromým lékařům. Čili tohle nás může čekat v budoucnosti a motoristy asi volili lidé, kteří tomu věřili, měli pravdu, a teď se motoristé zalekli. Nicméně vláda říká, dobře, tak možná zvážíme zvyšování daně z investičních nemovitostí. Tak, daně z nemovitostí jdou místním samosprávám. Dobře, tak něco jiného by jim ze státního rozpočtu zřejmě vláda nepřevedla. Daně z nemovitostí představují 1% příjmu státního rozpočtu. Investičních nemovitostí těch 3., 4., 5., 20. bytů je z toho pár. I kdyby je vláda zvýšila na 15-násobek, tak to nevykompenzuje ten propad daně z příjmu.
0: Sněmovna musí se zabývat, respektive vláda musí sněmovně odeslat návrh toho rozpočtu 2027 do konce září. Pokud by teda prošel rozpočet v této podobě, tak jaký to bude mít dopad? Jaký dopad pocítíme už vlastně?
22: Je mi líto těch, kterým je pod 50 nebo i pod 55, protože i ta generace Husákových dětí ponese ty těžké náklady na tom, že v budoucnosti jednak tedy už jenom z toho jednoho přírůstku navrženého deficitu rozpočtu prostě únikových položek, čili toho, co si vláda teď bude muset půjčit, tak za 10 let, kdy to ještě nebude zpátky přinášet nic, pokud nebude vysoká inflace, že by se tím odinfloval, snížil váha toho dluhu, deficit na příští rok bude přinášet dalších 100 miliard na straně výdajů. Každý rok ten celý dluh přináší teď už 100 miliard, na příští rok se čeká, že bude stát jenom to, že si můžeme půjčit, bude, za to budeme platit 130 miliard, to je spousta peněz, čili tohle je skutečně podražení budoucnosti. Možná v nějakém horizontu 20-30 let se začnou ty investice, pokud půjde o peníze ne na spotřebu, ne na platy, ne na sociální dávky, ne na nadměrnou nadmíru zákona valorizaci důchodu. Já to všem lidem přeju, ale stát na to nemá. Tak možná někdy za 20-30 let se začnou vracet ty investice třeba do energetické infrastruktury zejména, potom taky do té dopravní. Nicméně mezi tím bude nastat právě kvůli stárnutí populace strašný tlak na té výdajové straně. Čili stejně to nepomůže.
0: Lze předpokládat, paní Matesová, že by tento návrh ještě tedy nakonec přece jenom doznal nějakých výrazných změn, aby to nebyly jenom nějaké kosmetické úpravy?
22: Každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já si myslím, že to budou jednotky miliard, na kterých se vláda dohodne a parlament odhlasuje. A jak jsem říkala, my potřebujeme každoročně deficit, ten stávající deficit státního rozpočtu stáhnout o desítky, vyšší desítky miliard.
0: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
22: Děkuji, přeji všem hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Terorismus. Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při bombovém atentátu. Právě o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba.
2: Proč baskičtí separatisté v roce 1973 zabili španělského předsedu vlády? A jaké byly metody a cíle organizace zvané ETA, čili Baskicko a jeho svoboda?
3: Sérii Tématu Plus poslouchejte v sobotu po 5. odpoledne a v neděli po 11. dopoledne na Plusu.
16: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci předlohu napadli u ústavního soudu a kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. A tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí, řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí. Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. A Česko posiluje bezpečnostní opatření kvůli hrozbě sabotáží nebo působení cizí moci. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, především v Německu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se opatření týkají třeba kritické infrastruktury. Vyšší zabezpečení platí taky na pražském letišti a podle deníku Právo Česko posílilo i ochranu nádraží. Bezpečnostní situace v Česku je podle Metnara stabilní a dál platí mírný stupeň ohrožení terorismem. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále, ve třetím kole porazila Američanku Liovou 2-1 na sety. Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončila po porážce 0-2 s Američankou Emou Navarovou. O postup do osmifinále teď hraje Jiří Lehečka proti Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi. Aktuálně Lehečka s Tsitsipasem prohrává 1-2 na sety.
15: bezpečí na D1 u Kroměříže a také na D5 u Plzně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy pozor u Kroměříže. Na kilometru 250 se po dálnici pohybuje neosvětlený chodec. Na místo jedou policisté, tak velký pozor. D1 směr Ostrava, kilometr 250, neoznačený chodec na vozovce. Pozor také na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy, a to na obchvatu Plzně. Za sjezdem na most na kilometru 85, tam zasahují hasiči u spadlého stromu. Místo je označeno majáky a průjezdné bez držení. A na silnici 27 z Teplic směrem do mostu na příjezdu do obce Košťany také spadl na vozovku strom. Projíždí se pomalej, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vláda Andreje Babiše chce příští rok hospodařit s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. Deficit má být 389 miliard korun. Hlavní prioritou jsou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO prorůstové investice. Výrazně víc peněz než letos dostane taky obrana a zdravotnictví. Je tak velké zadlužení země obhajitelné a může dluhy vyrovnat předpokládaný hospodářský růst? Zeptám se ekonoma Davida Marka, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
16: Osobnost Plus.
6: Je druhý největší schodek v historii rozvrat veřejných financí, jak tvrdí opozice, anebo to v kontextu jiných zemí Evropské unie ještě není taková katastrofa?
5: To je otázka úhlu pohledu, ale za situace, kdy ekonomika je víceméně na svém potenciálu, tak bychom měli hospodařit takovým způsobem, abychom nenavyšovali dluh Česka vůči HDP. To znamená, ano, investice jsou potřeba, ale na ty investice je potřeba si našetřit. Já, když si budu chtít postavit dům, tak si, ano, můžu vzít hypotéku, ale zároveň nemůžu žít příliš rozmařeným způsobem, abych byl schopen splácet ty své dluhy a ty své půjčky. Takže i stát by měl být schopen si, stejně jako třeba kraje a obce, na té své investice postupně našetřit, a nedá se všechno omlouvat jenom tím, že je to proinvestiční.
6: 389 miliard je pro spoustu lidí jenom číslo, které je bezprostředně neohrožuje. Mělo by mě nebo kohokoliv z nás znepokojovat, nebo nutně nemusí?
5: Ke znepokojení zatím důvod není ve smyslu toho, že by český stát narážel na nějaké své limity. Pro běžného smrtelníka, dokonce ani pro profesionálního ekonoma, ty stovky miliard ani procenta HDP prostě představitelné nejsou. A to je asi pro mě podobně těžko představitelné jako rozdíl mezi vzdáleností mezi Zemí a Marsem a Zemí a nejbližší hvězdou. A prostě jsou to astronomické jednotky. Není to představitelné. To, co je důležité, je to, že stále ještě nenaráží na takové problémy, jako třeba před 15 lety Řecko nebo jiné státy. Nejsme předlužený stát a dlouho ještě nebudeme. To neznamená, že musíme nutně dráždit hada bosou nohou. Nemusíme vlastně projídat ten fiskální prostor zbytečným způsobem teď. My máme celou řadu oblastí podinvestovaných. Já bych zde apeloval zejména na školství, vědu a výzkum. Tam máme velké deficity vůči sami sobě. Ale pak je tady infrastruktura, dopravní infrastruktura, obrana, energetika. Dohromady ty naše dluhy jsou v řádu bilionů korun, ty, které sami sobě v podstatě nějakým způsobem dlužíme. Jenomže ty dluhy musíme odstraňovat postupně. To, že je proinvestujeme co nejkratší době, by mohlo vést k tomu, že zkrátka to naše tělo přetrénujeme.
6: Kdy a kdo nejvíc tak velké zadlužení státu pocítí?
5: Tak já myslím, že pocítí to ekonomika v tom smyslu, že teď to poskytne poměrně silný prorůstový impuls, což si myslím, že není úplně nezbytně nutné. To jsme potřebovali spíš v předchozích letech než nyní. Takže to načasování fiskální politiky je bohužel opět opakovaně už po mnoho iterací procyklické, ona by měla být proticyklická. To znamená, my bychom si měli plánovat ty velké investice v okamžiku, kdy ekonomika nemá dost vlastních sil a Karel IV. Stavěl hladové zdi právě proto, že potřeboval té ekonomice dodat ten fiskální impuls. My bychom ty hladové zdi měli stavět právě v dobách, kdy se nám příliš nedaří, což bylo v těch letech předchozí. Takže předchozí vláda šetřila, dělala konsolidaci, když se ekonomice nedařilo, současná vláda ukončila tu konsolidaci, naopak poskytuje poměrně silný impuls v době, kdy se naopak ekonomice daří. Je to takové jako od zdi ke zdi. A takhle se stabilizační hospodářská politika dělat nemá. A ty chyby dělají opakovaně v české vlády už 20 až 30 let.
7: Jde o to, jestli to pocítíme my, padesátníci nebo šedesátníci nebo až další generace, proč by to nás, občany České republiky, mělo nějakým způsobem znepokojovat a měli bychom se tím vůbec zabývat, protože i to číslo je nepředstavitelné, taky pro vás, pro mě, a každý si může říct, tak co, tak máme takové dluhy, nejsme jediní, nám se nic neděje, máme pořád stejný příjem nebo možná i trochu lepší, ale vlastně si žijeme dobře.
5: Tak ono jde o to, že ty dluhy nejsou zadarmo. Čím větší budou ty dluhy, tím větší budou úrokové splátky a tím větší je i jejich podíl na samotných výdajích státního rozpočtu. A pokud my budeme platit 120-130 miliard korun jenom na úrocích z dluhu, tak si představme, co všechno by se za to dalo pořídit. Kolik kilometrů dálnic, kolik nových školek, o kolik by se dalo... Kdybychom tyto peníze dali do školství, tak bychom české školství posunuli výrazným způsobem směrem dopředu. A ve školství nám chybí 50-60 miliard k tomu, aby fungovalo lépe nebo podstatně lépe, než funguje dnes. Kdybychom mu dali 120 miliard, tak bychom mohli být na úrovni Dánska a podobných zemí, které nám mohou být vzory. Takže tohle to je to, co v té ekonomice bude čím dál tím víc chybět, protože to zkrátka bude muset vynakládat na úroky z dluhů.
7: A je to pravda, že pak třeba pro ty další generace nebude na důchody?
5: Ne, to není pravda. Na důchody bude vždycky, on je to mandatorní výdaj. To znamená, na důchody bude, i kdyby nebylo na nic jiného, tak na důchody prostě bude. Jde o to, že jenom ty důchody možná nebudou tak štědré relativně, jako jsou dnes. Dnes máme ten náhradový poměr, to znamená tu relaci mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou někde nad lehce nad 40%. A v budoucnosti to může být 30, možná jenom 20%, to znamená důchodci budou relativně chudší vůči pracující populaci, protože to valorizační pravidlo nebude moci být tak štědré, aby nám ten náhradový poměr udrželo. Takže na důchody bude, ale obecně funkce státu nejenom v oblasti důchodu, ale i v ostatních oblastech mohou degradovat s tím, jak bude potřeba v budoucnosti někdy dát do pořádku státní finance.
7: Právě mandatorními a kvazimandatorními výdaji ministryně financí Alena Schillerová ten vysoký schodek obhajuje, říká, že tam je 97% těch mandatorních a kvazimandatorních výdajů a říká, že to prostě jinak nešlo, ten rozpočet. Šlo nebo nešlo?
5: To je obecná výmluva úplně všech vlád. Já bych se rád zeptal nejenom ministrů, ale poslanců, co vlastně děláte za práci, když nejste schopni změnit tyto mandatorní výdaje. Tyto mandatorní výdaje jsou mandatorní, protože jsou dané zákonem. Tak změňte ty zákony, to je vaše práce. A pokud se vymluváte, že to nemůžete udělat, tak to znamená, že odmítáte dělat svoji zákonnou práci, za kterou jste placeni. Mandatorní výdaje nejsou nepřekročitelná věc. To je to věc, které se mají poslanci a ministři věnovat tak, aby nastavili zákony takovým způsobem, aby to nekolidovalo s udržitelností veřejných financí.
7: Motoristé sobě teď přišli s myšlenkou, že by Alena Schillerová měla deficit snížit o 20 miliard korun. Ona říká, že si umí představit jednotky miliard. Řeší něco jednotky miliard nebo 20 miliard?
5: Jednotky ani desítky miliard situaci neřeší. A to, abychom my zastavili v současné době zadlužování Česka, to, co je pro ekonomy důležité, nejenom pro ekonomy, ale pro ratingové agentury, pro finanční trhy, je zejména relace dluhu vůči hrubému domácímu produktu. To je zkrátka, jako když si poměříte svoji hypotéku se svojí výplatou. Když máte nějakou výplatu, můžete si dovolit koupit takovýhle byt nebo takovýhle dům, protože prostě nemáte pak už na větší splátky. Proto nás zajímá v té makroekonomické rovině veřejný dluh vůči HDP. A abychom my tuto veličinu stabilizovali, tak bychom aktuálně oproti tomu předpokládanému vývoji veřejných financí potřebovali snížit rozpočet veřejných financí dnes už asi o 200 miliard korun. Takže ani 2, ani 20, ale 200.
7: Ministrině taky říká, že kdyby byly výdaje státu nižší, ohrozilo by to velké stavby nebo zdravotní péči. Je to pravda? Převzala vláda Andreje Babiše státní kasu v tak žalostném stavu?
5: Mě, když dostávám podobné dotazy, tak mě to vždycky připomene kosí bratry, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Předchozí vláda nedodezdala veřejné finance v dobrém stavu, navíc tam byla řada položek různě sfixlovaných, zamaskovaných a otázka teď je, jestli je lepší fixlovat a uvádět lepší čísla, anebo jestli nefixlovat a uvádět takhle ten dramatická čísla, jaká vidíme. A mně přijde obojí špatné, takže si myslím, že chyba je, nebo ten problém je takový, že ano, vláda zdědila veřejné finance v nedobrém stavu a v tom nedobrém stavu pokračuje.
7: Jak jste říkal, že by bylo potřeba snížit deficit o 200 miliard, je to realistické?
5: Je to představitelné, ale asi je to nepravděpodobné. Hmm.
7: Hlavní prioritou jsou podle Aleny Schillerové prorůstové investice. Jak velký hospodářský růst by musel být, aby tak vysoký deficit vyrovnal nebo alespoň zásadně snížil?
5: To také není těžké spočítat právě pro tu aritmetiku udržitelnosti veřejného dluhu a je tohleto dopočítatelné, ale velmi jednoduše, my teď máme hospodářský růst 2%, inflace také 2%, takže jsme na nominálním růstu o 4%. No a to stále, to zhruba odpovídá vlastně těm úrokovým nákladům z našeho dluhu, takže teď bychom potřebovali vlastně hospodařit víceméně, dá se říct vyrovnaně nebo téměř vyrovnaně k tomu, abychom neměli problém. A ten hospodářský růst, ty investice, on ho zase tak rychle nezvýší. Otázka, jestli by měli, jestli by v té současné situaci tu ekonomiku naopak nepřehřívali. Takže i ty investice by měly být rozfázovány jednak, aby to nedestabilizovalo veřejné finance a zároveň, aby to nějakým způsobem i odpovídalo kapacitám ekonomiky.
7: Třeba ekonom Jan Švejnar říká, že z dluhu vyrůst lze a pokud si stát půjčuje na infrastrukturu, vědu a výzkum, zvyšuje tím produktivitu práce a ekonomika začne generovat vyšší příjmy, že dluhy jsou prostě nutné, tak nedržíme se zbytečně zpátky.
5: To je otázka. Jsou země třeba jako Dánsko, které dokázalo ufinancovat tu transformaci společnosti a i ty velké investice, aniž by dramaticky zvýšil zadlužení své země. Pak jsou tady země, jako je Polsko a Rumunsko, které šly jinou cestou, které už řadu let mají deficity 5-6% a poměrně rychle roste i veřejný dluh, ale zase díky tomu pokročili výrazně v těch veřejných investicích. My jsme zatím se nevydali ani jednou cestou a já si myslím, že by bylo na některé investice nezbytné si půjčit. Tady jde třeba aktuálně v té současné geopolitické situaci naprosto nezbytné, abychom zvýšili výdaje na obranu. A zároveň i při té lekci z té energetické krize před několika lety je zřejmé, že bychom měli i trošku zvýšit důraz na investice v energetice, a tím nemyslím jenom dostavbu Dukovan, ale v investice do přenosové a distribuční sítě. Ale pak jsou investice, které tak úplně nutně není nutné udělat okamžitě a postavit ze dne na den celou dálniční síť se nám stejně asi nepodaří. Tady bychom stejně naráželi na limity toho, jak jsme schopni plánovat a povolovat stavby. Kde si ale myslím, že bychom rozhodně neměli šetřit a která investice je nejdůležitější pro českou společnost a českou ekonomiku, je už několikrát zmíněné školství, věda a výzkum. My máme třetí nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Evropě. To je ostuda. My nemáme žádné velké zdroje zlata, ropy, možná lity, ale to stejně nevytěžíme. Tím naším hlavním potenciálem jsou lidé.
7: Národní rozpočtová rada kritizuje, že se vláda vzdaluje svému slibu z programového prohlášení držet deficit veřejných financí pod 3% vůči HDP. Ministerstvo financí ale argumentuje, že se pod touhle hranicí drží, protože využívá unijní únikovou doložku, která má státům umožnit víc investovat do obrany. Tak jak to tedy je?
5: Je to tak, že ani ratingové agentury, ani finanční trhy se nebudou ptát, co se skrývá za nějakou doložkou. Dluh je dluh, Je jedno, jestli na ten dluh nalepíme nálepku, tohle to můžeme strčit do spodního šuplíku, protože doložka, tohle to musíme nechat na stole, protože prostě to neschováme před nikým jiným. Před finančními tedy neschováte nic. Pokud si na to půjčíte, tak se o těch penězích ví. My budeme mít schodek veřejných financí 3,5% hrubého domácího produktu. Je to nad nějakou tou hranicí 3%, která bývá považována za limitní. Je to výrazně níže než u zmíněného Polska nebo Rumunska, ale je to i třeba níže než, jako, než u zemí, jako je Francie a další. To je asi něco, s čím každý soudný člověk musel už hned po volbách počítat, že takovýhle obrat nebo takovýhle vývoj veřejných financí bude pravděpodobný.
7: Vláda ale tvrdí, že je pod těmi 3%. Proč to tedy nepřizná? Když říkáte vy, že to je 3,5% a nejste jediný, tak proč si neposlechneme informace? Je to víc, než říkáme, nebo než co jsme slíbili, ale máme k tomu nějaké důvody.
5: Pro mě je směrodatné to, co říkají důvěryhodné zdroje, jako je Český statistický úřad nebo Eurostat.

0: napsalo, nakonec nemusí spadnout tam, kam vláda chce.
1: Mělo by smysl znovu zavést superhrubou mzdu, kterou ODS, ANO a SPD zrušili v roce 2020 a tehdy slibovali, že to bude jenom na 2 roky?
0: Nikoli. Superhrubá mzda byl konstrukt, který vznikl, když jedné vládě kdysi před mnoha lety nevyšel nápad s 15% rovnou daní, tak se zjistilo, že teda, aby to fiskálně stát nezrujnovalo, tak se ta 15% daň nedá na hrubou, ale na superhrubou mzdu. Máte nízkou sazbu, zvýšíte bázi, aby vám to aspoň trošku vycházelo. Takže to bylo takové řešení trošku kostrbaté, to, že se odstranilo, bylo dobře. Nikdo ale nepočítal, že se odstraní takovým způsobem, že to sebere ze státního rozpočtu zhruba 100 miliard korun. Tam jsme všichni čekali, že se nastaví vlastně ta sazba daně z příjmu fyzických osob takovým způsobem, aby ta operace byla víceméně fiskálně neutrální. To se nestalo a je to jedna z asi z největších chyb v hospodářské politice od sametové revoluce.
1: A proč tedy nemá smysl se k ní vracet?
0: Nemá smysl se k ní vracet, protože, jak jsem řekl, byl to takový konstrukt, který byl takový hodně kostrbatý a vlastně i znemožňoval pořádně porovnání v mest v Česku s ostatními zeměmi. Spíše otázka toho, proč je nastavená ta sazba tak, že to ubralo rozpočtové příjmy zhruba 100 miliard korun.
1: Vláda chystá daňové úpravy. Ministryně financí mluví o vyšších daních na kratom, zahřívaný tabák, hazard nebo daň z nemovitosti u daně z příjmu. Tam říká, že to je nedotknutelné. Tak dává vám smysl takováhle daňová úprava v těch oblastech, o kterých jsem mluvila?
0: Nastavení daní, to je vrcholně politická záležitost. Tady my jako ekonomové můžeme maximálně pomoci s odstraňováním některých, řekněme, takových zjevných technických potíží nebo takových ekonomických neracionalit. Ví se třeba, že ekonomiku více poškozují přímé daně než daně nepřímé, takže než zvyšovat daně lidem a firmám, tak je lepší zdanit třeba právě ty různé neřesti, to znamená spotřební daně na tabák, alkohol a další látky a nadělají v ekonomice nejenom menší neplechu, dokonce spíš i přispějí té společnosti. Stejně tak je zjištěno, že sice to není příjemné asi nikomu, kdo má nějakou nemovitost, ale naštvete a odradíte od ekonomické aktivity lidi méně tím, že jim zdaníte majetek než příjmy. A to jsou takové jednoduché ověřené záležitosti, se kterými ekonomové mohou pomoci vládě, když ji budou pomoci designovat v lépe daně. Stejně tak můžeme omezit nevýběr některých daní. My třeba u DPH stále ještě máme nějaký prostor zlepšit výběr o nějakých 10 až 15 miliard korun a zároveň i ten design té daně nastavit takovým způsobem, abychom neměli, pokud bychom třeba sjednotili v sazby DPH na jednu sazbu, jak mají Dánové, tak tam bychom také ten prostor pro výběr zvýšili možná až o desítky miliard korun.
1: Když to sečtete suma sumárum, zvyšování těch daní, o kterých mluvila Alena Schillerová, EET, zásah při lepším výběru daní, tedy šedá ekonomika, v řádech kolika miliard se pohybujeme, když budeme realisticky předpokládat, že to všechno půjde podle plánu, zvýší se ty daně, o kterých jsme mluvili, EET bude fungovat, šedá ekonomika se trošičku jako zabrzdí, tak kolik to přinese?
0: A můžeme se pohybovat řádově v desítkách miliard korun a to za situace, kdy opravdu nebudeme nějak dramaticky zvyšovat daňovou zátěž, ona není nějak nízká. Když se podíváme trendově, nám v posledních 20 let neustále roste to daňové zatížení, a což si v té mezinárodní konkurenceschopnosti nemůžeme příliš dlouho dále tolerovat. A takže já bych tady viděl to omezení těch iracionalit nebo nedokonalostí v daňovém systému plus nějaké drobné zvýšení třeba spotřebních daní a celkově na dodatečný příjem do státního rozpočtu v řádu a desítek miliard korun, ale ten rozpočtový problém v řádu 40 miliard korun to samozřejmě neřeší.
1: Co přesně vládě umožňuje rozvolnění rozpočtových pravidel, které kabinet prosadil i přes prezidentské veto?
0: Teď se na to podívám z trošku z většího odstupu. My jsme nikdy žádná rozpočtová pravidla neměli. V okamžiku, kdy ten zákon byl obyčejným zákonem, bylo jenom otázkou času, kdy se někdo chopí té šance a změní ho. A tato změna, kterou jsme viděli, nemusí být vůbec změna poslední. Dokud to nebude dokud to nebude ústavní zákon, tak to nejsou žádná rozpočtová pravidla. Trošku alibisticky tuším, že předchozí vláda navrhovala změnu tohoto zákona.

0: zákona na ústavní zákon až na konci volebního období. Úplně to zapadlo. A byla to chyba a od začátku, když jsme rezignovali na to, abychom to nastavili, nebo abychom schválili jako ústavní zákon, tak ani zákon o rozpočtové odpovědnosti, ani Národní rozpočtová rada nejsou relevantní instituce pro zachování v udržitelných veřejných financí.
1: Vláda slíbila snižování deficitu od roku 2028. Dá se očekávat, že v době, kdy bude před parlamentními volbami, začne konsolidace veřejných financí, nebo tomu nevěříte?
0: Já si myslím, že teď na stole není žádná cesta, jak bychom měli konsolidovat veřejné finance, protože to bude poměrně bolestná záležitost. Snížit rozpočtový schodek o zmíněných zhruba 200 miliard korun je poměrně dramatický zásah do ekonomiky a to se obávám, že si nikdo ještě nedovolil nakreslit cestu k tak dramatickému zásahu. Dokonce ani předchozí vláda neudělala tu fiskální konsolidaci úplně. Ta ji udělala také jenom polovičatou a to řešila znatelně menší problém. Takže já teď nevím, jestli to proběhne nebo neproběhne. Já jenom vím, že neexistuje zatím žádný nápad, jak na to.
1: Říká ekonom David Marek, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak dalece se dotkne české ekonomiky, která je na Německou velmi úzce napojená, plánovaná restrukturalizace Volkswagenu?
0: Tak asi všichni tušíme, že to je značný problém, protože český automobilový průmysl je jenom z poloviny o autech, které vyrábíme, z druhé poloviny je to o dodávkách dílů do západoevropských automobilek, zejména potom do těch německých. A pokud má problémy nejenom Volkswagen, ale i bohužel ostatní automobilky, tak to znamená právě pro ty české dodavatele poměrně značné obavy, co bude vlastně co bude s nimi. A tady narážíme na to, že Evropa poměrně rychle a dramaticky ztratila svoji konkurenceschopnost a na jedné straně cenově vůči Číně, na druhé straně technologicky vůči Spojeným státům a to nejenom v automobilovém průmyslu, ale v celé řadě dalších oblastí. Když se podíváme, kde se dnes odehrává vlastně, kde jsou ta bitevní pole současného ekonomického a technologického vývoje, v elektromobilita, v kvantové počítače, umělá inteligence, Evropa z těchto všech závodů vypadla. Dneska je to opravdu souboj Čína versus Spojené státy. A navíc ještě máme celou řadu administrativních překážek, které si sami nakládáme, ať už na úrovni Evropské unie nebo na té lokální úrovni, které v nás v tom mezinárodním soutěžení ještě více zbrzďují. Já se obávám, že nejenom Volkswagen, nejenom Německo, ale celá Evropa se jednou bude muset probudit a tu Draghiho zprávu si nejenom přečíst, ale konečně začít opravdu něco dělat, protože my se opravdu řídíme do jako nemalých ekonomických potíží.
1: Automobilka chystá v příštích letech do roku 2030 propustit 100 000 lidí. Může to mít přímý dopad na podnik Škoda Auto?
0: Zatím jsem neslyšel, že by to mělo mít přímý dopad. Samozřejmě krátkodobě české firmy mohou těžit z problémů německé konkurence, takže když si někdo nekoupí Volkswagen, koupí si Škodovku, je to pro mladoboleslavskou firmu dobře, ale dlouhodobě je to jenom vlastně problém, který se dá odložit, ale který nás nemine, pokud něco neuděláme. I my ztrácíme naši konkurenceschopnost. Jenom zkrátka nejsme stále ještě tak drazí jako Němci, ale i nás se mohou a v budoucnosti týkat podobné problémy.
1: Říkáte, pokud něco neuděláme, co bychom tedy měli udělat, abychom neměli stejný problém jako Němci?
0: Tak neměli bychom schvalovat legislativu, která tu ekonomiku bude dále zbytečně zbrzďovat. Naopak bychom se měli podívat na to, jak opravdu zvýšit konkurenceschopnost. My stále ještě nemáme vlastně sjednocený evropský trh na úrovni služeb. Je tady celá řada bariér, kdy firmy nemohou obchodovat mezi jednotlivými státy. Nemáme jednotný kapitálový trh, máme vysoké daně, když se podíváme, jaké daně platí čínské firmy v americké firmy, jaké daňové zatížení mají evropské firmy, tak je to nesrovnatelné. Tady si myslím, že je potřeba začít dělat opravdu politiku, která bude udržitelná dlouhodobě nejenom z těch ostatních, z těch společenských ohledů, ale zejména z těch ekonomických. A to tady bohužel my jsme tu ekonomiku odsunuli někam dozadu na 5., 10. místo. Před ní jsme strčili celou řadu jiných cílů, ale najednou zjišťujeme, že nebude mít z čeho zaplatit.
1: Co se dá z hlediska ekonomického vývoje očekávat od nestabilní situace v Hormuzském průlivu?
0: Ta situace se opět zhoršuje. Nám po zdánlivém sklidnění v červenci cena ropy klesla ze 100 na 80 dolarů za barel. Dneska jsme opět na 95 a na cenách v pohonných hmot je to vidět. A znamená to opět návrat toho inflačního impulzu nejenom přes ceny pohonných hmot, ale i přes ceny v chemických výrobků a následně dopadu do zemědělství, dopravy a tak dále.
1: To byl David Marek, ekonom. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
3: Po bleskové povodni v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén i bažiny vzniklé záplavovou vlnou. Dalo se v Nepálu podobné neštěstí čekat a mohl by u podobné katastrofy pomoct nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval host Osobnosti Plus, geofyzik Václav Kuna?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. A budovu ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva zasáhl ruský dron. A tenista Jiří Lehečka vypadl ve 3. kole US Open po porážce 1-3 s Řekem Tsitsipasem. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr, oznámil to jí předseda Jindřich Reichl za SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. A podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku a podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
5: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
4: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože podle ní je kauza ještě živá, uvedlo to vedení komise. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
6: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou, rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského a nebo hrdličku sokorskou. A taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
7: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
4: Tenista Jiří Lehečka se s US Open loučí ve třetím kole s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, prohrál 1-3 na sety. Do osmi finále